0: dramaturgyní, myslím, že toto vlastně velmi krásně jako dokázali jakoby prostě navnímat a preněznat formálně na to javisko.
1: Ty si tu už druhýkrát zmienil slovo predaj.
0: Ano.
1: Že ak sa predávajú tie inscenácie. Ano. Musíte to mať stále v nejakom svojom zadnom trakte svojho mozgu, že keď prinášate nejaké typy do dramaturgického plánu, že aby to bolo potenciálne dobre predajné?
0: To má niekoľko rovin. Jedna tá rovina je, tak samozrejme nejak, to divadlo by malo mať nejakú ako sebestačnosť, to je veľká otázka, ako veľkú. Myslím, že Národné divadlo má nadštandardne veľkú sebestačnosť, což neviem, či je vždycky, keď to poviem takto ako zjednodušenie, akoby dobré, a že či vždycky Národné divadlo má len premýšľať nad tým, aby vlastne tie predaje boli akoby dostatočne akoby veľké, lebo to niekedy potom môže stáčať akoby k nejakému strachu z toho, aby vlastne ten kreatívny tým ako skutočne ako slobodne tvoril, aby proste ako vznikali možnosti ako objavovať veci nové, aby človek nešiel len po nejakých zabehnutých ako koľajách. To si myslím, že je ako veľmi akoby dôležité vedieť, že tam tá sloboda akoby je a ten predaj a tá sloboda je vždycky taký akoby zvláštny akoby boj. Nie sme reklamná agentúra, ktorá proste potrebuje nutne akoby priamo zacieliť, ale naopak potrebuje objavovať. Na druhú stranu, hrať pre prázdne publikum tiež nie je dobré, pretože potom aj výborná inscenácia vlastne akoby umiera. Keď máme vlastne publikum, ktoré má toľko miest, tak proste ako skutočne zase musíme hľadať také tituly, u ktorých veríme, že by mohli osloviť aj širšiu verejnosť, než len pár divadelných ako nadšencov.
1: Národné divadlo pripravilo inscenáciu Privatizace, ktorá mapovala nejakú časť života Petra Kellnera. A viem, že to bola inscenácia vypredaná, stále je vypredaná. Chystáte sa na ďalšie takéto projekty, ktoré budú mapovať nejaké otázniky našej spoločnosti, nejaké ako momenty, ktoré majú rôzne pohľady a môžu byť kontroverzné?
0: Áno, ďaká tejto inscenácie sme vstúpili do ďalšieho z európskych projektov, ktorý sa nazýva Trust. Je to združenie niekoľkých európskych inštitúcií, ktoré sa zaviazali k tomu snažiť sa vytvoriť niečo, čo budeme hovoriť do budúcna možno žurnalistické divadlo. To znamená, že divadlo vzniká v súčinnosti s investigatívnym žurnalizmom a vlastne hľadá sa téma, to téma nejakým spôsobom sa artikuluje a súčasne, keď ide von do éteru, tak zároveň vzniká ako inscenácia, ktorá to ešte reflektuje z nejakého ako iného prostekové pohľadu. Vidíme, vnímame, že médiá sa snažia byť čím ďalej tým viac uzurpované jednotlivcami, niekedy štátom, cítime to ako veľké nebezpečenstvo a divadlo môže byť ďalším priestorom, kde o istých témach je dobré hovoriť a že to neskončí len na tom, že si niekto proste rýchlo prikliká niekde proste ako na telefóne titulky a má dojem, že už akoby sa dozvedel o svete všetko, ale že má človek šancu stráviť s nejakou zaujímavou, aktuálnou témou 2 hodiny v rámci jakoby tej inscenácie a nejak do nej jakoby preniknúť a divadlo alebo umenie nám dáva tú možnosť, že i veci, o ktorých zatiaľ nie je možné rozprávať naplno, aby sme neboli ako súdení, tak ich môžeme skúsiť vyjadriť obrazom a ten divák si môže sám začať jakoby asociovať, kam by sa tie veci mohli vyvinúť alebo čo môže byť nejaké nebezpečenstvo. Alebo obraz môže klásť isté otázky, ktoré trebárs nahlas ešte nie je možné si ako klásť. A to sú nejaké akoby momenty, kde veríme, že by proste podobný typ divadla mohol zafungovať. Nehovoriac o tom, že niektoré kauzy skutočne majú presah medzihraničný, to znamená, že môže vznikať i nejaké akoby pomenovávanie nejakých kauz, ktoré spoločne s tými rôznymi divadlami, ktoré v tomto akoby projekte sú, budeme sa snažiť nejak ako artikulovať umelecky.
1: Martin, čo si sa naučil o sebe počas fungovania v tejto funkcii umeleckého šéfa za tie 4 roky?
0: To je dobrá otázka. Dlhé ticho. To, čo sa človek vlastne ako o sebe naučí za ten čas, je, ako dokáže zvládať samotu umeleckého šéfa. Našťastie sme s Lukášom dvaja, takže sme v tej samote akoby dvaja, ale je to istý typ samoty, ktorý je niekedy úzkostný a musí s tým človek nejakým spôsobom akoby bojovať a to niekedy vytvára ako najväčšie tie otazníky, pretože myslím si, že to divadlo nemá vznikať ako technokraticky, ale má vznikať s nejakou ako víziou, s nejakou potrebou toho, že to divadlo byť má, že ten umelecký počin má vzniknúť a potrebuje na to nejakú energiu a ako umelecký šéf tú energiu človek musí aj akoby nejakým spôsobom delegovať ďalej do toho divadla a potom skrz tých hercov tomu akoby divákovi. Tak to je vlastne ako nie, že čo som sa naučil a čo sa učím, je s čím nejakým spôsobom akoby bojovať, pracovať, koľko si má človek vytvoriť toho priestoru, že je teraz aktívny a koľko toho priestoru na to, aby sa znovu nadýchol, vydýchol, aby práve dokázal mať ľudí stále rád.
1: A máš ľudí stále rád aj teraz na začiatku divadelných prázdnin?
0: Myslím si, že sa mi stále darí to, že tých ľudí, navzdory tomu, že ma niekedy dokážu poriadne naštvať, tak, že tých ľudí stále mám rád, že obdivujem, čo dokážu. Obdivujem ich talenty. A to, že to Národné divadlo je proste divadlo plné nesmiernych talentov v celej šírke. Nehovorím práve teraz len o hercoch. Tak to je pre mňa ako neuveriteľné, že môžem byť toho súčasťou.
1: Ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem pekne a so všetkými sa lúčim.
1: Hosťom hovorov bol režisér Martin Kukučka, člen Dua Scooter. Od mikrofónu hovorov sa lúči Tatiana Čabáková.
2: O penězích jasne, srozumiteľne a v souvislostech. Takové sú ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka, ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Nestíháte chodit na kulturní akce? Nemáte čas na výstavy, představení, koncerty nebo filmy? A přitom vás zajímá, co se v uměleckém světě děje? Týdeník Kultura Plus právě vám nabízí pravidelný přehled divadelních i filmových premiér, vernisáží, atraktivních rozhovorů s významnými umělci nebo reportáží ze zákulisí kulturních akcí. Poslouchejte každou sobotu po 1:30 na Plusu. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Na řece Dyji ve čtvrtek uhynula zhruba tuna ryb na jezu Bulhary pod Novomlýnskými nádržemi, totiž v noci klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. Způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Koncentraci kyslíku už se hasičům podařilo dostat zpátky na bezpečné hodnoty. Čtvrtečního jednání Bezpečnostní rady státu se poprvé zúčastnil nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Rada pokračovala v diskuzi o plánu na výstavbu armády do roku 2040. Jednání se účastnil i prezident Petr Pavel. Poprvé se na něm osobně potkal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO poté, co Babiš odmítl společnou schůzku kvůli blížícímu se summitu NATO v Ankaře. Podle mluvčího hradu Víta Koláře se rada summitu nebo složení delegace, která se na ní míří, nevinovala. Čeští vojáci, kteří při služební cestě na Ukrajinu převáželi taky drony ze sbírky Drony Nemesis, neudělali podle kriminalistů nic protiprávního. Informaci servu Seznam zprávy potvrdil radiožurnálu Ivo Černík z okresního státního zastupitelství v Prostějově. Kriminalisté případ odložili a předali ho armádě k případnému kázeňskému řízení. To teď prověří, jestli jednání vojáků neporušovalo služební povinnosti a vnitřní předpisy. A britská policie minulý měsíc zatkla účastníka britské mutace reality show Svatba na první pohled kvůli podezření ze znásilnění. Informoval o tom server BBC, který na případ poprvé upozornil v květnu. Jeho reportáž popisovala obvinění ze dvou znásilnění a jednoho dalšího případu sexuálního násilí během natáčení. A tři poškozené ženy schodně tvrdí, že štápaní televizní stanice Channel 4 neudělali nic pro jejich ochranu. A britská stanice v reakci na reportáž stáhla všechny série tohoto pořadu. Hokejový brankář Jakub Dobeš prodloužil v NHL o 3 roky smlouvu s Montrealem. Platit mu začne po příští sezóně. Ročně si díky ní vydělá před zdaněním přes 5,25 milionu dolarů, v přepočtu tedy asi 113 milionů korun. Portugalští fotbalisté hrají s Chorvatskem první utkání playoff mistrovství světa. Stav a čas zná Adam Weidenthaler.
4: Teď rozehrávka autového vazování, dlouhý aut a úspěšný zákrok Diuga Košty. Maturina nakonec.
5: Omezení na pražském okruhu, další na dálnici D5 na Berounsku. Dálnice plynule průjezdné, teď bez nahlášených nehod. Na pražském okruhu ve směru na Ruzyni od sjezdu na D5 do Plzně. Údržba zavřela pravý pruh. Je to mezi kilometry 24 až 25, opravují tam vozovku. Na D5 se z Prahy do Plzně za sjezdem na Cerhovice se stále vybočuje vlevo. Na 42. kilometru stojí nákladní auto a silničáři vedle do pravého pruhu postavili šipku. V Ostravě v Místecké ulici u Dolních Vítkovic ve směru do města. Čekejte hustý provoz, zřejmě to souvisí s několikadenním hudebním festivalem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Ráno čekáme ještě v jihovýchodní polovině území doznívající deště, jinak přes den polojasno s kupovitou oblačností. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27 a na horách většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Jak se změní volební pravidla ve Spojených státech amerických? Co všechno může prověřit aktuální katastrofa ve Venezuele? Proč útočícím motoristům klesají preference? Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
2: Názory a argumenty.
1: Sněmovna ve středu nestihla dokončit závěrečné schvalování změn jednacího řádu. Rozprava se věnovala především rozsahu zdržování v minulém a současném volebním období. Další kolo o novele protiobstrukčních pravidel bude pokračovat v pátek. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Proč k těmto úpravám jednacího řádu v dolní komoře parlamentu dochází?
6: Pravidelně se opakují nekonečné obstrukce, opakovaly se především v tom minulém funkčním období poslanecké sněmovny. Bylo to řešeno opakovaně tak, že ty obstrukce byly překonávány tím, že jednací řád nebyl dodržen, že ještě když nebyla dokončena rozprava, tak byl stanoven pevný bod hlasování a pak takto přijaté zákony končily u ústavního soudu a ústavní soud konstatoval, že tedy nebylo postupováno úplně v souladu s jednacím řádem, nicméně ty zákony nerušil, ale zároveň doporučoval, aby poslanci přistoupili ke změnám jednacího řádu takovým způsobem, aby ta vládní většina se mohla dostat k hlasování a k prosazení toho, co chce, a zároveň ta opoziční menšina by měla dostatečný prostor se vyjádřit. Většinou takovéto apely ústavního soudu zůstávaly bez odezvy, ale přece jenom nyní tedy jak představitelé vládního tábora, tak také ti z opozičních řad se snažili dohodnout na tom, že by přece jenom k nějakým úpravám jednacího řádu mělo dojít, aby ta sněmovna byla více funkční, aby ty obstrukce přece jenom nebyly nekonečné, protože obstrukce k demokratickému fungování parlamentu patří, ale jde o tu formu a o ten rozsah, a proto také by mělo dojít k tomu, že například, když se bude projednávat program schůze, takže ta vystoupení by měla být omezená, týká se to také technických poznámek a i vystoupení v průběhu rozpravy jednotlivých řečníků, takže přece jenom určitý prostor pro to zúžit ten rozsah nekonečných obstrukcí by měl být vytvořen, ale to neznamená, že obstrukce zmizí, protože vždy záleží na tom, jak se těmi pravidly řídí jednotlivci, jak budou jejich dodržování, jak bude vymáháno případně a tak dále. Takže nelze očekávat, že pokud přece jenom v tom závěrečném hlasování se doberou poslanci k tomu, že upraví jednací řád, takže budeme svědky toho, že obstrukce z poslanecké sněmovny zmizí. Tak tomu není a nebude a bude záležet na tom, zda se podaří obnovit vzájemnou důvěru mezi vládním táborem a opozicí a také zda se obnoví to, co bylo v minulosti normální. To znamená, že když tam došlo k nějakým dohodám, tak ty byly plněny a týkalo se to také třeba toho, jak bude ta schůze vypadat, jaký bude mít průběh.
1: Tolik komentátor Petr Hartmann. Děkuju a naslyšenou.
6: Naslyšenou.
1: Pokud existuje nějaká konstanta v počínání amerického prezidenta Donalda Trumpa, tak je to jeho snaha upravovat si věci tak, aby vyhovovaly jemu samotnému. Ukazuje se to i u změn volebních pravidel, které mají jeho straně a tím i jemu samotnému zajistit vítězství v podzimních volbách do kongresu, soudí politolog a poradce prezidenta republiky Jiří Pehe.
7: Americký prezident Donald Trump od nástupu do funkce mluví o nutnosti reformovat americký volební systém. Už vloni na jaře podepsal prezidentský výnos, který od všech voličů vyžadoval, aby se prokázali voličským průkazem osvědčujícím jejich totožnost. Ta se zatím dokazovala jinými způsoby. Trump se také snažil omezit korespondenční hlasování. Ačkoliv sám v posledních volbách hlasoval korespondenčně, tvrdí, že korespondenční hlasování je náchylné k podvodům. Federální soudy Trumpu výnos zablokovali, protože ke změnám v zákonech upravujících pravidla pro federální volby je zapotřebí souhlas kongresu. A pravidla pro volby na různých úrovních v jednotlivých státech americké unie stanovují zákonodárné sbory jednotlivých států. Prezident do nich nemůže zasahovat vůbec. Trump a jeho spojenci se ovšem nevzdali. V kongresu se už od začátku tohoto roku snaží prosadit zákon známý jako Save America Act, který vyžaduje, aby voliči osobně předložili doklad o svém občanství. Ve velké většině případů by šlo o platný cestovní pas nebo originál rodného listu. Získání takových dokumentů je ale obtížné. Vystavení cestovního pasu, který mnoho Američanů vůbec nemá, je drahé a desítky milionů Američanů nemají doma svůj rodný list. Skoro 70 milionů žen, které se vdaly, nemá rodný list, který by odpovídal jejich oficiálnímu jménu. Pokud by zákon prošel, museli by potenciální voliči vynaložit značné úsilí, aby dokumenty získali. Jelikož by zákon zakázal doposud běžně používanou registraci k volbám online nebo poštou, lidé, kteří by se chtěli registrovat, by museli utratit stovky dolarů za letenku nebo cestovat mnoho hodin autem, aby se dostali do své volební kanceláře. Zákon by také výrazně omezil korespondenční hlasování. Tento typ hlasování nebo registraci k volbám online či s pomocí pošty přitom používají mnohem více voliči demokratů. Trump a jeho spojenci se nijak netají tím, že změny chtějí prosadit za každou cenu i proto, že v případě volební prohry republikánů v podzimních volbách do kongresu mohou Trump a jeho spojenci čelit řadě vyšetřování ve sněmovně reprezentantů. Ta může zřizovat vyšetřovací komise, kde před volením musí vypovídat pod přísahou. Trump varuje, že by se demokraté mohli pokusit o jeho další impeachment. Volební zákon byl schválen už v únoru prostou většinou ve sněmovně reprezentantů, ale v Senátu je pro jeho schválení zapotřebí kvalifikovaná většina 60 hlasů, které republikáni nemají. Trump je vyzývá, aby zákon schválili prostou většinou, což je v extrémních případech možné. Tomu se ovšem část republikánských senátorů brání s tím, že by demokraté v případě získání většiny v Senátu mohli postupovat stejně v případě důležitých zákonů, které by jinak byli republikáni schopni zablokovat. Mezitím skoro 20 států, v níž vládnou republikáni, už přijala nebo zvažuje přijetí vlastních volebních zákonů podobných tomu, který uvázel v Senátu. Ty ovšem nelze uplatnit pro federální hlasování, takže Trump stále více tlačí i s pomocí výhružek na republikánské senátory, aby federální zákon schválili. Nejnověji odmítá podepsat již schválený zákon o dostupném bydlení, od něhož si většina republikánských kandidátů v podzimních volbách slibuje, že přesvědčí voliče, že strana není tak asociální, jaký portrétují demokraté. Trump prohlásil, že ve srovnání s volebním zákonem je zákon o dostupném bydlení jen zívnutí. Volební pravidla je prý třeba změnit za každou cenu, jinak republikáni volby prohrají. Mezitím ale prezident utrpěl dílčí porážku u nejvyššího soudu, který odmítl Trumpovo dřívější rozhodnutí, aby korespondenční hlasy nebyly započítávány, pokud budou doručeny až po datu konání voleb. Trump a jeho spojenci v Senátu nyní uvažují, že by zákon zkusili protlačit tak, že by ho spojili s jiným důležitým zákonem, který nebudou demokraté moci zablokovat. Prosazení tak důležitého zákona jako přílepku by ovšem zcela jistě vedlo k soudním sporům a zmatkům. Vytvoření chaosu ale může být v této chvíli to, v co Trump doufá, aby mohl výsledky voleb případně zpochybnit.
1: Dodává Jiří Pehe. Na začátku letošního roku Kyjevský mezinárodní institut sociologie zjistil, že 65% Ukrajinců je stále připraveno snášet válku tak dlouho, jak to bude nutné. Úroveň ukrajinského optimismu ohledně budoucnosti země se v úvodu letošního roku nesnížila, ale naopak ve srovnání s lety 2024 a 2025 ještě vzrostla. Také většina prognóz dalšího vývoje války zní pro Ukrajinu nadějně. Podívejme se proto s komentátorem Českého rozhlasu Liborem Dvořákem na ty méně optimistické vize.
8: Vždy počítej také s nejhorší eventualitou, praví stará osvědčená moudrost, a přesně v tomto duchu si počíná i známý německý novinář Dirk Emmerich, který dlouhá léta působil v Moskvě. Ten upozorňuje na fakt, že Evropa místo, aby zesílila všestrannou pomoc Kyjevu, spoléhá na současné ukrajinské frontové úspěchy, jež by měli Kreml donutit, aby se vzdal svých původních cílů. To ovšem klidně může být omyl. Jistě, ruská věrchuška se ocitla pod tlakem, to cítí všichni. Zatím to ovšem není nejmenší náznak toho, že by Putin zaváhal. Ba co víc, v ruských nejvyšších velitelských kruzích i mezi provládními takzvanými Z-blogery se neustále probírají tvrdší a zároveň efektivnější bojové postupy. Na stole těchto horkoválečníků přitom v tuto chvíli leží hned tři varianty. Nasazení taktických jaderných zbraní, nová mobilizace nebo hybridní útoky na celou Evropu. Nasazení jaderných zbraní je však nebezpečné už samo o sobě a navíc vyvolá chmury na čelech ve Washingtonu i Pekingu, takže Kreml si s něčím takovým nejspíš zahrávat nebude. Další mobilizace by dál pobouřila bez tak nervózní a vůči státní moci stále nevlídnější ruské obyvatelstvo. Největší úspěch proto slibují hybridní útoky na starý kontinent. Evropané se notoricky bojí, a tak je snadné je rozštěpit a poštvat proti sobě navzájem. Na druhé straně Putin může nepodnikat nic a jen pokračovat ve své původní strategii, dál sázet na opotřebovávací válku a na to, že jeho vojska nakonec vydrží víc než ukrajinská. Na frontě v Donbasu už půl druhého roku platí patová situace, na níž události posledních týdnů nic nezměnily. Navíc Rusko už dnes počítá se spojenectvím příští zimy, kdy opět stejně jako během té poslední hodlá útočit svými drony na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a pak si diktovat podmínky. Podle Dirka Emmericha a dalších racionálních skeptiků tak zatím nemá smysl mluvit o nějakém zásadním zlomu v ukrajinské válce. Jistě, situace se změnila a přes teritoriální pad v Donbasu je strategická iniciativa v rukou Kyjeva. Pokud ale Evropa této šance nevyužije k ráznému diplomatickému tlaku na Putina, aby konečně zasedl k jednacímu stolu, okno šancí se zase uzavře.
1: Tolik Libor Dvořák.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Venezuelu, kterou v minulých letech trápila těžká politická a ekonomická krize, postihlo v těchto dnech ničivé zemětřesení. Jeho rozsah, pokud jde o materiální škody i oběti na životech, není stále úplně jasný. Katastrofa ovšem staví před velkou zkoušku i Spojené státy, které z kraje roku do vnitropolitického dění Venezuely výrazně zasáhly. Více už v komentáři publicistky Leony Šmelcové.
9: Venezuela prožívá těžké dny. Dvě ničivá zemětřesení, která zemi na karibském pobřeží zasáhla v polovině minulého týdne, během několika desítek vteřin změnila životy milionů lidí. Přírodní katastrofa si vyžádala tisíce obětí a zraněných. Smutná bilance bohužel ještě vzroste, byť záchranáři, včetně českého týmu, už několik dní svádějí neúprosný boj s časem ve snaze vyprostit další přeživší. Venezuela hlásí více než 68 tisíc pohřešovaných. Už tak mimořádně chudá země, která roky balancuje na hraně hospodářského krachu, tak čelí další těžké zkoušce. Velkým testem ale prochází i zahraniční politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Washington musí prokázat, že dokáže zvládnout rozsáhlou humanitární operaci i poté, co před rokem zrušil agenturu USAID, která po desetiletí představovala hlavní nástroj americké zahraniční pomoci. Je zřejmé, že kroky ministerstva zahraničí, které její agendu převzalo, budou bedlivě sledovány. Americký prezident několik hodin po katastrofě prohlásil, že Spojené státy jsou připraveny pomoci a nařídil federálním úřadům zahájit rozsáhlou humanitární akci. V prvních hodinách Washington oznámil balík pomoci v hodnotě téměř 150 milionů dolarů, posléze přidal dalších 50 milionů. Do oblasti zamířily záchranné týmy, vojenská letadla, lodě i specialisté na logistiku a koordinaci záchranných prací. Američané pomáhají se zprovozněním poničených přístavů a letiště v Caracasu pro příjem mezinárodní pomoci a také dočasně uvolnili sankce, aby úřady pracovaly bez průtahů. Nejde ale pouze o humanitární krizi. Zemětřesení se okamžitě proměnilo v geopolitickou zkoušku Trumpovy zahraniční politiky a zejména tzv. Donroeovy doktríny, Trumpovy interpretace Monroeovy doktríny, podle níž Spojené státy považují západní hemisféru za svou prioritní sféru vlivu a při jejímž prosazování jsou ochotné jít i do přímých zásahů. Venezuela v této strategii zaujímá mimořádné postavení. Po lednovém dopadení Nicolase Madura a nástupu Delcy Rodriguezové do čela země se vztahy mezi Washingtonem a Caracasem výrazně proměnily. Venezuela se stala jedním z hlavních symbolů nové americké politiky v regionu. Pozoruhodná je i historická souvislost. Právě ve Venezuele se před více než dvěma stoletími uskutečnila historicky první americká kongresem posvěcená zahraniční humanitární pomoc, a to po ničivém zemětřesení v Caracasu roku 1812. Určitým paradoxem je, že ve stejný den, kdy Washington přislíbil Venezuelanům rozsáhlou pomoc, rozhodl nejvyšší soud ve prospěch Trumpovy administrativy a umožnil pokračovat v rušení programu TPS, který poskytuje dočasnou ochranu lidem ze zemí postižených válkami nebo přírodními katastrofami. Loni byla tato ochrana zrušena mimo jiné právě pro Venezuelu. To však nemění nic na tom, co je nyní nejdůležitější. Venezuela potřebuje rychlou a účinnou pomoc. A právě ta bude hlavním měřítkem, podle něhož se bude posuzovat reakce Spojených států. Pokud uspějí, může katastrofa paradoxně posílit důvěru v to, že Spojené státy jsou stále schopny nést odpovědnost za region a že jejich nová zahraniční politika přináší konkrétní výsledky. Pokud však selže, otřesy, které zasáhly Venezuelu, jen prohloubí již značně poškozenou pověst Spojených států na mezinárodní scéně.
1: To byla Leona Šmelcová. Motoristé, kteří jsou v Česku momentálně nejmladší vládní stranou a stále si nemohou být jisti svou další politickou existencí, si v boji o vlastní politický profil vybrali hodně velké sousto – prezidenta Petra Pavla. Přitom ale neodhadli, jak moc je hlava státu stále populární. A tato skutečnost se začíná projevovat i v jejich preferencích mezi voliči. Domnívá se komentátorka Deníku Kateřina Perknerová.
10: Když se politik uchýlí k nadávkám a stěžuje si, že je třeba vyměnit lid, protože ho nechápe, je to známka zoufalství nebo přecenění vlastního sexepílu. Petr Macinka tak dlouho nabádal zrcadlo, aby mu potvrdilo, že je na světě nejkrásnější, až se mu dostalo lakonické odpovědi – vypadni. Tímto pokynem ho počastovalo publikum ve Strážnici, kam se vydal bránit svého stranického kolegu Otu Klempíře. Zcela mylně vyhodnotil situaci. Návštěvníci přišli v horkém dni na verbuňk, potěšit se místními zvyky, kroji, muzikou. To poslední, na co byli zvědaví, byly politické projevy. Notabene ty, které je mistrovali. Macinka je nabádal, aby nedělali z folklorního politický festival. Jakoby na pódium politiku nevnesli samou svojí přítomností motorističtí ministři, toho času ve svaté válce s prezidentem republiky. A v tom je další zádrhel. Šéf motoristů a ministr zahraničí lidi vyzval, ať nevzývají falešné modly, myšleno prezidenta Petra Pavla. Evidentně nebyl na žádném jeho výjezdu v regionech. Kdyby byl, seznal by, že právě tam ho občané vítají s nefalšovaným obdivem a úctou. Pavlovu popularitu Macinka podcenil. Ve sporu o Ankaru je zkrátka na prezidentově straně nepoměrně víc lidí než na jeho. Nemusí znát detailně ústavu ani předběžné opatření konstitučního soudu, ale instinktivně cítí, že nejvyšší ústavní činitel by měl na summit NATO letět, logicky jako vedoucí delegace. Mimo jiné proto, že to tak bylo vždycky. Petr Macinka a Filip Turek si vybrali konfrontaci a zašli v ní tak daleko, že mluví o pokusu o ústavní puč a zpochybňují existenci ústavního soudu. Napadáním nosních pilířů demokratického právního systému přitom vždycky začínala neblahá totalitní éra. Macinka pravděpodobně dostal od Andreje Babiše žlutou kartu. Za Strážnici se zdráhavě omluvil, svůj protipavlovský slovník zmírnil. Škoda už ale byla napáchána. Podle volebního průzkumu agentury Median se motoristé propracovali ke 3,5% podpory. O procento víc má naše Česko Martina Kuby. To se prezentuje opačnou taktikou než motoristé. Je veskrze pozitivní, neútočné, nápadité. Potvrdilo to i aktuálním talentovým projektem, jimž chce po britském vzoru oslovit mladé lidi, aby vstoupili do politiky, a nabídnout jim servis, vzdělání, péči a pochopitelně i místa na kandidátkách. Může jít o chytrý marketingový tah, což je disciplína, v níž Kuba vyniká, avšak to v daném kontextu není důležité. Naše Česko nabízí rozvoj, spolupráci, výzvy, motoristé nenávistnou kampaň, provokace a zapšklost. Už podzimní komunální a senátní volby ukážou, kdo vsadil na šampiona a kdo na chromou kobylu.
1: Konstatuje Kateřina Perknerová. Spor o to, kdo povede českou delegaci na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, v minulých dnech eskaloval. Stalo se tak po rozhodnutí ústavního soudu, který nařídil vládě rezervovat v delegaci na summit také místo pro prezidenta. Někteří politici koalice následně označili rozhodnutí konstitučního tribunálu jako puč. Nad způsobem, jak koaliční politici celou záležitost komunikovali směrem k veřejnosti, se zamýšlí publicista Karel Hvížděla.
11: Hovořit v souvislosti s rozhodnutím ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu NATO jako o ústavním puči je skandální, řekl v rozhovoru pro Novinky ústavní právník Jan Kysela. V civilizované zemi by takový ministr ve vládě skončil. Vyjdeme-li z metafory války, kterou vyslovil ministr zahraničí, pak se mohu pokusit dívat na tuto situaci, jako sociologové mluvili o skutečné válce. Nejen jako na fenomén politický či strategický, ale i jako na fenomén estetický, kulturní a mediální. Jako fenomén estetický, který se soustředí na vnímavost a citlivost zkoumané situace, vykazuje válka mezi vládou a prezidentem nedostatek vkusu, vyhýbání se skutečným problému a cílí jed na emoce své cílové skupiny. Proto vláda a její jednotliví ministři či lidé jim blízcí hovoří o tom, že, cituji, ústavní soud potvrdil, že by neměl existovat, protože má za cíl násilně změnit ústavní zřízení a ústavní pořádky v České republice. Podíváme-li se na tyto události a výroky jako na kulturní fenomén, je evidentní, že jde o lež. Ústavní soud jen vládě připomenul, že musí dodržovat ústavní principy. Doposud nás skoro vždy zastupoval na summitech NATO prezident, který dle ústavy je nejenom vrchní velitel, ale i zastupuje stát navenek. Z kulturního hlediska jde tedy o snahu bourat zavedené zvyklosti a hodnoty, tedy měnit chování lidí. Navíc vyšší kvalifikaci a znalosti fungování NATO u nás nikdo jiný nemá. A budeme-li zkoumat mediální fenomén, musíme konstatovat, že vláda využívá bezskrupulózně změnu v komunikaci, kterou zapříčinily sociální sítě a algoritmy a umělá inteligence. Ta upozadila váhu slova a argumentů a vsadila na emoce, které se dotknou všech, i těch, kteří z jejich výroky nesouznějí. Snižuje laťku kultury dialogu. A protože tak činí v době, kdy většina seriózních a veřejnoprávních médií je ohrožena, média se tomuto trendu přizpůsobila a nechutné repliky vládních politiků se kvůli tomu dostávají na čelní místa skoro ve všech médiích. Sledovanost či počet čtenářů určuje cenu inzerce, která je hlavním zdrojem příjmu všech médií, kromě veřejnoprávního rozhlasu a televize. A to je další důvod, proč vláda chce tato média strestat a donutit k poslušnosti. Počítá s tím, že i lživé memy či věty se po velké frekvenci stanou přijatelné, či se minimálně stanou i podvědomě součástí všech příjemců. Proto lze říci, že nebezpečí takto fungujících fenomenů spočívá ve zkresleném formátování všech skutečných i metaforických válek, a to zvlášť tam, kde státnost, tedy proces utváření státu, má po dvou totalitách krátkou tradici. Za každým závazným odporem proti vládě v takové situaci není nic jiného, než zanícené hledání svobody, která dává smysl tím, že sahá dál než samotné slovo. Stejně jako za každým souhlasným projevem s nehoráznostmi je jen přizpůsobivost, která generuje sociální kapitál.
1: A slova Karla Hvížďaly zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Prezident Pavel odmítl Babišovo řečení, že si vykládá ústavu podle sebe a poškozuje Česko. Soud Evropské unie potvrdil obří pokutu pro americkou společnost Google. Na místo Karviné budou hrát fotbalové evropské poháry v Jablonci. A dnes bude polojasno, na horách ojediněle přeháníky, večer se vyjasní, teploty až 27 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Prezident Petr Pavel si podle Andreje Babiše z hnutí ANO vykládá ústavu, jak chce. Uvedl to v rozhovoru pro Deník.cz. Hrad v reakci na to premiéra vyzval, ať své tvrzení podpoří důkazy, nebo ať slova vezme zpět. Babiš serveru také řekl, že pokud prezident pojede na summit NATO v Ankaře, poškodí tím Českou republiku. Prezident ve vyjádření naznačil, že mu není jasné, jak by naplňováním svých pravomocí měl Česko poškodit. Hlava státu a vláda jsou kvůli složení delegace na summit ve sporu už několik týdnů. Babišův kabinet Pavlovu účast na něm odmítá. Ústavní soud ale na začátku týdne před běžným opatřením rozhodl, že prezidenta do delegace musí zařadit. Americká technologická společnost Google musí Evropské unii zaplatit 4 miliardy eur, tedy v přepočtu 100 miliard korun. Obří pokutu potvrdil Soudní dvůr Evropské unie. Dal za pravdu Evropské komisi, podle které Google zneužívá operační systém Android k potlačení konkurence v oblasti vyhledávacích služeb.
12: Pokuta pro Google je nejvyšší, jakou kdy Evropská komise kterékoliv firmě vyměřila. Soudní dvůr zamítl odvolání společnosti Google. Podle soudu nezákonně omezovala výrobce mobilních zařízení s operačním systémem Android a provozovatele mobilních sítí. Snažila se tak upevnit dominantní postavení svého vyhledávače. Prostřednictvím dohod o předinstalaci a licenčních podmínek pro určité aplikace Google vyžadoval upřednostňování svého vyhledávače a také prohlížeče Chrome. Společnost už v minulosti od Evropské komise dostala i další nižší pokuty, mimo jiné za zneužití svého dominantního postavení na trhu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: V Ostravě se budou vzdělávat technici se zaměřením na jadernou energetiku. Tamní vysoká škola báňská reaguje na velkou poptávku kvůli dostavbě jaderných zdrojů v Dukovanech. Nový obor propojí energetiku se strojírenstvím.
13: Tak pracuje svařovací robot, umí vyrábět 3D tiskem třeba i složité kovové součásti. Cílem je absolvent, který umí přesnou strojařinu a zvládá taky přesné předpisy spojené s jadernou energetikou, říká Ivo Hlavatý ze strojní fakulty Vysoké školy báňské.
14: Ti studenti můžou jít do technologie, můžou být energetici a to třetí je právě ten jaderný pohled, takže to je to novum, které tady ještě není.
13: Škola čeká velký zájem, přijímací řízení do dvouletého navazujícího magisterského programu. Už začalo. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.
3: Vedení Táborska se rozhodlo nevyužít nabídku od Ligové fotbalové asociace na postup do nejvyšší soutěže. Druholigový klub o tom informoval na svém webu. Za hlavní důvody uvedl situaci okolo stadionu v Českých Budějovicích a nedostatečný čas na sestavení kádru schopného hrát první ligu. Stále tak není jisté, kdo v příští sezóně mezi elitou nahradí vyloučenou Karvinou. Teď je na řadě Artis Brno, který má lhůtu do dnešních 16 hodin. Fotbalisté Španělska postoupili po vítězství 3-0 nad Rakouskem do osmifinále světového šampionátu. V zápase Portugalsko-Chorvatsko se hraje 13. minuta nastavení a teď je aktuálně stav nerozhodný 2-2. A v 5 hodin začne ještě v přímém přenosu Radiožurnálu Sport utkání Švýcarsko-Alžírsko.
5: Nehoda na D10 na Liberecku a omezení na dálnici D1 u Brna. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Svijanský újezd narazilo osobní auto do svodidel. 64. kilometr. Policie hlásí neprůjezdný levý pruh, nehodu bez zranění a úniku provozních kapalin. Dejte pozor, podle meteoradarů na trase prší. Na dálnici D1 před Brnem z Prahy stojí osobní auto. Před sjezdem na Popůvky 182. kilometru na Krajnici, místo je dobře označené šipkou. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Cerhovice 42. kilometru odklidili odstavené nákladní auto, několik hodin zasahovalo do pravého pruhu. A v Ostravě v Místecké ulici u Dolních Vítkovic ve směru do města stále čekejte hustý provoz. V místě je kvůli hudebnímu festivalu omezení zúžené jízdní pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Teď v noci se ochlazuje na 16 až 12 stupňů. Ráno čekáme v jihovýchodní polovině území doznívání deště, jinak přes den polojasno s kupovitou oblačností. Na horách ojediněle přehánky, večer se vyjasní. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Není to tak dlouho, co řada lidí z celého světa naslouchala mladičké dívence ze Švédska, která s vážným výrazem oslovovala politiky na všech úrovních s prosbami o aktivnější zásah proti klimatickým změnám. Možná i vy jste si položili otázku, co se to s námi děje, když zástupy vědců říkají léta totéž, ale zní to jako ono pomyslné šoupání židlemi na palubě potápějícího se Titaniku. Proč slyšíme až hlas člověka, který teprve vstupuje do období dospělosti a při vší úctě přes veškerou naléhavost a upřímnost jeho prozeb cítíme i onu nevelkou životní zkušenost. Čas od času tahle dětská diplomacie jakoby fungovala, ale možná je to jen tím mediálním ohlasem, kdo ví. Říká vám ještě něco jméno Samantha Smithová? Připomene vám jí historička Doubravka Olšáková, kterou do studia pozval David Hertl.
2: Portréty.
16: Na pozvání nejvyššího sovětského představitele Jurije Andropova přiletěla dnes do Moskvy americká školačka Samantha Smithová se svými rodiči. 11letá

0: Amanda napsala koncem dubna Jurii Andropovovi dopis, v němž se mu svěřila se svým strachem z jaderné války. Sovětský představitel jí v odpovědi vysvětlil, jak Sovětský svaz neúnavně bojuje za mír a pozval ji k návštěvě Sovětského svazu. Po dvoudenním pobytu v Moskvě stráví Samantha 12 dnů v pionýrském táboře Artek na Krymu.
1: Proti rozmístění amerických jaderných raket v západní Evropě a proti snaze Reaganovy vlády získat převahu nad Sovětským svazem protestovali v noci na dnešek před Bílým domem zástupci amerických protiválečných organizací a také skupina poslanců západněmecké strany zelených.
0: Mezinárodní protestní akce žen proti rozmístění nových amerických jaderných raket v Evropě u základny v Greenham Common v jižní Anglii vyvrcholily dnes demonstrací největší od pondělka, kdy protesty začaly.
2: Hezký den, milí posluchači. Vybral jsem pro vás tuhle ukázku z rozhlasových novin z 8. července roku 1983 naprosto záměrně. Možná byla trochu delší než obvykle, ale určitě stála za to. Určitě jste možná zavzpomínali nebo jste minimálně poznali, pochopili tu atmosféru léta roku 1983 a vůbec celého začátku první poloviny 80. let, kdy, jak říkal jeden vtip, nalevo rakety a napravo rakety a my mezi tím. Takové to tedy bylo a do téhle doby přišla Samantha Smithová se svým dopisem. O tom všem ostatním už si budu povídat právě s Doubravkou Olšákovou. Doubravko, vítám vás, hezký den.
3: Dobrý den.
2: Kdo vůbec byla Samantha Smithová?
3: Samantha Smithová se narodila v roce 1972 v Hultonu v Maine v USA a už jako dítě byla bezesporu velmi ambiciozní, protože ve svých 5 letech napsala svůj první dopis, který adresovala britské královně. A dostala na ně okamžitě odpověď, která byla samozřejmě pečlivě připravena a jednalo se o takovou tu automatizovanou odpověď, kterou Alžběta posílala úplně všem dětem, které jí psali.
2: Čili bylo to dítě, řekněme, přemýšlivé, aktivní?
3: Osobně si myslím, že k tomu byla vedena i tou atmosférou, která panovala u nich doma, protože otec působil na univerzitě jako profesor ekonomie, hospodářství, zajímal se o politické i ekonomické dění a její matka působila v sociálních službách ve městě. Což znamená, že bezesporu u nich docházelo k nějaké diskusi nebo to dítě nějakým způsobem reflektovalo to, co se kolem něj dělo.
2: Bavíme se o tom začátku, o první polovině 80. let. Doubravko, velmi obecně, jaká byla ta atmosféra vztahu mezi těmi výraznými bloky, to znamená Spojené státy, řekněme demokratický blok a Sovětský svaz, tedy komunistickou stranou ovládaný blok ve střední a východní Evropě?
3: Na to je velmi jednoduchá odpověď. Vlastně historici soudobých dějin označují to období od roku 1979, kdy začíná válka v Afghánistánu, kde se tyto dvě velmoci střetávají, až do roku 1985 za období takzvané druhé studené války. Bylo to období, kde opravdu došlo k vyhrocení všech těch konfliktů a potom období 70. let, které my paradoxně v Česku Slovensku vnímáme jako nesmírně tuhá normalizační léta. Ten svět a to globální dění se vyznačuje jistým oteplením vztahů. Dochází k návštěvě obou dvou bloků, jak ze strany amerických prezidentů, tak vlastně sovětská strana začíná jevit zájem o to celkové dění. Nicméně v okamžiku, kdy Sověti vycítí, že Američané ztrácejí vliv, například Američané vlastně ztratili vliv v Nikaragui, ztratili vliv v Iránu a v dalších zemích na celém světě, tak najednou začali stupňovat nenápadně ty svoje požadavky, nároky a tu globální politiku, což vedlo potom k té afgánské válce.
2: Pojďme už tedy k Samantě Smithové. Ta první ukázka je z knížky Gaila Warnera a Michaela Schumana Citizen Diplomats, která vyšla v roce 1987 a je to taková vzpomínka Samanty Smithové na to, jak to všechno začalo.
4: Celá ta věc začala, když jsem se mámi zeptala, jestli bude válka. V televizi bylo pořád něco o jaderných zbraních a raketách. Jednou jsem koukala na televizi, kde běžel vědecký pořad a říkali, že jaderná válka zcela zničí planetu i naší atmosféru. Jadernou válku totiž nemůže vyhrát nikdo. Pamatuji si, jak jsem jednoho rána vstala z postele a okamžitě mě napadlo, zda toto není poslední den na Zemi. A tak jsem se zeptala mámy, zda vypukne na Zemi válka a proč. A ta mi ukázala v časopise článek o Americe a o Rusku, měl na obálce obrovskou fotku Jurie Andropova. Společně jsme ho přečetli a vypadalo to, že jak Rusové, tak Američané se báli, že ta druhá země začne jadernou válku. Všechno mi to připadalo tak pitomé. Učila jsem se o všech těch příšerných věcech, co se staly za druhé světové války, a myslela si, že válku už přece nemůže nikdo chtít. Tak jsem řekla mámě, když se ho všichni tak bojí, proč mu někdo prostě nenapíše dopis a nezeptá se ho, jestli válku chce nebo ne? A ona řekla, tak proč mu nenapíšeš ty? A tak jsem mu napsala.
2: Napsala, bylo to v listopadu 1982, jenom dodejme, že Jurij Andropov byl tedy nástupce Leonida Iliče Brežněva a že na rozdíl od něj, tedy od Leonida Iliče Brežněva, který ve funkci se udržel dlouhá léta, tak pro Jurije Andropova to bylo poměrně krátké období, kdy stál v čele Sovětského svazu. Co mu Samantha Smithová napsala, to si můžeme poslechnout teď.
4: Vážený pane Andropove, jmenuji se Samantha Smithová, je mi 10 roků. Blahopřeji vám k novému zaměstnání. Obávám se, že mezi Ruskem a Spojenými státy dojde k jaderné válce. Budete hlasovat pro válku? Pokud ne, prosím, řekněte mi, jak chcete dopomoci k tomu, aby válka nebyla. Nemusíte na tuto otázku odpovědět, ale chtěla bych vědět, proč chcete dobít celý svět, nebo přinejmenším naší zemi. Bůh nás stvořil, abychom žili společně v míru a ne válčili s ostatními.
2: Stalo se v listopadu roku 1982. Dubravko, jak to bylo s odpovědí, kdy přišla?
3: Ta odpověď nepřicházela. A potom najednou se stalo to, že v Sovětské pravdě vyšel celý otištěný. A samozřejmě Sovětská pravda to okomentovala tím, že tyto závěry, které nabízí dívenka, jí musíme odpustit, protože je velmi mladá. V té době měla 10 let. Ale po tomhle obrovském antré se vlastně nedělo vůbec nic. Takže dívenka, protože byla velmi ambiciozní, tak zaslala takovou upomínku sovětskému velvyslanci v USA, Anatolii Dobryninovi, a teprve potom vlastně se uvedla celá ta mašinérie, o které se budeme vyprávět, do pohybu.
2: Chápu dobře, že vlastně dodnes není úplně jasné, proč právě tenhle jeden dopis pohnul Andropova k takové zajímavé odpovědi, protože on sám zdůrazňuje v tom dopisu, který za chvíli uslyšíme, že podobných dopisů dostával, řekněme, tisíce.
3: Vlastně každý velký světový vůdce dostává tisíce dětských dopisů. To viděla ta Samantha už na příkladu její korespondence v úvozovkách s britskou královnou. Ale proč zrovna tenhle dopis, z jakého důvodu, o tom můžeme pouze spekulovat.
2: Tak teď tedy možná trochu dlouhá ukázka z dopisu Jurije Andropova s odpovědi Samantě Smithové, kterou odeslal v dubnu roku 1983.
5: Drahá Samanto, dostal jsem tvůj dopis, který se podobá mnoha jiným dopisům z vaší země a dalších zemí po celém světě. Píšeš, že máš obavy z toho, že by mohlo mezi našimi zeměmi dojít k jaderné válce. Ptáš se, co děláme, aby válka nevypukla. Tvoje otázka patří k těm nejdůležitějším, které si může člověk klást. Odpovím čestně a upřímně. V Sovětském svazu děláme vše proto, aby naše země ve válce nebyly. To nás naučil velký zakladatel našeho státu Vladimír Lenin. Sovětští občané vědí, jak strašná věc je válka. Před 42 roky napadlo naši zemi nacistické Německo, jehož cílem bylo ovládnout svět. Spálilo a zničilo tisíce našich měst a vesnic, zabilo miliony sovětských mužů, žen a dětí. Během této války, která skončila naším vítězstvím, jsme byli spojenci Spojených států, bojovali jsme spolu za vysvobození mnoha lidí od nacistických útočníků. Doufám, že vás o tom učí ve škole. Dnes opravdu chceme žít v míru, obchodovat a spolupracovat se všemi našimi sousedy na planetě Zemi, s těmi vzdálenými i těmi v okolí. A samozřejmě i s tak velkou zemí, jako jsou Spojené státy americké. V Americe i v naší zemi jsou strašlivé jaderné zbraně, které by mohly zabít miliony lidí v pohotovosti. Ale my je nechceme použít. Právě proto Sovětský svaz rozhlásil do světa, že nikdy, nikdy nebude první, kdo použije jaderné zbraně proti jinému státu. Navrhujeme, aby byla produkce jaderných zbraní přerušena a následovalo úplné celosvětové odzbrojení. Nikdo v naší zemi, dělníci a rolníci, spisovatelé, ani lékaři, ani děti a dospělí nebo členové vlády, nechtějí ani velké, ani malé války. Chceme mír, pěstovat plodiny, stavět a činit vynálezy, psát knihy, létat do vesmíru. Chceme mír pro sebe a pro všechny národy na této planetě, pro děti a pro tebe, Samanto. Zvu tě, pokud rodiče dovolí, abys k nám přijela, nejlépe v létě. Poznáš nás, potkáš se svými vrstevníky, navštívíš dětský tábor u moře v Artěku a věz, v Sovětském svazu jsme pro mír a přátelství mezi národy.
6: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
2: A hostem dnešních portrétů je historička Doubravka Olšáková. Povídáme si o americké školačce Samantě Smithové, která napsala Jurii Andropovovi v roce 1982 a o rok později byla pozvána na návštěvu Sovětského svazu. Od mikrofonu vám stále dobrý poslech přeje také David Hertl. Tak Doubravko, slyšeli jsme odpověď Jurie Andropova, co to udělalo ve světě a ve Spojených státech.
3: Ta odpověď samozřejmě vzbudila obrovský rozruch, a to jak v té mediální sféře, kdy začala udílet četná interview jak pro americké televizní programy, rozhlasové stanice a podobně, tak vlastně začala komunikovat i se sovětským tiskem. Nicméně, co je zajímavé, je, že americká administrativa na to pozvání vůbec nějak nereagovala. A to je charakteristické pro Ronalda Reagana a jeho přístup vlastně za studené války, kdy on nějakým způsobem přehlíží tuhle občanskou diplomacii, takže jediné, co americká administrativa udělala, bylo, že si zjistili, zda někdo takový opravdu existuje a zda se skutečně narodil.
2: Jestli Samantha Smithová vůbec tedy žije.
3: Jestli vůbec žije a jestli opravdu je nějaký písemný důkaz o tom, že existuje.
2: Dá se vlastně říci, že zatímco v sovětském bloku se to pojalo jako obrovská propagační kampaň, jak to využít, tak Američany to, nebo ty oficiální americké struktury to jakoby nezajímalo.
3: Ty oficiální struktury to nezajímalo, ale zase třeba americký způsob podávání reality z toho udělal víceméně senzaci. A tohle je věc, na kterou potom později poukazoval její otec, když analyzoval zprávy v tisku ohledně Samantiny návštěvy. On říkal, to, co píše pravda, to si sovětský občan přečte tak, jak si to má přečíst, protože sovětský občan dokáže číst mezi řádky. Takže velmi dobře pochopí, že je to vlastně propagandistická kampaň. To, co vidí americký čtenář, eventuálně posluchač, eventuálně divák, je prostě obrovská reality show. A on neumí pracovat s těmi informacemi se stejným způsobem, jakým pracuje ten sovětský občan s informacemi, které mu jsou zprostředkovávány oficiální politikou.
2: Velmi zajímavý postřeh. Tak teď, jak prožívala Samantha cestu do Sovětského svazu?
4: Jakmile letadlo dosedlo na letiště Šeremetěvo, obklíčili Samantu novináři a vyzvídali, jak se jí líbí Moskva. Ospalá a oslepená září fotoblesků odpověděla, že letiště vypadá úplně stejně jako ta americká, a záhy na to byla uložena do postele luxusního apartmá v hotelu s názvem Sovětský, který je zpravidla rezervován pouze pro nejvyšší hodnostáře. Dalšího dne je odvezli v černé limuzíně s plným policejním doprovodem na Rudé náměstí, kde navštívila kremelské paláce, kostely i Leninův hrob. Lenin, vysvětlovala Samantha, je pro ně něco jako pro nás George Washington. A položila květiny k hrobu neznámého vojína. Shrnutí Samanty. Moskva byla bezvadná a navštívili jsme všechna turistická místa. Ale pak jsem se začala nudit, protože ty boty, co mi nejvíc slušely, mi byly malé.
2: Tak o tomhle jsem se nedočetl, ani jsem se to z vysílání Československého rozhlasu v roce 83 nedozvěděl, že jí tlačili boty. Jak to vlastně bylo s tou návštěvou? Přistála 7. července 1983, měla dva dny na prohlídku Moskvy a tehdejšího Leningradu, dnešního Petrohradu, a potom už tedy následoval ten známý pionýrský tábor v ukrajinském Artěku na poloostrově Krym. Pro mě je zajímavé to, že třeba na Wikipedii se hodně mluví o tom, jak ta návštěva byla opravdu mimořádně sledovaná sdělovacími prostředky, tak nemohu tedy nabídnout žádnou seriózní studii, nicméně poslechl jsem si rozhlasové Smyslové noviny, vysílané v té době, tedy ze všech dnů pobytu Samanty Smyslové v Sovětském svazu. Je tam pouze jediná zmínka o tom, že přiletěla, pak už vůbec. A prolistoval jsem také Rudé právo ze všech dnů návštěvy Samanty Smyslové v Sovětském svazu. Opět je tam pouze fotka z jejího příletu a potom už vůbec žádný článek. Mám dojem, že ta mediální pozornost se týká tedy spíš těch západních médií než těch východních.

0: vycházeli. Myslím, že v ten okamžik mi to celé došlo. Tím chci říct, že když se můžeme stát přáteli jen tím, že se lépe poznáme, tak proč se ty země pořád hádají? Nic není na světě důležitější než to, aby válka nebyla. Protože by vše zničila.
1: Doubravko, velkým přáním Samanty Smithové bylo setkat se s Jurijem Andropovem. Možná by to bylo jakési naplnění celé té její mise. Povedlo se to?
2: Nepovedlo se to, a to přesto, že po celou dobu toho pobytu, po celých těch 14 dní, jim bylo vlastně neustále den ze dne slibováno, že by se potkat mohli. Byli vlastně neustále připravováni na to, že každým dnem se může Jurij Andropov rozhodnout, že je přijme. Nakonec poslední den se tak nestalo, Jurij Andropov zaslal své srdečné omluvy a také poslal několik darů.
1: Pozdější reflexe otce Samanty Smithové vypovídá o tom, jak to vnímal on.
3: Jsem si jistý, že kdyby to bylo bývalo jen trochu možné, tak bychom se byli mohli setkat. Ale absolvovat z nutnosti fotosession by asi nebylo to úplně nejlepší pro někoho, kdo je na dialýze a je příliš slabý na to, aby se vůbec postavil. Říkali, že je příliš zaneprázdněn, ale my jsme prostě předpokládali, že je nemocný.
1: Návštěva Samanty Smithové v Sovětském svazu skončila 22. července 1983. Vrátila se do Spojených států. Co se dělo? Předpokládám, že tedy vy už jste naznačovala, že sdělovací prostředky to pojímali jako jednu velkou show, jako velkou zábavu, takže udělali z ní hvězdu?
2: Udělali z ní obrovskou hvězdu a dokonce jí nabídli cosi jako vlastní talk show s demokratickými kandidáty na volby do Bílého domu.
1: Využila to?
2: Využila toho z toho důvodu, že v té době hrozně zahořela touhou stát se novinářkou. Jenomže po téhle show, kdy vlastně ti demokratičtí kandidáti si tam dělali víceméně, co chtěli v tom pořadu, tak se rozhodla, že to dělat nechce, že prostě strávila vypisováním různých otázek a přípravou příliš mnoho času a že tohle teda není ta cesta, kterou by chtěla jít. Nicméně tohle je zajímavost. Co se týká oficiální reakce, tak ta byla taková, že se z ní stala velká hvězda, dávala četná interview, neustále rozhovory. Vlastně Samanta Smithová byla všude. Ale na druhou stranu se jí reportéři také začínali ptát, zda ví, co se s ní vůbec dělo v tom Sovětském svazu. Zda si uvědomuje, že se stala jakýmsi nástrojem propagandy. A jednoho dne na to odpověděla, že si je toho vědoma, ale že vlastně to, o co jí jde, je boj za mír. Je ten mír. A že pokud se stala nástrojem v boji za mír při mírové kampani, tak je jí to jedno.
1: Ostatně tomu odpovídá i takový kratičký osobní postřeh Samanty Smithové z doby po návratu ze Sovětského svazu.
0: Někteří lidé si myslí, že díky tomu, co se kolem mě děje, jsem nějaká mírová superosobnost. Ale mě politika zase až tak nezajímá. Prostě jsem jen znepokojená a to všechno se mi prostě jen přihodilo.
1: Kdo ví, jak by to dopadlo se Samantou Smithovou, čím by se v životě opravdu stala, možná by nebyla novinářkou, ale třeba nějakou političkou, ale nakonec se ukázalo, že ten osud byl připraven trochu úplně jinak.
2: Byl a bohužel pro Samantu a bohužel i pro jejího otce skončil velmi tragicky dne 25. srpna 1985, kdy právě při návratu letadlem z jednoho toho natáčení, kde jí byl dokonce nabídnut televizní seriál Lime Street, se letadlo zřítilo a oni oba dva zahynuli.
1: Bylo jí 13 let. Závěr obstará ukázka opět z knížky Gaila Warnera a Michaela Schumana Citizen Diplomat. Je to takové shrnutí toho, čím vlastně byla Samanta Smithová pro tehdejší dobu.
3: Samanta Smith nachytala cyniky z nevědomosti. Byla mnohem lepším diplomatem než ti tradiční, které nechtíc vyprovokovala. Zaujala postoj a odmítla vyjednávat. Obešla se na své cestě bez podpory voličů a ani to, že není expertem, ji neumlčelo. Odmítla přijmout, že komplikované by mohlo znamenat nemožné. Nevěřila tomu, že si můžeme dovolit pesimismus. Znervozňovala celý svět. Když 25. srpna 1985 zemřela při leteckém neštěstí, Miliony lidí po celém světě truchlili nad jejím skonem, jako by zemřelo jejich vlastní dítě. Kondolence zaslali její matce Jane hlavy obou nejmocnějších národů na světě. Michail Gorbačov v telegramu napsal: každý, kdo v Sovětském svazu poznal Samantu Smithovou, bude mít navždy před sebou obrázek amerického děvčete, které stejně jako miliony sovětských mužů a žen snilo o míru a přátelství mezi Sovětským svazem a Spojenými státy. Prezident Reagan, který se k Samantě za jejího života nikdy oficiálně nevyjádřil, napsal: snad vás v tomto okamžiku potěší, že miliony Američanů, miliony lidí nesou břímě vašeho smutku společně s vámi. Samanta zůstane navždy v našich srdcích a nikdy nezapomeneme na její úsměv, idealismus a její čistou duši.
1: Dubravko, když jsem na internetu hledal zmínky o Samantě Smithové, došlo mi, že minimálně v tom ruském nebo řekněme postsovětském prostoru to jméno pořád ještě určitým způsobem rezonuje.
2: Rezonuje a díky kolektivní paměti se vlastně stala takovým symbolem těch 80. let, toho v úzovkách boje za mír, ale v kolektivní paměti se udržela nejen v tom sovětském prostoru, ale také v USA, kde její domovský stát Maine vyhlásil každé první červnové pondělí zákonem za den Samanty Smithové.
1: Dodává závěrem historička Doubravka Olšáková. Děkuji, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Ukázky přečetli Ivana Machalová a Libor Vacek. Technicky spolupracoval mistr zvuku Jaroslav Novotný a od mikrofonu se za všechny jmenované loučí i David Hertl.
4: Novinky o přírodě i lidech. To je rozhlasová laboratoř, ve které se pravidelně setkávají vědci a herci. Znalosti expertů, vysvětlení pro lajky a špetka humoru. To je laboratoř Martiny Maškové. Každou sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Pražské národní galerie. Informoval o tom šéf rezortu Otto Klempíř za Motoristy. Podle něj se bude řízení opakovat a cílem je najít osobnost, která bude mít silnou mezinárodní vizi. A předchozí ředitelku galerie Aliciu Knast odvolal Klempíř z funkce v březnu. Zdůvodnil to snahou provést nutné změny v instituci, kterou dočasně vede Olga Kutková. Čeští záchranáři se z Venezuely vrátí v neděli. Bezmála 70 členů USAR týmu a 8 pátracích psů a se v zemi zasažené zemětřesením zapojilo do záchranných akcí. Zemětřesení má aktuálně 2300 potvrzených obětí, pohřešují se ale desítky tisíc dalších lidí. Podle velitele týmu Petra Vodičky je ale v tuto chvíli šance na záchranu dalších přeživších malá. V tropickém Pacifiku nastal klimatický jev El Niño, oznámila to novozélandská výzkumná organizace Earth Sciences. Zároveň varovala před intenzivními dopady na počasí na Novém Zélandu v nadcházejících měsících. Na některých místech se očekávají velké výkyvy teplot. Letošní El Niño přitom může patřit mezi ty nejsilnější v moderní historii. Před Novým Zélandem výskyt tohoto meteorologického jevu oznámili taky Austrálie, Japonsko nebo Spojené státy. A oblastní charita v Hradci Králové získala pouku ukončení hudebního festivalu Rock for People desítky stanů, spacáků a karimatek. Organizátoři v areálu rozmístili kontejnery, do kterých mohli návštěvníci dobrovolně odevzdat funkční vybavení, které už nechtěli odvážet domů. Charita darované věci využije v azylovém domě matky Terezy i při pomoci lidem bez domova přímo v terénu. Fotbalisté Portugalska postoupili na mistrovství světa do osmifinále a zahrají si se Španělskem. Portugalci i díky gólu Ronalda porazili Chorvaty 2-1, Španělé si poradili 3-0 s Rakouskem. Basketbalista Patrik Auda se po skoro dvou dekádách zahraničí vrátí do České basketbalové ligy a bude hájit dres USK Praha. O příchodu bývalého reprezentačního pivota informoval klub na webu.
6: Nehoda na dálnici D10 na Liberecku a omezení na D1 u Brna. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Svijanský újezd narazilo osobní auto do svodidel. 64. kilometr. Policie hlásila neprůjezdný levý pruh a nehodu bez zranění. Kolona se v místě netvoří. Na dálnici D1 před Brnem z Prahy stojí osobní auto s defektem do vozovky. Před sjezdem na Popůvky 182. kilometru stojí na krajnici, místo je označené šípkou, opatrně kolem auta se pohybují lidé, vypadá to, že mění kolo. A na pražském okruhu směr Ruzině od sjezdu na D5 do Plzně v noci opravují vozovku. Údržba zavřela pravý pruh mezi kilometry 24 až 25, místo je teď plynule průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Ráno čekáme ještě v jihovýchodní polovině území doznívání deště, jinak přes den polojasno a nejvyšší teploty 20 až 24, na jihu Moravy naměří až 27 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Evropa má za sebou první velkou vlnu veder letošního léta. Několik teplotních rekordů padlo i na českém území. Očekává se, že s tím, jak se klima otepluje, bude extrémní počasí častější. Jak se Česko na tuhle novou realitu zvládá připravovat? Co můžou udělat města proto, aby byl život jejich obyvatel v horkých dnech snesitelnější? A jak se daří naplňovat strategie, kterou má stát?
4: Pro a proti Lukáše Matošky.
7: Našimi hosty tady ve studiu Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech jsou ředitelka Asociace ekologických organizací Zelený kruh Petra Kolínská. Dobrý den.
8: Dobré dopoledne.
7: A vedoucí oddělení vody v krajině a adaptace na změnu klimatu Pavel Marták z Ministerstva životního prostředí. Dobrý den i vám.
9: Dobrý den.
7: A začněme od vás. Jak je z vašeho pohledu Česko připravené na vlny veder?
9: Ty jednoduché otázky bývají často nejzáludnější. Myslím si, že lze konstatovat, že ten posun je významný, že postupně se ta připravenost zlepšuje. Samozřejmě vždy je co zlepšovat, ale my zde vnímáme opravdu velký posun, takový 10-15 let zpátky. Obecně v té adaptaci beru, takže připravenost na vlnu veder je jedním z těch opatření, které se dělají v souvislosti s adaptací na změnu klimatu. Uvolňují se prostředky na opatření adaptačního charakteru, které přispívají i k tomu zvládání veder. Postupně zlepšuje se znalostní báze, zvyšuje se počet expertů, jsou výzkumné projekty na toto téma. Myslím si, že ta situace se zlepšuje.
7: Vidíte to stejně, paní Kolínská?
8: Já to samozřejmě vidím trochu jinak. Myslím, že jak ministerstvo, tak veřejná správa na ty vlny veder připravená není dostatečně, že tu situaci podcenila, ačkoliv ty předpovědi dlouhodobé oznamovaly, že ty vlny veder budou a i v budoucnu vlastně se předpokládá, že ten počet velmi teplých dnů bude větší.
7: Můžete být konkrétní v té vaší kritice, když jste řekla, že veřejná správa tu situaci podcenila, nedostatečně se připravila, tak kde vidíte ty největší mezery?
8: Ty největší mezery jsou v tom, že neexistuje shoda mezi rezorty a MŽP, které se víceméně snaží, tak vlastně nemá žádný vliv na to, jak třeba funguje Ministerstvo zdravotnictví nebo Ministerstvo pro místní rozvoj. Chybí nám řada legislativní opory. Ta legislativa v mnoha ohledech nepřispívá k tomu, aby se vlna veder dala zvládnout lépe. Dlouhodobě chybí také politická podpora a řada opatření jsou pouze dobrovolná, místo by byla povinná. Například obce a města mohou, ale nemusí mít adaptační strategii, která by právě řekla, co mají dělat.
7: Nejprve k té mezirezortní spolupráci, pane Martáku, to byste uznal, že není úplně v podobě optimální, že zkrátka nespolupracuje například Ministerstvo životního prostředí, na kterém vy působíte, s Ministerstvem zdravotnictví, případně s dalšími rezorty?
9: Já bych to asi nenazval, že přímo nespolupracujeme. My se rozhodně snažíme o co nejužší spolupráci, ale samozřejmě jak i my, tak i ostatní rezorty jsou často limitováni personálními kapacitami. Těch témat, které musí jednotlivé rezorty řešit, je samozřejmě více. A jak říkala paní ředitelka, určitě je to o tom, že každé ministerstvo má nějaké priority a samozřejmě ty naše priority nemusí být vždycky v souladu, nebo ta intenzita toho, jak my to vnímáme, nemusí být stejná na všech rezortech.
7: Ale určitá meziresortní spolupráce zapotřebí je, třeba konkrétně mezi ministerstvem zdravotnictví a vaším ministerstvem, protože to oteplování má pochopitelně i zdravotní dopady.
9: Rozhodně. Obecně celá adaptace na změnu klimatu je vlastně u nás postavena tak, že my jsme jakýmsi koordinátorem té adaptace. My zpracováváme nebo koordinujeme zpracování té národní adaptační strategie i toho adaptačního plánu, ale tím, že téma adaptace je naprosto průřezové a jde napříč prakticky všemi sektory a všemi činnostmi lidské společnosti, tak to není o tom, že bychom to my mohli zpracovat nebo my všechno připravit. Je to o tom, že vlastně každý rezort si musí připravit tu adaptaci té své oblasti sám. My se to snažíme pouze koordinovat.
7: Paní Kolínská, ta národní adaptační strategie, kterou vypracovalo Ministerstvo životního prostředí, je funkční?
8: Tak máme k dispozici vyhodnocení za to minulé období, kde se právě celkem otevřeně poukazuje na to, že rezorty nemají na řešení těch věcí vyhrazeno dostatek kapacit, dostatek odborníků, že chybí peníze na ty opatření a že tam právě chybí ta politická podpora. Já bych to možná ukázala na konkrétním příkladu. Teď v té vlně veder se hodně mluvilo o ochlazovací schopnosti stromů, které jsou vlastně takovou přirozenou klimatizací. Stát i vydává prostředky na to, aby se stromy sázely, ale zároveň není ochoten parlament schválit úpravy zákonů tak, aby ty stromy, které už máme, byly lépe chráněny, aby se daly stromy snadněji sázet vzhledem k technickým sítím a aby pokud se nějaký strom už musí pokácet, aby byla třeba povinná náhradní výsadba. To všechno v té legislativě chybí a mělo by to tam už dávno být.
7: Pane Martáku, uznal byste, že tady můžou být určité rezervy, že sice máte slušnou adaptační strategii, ale vázne to třeba, pokud jde o ochranu těch stávajících stromů, které jsou klíčové pro udržení chladu ve městech?
9: Asi se nedá říct, že by nebyla žádná ochrana stromů stávajících v zákoně 114 definována je. Samozřejmě můžeme se obavit o tom, jestli by nemohla být větší vzhledem k tomu pozitivnímu přínosu a té nezastupitelné roli, které stromy zejména potom v intravilánech měst mají.
7: Paní Kolínská, vy jste tady před chviličkou řekla, že některá ta opatření týkající se samospráv, to znamená měst, obcí a krajů, by měla být povinná. Jaká konkrétně?
8: Tak jde o to, že města, která mají adaptační strategii, tak třeba pak dokážou systematicky umisťovat vodní prvky do ulic, pítka, mají například mapu míst, která jsou veřejně přístupná a jsou klimatizovaná, jsou v těch vedrech, je tam možné strávit nějaký čas. Mají plán, jak právě vysazovat stromy na správných místech, kde se nejvíc sdružují lidé. Ale pokud tyhle ty strategie samozřejmě stojí peníze a jsou dobrovolné, tak je mají jenom obce, které jsou bohaté nebo které mají nějaké osvícené vedení. A ta naše analýza vlastně stavu připravenosti samospráv právě ukázala, že se rozebírají nůžky mezi těmi úspěšnými městy a obcemi a těmi ostatními, ale lidé žijí prostě ve městech a nevybírají si moc, v jakém městě třeba žijí. Takže my potřebujeme, aby stát, aby ta národní úroveň ty obce podpořila, dodala jim dostatek financí, metodickou podporu a až budou tyhle ty věci k dispozici, tak vlastně řekla, že ta adaptační strategie je povinná součást jejich života.
7: Pane Martáku, jak teď vy z Ministerstva životního prostředí můžete podpořit konkrétní obce, konkrétní města, když chtějí na svém území zavádět adaptační opatření, tak, aby zvládali třeba tak horké dny, jaké byly ještě před pár dny?
9: My ty adaptační opatření podporujeme dlouhodobě, vlastně ta stěžejní podpora šla nebo jde pořád z operačním programu životní prostředí, kdy jsou podporovány jako opatření na posílení zeleně ve městech, která je klíčová pro ten klimatický efekt, tak podporujeme dlouhodobě hospodaření s dešťovou vodou, které taky vnímáme jako klíčové, to znamená zadržet ty srážky v místě dopadu, případně využívat na zálivku té zeleně, prostě hospodařit s tou vodou v tom daném území a neodvádět ji rychle pryč z toho intravilánu do vodních toků. Podporujeme také opatření, které zodolňují nebo které umožňují těm budovám být lépe adaptovány, ať už jsou to nějaké stínící prvky nebo zateplení, které samozřejmě funguje i jako izolace v těch vlnech veder. Takže z našeho pohledu jako ta škála těch opatření, které podporujeme, je poměrně široká a podporujeme opravdu dlouhodobě.
7: A uznal byste, že dochází, jak to tady nazvala paní Kolínská, k určitému rozevírání nůžek mezi městy, která se adaptují nejlépe, protože jsou třeba bohatší, a mezi těmi ostatními?
9: Upřímně nemám na to nějaké tvrdé data, ale z mého osobního pohledu já vnímám, když vidím právě ty úspěšné realizace typicky v adaptéře nebo v podobných projektech, takže opravdu jsou města nebo možná i regiony, kde se tomu věnují více, kde to vnímají jako nějakou prioritu a je tam vidět prostě postupně úspěšnost realizace těch projektů, které dle mého názoru přispívají k té adaptaci, a jsou regiony, kde řekněme to není takovou prioritou.
7: Čím to je, paní Kolínská, že některé regiony zvládají se připravovat na změnu klimatu, na horké dny a jiné nikoli?
8: Tak je to hodně o nějaké osvětě a informovanosti jak těch vedení radnic, tak samozřejmě místních obyvatel, protože pokud nějaký starosta nebo radní vlastně chce ty adaptační opatření zavádět, tak se musí jako utkat s tím veřejným míněním, a třeba debata o tom, jestli nové stromy mají rušit parkovací místa, je debata vlastně velmi nepříjemná a frustrující. Takže hodně to souvisí s tím, jak moc investujeme do nějaké osvěty a vzdělávání. Ale já bych se možná ještě vrátila k těm financím, protože ta zpráva o tom, jak se nám daří plnit adaptační strategii...
7: Ta vaše zpráva z loňského prosince.
8: Ne, ta zpráva MŽP, která visí na jejich webu. Aha. A která hodnotí, jak se daří uplatňovat na národní úrovni ty adaptační opatření, tak sama říká, že ty prostředky finanční jsou nedostatečné a že vlastně docházejí. A pojďme si říct, čeho je to financováno. Adaptační opatření jsou z velké míry financovány z emisních povolenek, to znamená z toho principu, že znečišťovatel platí. A pokud současná politická reprezentace vlastně chce tenhle ten systém povolenek oslabit nebo dokonce zrušit, tak se tím zbavujeme té možnosti, jak ty opatření financovat.
7: Na druhou stranu je ale pravda, že výnos z emisních povolenek dlouhodobě klesá.
8: To záleží na tom, jak máme ty emisní povolenky nastaveny. Teď se měla vlastně vzniknout jakoby nový způsob a ten budget, ten rozpočet měl být zase navýšen, ale nebude, protože se naše reprezentace rozhodla, že ty emisní povolenky nechce.
7: Pane Martáku, není to škoda, že takto se Česko možná připraví o zdroje na financování adaptačních opatření?
9: Já se omlouvám, já se přiznám, že tohoto tématu tolik nevidím, tak by asi nebylo úplně fér se k němu vyjadřovat, protože náš útvar se primárně věnuje adaptaci a pracujeme vlastně s těmi prostředky nebo s těmi dotačními tituly, které už jsou nějak nastaveny.
7: Tak se vás zeptám jinak, cítíte podporu ze strany ministra Igora Červeného z motoristů, podporu v přípravě dalších adaptačních opatření?
9: Možná to bude znít překvapivě, ale my jsme tuto záležitost komunikovali s naším vedením vlastně po změně v volbách a máme za to, že adaptace je podporována, adaptace je opatření, nebo je to ta oblast, do které by měla směřovat energie a která by měla posilovat v souvislosti dopady změny klimatu.
7: Ptám se na to z toho důvodu, že na ministerstvu životního prostředí pod vedením motoristů docházelo nebo dál dochází k určitým personálním změnám a leckteří politici za motoristy v minulosti zpochybňovali třeba vědecké poznání týkající se změny klimatu. Přesto cítíte podporu od Igora Červeného pro přípravu těch adaptačních opatření?
9: Ano, to jako...
7: To paní Kolínská vítáte?
8: Jedna věc je, co kdo říká, a druhá věc je, co kdo dělá. Tak v tuto chvíli se blíží závěrečné hlasování o velké novele stavebního zákona v parlamentu a ani pan ministr, ani MŽP jako rezort se nevymezili negativně proti těm devastujícím návrhům, které v té novele jsou. Konkrétně se zase to ukážu na těch stromech, kde nejenže v té novele tedy chybí třeba ta povinná náhradní výsadba, ale dokonce se tam nejspíš prosadí princip, že lze bez povolení kácet celé aleje a skupiny stromů, když se spravuje vodovodní řad.
10: Předpokládám, ta situace se zhorší. Martáku, že řeknete, že toto není vaše agenda. Nicméně měli jste třeba prostor vy za oddělení vody v krajině a adaptaci na změnu klimatu připomínkovat ten nový stavební zákon, který může mít dopady i na životní prostředí, jak tvrdí paní Kolínská?
9: Není to přímo agenda našeho útvaru, nicméně je to agenda kolegů z vedlejšího útvaru, obecná ochrana dřevin. Vnímám to tak, že se jedná o nějaký konsenzus v rámci vypořádání těch pozměňovacích návrhů. Nicméně naším cílem je v rámci transpozice nařízení k obnově přírody, kde mimo jiné jsou tam cíle také v oblasti sídelní zeleně, tak bychom chtěli zavést povinnost náhradní výsadbu i pro režim oznámení, což je ten režim, do kterého právě spadne teďka nově podle toho pozměňovacího návrhu to kácení v případě vodovodů a kanalizací těch sítí.
10: Vítáte to, paní Kolínská?
8: Ne, to je úplně jako marginální opatření v problému, který si nemusíme vytvořit. Prostě je tady připravený návrh z minulého volebního období, že náhradní výsadba má být povinná, že stromy mají mít při umisťování do ulic stejné právo jako umisťování technických sítí, že mají ti, co kácejí, platit nějaké odvody, protože ten pokácený strom má nějakou hodnotu. A tenhle ten návrh prostě je připravený, MŽP ho nechce předložit. Pan ministr Červený mlčí k těm zhoršením, co jsou ve stavebním zákonu připraveny. A tohleto dílčí opatření jenom snižuje negativa spojená s tím primárním návrhem.
10: Pane Martáku, vaše reakce?
9: Přiznám se, že to už zachází do přílišného detailu agendy kolegů, že na to nedokážu adekvátně reagovat.
10: V tom případě bych připomněl, že našimi hosty zůstávají vedoucí oddělení vody v krajině a adaptace na změnu klimatu na Ministerstvu životního prostředí Pavel Marták a ředitelka Asociace ekologických organizací Zelený kruh Petra Kolínská.
4: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Zaměřme se teď na ta konkrétní opatření, která možná právě v těchto dnech přicházejí do úvahy, respektive byla by vhodná z toho důvodu, abychom ty horké dny i u nás v České republice lépe zvládali. Třeba Česká komora architektů tento týden vyzvala města a obce, aby připravovali veřejné budovy na extrémní počasí. Mimo jiné uvedla, že veřejná prostranství by měla mít míň přehřívaných povrchů. Na tom se předpokládám asi shodnete. Jak toho ale dosáhnout, aby česká veřejná prostranství měla míň přehřívaných povrchů? Začněme od vás, pane Martáku.
9: My se to snažíme dlouhodobě dotačně podporovat právě v rámci zmiňovaného operačního programu životní prostředí, kdy ve specifickém cíle 1.3, který je právě zaměřený na adaptaci na změnu klimatu. Už z toho je podle mě vidět, že opravdu aspoň my to téma adaptace na změnu klimatu bereme opravdu vážně. Je to jedna z klíčových částí celé té velké podpory operačního programu. Tak je tam zaměřená na podporu hospodaření se srážkou vodou, o které jsem mluvil, a jedna z aktivit, která se tam podporuje, právě výměna nepropustných povrchů, kdy ta myšlenka je právě v tom, že nějaké betonové parkoviště nebo betonové prostranství, tak je zaplatí se prostě výměna toho povrchu za nějaký propustný povrch, což je často způsobeno, nebo často je to spojeno i s tím, že ten nový povrch je navržen tak, že se tolik nepřehřívá, nebo se to spojí současně s nějakou větší rekonstrukcí náměstí.
10: Je tohle správná cesta i podle vás, paní Kolínská?
8: Je to správná cesta, ale ten problém je v tom, že jsou to pořád opatření dobrovolná a prostě ta situace se dramaticky zhoršuje, rychle se zhoršuje a my potřebujeme přejít od té dobrovolnosti k povinnosti.
10: Uvažuje se o něčem takovém na Ministerstvu životního prostředí, pane Martáku, že postupem času by určitá adaptační opatření všude po republice byla povinna?
9: Já si upřímně teď neumím úplně představit ten instrument, na kterém by to bylo postaveno, ta povinnost. Asi jedním z názorů, který v té odborné veřejnosti zaznívá, je to, co říkala paní ředitelka, že by třeba ty adaptační plány byly povinné, což je takový stěžení strategický dokument, tak jak my máme na té národní úrovni tu adaptační strategii.
10: To tedy znamená, že každé město, každá obec, každý by kraj, museli mít svůj adaptační plán.
9: Což by byl nějaká dlouhodobá vize to, jak vlastně to území by se mělo adaptovat a z té by potom měl vycházet nějaký v úzovkách akční plán nebo seznam opatření, které by se dlouhodobě měly podporovat a postupně realizovat. Nevím teďka, jak úplně by se na to navázelo to, že by se zezávaznilo ta realizace těch opatření, jestli by to bylo ve smyslu, že potom ten akční plán by byl s nějakým harmonogramem a ten by se schválil.
10: Jakou máte konkrétní představu vy u vás v Zeleném kruhu, paní Kolínská, a nestačilo by, kdyby byla povinnost mít adaptační plány?
8: No, tak zase, když budu mít povinný adaptační plán a v něm budu mít záměr sázet stromy, a dělat například vodní prvky, tak potřebuju legislativu, která mi to umožní. A v tuhle tu chvíli ta legislativa ty věci spíše komplikuje, než usnadňuje.
10: Jak konkrétně komplikuje legislativa adaptaci?
8: Tak, že když starosta nebo radnice chce vysadit stromy a jde do té ulice a zjistí, že jsou tam sítě, tak nemá žádný nástroj, jak donutit například správce sítě, aby je přesunuli, nebo aby když se zakládají nové ulice a nové silnice, aby ty sítě byly pod vozovkou a ne u chodníku. Takže to je třeba úplně konkrétní věc, která brzdí tu výsadbu stromů. Co se týče třeba toho vodního režimu, tak zase řada věcí prostě není v těch technických předpisech povinná a pokud je dobrovolná a jsou s tím spojené zvýšené náklady, tak se nelze investorům divit, že se tomu spíše vyhýbají.
10: Jsou tyto věci pro vás ke zvážení, pane Martáku?
9: Určitě jsou to podněty, se kterými pracujeme, konkrétně třeba k tomu hospodaření s tou vodou, tak my jsme v minulosti iniciovali novelizaci normy na hospodaření s dešťovou vodou. Bohužel ještě se nepodařilo tuto normu dotáhnout do konce.
8: Já ještě uvedu možná jeden příklad. Máme tu zákon o veřejných zakázkách a ten vlastně pořád zadavatele nutí k tomu, aby zadávali na cenu, aby to řešení bylo nejlevnější.
10: Ale a to je špatně?
8: My potřebujeme řešení, která budou nejchytřejší a nejlépe odpovídat těm potřebám, které jsou spojeny právě třeba s adaptací na změnu klimatu. A to ten zákon pořád neumožňuje.
10: Pane Martáku?
9: Přiznám se, že zákon o veřejných zakázkách, tam se necítím úplně.
10: Uvažuje se na Ministerstvu životního prostředí o nějakém systematickém rozšiřování klimatických míst, klimatických prostor, kam by se lidé v době těch nejhorších veder mohli přijít případně schladit, pane Martáku?
9: Jak jsem říkal, ministerstvo je koordinátorem té adaptace. Zvládání vlny veder si troufám říct, že ve většině těch opatření jde asi primárně za ministerstvem zdravotnictví. Nejsem si úplně jist, jestli my jako ministerstvo jsme zrovna v tomto ti nejkompetentnější. Takže určitě
10: čili spíš... z vašeho pohledu toto není součást té adaptace?
9: To neříkám, to určitě ne, spíš jenom říkám, že to není to opatření. My to koordinujeme, zpracování těch strategických plánů té adaptace, nebo obecně tu adaptaci na té národní úrovni. Snažíme se spolupracovat s ostatními rezorty a plus potom to, co spadá jakoby pod nás, řekněme ty zelené opatření, to znamená nějaké revitalizace, zadržování vody v krajině, přírodě blízká protipovodňová opatření, tak ty přímo podporujeme, jak finančně, tak i nějak metodicky snažíme se instruovat ty pořízené úřady a vést tomu případně nějaké kampaně nebo rezortními organizacemi se na tom podílet. Ale pak je spousta aktivit v té adaptaci, které primárně jde za jinými rezorty a tam si myslím, že to není úplně jako naše úloha, abychom my v tom byli lídry nebo my ty opatření prosazovali.
10: Nezní to rozumně, paní Kolínská, že co se týče toho zdravotního hlediska změny klimatu, tak tady hlavní odpovědnost je na ministerstvu zdravotnictví?
8: Určitě hlavní odpovědnost na ministerstvu zdravotnictví, ale ministerstvo zdravotnictví ve svém DNA nemá samozřejmě řešení klimatických výzev. To znamená, potřebuje ten pokyn od vlády, od premiéra, potřebuje slyšet, že tohle to je priorita a že se nemají řešit primárně následky a například posilovat pohotovostní službu, ale má se řešit prevence, mají se investovat prostředky do vzdělávání zdravotníků, ti mají vědět, jak dělat osvětu mezi svými pacienty. A To je věc, která chybí, je to ta absence politické podpory a určitě nemůžeme chtít od Ministerstva životního prostředí, aby úkolovalo Ministerstvo zdravotnictví.
10: Pane Martáku, vy působíte na Ministerstvu životního prostředí už několik let, můžu-li to říct, působil jste na něm za minulé vlády, vlastně i za vlády předminulé, takže máte určité srovnání a můžete si dovolit posoudit, je pro českou politickou reprezentaci adaptace na změnu klimatu prioritou?
9: Já to vnímám tak, že je to jedno ze zásadních témat. Neumím asi říct, jakoby, jestli je to top 1, top 3, top 5, ale vnímám to dlouhodobě, že adaptace je jedno ze zásadních témat ministerstva dlouhodobě.
10: Chápu to z vaší strany jako diplomatickou odpověď. Chcete k tomu něco doplnit, paní Kolínská?
8: Podívejme se, až se bude projednávat rozpočet na příští rok, jestli peníze na adaptaci budou alespoň stejné jako v minulých letech.
10: Očekáváte, že budou, pane Martáku?
9: Já neočekávám nějaké jakoby specifické krácení v této oblasti. Pak, když budou nějaké plošné škrty, tak se to zřejmě dotkne všech, ale nevnímám to ani v poslední době, nemám nějaké signály, že by vyloženě naše oblast byla jako vybrána za tu, na která se bude specificky snižovat.
10: Tolik vedoucí oddělení vody v krajině a adaptace na změnu klimatu na Ministerstvu životního prostředí Pavel Marták diskutoval s ředitelkou Asociace ekologických organizací Zelený kruh Petrou Kolínskou. Děkuju vám.
8: Díky za pozvání.
9: Díky, nashledanou.
10: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
11: Co nám ukazuje nezaměstnanost?
4: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
11: Nezaměstnanost ukazuje určitou nerovnováhu na trhu práce, tedy stav, kdy je poptávka firem po zaměstnancích nižší než nabídka práce, což v praxi znamená, že na trhu zůstávají lidé, kteří pracovat chtějí, ale práci nemohou najít. Obecně se za nezaměstnaného považuje osoba, které je minimálně 15 let, aktivně práci hledá a je připravena do ní do 14 dnů nastoupit. Počet nezaměstnaných na trhu se obvykle vyjadřuje mírou nezaměstnanosti, která ukazuje podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopným pracovat. Když je míra nezaměstnanosti vysoká, znamená to, že mnoho lidí, kteří by pracovat chtěli, nemůže zaměstnání najít. A to je pro stát problém, protože se o tyto lidi musí postarat a to stojí peníze. Na druhé straně ale, když je míra nezaměstnanosti hodně nízká, mohou mít firmy zase velký problém najít si kvalitní zaměstnance a to brzdí jejich rozvoj. Žádný extrém proto není pro ekonomiku dobrý a ideální je najít zlatý střed, který by udržoval trh práce v takovém stavu, který hospodář umožní stabilně růst.
12: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
13: Říká bývalý šéf pražské Modparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
4: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Kvůli horku a nízkému tlaku vzduchu při bouřce na řece Dyji uhynula asi tuna ryb. Čeští záchranáři opustí Venezuelu nejspíš v sobotu. Naděje na záchranu dalších obětí zemětřesení jsou mizivé. Evropská fotbalová unie vyloučila Karvinou z poháru, ty si zahraje Jablonec. A dnes bude polojasno, na horách ojediněle přehánky, večer se vyjasní, teploty až 27 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Zhruba tuna ryb uhynula ve čtvrtek na řece Dyji na jezu Bulhary pod Novomlýnskými nádržemi, totiž klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu a způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Hasičům se podařilo dostat koncentraci kyslíku zpět na bezpečné hodnoty.
14: Hasiči dopoledne vodu provzdušňovali proudem z Hadice. Hladina kyslíku se vrátila na bezpečné hodnoty i díky slunci, které ve vodě obnovilo fotosyntézu. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
15: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku, kde je podjez, kde mají příznivější podmínky pro život.
14: Na jez v Bulharech a taky v Břeclavi hasiči instalovali norné stěny na záchyt uhynulých ryb. Jejich likvidaci zajistí příslušné radnice. Povodí Moravy nevylučuje, že k úhynu může v následujících dnech opět dojít. Šimon Franz, Radiožurnál.
5: Záchranářům se 8 dní po ničivém zemětřesení ve Venezuele podařilo vyprostit živého člověka. 43-letý Hernán Gil zůstal uvězněný v sutinách na parkovišti obchodního domu. Týmy na jeho záchraně pracovaly přes 100 hodin.
16: Záchranáři slaví podobné úspěchy čím dál méně. V posledních 2 dnech se vedle zavaleného muže podařilo z trosek vyprostit jen jednoho živého člověka. Šance na záchranu dalších přeživších je malá i podle Petra Vodičky z českého USAR týmu nasazeného ve Venezuele. Aktuálně je tak nutné hlavně odklidit sutiny a do základů rozebrat trosky budov. Na tom už podle Vodičky pracují hlavně místní síly.
17: Proto bylo rozhodnuto o tom, že náš tým se bude vracet.
16: Návrat je pak plánovaný na neděli dopoledne. Matěj Kolář, Radiožurnál.
5: Hygienici začínají kontrolovat dětské pobytové tábory, zaměřují se mimo jiné na pestrost stravy. Od začátku letošního roku ale také platí nová pravidla pro fungování táborů. Už třeba není pevně stanovený počet umyvadel nebo toalet.
18: Děti se nově taky budou moci zapojit do přípravy teplých jídel. Důvod změn vysvětluje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
19: Už není naším cílem, aby ten stát byl v tom jednoznačně direktivní.
18: Karel Kabelka, vedoucí tábora Hrdlořezy, vítá i to, že už nemusí být oddělené toalety pro chlapce a dívky.
20: Stejně nám ty děti chodili, ať tam měli panáčka, panenku, kam se jim zrovna chtělo.
18: Rodiče by před táborem neměli zapomenout na potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte. Připomíná pediatr Alena Šepková.
21: Velmi bych na to apelovala, aby rodiče toto si zajišťovali včas, protože jsme v době letních dovolených.
18: Loni hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů. Pochybení zjistili asi v 80 případech. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
5: Evropská fotbalová unie UEFA vyloučila fotbalisty Karviné z důvodu korupční aféry ze svých soutěží. Poháry si tak nově zahraje Jablonec, který ve druhém předkole konferenční ligy narazí na chorvatský Varaždin. Rozhodnutí přijal s radostí majitel Jablonce Jakub Střeštík.
22: Už se jednalo o potenciální ztrátu 5. českého účastníka v evropských pohárech až po naší účast v předkole konferenční ligy, potenciálně evropské ligy, těch variant tam bylo X, až nyní začíná ta doopravdická radost a příprava.
5: Plzeň se posouvá na místo Karviné do 4. předkola evropské ligy a Hradec Králové se ve 2. předkole stejné soutěže utká s norským Tromso. Fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali 2-1 Chorvatsko a postoupili do osmifinále mistrovství světa. A gól dal i Cristiano Ronaldo, který už má dohromady 146 reprezentačních zásahů a je tak dál nejlepším střelcem mezinárodních utkání. A soupeřem Portugalců budou Španělé, kteří vyhráli nad Rakouskem 3-0.
6: Nehoda na D10 na Liberecku a noční uzavírka na Pražském okruhu. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Svijanský újezd před více než hodinou havarovalo osobní auto. Na 64. kilometru narazilo do svodidel. Nehodu šetří nebo odklízí následky, kolona se v místě netvoří. Bez zdržení projedete nočním omezením na Pražském okruhu směr Ruzině. Od sjezdu na D5 do Plzně opravují vozovku. Mezi kilometry 24 až 25 je zavřený pravý pruh. A omezený je taky nájezd z Rozvadovské spojky směr Ruzině. A v Praze skončila obousměrná uzavírka Strahovského tunelu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: A přes noc se ochladilo na 16 až 12 stupňů. Ráno čekáme ještě v jihovýchodní polovině území doznívání deště. Jinak přes den polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky. Večer se pak vyjasní, nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů. Na jihu Moravy naměří až 27 a na horách bude většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Co ukázalo mistrovství světa o úrovni českého fotbalu? Byla očekávání fanoušků příliš optimistická, nebo má současný český tým navíc, než předvedl? A co by si vedení fotbalové asociace, kluby i trenéři měli z letošního šampionátu vzít? Dnešním hostem Radiožurnálu, Radiožurnálu Sport a Českého rozhlasu Plus je předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme ve středu popoledně, takže na případné pozdější zprávy a informace nemůžeme reagovat. Před týdnem po prohře české reprezentace s Mexikem, která spečetila konec českého týmu na mistrovství světa, jste na sociální síti napsal, že se jen těžko hledají slova. S tím týdenním odstupem, jaká slova vystihují to, co české účinkování nebo po českém účinkování na šampionátu cítíte?
2: Tak samozřejmě těsně po zápasu jste plný emocí a ty pocity jsou stále stejné, byť už uplynulo trošku více času, takže je to smutek, je to zklamání z toho, že se nepodařilo postoupit do té další fáze, té playoff fáze. Ale na druhou stranu člověk má i radost z toho, že se nám po 20 letech podařilo postoupit, na což by se nemělo zapomínat, a taky nám to ukázalo vlastně, co všechno musíme změnit, a nastavilo nám to trošku zrcadlo a obraz toho, v jaké jsme vlastně fázi teď v českém fotbale.
0: Říkáte, že nám to nastavilo zrcadlo. Máte pocit, když do toho zrcadla koukáte, že český tým předvedl maximum možného?
2: Tak je to otázka, která se hodně diskutuje vlastně po každém zápase, a já jsem měl možnost být součástí vlastně všech zápasů, celého toho procesu, a myslím si, že do toho všichni dali všechno a snažili se bojovat jak lvi, a to, že se ty utkání nezvládly, tak je to samozřejmě sportovní výsledek, ale...
0: Pardon, takže máte pocit, že to, co jsme viděli, je strop současného českého fotbalu?
2: Těžko říct. Já jako nedovedu, asi bych nechtěl říct, že to je strop českého fotbalu, ale myslím si, že všichni tomu dali všechno, co mohli, a já si myslím, že to, že jsme nezvládli vlastně vyhrát v těch utkáních tak a postoupit dál, tak je samozřejmě pro nás zklamání, protože cílem bylo postoupit, a to zrcadlo, myslím tím, že vlastně po 20 letech tam být je obrovská zkušenost, a my se z toho musíme poučit a musíme si nastavit i fungování české reprezentace trošku jinak a udělat restart i v těch věcech, jak česká reprezentace funguje.
0: Jedna věc jsou výsledky, tak jak jste o tom mluvil, tam samozřejmě, když budeme pitvat ty zápasy, tak můžeme dojít k tomu, že byly šance uhrát bod, ještě dát gol na konci v zápase s Koreou, že nebýt nešťastné ruky, mohli jsme vyhrát nad Jihoafrickou republikou. Ale druhá věc a druhý terč kritiky mnohých fanoušků, to je výkon, to je to, jak se český tým prezentoval. I tam jsem mířil tou otázkou, jestli máte pocit, že to, co jsme viděli, byl strop.
2: Tak nevyhráli jsme. Ta kritika, která byla, tak někdy byla oprávněná, někdy ne. Já jsem zase zastáncem toho, že veškerá kritika, která je, tak se musí vnímat, a na druhou stranu je důležité si to vyhodnotit. Jestli to byl strop nebo ne, to nechám na vyhodnocení i sportovního sektoru a generálního manažera Pavla Nedvěra, který to dostal za úkol. Mimochodem, my jsme dnes seděli spolu poprvé, dali jsme si dvoudenní odstup, aby ty emoce odpadly, a díváme se na to, co všechno jsme mohli vlastně udělat jinak v rámci fungování reprezentačního týmu, aby jsme to zvládli všechno. Myslím si, že hráči, to se budu opakovat, tomu dali maximum, a jestli to byl strop, nevím, byl to určitě obraz aktuálního stavu a možná i reality českého fotbalu.
0: Co jsou ty první věci, o kterých jste dnes s Pavlem Nedvědem mluvili? Co jste mohli třeba udělat jinak?
2: Tak popsali jsme si, vlastně já jsem ještě, když to řeknu takhle, tak včera jsem měl i vlastně diskuzi dlouhou s kapitánem, s Láďou Krejčím, kde jsme se bavili vlastně o detailech toho všeho, co, jak to viděli hráči, jak to viděl on, což si myslím, že je důležitý okamžitě po mistrovství světa udělat. Zhodujeme se v mnoha bodech a některé ty věci byly vlastně i ta, řekněme, mentální unavenost hráčů, protože nejenom tím, že jsme se kvalifikovali až vlastně jako jeden z posledních týmů, tak nám byly přiděleny destinace, byla nám přidělená báze v Dallasu. Lítali jsme obrovské vzdálenosti, Dallas, Atlanta, Dallas, Guadalajara, Dallas, Mexico City, kde jsme zvolili to přiletět díky nadmořské výšce v podstatě minus jeden den zápas. Takže bavili jsme se, jestli tady jsme nemohli něco udělat jinak, pak jsme se bavili o tom, jestli i ten cyklus jednoho měsíce spolu, jestli jsme tam nemohli zvolit i trošku jiný program. Vyhodnocujeme vlastně všechny věci, ať je to kondiční stránka, mentální připravenost, organizace všech těch věcí, takže to jsou věci, které jsme dneska probírali a Pavel Nedvěd připravuje i vlastně analýzu toho sportovního a tam si na to ještě chvilku musíme počkat.
0: Trenér Miroslav Koubek v pondělí rezignoval. Přemlouval jste ho, aby si to rozmyslel, aby zůstal?
2: Je důležité říct, že vlastně celý ten proces i toho výběru pana trenéra byl takový, že po té, co jsme se dohodli v gestní skupině sportovní a Pavel Nedvěd taky, tak vlastně já jsem se s panem trenérem tenkrát nakladně potkal a dohodli jsme se na tom, že spolupracovat budeme. Řekli jsme si, že cílem je postup na mistrovství světa a pak nastavit vlastně principy dlouhodobého fungování a řekněme restrukturalizace českého národního týmu a dát tam i nový impuls. A když jsme se potkali teď vlastně, tak v průběhu toho rozhovoru došlo opravdu k tomu, že pan trenér říkal, tak já bych vlastně nabídl to svoje místo k dispozici a pokud uznáte, že je to potřeba, je to čas. A já jsem vlastně mu vysvětlili ty důvody z mé strany a dohodli jsme se na velmi korektní ukončení spolupráce.
0: Tak jak to popisujete, to skoro působí, že jste to vnukl panu Koubkovi, aby skončil.
2: Nemyslím si to, že bych mu to vnuknul. My jsme se bavili opravdu.
0: Vy jste říkal, vzešlo to z té debaty, vy jste potom vysvětlil důvody, proč si myslíte, pan trenér, že to tak má být, tak to tak působí.
2: Možná jsem to řekl špatně. Pan trenér nabídl vlastně svůj post k dispozici a následně jsme se začali bavit o tom, proč, jak, z jakého důvodu a vlastně na závěr jsme se dohodli a to byla to opravdu otevřená diskuze, kdy jsme si to všechno popsali, včetně toho mediálního tlaku, který pan trenér vnímal a včetně některých věcí, které on vnímal jako nespravedlivý a možná to všechno sehrálo roli v tom, že jsme se dohodli a tak, jak ve fotbalovém prostředí bývá zvykem, že ten trenér odchází, řekněme, s nějakým zlatým padákem a tak tady to bylo velmi korektní. Pan trenér řekl, že vlastně chce skončit k tomu dní, kdy jsme se potkali bez nějakých dalších věcí a to ukončení té spolupráce, myslím si, že bylo velmi korektní a pan trenér si zaslouží obrovské poděkování za to, že nás dostal na mistrovství světa. Samozřejmě to byl ten primární cíl a myslím si, že to výborný člověk, dokázal toho ve své kariéře na klubové úrovni strašně moc a chtěl bych mu za to moc poděkovat.
0: Říkal jste, že tam není žádný padák, to znamená, že pan Koubek skončil toto pondělí a už nedostane ani korunu?
2: Přesně tak. Je to vlastně ten měsíc, ke kterému skončí a plus samozřejmě jsou tam i odměny jak pro tým, tak pro pana trenéra za postup na mistrovství světa, který jsou daný a ten kontrakt byl na dobu 2,5 let a vlastně ta doba, která je, tak to k tomu ní končí.
0: Bezprostředně po vypadnutí českého týmu trenér Koubek rezignaci odmítal. Co se změnilo od té doby? Hrálo roli třeba to, že Patrik Šik a Tomáš Holeš ukončili reprezentační kariéru, nebo hrála roli ta slova, která pronesl na letišti po návratu kapitán Ladislav Krejčí?
2: Všechny ty věci, které se děly, tak se neděly bez toho, aniž bychom to věděli. To, že pan trenér řekl těsně po utkání, že zůstane a chce dodržet kontrakt, tak si musíme uvědomit, že to je obrovský tlak, obrovský emoce, který souvisí s tím postem reprezentačního trenéra a co jiného taky pan trenér si mohl jako vyhodnotit a říct. Prostě chtěl pokračovat, cítil to tak. Nemyslím si, že oznámení Patrika Šika nebo dalších hráčů o tom, že nebudou pokračovat, na to mělo vliv, protože my jsme o tom věděli, my jsme se s hráči dohodli, že oznámení půjde nejprve na jejich sociální sítě, tak jak to je dneska potřeba, na jejich soukromé profily nebo profesní profily a následně v synergii to bude přes oznámení přes naše sociální sítě. A já poté, co jsme jeli na letiště, tak jsem s kapitánem Láďou Krejčím hovořil, věděl jsem o tom, že má svůj deníček a, nebo poznámky, že má. Já mám taky deníček svůj a vlastně zvolil jsem to, že po příletu, určitě si pamatujete ten přílet z minulých reprezentačních srazů, kdy autobus odjel s hráčem z runway a nešel k novinářům, to nám bylo i za pana Haška vytýkáno. Zase to bylo tak naplánováno, nebylo to nic záměrného, takže jsem požádal pana trenéra Pavla, mě osobně a kapitána, aby jsme předstoupili k novinářům.
0: Předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda je dnešním hostem Radiožurnálu Sport a Českého rozhlasu Plus. Teď tedy musíte hledat nového reprezentačního trenéra. Ten trh asi máte docela zmapovaný, protože jste trenéra hledali před půl rokem. Máte nějaké favority?
2: Tak my jsme dneska už se potkali, já osobně s Pavlem Nedvědem, kde jsme si to taky vyhodnocovali. Řekli jsme si, jaký ten nový trenér by měl být, jaký by měl mít body, a připravili jsme si vlastně list, řekněme, nějakých kritérií, který by měl splňovat.
0: Jsou tam i jména?
2: Jména tam zatím nejsou. Byť teda od toho oznámení, že pan trenér skončí, tak už nám přišly nějaké jména ze zahraničí. Samozřejmě většinou jsou to dotazy a nabídky k okamžité spolupráci, že jsou teď volní, ale to teď není aktuální. My jsme dneska s Pavlem Nedvědem hodnotili i trošičku to, co on chystá, tu analýzu, co by to mělo obsahovat, jak by to mělo vypadat. Jsou tam i body, které já jsem diskutoval včera s kapitánem, s Láďou Krejčím, který se v mnohem zhodují, a ty jména zatím nemáme, ale popsali jsme si, že by to mělo být, že by to měl být pan trenér, který prostě splní i řekněme takovou tu novou krev, trošičku obměnit i ten přístup k našemu reprezentačnímu týmu, protože když se podíváte, tak ať už to byl pan Šíhlavý, nebo to byl pan Hašek, a teď nechci srovnávat trenéry, tak všichni skončili po nějaké době a většinou se na ně strhla vlna kritiky, a já si myslím, že se musíme taky podívat k sobě dovnitř, jak ten realizační tým náš a celý fungování reprezentace je. A jak jsem říkal, nastavilo nám to zrcadlo a máme možnost teď refreshu, restartu celého národního týmu, změnit spoustu věcí, které je potřeba na různých pozicích, vyhodnotit si to, jestli opravdu není čas na to přivést zahraniční odborníky na některé pozice. A to všechno jsme s Pavlem Nedvědem diskutovali a těch kritérií máme několik. Je to list nějakých, řekněme, 15-20 bodů detailních, který by ten trenér měl být, který už jsme měli při předchozím hledání, který bylo trošku delší. A teď chceme udělat to, že gestní skupina sport, což znamená Pavel Nedvěd, především pan Šádek a Zdena Grigera. Zítra máme schůzku, kde se o tom budeme bavit, a následně zahájíme už kroky ke komunikaci s případnýma zájemcema.
0: Říkal jste, že je čas přivést možná zahraniční experty. Je podle vás čas přivést zahraničního trenéra?
2: Máme v Česku spoustu kvalitních trenérů, máme výborný trenéry, který zaslouží obrovský respekt, ale myslím si, že i zvažování přivezení zahraničního trenéra v tento moment je možné. A
0: je možné, nebo vy byste se k tomu spíš přikláněl?
2: Tak já mám blízko i k zahraničním variantám. Myslím si, že v tento moment bych se k tomu i přikláněl, ale není to pouze moje rozhodnutí. Samozřejmě to bude určitě i na návrh Pavla Nedvěda samozřejmě. Když se podíváme na vlastně na ten vývoj české reprezentace, tak chceme najít někoho, kdo tady prostě s náma bude žít, kdo nás bude inspirovat, do trošičku třeba přinese i nový metody, nové věci na základě svých zkušeností ze zahraničí, ze zahraničních soutěží. Takže hledáme trenéra, který nám pomůže, ale který nám taky pomůže inspirovat český trenéry. V případě, že to bude zahraniční trenér, který vám pomůže s rozvojem fotbalové asociace, což je s těma rozhovorama zkušenějších kluků, ať už to byl Láďa Coufal, nebo i třeba Tomáš Souček, tak se o tom baví, že by bylo super mít někoho, kdo bude motivovat trošičku i na základě těch zkušeností ze zahraničí. Takže vyskočit z toho out of box českého a třeba se podívat do zahraničí, ale neznamená to, že v Česku nemáme dobrý trenéry.
0: Z těch men, která se vám hlásí od toho pondělka, je někdo, kdo by tohle splňoval?
2: Mně osobně přišly tři jména, zatím ne. Zatím to nesplňuje to, co jsme se dneska s Pavlem, kterým jsem to diskutoval, takže tam je poděkujeme a myslím si, že ty kritéria budou trošku jiný, protože i co se týká realizačního týmu, máme skvělý realizační tým, nás bylo v té celé delegaci 62 lidí. Jo. Doplnili jsme to oproti zvyklostem o více fyzioterapeutů, více masérů, další kuchař navíc, jo, který vlastně splňoval tohle, ale vidíme, že kluci, hráči, kteří jsou, tak hrajou v zahraničních klubech, vidí to fungování na klubové úrovni a říkáme si, že si myslíme, že je i čas přinést některé ty zahraniční prvky k nám a pobavit se o to, na které pozice a s jakým způsobem. A máme realizační tým, který je skvělý, chtěl bych jim taky poděkovat, protože ten měsíc odvedli spoustu práce, ale říkáme si, jestli není, nebo ne, říkáme si, myslím si, že je čas na restart české fotbalové reprezentace.
0: A mě zaujalo už, když jste v minulých dnech říkal, že tam bylo 62 lidí, to znamená, že tam bylo vlastně víc lidí v realizačním týmu než samotných hráčů. Z toho, co teď říkáte, tak příště ten nepoměr bude ještě větší?
2: Myslím si, že ne, že tohle je tak, jak by to mělo být, ale musíme se podívat na to, jestli, a to si musíme vyhodnotit, jestli všechny ty kroky jsme udělali a jestli opravdu třeba trošičku zavedení těch zahraničních odborníků do toho realizačního týmu, jestli není na místě. Já když jsem se během prvního zápasu bavil i s prezidentem panem Infantinem FIFA, tak vlastně mi popisoval, jaký efekt to má, když se po tolika letech ty asociace dostanou na mistrovství světa. Říkali jsme ty synergické efekty a vlastně viděl jsem na všech, jak moc chtěli uspět. A i z těch všech diskuzí, které jsme měli, ať už s partnerama nebo s hráčema, tak všichni by chtěli v tom cyklu, který nás teď čeká, to znamená Národní liga, kvalifikace na mistrovství Evropy a kvalifikace na mistrovství světa, tak by chtěli uspět. A tam jsem viděl jako obrovské odhodlání a myslím si, že my jako fotbalová asociace musíme začít u sebe. Já taky si musím vyhodnotit, jestli všechny kroky, které jsme udělali správně, ponaučit se z toho a to zrcadlo nám to opravdu nastavilo.
0: Cítíte nějakou zodpovědnost za to vy osobně, že reprezentace dopadla tak, jak dopadla?
2: Tak samozřejmě cítím 100% zodpovědnost, protože jste toho součástí, máte možnost vlastně to vytvářet společně a společně diskutujete ty věci, takže moje zodpovědnost je samozřejmě taky. A teď je důležité si opravdu pojmenovat pragmaticky, racionálně, s klidnou hlavou, ne na základě emocí, anebo i oprávněné kritiky, která byla. A mě trošku mrzí to, že ta kritika, která se jako snášela, tak byla i na tu dobu, která se stala teď. My jsme tady v pozicích rok a zapomnělo se na to, že český fotbal se vlastně moc nevěnoval těm stádiím nebo těm segmentům, jako je rozvoj mládeže, investice do infrastruktury, podpora rozvoje trenérů, a to jsou věci, které bychom neměli zapomínat, protože mistrovství světa, mimo to, že jsme tam hráli a nepostoupili a dostali jsme se, ten tak přineslo i pro nás synergický efekt, mít možnost nových projektů. My už jsme ty projekty započali, takže já vidím ten, říkal jsem to už, že 211 asociací na světě, minus 48, je tuším 163, který se tam nedostalo a chtěli by tam být. A ty synergické efekty my už jsme započali v těch projektech, které děláme, investice do FIFA, hřiště, do infrastruktury. Chceme, už jsme oznámili projekt na podporu v řádu 30 milionů korun pro třetí, čtvrté ligy a těch projektů bude víc a jsou to externí peníze, nejsou to peníze od státu, ale jsou to peníze díky té synergii, že jsme se dostali na mistrovství světa a tím myslím zrcadlem i fungování asociace navenek.
0: Ještě se přece jenom na chvíli vrátím k reprezentaci, se teď mluvím, tak si hodně.

0: diskuze, které během toho měsíce probíhaly, tak volali potom, abychom vzájemně některé věci změnili, protože logicky, když jste tam měsíc, tak je potřeba něco upravovat. A my si teď musíme vyhodnotit, jestli všechny ty kroky byly. Takže já nechci říct jako jména, které by tam měly být nebo neměly být, to vůbec ne, ale myslím si, že všichni, co tam byli, tak si to zasloužili. A taky bych jim chtěl poděkovat. A teď si musíme z toho ponaučit. A to, že kluci někteří oznamují konec vlastně reprezentační činnosti, tak ve všech sportech to bývá, na těch vrcholech, olympiáda, mistrovství světa, že někteří hráči to zvolí, ale my si musíme říct, že si děláme všechno pro to, aby tam taky jezdili a aby byli připraveni a my, abychom byli připraveni ten servis, který oni potřebují ve 100% věci udělat a jestli třeba není potřeba něco zmodernizovat.
1: Budete se třeba Patrika Šika snažit přesvědčit, aby to přehodnotil, aby se vrátil?
0: Tak v tento moment Patrik po tom utkání měl řeč, kterou měl přímo po utkání. Ta řeč byla od srdce, byla z jeho strany tak, jak to cítil. Myslím si, že v tom bylo taky spoustu emocí, ale na druhou stranu zmínil to, že už byl rozhodnutý před mistrovství světa a myslím si, že to chce všechno část. A i ty oznámení toho ukončení, tak byli v koordinaci, my jsme věděli, že to půjde na jejich sociální sítě a myslím si, že po uplynutí nějakého doby toho zklamání a
1: tak to bude znovu k debatě.
0: Tak si myslím, že i ti kluci to přehodnotí. Nejsem si jistý u Patrika Šika, myslím si, že to rozhodnutí v něm bylo hluboko, ale já bych chtěl vytvořit i v reprezentaci teď společně s vlastně i Pavlem Nedvěrem. Dneska jsme se o tom bavili se Zdenou Grigerou, s panem Šátkem, což je teďka vlastně stále gestní skupina sport, abychom opravdu se podívali na to, protože na těch pozicích, které máme v realizačním týmu, tak ty lidi jsou tam několik let, jsou tam desítky let a ta doba jde tak strašně dopředu, že vlastně si musíme taky říct, jestli je to správný a není to kritika jenom jako toho realizačního týmu vůbec, ne, to bych si nedovolil, ale opravdu si vyhodnotit, jestli kluci, kteří hrajou v zahraničí, mají nějaký zkušenosti, servis, ví, jak by to všechno mělo fungovat, tak jestli opravdu není dobrý přivést třeba zahraniční odborníky na některé pozice, které budou mít trošku jiný pohled a pomůžou nám ten český fotbal spoluutvářet, protože ta naše cesta musí být česká, ale musíme se inspirovat i v zahraničí, kde to třeba funguje. Když se podíváme na trenéry Dánsko, Německo a víme, že to nejde. Jo, v některých dalších sportech v Česku udělali kopie systému, vzali švédský model, dali ho do Česka a víme, že to nefunguje, pokud to nebude ušitý na míru našemu fotbalu.
1: Vy jste už několikrát mluvil o tom, že se musí změnit výchova mládeže. Jakým způsobem? Co se má změnit? Má to být tak, že děti budou všestrannější, že nebudou tolik zaměřené jenom na fotbal, nebo má se jít tou cestou, o které se mluví, že do nějakého věku se nebudou řešit statistiky, nebude hrát na výsledky?
0: Já jsem strašně rád, že se nebavíme jenom o reprezentaci, protože ta je vidět nejvíce, vzbuzuje největší emoce, ale to, co se teď ptáte, je zásadní pro to, aby se nám to podařilo. My jsme vybrali nového šéfa sportovního sektoru, to je pan Aleš Křeček, pan Janoušek je šéfem pro vzdělání trenérů a další. Za ten rok už jsme tady měli několik seminářů a meetingů s FIFA i s UEFA na vlastně nový směr vzdělávání trenérů. Takže je to přesně o tom, co jste se ptali, je to o tom investovat jasně dané finanční prostředky na podporu trenérů do jejich finančních odměn, to je jedna věc. Druhá věc je jasně investovat finanční prostředky do rozvoj infrastruktury, to už jsme udělali ve třech výzvách, které jsme udělali, FIFA arény, hřiště pro budoucnost. A další věc, kterou já vidím jako stěžení, je, teď chystáme projekt fotbal do škol ve spolupráci s panem Plagou, s ministerstvem školství, že vlastně budeme mít ve spolupráci s FIFA aplikaci, budeme mít možnost vzdělání edukativních projektů pro děti a dostaneme se do 300 škol, kde vlastně ten pan trenér, který bude, a většinou je to ten trenér, který, nebo paní trenérka, který u nich se ta prvotní láska k fotbalu a ke sportu obecně vyvíjí a tam si myslím, že jsme strašně zaspali. A tam vidím to, že ta podpora těch trenérů, kteří budou na té nejmenší úrovni těch malých dětí připraveni, tak ty chceme finančně podpořit z nestátních finančních prostředků, aby jsme taky ukázali, že umíme pomoct českému fotbalu sami a třeba do toho dostat pak i ministerstva a pobavit se s představiteli naší vlády, jestli nemůžeme najít nové projekty, jak podporovat rozvoj sportu a českého fotbalu.
1: Měla by na to, co jsme viděli v podání českého týmu na mistrovství světa a co vidíme také v jiných zápasech mistrovství světa, měla by na to nějak reagovat fotbalová liga? Měly by na to reagovat prvoligové týmy?
0: Otázka jednoduchá, odpověď není jednoduchá. Myslím si, že je důležité, aby co nejvíc dětí sportovalo. To je to, co mě osobně žene dopředu a žene mě to, že mistrovství světa a postup na mistrovství světa po 20 letech vyvolal obrovskou vlnu podpory a radost na všech vlastně celého fotbalového hnutí a tam je to, co musíme jako všichni se spojit. A myslím si, že dlouhodobě, když se podívám do fungování fotbalové asociace, tak nefungovalo spojení diskuze mezi ligovýma klubama a fotbalovou asociací. Máme zástupce ligového fotbalu v výkonném výboru. Myslím si, já jsem přesvědčený, že v tento moment, za ten rok, co já sedím vlastně na všech těch výkonných výborech, mám možnost se podílet na diskuzi, tak je to nejblíž, jak to bylo. Vidím, že ligový fotbal a zástupci ve výkonném výboru se snaží pomoci především rozvoji a chápou i to, že ten rozvoj té nejnižší pyramidy českého fotbalu, výkonnostního fotbalu je důležitý. Takže...
1: Pane, já do toho skočím. Já jsem možná mířil k tomu, jestli třeba budete mluvit s majiteli nejsilnějších klubů Slávie, Sparty, Plzně, dalších prvoligových klubů, jestli by třeba neměli dávat víc prostoru českým hráčům, jestli by neměli jinak přistupovat k lize, jestli v lize bychom v jejich podání neměli vidět víc fotbalovosti, než za každou cenu snahu uspět a získat prvoligové body. Je třeba i tohle pro vás téma?
0: Je to téma. Ligová fotbalová asociace samozřejmě funguje samostatně, ale bavíme se o tom a těm zástupcům ligového fotbalu to opravdu není lhostejný. My jsme teď oznámili vlastně omezení startu neevropských cizinců v nižších soutěžích, to jste možná zaregistrovali. Z pěti jsme to omezení dali na 1 až 3. Setkalo se to s dobrým hlasem. Samozřejmě jsou některé kluby, které preferují to, že přijdou ti neevropští hráči, protože vidí možnost rychlého výdělku. Ale na druhou stranu tohle je přesně diskuze, kterou vedeme, nebo i já vedu s panem Šátkem, s panem Tvrdíkem, s panem Čuprem. A je to zásadní, jo, protože my musíme vytvořit a souvisí s tím i, řekněme, vyhodnocení a analýza toho, jak nám fungují regionální akademie, jak nám funguje vlastně to všechno, co člověk, vlastně fanoušek nevidí. A tam si myslím já, že je důležité říct, kam chceme investovat. A bavíme se i o tom, že ty naše investice šly hodně v historii do fačru, nešlo to ven, do prostředí, což už teď děláme. A bavíme se o tom, jestli není pozdě investovat do rozvoje hráčů ve věku 12 až 19, jestli nahoru by se nemělo investovat do těch nejmenších dětí 6 až 12, což si myslím já, že už teď ukazujem, že je, protože tam vlastně čím víc těch dětí bude sportovat, a ukazují to malé země, ukazují to Dánové, ukazují to severské země, že to funguje tohle. Takže proto děláme všechny ty věci, připravujeme se na to a investujeme finanční prostředky značný do infrastruktury a trenérů.
1: Říká dnešní host Radiožurnálu, Radiožurnálu Sport a Českého rozhlasu Plus, předseda Fotbalové asociace České republiky David Trunda. Díky moc za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
0: Já děkuji moc za pozvání a děkuji za možnost tady s váma hovořit o českém fotbale.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Mancíř.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Dosavadní česká rozpočtová pravidla mají na kahánku. Od tohoto pátku mohou poslanci hlasovat o jejich změněné podobě Senátem a s největší pravděpodobností se nakonec vrátí k verzi, která počítá se zásadním rozvolněním pravidel, která mají Česko chránit před příliš velkým zadlužováním. To má svým expertním pohledem hlídat také Národní rozpočtová rada a já ve studiu vítám jejího předsedu Mojmíra Hampla. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
3: Od tohoto pátku mohou poslanci projednávat zákon o rozpočtových pravidlech, který změnil a do sněmovny vrátil Senát. Dopředu je ale prakticky jasné, že sněmovna senátní úpravy odstraní a vrátí se k zákonu v podobě, který prohlasovala vládní většina. Stejně tak je jisté, že můžeme čekat zásadní opoziční obstrukce a opozice dokonce dopředu hlásá, že nechá novelu posoudit ústavním soudem. Podle původního návrhu ministryně Aleny Schillerové z hnutí ANO by se neměly do výdajových rámců státního rozpočtu započítávat obranné výdaje na 2% a také výdaje na klíčové infrastrukturní projekty. A vláda by mohla dokonce překročit schválený rozpočet až o 10%, a to v případě zhoršení bezpečnostní situace. Novela má také oficiálně potvrdit postoj ministerstva financí, že pravidla platí jen pro řádně podaný návrh rozpočtu a pro jeho případnou novelizaci už nikoliv. Pane předsedo, počítáte s tím, že ta pravidla pro rozpočtování vláda schválí v té původní verzi?
4: Musím s tím počítat minimálně od dubna, od toho klíčového jednání rozpočtového výboru, kde se ty pozměňovací návrhy projednávaly a kde dostali ze strany vlády podporu, tak od té chvíle my musíme logicky počítat s tím, že v této podobě ta pravidla platit budou.
3: No, vy se pravidelně účastníte jednání vlády, ano. Říkáte vládě, jak velký problém toto tempo zadlužování bude a jak velkým problém
5: problémem bude to celé rozvolnění těch rozpočtových pravidel. Má to nějaký smysl?
4: Říkám a jak víte, neříkám to jenom politikům, a říkáme to široké veřejnosti, to je konec konců naše práce, být ten hlídací pes, který hodně štěká. A myslím, že v českém veřejném prostoru, jakkoliv to možná tak nepůsobí teď, to slovo extrémní zadlužování, to pořád není populární slovo. Takže já si myslím, že zbytky zodpovědnosti u politické elity ji vedou k tomu, že má sama mražení v zádech z toho, když varujeme před tím, jak vypadají země, které se dostanou do stavu totálního předlužení. Protože to není hezký pohled a není to snadné pak řešení. To je vidět v řadě zemí vyspělého světa.
5: Které země teď máte na mysli, že to není hezký pohled? Které vlastně země jsou tak zásadně předlužené, že by pro nás měly být tím zásadním varováním?
4: Já musím sledovat politickou debatu i trošku techničtěji, než samozřejmě má čas běžný váš posluchač. Takže když vidím tu absolutní paralýzu ve Francii, kde není možnost vůbec udělat žádnou rozumnou dohodu o rozpočtu a o nějaké míře konsolidace, která by vrátila Francii na udržitelnou dráhu. Mění se premiéři neustále a všechno začíná a končí u peněz, u rozpočtu a u velkých nákladů na obsluhu dluhu. Když vidím Británii, kde při vší úctě odchází další premiér proto, že nemá vlastně žádnou myslitelnou představu o tom, co dělat s veřejnými rozpočty a jak je řídit. Když vidím Itálii, když vidím Belgii, když vidím Španělsko, kde já myslím, že pro vaše posluchače je nepředstavitelné, že 3 roky za sebou není vůbec schopno schválit řádný návrh státního rozpočtu. A když vidím, že Spojené státy v tuto chvíli vytvářejí deficity, které jsou největší v neválečných letech, tak musím říct, to já se opravdu trochu ošívám a mám mražení v zádech a vysvětluju těm politikům, kteří jsou schopni pochopit, jak špatné je předlužování na úrovni domácností, rodin, konec konců pak v poslanecké sněmovně nebo v senátu řeší předlužování na úrovni jednotlivých lidí, že úplně stejně velký problém je to pak pro ty státy a pro jejich veřejné finance. Takže je to teď zvláštní svět, ve kterém ve vyspělých zemích mnoho států navyšuje zadlužení. Naposledy ten velký program zadlužování oznámilo Japonsko po posledních volbách a je vidět, že úrokové sazby z dluhu rostou. Ta výpůjční kapacita trhů se prostě zmenšuje a že to bude mít vliv i na to, za kolik a na jak dlouho si půjčují běžní obyvatelé ve vyspělém světě i firmy.
5: Já připomenu, že Japonsko má dlouhodobě obrovský dluh vůči HDP, pokud se nepletu, je to kolem 200%.
4: Ano, dokonce přes, ale velkou část toho dluhu tam drží velmi, velmi věrné a oddané domácnosti. Teď se ukáže, jestli ta věrnost a oddanost a poslušnost pro ně typická, jestli vydrží, až se budou úrokové sazby měnit.
5: Ministryně financí Alena Schillerová sama říká, že nechce sestavovat rozpočty, aby v nich takzvaně čarovala s čísly, což jste konec konců vy kritizovali u předchozí vlády.
4: Ano.
5: A kritizujete to pokaždé u jakékoliv vlády.
4: To je naše práce.
5: To je vaše práce a vy ji děláte. Není lepší, když politici jasně řeknou, že ta pravidla prostě dodržovat nechtějí a změní je, protože prostě nemohou plnit své politické sliby. My jsme o tom tady také mluvili, že v tom našem rozpočtu už nezbývá moc prostoru pro plnění těch politických slibů. Já jenom připomenu, studie z tohoto týdne Centra veřejných financí říká, že máme strukturální problém a schodek ve výši 185 miliard od covidu, které prostě nemůže ta vláda nějakým způsobem vyřešit jinak, než že změní ty zákony a změní ty mandatorní výdaje.
4: Což je také něco, o čem jsme tady opakovaně mluvili, ale abych neutekl z vaší otázky, ptáte-li se takto ostře, tak jestli to dilema je mezi tím, jestli raději pravidla obcházet, anebo raději je změkčit či skoro vypnout, tak já vám řeknu, že nejsem ani pro jednu z těch dvou variant. Já jsem pro variantu...
5: Výsledek je skoro stejný.
4: Já jsem pro variantu pravidla držet a veřejné finance udržovat dlouhodobě v mezích těch pravidel, které právě budou bránit tomu, že bychom někdy narazili na zeď.
5: Ale podle těch stávajících pravidel by měl schodek rozpočtu na rok 2027 být zhruba 150 miliard
4: korun. To jsme mi dokonce řekli, protože i stávající vláda ještě podle existujících pravidel musela připravit takzvanou rozpočtovou strategii a z ní vyplývá jasně, co by byl ten maximální schodek pro příští rok. To číslo, které jste řekl, a zhruba 190 miliard maximálně i s půjčkou na Dukovany.
5: Tak, A sami politici říkají, my nedokážeme během jednoho roku ušetřit přes 160 miliard korun.
4: Tak vy se ptáte, co byste teda dělal, pane Hample, když
5: co byste dělal, když říkáte, ušetřete to 160 miliard, kde je škrtneme?
4: Když bych to řekl úplně jednoduše, kdybychom se byli schopni vrátit z hlediska zdanění fyzických osob a z hlediska rozpočtového určení daní jenom do času před covidem a k tomu třeba prodat 10% ČEZu na burze, tak by velká část toho problému byla prostě vyřešena. Ale řekl jsem tři věci, z nichž vidíte, že ani jedna nemá politickou podporu, a to bych řekl možná napříč politickým spektrem ve stávající sněmovně.
5: No, Alena Schillerová vyčítá Fialově vládě, že nechala schválit příliš přísný fiskálně strukturální plán pro Česko, ten se schválil u Evropské komise.
6: Jednáme o změně toho fiskálně strukturálního plánu, což je nereálný. To znamená, že my teď vyjednáváme to, aby v tom roce 2027 nám povolili co nejvyšší nebo co nejreálnější číslo pod 3%. A pak budeme samozřejmě snižovat zhruba v průměru o toho 0,5% bodu.
5: Řekla ministryně financí Alena Schillerová v pořadu Poledne s Václavem Moravcem, a to je vlastně její poslední vyjádření, které nám něco říká o rozpočtu na rok 2027, ale my víme, že ministerstvo jedná s Evropskou komisí o změně tohoto fiskálně strukturálního plánu a prý
4: a návrh už existuje.
5: Je to na dobré cestě, takže by tam asi neměl nastat problém, když ani Evropská unie nebude mít s těmi našimi vyššími schodky problém.
4: Já musím říct, že tento způsob argumentace od paní doktorky Schillerové, který jsme probírali opakovaně i v Poslanecké sněmovně, i v Senátu, mi nepřipadá úplně moudrý nebo chytrý, protože na tom původním fiskálně strukturálním plánu za nás nebylo vůbec nic překvapivého a už vůbec nešokujícího. On byl vyjednán už v roce 2024, od října roku 2024 visí dokonce na hlavní stránce ministerstva financí, byl pak schválen radou v roce 2025. Všichni věděli, co v něm je, a ten plán byl v naprostém a dokonalém souladu s existujícím zněním národních fiskálních pravidel. Čili v něm nemohla být žádná, jak jsem slyšel, past nebo cosi šokujícího a překvapivého pro nikoho, kdo věděl, že ten dokument je a že je takto schválen. Prostě bylo to zcela v souladu s existujícími pravidly. Zcela v souladu s existujícími pravidly, ale není fiskální politika v té nové vlády. A proto ten nový plán, který vzniká, vláda už ho konec konců schválila a můžete se na něj podívat, nebo vaši posluchači, tak ten vlastně počítá s podobnými čísly jako ten stávající, jenom je odsouvá v čase o 2 roky.
5: Ano.
4: Jo?
5: Ano.
4: My říkáme v tomto stávajícím plánu Evropské komisi, a musí to ještě schválit rada, abych byl přesný, že budeme konsolidovat, jenom tu konsolidaci odkládáme o 2 roky. A vzniká z toho minimálně jeden takový zajímavý paradox, že zatímco ten původní fiskálně strukturální plán počítal s tím, že ke konsolidaci bude muset dojít, a to jsme tady taky probírali, nejpozději v roce 2027, aby ta čísla byla vůbec naplnitelná, tak ten plán počítal s tím, že ta konsolidace má nastat v jediném nevolebním roce do roku 2031, zatímco ten nový počítá s tím, že ta konsolidace relativně rapidní a silná v rozsahu zhruba 90 až 100 miliard korun má nastat v roce předvolebním a volebním. A to je takový paradox, u kterého my jako pozorovatelé politického provozu
5: otázky, protože jsem se chtěl zeptat,
4: jak si to nemůžeme nevšimnout,
5: jak je reálné v těchto volebních letech snižovat o 0,5% bodu HDP schodek.
4: Necháme se překvapit, ale my jako opravdu cyničtí pozorovatelé politiky, nic jiného nám nezbývá, tak musíme napsat, a taky jsme to napsali, že to považujeme minimálně za velmi kouzelné a překvapivé, že je to namalováno takto. V tuto chvíli vlastně ten fiskálně strukturální plán říká, vláda může být relativně velmi generózní, uvolněná a utrácet v roce 2027,
5: ano.
4: Aby hned v následujícím roce, po tom, co navyšuje dluhy a deficity, začala snižovat deficity a dluhy. A v zásadě ta historka, která je postavená na větě, abychom mohli snižovat deficity a dluhy, musíme nejdřív navýšit deficity a dluhy, je podstatou toho plánu, a nechci všichni udělají představu o tom, jak je to skutečně realistické.
5: Takže to jednoduše čtete tak, že v roce 2027 uděláme takzvanou vatu prostor, kterou pak budeme 2 roky okusovat, aby jsme řekli, ale my jsme začali konsolidovat. sledovat.
4: Může to tak být? Kdyby to byla tato varianta, tak je pořád lepší, než kdybychom po roce 2027 ještě dál šlapali na plyn a ještě dál si odchylovali od těch čísel, která v tom fiskálně strukturálním plánu jsou a která jsou rozumná, konec konců opakuji, jsou rozumná stejně jako byla ta předchozí čísla, protože Evropská komise a evropská pravidla nás tak jako tak tlačí k tomu, abychom měli zdravé veřejné finance.
5: Říká předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, který je nadále zůstává naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: My o tom rozpočtu pro rok 2027 víme něco více, jak jsme slyšeli Alenu Schillerovou, ten příští schodek rozpočtu by měl být těsně pod 3% HDP, podle vašich propočtů by to mohlo být kolem 350 miliard korun. A to ještě existuje šance, že po víkendovém summitu NATO bude vláda revidovat letošní rozpočet, jak nám v pořadu Peníze a vliv Jany Klímové potvrdil také vládní zmocněnec Jakub Landovský.
7: Ona bude mít všechny informace o tom, jak si stojí spojenci, jak si stojíme my, jaká je urgence ze strany Spojených států a potom rozhodne, jestli zkusíme dosáhnout maximálního výsledku z těchto prostředků anebo zda bude otevřena či znovu otevřena otázka nějakých transferů.
5: Říká Jakub Landovský, podle kterého je jisté, že právě rozpočet na rok 2027 už bude splňovat tu podmínku 2% HDP na čistě obranné výdaje. Ekonom Jan Pavel z Centra veřejných financí a váš bývalý kolega z Národní rozpočtové rady, ale u Jany Klímové varoval, že Česko nemůže dosažení těch závazků v NATO, tedy domluvených 3,5%, dělat na dluh, ale bude muset škrtat anebo více vybrat.
8: Museli bychom přistoupit k úpravě daní anebo snížení jiných výdajů, protože ty naše simulace ukazují, že když bychom toto celé chtěli financovat na dluh, s čím zatím implicitně tedy počítá naše podoba fiskálního pravidla, tak bychom narazili do 10 let buď na 3% hranici deficitu a nebo na hranici dluhové brzdy. Takže ono ve skutečnosti to financování dluhové je nejen ekonomicky neracionální, ale vlastně v té situaci, kdy máte ty fiskální pravidla, tak i vlastně nemožné.
5: Vysvětluje ekonom Jan Pavel z Centra veřejných financí. Pane předsedo, vy jste u jednání vlády, takže asi zhruba víte, jak se vede ta debata o tom rozpočtu na příští rok, i když se primárně odehrává samozřejmě na ministerstvu financí. Ale vy jste řekli, že vidíte riziko, že dojde k překročení o něch 3% HDP, tedy maastrichtských kritérií. Proč?
4: My dokonce myslíme, že ta existující pravidla to připouští nebo umožňují a po diskuzi s ministerstvem financí právě o tom detailu toho fiskálně strukturálního plánu jsme si v tom celkem jistí, protože my teoreticky se můžeme dostat přes ta 3%, pokud by to překročení bylo právě díky obranným výdajům, na které se aplikuje takzvaná evropská uniková doložka. Pak by i toto bylo možné a proto jsme to říkali takto jasně, aby nevznikl pocit, že vše, co je přes 3, tak podle těch stávajících pravidel vlastně nebude možné. Ono teoreticky i to bude možné. Uh-huh. A proto, když jste řekl to číslo zhruba 350 miliard korun, my jsme ho nakalkulovali tak, jak by odpovídalo stávajícím číslům o HDP, ale nechtěli jsme tím rozhodně říct, že to je žádoucí úroveň, na kterou se máme dostat. Uh-huh. Že to je tak zhruba to maximum a to pořád tam bereme v úvahu ještě ty Dukovany. Jo.
5: Když zmiňujete Dukovany, zmiňujeme ty únikové doložky, které chce vláda přijmout. Ano. Vy jste propočetli, že by to mohlo dělat až 200 miliard v té nejtlustší variantě. Ty se započítávají do těch 350
4: miliard. Tak a tam právě chci říct, že jednou z těch vlastností toho nového balíčku pravidel je, že výdaje na Dukovany by se vůbec neobjevovaly ani v tom hotovostním saldu. Mhm. To znamená, vůbec by nebyly vidět v čísle, které schvaluje poslanecká sněmovna. Byly by jako schovány. Na jednu stranu někdo může argumentovat, že to bude méně transparentní, na druhou stranu my zase s naší cyničností říkáme, říkáme, aspoň pak nebude možné tuhle částku utratit na něco jiného, když se neutratí na Dukovany v daném roce. Ten rámec, o kterém vy mluvíte, skutečně může být v řádu stovek miliard korun. Kam až by sahal, nevíme, protože nevíme, jak dlouho by ta výstavba kam až by zasahovala, ale skutečně teď třeba na ten příští rok to vychází na, dejme tomu, 30 miliard nebo přes 30 miliard výdajů, které nebudou v hotovostním saldu, ale za minulé vlády vlastně v tom hotovostním saldu obsaženy byly. Čili i to je jako změna, která trošku znesnadní srovnávání těch čísel v čase.
5: Takže kdybych to měl selským rozumem říci, tak sice budeme mít schodek 350 miliard, pokud
4: ale kdybychom
5: bude,
4: měli podle existujících pravidel, byl by 380.
5: A půjčovat si budeme 380. To, že si půjčíme mimo

0: schodek a mimo ta rozpočtová pravidla, nebudeme to počítat, neznamená, že nebudeme muset tyto
1: ono to nakonec
0: dluhy
1: do toho dluhu, do toho dluhu to nakonec stejně spadne, ale v tom saldu toho daného roku to prostě nebude viditelné. Jo?
0: No když jsme u českého dluhu, tak nominálně zhruba asi 3,7 bilionu korun, když připočtu těch 310 miliard za letošní rok, tak už jsme na 4 bilionech. Pokud bych mluvil o těch tlustých rozpočtech a ne hubených, tak se můžeme lehce na konci volebního období dostat skoro ke 4 bilionům. Počítám to správně? Je to reálná úvaha?
1: Záleží na tom, jak moc se bude šlapat na plyn. Ano. Ale víte, že my jsme velmi opatrní v tom hodnotit ta absolutní čísla, ty absolutní částky. To už nás jako ekonomy tady máte načtené a naposlouchané, že my vám vždycky srovnáváme velikost dluhu i deficitu s velikostí té ekonomiky. Tak jako u běžných rodin se taky díváte na to, jestli prostě splácíte hypotéku 20 tisíc a máte příjmy 50 tisíc, anebo splácíte 20 tisíc a máte příjmy 100 tisíc. Je to velmi významný rozdíl, takže my víme, že ta trajektorie je nastavená na růst dluhu v tuto chvíli, ne na pokles dluhu.
0: No, když bychom se dostali k těm 5 bilionům, tak já připomenu, že pro letošní rok, a potvrdila to právě i studie Centra veřejných financí, budeme jenom na obsluze platit zhruba 110 miliard korun.
1: Ano.
0: Kam bychom se posunuli, kdyby jsme poskočili o další bilion a půl?
1: Opět, je to nastaveno na dráze rostoucích nákladů na obsluhu dluhu, protože úrokové sazby, a to vy zase tady slyšíte od mých kolegů, se hned tak do času předcovidových nevrátí k nulovým úrovním nebo těsně nad nulovou úroveň. I to zadlužování v celém světě posunuje úrokové sazby a výnosy z vládního dluhu všude výrazně nahoru a ta potřeba dalšího zadlužování to bude jenom zhoršovat. To, že nikdo už vlastně nevěří na trzí, že bychom se vraceli k časům velmi nízké inflace, tam to platí totéž, to znamená i základní úrokové sazby budou vyšší a proto víme, že budeme obsluhovat ten dluh za mnohem vyšších nákladů, než jsme byli zvyklí. Takže jestli jsme platili na obsluhu dluhu pod 1% HDP a byli jsme v tom opravdu premianti, že to nebyla částka, která byla relevantní a nevedli jsme o nich politickou debatu, na rozdíl těch zemí, které jsem tady zmiňoval,
0: ano,
1: tak se blížíme okamžiku, kdy budeme někde přes 1,5% nebo u 2% a ta částka bude zbuzovat mnohem víc vášní než v minulosti, což bude důsledkem toho, že jsme přestali být tou zemí, ve které se náklady na obsluhu dluhu neřeší, protože nemusí.
0: No teď už víme, že ty dluhy uděláme.
1: Jsme na té dráze, konec konců s tím vláda počítá. Jakkoliv já musím říct, neznám detail vyjednávání rozpočtu na příští rok. K tomu můžu říct jenom jednu věc. Tím, že vláda přišla, a zase nemyslím si, že to bylo moudré nebo taktické, s diskuzí o změně těch fiskálních pravidel na začátku roku a mluvila o nich takto silně, tak to vzbudilo nekonečnou poptávku jednotlivých rezortů právě v tom rozpočtu roku 2027 přijít s velkými výdajovými požadavky, protože když tohle řeknete jako premiér nebo minister financí, no tak všichni ostatní si to přeloží, tak teď je ten okamžik, teď je to okno příležitosti, kdybychom tam měli dát všechno, co lze.
0: Tak to argumentuje i opozice, argumentovala tak především ODS a mluvila o takzvaném řízení rozpočtu.
1: Tohle já považuji opravdu za nemoudré.
0: A ona tvrdila, že by dokázala podle těch stávajících pravidel ty rozpočty ukočírovat. Je to reálné?
1: Znovu
0: se vrátím k těm 160 miliardám, které někde musíte najednou vzít.
1: Já to řeknu úplně v nulách a
0: jedničkách. Nestavíme silnice.
1: První věc je rok 2026. I stávající vláda nebo představitelé stávající vlády se ptali, jestli si umíme představit, že bychom se drželi v těch existujících mezích. Já jsem říkal, je to představitelné, ale nebylo by to úplně komfortní vládnutí. Nemohli bychom snižovat zálohy živnostníkům, nemohli bychom přenášet platby za OZE na stát, nemohli bychom zvyšovat další výdaje, které vláda teď zvyšuje a slibovat snižování daní. Nemohli bychom třeba dělat takovouhle podporu v oblasti cen benzínu nebo nafty, nebo motorové nafty a tak dál. Nemohli bychom přijímat další 4 000 zaměstnanců státu, nemohli bychom jim o tolik zvýšit meziročně příjmy, míněno jako jejich mzdy, ale šlo by to. A samozřejmě nezahajovali bychom tolik nových staveb v oblasti dopravní infrastruktury, mohli bychom tak pokračovat v těch existujících. To samozřejmě platí. a i to vládnutí pak v tom roce 27 by bylo komplikované, ale v tom roce 27, a to já tady dodávám k tomu komentáři stávající opozice, i v tom roce 27, a i ta předchozí vláda to moc dobře věděla, by se ta nepopulární opatření musela přijmout, abychom ty limity toho fiskálně strukturálního plánu byli schopni plnit.
0: Vy se dlouhodobě neshodujete s dalším hostem, naším pravidelným ekonomem Janem Švejnarem, který podobně jako vláda říká, že z dluhu prostě musíme vyrůst. Že ty investice, které dáváme do infrastruktury, tak prostě povedou k tomu, že se nám zvýší ekonomika, zvětší se a pak přesně ten poměr té větší ekonomiky vůči tomu menšímu dluhu bude menší a nebude to takový problém. Nedává to logiku ani trochu?
1: No, rozhodně to nedává logiku v realitě České republiky a toho českého již tolikrát zmíněného fiskálně strukturálního plánu. Já jsem se teď s panem Švejnarem potkal na největší světové konferenci v Bělehradě a říkal jsem mu, a víte, že vám to nesedí na data tohle, protože ten nový dokument, ten nový fiskálně strukturální plán důsledně a systematicky popírá tuhle vaši tezi, protože je postaven na tom, že žádný multiplikátor ani u těch největších investic, jako je infrastruktura, není přes jedničku. To znamená, žádná koruna vydaná ze státního rozpočtu nepřinese alespoň tu jednu korunu dodatečného HDP. A většina těch multiplikátorů je ještě nižších, takže ten skutečný plán té vlády, který bude schvalovat rada a který je odiskutovaný s komisí, vlastně toto zcela popírá. Jo. A druhá ta teze, že jsou země na západě, které vyrostly z dluhu, my jsme to komunikovali i veřejně a tady vyzvu vaše posluchače, ať se třeba podívají na sociální sítě, tam, kde máme obrázky, protože
0: nebo na stránky Národní rozpočtové rady.
1: Já vám ho tady nechám, ale můžeme to samozřejmě ukázat. Vůbec neplatí třeba, že Německo po druhé světové válce nasekalo velké dluhy a pak z nich vyrostlo. Vůbec ne. Naopak ten růst jejich produktivity a HDP byl tak velký, že byl schopen financovat i ten stát blahobytu a i nové investice. A Německo se na úroveň dluhu okolo 40%, tam, kde se pohybujeme my dnes, ano, dostalo až v okamžiku sjednocení východního a západního Německa. Takže ani tahle teze prostě neobstojí při pohledu na data.
0: Když hledáme logiku, pane předsedo, dává logiku Národní rozpočtová rada, když ty pravidla budou tak volná, že vlastně možná budou ty evropská pravidla přísnější.
1: No, ptáte se vlastně na to, jestli má smysl za pár korun instalovat do letadla tu kontrolku, která vám svítí, když se hodně blížíte k zemi.
0: A no, ale vy tu kontrolku přelepíte náplastí.
1: Nebo jestli i lepší jej vymontovat, nebo vůbec nemít. Já, protože mám rád létání a mám rád přemysťování po světě, tak si pořád myslím, že je dobře, aby ti piloti aspoň tu kontrolku měli, než kdyby ji vůbec neměli, aby aspoň věděli, co jsou ty bezpečné letové hranice. Další rozhodování je samozřejmě na nich a oni jsou v kabině.
0: Takže to dává smysl i vám osobně být tím člověkem, který tu kontrolku bude zapínat a takhle s ní bude blikat.
1: Václave, kdybych si to nemyslel, tak já mám zas dost úcty jako ke svému životu, historii a k tomu, čemu se věnuju, tak kdybych si to nemyslel, tak bych to nedělal.
0: Tak já mám radost, že se setkáme určitě i po prázdninách.
1: Určitě.
0: V novém čase, kdy pravděpodobně budou platit nová rozpočtová pravidla, která jsou nyní ve sněmovně. Mým dnešním hostem byl Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady. Já mu za to moc děkuji.
1: A já děkuji za pozvání a budu se těšit příště. Nashledanou.
0: Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička a připomínám, že přes prázdniny se budeme trochu učit, protože s ekonomem České spořitelny Michalem Skořepou pro vás připravujeme seriál o finanční gramotnosti. Těším se na slyšenou.
2: Mafiáni byli bohatí, byli mocní a mohli skoro všechno, alespoň si to mysleli. Portréty několika mafiánských bosů najdete v cyklu Mafiáni na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Paul Dirac byl britský teoretický fyzik. Za objev nových forem atomové energie získal v roce 1933 spolu s Erwinem Schrödingerem Nobelovu cenu.
5: Dirac se narodil v Bristolu v roce 1892. Jeho autoritativní otec byl profesorem na tamní univerzitě. Přísná výchova se zřejmě podepsala na Paulově pozdější uzavřené povaze.
4: Studoval v rodném městě na univerzitě a stipendium na vytouženou Cambridge získal až na druhý pokus. Přestože proslul jako fyzik zabývající se kvantovou mechanikou, jeho univerzitním oborem byla matematika.
5: Zajímaly ho studie Maxe Borna, Ernsta Rutherforda a Alberta Einsteina. Rozhodující pro jeho kariéru bylo setkání s pracemi Ernsta Schrödingera. Přitom Schrödingerovy závěry o kvantové fyzice tehdy rozhodně nebyly obecně přijímány.
4: A právě Diracova nepředpojatost vůči Schrödingerovým teoriím, pohled na danou problematiku z hlediska matematiky a její využití ve vysvětlení problematiky kvantové mechaniky vedly k tomu, že této dvojici byla v roce 1933 udělena Nobelova cena.
5: Po tomto úspěchu začala Diracova hvězdná kariéra akademika a vysokoškolského profesora. Téměř po celý život ale neopustil Británii a Cambridge. Až v roce 1968 přesídlil na univerzitu v americkém Tallahassee, kde v roce 1984 zemřel ve věku 82 let.
6: Krvavé skvrny, mikroskopická vlákna, podezřelý předmět. To všechno může kriminalistům pomoct vyřešit zločin. Jak se vyšetřují ty nejzávažnější případy, o tom je cyklus Místočinu.
7: Místočinu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místočinu, tak ten případ jde do háje.
6: Říká kriminalista Josef Lotes. Já jsem Kateřina Radhouská a prozradím vám, jak se na místě činu získávají důkazy, jaké metody používají vyšetřovatelé a operativci, a představíme i práci forenzních entomologů a genetiků. Jak se vyšetřuje zločin, si můžete poslechnout v cyklu Místo činu každou prázdninovou středu po 11. hodině dopoledne na Plusu a také v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Osobnost plus.
8: Jak je na tom Česko se svobodou projevu? Za jakých okolností je možné ji omezit? A která témata naši společnost nejvíc rozdělují? Zkoumal to nový projekt Českého rozhlasu Společnost nedůvěry, hranice svobody slova. Proberu to s datovým analytikem a semantikem Josefem Šlerkou.
3: Osobnost plus Světlany Vitovské dnes po 10:30 dopoledne na Plusu. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Český tým záchranářů se v neděli vrátí z Venezuely domů. Francouzská levice navrhla hlasování o nedůvěře vládě kvůli nezvládnutí vlny veder z konce června. Fotbalisté Portugalska a Španělska postoupili do osmifinále mistrovství světa. A bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty většinou do 25 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Čeští záchranáři se z Venezuely vrátí v neděli. 69 členů USAR týmu a 8 pátracích psů se v zemi po zemětřesení zapojilo do záchranných akcí. Podle velitele týmu Petra Vodičky je v tuto chvíli šance na záchranu dalších přeživších malá.
10: V tomto okamžiku je velmi, velmi nepravděpodobné, že by se tam nacházela nějaká živá osoba. Neustále počítáme s tím, že v sobotu dopoledne odletíme a v neděli během dopoledne se dostaneme zpátky do České republiky.
9: Zemětřesení má aktuálně 2595 potvrzených obětí. Pohřešovaných jsou desítky tisíc. Velitelé českého USAR týmu budou hosty Jana Pokorného na Radiožurnálu dnes po 9. hodině. Francouzská vláda bude čelit hlasování o nedůvěře v souvislosti s vlnou veder, uvedl to server France 24. Návrh podali poslanci levicových stran, které menšinový kabinet viní ze špatného zvládání extrémních teplot, které zemi zasáhly koncem června. Poslanci vládě vyčítají, že kvůli škrtům a oslabení veřejných služeb se schopnost čelit podobným výkyvům počasí snížila. Podle francouzského úřadu veřejného zdraví horka způsobila nejméně 1000 úmrtí. Další vlna veder by Francii měla zasáhnout o víkendu a příští týden. Vláda pomůže českým firmám s jejich podnikáním na Ukrajině. České televizi to po jednání s představiteli kabinetu řekl viceprezident ukrajinsko-české obchodní komory Richard Benda. Zástupce firem na úřadu vlády přijal premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, oba z hnutí ANO. Podle Bendy by se na pomoci podnikatelům měla podílet Národní rozvojová banka.
11: Pan ministr Havlíček se zasadí osobně o to, aby Národní rozvojová banka konečně mohla plnit svoje, řekněme tomu, závazky ve smyslu poskytování garancí za aktivity českých firem na Ukrajině.
9: Vicepremiér Havlíček zároveň připravuje podnikatelskou misi na Ukrajinu. Její součástí má být i setkání s tamními vládními činiteli. Fotbalisté Portugalska a Španělska si proti sobě zahrají osmifinále světového šampionátu. Portugalci vyřadili obhájce bronzu z Chorvatska po vítězství 2-1. Španělé si poradili 3-0 s Rakouskem. Už se hraje i mezi Švýcarskem a Alžírskem. Stav a čas řekne Adam Procházka.
12: Konec třetí minuty, Švýcarsko hraje s Alžírskem nerozhodně 0-0.

0: 0-0. Adam Procházka, Radiožurnál.
1: Hokejový brankář Jakub Dobeš v NHL prodloužil smlouvu s Montrealem o 3 roky. Platit mu začne po příští sezóně. Ročně si díky ní vydělá přes 5,25 milionu dolarů, v přepočtu tedy 113 milionů korun. V NHL zároveň pokračuje Alexandr Ovečkin, nejlepší střelec její historie. Ruský útočník zůstává ve Washingtonu, kde prodloužil smlouvu o rok.
2: Omezení na D1 u 9 křížů a neprůjezdná silnice na Jablonecku. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava už čekejte hustší provoz mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Kilometry 194 až 196 zdržení minimální. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za 9 kříži začaly opravovat svodidla. Jsou na kilometru 169,5 v odstavném pruhu. Je to vlevo točivé zatáčce, pohybují se tam lidé a značení podél místa trochu zasahuje do pravého pruhu, proto tam některá auta vybočují do levého. A na silnici na Jablonecku, na silnici z Albrechtic v Jizerských horách do Žďáru spadl strom, místo nebo úsek je neprůjezdné, na místě už jsou hasiči a překážku odklízí, ta uzavírka by tedy neměla trvat dlouho. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Bude polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky. Ráno na jihovýchodě oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Večer pak má oblačnosti ubývat až do vyjasnění. A teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách 15. Na Moravě bude přechodně foukat čerstvý vítr s nárazy až kolem 50 km za hodinu. Večer by měl slábnout. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
4: Tohle léto patří na Plusu devadesátkám. Vracíme se do doby, kterou si mnozí ještě pamatujete. A kdo si ji nepamatuje, snad vezme zavděk pozváním do let, kdy se psaly naše moderní dějiny. V té následující hodině si v repríze pořadu Archiv Plus připomeneme, jak se na první měsíce roku 1990 dívala z Mnichova česká redakce Rádia Svobodná Evropa. Ale ještě předtím dostane slovo repríza pořadu Pavla Hlavatého o zajímavých událostech února 1990. Dal mu název Inventarizace zářných zítřků.
3: Archiv Plus.
5: Vážený pan předseda federálního zhromaždenia, vážené poslankyně, vážení poslanci. Povinnosťou vlády národného porozumenia je rázne sa rozísť s neblahým politickým, ekonomickým i sociálnym vývojom uplynulých 40 rokov.
6: V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Únor 1990. Inventarizace zářných zítřků, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý. Je 27. února 1990 a premiér Marián Čalfa přednáší ve federálním shromáždění zprávu o stavu a vývoji Československé federace.
5: Musíme zastavit nepriaznivé trendy a urobit prvé kroky obratu směrem k lepší budoucnosti. Východiskom pre nás je nevyhnutná inventarizácia dedičstva, ktoré sme prevzali. Nejde nám o žiadne alibi, ale o ujasnenie hĺbky základných problémov, v ktorých sa naša spoločnosť nachádza, o ukázanie náročnosti úloh, ktoré majú byť riešené. Lakovanie na ružovo už bolo dosť a záleží na nás, aby sme ľudu pravdivo ukázali skutočnosť, ktorá na nás dolieha. Ak sa pozrieme späť na stav po druhej svetovej vojne, vidíme, že náš štát vstupoval do mierového obdobia s dobrými predpokladmi. Samozrejme, že sme utrpeli materiálne i ľudské straty, avšak v porovnaní s většinou evropských států to byly ztráty o mnoho nižší. Rovnako tak naše přírodné podmínky, nerastné bohatstvo i stupeň vzdělanosti obyvatelstva rozhodně neboli o nič horší, ako v našom okolí. Napriek tomu jsme teraz, po 10 rokoch usilovného budovania, v podstatě druhoradou krajinou. Neustále jsme vykazovali úspechy, a to porovnávaním s obdobím Prvej republiky, aby jsme sa zámerne vyhli pravdivému porovnaniu s vývojom a situáciou napríklad v Nemeckej spolkovej republike alebo v Rakúsku. Veď po vojne jsme sa na nich dívali s akýmsi dešpektom, to mi iste pamätníci potvrdia, pretože kde jsme boli my a kde boli oni.
6: Premiér Čalfa přednášel zprávu o stavu a vývoji Československé federace přes 2 hodiny. Kromě úvodu si z ní poslechněme ještě důležitou pasáž o klíčových výdajích bývalého režimu.
5: Na obranu a bezpečnost štát vynakládal takmer 50 miliard KČS ročně, čo je přibližně 8% z hodnoty národného dôchodku. Prevzali jsme teda neprimerane velkou armádu, lebo například počtom vojakov alebo tankov na 100 000 obyvateľov jsme boli suverénne na prvom mieste. Pritom jsme sami boli štátom, na ktorého území sa nachádzali cudzie vojska. To nám ale nebránilo, aby jsme súčasne neboli štedrými spojencami celého radu iných diktátorov, ktorí inkasovali jadro našej zahraničnej civilnej, ale hlavně vojenskej pomoci. Táto po započítaní problematicky návratných úverov sa priblížila k 5 miliardám KČS ročne. V bezpečnosti bolo na úrovni federácie a republik zamestnaných dohromady 62 000 pracovníkov vrátane vojsk ministerstva vnútra. Bezpečnosť však nebola schopná zabrániť rastu kriminality. Naopak, jej rozhodujúca zložka, známa štátna bezpečnosť, sama predstavovala mafiu naháňajúcu našim ľuďom strach vodne i v noci.
6: Poslední ukázka z projevu Mariána Čalfy se týká Rady vzájemné hospodářské pomoci.
5: Okolo 40 rokov sme členmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, aby sme nakoniec zistili, že naše zapojenie do tejto medzinárodnej dielby práce zďaleka nevyhovuje. Tento nenáročný trh na jednej strane umožnil kvalitatívny úpadok našej produkcie a na druhej strane na svojim systémom vzájomných prídelov zaviedol do byrokratického kolotoča vzájomného prideľovania v dovoze a vo vývoze a nakoniec celkového nedostatku takmer všetkého.
6: Druhý den 24. schůze federálního shromáždění, tedy 28. února 1990, byl věnován parlamentní rozpravě o zprávě o stavu a vývoji Československé federace. Nejprve jakýsi provozní dokument. Místopředseda federálního shromáždění Josef Stank předčítá na začátku schůze seznam poslanců, kteří jsou aktuálně přihlášeni do rozpravy. Tento seznam se během rozpravy dále rozrůstal. Rozpravu přenášel Československý rozhlas, dílem v přímém přenosu a dílem, stále ještě týžden, ze záznamu.
7: Poslanec Fischera, poslanec Dúha, poslanec Konečný, poslanec Kontra, poslankyňa Mikundová, poslanec Palouš, poslanec Janča, poslanec Macek, poslanec Mdlina, poslanec Machalík a poslanec Benda. Ospravedlňujem se, som to nestačil ani spočítať, ale v priebehu... Tedy 51 poslancov sa zatiaľ prihlásilo do rozpravy. Prosím, aby ste tomuto počtu volili dĺžku vašich diskuzných vystúpení v rozprave. Primerane k tomuto počtu.
6: Rozprava je pozoruhodným dokumentem o formování demokratického parlamentu. Část poslanců byla zvolena v roce 1986. Část jsou nováčci kooptovaní postupně od prosince 89. Řada řečníků se vůbec nedržela tématu či časového limitu. Z mnohahodinové rozpravy si poslechneme několik zásadnějších či systémovějších témat a také pár pozoruhodných perliček. Jedním z hojně diskutovaných témat byl osud majetku Komunistické strany Československa.
7: Slovo má poslankyňa Bartošková. Připraví se poslanec Šulka.
8: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ke zprávě o společensko-politické situaci přednesené premiérem vlády panem Čalfou bych chtěla vznést jednu připomínku, s níž se na mne v poslední době často obracejí moji voliči na veřejných shromážděních a kterou jsme předevčírem projednali i v našem společném poslaneckém klubu poslanců členů Československé strany lidové, křesťansko-demokratické strany a křesťansko-demokratického hnutí. Je to dotaz na majetek Komunistické strany Československa, respektive na oprávněnost jeho dalšího užívání a podnikatelského využívání. Posledním podnětem k mému dnešnímu vystoupení byla krátká zpráva v novinách dne 23. února, nazvaná Dikobraz v novém rouše, kterou si vám dovolím ocitovat. Za 520 milionů korun byla komunistická strana ochotna vzdát se časopisu Dikobraz. Ten totiž vydával Rudé právo, vydavatelství UVKSČ, nyní Delta, která ekonomický rozbor odstupného vypracovala. A nemalý zisk z jeho prodeje plynul a stále ještě plyne do pokladen KSČ. Kdysi všemocná strana byla snad ochotná akceptovat ideovou nezávislost humoristického a satirického týdeníku, o nezávislosti ekonomické však nebyla ochotna diskutovat. V podobné situaci byly Květy, Hospodářské noviny, Tvorba a další noviny a časopisy, které ve stranickém vydavatelství vycházely. Redakce Dikobrazu, která nechce mít s KSČ a jejími praktikami nic společného, učinila proto jako první z těchto periodik rozhodný a rezolutní krok a rozhodla se založit časopis nový. V první jarní den, 21. března, tedy vyjde první číslo týdeníku humoru a satiry s názvem Nový Dikobraz, jehož vydavatelstvím bude Studio dobré nálady, zatím samostatně podnikající součást jednotného zemědělského družstva Třemošná. Časopis bude mít nové vedení, změní se i složení redakce a obsah. Tolik zpráva ČTK z novin. Už dříve v našich sdělovacích prostředcích proskakovaly zprávy o uvolňování budov, hotelů, škol a dalších objektů, které Komunistická strana Československa postupovala různým jiným organizacím nebo podnikům. Postupování se dělo formou prodeje, samozřejmě, neboť i podle tvrzení mnoha komunistů, například v reportážích Československé televize a jinde, to byl právoplatný majetek bývalé vedoucí strany, který si KSČ poctivě pořídila z příspěvků svých členů. 520 milionů je částka nemalá, přičemž je to jen zlomek z jejího obrovského movitého i nemovitého majetku.
6: Vystoupení Vasila Mohority, ještě donedávna vrchního svazáka a nyní tajemníka komunistické strany, je pěknou ukázkou marxistické dialektiky. Takto hovořili v únoru 1990 reformátoři, kteří v té době stranu vedli.
9: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové. Především chci říci, že zpráva přednesená včera panem Marianem Čalfou může být dobrým východiskem pro další práci vlády národního porozumění. Princip národního porozumění nezdůrazňuji proto, že jsem tento název pro ní oné prosincové noci navrhl a jsem rád, že se ujal, ale především proto, že princip národního porozumění nás od té doby vedl i při rekonstrukci tohoto parlamentu a je dobře, že se projevil i při našem včerejším rozhodování o velice závažných zákonech. Za naši stranu mohu slíbit, že ji budeme ctít i nadále a nadále hledat to, co nás spojuje v zájmu lidu této země. Pokud se mám vyjádřit té části zprávy, která hodnotí současný stav, chtěl bych pouze upozornit na zkušenost naší strany, že sklon vidět věci černě nebo bíle vždy působí škody. 40 let života našich lidí nelze podle mého názoru soudit jednostranně. Tedy už vůbec ne jako jeden velký úspěch, jak se toho dopouštěla KSČ, ale ani jako jen a pouze morální a kulturní úpadek, který podlomil celé naše národní hospodářství. Jestliže dnes děláme dělící čáru mezi současností a minulostí, jestliže dnes uzavíráme jeden účet a otevíráme druhý, pak bychom měli i v rámci porozumění a spravedlivého hodnocení našich budoucích činů objektivně charakterizovat i podmínky, v nich začínáme znovu.

0: cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Únor 1990. Inventarizace zářných zítřků. Další důležité a při parlamentní rozpravě z 28. února stále znovu opakované téma byl odsun sovětských vojsk z našeho území. Poslechněme si ukázku z dalšího vystoupení poslance Michaela Kocába.
1: Vážené federální shromáždění, v souvislosti se zprávou o stavu a vývoji federace, přednesenou včera panem předsedou vlády, bych vás rád informoval o závěr společného jednání výboru zahraničních, braně bezpečnostních a ústavně právních sněmovny lidu a sněmovny národů konaného dne 26. února tohoto roku. Podle závěru společné schůze sněmovny lidu a sněmovny národů ze dne 23. ledna 1990 projednali uvedené výbory dva iniciativní návrhy týkající se odchodu sovětských vojsk z našeho území. Výbory jednoznačně podpořily návrh na usnesení, aby Federální shromáždění Československa prohlásilo smlouvu vlád Československa a Sovětského svazu ze dne 16.10.1968 o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československa schválenou Národním shromážděním ČSSR dne 18.10.1968 za neplatnou od samého počátku. Na základě tohoto stanoviska navrhly výbory následující znění usnesení Federálního shromáždění. Dvojtečka. Federální shromáždění ČSSR konstatuje, že za prvé smlouva o dočasném pobytu sovětských vojsk na území Československa je neplatná od samého počátku. A za druhé, neplatný je i souhlas Národního shromáždění ČSSR vyslovený příslušným usnesením dne 18.10.1968. Na minulé společné schůzi obou sněmoven jsem přednesl i návrh na termín úplného stažení sovětských vojenských jednotek nejpozději do konce roku 1990. Poslanci uvedených výborů jsou si plně vědomi obrovského a oprávněného zájmu československé veřejnosti o odchod sovětských vojsk z našeho území a zásadního významu dané otázky. Vycházejí přitom z předpokladu, že československá veřejnost musí být informována o všech aspektech řešení tohoto problému.
0: Z mnoha dalších vystoupení k odsunu sovětských vojsk je pozoruhodný příspěvek Boženy Fukové.
2: Je symbolické, že jsem se vrátila do parlamentu v den včera, kdy bylo započato s odsunem okupačních vojsk. Patřím k oněm čtyřem poslancům, kteří v říjnu 1968 hlasovali proti smlouvě o těchto podmínkách. Byli to vedle doktora Františka Krígla, doktorky Gertrudy Sekaninové-Čakrtové, František Vocloň a já. Dva z nás již nežijí. Doktor František Krígl a doktorka Sekaninová-Čakrtová. Dovolte mě proto, abych alespoň tímto způsobem sem vzdala čest jejich památce. Co nás vedlo k tomu, abychom hlasovali proti okupaci, nemohu z nedostatku času rozebírat. Nebudu mluvit o tom, jaký byl odpor obyvatelstva a jaká byla naše vize. Ta vize byla správná a historie ji potvrdila. Jenomže chtělo to říci naplno, k čemu došlo. K pošlápání všech mezinárodních smluv a závazků, k pošlápání lidských práv. Chtělo to říci na půdě tehdejšího Národního shromáždění, nejvyššího zákonodárného shromáždění v této zemi, které mělo v oněch historických dnech od 21. do 28. srpna 1968 krátké období, kdy zvedlo svou hlavu a v době, kdy všichni vrcholní představitelé našeho státu byli odvlečeni do Sovětského svazu, přijímalo spoustu dokumentů, jimiž dalo sílu lidu vzdorovat

0: Já udělám opatření, aby naši občané ze sdělovacích prostředků se o těchto možnostech dověděli, aby jim zabránili. Ale chtěl bych zase pro pravdu říct tolik, že orgány vojenské kontrarozvědky máme zjištěn pouze jeden případ zatím, kdy sovětský voják se snažil prodat našemu vojákovi samopal a bylo tomu zabráněno. Jinak ale opatření k tomu ještě další udělám.
1: A nyní opět jedna provozní poznámka, přibližující dobovou společenskou atmosféru. Takovýchto připomínek zazněla v průběhu rozpravy celá řada.
2: Fischera Občanské fórum, dámy a pánové, jsme sledováni veřejností a lidé nám volají. Velmi naléhavě nás žádají, abychom se jako poslanci nesnažili prezentovat jednotlivě, ale abychom se snažili vystupovat velmi konkrétně, velmi stručně, zejména k připravovaným zákonům, protože lidé od nás očekávají, že budeme řešit naši situaci. Žádají nás, abychom si stanovili limit na naše vystoupení a abychom jednali velmi konkrétně. Vidím, že se navrhují 3 minuty. Promiňte mi, abych to zakončil určitou veselou myšlenkou. Můj dědeček mě vždycky učíval takový verš. Rozkřikl se Julek, až se národ ulek. Já ty vaše poslance považuji za psance. Nesmí se nám to stát. Děkuji.
1: V diskusi zazněla i mnohá vystoupení týkající se regionálních zájmů, tedy zcela mimo téma rozpravy. To následující bylo přitom doslova zahlceno emocemi.
3: Poslankyně Borisová, připraví se poslanec Comba.
4: Vážený pán predseda, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hostia. Som poslankyňom za volebný obvod 108 bez politickej príslušnosti. Môj obvod začína dedinou Medzibrod a končí obcov Švermovo. Tento kraj nazvali básnici už dávno krajom ako rozprávka. Prepáčte mi, že ani ja sa neobránim poetickým myšlienkam. Priznám sa vám, že tak robím úmyselne, nakoľko sa chcem orientovať na všetky city, lebo mi ide o to, aby tento kraj ostal naďalej rozprávkový. Pri Švermove, odkiaľ začína môj volebný obvod, vyviera pod Kráľovou holou Hron. Malý vodný pramienok, najprv nesmelo kľukatí dolinami utešenej prírody. Aby už pri meste Brezne riadne nabral na sile, snúbiac sa s úhľadami dedinami a mestečkami po oboch svojich brehoch, veru, nie je to veľa takých miest na svete, ako je Pohronie, s nízkymi Tatrami, s prekrásnou Vajskovskou dolinou a slovenským Rudohorím. Rastú tu kvety, ktoré nikde inde neuvidíš. Nuž chráňme si toto bohatstvo, lebo v zásnubách prírody a bohatosti života je krása našej budúcnosti. Opeknelo a vyvinulo sa Pohronie. Okolo jeho brehov vyrástli za posledné polstoročie fabriky, ktoré síce poskytujú pracovné príležitosti občanov Pohronia, ale zároveň znečisťujú okolitú prírodu. Keď si uvedomíme, že v minulosti bola aj v tomto kraji jediná veľká továreň, podbrezovské železiarne a 2-3 menšie továrničky, napríklad vo Vajskovej, Hronci a iné, dnes ním pribudli také závody, ako je cementáreň na predmestí Banská Bystrica a od nej na doslovné dohodenie kameňom Biotika Slovenská Ľupča. O 10 kilometrov ďalej stojí Petrochema Dubová, ktoré komíny len, že si ruky nepodajú. Vysoké

0: komíny zo závodu Vajsková a niekoľkými komínmi švermovi železiarny v Podbrezovej, strojárny Piesok a nedaleko ich trápi Čierny Hron, metalurgický závod Hronci, o ďalších necelých 10 kilometrov Mostáreň Brezno. Ale ani tu nekončí, pretože vyššie po povodí Hrona je to závod Hračkáreň Pohorelskej Maši. Sigma Závadka, strojsmar Pohorela. Okrem nich píli pobočka papierný Harmanec na Vujakove. No, a tieto všetky závody a fabriky chrlia a chrlia do ozdušia rôzne výpary, dymy, plyny, alebo znečisťujú rieku Hron či okolité potoky.
1: A nyní perlička, připomínající, nechtěně a mimo děk, doby v té době opravdu velmi nedávno minulé.
2: Sachetová, volební obvod Litoměřice, člen strany. Vážený pane předsedo, komunistické samozřejmě. Tak pardon. Vážený pane předsedo, vážené federální shromáždění.
1: V rozpravě zazněla i velmi hutná systémová vystoupení. Zásadnímu tématu se věnoval politolog Bohumil Doležal.
3: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, cítím se zavázán svou dopolední faktickou připomínkou a budu mluvit jen krátce. Hlavní dilema, před kterým stojíme, je rychlé a důsledné reformy na straně jedné a to, čemu se říká sociální jistoty, na straně druhé. Kolegové z komunistické strany jednoznačně upřednostňují zachování sociálního bezpečí. Zpráva vlády je vyvážená. Je pro reformy, ale tak, aby se pokud možno nikomu neublížilo. Ostatní řečníci se bohužel většinou k tomuto tématu vůbec nevyjádřili. Friedrich von Hayek kdysi napsal, že smíšení na ekonomického socialismu a kapitalismu je horší, než každý ze systémů sám o sobě. Já se obávám, že směs ekonomických reform a sociálního bezpečí je horší, než každá z těchto krajností. Já sám se domnívám, že ekonomické reformy se neobejdou bez sociálního dopadu, který se sice dá poněkud zmírnit, ale ne úplně odstranit. Když budeme reformy tlumit, dojde ke zhoršení sociální situace. Sice později, ale o to s větší silou. Je třeba se rozhodnout a já jsem pro rychlé a zásadní ekonomické reformy, i když za ně budeme muset všichni platit a hodně platit. Měli bychom to brát jako naši individuální investici do budoucnosti, investici, která se vyplatí. Když ji neuděláme, přijde nás to všechny, a to tím myslím ne všechny v tomto sále, ale všechny v této zemi, o hodně dráž. Děkuji vám za pozornost.
1: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Únor 1990. Inventarizace zářných zítřků, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý. Na samotný závěr pak ještě jakási humorně sumarizující poznámka k vládní zprávě o stavu a vývoji Československé federace. Jejímž autorem je poslanec Stome.
4: Prosím vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, samozřejmě, že z obou stran lze tu zprávu pojímat, ale domnívám se, že kámen úrazu je v tom, co ta zpráva implikuje, co tedy naznačuje. Je to jako v onom starém vtipu, když kapitán našel prvního důstojníka podnapilého a napsal do lodního deníku: dnes při převzetí služby jsem shledal prvního důstojníka podnapilého. A on mu říkal: nepište to tam, kapitáne, vždyť je to ostuda. A on říkal: co je pravda, to se musí napsat. A první důstojník napsal příště: dnes při převzetí služby jsem kapitána nenašel opilého. Vážení přátelé, ona je to legrace, ale ta zpráva navozuje, jako by byla spíše negativa než pozitiva. I když z obou stran nazíráno, to samozřejmě vypovídá vlastně nikoliv logicky řečeno nepravdivě.

0: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Není nikdy na škodu podívat se na sebe samotné očima někoho jiného. Jak asi vypadaly první svobodné měsíce Československa pohledem ze zahraničí? Díky archivu Rádia Svobodná Evropa o tom víme. Tahle stanice vysílala každý den jakési pásmo zajímavých zpráv z Československa s názvem Hlasy a ohlasy. To nejzajímavější z ledna až března 1990 nabídne Milena Štráfeldová v repríze pořadu Archiv Plus.
2: Do roku 1989 to byli jen odrodilci, kteří opustili vlast svých předků. To v lepším případě. V tom horším je bývalý režim nazýval zrádci, zaprodanci, diverzanty a špiony. To pokud šlo o vlastní občany, kteří z Československa před rokem 1989 emigrovali. I v tom přinesl listopad 89 změnu. Do veřejného prostoru se totiž opět vrátili jako čeští a slovenští krajané. Zaznamenal to i pravidelný pořad Hlasy a ohlasy, ve kterém Svobodná Evropa informovala o dění v Československu. Některé z nich připomene pořad, u jehož poslechu vás vítá Milena Štráfeldová.
0: Archiv Plus.
2: Asi bychom na světě nenašli jedinou zemi, ve které čeští krajané nežijí. Lze je potkat na Manhattanu i ve vesničce Veselinivka na východní Ukrajině, za severním polárním kruhem i v Patagonii. Nikdo je nikdy přesně nespočítal. Odhadem žijí ve světě až 2 miliony lidí s českými kořeny. Trochu přesnější čísla existují jen u československých emigrantů. Totalitní režim jich ze země po únoru 1948 vyhnal kolem 250 000. Zvonění klíče na Václavském náměstí sledovali s velkým napětím a Svobodná Evropa zaznamenala už v prvních týdnech po sametové revoluci jejich reakce. Tak to je popsala například v rozhovoru s Ludmilou Ludikarovou předsedkyně klubu K231 v exilu Eda Otlová, která žila v kanadském Torontu.
3: Každý to prožíval nějak sám a přitom pocity byly společné. Moje první taková radostná chvilka byla, když jsem uslyšela čistá jasná na krátkých vlnách Pavla Pecháčka, který hlásil pro Svobodnou Evropu z Václavského náměstí. Já jsem teda tomu vůbec nemohla uvěřit, ale Pavlu hlas samozřejmě znám a krom toho to byl jasně řečený Pavel Pecháček. Potom nějak už to bylo všechno takový radostnější, protože jsme si říkali, když je Pavel v Československu, tak už to zřejmě se opravdu zvrátilo a už to bude dobrý. Další velice silný a krásný moment byl pro mě 24. listopadu. Doma puštěná televize naplno, Václavské náměstí teda běželo a čekalo se na projev Havla. A skutečně za pár minut Havel vyšel na balkonek u Milantrichu, byl tam taky Dubček a ohlásil, že odstoupilo politbíro. A to bylo to první, co jsme slyšeli po tolika desetiletí. Havel otevřel šampus a křiknul, ať žije svobodné Československo. My jsme teda všichni brečeli, pak letěli telefony jeden od druhého, slyšeli jste Havla, viděli jste Havla, my tu máme koněk, připijeme. A tak to bylo veliké štěstí pro nás.
4: Jak na vás působila návštěva prezidenta Václava Havla v Torontu?
3: Je to mistr slova, jeho projev byl tady překrásný. A hlavně samozřejmě nás potěšilo to, že řekl, že samozřejmě se starým režimem neměl nic společného, ale přesto se omlouvá za to, že nás starý režim nazýval zrádci vlasti a krásně řekl, přitom ti praví zločinci seděli doma. Že nás považuje za občany Československé republiky a bylo vidět, že je mezi námi rád a já jsem přesvědčena, že i my všichni jsme mu mohli ukázat, že ho máme hrozně rádi, že si ho vážíme a že mu důvěřujeme, že Československo dovede ke svobodným volbám, ale že zůstane i nadále v čele.
2: V den, kdy se prezidentem stal Václav Havel, tedy 29. prosince 1989, mu jako nejvyššímu veliteli armády poslali zdravici západní letci, účastníci druhého odboje. Podepsal ji například generál Ambroš, podplukovník Schneider, kapitáni Soukup, Ludikar a Pospíchal, předseda československé obce legionářské Kašpar a dokonce i hrdina Sovětského svazu major Buršík.
5: Vážený pane prezidente, českoslovenští zahraniční vojáci a letci vás zdraví v tento památný den vaší volby jako vrchního velitele československé armády. Vyjadřujeme vám tímto svou důvěru a nesmírnou radost nad návratem svobody a demokracie do naší vlasti. Za jejíž osvobození jsme s bolestnými ztrátami bojovali v Polsku, ve Francii, Velké Británii, na Středním východě i v Sovětském svazu. Od Dukly až do Prahy. Naše naděje pro poválečnou vlast byly zničeny následky únorového puče 1948. Množství těch nejstatečnějších bylo odsouzeno ke ztrátě svobody, mnohdy i hrdla. Stovky dali přednost exilu před nezaslouženým osudem doma. Věříme, že pod vaším vedením se naše vlast stane znovu součástí civilizovaného světa. Můžeme-li vám k tomuto cíli jakkoliv přispět v mezích našeho věku a schopností, pak jsme vám plně k dispozici. To platí zejména o těch z nás, kteří jsou po mnohá léta usazeni v přátelské cizině, jejíž pomoc bude nutná. Požadujeme od vás a od československé vlády volný přístup do vlasti pro všechny příslušníky československé zahraniční armády a letectva, pro členy jejich rodin, bez ohledu na jejich dnešní státní příslušnost. Považujeme také za přirozené, že bude provedena důsledná a plná rehabilitace československých vojáků a letců, jakož i jejich pozůstalých, postižených perzekucí bývalého režimu. Nejde o amnestii, nýbrž o zrušení všech bezprávních rozsudků, rozhodnutí a výnosů. Očekáváme odčinění křivd spáchaných komunistickým režimem. K těm patří přirozeně vrácení bezprávně odňatých vyznamenání, získaných v bojích za osvobození Československa v letech 1939 až 1945. Žádáme, aby československá vláda veřejně uctila památku všech našich spolubojovníků domácího i zahraničního odboje, kteří ztratili život terorem, justičními vraždami, trapnými výslechy a nelidským zacházením v kriminálech a nanucených pracích. Nemáme přesné seznamy postižených, ale patří k nim generál Píka, parašutista Nechanský, major letec Brix, Milada Horáková a mnoho jiných. Věříme, pane prezidente, že zůstanete věren ideovému odkazu prezidenta osvoboditele, bohatýra, generála Milana Rastislava Štěfánika, jakož i heslu na vaší prezidentské standartě, že pravda vítězí.
2: Už v tomto dopise se ozývají požadavky, se kterými se bude emigrace na české úřady i zastupitelské sbory obracet ještě dlouhá léta. Jde například o navrácení československého občanství, jehož byli emigranti zbaveni jako součást trestu za opuštění republiky. Krajané se také od počátku chtěli zúčastnit voleb v Československu. To je pro ně do jisté míry problém dodnes. Svobodka o tom na počátku roku 1990 informovala v pořadu o Češích žijících ve Skandinávii.
6: K zahraničním cestovním plánům prezidenta Václava Havla patří i návštěva Skandinávie, pravděpodobně už v květnu. Svaz československých spolků ve Švédsku to s potěšením uvítal a v dopisu prezidentovi připomněl, že koncem května se budou na jednom ostrově u Göteborku konat československé dny. Ve Skandinávii žije asi 7 až 8 tisíc Čechů a Slováků. Mnozí se tam vypracovali do vysokých pozic, získali cenné znalosti a jsou kdykoliv ochotní poskytnout novému Československu informace ze svých oborů. Jiný dopis poslal Svaz československých spolků ve Švédsku Ministerstvu zahraničních věcí v Praze. Obsahuje řadu konkrétních dotazů k různým nevyřešeným otázkám. Mnozí tamní krajané se i nadále považují za československé občany a chtějí vědět, jak si mají počínat při cestách do staré vlasti a jaké předpisy tam pro ně platí. Především nežádají amnestii, jak se dělo dříve, ale požadují, aby jejich případné odsouzení bylo prohlášeno za nezákonné a aby byli vyškrtnuti z trestního rejstříku. Mnozí krajané ze Švédska chtějí také vědět, jaké budou podmínky pro soukromé podnikání, daňové podmínky, převody finančních prostředků a placení do ciziny, jak to bude s vojenskou službou a s důchodovým zabezpečením. Citujeme. My Češi a Slováci v zahraničí, kteří jsme stále ještě československými občany, i když s pasem země, kde žijeme, žádáme volební právo už na 8. června, ať už doma nebo někde na velvyslanectví. Rozhodnutí by mělo přijít co nejdříve, aby nedošlo k nepříjemným nedorozuměním a nesrovnalostem. Státnickou moudrost Václava Havla už nyní oceňuje svobodný svět. Tomáš Garrigue Masaryk by nemohl mít lepšího pokračovatele.
2: K požadavkům československého exilu na zrušení trestů za opuštění republiky, získání občanství a možnost znovu volit se brzy přidružil i požadavek na navracení majetku. Nastal tak zdlouhavý a velmi komplikovaný proces restitucí. V tom, kdo zavinil celou situaci, měli ovšem exulanti jasno.
7: Sdělovací prostředky často přinášejí rozhovory s právníky, kteří odpovídají na otázky zajímající především osoby žijící v zahraničí. Jednou z těchto otázek, která se stereotypně opakuje, je dotaz emigranta, zda mu bude vrácen nemovitý majetek po jeho příchodu do vlasti. Odpověď je vždycky stejná. Tento majetek byl zabaven na základě platných zákonů v důsledku jeho odchodu z Československa. Majetek byl přidělen do užívání nebo byl převeden do soukromého vlastnictví. Jednoduše a jasně, majetek vrátit nelze, prostě zapomeň na to, měl si tu zůstat. Ale jak je to s majetkem KSČ? Gigantické provozní náklady nebyly hrazeny z příspěvků členstva, nýbrž je hradil stát. Strana plánuje, že bude pronajímat budovy a zajistí si tak dobré živobytí. Obrovský stranický hotel Praha na Hanspaulce má být k dispozici valutovým cizincům, aby strana měla zajištěný příjem deviz. Komunistická strana Československa přivedla stát za 40 let své neomezené vlády na úroveň rozvojových zemí. Přesto si však dnes zajišťuje i pro budoucnost svůj majetek a devizové příjmy. Když dva dělají totéž, není to zřejmě přece jen totéž.
2: Polistopadová euforie však v československém exilu vyvolala především snahu pomáhat. Dokázalo to i setkání krajanů v Sokolovně v New Yorku. Obsáhlou reportáž z něj do vysílání Svobodné Evropy tehdy připravil Karel Jezdinský.
8: V úterý 16. ledna večer se ve velké hale New Yorkské Sokolovny na 71. ulici na Manhattanu sešly stovky českých a slovenských krajanů, aby se domluvili, jak co nejvhodněji pomoci novému svobodnému Československu. Setkání bylo odpovědí na výzvu ke spolupráci, kterou krajanům adresovali Koordinační centrum občanského fora v Praze a také československá vláda. Představitel New Yorkského Sokola Vladislav Slavík v úvodním projevu mimo jiné řekl.
9: My jsme si mysleli, že ať už jsme Američané československého původu, nebo Čechoslováci v zahraničí, anebo jen Američané, kteří sympatizují se změnou věcí v Československu, že všichni jsme spojeni určitým pojítkem a to je láska k naší staré vlasti. A proto my, taková ta široká a barevná mozaika krajanského života v New Yorku, jsme se tu sešli. Zástupcové spolků, ale jednotlivci, kteří zastupují pouze sebe, ale každý z nás chce nějakým způsobem pomoci. A my si uvědomujeme, že to, co každý máme na mysli, tu finanční pomoc, to je vlastně to nejjednodušší a to nejmenší, co my všichni očekáváme. My ovšem si představujeme, že máme nyní jistou povinnost, zejména proto je zapotřebí naší práce nejenom toho šeku, ale práce v různých komisích, které my chceme nastínit, anebo jakýmkoliv způsobem pomoci vlasti už jenom proto, že národ odmítl marx-leninismus tak příznačným československým způsobem a znovu se přihlásil k dědictví svatého Václava, Mistrána Husa a zejména Tomáše Garrigua Masaryka.
8: V Jurské Sokolovně jsme viděli mnoho známých tváří, například i režiséra Miloše Formana.
2: Z tohoto setkání se v archivu Svobodné Evropy dochovala i skutečná perla. Karel Jezdinský natočil rozhovor s téměř stoletým lékařem Karlem Steinbachem.
8: V Po setkání v Norské Sokolovně jsem si nemohl odpustit nezajít s mikrofonem za svědkem století, přítelem Karla Čapka, Ferdinanda Peroutky a Jana Masaryka, nesporným nestorem českých krajinů v Americe, lékařem a humanistou, doktorem Karlem Steinbachem. Má otázka zněla prostě, co tomu všemu, a hledně v Československu, pane doktore, říkáte?
10: Já neviděl miliony lidí tak šťastných, jako například při příjezdu Masaryka, při jeho návratu do Prahy. A teď na televizi jsme zase viděli milion lidí, nebo statisíce lidí, rozraděcněných. Ještě s tím rozdílem, že tentokrát to byli skoro sami mladí, tím cvět cenější. Já pořád vzpomínám na ty verše Macha, který byl nejdost uznávaný básník, ale básník veliký, který říkal o té Praze, kde z jejich kamenů, z kovové hudby zvonů, ze zpěvu Vltavy, jak plápolavý příval plamenů, zní českých dějů chorál hřímavý. A snad právě proto, že to jsme zpívávali ty vlastenecké písně a četli ty krásné básně našich velkých básníků, vzpomínáme na tu krásnou Prahu a přejeme jí, aby ten rozkvět zase byl veliký, poněvadž jsou to lidé tam, lidé talentovaní, pilní a poctiví.
8: Pane doktore, poslední otázka. Podíváte se ještě do Prahy?
10: Já bohužel, mě bude v červnu 96 let. To už je, kde nemůžete žádný programy dělat a ohlášené výlety. Ale ujišťuji vás, nikdo mě neudrží, když ještě budu chodit a budu mít mozek v pořádku.
0: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
2: Dalším důležitým hlasem Západu, jehož názor na situaci v Československu po sametu Svobodka zachytila, byl politolog profesor Loznovy univerzity ve Wisconsinu a dlouholetý člen vedení Rady svobodného Československa Mojmír Povolný. Do Prahy se vypravil ještě koncem roku 1989 po dlouhých 41 letech emigrace. I tento rozhovor natočil Karel Jezdinský. Přinášíme z něj alespoň krátký úryvek.
11: Naše dojmy jsou založeny na poměrně krátké návštěvě a jsou také velmi složité. A politicky se nám zdá, že demokratická revoluce nebo to osvobození v Československu je nezvratitelné a že se za takové považuje také v nejširších vrstvách obyvatelstva. Mezi staršími lidmi však dosud panuje určitá nejistota o plánech a budoucí roli komunistické strany. Co je velmi povzbuzující, je atmosféra, která se podle svědků, kteří Československo znali před listopadem 1989, naprosto změněná, a to platí zejména o mladých lidech, mezi kterými panuje velké nadšení a ochota ujmout se iniciativy, osvobodit se od starého centralistického řízení jejich života a vybudovat si samostatně a autonomně svou budoucnost.
2: Konkrétní pomoc ze Spojených států, o které se mluvilo v Newyorské Sokolovně i na mnoha dalších místech ve světě, skutečně brzy přišla. Dodnes si pamatujeme desítky tisíc lektorů angličtiny, kteří dobrovolně učili na českých školách. Takto se na Svobodce informovalo o příjezdu mladých Kanaďanů v prvních týdnech roku 1990.
12: V těchto dnech se naplno rozjela vysokoškolská akce Education for Democracy. Tato organizace navázala úzkou spolupráci se Sdružením kanadských Čechů a Slováků v Torontu, které nabídlo pro vysoké školy několik set anglicky mluvících lektorů. Program podporují České i Slovenské ministerstvo školství. Kanaďané budou v Československu přijati jako zahraniční stážisté. Přílet první 50členné skupiny kolem 15. února je už potvrzen.
2: Ne všude se však listopad 89 setkal Ukrajinou s nadšenou reakcí. Jednou z nejpočetnějších a současně vnitřně nejčlenitějších skupin jsou vídeňští Češi. Každý, kdo měl možnost tuto komunitu lépe poznat, ví, že mezi jednotlivými skupinami jsou velké rozdíly, dokonce rozpory. Ilustruje to i následující příspěvek Svobodné Evropy.
13: Po otevření československých hranic se stala Vídeň bezkonkurenčně prvním cílem těch Čechů a Slováků, kteří mnoho let marně doufali v možnost cesty na západ. Tak byl navázán tradiční kontakt obyvatelů obou zemí, který sahá hluboko do minulosti. Leckterý násilně přerušený styk byl doslova přes noc obnoven. Výměna názorů a informací nejednou trvala při vínečku až do raního rozbřesku. Rakousko má početnou českou a slovenskou národnostní menšinu. Vídeňský Čech je pojem sám o sobě. Naše posluchače tedy pochopitelně ve zvýšené míře zajímá, jak to s těmi rakouskými krajany vypadá a jak jsou organizováni. Pohotově jsme si vyžádali jakousi expertízu, kterou pro nás vypracoval bývalý vyšší úředník, rakouský krajan pan Brandeis.
14: Ve Vídni jsou podle jeho zkušeností tři hlavní skupiny krajanů českého původu. V první jsou shromážděni v menšinové radě takzvaní starousedlíci. Jsou protikomunistického zaměření. Patří k nim také Sdružení Čechů a Slováků, které však jasně kolaborovalo s komunistickým režimem. Jako třetí skupina jsou uprchlíci, popřípadě emigranti, po roce 1968, kteří se sdružují v Kulturním klubu Čechů a Slováků a v Katolickém klubu. Menšinová rada a Sdružení Čechů a Slováků odmítali uznat uprchlíky po roce 1968 jako samostatnou skupinu, třeba že je nejsilnější a má také samozřejmě svoje specifické zájmy a požadavky. Vyloučení této skupiny však znemožnilo vyslání českého zástupce do takzvané Rady národnostních skupin v Rakousku, která má poradní funkci. Takže Češi, kdysi nejsilnější menšina na území Rakouska, prakticky jako menšina neexistují. Má to i záporné důsledky na poli kulturním, zatímco Slováci, Slovinci a Chorvati v Burgenlandu mají možnost hájit svoje zájmy a požadavky, Češi tuto možnost nemají. Dalo by se předpokládat, že demokratický proces v Československu by byl příležitostí dát všechny tři skupiny a jejich podskupiny dohromady, což by umožnilo Čechům vystupovat jako národ společně.
13: Československou revoluci krajané prožívají s velkým zájmem a sympatiemi, i když zpočátku docházelo ke kuriózním situacím. Například na valnou hromadu ke 40. výročí Sdružení Čechů a Slováků v sobotu 2. prosince přijeli herci Národního divadla z Prahy a chtěli mimo jiné vyvěsit plakát koncertu Pro všechny slušné lidi. Krajané si málem urazili a že u nich jsou všichni slušní lidé. Ale dnes už všichni fandí tomu bouřlivému procesu politické, ekonomické a především pracovní obrody.
14: S tím zájezdem herců Národního divadla došlo jednoduše k nedorozumění. Vystoupení se všeobecně líbilo publiku, ale nelíbilo se předsednictvu. Stalo se, že herci svoje vystoupení přerušili, odjeli do Prahy a vznikl u nich dojem, že ve Vídni jsou všichni Češi komunisti. Z iniciativy pana Brabence, známého vídeňského výtvarníka, byli herci znovu pozváni do Vídně. Na shromáždění se tato věc uvedla na pravou míru. Herci se mohli přesvědčit, že ve Vídni jsou i Češi nekomunisté a že je jich podstatně víc.
2: Jana Brabence znám a mohla jsem se ho tak na tuhle situaci zeptat. Potvrdil, že v sále, kde probíhala debata s herci Národního divadla, došlo nakonec k takové vřavě, že nebylo slyšet vlastního slova. Utišila ji až zpěvačka Hana Ulrichová, která zde zaspívala hymnu Kde domov můj. I to je jeden z obrazů českých krajanů a exilu ve světě. Řadu problémů, které jsme tu jen naznačili, se za uplynulých 30 let podařilo vyřešit. Ty hlubší však přetrvávají dodnes. Loučí se s vámi autorka pořadu Milena Štráfeldová.
0: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Archiv Plus.
15: Boris Jelcin se postaral v poslední den roku 1999 o nečekanou senzaci. Ruský prezident odstoupil ze své funkce o půl roku dříve, než se plánovalo.
1: Boris Jelcin, ten, který odkázal světu Putina. Léta jeho vlády připomene Libor Dvořák.
0: Archiv Plus dnes po 8. večer na Plusu. Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
16: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden 2 metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
0: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.
17: Dobré ráno, je 6 hodin.
0: Český rozhlas Plus.
17: Rusko v noci znovu útočilo na Ukrajinu, nejméně 2 lidé zemřeli. Poslanci by dnes měli schvalovat změny jednacího řádu, novela má zajistit omezení obstrukcí. Autobusoví dopravci posilují spoje do Karlových Varů kvůli filmovému festivalu. Hezké páteční ráno vám u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Při nočních ruských úderech na ukrajinskou Sumskou oblast a město Krivý Rih zemřeli nejméně 2 lidé. Tamní úřady to oznámily na síti Telegram. Minimálně 8 dalších je po útocích zraněných. V hlavním městě Ukrajiny Kyjevě zároveň stoupl počet mrtvých po včerejším rozsáhlém ruském útoku na 27. Záchranáři tam dál pátrají po pohřešovaných. Agentura Reuters označila úder Moskvy za nejvražednější útok na Kyjev tohoto roku. Starosta města Vitalij Kličko na dnešek v ukrajinské metropoli vyhlásil den smutku. Třetí čtení změny jednacího řádu sněmovny mají dnes opět na programu poslanci. Jejím cílem je omezit obstrukce a nastavit časové limity pro projevy poslanců, včetně těch s přednostním právem. Hlasovat o ní můžou poslanci dnes do 14. hodiny. Návrh podporuje koalice a část ODS. Opozice je ale rozdělená. Část souhlasí, pokud změny začnou platit až od příštího volebního období.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
17: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Maďarsko. V hlavním městě Budapešti bude jednat s šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou. Mluvit mají hlavně o prohloubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkáně. Macinka se plánuje setkat i s dalšími politiky, včetně zástupců opozičního Fidesu. Autobusoví dopravci posilují dnes a o víkendu dálkové spoje do Karlových Varů, kde dnes začne Mezinárodní filmový festival. Stálé spoje už jsou třeba podle Flixbusu a Regiojetu téměř vyprodané a rychle se plní i přidané autobusy, pokračuje mluvčí Regiojetu Lukáš Kubát.
18: Na pátek je aktuálně z Prahy směr Karlovy Vary vypraveno 15 pravidelných spojů, které jsou téměř vyprodané a dalších 17 posilových, kde se zaplňují poslední místa. Další posily jsou již nasazeny také na sobotu, neděli i pondělí. Podle aktuální poptávky budeme kapacitu autobusů navyšovat po celou dobu festivalu.
17: A jak to vypadá v 6 hodin a 3 minuty na silnicích? Na dálnici D2 směrem z Bratislavy na Brno opatrně za sjezdem na Hustopeče na 22. kilometru havaroval kamion a částečně brání provozu v pravém pruhu. Zpomaluje se, ale kolona se netvoří. Na D1 z Prahy do Brna už je silný provoz před omezením na 196. kilometru. Nesouvislá kolona hlavně kamionů začíná před Kývalkou na 180. kilometru. Osobní auta se zdrží jen krátce v okolí Kývalky. Na příjezdu do Prahy po D7 se zdržíte před letištěm, zatím je to jen na několik minut od sjezdu na Kněževes ze 3. kilometru. Jinak je Praha zatím dobře průjezdná a nezdrží vás ani omezení ve Kbelské ulici. Klidnou jízdu. Na jihovýchodě je teď ještě zataženo místy s doznívajícím deštěm. Během dne se čeká polojasno s kupovitou oblačností a na horách velmi výjimečně s přeháňkami. Odpolední teploty vystoupí na 21 až 25, na jihu Moravy až na 28 stupňů. A teď už repríza Interview Plus.
19: Návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb míří v poslanecké sněmovně do druhého čtení. Tentokrát má být systém EET jednodušší a administrativně nenáročný. Ministryně financí počítá s tím, že do státní kasy to může přinést až 14 miliard korun. Jak se na to dívají ekonomové a skutečně tím lze efektivně potlačit šedou zónu? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
20: Interview Plus.
19: A vítám našeho hosta, kterým je analytik České spořitelny a předseda výboru pro rozpočtové prognózy Michal Skořepa. Dobrý den.
21: Dobrý den.
19: Věříte, že obnovená EET přinese do státní kasy za rok víc než 14 miliard korun?
21: No tak tam je obrovská nejistota. To je prostě potřeba si rovno přiznat. Je to nová věc. My sice jsme nějakou EET už tady měli, ale ta fungovala poměrně hodně jinak. Za prvé a za druhé i tehdy ty odhady vlastně se docela lišily podle toho, jestli je zpracovávalo ministerstvo ještě za působení paní ministryně Schillerové nebo potom za pana Stanjury. Takže my vlastně úplně přesně nevíme, kolik tehdy ta vynesla ta první verze a tahle druhá verze má fungovat výrazně jinak, takže a má mít i jiný, jaksi jiné pokrytí, takže z tohohle pohledu je tam veliká nejistota. Já osobně si myslím, že i vzhledem k těm odhadům, které se týkaly té první verze, kde pan minister Stanjura, který nebyl příznivcem EET, tak za jeho působení jsem zachytil nějaký odhad kolem 4 miliard, myslím tehdy, čistý přínos pro veřejné finance, tak těch 14 po té, co jsme si prožili vysokou inflaci a jsou tam další rozdíly, tak si myslím, že to není úplně mimo realitu. Ale jestli to bude 10, 8, 15, 17, to si myslím, že asi dneska neví vůbec nikdo, včetně samotného ministerstva.
19: No, přidám ještě jeden údaj, protože zase Alena Schillerová tvrdila, že za první 3 roky od zavedení toho původního EET od roku 2017 vydělal systém 33 miliard korun. Tak to zase není takový rozdíl.
21: To zase není takový rozdíl, ale znova se vracím k tomu, že výpočty jejího protivníka v fúzovkách na stejném postu vycházely výrazně jinak, jestli tomu teda správně rozumím. Takže je tam velká nejistota a uvidíme hold, ale takhle je to vždycky, když se prostě zavádí nějaká novinka v oblasti daní, ale v podstatě v jakékoliv oblasti, tak je tam vždycky velká nejistota, co to přesně udělá. Jak ten systém taky zareaguje? Jedna věc je, jak je to celé vymyšleno, ale druhá věc je, jak my všichni, jak ti, kteří tu daň by měli platit, tak my, kteří jsme ti protějšci, kteří budou ty peníze platit a budou účastní těch transakcí, jestli my všichni to budeme dodržovat, budeme to respektovat, bude nám ten systém připadat logický a férový. Tak
19: no ale my, kteří to budeme platit, my zákazníci přece nemůžeme reagovat jinak.
21: No tak můžeme reagovat například tak, že když přijde řemeslník, který by měl tu daň platit, no tak a zeptá se nás, chcete to s papírem nebo bez papíru, což je otázka, kterou jsme asi slyšeli snad úplně všichni. A která mimochodem teda, když už mluvíme o těchto věcech, tak prostě z mého pohledu ukazuje, že to české prostředí, řekl bych daňové a obecně ještě pořád hodně nasáklé ochotou podvádět. Když to řeknu tvrdě a stručně, tak prostě mnozí z nás ještě pořád to berou jako naprostou samozřejmost tohleto. Nikoho z nás tahle otázka neurazí. V nejhorším si řekneme, ne, já chci být poctivý plátce daní, já to chci s papírem takzvaně. Jsou jiní, kteří tohle neřeknou, ale prostě pro mě je to signál. Myslím si, že my se často srovnáváme v těchto věcech s Dánskem, s Británií, se Švédskem a tak dále, ale my prostě nejsme ani Dánové, Dánové, ani Britové, ani Švýcaři a tak dále. Tohle to jsou všechno země, kde podle mě tahle otázka by vzbudila daleko větší údiv než u nás. Myslím, že se to zlepšuje, ale prostě pořád jsme trošku v tomhle to máme, bohužel, z mého pohledu, bohužel zpoždění.
3: No, říkal jste ale, že ten systém teď je jiný, jak je nastavený, tak řekl byste, že se vláda ponaučila z toho,
21: určitě,
3: z toho předešlého?
21: Samozřejmě ano, jednak si myslím, že tam je velké ponaučení, jednak je samozřejmě tam pokrok i technologický, prostě za těch skoro 10 let, co uběhlo od té první vlny, tak řada věcí se změnila z hlediska používání mobilních telefonů, dostupnosti signálu a tak, takže těch možností je mnohem víc. Myslím si, že ten systém bude daleko sofistikovanější a bude fungovat líp, takže já se na něj těším, mimochodem to jsem neřekl úplně hned před závorku, je potřeba vytknout, já jsem to velkým fanouškem. Myslím si, že EET je dobrá věc a je dobře, že ji budeme mít.
3: No, když ale říká opoziční poslanec Jan Jakob za TOP 09, že nebo kritizuje ten návrh zákona s tím, že prý očekával přesvědčivé důvody a analýzy a že je tam nevidí, tak vám tam nechybí?
21: Nechybí. Já na tom nevidím vůbec nic nenormálního. Notabene, pokud ten nový systém bude skutečně, jak jsem pochopil, a i ta reakce ze strany těch budoucích plátců nebo těch jejich různých seskupení zájmových je, řekl bych, převážně, zřetelně převážně pozitivní, tak prostě ta náročnost administrativní bude relativně malá, navíc proti tomu tam bude nějaká daňová sleva až 5 000 v prvním roce, čili to je nějaké cukrátko v úzovkách, které by mělo celou tu věc trochu pomoct prosadit. Takže myslím si, že v moderní době, kdy stejně všechno do budoucna směřuje k elektronizaci, celá tahle ta sféra placení daní evidentně směřuje tímhletím směrem. Dneska se Estonsko uvádí jako zářný příklad toho, jak si pak vyplníte daňové přiznání za 2 minuty, prostě jednou za rok. Tam zdaleka nejsme a možná tam nikdy nebudeme, protože tady se hodně bojíme třeba ochrany osobních dat a tak dál. Ale myslím si, že ten trend k tomu všechno vykazovat elektronicky je úplně zjevný a nemá smysl proti němu nějak protestovat.
3: Součástí návrhu toho zákona je ale také obnovení některých daňových úlev, jako třeba školkovného, úlevy pro studenty, slevy na pořízení pokladních systémů a mnoho dalších. Dává smysl to spojovat takhle všechno dohromady?
21: No, čistě ekonomicky vůbec ne. To jsou věci, které spolu vůbec nesouvisí. Docházka dítěte do školky, pokud se nepletu teda s EET, fakt nemá vůbec nic společného. Já jsem to pochopil tak, že asi nevím, to už se jak si pohybuju teda na poli spíš politologickém, ale zřejmě to byla nějaká snaha tyhle ty změny, které se leckomu z nás možná nelíbí, tak je tak jako trochu schovat do stínu té EET a říct, no my si na to vyděláme, takže ti z vás, kteří mají starost o české veřejné finance, taky mít nemusí, protože prostě na to tam ten příjem bude. Takhle to snad možná nějaký smysl dává, ale jinak...
3: A vládní představitelé sami přiznávají, že ty výdaje půjdou na splnění jejich předvolebních slibů, takže to tak to je.
21: Je to tak, samozřejmě ano, ale jako svazovat to dohromady prostě v rámci státního rozpočtu, málo které příjmy mají na sobě mašličku, že tenhle ten příjem se dá použít jenom na tenhle výdaj, takže dávat to do jednoho zákona mně přijde trošku zvláštní, trošku, jak říkám, se to ocitá ve stínu, nějaké mínusy ve stínu nějakého plusu. Ale asi, víte co, na druhou stranu bavíme se o jednotkách miliard, což v rámci těch problémů, které máme v českých veřejných financích na té celkové úrovni, to jsou, já vím, že miliardy jsou pro většinu z nás nepředstavitelná částka, ale vlastně to jsou relativně drobné.
3: Přesto u toho ještě zůstanu. Je pravda, že určitá část připadne podle zákona o rozpočtovém určení výnosu obcím a městům, tudíž to do státní kasy úplně nepoputuje?
21: Je to tak, těch 14 miliard je na úrovni celých veřejných rozpočtů a protože se to skládá ve skutečnosti ta částka z dodatečných příjmů, jak na DPH, tak na daní z příjmů fyzických, právnických osob a dokonce i pojištění sociální, takže vlastně ve skutečnosti řádově zhruba asi 4 miliardy nepůjdou do státního rozpočtu, ale do těch samosprávných rozpočtů, plus je tam ještě potřeba přidat věc, která ty hloubavější z nás taky zajímá, to znamená, kolik to bude stát. Těch 14 miliard je hrubý příjem, ale zatím bude nějaká dodatečná práce něčí. Takže když pominu nějaké zaváděcí náklady v prvním jednom, dvou rocích, řekněme, tak potom v dlouhodobě ministerstvo v tom materiálu v celku poctivě, řekl bych, solidně odhaduje, že tam bude nějakých velmi zhruba asi 500 miliard nákladů, takže ten čistý přínos pro státní rozpočet nebude ani těch, řekněme, 10, ale těsně pod 10.
3: No a minister zdravotnictví Adam Vojtěch například k návrhu požaduje také daňové osvobození zdravotních benefitů, počítá se s novým příspěvkem zaměstnavatele na sociální služby, snížení DPH u nealkoholických nápojů. Ono je toho celá řada a zdá se, že na ty peníze z EET se už teď stojí fronta. Tak bude možné pokrýt všechny ty rozpočtové požadavky?
21: No tak ty, co jsou v tom zákoně, ano. Já jsem to tak jako na zhrubo sčítal a vyšlo mně, že když vezmeme všechny ty plusové, což je to EET položky, a na druhou stranu ty minusové, co jsou v tom konkrétním zákoně o EET, tak tam zbydou, já nevím, nějaké 2-3 miliardy do budoucna. Ale jak dobře víme, tak ve vládním prohlášení je spousta dalších opatření, která v tomhle tom konkrétním zákoně nejsou, ale ta vláda zatím to vypadá, že má v úmyslu je realizovat, které jsou úplně v jiných řádech, to jsou desítky miliard, takže ty zoufalé 2 miliardy, 3 možná, co zbydou z EET, tak v žádném případě nemají šanci pokrýt ten zbytek.
3: No ono také už od představitelů, některých představitelů vlády zaznělo, že díky výnosu z EET vláda může najít prostředky na financování veřejnoprávních médií, až je převede pod státní kasu, to už je ale dalších 8 miliard, takže to podle
21: se
3: vás,
21: nevejde.
3: To
21: se ne, tam nevejde. Ne. Jak říkám, 2-3 miliardy a zbytek se musí vzít někde jinde.
3: No a najde podle vás kabinet finance na rozhlas a televizi, nebo si bude muset půjčit?
21: No tak já bych to asi takhle úplně ani konkrétně neuváděl. Tam jde prostě o ten balík všeho, protože jak už jsem říkal, mezi těmi příjmy a výdaji vlastně žádné propojky věcné nejsou, takže je potřeba se bavit o těch celkových číslech a ta celková čísla ukazují. A konec konců samotné ministerstvo to přiznalo v tom takzvaném fiskálně strukturálním plánu, který teď byl odeslán do Bruselu, bude se tam schvalovat a který vlastně představuje nejnovější prognózu ministerstva, co se týče vývoje deficitu v dalších letech. No tak tam je otevřeně řečeno, že v příštím procent ten deficit by měl být ještě větší, tak z toho je evidentně vidět, že prostě na to ta vláda nemá. A jediné, co já k tomu můžu říct, že mě prostě přijde zvláštní, že třeba i v tomhletom zákoně o EET, když pominu ty další věci, tak je, já nevím, když si vemu třeba to školkovné. Nemyslím si, že školkovné je věc, po které by tady zoufale spousta lidí volala, věc, která by někomu z nás prostě zachránila rodinné finance, dokonce obecně se tvrdí, že to pomáhá spíš těm bohatším domácnostem, čili je to málo, je to v řádu 1 miliardy, řekněme, jo, dodatečný výdaj, ale ve chvíli, kdy paní ministryně mluví o tom, že zdědila rozpočet, který je v zoufalém stavu, který je šíleně deficitní a bude trvat nějakou dobu, než se podaří ten tanker otočit k směrem k menším deficitům, tak v tuhle tu chvíli do toho ohně ještě přihazovat, byť to jsou třeba malé klacíky, ale o ten princip mě jde, jo? Prostě přihazovat věci, které tady nikdo z nás nějak zoufale nepostrádá, mně přijde prostě špatně, Česko na to nemá na tuhle tu věc a musí si na ní půjčit, jak jste se ptala, prostě ano, my si na to musíme půjčit a tohle to jsou věci, na které bychom si neměli půjčovat. Proč by lidé, kteří budou ten dluh jednou splácet za 10, za 20 let, proč by měli platit to, že my dneska jsme se snažili někoho přimět, aby poslal dítě do školky? To je naše dnešní starost, to bychom měli hradit z našich dnešních peněz.
3: Hostem Interview Plus je ekonom a analytik České spořitelny Michal Skořepa.
4: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
3: Vy jste, pane Skořepo, říkal, že vy jste fanouškem EET a podle průzkumu agentury STEM vítají návrat tohoto systému 2/3 Čechů. To znamená, že předešlá vláda udělala problém, když ho zrušila.
21: Myslím si, že udělala problém jednak čistě ve finanční rovině. Jak jsem o tom mluvil, ten odhad tehdy byl 4 miliardy, možná měl být 6 nebo 10. To už možná ani není tak zásadní. Mně na tom přijde daleko horší právě ten odezdí ke zdismus, že jedna vláda, to je ta Babišova, zavedla EET, pak teda k mému údivu...
3: Zaváděla Sobotkova vláda, ale Andrej Babiš tam
21: dobře,
3: byl ministrem
21: ano,
3: financí.
21: Ano, ta to potom, jakoby, řekněme, s tím nějakou dobu pokračovala a potom během covidu vlastně velmi rychle z toho vycouvala, ten systém víceméně opustila, což mě už v tu chvíli překvapilo, protože když už nic jiného, tak ten systém mimo jiné i poskytoval veřejným financím informace poměrně rychle o tom, jak se té ekonomice daří v době, kdy to byl problém, zjistit velmi rychle, kde, které odvětví třeba, nebo regiony a tak dále, jak se jim vede. Takže už tehdy to byla škoda, ale já bych řekl, skoro největší škoda byla v té úrovni, nebo pro ty poplatníky samotné, protože tam byla spousta lidí, kteří byli nuceni teda se zařídit nějakým způsobem, natáhnout si někde nějaké dráty, nakoupit si nějakou technologii, naučit se s tím vylepit ty cedulky, splnit všechny povinnosti. Pro mnohé z nich to bylo nepříjemné, já vím, prostě každá nová daň je problém, to je v celku asi logické. No a tak ale všichni to tak nějak už strávili, ten systém se s tím naučil žít, načež teda se z toho zase ten stát jako vyvinil nebo prostě to ukončil a teď s tím zase přichází znova a pro mnohé z těch lidí, kterých se to týká, já se obávám, že prostě vzniká taková pachuť zvláštní, proč tohle všechno, proč ten stát, když už nás k něčemu donutil a my jsme teda ty náklady do toho vložili a už jsme do těch kolejí najeli, tak proč jsme pak zase jeli v jiných kolejích a teď se zase vracíme zpátky. Ten celý daňový systém, já si myslím, to trošku jako nevěrohodňuje, protože s tím vzniká otázka, no tak dobře, tak dneska zrušili tohleto, zavedli tamhleto, co zruší zítra, zase to potom zavedou. Ztrácí se tam, řekl bych, že daňový základní smysl daňového systému, nebo pilíř daňového systému má být v tom, že všichni máme pocit, že je férový. Pokud ten pocit mít nebudeme, tak ho nebudeme dodržovat ten systém a budou neustále problémy s neplacením, s postihováním, s represemi a tak dále. A ve chvíli, kdy ten systém se pořád takhle mění a u jedné konkrétní věci, ta jedna věc v chvilku jakoby dávala smysl, pak najednou zase nedávala smysl, ty zase dává smysl, tak si myslím, že pro mnohé z nás jako uvěřit, že to teda dává smysl, když to prošlo tímhle vývojem, je těžké a tím pádem se vracíme k té otázce, jestli se to bude dodržovat. Někteří z nás si můžou říct, helejte, za pár let to zase někdo zruší. Já to dodržovat nebudu, protože evidentně to asi není důležité.
3: Jinými slovy, EET v podstatě škodí to, že se stalo spolitizovaným tématem.
21: Že se stalo předmětem těch změn prostě tam a zpátky ve velkém rozsahu. Já neřeknu, že by se měnila, já nevím, trošku by se měnil obsah toho, čeho se to týká, nebo nějaká daňová sazba samozřejmě se mění. Ale ten princip, že prostě teda budeme mít tenhle ten systém nebo nebudeme, ten by se jednou měl zavést a aby se měl dodržovat, protože jinak škodíme, jak říkám, celkově řekl bych, pocitu z daňového systému jako celku.
3: No, podle toho už zmiňovaného výzkumu agentury STEM mezi podnikateli je ta podpora znovu zavedení EET poloviční a v různých anketách, protože ty průzkumy nejsou úplně celoplošné, také zaznívá třeba, často je to od majitelů restaurací a hospod právě to, že už té administrativy je příliš a toto je poslední kapka. Takže to je i něco, o čem jste mluvil vy, že možná jsou z toho už unavení, ale myslíte si jinak, že může EET skutečně ohrozit někoho v podnikání?
21: To je už asi věc, jako řekl bych, konkrétních podmínek, protože někde možná ta hospoda skutečně se potácí těsně nad nulovým ziskem nějakým dlouhodobým. Takže si umím představit, že někdo kvůli tomu třeba i skončí. Ale jak jsem to pochopil, tak všechno je to vymyšleno tak maximálním způsobem, jaksi uživatelsky komfortně, aby prostě ten administrativní problém byl úplně minimální. Pro někoho, kdo jakž takž umí pracovat s moderními technologiemi, mně přijde, že by tato nová verze prostě být problém neměla. Takže já chápu, že ten, kdo má platit novou daň, no tak se brání. Je to asi úplně standardní reakce, ale rozhodně bych se nebál toho, že to způsobí nějaké velké drama v českém gastrobiznisu.
3: No a součástí toho návrhu je i spropitné, tedy které se stane oficiálním příjmem, ale bude osvobozené od daně. Má to být také takové cukrátko, o kterém jste mluvil předtím pro majitele restaurací?
21: No, může to tak na první pohled vypadat. Já jsem, když jsem se díval do té důvodové zprávy, tak jsem tam našel jiné zdůvodnění, takové řekl bych mnohem fajnovější a v podstatě svým způsobem dává smysl. A to je to zdůvodnění, že u spropitného se velmi těžko prokazuje ta daňová povinnost. Jinými slovy, dá se tam snadno podvádět ten finanční úřad a tím pádem se podvádí. Tím pádem ti lidé, kteří to spropitné dostávají, tak ho dostávají bokem na černo, takže oficiálně jejich příjmy jsou nižší a když potom ten číšník si jde pro hypotéku, tak banka mu prostě nebude věřit ty dodatečné příjmy, protože nikde na papíře nejsou. Takže jakoby je to svým způsobem pomoc těm lidem v tom gastrobiznisu, těm zaměstnancům, tomu personálu, kteří jakoby jsou škodní, protože kus dostávají bokem svých příjmů. Tohle zdůvodnění sice samo o sobě má nějaký smysl, ale vlastně tím jinými slovy říká ten stát, že prostě rezignuje na podvádění daňové v určité oblasti a je prostě ochoten přijmout fakt, že v určité oblasti něco, co by se danit mělo, tak se prostě danit nebude, protože já jako stát nejsem schopen to jako správně podchytit a hlídat. A to zase znova se vracím zpátky k tomu celkovému, k té férovosti toho daňového systému, protože mnozí z nás si můžou říct, no tak to je dobrý, tak ten číšník prostě bere, já jen střelím od boku, pětinu svých příjmů prostě bokem a on je danit nebude. A já jenom proto, že pracuju jinde, tak já mám danit všechno. Tak to se mně úplně nezdá. Čili já si myslím, je to trošku i na nás, na všech, na těch protistranách, abychom trochu tohle hlídali. Já třeba osobně, když jdu do hospody a oznámí mě tam v centru Prahy, teda zdůrazňuju, a tam mě oznámí, že prostě neberou karty, že nejsou ochotní pracovat s žádnými bezhotovostními platbami, tak jdu pryč. Jdu pryč, mám na to právo, já chápu, že ten provozovatel možná nepodvádí daňově, možná je to věc nějaké jeho zásady nebo trucu, nebo má pocit, že na tom vydělá, nejsem si vůbec jistý, protože pracovat s hotovostí je taky drahá věc. Má na to právo, ale já zase mám to právo prostě ho bojkotovat tímhletím nenápadným způsobem. A to je to, o čem mluvím, že se o to musíme tak trošku starat my všichni a trošku se hlídat na tu otázku, chcete to bez papíru odpovídat? Ne, proč bez papíru, s papírem? A pokud se mě ta daň nelíbí, pokud se mě nelíbí, jak jsou daně nastavený, tak ten správný boj není tím, že nebudu platit, že budu podvádět, ale tím, že jdu k volbám a tam zvolím toho, kdo mě nabídne lepší strukturu těch daní.
3: To znamená, samotné nastavení toho

0: snadné to obcházet vlastně?
1: No, tak mělo by to být čím dál méně snadné samozřejmě, ale myslím si, že ano, že to tím směřuje, to je samozřejmě hlavní smysl celého toho opatření, ale zase znova nejde jenom o ten samotný zákon, nejde jenom o poctivost těch samotných poskytovatelů služeb nebo těch poplatníků, ale i nás ostatních, prostě musíme se všichni trošičku hlídat v tomhle. Já vím, že to trošku může vyznívat, jako že se z nás stane policejní stát, že prostě budeme všichni navzájem se hlídat, jestli všichni platíme všechno, co máme. No ale tak to je prostě. My se rádi díváme třeba na to Švýcarsko, ale Švýcarsko svým způsobem je tak trošku policejní stát, protože tam všichni velmi pečlivě se dívají nejenom na to, jestli oni sami dodržují pravidla, ale jestli taky všichni ostatní dodržují pravidla. S tímhle já mám pocit, že v Česku ještě pořád máme trošku problém.
0: Já už jsem zmiňovala v úvodu, vy předsedáte už několik let výboru pro rozpočtovou prognózu, který spadá pod ministerstvo financí. Vnímáte v rámci výboru nějakou politickou změnu ve vedení rezortu?
1: Vůbec ne, vůbec ne. Myslím si, že někteří z nás možná trošičku z toho měli i strach, že tam budou nějaké snahy prostě ty věci ohýbat, že najednou čísla, která doteď byla v celku v pořádku, tak najednou jsou podezřele vyšší. Tu o 50% prostě třeba ne o moc, ale že tam bude nějaká snaha. Ale já osobně teda mám pocit, že to ministerstvo, pokud se snaží si ten svůj, nebo i ta vláda jako celek, pokud se snaží ten svůj život z hlediska rozpočtování usnadnit, tak tuhle cestu prostě nezvolili. Aspoň zatím máme, my se scházíme 4x za rok, ve funkčním období téhle vlády jsme se vlastně sešli zatím jenom 2x a v obou případech můj pocit byl, že tam není prakticky vůbec žádná snaha o manipulaci.
0: A řídí se pak ministerstvo vašimi doporučeními, analýzami?
1: No tak to možná zaslouží pár vět ohledně toho, jak to vlastně ve skutečnosti funguje. Ten výbor má za úkol kontrolovat, že ministerstvo, když počítá svoje prognózy, jednak makroekonomické, ale pak hlavně daňové, takže tam jaksi nepodvádí, že si nenafukuje ty daňové příjmy uměle, tak aby potom mělo větší prostor pro výdaje. Čili my ve chvíli, kdy ministerstvo připravuje návrh státního rozpočtu na příští rok, tak my máme za úkol zkontrolovat, že ta daňová prognóza nebo celkově příjmová prognóza, která je součástí, základem pro ty výdaje, které jsou tam potom naplánovány, takže je prostě v pořádku. Že si my sami, kdybychom my měli prognozovat příjmy veřejných financí, tak by nám vyšlo něco podobného. A to je naše jediná role, takže my ve chvíli, kdy tohle odhlasujeme a schválíme, což se prakticky vždycky zatím stalo, párkrát v minulosti se stalo, že ten výrok byl jiný, ale skoro vždycky řekneme, že to je v pořádku, tak v tu chvíli prostě oni to zanesou do té své rozpočtové dokumentace, řeknou, výbor nám to schválil, tyhle ty naše příjmy, co si tady malujeme a v tu ráno my už ztrácíme naši roli, protože potom už jde o to, jak se to vyvíjí ve skutečnosti a to už ta vláda vlastně ani moc neovlivní. To záleží na ekonomickém vývoji. Pokud vláda nemění parametry těch daní, tak pokud se vybere víc nebo méně daní, to prostě záleží na tom, jak se daří ekonomice.
0: A ještě abychom to pochopili, na začátku týdne vláda doplnila váš výbor, jmenovala do něj další dva členy. Je to politická záležitost? Chce tam mít vládní koalice své zástupce?
1: Není, vůbec ne. To zas musím jaksi bránit vehementně vládu. Vůbec takovýhle, bych řekl, ani závan tohoto typu jsem nezachytil. To je ve skutečnosti tak, že ten výbor má 7 členů, nebo měl by mít 7 členů. Dva z nich skončili během jara z různých důvodů, takže bylo potřeba, aby nás bylo co nejvíc, nebo abychom naplnili tu kvótu zpátky, z hlediska pak nemocí a absencí a tak dále, tak prostě v konzultaci s Národní rozpočtovou radou, která fakticky formálně nese ty návrhy na vládu, tak jsme se dohodli, kdo by mohli být dva noví členové. A jak říkám, to schválení proběhlo v pondělí. Ani předtím, ani potom jsem já nedostal jediné. Možná byste se měli zeptat na Národní rozpočtové radě. Třeba tam nějaký tlak byl. Ke mně nedolehl. Oba návrhy byly naprosto bez připomínek schváleny.
0: A ještě, jak v tuto chvíli odhadujete deficit rozpočtu v příštím roce?
1: No tak my máme pár dní poté, co byly zveřejněny údaje do června, za první polovičku letošního roku, které vyšly trochu, řekl bych, asi hůř, než mnozí z nás čekali, ale já osobně mám vždycky tendenci varovat před tím brát, nebo jaksi přikládat příliš velkou informační hodnotu těm měsíčním datům, protože je spousta oblastí, kde ta vláda má možnost v řádu, řekl bych, desítek miliard přesouvat věci na dřív, na později, z července do června a naopak. Takže zatím, když teda zdůrazním tuhletu velikou nejistotu, čili ten tygr běží nějakým směrem a my úplně nevíme, kdy odbočí doleva nebo doprava, tak zatím můj pocit je, že běží zhruba tím směrem, kam by měl, že ten rozpočet možná skončí hůř nebo líp, ale myslím si, že to nebude o vysoké desítky. Pokud se něco nestane, tak to nebude o vysoké desítky miliard, že se zhruba ta vláda trefí do těch 310 miliard, co jsou tam namalovány.
0: Hostem Interview Plus byl dnes předseda výboru pro rozpočtové prognózy a také analytik České spořitelny Michal Skořepa. Děkujeme za váš čas.
1: Děkuji za pozvání.
0: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Pěkné ráno, je 6:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: V ukrajinském hlavním městě Kyjevě je dnes den smutku. Včera ho vyhlásil tamní starosta Vitalij Kličko poté, co na ukrajinskou metropoli rozsáhle zaútočila Moskva. Při ruských úderech zemřelo nejméně 27 lidí. V Kyjevě jsou proto dnes vlajky spuštěné na půl žerdi a jsou zakázané všechny zábavné akce. Sněmovna má dnes opět na programu třetí čtení novely jednacího řádu. Ta má omezit obstrukce při parlamentních debatách. Návrh koalice a části ODS počítá se zkrácením řečnické doby i u poslanců s přednostním právem. Proti se staví část opozice, podle které omezení není nutné. Demokratická republika Kongo hlásí už 1460 potvrzených případů eboly. Za den tak počet nemocných stoupl o více než 50. Téměř 450 nakažených zemřelo. Epidemie, kterou Kongo vyhlásilo před 7 týdny, propukla na severovýchodě země a rozšířila se i do sousední Ugandy. Tam včera při sledování možného výskytu nemoci zdravotníci odhalili nákazu marburským virem. Nakazilo se jim asi 1,5roční dítě. Letní tábory pro děti z dětských domovů zrušil na poslední chvíli spolek Tábory Aurora. Domovy zatím nemají zpět zaplacené částky a předsedu spolku se nepodařilo kontaktovat. Spolek uvádí, že za zrušením stojí organizační potíže a peníze vrátí. Pomoci s náhradním programem má sbírka, do které už lidé přispívají. A v newyorské multifunkční hale Madison Square Garden začala svatební oslava americké popové zpěvačky Taylor Swift s fotbalistou Travisem Kelsím. Očekává se, že bude trvat až do konce víkendu. Dorazit má asi 1000 hostů a vystoupit celá řada hudebních celebrit. Do města se sjelo i mnoho fanoušků zpěvačky. Přesné datum svatby pár neprozradil. Podle bulvárního serveru New York Post už měli soukromý obřad před chystanou velkolepou oslavou. Krátký pohled na dopravu na D2 z Bratislavy na Brno opatrně za sjezdem na Hustopeče. Na 22. kilometru havaroval kamion, částečně zasahuje do pravého pruhu, zpomaluje se a nákladní doprava lehce vybočuje. Kolonu čekejte na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště, zastavíte se za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru a zdržíte se kolem 10 minut a pomalu se jede i v Cínovecké do centra před odbočením do Kbelské. V nesouvislé koloně pojedete asi 5 minut. Dobře. Dojeďte. Páteční ráno je na jihovýchodě provázené zataženou oblohou a doznívajícím deštěm. Přes den má být polojasno s kupovitou oblačností, na horách s malou pravděpodobností i s přeháňkami a s teplotami od 21 do 25, na jižní Moravě až do 28 stupňů. Teď už následuje pořad Názory a argumenty.
4: Jak se změní volební pravidla ve Spojených státech amerických? Co všechno může prověřit aktuální katastrofa ve Venezuele? Proč útočícím motoristům klesají preference? Těmto a dalším tématům se budou věnovat naši renomovaní komentátoři v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
3: Názory a argumenty.
4: S Sněmovna ve středu nestihla dokončit závěrečné schvalování změn jednacího řádu. Rozprava se věnovala především rozsahu zdržování v minulém a současném volebním období. Další kolo o novele protiobstrukčních pravidel bude pokračovat v pátek. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Proč k těmto úpravám jednacího řádu v dolní komoře parlamentu dochází?
5: Pravidelně se opakují nekonečné obstrukce, opakovaly se především v tom minulém funkčním období poslanecké sněmovny. Bylo to řešeno opakovaně tak, že ty obstrukce byly překonávány tím, že jednací řád nebyl dodržen, že ještě když nebyla dokončena rozprava, tak byl stanoven pevný bod hlasování a pak takto přijaté zákony končily u Ústavního soudu a Ústavní soud konstatoval, že tedy nebylo postupováno úplně v souladu s jednacím řádem, nicméně ty zákony nerušil, ale zároveň doporučoval, aby poslanci přistoupili ke změnám jednacího řádu takovým způsobem, aby ta vládní většina se mohla dostat k hlasování a k prosazení toho, co chce, a zároveň ta opoziční menšina by měla dostatečný prostor se vyjádřit. Většinou takovéto apely Ústavního soudu zůstávaly bez odezvy, ale přece jenom nyní tedy, jak představitelé vládního tábora, tak také ti z opozičních řad se snažili dohodnout na tom, že by přece jenom k nějakým úpravám jednacího řádu mělo dojít, aby ta sněmovna byla více funkční, aby ty obstrukce přece jenom nebyly nekonečné, protože obstrukce k demokratickému fungování parlamentu patří, ale jde o tu formu a o ten rozsah, a proto také by mělo dojít k tomu, že například, když se bude projednávat program schůze, takže ta vystoupení by měla být omezená, týká se to také technických poznámek a i vystoupení v průběhu rozpravy jednotlivých řečníků. Takže přece jenom určitý prostor pro to zúžit ten rozsah nekonečných obstrukcí by měl být vytvořen, ale to neznamená, že obstrukce zmizí, protože vždy záleží na tom, jak se těmi pravidly řídí jednotlivci, jak budou jejich dodržování, jak bude vymáháno případně a tak dále. Takže nelze očekávat, že pokud přece jenom v tom závěrečném hlasování se doberou poslanci k tomu, že upraví jednací řád, takže budeme svědky toho, že obstrukce z poslanecké sněmovny zmizí. Tak tomu není a nebude a bude záležet na tom, zda se podaří obnovit vzájemnou důvěru mezi vládním táborem a opozicí a také zda se obnoví to, co bylo v minulosti normální. To znamená, že když tam došlo k nějakým dohodám, tak ty byly plněny a týkalo se to také třeba toho, jak bude ta schůze vypadat, jaký bude mít průběh.
4: Tolik komentátor Petr Hartmann. Děkuju a naslyšenou.
5: Naslyšenou.
4: Pokud existuje nějaká konstanta v počínání amerického prezidenta Donalda Trumpa, tak je to jeho snaha upravovat si věci tak, aby vyhovovaly jemu samotnému. Ukazuje se to i u změn volebních pravidel, které mají jeho straně a tím i jemu samotnému zajistit vítězství v podzimních volbách do kongresu, soudí politolog a poradce prezidenta republiky Jiří Pehe.
6: Americký prezident Donald Trump od nástupu do funkce mluví o nutnosti reformovat americký volební systém. Už vloni na jaře podepsal prezidentský výnos, který od všech voličů vyžadoval, aby se prokázali voličským průkazem osvědčujícím jejich totožnost. Ta se zatím dokazovala jinými způsoby. Trump se také snažil omezit korespondenční hlasování. Ačkoliv sám v posledních volbách hlasoval korespondenčně, tvrdí, že korespondenční hlasování je náchylné k podvodům. Federální soudy Trumpův výnos zablokovaly, protože ke změnám v zákonech upravujících pravidla pro federální volby je zapotřebí souhlas kongresu. A pravidla pro volby na různých úrovních v jednotlivých státech americké unie stanovují zákonodárné sbory jednotlivých států. Prezident do nich nemůže zasahovat vůbec. Trump a jeho spojenci se ovšem nevzdali. V kongresu se už od začátku tohoto roku snaží prosadit zákon známý jako Save America Act, který vyžaduje, aby voliči osobně předložili doklad o svém občanství. Ve velké většině případů by šlo o platný cestovní pas nebo originál rodného listu. Získání takových dokumentů je ale obtížné. Vystavení cestovního pasu, který mnoho Američanů vůbec nemá, je drahé a desítky milionů Američanů nemají doma svůj rodný list. Skoro 70 milionů žen, které se vdaly, nemá rodný list, který by odpovídal jejich oficiálnímu jménu. Pokud by zákon prošel, museli by potenciální voliči vynaložit značné úsilí, aby dokumenty získali. Jelikož by zákon zakázal doposud běžně používanou registraci k volbám online nebo poštou, lidé, kteří by se chtěli registrovat, by museli utratit stovky dolarů za letenku nebo cestovat mnoho hodin autem, aby se dostali do své volební kanceláře. Zákon by také výrazně omezil korespondenční hlasování. Tento typ hlasování nebo registraci k volbám online či s pomocí pošty přitom používají mnohem více voliči demokratů. Trump a jeho spojenci se nijak netají tím, že změny chtějí prosadit za každou cenu i proto, že v případě volební prohry republikánů v podzimních volbách do kongresu mohou Trump a jeho spojenci čelit řadě vyšetřování ve sněmovně reprezentantů. Ta může zřizovat vyšetřovací komise, kde předvolení musí vypovídat pod přísahou. Trump varuje, že by se demokraté mohli pokusit o jeho další impeachment. Volební zákon byl schválen už v únoru prostou většinou ve sněmovně reprezentantů, ale v Senátu je pro jeho schválení zapotřebí kvalifikovaná většina 60 hlasů, které republikáni nemají. Trump je vyzývá, aby zákon schválili prostou většinou, což je v extrémních případech možné. Tomu se ovšem část republikánských senátorů brání s tím, že by demokraté v případě získání většiny v Senátu mohli postupovat stejně v případě důležitých zákonů, které by jinak byli republikáni schopni zablokovat. Mezitím skoro 20 států, v níž vládnou republikáni, už přijala nebo zvažuje přijetí vlastních volebních zákonů podobných tomu, který uvázel v Senátu. Ty ovšem nelze uplatnit pro federální hlasování, takže Trump stále více tlačí i s pomocí výhružek na republikánské senátory, aby federální zákon schválili. Nejnověji odmítá podepsat již schválený zákon o dostupném bydlení, od něhož si většina republikánských kandidátů v podzimních volbách slibuje, že přesvědčí voliče, že strana není tak asociální, jaký portrétují demokraté. Trump prohlásil, že ve srovnání s volebním zákonem je zákon o dostupném bydlení jen zívnutí. Volební pravidla je prý třeba změnit za každou cenu, jinak republikáni volby prohrají. Mezitím ale prezident utrpěl dílčí porážku u nejvyššího soudu, který odmítl Trumpovo dřívější rozhodnutí, aby korespondenční hlasy nebyly započítávány, pokud budou doručeny až po datu konání voleb. Trump a jeho spojenci v Senátu nyní uvažují, že by zákon zkusili protlačit tak, že by ho spojili s jiným důležitým zákonem, který nebudou demokraté moci zablokovat. Prosazení tak důležitého zákona jako přílepku by ovšem zcela jistě vedlo k soudním sporům a zmatkům. Vytvoření chaosu ale může být v této chvíli to, v co Trump doufá, aby mohl výsledky voleb případně zpochybnit.
4: Dodává Jiří Pehe. Na začátku letošního roku Kyjevský mezinárodní institut sociologie zjistil, že 65% Ukrajinců je stále připraveno snášet válku tak dlouho, jak to bude nutné. Úroveň ukrajinského optimismu ohledně budoucnosti země se v úvodu letošního roku nesnížila, ale naopak ve srovnání s lety 2024 a 2025 ještě vzrostla. Také většina prognóz dalšího vývoje války zní pro Ukrajinu nadějně. Podívejme se proto s komentátorem Českého rozhlasu Liborem Dvořákem na ty méně optimistické vize.
7: Vždy počítej také s nejhorší eventualitou. Praví stará osvědčená moudrost a přesně v tomto duchu si počíná i známý německý novinář Dirk Emmerich, který dlouhá léta působil v Moskvě. Ten upozorňuje na fakt, že Evropa místo, aby zesílila všestrannou pomoc Kyjevu, spoléhá na současné ukrajinské frontové úspěchy, jež by měli Kreml donutit, aby se vzdal svých původních cílů. To ovšem klidně může být omyl. Jistě, ruská věrchuška se ocitla pod tlakem, to cítí všichni. Zatím to ovšem není nejmenší náznak toho, že by Putin zaváhal. Ba co víc, v ruských nejvyšších velitelských kruzích i mezi provládními takzvanými Z-blogery se neustále probírají tvrdší a zároveň efektivnější bojové postupy. Na stole těchto horkoválečníků přitom v tuto chvíli leží hned 3 varianty – nasazení taktických jaderných zbraní, nová mobilizace nebo hybridní útoky na celou Evropu. Nasazení jaderných zbraní je však nebezpečné už samo o sobě a navíc vyvolá chmury na čelech ve Washingtonu i Pekingu, takže Kreml si s něčím takovým nejspíš zahrávat nebude. Další mobilizace by dál pobouřila bez tak nervózní a vůči státní moci stále nevlídnější ruské obyvatelstvo. Největší úspěch proto slibují hybridní útoky na starý kontinent. Evropané se notoricky bojí a tak je snadné je rozštěpit a poštvat proti sobě navzájem. Na druhé straně Putin může nepodnikat nic a jen pokračovat ve své původní strategii, dál sázet na opotřebovávací válku a na to, že jeho vojska nakonec vydrží víc než ukrajinská. Na frontě v Donbasu už půl druhého roku platí patová situace, na níž události posledních týdnů nic nezměnily. Navíc Rusko už dnes počítá se spojenectvím příští zimy, kdy opět stejně jako během té poslední hodlá útočit svými drony na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a pak si diktovat podmínky. Podle Dirka Emericha a dalších racionálních skeptiků tak zatím nemá smysl mluvit o nějakém zásadním zlomu v ukrajinské válce. Jistě, situace se změnila a přes teritoriální pad v Donbasu je strategická iniciativa v rukou Kyjeva. Pokud ale Evropa této šance nevyužije k ráznému diplomatickému tlaku na Putina, aby konečně zasedl k jednacímu stolu, okno šancí se zase uzavře.
4: Tolik Libor Dvořák.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Venezuelu, kterou v minulých letech trápila těžká politická a ekonomická krize, postihlo v těchto dnech ničivé zemětřesení. Jeho rozsah, pokud jde o materiální škody i oběti na životech, není stále úplně jasný. Katastrofa ovšem staví před velkou zkoušku i Spojené státy, které z kraje roku do vnitropolitického dění Venezuely výrazně zasáhly. Více už v komentáři publicistky Leony Šmelcové.
8: Venezuela prožívá těžké dny. Dvě ničivá zemětřesení, která zemi na karibském pobřeží zasáhla v polovině minulého týdne, během několika desítek vteřin změnila životy milionů lidí. Přírodní katastrofa si vyžádala tisíce obětí a zraněných. Smutná bilance bohužel ještě vzroste, byť záchranáři, včetně českého týmu, už několik dní svádějí neúprosný boj s časem ve snaze vyprostit další přeživší. Venezuela hlásí více než 68 tisíc pohřešovaných. Už tak mimořádně chudá země, která roky balancuje na hraně hospodářského krachu, tak čelí další těžké zkoušce. Velkým testem ale prochází i zahraniční politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Washington musí prokázat, že dokáže zvládnout rozsáhlou humanitární operaci i poté, co před rokem zrušil agenturu USAID, která po desetiletí představovala hlavní nástroj americké zahraniční pomoci. Je zřejmé, že kroky ministerstva zahraničí, které její agendu převzalo, budou bedlivě sledovány. Americký prezident několik hodin po katastrofě prohlásil, že Spojené státy jsou připraveny pomoci a nařídil federálním úřadům zahájit rozsáhlou humanitární akci. V prvních hodinách Washington oznámil balík pomoci v hodnotě téměř 150 milionů dolarů, posléze přidal dalších 50 milionů. Do oblasti zamířily záchranné týmy, vojenská letadla, lodě i specialisté na logistiku a koordinaci záchranných prací. Američané pomáhají se zprovozněním poničených přístavů a letiště v Caracasu pro příjem mezinárodní pomoci a také dočasně uvolnili sankce, aby úřady pracovaly bez průtahů. Nejde ale pouze o humanitární krizi. Zemětřesení se okamžitě proměnilo v geopolitickou zkoušku Trumpovy zahraniční politiky a zejména tzv. Donroevovy doktríny, Trumpovy interpretace Monroevovy doktríny, podle níž Spojené státy považují západní hemisféru za svou prioritní sféru vlivu a při jejímž prosazování jsou ochotné jít i do přímých zásahů. Venezuela v této strategii zaujímá mimořádné postavení. Po lednovém dopadení Nicolase Madura a nástupu Delcy Rodriguezové do čela země se vztahy mezi Washingtonem a Caracasem výrazně proměnily. Venezuela se stala jedním z hlavních symbolů nové americké politiky v regionu. Pozoruhodná je i historická souvislost. Právě ve Venezuele se před více než dvěma stoletími uskutečnila historicky první americká kongresem posvěcená zahraniční humanitární pomoc, a to po ničivém zemětřesení v Caracasu roku 1812. Určitým paradoxem je, že ve stejný den, kdy Washington přislíbil Venezuelanům rozsáhlou pomoc, rozhodl nejvyšší soud ve prospěch Trumpovy administrativy a umožnil pokračovat v rušení programu TPS, který poskytuje dočasnou ochranu lidem ze zemí postižených válkami nebo přírodními katastrofami. Loni byla tato ochrana zrušena mimo jiné právě pro Venezuelu. To však nemění nic na tom, co je nyní nejdůležitější. Venezuela potřebuje rychlou a účinnou pomoc. A právě ta bude hlavním měřítkem, podle něhož se bude posuzovat reakce Spojených států. Pokud uspějí, může katastrofa paradoxně posílit důvěru v to, že Spojené státy jsou stále schopny nést odpovědnost za region a že jejich nová zahraniční politika přináší konkrétní výsledky. Pokud však selže, otřesy, které zasáhly Venezuelu, jen prohloubí již značně poškozenou pověst Spojených států na mezinárodní scéně.
4: To byla Leona Šmelcová. Motoristé, kteří jsou v Česku momentálně nejmladší vládní stranou a stále si nemohou být jisti svou další politickou existencí, si v boji o vlastní politický profil vybrali hodně velké sousto – prezidenta Petra Pavla. Přitom ale neodhadli, jak moc je hlava státu stále populární a tato skutečnost se začíná projevovat i v jejich preferencích mezi voliči, domnívá se komentátorka Deníku Kateřina Perknerová.
9: Když se politik uchýlí k nadávkám a stěžuje si, že je třeba vyměnit lid, protože ho nechápe, je to známka zoufalství nebo přecenění vlastního sexepílu. Petr Macinka tak dlouho nabádal zrcadlo, aby mu potvrdilo, že je na světě nejkrásnější, až se mu dostalo lakonické odpovědi – vypadni. Tímto pokynem ho počastovalo publikum ve Strážnici, kam se vydal bránit svého stranického kolegu Otu Klempíře. Zcela mylně vyhodnotil situaci. Návštěvníci přišli v horkém dni na Verbuňk potěšit se místními zvyky, kroji, muzikou. To poslední, na co byli zvědaví, byly politické projevy. Notabene ty, které je mistrovali. Macinka je nabádal, aby nedělali z folklorního politický festival. Jakoby na pódium politiku nevnesli samou svojí přítomností motorističtí ministři, toho času ve svaté válce s prezidentem republiky. A v tom je další zádrhel. Šéf motoristů a ministr zahraničí lidi vyzval, ať nevzývají falešné modly, myšleno prezidenta Petra Pavla. Evidentně nebyl na žádném jeho výjezdu v regionech. Kdyby byl, seznal by, že právě tam ho občané vítají s nefalšovaným obdivem a úctou. Pavlovu popularitu Macinka podcenil. Ve sporu o Ankaru je zkrátka na prezidentově straně nepoměrně víc lidí než na jeho. Nemusí znát detailně ústavu ani předběžné opatření konstitučního soudu, ale instinktivně cítí, že nejvyšší ústavní činitel by měl na summit NATO letět, logicky jako vedoucí delegace. Mimo jiné proto, že to tak bylo vždycky. Petr Macinka a Filip Turek si vybrali konfrontaci a zašli v ní tak daleko, že mluví o pokusu o ústavní puč a zpochybňují existenci ústavního soudu. Napadání nosních pilířů demokratického právního systému přitom vždycky začínala neblahá totalitní éra. Macinka pravděpodobně dostal od Andreje Babiše žlutou kartu. Za Strážnici se zdráhavě omluvil, svůj protipavlovský slovník zmírnil. Škoda už ale byla napáchána. Podle volebního průzkumu agentury Median se motoristé propracovali ke 3,5% podpory. O procento víc má naše Česko Martina Kuby. To se prezentuje opačnou taktikou než motoristé. Je veskrze pozitivní, neútočné, nápadité. Potvrdilo to i aktuálním talentovým projektem, jimž chce po britském vzoru oslovit mladé lidi, aby vstoupili do politiky a nabídnout jim servis, vzdělání, péči a pochopitelně i místa na kandidátkách. Může jít o chytrý marketingový tah, což je disciplína, v níž Kuba vyniká, avšak to v daném kontextu není důležité. Naše Česko nabízí rozvoj, spolupráci, výzvy, motoristé nenávistnou kampaň, provokace a zapšklost. Už podzimní komunální a senátní volby ukážou, kdo vsadil na šampiona a kdo na chromou kobylu.
4: Konstatuje Kateřina Perknerová. Spor o to, kdo povede českou delegaci na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, v minulých dnech eskaloval. Stalo se tak po rozhodnutí ústavního soudu, který nařídil vládě rezervovat v delegaci na summit také místo pro prezidenta. Někteří politici koalice následně označili rozhodnutí konstitučního tribunálu jako puč. Nad způsobem, jak koaliční politici celou záležitost komunikovali směrem k veřejnosti, se zamýšlí publicista Karel Hvížďala.
10: Hovořit v souvislosti s rozhodnutím ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu NATO jako o ústavním puči je skandální, řekl v rozhovoru pro Novinky ústavní právník Jan Kysela. V civilizované zemi by takový ministr ve vládě skončil. Vyjdeme-li z metafory války, kterou vyslovil ministr zahraničí, pak se mohu pokusit dívat na tuto situaci, jako sociologové mluvili o skutečné válce. Nejen jako na fenomén politický či strategický, ale i jako na fenomén estetický, kulturní a mediální. Jako fenomén estetický, který se soustředí na vnímavost a citlivost zkoumané situace, vykazuje válka mezi vládou a prezidentem nedostatek vkusu, vyhýbání se skutečným problému a cílí jed na emoce své cílové skupiny. Proto vláda a její jednotliví ministři či lidé jim blízcí hovoří o tom, že, cituji, ústavní soud potvrdil, že by neměl existovat, protože má za cíl násilně změnit ústavní zřízení a ústavní pořádky v České republice. Podíváme-li se na tyto události a výroky jako na kulturní fenomén, je evidentní, že jde o lež. Ústavní soud jen vládě připomenul, že musí dodržovat ústavní principy. Doposud nás skoro vždy zastupoval na summitech NATO prezident, který dle ústavy je nejenom vrchní velitel, ale i zastupuje stát navenek. Z kulturního hlediska jde tedy o snahu bourat zavedené zvyklosti a hodnoty, tedy měnit chování lidí. Navíc vyšší kvalifikaci a znalosti fungování NATO u nás nikdo jiný nemá. A budeme-li zkoumat mediální fenomén, musíme konstatovat, že vláda využívá bezskrupulózně změnu v komunikaci, kterou zapříčinily sociální sítě a algoritmy a umělá inteligence. Ta upozadila váhu slova a argumentů a vsadila na emoce, které se dotknou všech, i těch, kteří z jejich výroky nesouznějí. Snižují laťku kultury dialogu. A protože tak činí v době, kdy většina seriózních a veřejnoprávních médií je ohrožena, média se tomuto trendu přizpůsobila a nechutné repliky vládních politiků se kvůli tomu dostávají na čelní místa skoro ve všech médiích. Sledovanost či počet čtenářů určuje cenu inzerce, která je hlavním zdrojem příjmu všech médií, kromě veřejnoprávního rozhlasu a televize. A to je další důvod, proč vláda chce tato média strestat a donutit k poslušnosti. Počítá s tím, že i lživé memy či věty se po velké frekvenci stanou přijatelné, či se minimálně stanou i podvědomě součástí všech příjemců. Proto lze říci, že nebezpečí takto fungujících fenomenů spočívá ve zkresleném formátování všech skutečných i metaforických válek, a to zvlášť tam, kde státnost, tedy proces utváření státu, má po dvou totalitách krátkou tradici. Za každým závazným odporem proti vládě v takové situaci není nic jiného, než zanícené hledání svobody, která dává smysl tím, že sahá dál než samotné slovo. Stejně jako za každým souhlasným projevem s nehoráznostmi je jen přizpůsobivost, která generuje sociální kapitál.
4: A slova Karla Hvížďaly zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Jaroslav Novotný, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
3: 90kové léto.
11: První prodejnou v Československu, vydraženou v rámci malé privatizace, byla samoobsluha na Zbraslavi. Dražební kladívko tam uchovávají dodnes.
12: Kladívko je originál, přímo jsem ho dostala od pana Ježka po aukci a tehdy měl takovou průpovídku, on už dneska taky nežije, pan Ježek, ale říká mi, jednou to kladívko bude mít větší hodnotu než ta vaše prodejna.
3: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
13: Sedmá hodina, to je ten pravý čas si o prázdninách pustit Ranní Plus. V pátek 3. července vás u něj vítají Šárka Feniková
14: a Tomáš Pavlíček.
3: Český rozhlas Plus.
14: A tady jsou témata, se kterými se ucházíme o vaši pozornost. Jak by se mohly rozšířit kompetence zdravotních sester?
13: Jakou podívanou vytvoří 1000 dronů na zahájení Karlovarského filmového festivalu?
14: A co zbylo po 250 letech z ideálů zakladatelů Spojených států amerických?
13: Tak než se k tomu všemu dostaneme, má prostor Monika Vrchotová se zprávami.
2: Přeji dobré ráno. V Kyjevě dnes vyhlásili smutek za oběti včerejších ruských vzdušných útoků. O život při něm přišlo 30 lidí a zraněných je asi stovka. Rusko vystřelilo na Kyjev desítky raket různých typů a vyslalo stovky nepilotovaných letadel s náložemi.
15: Udar speciálně produmaný.
16: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení prohlásil, že šlo o obzvlášť promyšlený úder, jehož cílem bylo způsobit co nejvíc škody a bolesti. Podle kyjevské radnice byly poškozeny nebo úplně zničeny obytné domy, knižní velkosklad, distribuční centrum nové pošty, velkosklad vín nebo haly ukrajinského Červeného kříže s humanitární pomocí. Ukrajinský prezident proto chce na summitu NATO v Ankaře navrhnout společnou evropskou výrobu systému protivzdušné obrany, schopných odrazit útok vedený balistickými raketami. Z Dněpra Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Doplním, že v noci na dnešek při ruských úderech na ukrajinskou Sumskou oblast a město Krivý Rih zemřeli nejméně 2 lidé a 8 dalších utrpělo zranění. Tamní úřady to oznámily na síti Telegram. Obstrukce ve sněmovně by od příštího roku mohly být menší. Zajistit to má novela jednacího řádu, kterou by dnes měla schvalovat sněmovna. Novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS má omezit řečnickou dobu, hlavně při debatách o programu schůzí. Časový limit by se mohl nově týkat taky poslanců s takzvaným přednostním právem. Podle Jaroslava Foldyny za SPD ale není omezení řečnické doby nutné.
17: Já se opravdu domnívám, že obstrukce jsou součástí demokracie, jsou nepříjemné, ale jsou součástí principu a je to o nás, jestli se jsme schopni domluvit. Podpořím návrh, který koalice předložila, nicméně mám s tím ohromný problém.
2: Pro úpravy jednacího řádu jsou i všechny opoziční strany. Třeba TOP 09, ale návrh podpoří jen pokud budou změny platit až od příštího volebního období.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele z minulého týdne stoupl téměř na 2600. Oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že pátrání po přeživších dál pokračuje. Stále se pohřešují desítky tisíc lidí. Finanční pomoc na obnovu infrastruktury nabídl například Mezinárodní měnový fond. Ve spolupráci s ním chce Venezuela vytvořit fond na opravu a výstavbu nových domů, ve které má být v přepočtu přes 4 miliardy korun. Rodriguezová taky poděkovala za zahraniční pomoc při hledání přeživších. Do té se zapojil i český USAR tým, který se má z Venezuely vrátit v neděli. Situaci ve Venezuele se budeme podrobněji věnovat v následujícím vysílání Ranního plusu. Česká bankovní asociace varuje před konverzí měny při platbách kartou v zahraničí. Pokud na terminálu upřednostníte možnost zaplatit v českých korunách, můžete přeplatit kvůli nevýhodnému kurzu. Lepší volbou je proto dokončit transakci v místní měně. Další možností je pak zřídit si multiměnový účet, který už dnes nabízí většina velkých bank v Česku. Jak funguje, přibližuje za Komerční banku Lucie Leixnerová.
18: V rámci jednoho účtu si mohou držet až 14 různých měn a před cestou si jednoduše směnit koruny na eura nebo dolary přímo v aplikaci KB+. Když pak v zahraničí platí kartou, částka se strhne přímo z příslušné měny, takže už nedochází k další konverzi při samotné platbě.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Letcích u Plzně chce soukromý investor vybudovat recyklační centrum. Plánuje ho postavit na bývalé průmyslové skládce. Místní lidé se ale obávají, že nebezpečné chemické látky ve skládce můžou ohrozit zdroje pitné vody. Vliv stavby na životní prostředí teď posuzuje Plzeňský kraj, říká jeho mluvčí Natálie Vajnarová.
19: V současnosti je záměr po fázi veřejného projednávání a návrhu na závazné stanovisko. Další postup závisí na doplnění údajů týkajících se podzemních vod.
2: Do Karlových Varů přiletěla hlavní hvězda letošního festivalu Dustin Hoffman. Na slavnostním zahájení 60. ročníku převezme křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii.
20: Několik hodin před Dustinem Hoffmanem do Varů přiletěl i herec Harvey Keitel, který rozdával podpisy už na karlovarském letišti. A na místě je i Jesse Eisenberg, který v červené čepici s kšiltem a svetrem uvázaným kolem pasu podepisoval fotky u Grand Hotelu Pup. Do lázeňského města zavítala také americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Ta osobně uvede v sobotu 4. července svůj nejnovější film s názvem Nevěsta, který i produkovala. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Na plusu teď máme informace pro řidiče. Na dálnici D1 z Prahy do Brna začíná kolona kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Domašín na 174. kilometru. Pomalu jede až do omezení u Brna na 196. Osobní auta projedou levým pruhem rychleji. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 začíná kolona za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru a do omezení před sjezdem na letiště se zdržíte 10 minut. Před omezením Vekbelské ulici se zatím v obou směrech zdržíte jen krátce, a to jak v Cínovecké od Březině vsi, tak v Novopatské od Satalic. A provoz vázne na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu od sjezdu na Běchovice zdržení do 10 minut. Šťastnou cestu. 3. červenec přinese polojasnou oblohu s kupovitou oblačností a na horách výjimečně i přehánky. Na jihovýchodě teď ještě místy doznívá déšť, večer pak bude ubývat oblačnosti až do vyjasnění a teploty se budou pohybovat mezi 21 a 25 stupni. Na jihu Moravy bude až 28, na horách pak kolem 15. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Ranní Plus.
14: 7 minut po 7. hodině vám dobré ráno. Od mikrofonu přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Jaké pravomoci by měly mít zdravotní sestry? Ministerstvo zdravotnictví připravuje změnu zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Ministr Adam Vojtěch mluví o tom, že chce legislativně ukotvit činnosti, které sestry už dnes běžně vykonávají. Zároveň ale rozšířit jejich samostatnost, například v péči o chronické pacienty, při očkování nebo v péči o rány. Debata o větších kompetencích sester se přitom vede už několik let a mluvilo o ní i předchozí vedení ministerstva. Širší změny se ale dosud nepodařilo prosadit. Česká lékařská komora varuje, že problém českého zdravotnictví nevyřeší další rozšiřování kompetencí sester, že problémem je především nedostatek personálu a organizace péče. Naším hostem je teď náměstek ministra zdravotnictví Ladislav Švec. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
14: Co je hlavním smyslem té změny a v jaké fázi jsou přípravy novely zákona?
1: No, já myslím, že lze říci, že smyslem této změny, stejně jako smyslem všech dalších změn, které na ministerstvu zdravotnictví připravujeme, je zvýšení efektivity, vnitřní produktivity, lepší nastavení organizace péče v českém zdravotnictví. A v jaké fázi příprava je v tuhle chvíli? Víte, my jsme na začátku roku oslovili všechny asociace nelékařských pracovníků, abychom si udělali obrázek o současném stavu, o jejich požadavcích. Nelékařů, nikoliv jenom sester. Vrátilo se asi 1000 podnětů, ne všechny je možné zapracovat, ne vždycky panuje shoda mezi samotnými nelékaři na tom, co chtějí. Každopádně souběžně jsme začali zpracovávat základní zákonní rámec té reformní úpravy, založený mimo jiné na zakotvení tzv. Pokročilé praxe, která umožní právě všeobecným sestrám vykonávat širší rozsah činností než doposud, na základě doplněného vzdělávacího rámce samozřejmě. A první návrh toho komplexního legislativního rámce by měl být do září hotov.
14: Ona, ta debata, jak už zaznělo, o rozšiřování kompetencí sester se vede už řadu let a některé pilotní projekty vznikly už za předchozí vlády, například v ambulantní péči, ochranické pacienty, zejména tedy v kardiologii. Navazujete na něco z toho nebo chcete přijít s úplně novým konceptem?
1: Samozřejmě naštěstí nemusíme začínat úplně od nuly a v posledních letech skutečně probíhala řada pilotních projektů, které ukázaly, že při správně nastavených pravidlech sestry skutečně mohou převzít některé činnosti bezpečně s přínosem pro pacienty, se zvýšením flexibility a efektivity práce těch lékařských a zdravotnických týmů. Těch zkušeností samozřejmě chceme využít a navázat na ně. To, co připravujeme, je ale širší, dlouhodobě udržitelný kompetenční model, který je založen mimochodem i na strategii, která také vznikla už během minulého volebního období v rámci týmu paní doktorky Mádlové.
14: No, ministr Vojtěch i říká, a vlastně i asociace sester mluví o tom, že by ty změny měly prakticky hlavně zlegalizovat to, co sestry dělají běžně už teď. Tak o jakých úkonech mluvíme?
1: No, je to skutečně do velké míry nebo do určité míry pravda. I dnes, hlavně v oblastech s horší dostupností péče, často vykonávají sestry činnosti, které jsou jinde vyhrazeny jenom lékařům. A ta novela zákona, o které jsem hovořil, by v zásadě měla dát poskytovatelům pro tyto situace jasná pravidla. Jo. Měla by určit, kdy mohou sestru pověřit činností nad rámec toho příkladného výčtu ve vyhlášce. Těmi pravidly by mělo být a ty jedna dostatečné vzdělání, dostatečná praxe, ověření dovedností na pracovišti, existence standardů péče v rámci poskytovatele, tak, aby ta péče byla skutečně bezpečná. A pokud se bavíme o tom, o jaké činnosti jde, je to to, co jste zmínila, principiálně hlavně koordinace péče o chronické pacienty, léčbu rán a řada dalších kompetencí a činností nemá, myslím, ale smysl je tady vyjmenovávat, i proto, že vlastně ten komplexní balík změn a ten komplexní balík návrhů v tuhle chvíli ještě není hotový.
14: Česká lékařská komora je ovšem trochu skeptická. Mluví o tom, že převod kompetencí z lékařů na sestry by mělo být jen nouzovým řešením. Tak jak se popasováváte s tím, co tvrdí lékaři?
1: No, já si myslím, že i v té lékařské obci je názor vedení ČLK řekněme, nikoliv ojedinělý, je poměrně rozšířený, ale jsou tam i jiné názory. Typicky organizace mladých lékařů se změnami problém vůbec nemají, protože dobře vědí, že to, na čem teď pracujeme, děláme pro budoucnost a že to bude jejich generace profesionálů, profesionále, která ponese největší část problémů, které přinese demografická změna a s ním spojený tlak na dostupnost a efektivitu péče. To znamená, není to tak, že by všichni lékaři byli proti tomu. Pro nás je důležité, aby jsme zvýšili vlastně flexibilitu v rámci těch týmů, které poskytují zdravotní služby. Umožnili zaměstnavatelům, poskytovatelům využít potenciál a kompetenci, kterou už dnes ty sestry mají, a posílit i jejich roli a jejich autoritu v rámci českého zdravotnictví, protože české zdravotnictví je do velké míry na práci sester závislé. Oni jsou strašně důležitou a zásadní částí celého toho procesu.
14: Říká náměstek ministra zdravotnictví Ladislav Švec. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
14: A my přidáme pohled z praxe. Jak tuto debatu vidí samotné sestry, probereme s Terezou Vojtěchovou ze sekce mladých sester České asociace sester. Dobré ráno i vám.
0: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
14: Ono už tu zaznělo nejméně dvakrát, že jde v podstatě o legalizaci, nebo mělo být o legalizaci činností, které sestry dělají už teď. Můžete to z praxe potvrdit?
0: Tak samozřejmě nemohu vyvrátit, že se v nemocniční realitě občas nesetkáváme s takovými situacemi. My jsme ale jako organizační skupina sekce mladých sester především rádi v první řadě, že se otázka kompetencí u sester obecně otevírá na té nejvyšší odborné úrovni. Pevně věříme totiž, že potenciální a především bezpečné navýšení kompetencí nám všem otevře dveře ke zdravotnictví 21. století. Ráda bych, aby zaznělo, že určitě se nesápeme po kompetencích ani financích lékařů. Chceme pouze to, aby byla jasně stanovená pravidla v zákoně, která přinesou větší bezpečí a právní jistotu všem sestrám, lékařům a v konečném důsledku samotným pacientům.
14: A o co by se tedy ty kompetence měly navýšit, aby ta vaše činnost byla v souladu se zákonem?
0: Tak například právě, jak už pan náměstek Švec avizoval, setkáváme se právě například v urgentních situacích nebo právě v oblastech s hůře dostupnou péčí. Za sekci mladých sester určitě vidíme například velký potenciál právě v té primární ambulantní péči. Například už, jak zazněl, právě management chronických onemocnění nebo prevence, či například screeningové programy. S vyšší odpovědností by ale samozřejmě mělo jít především ruku v ruce předem definované a jasně definované vzdělání a specializace.
14: Jeden z těch argumentů asociace sester říká, že vlastně český zdravotnický systém zaostává za zahraničím. V čem konkrétně?
0: Tak ze severských zemích například známe model, který funguje již řadu let, a je to systém takzvaných samostatných ambulancí vedených sestrami specialistkami, v angličtině nurse lead clinic. Každý pacient, který má chronické onemocnění, například cukrovku, jeho diagnózu a hlavní léčebný plán samozřejmě musí stanovit lékař, ale o tu dlouhodobou, rutinní a především tak preventivní péči se stará sestra specialistka s adekvátním vzděláním a odpovídající odpovědnost. Demografická křivka v České republice je naprosto neúprosná a v tomhletom bych i já osobně viděla velký potenciál.
14: Jak už také zaznělo, tak jsou tady nějaké výhrady ze strany České lékařské komory, i když, jak říkal pan náměstek Švec, není to jednotná kohorta, která by se stavěla proti takovému rozšiřování kompetencí. Jak je to s jednotou v téhle otázce u sester? Jste na to případné rozšíření, jste v tom zajedno? Chtěli by to všechny sestry?
0: Já bych se tady asi dovolila použít příměr 100 lidí 100 chutí. Samozřejmě názory v terénu jsou individuální. Když jsme si mapovali pohledy kolegů napříč republikou, jelikož členové organizační skupiny sekce mladých sester jsou právě rozprostřeni přes celou republiku, narazili jsme také mimo jiné na multimezigenerační komunikační bariéry v kolektivech. Ale pevně věříme, že tohle je otázkou citlivého a respektujícího přístupu ke komunikaci této tématiky směrem k sestrám. Například mladá generace přichází s touhou pracovat v moderním multidisciplinárním týmu, ale musíme mít obrovskou pokoru a respekt ke starším kolegům a kolegyním. Bez jejich neocenitelných zkušeností z praxe bychom se také neobešli. Je ale důležité myslet dopředu, myslet i na ty generace zdravotníků, které přijdou po nás. A s Českou asociací sester bych řekla, že jsme v tomto také zajedno.
14: A jste tedy, já se ještě vrátím právě třeba k těm starším generacím. Jestli byste potom nenarazili na to, že sestry budou odcházet ze zdravotnictví proto, že budou mít starost, že se po nich budou chtít výkony, na které se třeba necítí?
0: Z toho důvodu je určitě důležité o tom otevřeně komunikovat, bavit se třeba i o nějakém určitém principu dobrovolnosti. Otázkou je ale samozřejmě adekvátní vzdělání, do jaké míry by sestry se s větší zkušeností, které jsou v tomto systému delší dobu, měly třeba zájem a jakou formou. To je, myslím, velice důležité, abychom o tomto otevřeně s těmito sestrami vedli debatu.
14: Sekce mladých sester je stále poměrně nová. Je to rok, co jste začali spolupracovat právě s Českou asociací sester. Jak se vám daří prosazovat vaše záměry?
0: Tak pokud jde o naše cíle, jakožto organizační skupiny, pro naši sekci už otázka nezní, zda by například měla vzniknout samostatná komora, ale jakým způsobem by koncepčně měla vypadat. Byť jsme poměrně mladí, řekla bych, že naše záměry se nám daří prosazovat poměrně dobře. Třeba právě ze strany vedení České asociace sester se nám vlastně dostává podpory, čehož si velice vážíme.
14: Říká Tereza Vojtěchová ze sekce mladých sester České asociace sester. Děkuji vám za rozhovor, naslyšenou.
0: Já vám taky děkuji, naslyšenou.
5: A teď v 7 hodin 18 a půl minuty si připomeňme podstatné události, které sledujeme. Počet obětí čtvrtečního ruského útoku na Kyjev vstoupil na 30. Záchranné týmy v noci objevily další 3 mrtvá těla, napsala agentura Reuters. Poslanci by dnes měli zahájit závěrečné schvalování koaliční novely stavebního zákona, která má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit povolování staveb. K novele se sešlo zhruba 130 pozměňovacích návrhů. A český ministr zahraničí Petr Macinka se dnes v Budapešti setká s novou šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou. Jednat mají především o prohloubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkáně. Venezuelská vláda odmítá, že by její reakce na ničivá zemětřesení z minulého týdne byla příliš pomalá. Místní obyvatelé si stěžují, že v postižených oblastech v prvních dnech po tragédii chyběli záchranáři i těžká vyprošťovací technika. Tvrdí, že země tak promarnila klíčové první dny po zemětřesení. Otřesy mají 9 dní po katastrofě téměř 2600 potvrzených obětí. Pohřešovaných zůstávají desítky tisíc. S podrobnostmi je ve studiu Adéla Bartáková ze zahraniční redakce. Dobrý den.
21: Dobré ráno.
5: Jak ta venezuelská vláda na kritiku reaguje? Čím se hájí?
21: Prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová na vůbec první tiskové konferenci od lednového nástupu do funkce řekla, že úřady reagovaly okamžitě. Nouzové protokoly podle ní aktivovaly do několika hodin po dvojici otřesů. Zároveň uvedla, že téměř všichni regionální úředníci v nejvíc postižené oblasti La Guaira při zemětřesení zemřeli. Rodriguezová taky oznámila, že žádné oběti nebudou pohřbeny v masových hrobech.
22: Prvním krokem je identifikace pomocí otisků prstů. V nezbytných případech se pak provádí pomocí fotografií nebo forenzních zubních záznamů. Do této práce jsou zapojeni všichni naši forenzní lékaři. Díky tomu má každé tělo vlastní spis a může být řádně identifikováno.
21: Prezidentka zároveň poděkovala za projevy solidarity 147 zemím světa.
5: No a mezi těmito zeměmi je i Česko, které na místo vyslalo specializovaný tým USAR. Na co se ve Venezuele soustředí?
21: Čeští záchranáři, statici a kynologové sepsy prozkoumávají poškozené a zřícené budovy. Během uplynulých dnů prověřovali i několik signálů o možných přeživších pod sutinami. Pro místní je podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové takové 100% prověření místa profesionály důležité, a to i v případě, že se ukáže, že přeživší pod troskami nejsou. Pro pozůstalé je taky zásadní dostat se k ostatkům svých příbuzných. I s tím se jim český tým snaží pomoct, jak popisuje velitel odřadu Petr Vodička.
23: Za každým mrtvým, to není číslo, za každým se skrývá velký příběh a je to vlastně velká tragédie pro rodinu. A už to nejmenší, co pro ně můžeme udělat, je, že aspoň v té smrti bude mít svou důstojnost.
21: Doplním, že během včerejška už český tým zahájil první přípravy na odjezd a dnes je v plánu kompletní bourání základního tábora. Hlavní část specialistů by se měla do Česka vrátit v neděli.
5: No, my jsme zmiňovali, že od zemětřesení už je to v tuhle chvíli víc než 9 dní. Daří se ještě vyprošťovat živé lidi z trosek?
21: Ještě včera se to záchranářům povedlo. O vyproštění 44-letého muže z trosek se snažili víc než 100 hodin. Lokalizovali ho už v neděli, než se k němu ale skrze 140 tun sutin dostali, trvalo to právě ty víc než 4 dny.
5: Tak to už je téměř zázrak, ale zaplať pánbu za to. Tolik Adela Bartáková ze zahraniční redakce. Děkuji, naslyšenou.
21: Naslyšenou.
14: Je 7 hodin 22 minut, posloucháte Ranní plus. Tam, kde bývala v Plzni restaurace u Koců, svítí nová pamětní deska. Slavnostně ji tam odhalili bývalí štamgasti a studenti Masarykova gymnázia a nechali na ní vytesat tento nápis. V 80. letech minulého století zde hostinský magistr Jiří Karpíšek naléval pivo studentům a pomáhal jim tak přežít reálný socialismus. Čest jeho památce.
6: Před 40 lety jsme chodívali do hospody u Koců, která byla právě tady v těchto oknech a vstupovalo se do ní těmito dveřmi. A na tuto hospodu chceme dnes vzpomenout.
7: V Purkyňově ulici se sešla pestrá společnost i bývalý konzument restaurace u Koců David Hinčík, dnes psychiatr ve fakultní nemocnici v Plzni.
8: Ta hospoda měla umakartový stoly a rozbrzaný židle a byly to ty tlustostěný půl litry.
7: To lítalo. Čtvrté cenové skupiny.
8: Ano, čtvrté až páté cenové skupiny.
9: Je to asi taková nostalgie, ono to opravdu bylo takový pro nás magický místo.
7: Spoluautorem nápadu a desky je Pepino, mimochodem dotáhl to na praktického lékaře v Jířanech.
9: Je to možný, možná jsem to mohl dotáhnout i dál, kdybych sem pořád nechodil.
7: Štamgastem tu býval sochař Jaroslav Čindelář mladší. Takovouhle podobnou ceduli už jste jako dělal někdy v životě?
24: S tímhletím obsahem opravdu ne. Většinou se to týká samozřejmě závažnějších témat. Tady to je jako na hraně recese. Přesto to má svoji hodnotu a vážnost. Není to jenom prostý humor. Myslím, že to v sobě kloubí jaksi všechny ty atributy, co by pamětní deska měla mít, jako silnou myšlenku, důvod a myslím, že je kvalitní výtvarně.
7: Jsou tam přeškrtnuté čárky, jako to dřív bývalo na účtenkách, občas někde do dneška.
24: A jako vlastně to evokuje nějak tu restaurační kulturu té doby, i ten řez toho písma je k tomu volený. Myslím si, že to jako má jako všechny parametry pamětní desky, abych tak řekl.
7: Kdy přesně hospoda u Koců zanikla, to už nikdo nepamatuje.

0: totálně jiný.
1: Říká Michal Kraus z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Střevní mikroorganismy sice váží jen malou část naší tělesné hmotnosti, za to mají mnohokrát víc buněk a genů.
2: Ty mikroby nás válcují co do počtu, ty mikroorganismy mají dohromady snad 100 až 150 krát víc genetické informace.
1: Ale zároveň lidský organismus má imunitu, to znamená buňky, které by měly hlavně rozpoznávat vlastní cizí. Jak do toho ten mikrobiom zapadá vůbec?
2: Mimo jiné je to také předmět studia naší laboratoře. Nás velmi zajímá imunitní systém a to, jak si s tím mikrobiomem povídá. Ukazuje se, že imunitní systém ten mikrobiom ve střevě zaznamenává a ví o něm, udržuje ho na úzdě a naopak ten dobrý mikrobiom dokáže náš imunitní systém, když je třeba nazlobený, třeba v případě nějakých autoimunit nebo alergií, pěkně uklidnit a udělat ho takovým příjemnějším.
1: Vědci například zkoumají, jakou roli hraje střevní mikrobiom u lidí s autoimunitními nemocemi. Stav imunity přesně ukáže přístroj pro průtokovou cytometrii, předvádí Žaneta Slavíčková z Mikrobiologického ústavu.
3: Máme třeba vzorky od pacientů, krevní vzorky. Ten stroj je schopný si ten vzorek nasát, ty buňky seřadit jednu za druhou.
1: Je to nějaký fyzikální jev,
3: ano,
1: který je dokáže seřadit, přestože ty buňky mají jiný tvar, jinou hmotnost?
3: Ano, přesně tak. Oni se seřadí hezky jedna za druhou. A my pak na ně svítíme laserem a to se převede v počítači, který vám pak dokáže spočítat, jak se mi tam ty buněčné populace mění, jestli je to víc jakoby prozánětlivý, protizánětlivý.
1: Na mikrobiom můžeme působit například tím, že jíme takzvané prebiotické a probiotické potraviny.
2: Prebiotika znamená, že to je něco jako před, ta vláknina. Čím my krmíme ten mikrobiom? Čím my krmíme ta probiotika? Protože ta probiotika jsou živé mikroorganismy, ať už jsou v tabletě, nebo jsou ve fermentovaných výrobcích.
1: Jenže probiotika nepůsobí na každého stejně a nedají se považovat za lék, upozorňuje Michal Kraus.
2: Nemáme nástroje na to, abychom předpokládali, že když do střeva pošleme tohle jedno probiotikum, tuhle jednou bakterii, takže to ten mikrobiom ovlivní tak či onak. Prostě nejsme schopni to nějak předvídat. Mikrobiom má takovou vlastnost, že pokud je rozmanitý, tak mezi sebe nerad pouští nové návštěvníky. Probiotika se do nás dostanou, pár dní třeba v nás pobydou, ale když je přestaneme brát, tak nám je zase výjdou, protože ten náš mikrobiom je mezi sebe prostě nepustí.
1: A protože každý máme jiné složení mikrobiomu, vysvětluje se tím i to, že třeba někdo nesnese určitý druh jogurtu nebo kysané zeleniny.
2: Každý fermentovaný výrobek se vyznačuje nějakým složením těch mikrobů, co v něm jsou. Takový obyčejný jogurt většinou má v sobě dva druhy bakterií. Pokud to jíte dostatečně často dlouho, tak si ten váš mikrobiom na to zvykne a nic hrozného vám to neudělá. Takový kefír ale už může být divočejší. Podobně je to vlastně třeba taková fermentovaná zelenina.
1: Různá farma to může dělat jinak?
2: Přesně tak. Když si koupíte třeba kombuchu z obchodu nebo kefír fermentovanou zeleninu, kimči, tak každá ta firma může mít jiné trošku mikrobiální složení. Ta firma potřebuje, aby to bylo zdraví nezávadné, ta potravina, a aby to bylo chutné.
1: Když nám určité probiotické jídlo jednou způsobí potíže, podle vědce není nutné se mu vyhýbat. Právě naopak bychom mu měli dát ještě šanci.
2: Je potřeba takzvaně, my vědci rádi říkáme, titrovat. Začít ho dávkovat po malých dávkách, což znamená nevypít tu láhev kefíru a nesníst mísu toho kysaného zelí najednou, protože ten mikrobiom na to není zvyklý, ten fermentovaný výrobek kvůli tomu přestanu jíst a za mě je to škoda.
1: Probiotika bychom tak podle mikrobiologů měli jíst nejenom pravidelně, ale i nebojácně. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a zpackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
5: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory, forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
6: Teď se blíží ale teprve 7:30 pátečního rána, takže co nás čeká potom? Například budeme mluvit o tom, že zahajovací večer Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech dnes uzavře dronová show. Na její přípravě pracovali tvůrci tisíce hodin do vzduchu. Vyšlo víc dronů, než létalo při zahájení zimních olympijských her v Pjongčangu.
7: No, zahrajeme si také karetní hru, tedy budeme mluvit o tom, jak platit kartu v cizině a neplatit zbytečné poplatky.
6: Okay.
5: Je 7:30 a zprávy má Monika Vrchotová.
0: Český rozhlas Plus.
8: Přeji hezké ráno. Spojené státy se připravují na zítřejší oslavy 250. výročí Dne nezávislosti. Americký prezident Donald Trump má dnes v souvislosti s tím pronést projev u národního památníku Mount Rushmore v Jižní Dakotě. Proslov na dnešek plánuje i demokratický starosta New Yorku Zohran Mamdani. Zároveň dnes papež Lev XIV. Převezme filadelfskou medaili svobody. Americké oslavy nezávislosti rozebereme v ranním plusu hned po zprávách s historikem a amerikanistou Lukášem Perutkou. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Maďarsko. V hlavním městě Budapešti bude jednat s šéfkou maďarské diplomacie Anetou Orbánovou. Mluvit mají hlavně o prohloubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkáně. Macinka se plánuje setkat i s dalšími politiky, včetně zástupců opozičního Fidesu. Česká bankovní asociace varuje před poplatky při platbách kartou v zahraničí. Doporučuje proto při nabídce dynamického převodu měny na terminálu vždy zvolit místní měnu. Jinak mohou platbu přepočítat podle nevýhodného kurzu a zbytečně prodražit. Kartou v zahraničí platí většina Čechů, jak ukazuje studie společnosti Visa. I to bude téma našeho dalšího vysílání. Neziskovým organizacím pro pomoc obětem domácího násilí přibývá klientů. Například Centrum pro ženy Rosa zaznamenalo extrémní nárůst právě v posledních dnech. Ženy jako důvod hledání pomoci uvádí mimo jiné nový seriál Moniová o brněnské spisovatelce Simoně Moniové, kterou manžel byl, psychicky týral a nakonec ji zavraždil. Autobusové linky do Karlových Varů jsou před začátkem filmového festivalu téměř vyprodané. Dopravci proto na dnešek i prodloužený víkend nasazují posilové spoje. Cílem je zvládnout zvýšenou poptávku cestujících. Zájem se podle dopravců každoročně zvedá hlavně v prvních dnech festivalu. A na Královéhradecku začínají vzpomínkové akce ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Třídenní program dnes zahájí odhalení památníků ve Střezeticích a Máslojedech. Na Velkém náměstí v Hradci Králové pak výročí připomene série koncertů nebo večerní ohňová show. Součástí programu je i dnešní otevření nové expozice Muzea války 1866 na Chlumu za necelých 20 milionů korun. Na řadě je doprava na D1 z Prahy do Brna. Začíná kolona kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Domaší na 174. kilometru a pokračuje až na 196. Osobní auta se několik minut drží jen v okolí Kývalky. V Praze brzdí provoz na příjezdech k letišti v obou směrech omezení. Z dálnice D7 je kolona ze 4. kilometru. Směrem z Prahy se jede pomalu od Evropské. Zdržení obou směrně asi 10 minut. Přejeme klidnou jízdu. Zatímco na jihovýchodě teď ještě může být pod mrakem s doznívajícím deštěm, během dne se jen velmi výjimečně objeví na horách přehánky, jinak bude polojasno s kupovitou oblačností a večer se postupně vyjasní. Nejvyšší teploty dnes 21 až 25, na jihu Moravě až 28 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
0: Posloucháte Ranní Plus.
7: A tímto pořadem vás dnes provázejí Šárka Feniková a Tomáš Pavlíček. Po celých Spojených státech se konají akce u příležitosti jednoho z největších milníků v americké historii, 250. výročí nezávislosti národa. Společenské události vyvrcholí zítra a pozítří, ale prezident Donald Trump odcestuje už dnes do Jižní Dakoty na první ohňostroj po 6 letech u národního památníku Mount Rushmore, sochy v Black Hills, která zobrazuje 4 historické americké prezidenty. Bouřlivé oslavy kontrastují s tím, že úroveň americké demokracie podle řady organizací slábne. A podle průzkumu Gallupova ústavu uvádí pouze 19% Američanů, že signatáři deklarace nezávislosti by byli se současným stavem země spokojeni. My to teď rozebereme s historikem a amerikanistou Lukášem Perutkou, který působí na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den.
9: Dobré ráno.
7: Jak rozsáhlé oslavy se letos chystají a čím se liší od těch předchozích výročí?
9: Tak já myslím, že se dají srovnat s těmi oslavami, které se konaly při výročí 100 let americké nezávislosti, potom samozřejmě 200 let v roce 1976. A dnes tady máme takové jako půlkulaté výročí, když to takhle řeknu. A samozřejmě ta organizace je mnohem významnější, mnohem větší. Bude se konat po celých Spojených státech. Samozřejmě do toho nám připadá taky ještě mistrovství světa ve fotbale, které taky je vlastně součástí těch oslav. Takže rozhodně, pokud jde o nějakou masivitu celé té věci, tak se to nedá srovnat třeba s předchozími ročníky, které tak půlkulaté nebyly.
7: Ano, dokonce ve Washingtonu mají proběhnout 100 000 ohňostrojů a podle USA tedy byla hlavní snaha, aby ta show překonala filipínský rekord z roku 2016 v počtu největších ohňostrojů v historii. No ale Donald Trump, prezident, se do příprav osobně zapojil a to výročí označuje za jednu z priorit své administrativy. Jakou podobu oslav on prosazuje a proč kolem nich vzniká politická debata?
9: Tak on samozřejmě se snaží využít tady tohleté výročí k svému nějakému politickému prospěchu. Můžeme říct, že on je sám překvapený z toho, že vůbec jako to slaví, protože on samozřejmě předpokládal, že bude prezidentem už v předchozím období prezidentském. Takže je tak trochu jakoby překvapený tady tímhletím, ale od toho prvního momentu, kdy nastoupil znovu do úřadu, tak je skutečně těch 250 let pro něj velmi důležitým bodem právě proto, aby, jak on říká, jako demitizoval tu americkou historii a nějakým způsobem podpořil to své MAGA hnutí tady i v tomhletom.
7: No a jak vlastně Američané ten den nezávislosti prožívají?
9: Tak jako můžeme to připodobnit třeba k našemu 28. říjnu, byť samozřejmě ty oslavy v těch Spojených státech by řekl, že jsou vždycky masivnější než třeba u nás, ale jde o takový typický svátek, který známe zejména teda z toho amerického kontinentu, kde skutečně všechny ty země slaví svoji nezávislost a podle toho potom připodobňují řekněme ty oslavy tady tomuhle datu. No a ve Spojených státech většinou je to teda den, který je volný, to znamená, že lidi mají prázdniny a samozřejmě býval tradičně jako spojený s právě s tím ohňostrojem, který tady letos bude opravdu masivní, jak jste již uvedl.
7: No, Spojené státy se za 250 let staly politickou, ekonomickou, vojenskou supervelmocí. Jaké momenty byly pro tuhle proměnu nejzásadnější?
9: No, tak to byla celá řada, že jo? Jako za 250 let se toho stane poměrně hodně. Takže jako určitě bych zmínil samozřejmě tu nezávislost, pak samozřejmě tvorbu ústavy, která byla velmi důležitá a vlastně ta ústava platí dodnes, byť byla teda doplněna o jako přídavky, ale je to určitě důležitý moment, který ty Spojené státy nasměroval tam, kde jsou dneska. Pak bych asi zmínil jako jacksoniánskou řekněme demokracii, jacksoniánské období, kdy skutečně všichni jako bílí muži získávají volební právo, což byla taková demokratická revoluce, která byla ve světě jakoby unikátní v tom 19. století. No a pak samozřejmě můžeme mluvit o dvou světových válkách, o studené válce, všechno tohle se formovalo ty Spojené státy tam, kde jsou dnes.
7: No, oni jsou označovány za nejstarší nepřetržitě fungující moderní demokracii. Tak v jaké kondici je tamní demokratické zřízení dnes? Třeba letošní zpráva Švédského institutu Vídem uvedla, že úroveň demokracie ve Spojených státech v minulém roce zažila nejprudší propad v moderních dějinách země.
9: Tak to by se asi ve Švédsku měly srovnat tabulky. Já teda nevím, jako demokracie jako taková je samozřejmě o právu nějak volit, nějakým způsobem být reprezentován, což jako ve Spojených státech nadále platí. Pokud se samozřejmě budeme bavit o nějaké liberální demokracie, tak tam vidíme určitý jakoby sestup, řekněme, těch liberálních ideálů i v souvislosti s nástupem Donalda Trumpa. Tam bych asi souhlasil, ale jako demokracie jako taková ve Spojených státech prostě nadále jako platí a je poměrně silná.
7: Ano, on je asi rozdíl mezi tou volební demokracií a tou liberální demokracií a o té především ten institut mluví, ale nejenom on, ale i další instituce, které sledují třeba úroveň demokracie ve světě. Tam se zmiňuje třeba, že se oslabuje kontrola prezidenta kongresem, kontrola moci obecně nebo ochrana práv, nezávislost institucí a tak dále. Takže ve kterých oblastech vy byste viděl, že opravdu do jisté míry ta liberální demokracie může ve Spojených státech oslabovat?
9: Tak souvisí to i s tím stylem Donalda Trumpa a tím jeho, co my nazýváme takzvaným imperiálním prezidentstvím, kde on se snaží právě jakoby, tu moc ve Spojených státech přesunout do Bílého domu a rozhodovat víceméně jako mimo ten kongres, co jsme viděli konec konců i třeba v případě války s Íránem a podobně, kde on sám víceméně jako jednostranně rozhodl o celé té akci. Takže v tomhle ohledu zcela nepochybně jako ten jeho styl nepřispívá k nějakému tomu checks and balances, tedy k nějakým jako váhám a protiváhám, kterým je ta americká demokracie proslula. Ale zase na druhou stranu můžeme říct, že ještě třeba před 10 lety se zase spekulovalo o tom, že ústavní soud ve Spojených státech si příliš usurpuje a soudy všeobecně ve Spojených státech si usurpují příliš jakoby právo rozhodovat o každodenní politice.
7: No, ono se ještě v různých článcích zmiňuje v souvislosti s tím mírným obezením té liberální demokracie i třeba boj proti médiím, univerzitám, potlačování demonstrací proti zásahům ICE a tak dále. Ale když už jste zmínil soudy, tak nepatří dnes soudy a možná i občanská společnost jaksi mezi ty checks and balances, brzdy a protiváhy, které zatím těm údajným snahám o autokratizaci odolávají?
9: Zcela nepochybně. Konec konců viděli jsme to tento týden, kdy ústavní soud, řekněme, shodil zase jedno z takových těch trumpovských opatření, které se právě týkalo poměrně jako důležité otázky o tom, kdo má právo na americké občanství, zdali je to opravdu každý člověk, který se narodí ve Spojených státech, vyjma tedy nějaké diplomaty. A ústavní soud se rozhodl, že Donald Trump nemá pravdu v tom, že by se to mělo tohleto právo nějakým způsobem limitovat. Takže určitě občanská společnost, ústavní soudy a tak dále jsou pořád nějakým, můžeme říct, nějakou protiváhou tomu Donaldu Trumpovi, takže zcela nepochybně. A tady vidíme, že ta americká demokracie pořád svým způsobem jako je hodně odolná i vůči takovýmhle prezidentům, kteří se snaží tu moc přesunout do Bílého domu.
7: Ano, ještě bych možná doplnil média, která jsou také sice pod tlakem, ale stále kontrolují vládu, píšou kritické články. Ale můžeme si říct, které hodnoty zůstávají pro Spojené státy klíčové i po těch 250 letech?
9: Tak myslím, že ty ideály jsou, nebo vycházejí z takového toho amerického excepcionalismu, z takové té americké výjimečnosti. Můžeme tam samozřejmě započítat například svobodu, i když samozřejmě každá jako část té americké dnešní společnosti si ji vykládá jinak. Určitý jako taky individualismus, vlastně ten stát by se, řekněme, ve Spojených státech neměl tolik starat o ty své lidi, ať už se to týká jejich ekonomických aktivit, ale samozřejmě třeba i pokud jde o zdravotnictví, tak ve Spojených státech je to pořád velká otázka, na rozdíl třeba od Evropy. Můžeme také zmínit republikanismus, protože ty Spojené státy skutečně nastavili určitý nějaký vzor tady tohoto, když vyhlásili tu svoji nezávislost. No a pak hodnoty jako demokracie nebo taky meritokracie, to jsou všechno věci, se kterými samozřejmě Američané spojují tady tu svoji vlastní výjimečnost.
7: Tak tady je historik a amerikanista Lukáš Perutka, který působí na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
9: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
7: A ještě bych doplnil, že vlastně jsme v tom, na tom prostoru, který jsme tady měli omezený, nezmínili samozřejmě ani původní obyvatele Spojených států, ani Afroameričany, samozřejmě i těch se ty oslavy nynější týkají, i ti si připomínají to, s čím vlastně přišli ti otcové zakladatelé americké demokracie a co to znamenalo pro ně. No ale my bychom v této souvislosti chtěli upozornit na náš cyklus portrétů, věnovaný indiánským náčelníkům. Na našem webu nebo na audioportálu Můj rozhlas, dá se říct, defilují kmenoví vůdci Apačů, Siuxů, Komančů nebo Navahu. Tak si to projděte a portréty si poslechněte.
6: Jak už zaznělo v tom předešlém rozhovoru, tak Spojené státy budou oslavovat velkými ohňostroji a ohnivými show. To v Česku se jde úplně opačným směrem. Naopak se bude zahajovat dnešní Karlovarský filmový festival místo tradičního ohňostroje, tedy drony. Nad Sokolským vrchem jich večer vzlétne víc než tisícovka a vytvoří světelnou podívanou s poselstvím o jedinečnosti každého životního příběhu, nejen těch filmových.
10: Rozsah těch obrazců bude až téměř 220 metrů.
11: Říká spoluautor a režisér dronové show David Zaorálek.
10: A celková délka bude okolo 10 minut.
11: Sokolský vrch bude během představení z bezpečnostních důvodů pro veřejnost uzavřený. Nad ním bude létat 1300 dronů. Každý z nich představuje jeden světelný bod výsledného obrazce.
10: Drony, které se připravují, jsou bez barev a ty drony, které mají v ten daný moment hrát, tak hrají barvami.
11: Stojíme u jedné z mnoha přepravních beden, ve které se drony převážejí a nabíjejí. V každé je uložených 6 strojů. Když ho vezmeme do ruky, tak jeden měří přibližně 30 na 30 cm.
10: A jak vidíte, tak to tělo toho dronu je z tvrzeného plastu. Dokonce má i zabudovaný padáček, tak ta spodní část, ta celá září.
11: Jak jejich provoz ovlivňuje počasí?
10: Naše drony můžou létat v lehkém dešti, nevadí jim ani vítr, ale samozřejmě pokud by byl opravdu nějaký extrémně silný vítr, silný déšť, tak to jsou samozřejmě podmínky, při kterých se dronová show v rámci bezpečnosti nemůže uskutečnit.
11: Karlovy Vary od začátku letošního roku zakázali na celém svém území ohňostroje. Organizátoři filmového festivalu proto museli nahradit tradiční zahajovací ohňostroj. Pokračuje vedoucí produkce festivalu Petr Lintimer.
12: Ta dronová show není pouze vizuální, ale je doprovozena i hudbou a hudební složkou, která bude slyšet tady před termálem, takže si myslíme, že ta kombinace toho všeho je nejlépe sledovat od hotelu Termál nebo z přilehlých parků.
11: Podle primátorky Andrej Pfeffer-Ferklové z Hnutí ANO by se město mohlo dronovou show inspirovat také při oslavách konce roku.
13: Ohňostroje nejsou povolené na celém území města Karlovy Vary a proto jsem ráda, že se povedlo takovou show zachovat. Já sama se na ní velice těším, protože bychom rádi 31. prosince třeba místo ohňostroje nabídli takovouto dronovou show a jsem zvědavá na to, jak to vlastně dopadne, jak to bude vypadat.
11: Dronová show bude mít premiéru po zahajovacím koncertu před hotelem Termal. V repríze se zopakuje v úterý od 10:30 večer. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
14: Minutu po 7:45 se podíváme do světa biznisu. Český statistický úřad dnes zveřejní první odhad letošní sklizně. Zemědělci upozorňují, že úrodu mohou negativně ovlivnit sucho a horka, která v některých regionech zvyšují riziko nižších výnosů. Loni sklizeň základních obilovin dosáhla téměř 7,7 desetin milionů tun a meziročně vzrostla o bezmála 900 tisíc tun.
6: Evropské akcie ve čtvrtek uzavřely na novém historickém maximu. Investory povzbudila data z amerického trhu práce, která zmírnila obavy z dalšího zvyšování úrokových sazeb ve Spojených státech. Panevropský index Stock 600 vzrostl o 1,4% a uzavřel na rekordních 648 bodech.
14: No a ceny ropy včera klesly na nejnižší úroveň za 4 měsíce. Trhy reagovaly na zprávy o pokroku v jednáních mezi Spojenými státy a Iránem, která se v Kataru týkala také budoucího fungování Hormuzského průlivu. Investoři také zmírnili obavy z výpadků dodávek ropy z Blízkého východu.
6: Plánujete přes léto cestovat do zahraničí a platit tam kartou? Pak byste měli vědět, jak takovou kartu správně používat, abyste se vyhnuli zbytečným poplatkům. Jak funguje dynamický převod měny a jakou výhodu mají třeba multiměnové účty, které nabízí některé banky v Česku, si řekneme s redaktorem Michalem Forstem. Dobré ráno.
15: Dobré ráno.
6: Vyplatí se dnes ještě schánět hotovost do zahraničí nebo už se dá většinou všude zaplatit kartou?
15: Záleží samozřejmě na jednotlivých zemích a občas i na regionech. Třeba v Evropě už je možné zaplatit kartou téměř všude. Horší je to například v Africe nebo Asii. Říká to expert České bankovní asociace na platební styk a peněžní oběh Tomáš Hládek. Zároveň ale upozorňuje, že i bezhotovostní platby mají svá specifika. Například se nás terminál zeptá, jestli chceme platbu dokončit v místní měně nebo v českých korunách.
16: V případě, že nám nabídnou v zahraničí, že můžeme rovnou platit v korunách, tak ten převod provádí provozovatel nějaké sítě nám v tu chvíli neznámým kurzem. A pokud si nedokážeme přepočítat, kolik by to asi tak mělo být, můžeme zaplatit nemalé poplatky, které s takovým převodem jsou spojeny.
15: Rozdíly můžou být velké, občas se dá jedním kliknutím přeplatit třeba o 10%. I proto se vždy vyplatí zaškrtnout raději platbu v místní měně. Převod pak provádí zpravidla naše banka, která se řídí předem daným a dohledatelným ceníkem. Tomáš Hládek dodává.
16: Každá banka má na svých stránkách zaprvé kurzovní lístky uvedeny a na druhé straně v okamžiku, kdy se vám ta platba objeví ve vašem výpisu, tak je tam uvedena původní částka a použitý kurz, čili vy jste schopen následně dohledat, jaký převod byl proveden.
15: Často se dá ale i měnovým převodům na místě vyhnout.
6: A to jak?
15: Některé banky v Česku nabízí možnost zřídit si takzvaný multiměnový účet. Jeho výhody při platbě v zahraničí přibližuje například za Komerční banku Lucie Leixnerová.
17: V rámci jednoho účtu si mohou držet až 14 různých měn a před cestou si jednoduše směnit koruny na eura nebo dolary přímo v aplikaci KB+. Když pak v zahraničí platí kartou, částka se strhne přímo z příslušné měny, takže už nedochází k další konverzi při samotné platbě.
15: Multiměnový účet má u Komerčky víc než polovina klientů za příplatek. Vyplatí se hlavně těm, kdo cestují do zahraničí častěji. Lidé často o takových možnostech ani neví, říká country manažer společnosti Visa pro Českou republiku Petr Polák.
18: Řada lidí stále nevyužívá služby, které už ke své platební kartě má. Často jde například o cestovní pojištění, výhodnější směnné kurzy nebo účty v cizích měnách.
15: Podobný produkt nabízí v Česku všechny velké banky, mimo jiné Raiffeisen Bank, Česká spořitelna, Airbank nebo Moneta Bank.
6: A jak je to v zahraničí s výběrem z bankomatu?
15: I v takovém případě se vyplatí zjistit si informace předem. Podle Tomáše Hládka z ČBA existují v určitých zemích lokální sítě, které nemusí přijímat platby karty společností Visa a Mastercard. Jinde se opět za výběr může platit poplatek v řádech desítek korun. Často platí, že bez poplatku je možné vybírat u bankomatů, které patří mateřským nebo spřáteleným bankám. Například klienti České spořitelny můžou bezplatně vybírat v bankomatech mateřské rakouské společnosti Erste Group a podobně.
6: Jak platit v zahraniční kartou, abychom na tom netratili? To jsme probrali s Michalem Forštem. Děkujeme.
15: Naslyšenou.
0: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
14: A teď pro vás vysílá 9 minut před 8 hodinou. Zhruba 10 tisíc lidí ročně v Česku dle lékařských statistik dostává kardiostimulátor. A k tomu, aby tato malá krabička pracovala správně, pomáhá i mladý inženýr Radovan Smíšek. Spolu s kolegy z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd vytvořil několik softwarů, které už se používají v desítkách evropských nemocnic. Jeho práci chrání také americký patent. Především ale pomáhá lékařům najít v srdci nejvhodnější místo pro zavedení kardiostimulátoru. Za svou práci získal Radovan Smíšek letošní Vichtrlého prémii pro mladé akademiky.
19: Potěšilo mě to hodně, vážím si toho a jsem moc rád, že jsem se dostal do týmu na Ústavu přístrojové techniky Akademie věd, kde probíhá právě výzkum metody ultravysokofrekvenční EKG a ten výzkum se stále posouvá dopředu a míří do praxe, takže to, co vymyslíme, se přímo hnedka začne uplatňovat.
20: Vy vlastně pomáháte lékařům při zpracování signálu z EKG, to znamená, co konkrétně tedy vlastně vy děláte?
19: Když si představíte srdce, tak my to srdce jsme schopni rozdělit na nějaké segmenty a vidíme, kdy v čase ty segmenty jsou aktivované a v praxi se to používá především u pacientů, kterým se implantuje kardiostimulátor, což je taková krabička, která se dá pod klíční kost a ze které vedou drátky do srdce. A při té implantaci je důležitý, kam ten drátek, který pak to srdce stimuluje, implantuje, kam ho zavrtá. A ta naše metoda vlastně radí, jak hluboko a do jakého místa v tom srdci by bylo nejlepší to pro toho konkrétního člověka zavrtat.
20: Na základě čeho ale radím? Co potřebujete k tomu, abyste přesně řekli, tenhle ten pacient to potřebuje takhle a jiný to zase potřebuje jinak?
19: My si máme standardní EKG, akorát z něho vytahujeme složku, kterou nikdo jiný nepoužíval. Analyzujeme tam vysoké frekvence, kreslíme takovou mapu, která ukazuje, v jaký čas je aktivovaná pravá komora srdce, v jaký čas je aktivovaná levá komora. A když to jednoduše řeknu, jak cílem toho doktora je, aby pravá i levá komora srdce se aktivovala ve stejný čas. A my právě ukazujeme tenhle časový rozdíl.
20: Jak se vám povedlo dostat EKG něco, co zatím nikdo nedostal?
19: EKG je vlastně metoda stará víc než 100 let a pořád se víceméně měřilo to stejné. A kolegové asi před 15 lety přišli s nápadem, že budou analyzovat vysoké frekvence, což ve standardním EKG ani není jako dostupný, ale měli zařízení, které to vysokofrekvenční EKG snímalo a vytahují z toho oblast, kterou dřív nikdo neanalyzoval.
20: To vypadá jednoduše, ale já myslím, že tak jednoduché to úplně není, ne? Jak jste to řekl?
19: Vlastně první analýzy ukázaly, že to, co se dřív jevilo, že je úplně náhodný šum, takže náhodný není, ale že to opravdu souvisí s tou srdeční činností. A pak byla ještě daleko delší doba objevit, k čemu by to vlastně mohlo být v klinické praxi. A tam bylo důležité komunikovat s lékaři a vlastně s ním asi vyjasňovat to, k čemu to bylo.
20: No, ale vy pořád říkáte, kolegové to vymysleli, tak já myslím, že váš přínos je tam taky poměrně dost velký, protože jste spoluautorem mnoha softwarů.
19: Doufám, že ano, že k něčemu tam jsou. Já jsem se zapojil do toho týmu v roce 2017 a mým kolem je analyzovat data, to znamená komunikuju s lékaři, kteří snímají při té implantaci ten náš signál a já ho nějakým způsobem analyzuju, komunikuju s nimi, co by bylo dobré ještě změnit, jak by bylo dobré ty algoritmy současné vylepšit a případně teďka se hodně věnujeme studiím, který validují, jestli to, co děláme, opravdu těm pacientům pomáhá nebo ne.
20: Máte americký patent, mnoho z těch vašich softwarů se využívá v evropských nemocnicích. Čekal jste, že se to bude takhle využívat?
19: Ten patent chrání tu základní metodu, to zná on je na to, jak ze standardního EKG se dají zpracovávat vysokofrekvenční složky, což jsou drobné vlnky v tom EKG, a jakým způsobem se zprůměrují, jak se dál zpracovávají, aby to k něčemu bylo.
20: A teď už je vlastně ten váš software velmi rozšířený po nemocnicích v celé Evropě.
19: Ano, v současné době máme možná už přes 100 instalací po Evropě v nemocnicích, výjimečně v Asii a jednu myslím v Africe.
20: A jaká je zpětná vazba? Ono asi tím, že se to rozšířuje, tak zřejmě je to něco, co lékařům pomáhá.
19: Zpětná vazba si myslím, že je velmi dobrá. Člověk to pak vidí na sociálních sítích a tak podobně, že ti doktoři to sdílí a že to tím pádem používají. Ale když člověk chce důkladně prokázat, že to opravdu pomáhá, tak je potřeba pacienty dlouhodobě sledovat, aby se zjistilo, že třeba za 5 let jsou na tom opravdu líp, než kdybyste to naším metodou nenastavovali. Takže jde to prokázat, že to tak opravdu je.
20: Říká Radovan Smíšek z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd, jeden z letošních držitelů Wichterleho prémie. Eva Kézrová, Český rozhlas.
6: 5 minut před 8 hodinou je čas na pravidelný komentář. Lída Rakušanová ho věnuje napjatým vztahům premiéra s prezidentem.
3: Moudřejší ustoupí, praví staré české přísloví. Pokud jde o vleklý spor prezidenta a premiéra kvůli účasti na nadcházejícím summitu NATO v Ankaře, to ale neplatí ani omylem. To, co na první pohled vypadá jako osobní konflikt dvou ješitných egomanů, je ve skutečnosti zápas o budoucí směřování České republiky. O to, zda zůstane právním státem, který svým občanům zaručuje přes všechny problémy a nedostatečnosti svobodu a demokracii, anebo se stane, jak to řadu let předváděl v Maďarsku Viktor Orbán, takzvanou neliberální demokracií, hybridním autoritářským režimem, který se jako demokratický stát tváří, ale ve skutečnosti zneužívá instituce, snaží se ovládnout média a mění pravidla ve svůj prospěch. Přesně to se děje tady a teď a děje se to tryskem. Na ministerstvu životního prostředí se po nástupu motoristů ocitli i osvědčení odborníci bez místa, ani nevěděli jak. Nezávislé agendy a poradní orgány se z úřadu vlády ocitly v gesci jednotlivých ministerstev téměř ze dne na den, ačkoliv z nich kvůli tomu na protest odešlo víc než 50 odborníků. Na nejvýš diskutabilní zákon o státních zaměstnancích schválil parlament minulý týden. Prezidentovi odňala sněmovna část jeho pravomocí tuto středu. Jistě všechny tyto zákony vejdou v platnost až poté, co projdou hlasováním v Senátu a podepíše je prezident. Jenže prakticky všechny zákony, o nichž je tu řeč, spadají nikoli pod ústavní, ale pod běžnou zákonodárnou agendu. Takže Senát je sice může pozdržet a prezident nepodepsat, ale tím jejich pravomoci končí. Sněmovna je prostě jen odsouhlasí znovu, což je navzdory všem obstrukcím opozice v současné konstelaci víc než pravděpodobné. Kam Andrej Babiš směřuje, vyšlo najevo nejpozději 30. června 2024, pár dnů po volbách do Europarlamentu, kdy spolu s Viktorem Orbánem a s představitelem rakouské populistické strany svobodných Herbertem Kicklem slavnostně oznámili vznik z brusu nové frakce Patrioti pro Evropu. A to přes skutečnost, že se jeho europoslanci právě chystali ubytovat v liberální frakci Renew Europe, kam hnutí ANO do té doby patřilo. Sázka na populismus vyšla Andreji Babišovi dokonale. Zpočátku ostrakizovaní patrioti jsou dnes v čele s Národním sdružením francouzských populistů třetí nejsilnější frakcí v europarlamentu. A zrovna tak to nynějšímu premiérovi vyšlo i v loňských volbách, kdy se do parlamentu dostala sestava těch snad nejbizarnějších individuí, jaká tato země kdy stvořila. Že se mu motoristé a okamurovci vymkli z rukou, je divadlo, které Andreji Babišovi vyhovuje do puntíku. Dělají za něj špinavou práci. Vzorem je jim americký prezident Donald Trump. A nemylme se, v Ankaře se klidně může stát, že Babiš u něj uspěje i bez těch 2% na obranu. Stačí si připomenout, jak jel americký ministr zahraničí Rubio z letošní mnichovské bezpečnostní konference k všeobecnému údivu rovnou za Ficem a za Orbánem. Pokud nebudeme demokracii chránit, můžeme být poslední generací, která je zažije, řekla bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v Evropském parlamentu v roce 2022. Přesně o to teď při střetu premiéra a prezidenta jde.
6: Tolik Lída Rakušanová.
0: Osobnost plus.
2: Jak je na tom Česko se svobodou projevu? Za jakých okolností je možné ji omezit? A která témata naše společnost nejvíc rozdělují? Zkoumal to nový projekt Českého rozhlasu Společnost nedůvěry, hranice svobody slova. Proberu to s datovým analytikem a semantikem Josefem Šlerkou.
0: Osobnost plus Světlany Vitovské dnes po 11:30 dopoledne na Plusu.
14: No a teď je právě 8 hodin, pátek 3. července, posloucháte Raní Plus, dnes se Šárkou Ferikovou
6: a Tomášem Pavlíčkem.
0: Český rozhlas Plus.
6: A jaká je naše další nabídka? Co bude největším lákadlem na dnes začínajícím mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech?
14: Zamezí změny jednacího řádu sněmovny zbytečným obstrukcím a projde pozměňovací návrh nazvaný Lex Střízlivost.
6: Jak organizace Romea podporuje talentované romské studenty a studentky?
14: Nejdřív si ale poslechněte zprávy v podání Moniky Vrchotové.
8: Pěkné ráno. Česko získalo přes 500 miliardy eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek, oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie.
21: Modernizační fond shromažďuje výnosy z emisních povolenek a unijní exekutiva z něho nově podpořila celkem 51 energetických projektů v 11 členských zemích. Česko přitom získalo třetí nejvyšší částku. Investice podle Evropské komise pomohou modernizovat energetické systémy v průmyslu či dopravě a zároveň podpoří snižování emisí skleníkových plynů. Mezi podpořené projekty patří například dekarbonizace výroby tepla v systémech centrálního vytápění v Česku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
8: O nečekané roztržce mezi Spojenými státy a Izraelem píše deník Washington Post. Podle něj se americká vláda na jaře obávala, že Izrael plánuje zavraždit dva nejvyšší iránské vyjednavače, se kterými Bílý dům domlouval konec války a znovu otevření Hormuzského průlivu. Američtí představitelé proto prý prostřednictvím prostředníků Teherán před izraelskými plány varovali.
22: O život podle deníku Washington Post měli přijít ministr zahraničí Abbas Araghchi a předseda parlamentu Mohammad Ghalibaf. Právě s těmito dvěma muži přitom Trumpovi vyjednavači dojednali příměří i červnovou rámcovou dohodu o ukončení války. Podle analytiků varování ukazuje na hlubokou roztržku mezi spojenci. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu usiluje o svržení iránského režimu a snaží se americké dohodě s Teheránem zabránit. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Francouzská vláda bude v souvislosti s vlnou veder čelit hlasování o nedůvěře. Francouzský server France 24 informoval, že návrh podali poslanci levicových stran. Ty menšinovou vládu premiéra Sebastiana Lecornua viní ze špatného zvládání extrémních teplot, které zemi zasáhly koncem června. Poslanci vládě vyčítají, že kvůli škrtům a oslabení veřejných služeb se schopnost čelit podobným výkyvům počasí snížila. Podle francouzského úřadu veřejného zdraví horka způsobila nejméně 1000 úmrtí. Třetí čtení změny jednacího řádu sněmovny mají dnes opět na programu poslanci. Jejím cílem je omezit obstrukce a nastavit časové limity pro projevy poslanců, včetně těch s přednostním právem. Hlasovat o ní můžou poslanci dnes do 14. hodiny. Návrh podporuje koalice a část ODS. Opozice je ale rozdělená. Část souhlasí, pokud změny začnou platit až od příštího volebního období. Dnešní program sněmovní schůze rozebereme v Ranním plusu krátce po zprávách. Polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský a šéf ukrajinské diplomacie Andrej Sibiha se dnes plánují setkat ve Varšavě. Mají jednat o vzájemných vztazích i o situaci na ukrajinské frontové linii. Polská veřejnoprávní stanice TVP World připomíná, že vztahy obou zemí minulý měsíc narušilo odebrání řádu Bílé orlice ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Nejvyšší polské státní vyznamenání musel vrátit kvůli odkazu na ukrajinskou povstaleckou armádu, která se za druhé světové války podílela na masakrech Poláků. Desítky dětí z dětských domovů nepojedou na slíbený letní tábor. Organizátor spolek tábory Aurora je totiž na poslední chvíli zrušil. Český rozhlas na to upozornil školský ombudsman Štěpán Jílka. Dětské domovy zatím ani nedostali zpátky peníze a předseda spolku není k zastižení. Štěpán Jílka popisuje, co může udělat.
1: Těch jednotlivých zařízení vytáhnou informace, s kolegy se vlastně domluvím, zjistím podrobnosti a na základě toho můžu hromadně vlastně podat do ty hlašené organizace trestní oznámení a doplnit tak vlastně ty jednotlivé cesty, které ty dětské domovy volí po své vlastní ose.
8: Předsedu spolku Romana Kaláška se nepodařilo zastihnout našim reportérům telefonickým na adrese, kde podle obchodního rejstříku sídlí spolek, ani doma. V dopise domovům, který máme k dispozici, vysvětluje zrušení táboru organizačními problémy. Také slibuje, že peníze vrátí. Na portálu Znesnáze 21 mezitím lidé přispívají do sbírky vyhlášené na 2 miliony korun, aby domovy mohly pro děti zajistit náhradní programy. Posloucháte zprávy Plusu. Pacientky se od začátku července můžou objednat na preventivní vyšetření pro včasný záchyt karcinomu prsu i bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, které nemají praktika a gynekologa, nebo je pro ně časově obtížné vyhradit si volno. Například Igor Kiš z Masarykova onkologického ústavu v Brně novinku vítá a říká, že kapacitu mají zatím dostatečnou.
4: Určitě jsme na to připraveni, je možno se objednávat jak telefonicky, tak webově. Doufám, že tuto praxi budou následovat další screeningové programy, jako je screening kolorektálního karcinomu a další. Já to vnímám jako velmi pozitivně.
8: Ženy můžou nadále využít i původní způsob s žádankou. Dálkové autobusové spoje do Karlových Varů jsou na dnešek a následující prodloužený víkend z většiny vyprodané. Vyplývá to z informací dopravců. Dnes v Karlových Varech začne mezinárodní filmový festival. Dopravci proto nasazují posilové spoje, třeba společnost Flixbus, říká její mluvčí Tomáš Beránek.
5: Přidáváme po dobu celého festivalu 4 páry spojů. Denně, včetně dvoupatrového autobusu. I tato spojení se ale rychle vyprodávají a nezbývá než pořídit si svoji jízdenku co nejdříve.
8: A my se do Varů vydáme v Ranním Plusu hned po zprávách. Program jubilejního 60. ročníku festivalu probereme například s editorkou a filmovou publicistkou Martinou Vackovou. Teď pohled na dopravu na D1 z Prahy do Brna. Počítejte s kolonou kamionů v pravém pruhu mezi 174. a 196. kilometrem. Osobní auta projedou levým pruhem rychleji. Omezení brzdí provoz v Praze na příjezdech k letišti v obou směrech. Z dálnice D7 je kolona od Středokluk ze 4. kilometru. Směrem z Prahy se popojíždí od nájezdu z Evropské. Zdržení v obou směrech 10 až 15 minut. A před omezením ve Kbelské ulici se v obou směrech zdržíte jak v Cínovecké od sjezdu na Březiněves, tak v Novopatské, kde se zastavíte před sjezdem na Satalice. Obou směrné zdržení kolem 10 minut. Přejeme šťastnou cestu. Dnes bude polojasno, občas se ale nakupí mraky a na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer pak bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a teploty dnes vystoupí na 21 až 25, na jižní Moravě až na 28 stupňů, na horách bude kolem 15. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
23: Posloucháte Ranní Plus.
6: A dobré ráno vám. 8 minut po 8 hodině přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková.
14: Dobré ráno.
6: Karlových Varech začíná jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Jeho kořeny sahají ale až do roku 1946. Více o jeho historii dozvíte z dokumentu Martina Hrnčíře v hlavní roli Vary, který na Plusu vysíláme v neděli po 14:30 odpoledne. A my se teď budeme věnovat nejžhavější současnosti a vlastně nejbližší budoucnosti, protože do studia přišla i s kufrem editorka a filmová publicistka Martina Vacková, která tam hned po vysílání míří. Dobré ráno, vítej.
7: Dobrý den.
6: Jak už zaznělo, jde o 60. ročník. Bude v něčem výjimečný, když je jubilejní?
7: Myslím si, že co se týče toho programu, té programové skladby, tak se to výročí, to dvojité výročí 80/60 připomene speciální sekcí návraty k pramenům, která připomene těch 80, ale i 60 let Karlovarského festivalu. Ono to vypadá, že je to poněkud matoucí, ale je to proto, že od určitého roku se Karlovarský festival musel střídat povinně s Moskvou, takže sice na jedné straně bychom slavili 80 let, ale jenom těch skutečných ročníků je 60 kvůli tomu střídání s Moskvou.
6: No přesně tohle se posluchači detailněji dozví právě v tom dokumentu, který jsem avizovala. Takže by mě spíš zajímalo, co chystá ten festival, když je tedy takový hogofogo jubilejní 60-80.
7: On se trošku ohlídne do té historie tím, že připomene některé filmy, které se v průběhu těch 60 let promítaly. A jsou to filmy, objeví se tam filmy už třeba z toho roku 1946, potom třeba filmy, výrazné filmy ze 60. let. Já když jsem se na ten program téhleté sekce koukala, tak mě třeba zaujal film, australský film z roku 1952, který se podařilo do festivalu dostat, jmenuje se Kapitán Blesk, a nebo je tam italský film takovým názvem Není míru pod olivami. Ten festival měl tu tendenci hlavně v těch 50. letech promítat filmy takové sociálně motivované, aby ukázal i jak vypadá ten možná trošku neznámý, ale i nepřátelský západní svět, myslím nepřátelský ve smyslu jako k té dělnické třídě a k téhleté skupině. Ale z hlediska filmové historie bude třeba zajímavý film Kes z roku 1969, protože to byl film britského režiséra Kena Loache. Ken Loach je velice slavný britský režisér. Jeho filmy jsou právě hodně silně sociálně motivované a tento film byl jeden z prvních v jeho kariéře, který proradil ve světě, a Ken Loach se stal natolik slavným režisérem, že vlastně jeho následující kariéra se odvíjela i v prezentací na festivalech jako Cannes nebo Berlín.
6: Před začátkem festivalu se každý, nebo aspoň si to myslím já, že se každý těší na to, jak se odtajní, jací zahraniční hosté přijedou. Letos to tady bude například Dustin Hoffman nebo Juliette Binochová. Jaké jejich filmy se budou promítat?
7: Dustin Hoffman si prý sám vyžádal, aby se promítal jeho film Absolvent z roku 1967. Byl to jeden z jeho prvních filmů v jeho kariéře. Juliette Binoche bude mít promítané 3 filmy a já bych tady z těch jejich filmů, myslím, jak říkáš, že každý se těší na ty hosty, tak myslím si, že zrovna těchto 2 jsou i třeba výrazní hosté i pro mě. A od Juliette Binoche se tam bude promítat film kromě jiného 3 barvy modrá. My jsme se i kolegy tady shodli, že je to film, který možná mohl znamenat trošku zlom v její kariéře. Ona za ten ženský herecký výkon dostala hlavní cenu na filmovém festivalu v Benátkách. Je to film z roku 1993. Natočil ho slavný polský režisér Krzysztof Kieślowski jako první díl své trilogie Volnost, rovnost, bratrství na motivy trikolory francouzské vlajky. A tenhle ten film, myslím si, že jsem velmi ráda, že ho festival vybral, protože jsem sama zvědavá, jak bude rezonovat třeba dnes. Tam je kromě jiného zajímavý i třeba hudební doprovod toho filmu, protože hudbu skládal slavný polský skladatel Zbigniew Preissner a ta ústřední hudba, která se vine tím filmem, protože tam jde o hudebního skladatele, se jmenuje Píseň za sjednocení Evropy.
6: A které filmy budou mít letos ve Varech premiéru, o kterých se třeba mezi filmovými publicisty, jako si tím mluví ještě před festivalem?
7: Mluví se především o filmech, které třeba získaly ceny na dalších mezinárodních festivalech a v Česku se promítnou v Karlových Varech, minimálně v české premiéře. Myslím si, že ty filmy, na které je možné se těšit, jsou třeba film Fjord, který vyhrál v Cannes. Je to rumunský, především rumunsko-norský italský film, nebo film film Znenadání, což je taky další film, který získal další cenu v Cannes. A další velké filmy, které třeba z Berlína přišly do Karlových Varů, je film Rose, kde hraje velice slavná německá herečka Sandra Hüllerová. A když jsi mluvila o těch hercích, na které se těšíme, tak já bych třeba mohla říct, že já se zároveň těším i na ty slavné herce, kteří nepřijedou do Karlových Varů, ale objeví se právě na tom plátně. Takže z těchto těch dalších filmů se tam bude promítat třeba film Milovaný, kde hraje opravdu excelentně španělský herec Javier Bardem.
6: A co třeba česká stopa? Jaké premiéry české se, nebo jaké české filmy se budou prezentovat v letošních Karlových Varech?
7: Já myslím, že ta hlavní pozornost, co se týče české kinematografie, se zaměří na ty dva soutěžní filmy, které se budou v Karlových Varech promítat, a to je film Ivana Ostrochovského Pramen. Tenhle ten film by se měl vrátit do dob socialismu a jeho tématem je sterilizace romských žen. Hlavní roli tam hraje Anja Geitlerová. A druhý český film, který se promítá v hlavní soutěži, je film Čeka Čika. Ten natočil český režisér Šimon Holý a když jsem se dívala na tenhle ten film, tak tam je zajímavá taková kombinace, že tam jsou dva výrazní herci, kteří tam hrají Jancina a Pavla Tomicová, a mně se docela líbily ty obrázky z toho filmu, protože třeba Jancina je tam na jednom obrázku v ženském oděvu, tak jsem velice zvědavá, jak tenhle ten film, vlastně o čem tenhle ten film opravdu bude vyprávět a jak bude rezonovat u českého publika.
6: No a samozřejmě nesmíme zapomenout na to, že svůj program bude mít na festivalu i Český rozhlas Plus. Můžeš prozradit jaký?
7: Český rozhlas Plus, my se tam budeme prezentovat s několika osobnostmi plus od Světlany Vitovské a naše pozvání tam do studia na kolonádě, do studia radiožurnálu pozvali třeba takové české osobnosti jako Pepa Ljubojacky, to jsem velice ráda, protože ona získala hlavní cenu za nejlepší dokument na festivalu v Berlíně, a já jsem i ráda, že tato talentovaná režisérka bude v Karlových Varech více představena českému publiku, nejenom teda u nás v přenosovém voze se Světlanou Vitovskou, ale naše pozvání přijala i třeba česká herečka Tereza Ramba, Milena Štajmatlová, a nebo režiséři právě těch soutěžních filmů Ivan Ostrochovský nebo Šimon Holý. Takže zvu všechny na kolonádu do přenosového vozu.
6: A kdyby náhodou nebyli v Karlových Varech, tak si to pak mohou poslechnout u nás ve vysílání.
7: Určitě.
6: Říká editorka Českého rozhlasu Plus a filmová publicistka Martina Vacková. Děkujeme za to pozvání a šťastnou cestu.
7: Děkuju.
6: A svůj program bude mít v Karlových Varech na festivalu i Český rozhlas Radiožurnál. Představila nám ho editorka celé akce Lenka Šumová, které jsem se zeptala, na co speciálního oproti jiným ročníkům se mohou posluchači a diváci těšit.
9: Je to 60. ročník a 80 let od vzniku festivalu, takže jsme speciálně pro tento jubilejní festivalový ročník naše vysílání z Karlových Varů rozšířili. Zatímco před festivalem jsme se hodně věnovali té historii, připravili jsme seriál, který mapuje jednotlivé festivalové ročníky od toho roku 1946 přes 50. léta, uvolnění poměrů v těch 60., potom normalizaci a sametovou revoluci až k prvním ročníkům, kdy festival řídili Eva Zaoralová a Jiří Bartoška. Udělali jsme i půlhodinový dokument, kde jsme využili jak rozhlasový, tak filmový archiv. Tak teď na festivalu budeme hodně mluvit o budoucnosti. Představíme filmy, které teprve do kin půjdou, a uspořádáme i tři debaty na téma využívání moderních technologií ve filmu.
6: A můžeš prozradit, o čem budete debatovat?
9: Hned zítra, to je čím dál tím víc oblíbený žánr true crime. Chtěli bychom mluvit o tom, jestli je to jen nějaká fascinace zločinem nebo zájem diváků o psychiku, o to, jaká cesta vede ke zločinu. Chceme na misky vah položit i etickou stránku věci, co je a co není za hranou, taky co umožňuje zákon a co technika. Další debata je na téma umělé inteligence. Ta už dávno není jen námětem filmu, ale běžným nástrojem filmařů. Zajímají nás opět limity, technické i etické. A třetí debata se bude točit kolem sociálních sítí, které změnily přípravu filmování. Dnešní herci si už prakticky nemůžou dovolit sociální sítě nemít, tedy ti, kteří svoji kariéru teprve budují. Ptát se budeme, jestli se hercům vyplatí investovat víc času do výuky herectví nebo do budování osobní značky, třeba na Instagramu. Pozvání přijali herci, herečky, režiséři, producenti, právník, který se zabývá autorským a mediálním právem, a tak bych mohla pokračovat.
6: My jsme tady na Plusu zvědaví, tak můžeš být konkrétnější a prozradit, kdo přijde debatovat.
9: Třeba režisér a herec Jiří Mádl, producent televize Nova Michal Reitler, který stojí za seriály 90. Dukla, Král Šumavy nebo Studna, herec Petr Lněnička, který hrál kriminalistu v seriálech Hojer a Straka, přijde i režisér filmů vytvořených výhradně pomocí AI Gedeon Drapak, nebo castingová režisérka, herecká agentka Kateřina Oujezdská. Ty debaty vysíláme živě o víkendu a ve svátek, tedy v sobotu, neděli a v pondělí vždy od 15 hodin. Poslechnout si to můžete nejen na Radiožurnálu, ale přímo živě u našeho Airstreamu. Publikum na Sadové kolonádě samozřejmě vítané.
6: A to samozřejmě nebude jediný program, tak jaký bude další festivalový program Airstreamu?
9: Budeme tak jako každý rok živě vysílat dopoledne od 9 do 12 hodin, potom odpolední proud mezi 15 a 17 hodinou a nově přidáváme i večer. Vysílání se přesune do Karlových Varů zpátky s koncem hlavních zpráv, tedy na hodinu a někdy i na hodinu a půl. Po 18. hodině přijdou další hosti, máme nový festivalový kvíz, který bude každý den v 18.50. Ten, kdo přijde k našemu Airstreamu, bude mít zájem soutěžit, může se přihlásit a vyhrát digitální rádio a dárky od Radiožurnálu. Otázky nebudou složité, některé by mohly být snad i vtipné. Ptát se budeme třeba na filmy, ze kterého jsou věty, které v podstatě už zlidověly. Můžeme to možná i teď vyzkoušet. Víš, ze kterého filmu je věta "Neživíš, tak nepřepínej"?
6: No tak já myslím, že tohle je moje, co, puberta, knoflíkáři.
9: Je to tak. Nebo třeba, která z později slavných režisérek se stala na jednom z prvních festivalových ročníků skoro královnou krásy, byla první vicemis. Já řeknu, že to byla Věra Chytilová.
6: No to bych ani neuhádla.
9: Její film Kopitem sem, kopitem tam se bude letos v Karlových Varech taky promítat v digitálně upravené verzi a k nám do studia přijdou naraz, a na to jsem obzvlášť pyšná, herci Tomáš Hanák, Tereza Kučerová, Milan Steindler i David Vávra.
6: A to budou dopolední hosté Radiožurnálu?
9: Přesně tak. Dopolední hosté Radiožurnálu na dobu festivalu posouváme na 10. hodinu, protože na 9. by to bylo s ohledem na festivalový život asi, řekněme, příliš náročné. Ale je to tak. Herci z filmu Kopitem sem, kopitem tam budou našimi hosty v neděli dopoledne. Podobně v dalších dnech přivítáme třeba taky Magdu Vašáriovou, která letos dostane cenu festivalového prezidenta, nebo Helenu Třeštíkovou, která tam bude mít premiéru svého dokumentu o Báře Basikové. No a už zítra přivítáme na Sadové kolonádě v Airstreamu Marie Rotrovou. Za mikrofonem se budou dopoledne střídat Libor Bouček a Jan Pokorný.
6: A co zahraniční hvězdy festivalu?
9: Nějaké uslíbené máme, třeba rozhovor s Harvey Keitlem, který už byl hostem festivalu v minulosti a teď se do Karlových Varů vrací. Budeme ho točit odpoledne na Červeném koberci. No a samozřejmě na zahraniční hvězdy nezapomeneme. Můžeme se o nich více dozvědět ve festivalové předpremiéře Pavla Sladkého každý den po 16. hodině.
6: Lenko, a bude mít Radiožurnál nějaký program i na festivalovém pódiu v Quiff TV Parku?
9: To bude ve středu 8. července od 19 hodin a o tom, jak se dělá rádio, budou mluvit Libor Bouček, Jan Pokorný a Pavel Horvát. Jsou to vlastně tři moderátoři na jednom pódiu, i když Pavel Horvát je spíš sportovní komentátor. Každopádně ale jak znám jejich výřečnost, tak jim ta vyhrazená hodinka může být krátká. Přijďte se na nás podívat nebo poslouchejte Radiožurnál.
6: A kdyby si to někdo vůbec nezapamatoval, protože těch informací, hostů a všeho bylo strašně moc, kde by to našel?
9: Našel by to na webu Radiožurnálu.
6: Tolik tedy editorka celé akce Lenka Šumová a s ní jsme vás pozvali na Karlovarský filmový festival a na to, co tam Radiožurnál a Plus a taky Karlovarský festival chystají.
14: Všichni prostě. Rustin Hoffman a můžeme to všechno přepovídat. Tak teď je ale 8 hodin 21,5 minuty a jdeme do poslanecké sněmovny. Její jednací řád by se od příštího roku mohl změnit. Počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců opoziční ODS. Cílem předlohy je hlavně omezit obstrukce a to především při navrhování změn programu schůzí. S podrobnostmi je ve studiu Tereza Chrastinová z domácí redakce. Dobré ráno.
10: Dobré ráno.
14: Tak co konkrétně by měla novela změnit?
10: Omezení řečnické doby při navrhování programu by se nově mělo vztahovat i na poslance s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně dlouho. Úpravy jednacího řádu jsou potřebné i podle všech opozičních stran. TOP 09 změny podpoří, ale jen pokud začnou platit až od příštího volebního období. Pokračuje předseda strany Matěj Ondřej Havel.
11: My dobře víme, proč tedy ta změna jednacího řádu přichází teď. V následujících měsících vy chcete zařadit řadu velmi kontroverzních zákonů. A já to nepovažuji vůbec za náhodu, já si myslím, že to je součást vašeho politického plánu.
10: Podle Havla by po změnách jednacího řádu s nás prošla například mediální novela. Ta počítá především s převedením financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Opozice avizovala, že bude předlohu ve sněmovně blokovat. To, že by se nově mohl časový limit týkat i poslanců s přednostním právem, stejně jako další plánovaná omezení řečnické doby, nejsou podle poslance Jaroslava Foldyny z SPD nutná.
12: Já se opravdu domnívám, že obstrukce jsou součástí demokracie, jsou nepříjemné, ale jsou součástí principu a je to o nás, jestli se jsme schopni domluvit. Podpořím návrh, který koalice předložila, nicméně mám s ním ohromný problém.
10: Na hlasování ve třetím závěrečném čtení mají dnes poslanci čas do 14:00 odpolední.
14: No, největší debatu k jednacímu řádu asi vzbudí pozměňovací návrh nazvaný, a doufám, že to řeknu správně, Lex střízlivost. Jsem si ještě stále střízlivý, takže to jsem schopen říct. Kdo ho připravil a proč?
10: Předkládá ho opoziční hnutí STAN. Přímo do zákona, kterým jednací řád je, má zakotvit, že poslanci a poslankyně mají být ve sněmovně střízliví a nemají být pod vlivem drog. V opačném případě počítá návrh se sankcemi, konkrétně třeba s vykázáním ze sálu i s tím, že by to mohl řešit mandátový a imunitní výbor, který by mohl rozhodnout o pokutě až 120 000 korun. Podle poslance hnutí STAN Jana Papajanovského počítá návrh na druhou stranu i s ústavními pojistkami. Například s tím, že na hlasování by se poslanec do jednacího sálu vrátil, protože poslanci není podle ústavy možné v hlasování zabránit. Návrh nepodpoří například poslanec Patrik Nacher z hnutí ANO. Už avizoval, že si neumí jako místopředseda sněmovny představit, jak by to mělo fungovat v praxi.
14: No, pokud by tedy poslanci stihli jednací řád projednat do té už zmíněné 14. hodiny, co by následovalo?
10: Začít by měli ve třetím čtení jednat o rozsáhlé novele stavebního zákona. Jde o novelu od koaličních poslanců, která má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Pokud je sněmovna projednávat skutečně začne, k hlasování se dnes pravděpodobně poslanci stejně nedostanou. Očekává se dlouhá debata. K novele se navíc sešlo asi 130 pozměňovacích

0: pátrání po přeživších po otřesech z 24. června stále pokračuje, dodala politička, podle níž otřesy zcela zničily 189 domů. Pohřešovalo je několik desítek tisíc lidí. A počet obětí čtvrtečního ruského útoku na Kyjev stoupl na 30. Záchranné týmy v noci objevily další 3 mrtvá těla, napsala agentura Reuters. A stejná agentura také píše, že v New Yorku se usídla OSN upálil muž z Tibetu. Chtěl tak vznést apel na nezávislost tohoto území, které má pod kontrolou Čína.
1: 4 minuty před 8:30 je čas se podívat do tuzemského tisku. Titulky médií stále, nebo v nich rezonuje spor mezi vládou a prezidentem kolem summitu Severoatlantické aliance v Ankaře.
0: Deník Právo s odkazem na zdroj obeznámený s obsahem mandátu české delegace píše, že navzdory sporům o účast a složení delegace mezi vládou a prezidentem nepanují zásadní rozpory v otázce podpory Ukrajiny. V takzvaném mandátu, tedy dokumentu určující postup české delegace, se podle deníku uvádí, že Česko na summitu podpoří dlouhodobou pomoc Ukrajině, a to i v případě, že v zemi nastane mír.
1: Podle dokumentu se Česká republika na podpoře Ukrajiny podílí především koordinační roli v muniční iniciativě. Ta podle mandátu loni zajistila zhruba polovinu veškeré munice dodané Ukrajině, což podle Práva ještě posílilo její význam.
0: Česko se má také zavázat k pokračování výcviku ukrajinských vojáků a vyslyšet příslušníky armády do velitelství NATO pro výcvik a bezpečnostní podporu Ukrajiny v německém Wiesbadenu. Mělo by se také zapojit do evropského projektu protivzdušné obrany. Ten počítá s posílením systému protidronové ochrany a se zavedením letounů 5. generace.
1: Česká delegace ale podle dokumentu nepodpoří návrh generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, aby členské státy vyčlenili na podporu Ukrajiny 0,25% svého hrubého domácího produktu.
0: Po schválení nové koncepce výstavby armády České republiky do roku 2040 pak kabinet plánuje postupně navyšovat výdaje na obranu tak, aby v roce 2035 dosáhly 3,5% HDP. Jde o závazek přijatý na loňském summitu v Hágu, připomíná závěrem deník Právo.
1: Na summitu v Ankaře se věnuje také analytik Hospodářských novin Martin L. Ve své analýze píše, že Turecko chce vrcholnou schůzku NATO využít k posílení svého mezinárodního vlivu i propagaci domácího zbrojního průmyslu. Zároveň ale pokračuje v potlačování opozice a kritických hlasů.
0: Turecký zbrojní průmysl se v posledních letech stal významným světovým hráčem a na globálním žebříčku vývozců zbraní mu patří 11. místo. Součástí summitu proto podle ELA bude i politicko-biznisová show, během níž mají být podepsány nové kontrakty rychle rostoucích tureckých zbrojovek.
1: Evropa, která potřebuje rychle dozbrojit turecké partnery, potřebuje. Do pozadí tak ustupují připomínky, že mnoho lidí, které turecký prezident Erdogan spojuje s pokusem o převrat z roku 2016, stále sedí ve vězení. Za mřížemi skončili také někteří lídři opozice a žalář hrozí i nejvýraznějšímu Erdoganovu politickému soupeři, istanbulskému primátorovi Ekremu Imamoğlu'ovi.
0: Turecká policie také s odvoláním na podřízení podezření z terorismu před summitem preventivně zadržela více než 200 lidí. Akreditaci na summit zároveň nedostala ani řada médií kritických k Erdoganovu režimu.
1: Z pragmatických důvodů ale Evropská unie podle Martina Ela přivírá oči. V době geopolitických změn se Turecko stalo důležitým partnerem a otevřená kritika se proto nejspíš neodehraje ani během summitu NATO. Po jeho skončení přitom někteří pozorovatelé očekávají další utahování šroubu. A s tím končíme přehled domácího tisku.
0: No a blíží se 8:30 a po ní se budeme věnovat například romským stipendiím a nebo také nájemnímu bydlení, jeho dostupnosti a hlavně tomu, jestli lidé zvládají platit nájem.
1: Ale přednost v 8:30 dostávají zprávy s Monikou Vrchotovou.
2: Český rozhlas Plus.
0: Klidné páteční ráno. Počet obětí včerejšího ruského útoku na ukrajinský Kyjev vzrostl na 30, informovali o tom ukrajinští záchranáři. Zraněných je víc než 90 lidí. Agentura Reuters úder označila za nejvražednější útok na Kyjev tohoto roku a starosta metropole Vitalij Kličko na dnešek vyhlásil den smutku. Moskva útočila na Ukrajinu i dnes v noci. Terčem byla podle úřadu Sumská oblast a město Krivý Rih. Ruská média pak informují o ukrajinském útoku v Bělgorodu na západě země. Čeští záchranáři se z Venezuely vrátí v neděli. Bezmála 70 členů USAR týmu a 8 pátracích psů se v zemi zasažené zemětřesením zapojilo do záchranných akcí. Šance na záchranu dalších přeživších je v tuto chvíli už velmi malá. Zemětřesení má aktuálně 2595 potvrzených obětí. Pohřešují se ale desítky tisíc dalších lidí. Lidé už na sbírku pro dětské domovy kvůli zrušeným táborům poslali přes 2 miliony 400 tisíc korun. Původní cíl byl přitom jen 2 miliony. Dárci peníze poslali za jeden den. Vyplývá to z informací na webu z nesnáze21.cz. Spolek Tábory Aurora na začátku léta zrušil tábory pro asi stovku dětí z dětských domovů. Jejich ředitelé přitom už spolku zaplatili desítky tisíc korun. Díky sbírce budou moct děti odjet na náhradní letní tábor. V rafinérii Orlen Unipetrol v Litvínově se dnes od 9 do 11 hodin uskuteční plánované havarijní cvičení. Hasiči a záchranné složky budou nacvičovat simulaci úniku skapalněného amoniaku při plnění železniční cisterny na výrobně Čpavku. Součástí cvičení bude také nácvik záchrany zasaženého zaměstnance a zastavení úniku nebezpečné látky. Krátkodobě bude kvůli tomu omezen provoz na silnici první třídy číslo 27 vedoucí podél rafinérie. A ve švýcarském Montreux dnes začíná mezinárodní jazzový festival. Hudební program 60. ročníku nabízí například zpěvačku Ray, hudebníka Stinga a zpěvačku Pink Panteres. Po dvou letech se festival v Montreux znovu bude konat i v prostorech auditoria Stravinsky. Akce potrvá přibližně 2 týdny do 18. července. Ještě pro vás máme čerstvé dopravní zpravodajství. Na dálnici D1 z Prahy do Brna začíná nesouvislá kolona kamionů v pravém pruhu u sjezdu na Domašov na 168. kilometru a pomalu jede až na 196. v koloně navíc opatrně před Kývalkou na 181. kilometru, kde se řeší nehoda dvou aut v odstavném pruhu. Osobní auta se zdrží jen nárazově. V Praze před omezením Vegbelské se v obou směrech zdržíte kolem 10 minut. Pomalu se jede jak v Cínovecké od sjezdu na Březiněves, tak v Novopatské, kde se zastavíte před sjezdem na Satalice, a omezení brzdí provoz i na příjezdech k letišti v obou směrech. Z dálnice D7 je kolona od Středokluk ze 4. kilometru a směrem z Prahy se popojíždí od nájezdu z Evropské. Zdržení v obou směrech asi 15 minut. Dobře, dojeďte. Dnes se čeká polojasno s kupovitou oblačností a s teplotami kolem 23 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní Plus.
3: A to necelé 4 minuty po 8:30. Dobré ráno přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Každý rok projdou českým školstvím tisíce talentovaných studentů. Někteří ale studium nedokončí kvůli překážkám, které nesouvisí se schopnostmi. Organizace Romea otevírá další ročník stipendijního programu pro romské studenty a studentky středních, vyšších odborných a vysokých škol. Stipendium zahrnuje nejenom finanční výpomoc se studiem, ale také mentoring, vzdělávací aktivity a pravidelné setkávání s dalšími mladými studujícími. Víc si teď řekneme s manažerem stipendijního programu organizace Romea Štefanem Balogem. Dobrý den.
4: Dobrý den a děkuji za pozvání.
3: Jakým způsobem se lze o stipendium ucházet?
4: O to stipendium mohou studenti žádat v rámci našeho webu romskastipendia.cz, kde najdou elektronickou přihlášku a v ní vyplní základní údaje a následně nějaké fakta o tom, kde studují a jakou mají motivaci. Následně potom, když se ukončí vlastně přijímání těch přihlášek, tak odborná nezávislá porota vybere letos 100 studentů.
3: A podle jakých kritérií pak vybíráte?
4: Ta kritéria jsou různá. Pro nás jsou takové tři hlavní oblasti, a to je prospěch v té škole, který je vlastně daný nějakým aritmetickým průměrem a od toho se odvíjí počet bodů, takže tam je jakoby objektivní ta hodnota. A následně subjektivně ti hodnotitelé hodnotí nějaké jakoby příjmy a výdaje té domácnosti, to znamená nějakou socioekonomickou situaci v té rodině. A jako třetí kritérium je v podstatě ta motivace, protože každý ten student píše motivační esej, ve které vlastně může napsat úplně všechno o svém životě a tam se potom ti hodnotitelé rozhodují, jestli teda dostane a jaký počet bodů ten student dostane.
0: Napadá mě, máte jako organizace nějak podchycené ty talenty, které mají nejen finanční zázemí, ale třeba ani onu potřebnou mentální podporu rodiny? Jde mi o to, jestli se o možnosti požádat si o stipendium takový studenti vůbec dozvědí.
4: My se snažíme každý rok tu informaci o tom, že otvíráme stipendijní program, šířit přes všechny možné kanály, konec konců i přes mainstreamová média. Máme v podstatě spřátelené, řekněme, organizace nebo nízkoprahové kluby, kam ty informace jdou také. A chápu vaši otázku. My se snažíme co nejvíc těch studentů přimět k tomu, aby se přihlásili. I když se může stát, že třeba nedostanou stipendium, tak můžou jet s námi právě třeba na setkání romských studentů, kde se navzájem ti studenti motivují, nebo je můžeme přeposlat jiným organizacím, které je mohou podporovat. A vlastně už jsme si vytvořili za těch 10 let, kdy stipendijní program funguje, řekněme takovou jakoby síť podporovatelů nebo lidí, kteří šíří tu informaci mezi svoje lokality.
0: Pokud musí takový program existovat, co to vlastně říká o dostupnosti studia v České republice?
4: Dobrá otázka. Já si myslím, a říkám to vždycky, že bych byl rád, aby třeba za 20 let už ten program nemusel fungovat, protože opravdu je, tady vlastně vyrovnáváme nějaké startovací čáry, se kterými ti studenti do toho vzdělávacího systému vstupují. My se snažíme podporovat právě proto, abychom jim pomohli, aby třeba ti středoškoláci nemuseli chodit tak často na brigády, protože jsou to právě třeba děti matek, samoživitelek a tak dále. Co to vypovídá o českém školském systému? Já bych byl rád, aby do budoucna například ministerstvo školství, které má svůj program pro romské studenty středních a vysokých škol, střední škol a konzervatoří, aby trochu ten program pozměnil, protože v této konkrétní podobě, ve které je teď, je absolutně neefektní a my jako organizace Romea a spoustu dalších organizací, které podporují mladé romské studenty, máme to know-how, jak s nimi pracovat. Takže buď nám dejte peníze, my to uděláme ve velkém, anebo změníte ten program tak, aby byl efektivní.
0: Tam je asi důležité také dodat, že vlastně tento váš program podporují soukromí dárci, čili peníze od státu Romea na tato stipendia nedostává. Byla tam někdy snaha se domluvit se státem právě, tak jak říkáte, že byste věděli, jak zacílit tu pomoc lépe?
4: Určitě tam byla domluva. My jsme doteď vlastně čerpali pouze z nadačních příspěvků vlastně soukromých organizací nebo nadací a tak dále. A nebo také prostřednictvím Darujme.cz, kam mohou lidé posílat ať už pravidelné nebo jednorázové dary. A snažili jsme se několikrát s ministerstvem školství dohodnout na tom, jak by to mohlo vypadat. Konec konců jsme letos požádali o v podstatě 3 malá stipendia pro naše středoškoláky, jenom proto, aby jsme viděli ten postup, jakým se to dá vlastně udělat a jakým způsobem ten grant se vypisuje. A myslím si, že ta byrokratická zátěž potom pro ty organizace je příliš velká. Takže doufám, že ministerstvo školství s námi bude o tom komunikovat. My se snažíme i spolu s naším partnerem nadací Albatros to nějakým způsobem tlačit na to ministerstvo. Takže uvidíme, ale zatím vlastně nevím úplně nějaké konkrétní kroky.
0: A můžu poprosit už jenom stručně, jaká je míra úspěšnosti vašich stipendistů?
4: Ta míra úspěšnosti je vysoká. My každý rok máme, vlastně někdy ani nemáme nějaké odpadlíky, kteří by nedokončili, a pokud ano, tak je to v jednotkách a týká se to toho, že například mají špatný zdravotní stav. Já mám teď jednu studentku z Brna, která rok nestudovala, ale znova nastupuje, protože měla zdravotní problémy. Jinak ta úspěšnost těch studentů, že dokončí ten daný rok nebo absolvují střední školu, potažmo vysokou školu, je 98,5 až 100% každý rok.
0: Říká Štefan Balok, manažer stipendijního programu organizace Romea. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
4: Děkuji.
0: A já zvu teď do vysílání úspěšnou stipendistku, absolventku Právnické fakulty v Plzni, Veroniku Bankovou. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Jak vy jste se o stipendijním programu dozvěděla? Co bylo na začátku toho vašeho příběhu?
5: Tak na samém začátku toho mýho příběhu samozřejmě byla skutečnost, že jsem nevěděla, jestli si vůbec budu moc dovolit studovat na vysoké škole. Tím, že jsem se začala vlastně seznamovat s různými institucemi, které buď poskytují různá stipendia nebo jinou formu podpory, a díky mé známé jsem se vlastně dozvěděla i o stipendijním programu.
0: A co vám konkrétně pomohlo? Byl to ten finanční příspěvek na studium nebo ty další aktivity, které jsme úplně v začátku jmenovali, to znamená ten mentoring nebo setkávání s dalšími studujícími?
5: Tak v prvních letech studia to byla určitě zejména ta finanční podpora. Jako studentka práv, což je poměrně náročný obor, jsem během toho akademického roku neměla moc možnost chodit na brigády. Měla jsem nabitý rozvrh a opravdu v těch prvních letech studia jsem se snažila poctivě účastnit všech přednášek i seminářů. Zároveň vysokou školu studovala i moje sestra, takže moje rodina byla vlastně nucena financovat dvě vysokoškolské studentky. Ale v těch pozdějších letech toho studia jsem se vlastně už dokázala přivydělat sama. Pracovala jsem jako asistentka v advokátní kanceláři a tím se pro mě změnil i význam toho stipendia. Tam jsem se vlastně začala víc uvědomovat důležitost té komunity, kontaktu. Poznala jsem spoustu inspirativních lidí, ale samozřejmě i dalších studentů, kteří řešili podobné výzvy jako já a se kterými jsme se navzájem podporovali.
0: A co vám z toho všeho vyplývá jako největší překážka pro úspěšné studium romských žáků? Jsou to stereotypy, s jakými k vám přistupuje většinová společnost, nebo sociální znevýhodnění, a nebo třeba i menší sebedůvěra, pokud jde o děti z rodin, kde zatím třeba nikdo nestudoval?
5: Tak já si určitě myslím, že studentů v tom stipendijním programu není nějakou překážkou nedostatek schopností, ale právě to, že si ti mladí lidé vlastně někdy ani nedokážou představit, že vysoká škola by mohla být jejich cestou, nebo že by vlastně určitá profese mohla být jejich cestou. Vlastně ani já sama jsem se nedokázala představit, že budu schopná dostudovat vysokou školu, že si to budu moc dovolit. Ale měla jsem podporu ze strany rodiny, což samozřejmě někteří studenti také nemají. A nakonec teda i podporu ze strany stipendijního programu ostatních studentů, což pro mě bylo rozhodující.
0: Většinou se mluví o předsudcích ze strany většinové společnosti, ale co třeba předsudky romské komunity vůči vzdělávání jako takovému a jeho platnosti do budoucna? Na to jste nikdy nenarazila?
5: Já osobně zkušenost s takovými předsudky nemám, ale bavila jsem se studenty, kteří samozřejmě takovou zkušenost měli. I v průběhu svého studia jsem občas působila jako sociální pracovnice nebo asistentka sociálních služeb, kde jsem se s tím setkávala vlastně v tom terénu i u těch rodin. Ty rodiny často nevěřily v to, že jejich děti by se mohly studiem vlastně dostat k určité profesi a spíše od toho studia odrazovaly.
0: A co se s tím dá dělat? Vysvětlovat?
5: Určitě je důležité vysvětlovat, a to nejen těm rodinám, ale především těm studentům, protože samozřejmě ty starší lidi už nejde tolik ovlivnit a změnit jejich pohled na to studium a na to fungování společnosti, na ten život, ale je důležité vlastně zapůsobit u té mladší generace, tak aby ona působila pak i na svoji rodinu a na své vrstevníky.
3: Veronika Banová, absolventka Právnické fakulty Západočeské univerzity, byla ve vysílání Ranního plusu. Děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
5: Děkuji, naslyšenou.
1: A teď je právě 8:45. Společně se teď podíváme na sever Afriky, konkrétně do Alžírska. Lidé tam ráno na pětě sledovali zápas prvního kola play-off fotbalového mistrovství světa, ve kterém Alžířané se utkali se Švýcary a prohráli 0-2. Tak trochu ve fotbalovém stínu Alžírsko taky včera odvolilo v parlamentních volbách. Všechno dění v hlavním městě Alžíru sleduje naše zpravodajka Jana Karasová. Dobré ráno, Jano.
6: Pěkné ráno.
1: Jak v Alžíru vypadalo fotbalové ráno?
6: Tak tady to fotbalové ráno začalo už ve 4 hodiny, kdy ještě byla tma, protože právě v tu chvíli začínal ten zápas toho místního času. Já jsem v tu chvíli procházela centrem Alžíru a viděla jsem třeba hloučky hlavně mladších lidí, kteří se skláněli nad mobilními telefony a dívali se na ten zápas. Otevřelo taky několik restaurací, kde lidé sledovali ten zápas na televizích. No a pak jsem zamířila k jednomu místnímu fotbalovému stadionu, tam byla velkoplošná obrazovka, na ploše seděli lidé, na ochozech seděli lidé, byli tam nejenom muži, nejenom chlapci, ale třeba i ženy s dětmi, rodiny, takže si přivstali i oni a sledovali ten zápas, který se tady pro Alžírsko vyvíjel negativně, prohráli proti Švýcarsku 0-2, nicméně to lidé trochu čekali, že už dál nepostoupí, takže když potom odcházeli z toho stadionu, tak stejně ještě slavili tu účast na to mistrovství světa, která byla pro ně 5.
1: Tak vypadá to, že fotbal možná lidi zajímal víc než parlamentní volby. U nich se očekávala nízká volební účast. Potvrzují to předběžné výsledky?
6: Ano, je to tak. Já jsem to i v těch předchozích dnech zaznamenávala, že lidi se víc baví o fotbalu než o parlamentních volbách. A i ty předběžné výsledky, které zveřejnil místní volební úřad, ukazují, že k volbám přišla asi jenom 1/5 Alžířanů. Volební úřad sice říkal, že možná se to ještě o nějaké menší číslo zvedne. Nicméně to zatím vypadá, že ten výsledek bude horší než při parlamentních volbách před 5 lety, kdy už tehdy byla historicky rekordně nízká účast. A to byly první volby, které přišly po tady takovém prodemokratickém protestním hnutí v roce 2019, které volalo po boji proti korupci a některých institucionálních reformách. Podařilo se mu docílit to, že skončil ve funkci, rezignoval a už dál, tedy po 5. nekandidoval tehdejší prezident. Pak přišly i některé volební reformy, ale nějakou důvěru k institucím to nejspíš podle toho volebního výsledku v Alžírsku v lidech nezbudilo. Tady samozřejmě hlavní moci v ruku prezidenta a armády.
1: Tak vypadá to, že opravdu po tom hnutí, které si říkalo, tuším Hirák, takže tak kandiduje i spousta nezávislých, což by také mohlo ukazovat na nedůvěru k těm institucím. Ale jak vůbec vypadají volby v této severoafrické zemi?
6: Mají mnoho podobností s těmi volbami v Česku. To, jak to vypadá, když člověk vejde do volební místnosti, tak tam jsou taky nachystané volební lístky, existují tam seznamy voličů, jsou tam plenty, za kterými lidé dávají ty lístky do obálky. Dokonce je i stejná klauzula pro strany pro vstup do parlamentu, a to 5%. Pokud získali aspoň 5% hlasů, tak by se do parlamentu měli dostat. Ty rozdíly, kromě třeba volební účasti, jsou to, že třeba parlament a ta komora má mnohem menší samozřejmě vliv na dění v zemi, ale třeba i to, že při volbách na těch volebních lístcích jsou fotky všech kandidátů a když lidé odvolí, tak si namočí prst v takovém inkoustu, aby už znovu nemohli přijít, protože oni si sice prokazují legitimací, ale tady ještě tady tato kontrola. No a ještě jeden podstatný rozdíl je, že na kandidátkách by měly být dodržené nějaké poměry některých typů kandidátů. Jsou tady zavedené některé i nově kvóty, a to například, aby alespoň polovina těch kandidátů byly mladších 40 let. Kvůli tomu se musel i snížit celkově věk, od kterého můžou být lidé voleni, protože většina Alžířanů jsou opravdu mladší 40 let, kdežto reprezentace v tom parlamentu tomu zatím neodpovídala. 1/3 na těch volebních kandidátů dávkách by měly taky tvořit ženy a jednu třetinu vysokoškolsky vzdělaní lidé. Samozřejmě může se to překrývat, může to být vysokoškolsky vzdělaná žena pod 40 let.
1: Tak tolik z hlavního města Alžíru, naše zpravodajka Jana Karasová, která sleduje tamní volby. Děkuji, naslyšenou.
6: Pěkný den, naslyšenou.
3: V 8:50 přidáme další informace. Poslanci by dnes měli zahájit závěrečné schvalování koaliční novely stavebního zákona, která má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit povolování staveb. K hlasování o podobě předlohy se sněmovna s největší pravděpodobností nedostane. Očekává se delší debata k novele. Se navíc sešlo zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Nejméně 2 lidé zemřeli a 8 utrpělo zranění při nočních ruských vzdušných útocích na Sumskou oblast a Krivý Rih, uvádí dnes ukrajinští činitelé. Rusko pokračuje v úderech na sousední zemi den poté, co v Kyjevě jeho rozsáhlý útok zabil nejméně 30 lidí a téměř 100 dalších zranil. A počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595, uvedla podle světových agentur ve čtvrtek večer prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Platit včas nájem lidé v Česku zvládají, alespoň ti, na které se zaměřila Asociace nájemního bydlení. Podle její analýzy je podíl nájemníků, kteří se zpozdili s placením nájemného, nejnižší od podzimu roku 2024. Za první čtvrtletí letošního roku tvořili neplatiči 2,2% nájemníků. To je o 0,2% bodu míň než za poslední 3 měsíce roku loňského. My to teď probereme s Jakubem Vysockým, prezidentem zmíněné asociace. Dobrý den.
7: Dobrý den.
3: O jakých nájemnicích se tu vlastně bavíme? Jakou část společnosti jste zkoumali?
7: Tak jedná se o nájemníky, kteří bydlí v bytech členů naší asociace. Členové naší asociace jsou primárně institucionální pronajímatelé, to znamená, jsou to velcí pronajímatelé, jako například nemovitostní fondy, správci nemovitostí a podobně.
3: Vaše analýza ukazuje tedy, že ten podíl neplatičů nájemného klesl, jak už jsem řekla, na 2,2%. Ten rozdíl oproti předchozímu období je ale velmi malý, jen 0,2% bodu. Co to o trhu s nájemním bydlením podle vás vypovídá?
7: Tak přesně jak říkáte, ten rozdíl je zanedbatelný, je to 0,2%, ale to, co je podstatné, tak jsme velmi rádi, že v České republice se to číslo dlouhodobě drží okolo 2%, 2,5%. To je velice důležité pro obecně stabilitu toho trhu a vypovídá to o tom, že lidé v České republice opravdu platí nájem včas, je to pro ně důležité a samozřejmě vidíme, že to zlepšování těch čísel samozřejmě souvisí také s tím, jak se snižuje nedostupnost vlastního bydlení v České republice tím, jak nám se mírně zvyšují nyní úrokové sazby, rostou ceny nemovitostí, tak samozřejmě do toho nájemního bydlení chodí i lidé s vyššími příjmy a to samozřejmě snižuje tu míru neplacení nájmu.
3: A není to i tak, že dávají nájmu přednost před ostatními výdaji a to bydlení si zkrátka chtějí udržet za každou cenu, třeba tím, že si odřeknou dovolenou nebo nějaké velké nákupy, protože tak o tom mluví například Sdružení nájemníků České republiky, kterého jsme se na to také ptali.
7: Určitě je to také jeden z důvodů, no to bydlení asi pro každého z nás je velice důležité, to znamená i ten nájemník nechce ztratit to bydlení a samozřejmě, když ten nájemník bydlí v bytě a má třeba smlouvu na dobu 1, 2, 3 let a došlo by k tomu, že by platil pravidelně pozdě ten nájem, tak si ten majitel velmi rozmyslí, zdali tomu nájemníkovi tu smlouvu prodlouží nebo nikoli.
3: Podle platformy pro sociální bydlení hraje velkou roli i třeba sociální dávky, které některým lidem pomáhají si ten nájem udržet. Vidíte to podobně?
7: Určitě v České republice je to celá řada lidí a samozřejmě i v portfoliích pronajímatelů je to tím pádem velká řada lidí, kteří čerpají sociální dávky nebo některé typy doplatku či příspěvku na bydlení, nyní tedy sloučené do jedné dávky. Takže ano, je to tak a je to určitě aspekt, který je potřeba brát v potaz.
3: Říká prezident Asociace nájemního bydlení Jakub Vysocký. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
7: Velice vám děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: To bych rád věděl, jaký je nájem v Madison Square Garden. Nebudeme to teď říkat, nevíme to, ale uvádíme tím další příspěvek. Rok po zásnubách, je to tady zpěvačka Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce, slaví svou svatbu. Vybrali si právě legendární halu Madison Square Garden v srdci New Yorku, kde Swift mnohokrát koncertovala. Kolem haly už stojí policejní zátara, si město uzavírá okolní ulice a fanoušci i média drží hlídky. Co všechno o svatbě roku ví? Nám před vysíláním řekla naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová.
8: Program je to vlastně třídenní, ono už dneska se v tom menším divadle přímo v komplexu Madison Square Garden konala taková zkušební večeře, bylo tam asi stovka nejbližších lidí, ale dneska je ten hlavní den, v 5:30 odpoledne začíná koktejlem, v 5:30 bude samotný obřad a to přímo na ploše té arény, kde jindy hrají basketbalisté New York Knicks, také nedávno tam získali titul a od 6:30 bude večeře a oslava, která má podle povolení trvat až do 4 hodin do rána, čeká se asi tisícovka hostů a platí jedno železné pravidlo. Absolutní zákaz telefonu, ale nejen pro hosty, ale taky pro číšníky, pro techniky, pro ochranku. Novomanželé prostě chtějí mít pod kontrolou každou fotku, která ze svatby vyjde ven.
1: No ale proč si vybrali zrovna sportovní halu? To přece nezní zase tak moc romanticky, ne?
8: Na první pohled určitě ne, ale ve skutečnosti je to velmi promyšlené. A možná vlastně i docela symbolické, protože Madison Square Garden je pro Taylor Swift domovská scéna. Ona tam vyprodala mnohokrát svoje koncerty, New York oslavuje, bydlí v něm, jsou o něm písničky. Pro Travise Kelceho to je zase sportovní aréna, takové přirozené prostředí, on je sportovec, ale hlavně to je pevnost. Ta hala nemá okna, má hlídané všechny vchody, podzemní garáž, takže hosté dovnitř projedou, aniž by je zahlídl jediný fotograf nebo třeba dron. Mimochodem docela se i spekuluje o tom, Tomáš, jestli to třeba není celé taková kouřová clona a ten skutečný obřad neproběhne jinde, protože před pár týdny se objevil velký stan u sídla Taylor Swift na Rhode Islandu a okamžitě se tam fanoušci rozjeli.
1: No ať je to clona nebo ne, tak všichni si myslí, že to tam bude, takže jak moc svatba zasáhne do života New Yorku?
8: Docela citelně. Policie uzavírá ulice kolem Madison Square Garden. Je to komplikace, protože ta hala stojí přímo nad Penn Station. To je jedno z nejrušnějších míst v New Yorku a nejrušnější vlakové nádraží vůbec ve Spojených státech. A to všechno o prodlouženém víkendu, kdy den na to se koná den nezávislosti nebo slaví den nezávislosti a během obrovské vlny veder.
1: No a tak to bude také komplikace, předpokládám, že se na to i New York připravuje, ale koho na té svatbě uvidí ten, kdo se dostane dovnitř a koho ne?
8: Seznam hostů se tají, ale něco už se prosáklo, Český rozhlas ví, kdo bude mezi hosty. Z Kelceho světa se čekají samozřejmě spoluhráč a hvězdný quarterback Patrick Mahomes s manželkou, rozhovalcí přátelé, jeho trenér Andy Reid. Ze světa Taylor Swift zase její dlouholeté kamarádky Selena Gomez, Emma Stoneová, Gigi Hadidová nebo i sestry Haimovy. Mluví se o tom, že Ed Sheeran, zpěvák, by je měl oddávat. Ona veřejně pozvala moderátora Grahama Nortona přede všemi, takže to jsme mohli vidět.
1: No ale proč tahle svatba tak zajímá celou Ameriku nebo možná celý svět?
8: Jednak je to spojení dvou největších amerických popkultur. Hudba a fotbal, americký fotbal. Ona je nejúspěšnější zpěvačka planety, on je trojnásobný vítěz poháru Super Bowl a jejich vztah 3 roky sleduje celá země. Od té chvíle, kdy ji nechal na koncertě na rámech se svým telefonním číslem. No ale ještě je to samostatná ekonomická jednotka. Je kolem toho postavený velký biznis. Hotely kolem Madison Square Garden hlásí plno. Suvenýry se prodávají na každém rohu. Odhady mluví o svatbě za desítky milionů dolarů. Amerika se zkrátka o tomhle víkendu ke dni nezávislosti nadělila ještě jednu národní událost.
1: Tak tolik Jana Cíglerová ze Spojených států.
9: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: No a teď ještě malá pozvánka k našemu dopolednímu vysílání. V 9:30 začíná pro a proti. Polsko-ukrajinský konflikt graduje rozbuškou. Je spor o historickou úlohu ukrajinské povstalecké armády. Jaká může spor zvrátit polskou podporu Ukrajinců? Hosty budou Radomír Mokryk a Maciej Ručaj. Moderuje Lucie Vopálenská.
0: I v 9 hodin jste na ladění na Ranní plus a snad i na nás dva, na Tomáše Pavlička
1: a Šárku Fenikovou.
2: Český rozhlas plus.
1: A s jakými tématy se vás pokusíme oslovit v této půlhodině? Proč neodjeli stovky dětí z dětských domovů na slíbené tábory?
0: Další města v Česku reagují na vizuální smog a omezují reklamu ve veřejném prostoru. Jak?
1: A připomeneme, jaké filmové hvězdy se projdou po červeném koberci Karlovarského filmového festivalu.
0: Teď ale dostává slovo Monika Vrchotová a na řadě jsou zprávy.
10: Pěkné páteční ráno. Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit. Počítá s tím novela koaličních poslanců a zástupců opoziční ODS. Cílem předlohy je hlavně omezit obstrukce, a to zejména při navrhování změn programu schůzí. Limit řečnické doby by se nově vztahoval také na poslance s takzvaným přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně. Úpravy jednacího řádu jsou potřebné i podle všech opozičních stran. TOP 09 změny podpoří, ale pouze pokud začnou platit až od příštího volebního období, pokračuje předseda strany Matěj Ondřej Havel.
11: My dobře víme, proč tedy ta změna jednacího řádu přichází teď. V následujících měsících vy chcete zařadit řadu velmi kontroverzních zákonů. A já to nepovažuji vůbec za náhodu, já si myslím, že to je součást vašeho politického plánu.
10: Podle Havla by po změnách jednacího řádu s nás prošla například mediální novela. Ta počítá s převedením financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Opozice avizovala, že bude předlohu ve sněmovně blokovat. V Kyjevě dnes vyhlásili smutek za oběti včerejších ruských vzdušných útoků. O život při něm přišlo 30 lidí a zraněných je asi stovka. Rusko vystřelilo na Kyjev desítky raket různých typů a vyslalo stovky nepilotovaných letadel s náložemi.
12: Udar speciálně produmaný.
13: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení prohlásil, že šlo o obzvlášť promyšlený úder, jehož cílem bylo způsobit co nejvíc škody a bolesti. Podle kyjevské radnice byly poškozeny nebo úplně zničeny obytné domy, knižní velkosklad, distribuční centrum nové pošty, velkosklad vín nebo haly ukrajinského Červeného kříže s humanitární pomocí. Ukrajinský prezident proto chce na summitu NATO v Ankaře navrhnout společnou evropskou výrobu systému protivzdušné obrany, schopných odrazit útok vedený balistickými raketami. Z Dněpra Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
10: Přes 60% Čechů plánuje i v zahraničí platit kartou, ukazuje to studie společnosti Visa, které se v dubnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Česká bankovní asociace ale varuje před zbytečnými poplatky, které se s platbou můžou pojit. Expert ČBA Tomáš Hládek lidem radí, aby při dynamickém převodu měny na terminálu volili možnost platit v místní měně a ne v českých korunách.
14: V případě, že nám nabídnou v zahraničí, že můžeme rovnou platit v korunách, tak ten převod provádí provozovatel nějaké sítě nám v tu chvíli neznámým kurzem. A pokud si nedokážeme přepočítat, kolik by to asi tak mělo být, můžeme zaplatit nemalé poplatky, které s takovým převodem jsou spojeny.
10: Demokratická republika Kongo hlásí už 1460 potvrzených případů eboly. Za den tak počet nemocných stouplo o více než 50. Téměř 450 nakažených zemřelo. Epidemie, kterou Kongo vyhlásilo před 7 týdny, propukla na severovýchodě země a rozšířila se i do sousední Ugandy. Tam včera při sledování možného výskytu nemoci zdravotníci odhalili nákazu marburským virem. Nakazilo se jim asi 1,5roční dítě. Počet případů i obětí letošní epidemie eboly je pravděpodobně vyšší. Humanitární pracovníci a vědci tvrdí, že zdravotnické úřady virus odhalily příliš pozdě. Neziskovým organizacím pro pomoc obětem domácího násilí přibývá klientů. Například Centrum pro ženy Rosa zaznamenalo extrémní nárůst právě v posledních dnech. Ženy jako důvod hledání pomoci uvádí mimo jiné nový seriál Moniová o brněnské spisovatelce Simoně Moniové, kterou manžel byl psychicky týral a nakonec ji zavraždil. Pracovníkům krizové linky Rosy vzrostl počet telefonátů o více než 80%, potvrzuje ředitelka organizace Martina Hronová.
15: Zvládáme to, ta linka je 116-016 a je bezplatná a je non-stop pro všechny ženy, které zažívají násilí v České republice. Poradně, která je teda jenom pražská, jsme teďka museli zastavit příjem klientek, protože máme na celý červenec už obsazené termíny.
10: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Průtoky na řekách v povodí Orlice na východě Čech dál klesají. Podle povodí Labe se na většině toků pohybují jen mezi 10 a 45% dlouhodobého průměru. Hydrologické sucho už evidují vodohospodáři na několika místech Tiché i Divoké Orlice. Důvodem je především dlouhodobý nedostatek srážek a vysoké teploty, které zvyšují odpar vody, vysvětluje mluvčí povodí Labe Petr Prokopec.
16: Obecně stavy řek jsou na nízkých číslech, řekněme na nějakých 10 až 45% dlouhodobého průměru. Voda v Orlici má setrvalé klesající tendenci, ty srážky, které v předchozích dnech trochu pomohly, mají jen bohužel dočasný a nepatrný efekt.
10: Vlna veder na východním pobřeží Severní Ameriky ohrožuje účastníky fotbalového mistrovství světa i oslavy 250. výročí americké nezávislosti.
17: Při sobotních velkolepých oslavách amerického dne nezávislosti má být ve Washingtonu 38 stupňů Celsia. 36 bude ve Filadelfii, kde se v rámci oslav hraje i osmifinále fotbalového šampionátu Francie-Paraguay od 5 hodin odpoledne na stadionu bez umělého chlazení. V kombinaci s vlhkostí má nastat pocitová teplota, kterou hráčská asociace FIFPRO považuje za zdraví nebezpečnou. Podobně se horko a vlhkost projevily při vítězství Portugalska nad Chorvatskem v Torontu a postihnou i duel Argentiny s Kapverdami v Miami. Lidem na oslavách i na stadionu odborníci doporučují hodně pít a vědět, kam se jít schladit. Z Filadelfie Jan Kaliba, Český rozhlas.
10: Následují informace pro řidiče na dálnici D1 z Prahy do Brna. Po pojíždí nesouvislá kolona kamionů v pravém pruhu od sjezdu na Velkou Bíteš ze 162. až na 196. kilometr. V koloně navíc opatrně před Kývalkou na 181. kilometru. Řeší tam nehodu dvou aut v odstavném pruhu. Osobní auta se v celém úseku zdrží nárazově. A v Praze se zdržíte například na příjezdech k letišti v obou směrech z dálnice D7 kolona od Středokluk z 5. kilometru a směrem z Prahy se popojíždí od nájezdu z Evropské. V obou směrech se zdržíte 15 až 20 minut a před omezením ve Kbelské ulici se v obou směrech zdržíte jen několik minut. Pomalu se jede v Cínovecké od sjezdu na Čakovice a v Novopatské od Satalic. Dobře dojeďte. Třetí červenec přinese polojasnou oblohu s kupovitou oblačností a na horách výjimečně i přehánky. Večer se pak bude vyjasňovat a teploty přes den 21 až 25 na jihu Moravy až 28 stupňů, na horách bude kolem 15. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní Plus.
1: A přesný čas je 9 hodin a 8 minut. Přejeme vám klidné vstávání. Ale nebylo pro některé děti z dětských domovů. Oni měli kufry zbalené, ale vlak nikde více než stovka dětí z dětských domovů po celém Česku nakonec na letní tábor neodjela. Jejich ředitelé za pobyt zaplatili desítky tisíc korun, někteří i přes 100 tisíc. Pořadatelé ze spolku Tábory Aurora ale přestali komunikovat a na nádraží vůbec nedorazili. Příběh zvedl vlnu solidarity a díky díky veřejné sbírce nakonec některé děti na tábor pojedou. Podrobnosti má Anna Millerová z domácí redakce. Dobrý den.
18: Dobré ráno. Pro dětské domovy, které přišly o peníze, vznikla včera veřejná sbírka na webu z Nesnáze 21. Organizátoři původně plánovali vybrat alespoň 2 miliony korun. Teď už ale lidé poslali skoro o 500 tisíc víc.
1: No a připomeňme si, co se vlastně stalo.
18: Tábor měli zaplacený třeba děti z domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku. Ředitelka Markéta Remešová dala spolku Tábory Aurora za 2 turnusy skoro 100 tisíc korun. Podle ní bylo nejhorší, že se o zrušení tábora nedozvěděli předem.
19: Některé organizace dostaly e-mail s upozorněním, že bohužel se tábory ruší. My jsme tuhle informaci neměli, takže vzhledem k tomu, že bylo domluveno, že děti budou čekat na nádraží, ne v dětském domově, tak se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje a kde je chyba.
18: Na poslední chvíli před odjezdem se o zrušení dozvěděl Leoš Moravec, ředitel domova v Lipové u Šluknova. Popsal, jaké komplikace taková zpráva způsobí.
20: Tak z důvodu, že to bylo na poslední chvíli, tak jsme museli stahovat vychovatele z plánovaných dovolení a nějakým způsobem museli sloužit a zabezpečit chod dětského domova. A komunikujeme s prověřeným táborem, tam děti jezdí každoročně, kde už jsme měli teda jeden turnus zarezervovaný srpnovej, takže nám vezmou děti teďka od 8. na ten tábor taky.
18: Tento dětský domov zaplatil jen zálohu 84 tisíc korun a taky ředitel Moravec podal na pořadatele trestní oznámení.
1: No a teď to podstatné, jak na celou věc reagoval pořadatel, tedy spolek Tábory Aurora.
18: To my nevíme, protože telefon uvedený na webu nikdo nezvedal. Reportéři Českého rozhlasu se proto vypravili na dvě adresy. Do pražský Stodůlek, kde je podle obchodního rejstříku sídlo firmy, tam je ale jen panelový dům se zvonky na obyvatele a sídlem desítky firem bez zvonků. Předseda spolku Roman Kalášek má v rejstříku uvedenou adresu v Chomutově. I tam se náš reportér vydal. Jde o rodinný domek v běžné řadové zástavbě s nepopsanými zvonky, ale ani na zvonění nikdo z domu nereagoval. Jeho reakci tak scháníme dál.
1: No a podařilo se vůbec někomu organizátora táboru sehnat?
18: Pořadatele scháněli samozřejmě všichni, třeba i ředitelka dětského domova z Vysoké Pece na Chomutovsku Libuše Houdová. O problémech se dozvěděla z jiných domovů a chtěla vědět, co se děje. Po nějaké době jí napsal, tedy ve čtvrtek odpoledne, a přiznal problémy a slíbil, že 19 dětem z Chomutovska tábor zajistí.
21: Můžu přečíst, co mi napsal. Dobrý den, omlouvám se za pozdní reakci. V posledních dnech jsme řešili komplikace především se zajištěním prvního turnusu, což si vyžádalo maximum našeho času. Zároveň se snažím postupně odpovídat na velké množství e-mailů a zpráv od dětských domovů. Chtěl bych vás ale ujistit, že s druhým turnusem pro vašich 8 dětí počítáme a naším cílem je dodržet vše, co jsme slíbili, aby pobyt proběhl bez problému. Zítra vás budu osobně kontaktovat podrobnými informacemi a vysvětlím vám další postup. Děkuji za trpělivost a pochopení. A já už na to nechci reagovat, protože jsem podala trestní oznámení.
18: Dětský domov z Vysoké Pece zaplatil předem 154 tisíc korun. Ředitelka chce využít zbývající peníze od dárců a k ním sehnat další, aby mohla dětem zajistit jiný tábor.
1: No a případem se zabývá i školský ombudsman Štěpán Jilka, že?
18: Ano, a to, jak teď bude postupovat, popsal Českému rozhlasu takto.
22: Já si vlastně z těch jednotlivých zařízení vytáhnu informace, s kolegy se vlastně domluvím, zjistím podrobnosti a na základě toho můžu hromadně vlastně podat za ty hlášené organizace trestní oznámení. A doplnit tak vlastně ty jednotlivé cesty, které ty dětské domovy volí po své vlastní ose.
18: Ředitelů dětských domovů se školský ombudsman zastává. Podle něho se nedá říct, že by vyloženě naletěli podvodníkům. Se spolkem Tábory Aurora byl prý ombudsman totiž ve spojení.
1: No a k této kauze se váže ještě jedna sbírka. O co jde?
18: Ano, a na tu pozor. Peníze totiž stále schání i zmíněný spolek Tábory Aurora. Peníze vybírá na doniu, na vybavení tábora. Stejně jako na webu se ale nedozvíte, kde přesně má tábor být. Předseda spolku Roman Kalášek tam jen píše, že on sám taky vyrůstal v dětském domově.
1: No nad tím vším člověk může jenom kroutit hlavou. Tak tolik Anna Millerová z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
18: Díky, naslyšenou.
1: A o pomoci veřejnosti teď budeme mluvit s filantropem Tomášem Slavatou, který dlouhodobě podporuje děti z dětských domovů a podílí se teď na aktuální sbírce s platformou Znesnáze 21. Dobrý den.
4: Já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
1: Tak více než 100 dětí z dětských domovů přišlo náhle o letní tábor. Vy jste okamžitě spustili sbírku na nové pobyty. Co vás na té celé kauze zasáhlo nejvíc?
4: No zasáhlo mě nejvíc vlastně ta bezmoc vlastně těch domovů a samozřejmě bavíme se tady o dětech, které měly zabaleno. A když si to sami jako představíte, když si zabalíte na dovolenou a najednou v dence dozvíte, že nikam nejedete, těšíte se na to všichni, vlastně hlavně ty děti, ty nové zážitky a na dobrodružství, tak vlastně ta bezmoc a vlastně jakoby se vás strašně zmocní a vlastně je vám to strašně líto a podle mého ty děti si pak jako nedokážou na hodně těch věcí vlastně odpovědět a je jim to prostě líto a najednou nesou vlastně chyby za ty dospělí.
1: No, veřejnost začala přispívat téměř okamžitě a během krátké doby se vybraly vysoké částky. Překvapila vás tahle vlna solidarity? Čím si vysvětlete, že právě tenhle příběh tolik lidí oslovil?
4: Já si myslím, že tohle to zasáhne každýho, protože se každý, když se do té situace vcítí, tak vlastně a i jsme se často někdy takhle bezmocně cítili my sami. A vlastně ta vlna solidarity se zvedla právě díky tomu, že jsme si podle mýho ta veřejnost a společnost prostě uvědomila, jak moc to ty děti muselo zasáhnout. A hlavně je to strašně krásný, protože opravdu, a to chci strašně moc poděkovat všem lidem, kteří vlastně se k nám připojili, poslali ty příspěvky, vyjádřili tu podporu, protože jak ty lidé z dětských domovů, tak ty děti si to opravdu zasluhují, protože když si vezmete, tak ty děti vlastně nesou chyby svých rodičů. Vlastně to dítě se dostane do domova právě díky chybám těch rodičů a té rodiny, která nefunguje.
1: A teď dospělí se lžou znovu.
4: Přesně tak, přesně tak. A teď je vlastně znova zklame další dospělej, který jim něco slibuje. A vemte si, že ty dětské domovy prostě jednali strašně rychle, flexibilně. Já díky tomu, že dlouhodobě těm domovům jakoby vypomáhám, jsem s nima vlastně opravdu v kontaktu, hodně jako v nějakém skrytu, vypomáháme jim jako celorepublikově neustále, tak vlastně jsem se o tom dozvěděl hnedka v úvodu a vlastně dokázali jsme na tu věc okamžitě reagovat a vlastně jsem za to moc rád, že fakt jsem strašně vděčný prostě vám všem.
1: No, tak doufejme a vypadá to tak, že jiní dospělí zase tohle selhání napraví. Ano. Jsme za to taky moc rádi tady v rozhlase, ale když jste to vlastně už zmínil a trošičku naznačil, vy sám máte s dětskými domovy velmi osobní zkušenost, můžete se podělit o ní s námi?
4: Tam pokusím se to co nejrychlejš. Ono, já jsem vlastně sám vyrůstal jakoby v rodině, která prostě nefungovala. V 21 letech jsem si osvojil do péče vlastně děti, vlastně moje synovce, který skončili v dětském domově a vlastně někdy v těch 17 letech, vlastně kdy jsem poprvé ty kluky navštívil v dětském domově v Dolních Počernicích, tak vlastně započala taková ta cesta, kde já jsem vyrůstal vedle dětských domovů, kdy jsem se začal právě starat o ty synovce, který tam skončili právě díky chybám těch dospělých. Posléze jsem si vzal do péče další děti, které jsem potkal v rámci právě těch sportovních aktivit a toho všeho, co realizuju pro ty dětské domovy a dá se říct, že vlastně 25 let se snažím být oporou těm lidem v dětským domovům, ale i těm dětem, dělám to v nějakým takovým jako skrytu těch médií, protože chci hlavně pomoct těm lidem a nesmírně si vážím hlavně té práce těch vychovatelů, protože to nemají vůbec jednoduchý a hlavně přesně, když, jak to popisoval Leoš z Lipový, prostě oni najednou museli řešit nečekanou situaci a vlastně zvládli to naprosto skvěle a opravdu se snaží dělat maximum, že máme jako potvrzení, že už většina těch domovů skutečně dokázala rychle zajistit jiný tábory, aby ty děti o to nepřišly. Takže A vlastně u mě je to hodně osobní věc a vlastně to, co já se jenom snažím předávat jednoduchou myšlenku v tom, že to, co zachránilo mě vlastně z té nefungující rodiny, tak se jenom snažím předávat dál a vlastně snažím pomáhat těm domovům, aby zvládali takovýhle těžký situace, ať už v době covidu, při záplavách. Prostě jsem takový člověk, který je jakoby schovaný všude, kde se dá, ale když je něco potřeba, tak prostě se objevím a snažím se udělat maximum.
1: No, to jsou opravdu hřejivá slova, děkuji za ně, ale ještě bych se zeptal, vy dlouhodobě spolupracujete s dětskými domovy po celé republice. Je podle vás tahle kauza výjimečným selháním jednoho pořadatele, nebo ukazuje i to, jak složité je pro dětské domovy podobné pobyty sfinancovat a organizovat?
4: Určitě, protože když si vezmete, my jsme to řešili, není to tak dávno. Vlastně díky zrušení superdávky, vlastně jak rodiny, tak i dětský domovy vlastně přišly o příspěvek na dítě. Když si vezmete, že u větších domovů se tady bavíme o ztrátě skoro 500 000 korun, kdy oni vlastně tyhle ty peníze vždycky používali na ty volnočasové aktivity, ať už to jsou kroužky, protože to dítě tam je jako v běžný, jako kdyby bylo v běžný rodině a ten domov tomu dítěti zajišťuje vlastně kompletní, jakoby přesně, jo, ty kroužky, škola, prostě všechno, je to běžný, není, vůbec se to skoro neliší od běžný rodiny. A vlastně, když si vezmete, že najednou ten domov přijde o takovouhle částku, teďka samozřejmě při změně vlastně vlády dochází k tomu, že i domovy stále vlastně nemají třeba i finance na výplaty, nebo vlastně to financování je teďka velkým otazníkem, tak opravdu pro ty domovy vlastně to schánění peněz nebo vůbec zajišťování těchto aktivit je pro ně v tuhletu chvíli velice obtížný. A proto já vlastně cítím nebo dlouhodobě se snažím právě těm domovům v těch konkrétních věcech vypomáhat, zafinancovat společně s přáteli a snažíme se hledat ty cesty právě i skrze Nesnázy 21, skrze Blíž domovů. Vlastně se snažíme skrze tyhle ty platformy propojovat přímo ty dárce s

0: těma domovama, aby vlastně bylo pro ně jednodušší pro ty děti opravdu dělat ten bohat vlastně tyhle ty aktivity. Jo, že no.
1: Tak mockrát děkuji za rozhovor, díky za to, co děláte. Tolik filantrop Tomáš Slavata, který dlouhodobě podporuje děti z dětských domovů a podílí se teď na aktuální sbírce s platformou Znesnáze 21. Díky a naslyšenou.
0: Já vám moc díky a mějte se moc hezky. A nashledanou.
2: 9 hodin a 21 minut stále posloucháte Ranní plus. Města napříč Českem bojují s vizuálním smogem. Ve snaze dostat z veřejného prostoru křiklavou reklamu nebo jiné rušivé prvky přistupují radnice k různým formám a stupňům regulace. Například ve Vsetíně nově rada přijala manuál označování provozoven a reklamy. Pokud se mu podnikatelé přizpůsobí, můžou na označení své provozovny získat i dotace. Ještě dál je v boji s vizuálním smogem Plzeň, kde už přistoupili i k zákazům. Podrobnosti teď ví reportér Lukáš Milota. Dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne, ale i v Plzni to začalo před lety manuálem označování prodejen, tak ten stanovil tedy pro městské budovy, jak mají vypadat, a také doporučil soukromníkům, jak by mohli přizpůsobit své provozovny tomuto manuálu a motivoval je k tomu. Nicméně trnem v oku současné vládnoucí koalici ANO, STAN, Pirátů a Pro Plzeň byly velkoformátové plachty natažené často přes celé fasády, třeba v sadech 35níků v tom dopravním, významném dopravním uzlu, a proto vydali zákaz venkovní reklamy mimo provozovnu. Ten začal platit od ledna s přechodným obdobím, které skončilo na konci června, a můžu říct, že většina těch velkoformátových plachet skutečně z toho veřejného prostoru ke konci června zmizela. Pokud tam zůstali, teď už to bude kontrolovat krajský živnostenský úřad. No a řeší takové věci třeba i v České Lípě, kde už před lety také vydali manuál pro označování provozoven, a řada těch nejenom měst budov, ale třeba i soukromých budov se tomuto manuálu přizpůsobila. Někteří ale stále ne.
2: Z Plzně se přihlásil redaktor Lukáš Milota. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: A ještě pohled do Litomyšle, kde reklamu regulují už delší dobu. Teď ale město vydalo manuál s novými pravidly. A víc o tom ví naše reportérka Naďa Kubínková. Dobrý den.
4: Hezké dopoledne, tak ten nový manuál v Litomyšli se jmenuje Litomyšl kultivovaná a obsahuje vlastně 11 pravidel pro historické centrum a dalších 7 pro ostatní části města. Podle starosty Daniela Brýdla z hnutí generace 89 ale není v žádném případě jeho cílem reklamu podnikatelům zakazovat, ale spíš má nastavit jakási jasná doporučení. Týká se to například vývěsních štítů, digitálních tisků v oknech nebo výlohách. Jinak ta samotná regulace, jak už jste říkala, tady bez manuálu nějaký čas funguje a podle starosty 95% podnikatelů pravidla v historickém jádru města dodržuje. Když jsem se ptala na ten způsob komunikace radnice s podnikateli, tak mi bylo řečeno, že to funguje na jakémsi individuálním přístupu. Pokud například podnikatel chce umístit nějakou reklamu před svoji provozovnu nebo do výlohy své provozovny, tak mu buď konkrétní úředník nebo tento manuál může doporučit nějaké konkrétní technické řešení, například doporučí místo klasických samolepek do oken nějakou děrovanou, nebo to, že nemusí nic lepit na výlohy do oken, ale může tu samotnou reklamu dát až za výlohu. A je také vlastně jako důležité říct, že ten manuál zároveň obsahuje i informace o dotacích, které můžou podnikatelé využít při úpravě svých provozoven.
2: O Litomyšli kultivované jsme se dozvěděli více od Nadě Kubínkové, naší redaktorky. Děkujeme, naslyšenou.
4: Hezký den, naslyšenou.
1: A v 9 hodin 24,5 minuty jsou tu základní informace a čerstvé informace z dnešního rána. Sklizeň základních obilovin letos klesne meziročně o skoro 16% na necelých 6,5 milionů tun, uvedl první odhad Českého statistického úřadu. U řepky se sníží o 17%. Poslanci by dnes měli zahájit závěrečné schvalování koaliční novely stavebního zákona, která má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit povolování staveb. A nejméně 40 lidí zahynulo a 8 dalších utrpělo zranění při nehodě autobusu, který se v pákistánském Balúčistánu zřítil do strže, informují agentury.
2: Nemá pláže jako festival v Cannes, ani gondoly jako přehlídka v Benátkách. Karlovarský festival má ale kolonády a publikum, které je ochotné stát dlouhé fronty na film. 60. ročník největší české filmové akce začíná právě dnes a diváky na ní večer pozdraví taky hollywoodská hvězda Dustin Hoffman.

0: Na karlovarskou přehlídku dorazí i další Oscarem oceněná filmová hvězda Juliette Binocheová. Francouzskou herečku si diváci můžou pamatovat třeba z romantické komedie Čokoláda. V ní si zahrála cukrářku, která dokáže přesně odhadnout chutě a vášně svých zákazníků.
1: Would you like to come in for some chocolate?
2: What about Boycott and Morality then?
3: Uvede tři filmy. Juliette Binoche začala režírovat. Její režijní debut se jmenuje V nás, což je velmi originální dokumentární záznam divadelního představení, kterého se účastnila přes téměř 20 lety jako herečka. Později jsme se shodli na tom, že by ona ráda prezentovala filmy tvůrců, které měla nesmírně ráda respektovala, což je Křištof Kešlovský a sice film Tři barvy modrá a Bastia Rostami Věrná kopie.
0: Popisuje umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och. Do lázeňského města dorazí opět také Harvey Keitel, který si zahrál ve filmech Martina Scorseseho nebo Quentina Tarantina. Tento režisér obsadil Harveyho Keitla ve snímku Pulp Fiction, Historky z podsvětí, a to do role Vincenta Wolfa, který v jednoduchosti pomáhá řešit problémy.
4: I'm Winston Wolf. I solve problems.
0: Na červeném koberci před hotelem Thermal pozdraví diváky i Jeffrey Wright, známý například z Bondovek nebo seriálu Westworld. Do Karlových Varů už přijel Jesse Eisenberg. Ten se výrazně zapsal u diváků třeba rolí zakladatele sítě Facebook v dramatu Sociální síť. A mezi hosty nebude chybět ani Kevin Bacon, který stvárnil třeba jednoho z astronautů ve snímku Apollo 13. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: Ondřej Soukup,
6: Josef Pazderka, míříme na východ.
5: Ten trend je ty zájezdy zkracovat, že i lidi, kteří tam letějí přes půlku světa, tak jsou tam třeba týden.
7: Já se snažím to těm turistům, o které se starám, nedávat zadarmo. Takže jsem vždycky se snažil, aby tu zemi poznali skrze utrpení.
6: Asi úplně začátečníkům bych nedoporučoval s tebou vyrazit.
8: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
9: Interview Plus.
10: Svědčí doba umělé inteligence ještě stále počítačovým expertům a vývojářům, nebo se jejich pozice naopak ocitají v ohrožení? Čemu jsou pro vývoj AI důležití humanitně vzdělaní lidé? A proč se v rámci tohoto odvětví začínají poptávat také filozofové? Na to se budu ptát spoluautora podcastu Kanárci v síti Josefa Holého.
9: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
11: Teď se blíží ale teprve 9:30. To znamená, že po ní následuje, samozřejmě po těch zprávách, které budou následovat, následuje pořad pro a proti. Dnešní téma by se dalo nazvat jako historie jako politická zbraň. Polsko-ukrajinský konflikt graduje. Poté, co polský prezident odebral svému ukrajinskému protějšku Řád Bílé orlice, Zelenský nedorazil do Gdaňsku na konferenci o obnově Ukrajiny. Rozbuškou v ukrajinsko-polských vztazích je spor o historickou úlohu ukrajinské povstalecké armády. Může spor zvrátit polskou podporu Ukrajincům? Jakou roli má hrát historie v současné Evropě? A kde končí národní hrdost a začíná nacionalismus? Hosty pořadu budou ukrajinský historik Radomír Mokryk a polský politolog Maciej Ručaj. Moderuje Lucie Vopálenská.
12: Nohle čas se vyčleněný dnešnímu rannímu plusu se téměř vyčerpal. Jsme rádi, že jste si na něj našli chvilku, a to jmenovitě.
11: Na Šárku Fenikovou
12: a Tomáš Pavlíčka. Naslyšenou.
11: Je 9:30.
9: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Při nočních ruských úderech na ukrajinskou Sumskou oblast a město Krivý Rih zemřeli nejméně dva lidé a dalších minimálně 8 je zraněných. V hlavním městě Ukrajiny Kyjevě zároveň stoupl počet mrtvých po včerejším rozsáhlém ruském útoku na 30. Záchranáři tam dál pátrají po pohřešovaných. Starosta města Vitalij Kličko na dnešek v ukrajinské metropoli vyhlásil den smutku. Sněmovna má dnes opět na programu třetí čtení novely jednacího řádu. Ta má omezit obstrukce při parlamentních debatách. Návrh koalice a části ODS počítá se zkrácením řečnické doby i u poslanců s přednostním právem. Proti se staví část opozice, podle které omezení není nutné. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Maďarsko. V hlavním městě Budapešti bude jednat s šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou. Mluvit mají hlavně o prohlášení.

0: Ubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkáně. Macinka se plánuje setkat i s dalšími politiky, včetně zástupců opozičního Fidesu. Poblíž sídla OSN v New Yorku se včera večer upálil muž. Podle exilových tibetských médií šlo o Tibeťana. Chtěl upozornit na otázku nezávislosti tohoto území, které od 50. let okupuje Čína. New Yorkská policie stanici CNN řekla, že večer přijala tísňové volání. Záchranáři převezli 52-letého muže s těžkými popáleninami do nemocnice. Zraněním ale podlehl. Úřady teď případ vyšetřují. Na letní tábor neodjeli desítky dětí z dětských domovů. Organizátor spolek tábory Aurora je na poslední chvíli zrušil. Český rozhlas na to upozornil školský ombudsman Štěpán Jilka. Dětské domovy zatím ani nedostaly zpátky peníze a předseda spolku není k zastižení. V Ústeckém kraji se to podle informací ombudsmana týká dětských domovů ve Vysoké Peci, Tuchlově, Chomutově a v Lipové na Šluknovsku. Tamní ředitel Leoš Moravec zaplatil zatím jen zálohu 84 tisíc korun, přiblížil komplikace, které zrušení tábora pro domov znamená.
1: Tak z důvodu, že to bylo na poslední chvíli, tak jsme museli stahovat vychovatele z plánovaných dovolení a nějakým způsobem museli sloužit a zabezpečit chod dětského domova a komunikujeme s prověřeným táborem, takže nám vezmou děti teďka od 8. na ten tábor taky.
0: Moravec, podobně jako další ředitelé, podal na pořadatele trestní oznámení. Kauzou se i dál zabývá školský ombudsman.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Za půl hodiny skončí lhůta pro podání nabídek do soutěže na provozovatele rychlíkových vlaků mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem. Do tendru s předpokládanou hodnotou přes 3,25 miliardy se mohli dopravci hlásit od poloviny dubna. Aktuálně na trase jezdí České dráhy. Nový dopravce bude linku obsluhovat od prosince 2028 dalších 6 let. Spojené státy se připravují na zítřejší oslavy 250. výročí Dne nezávislosti. Americký prezident Donald Trump má dnes v souvislosti s tím pronést projev u národního památníku Mount Rushmore v Jižní Dakotě. Proslov na dnešek plánuje i demokratický starosta New Yorku Zohran Mamdány. Zároveň dnes papež Lev XIV. Převezme filadelfskou medaili svobody. Přibližně 13 tisíc domácností v Praze 4 je bez teplé vody. Může za to porucha na důležitém teplovodním potrubí na rozhraní Michalské a Ohradní ulice. Na Facebooku o tom informoval starosta Prahy 4 Ondřej Kubín z ODS. Výpadek se týká Michle, Nuslí, Podolí a Krče. Pražská teplárenská očekává obnovení dodávek dnes večer. V Mikulčicích na Hodonínsku už obec chystá zázemí pro účastníky letošní Cyrilometodějské pouti. Ta se koná v neděli na velkomoravském hradišti Vali, kde působili solunčtí bratři Cyril a Metoděj. Pouť pořádá Mikulčická farnost spolu s obcí a tradičně se jí účastní i lidé v krojích. Přípravy popisuje starosta Josef Dvořáček z ODS.
3: Napomáháme farnosti v tom, že půjčujeme lavičky, půjčujeme stany, navezeme jim to tam, pomůžeme to postavit. V současné době je tam už posekaná tráva, aby to bylo úplně, jak se říká, v ažuru. A následně máme k dispozici kulturní dům, kde se sejdeme i závěrečné modlitbě, ale i závěrečnému povykládání.
0: Kromě Mikulčic budou letos spolupořádající obcí pouti také Mutěnice. Na řadě je doprava na D1 z Prahy do Brna. Po pojíždí nesouvislá kolona kamionů v pravém pruhu mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní auta se v celém úseku zdrží jen nárazově. V Praze se zdržíte na příjezdech k letišti v obou směrech z D7. Kolona od Středokluk z 5. kilometru a směrem z Prahy se popojíždí už před nájezdem z Evropské. Zdržení v obou směrech 15 až 20 minut a pomalu se jede na pražském okruhu směrem na D1 od nájezdu z D5 k Ořechu, pojedete 10 minut. Šťastnou cestu. Dnes bude polojasno, občas se ale nakupí mraky a na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou i přeháňky. Večer pak bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a teploty přes den vystoupí na 21 až 25, na jižní Moravě až na 28 stupňů. A teď už začíná pro a proti, slovo má Lucie Vopálenská.
4: Dobrý den. Polsko-ukrajinské vztahy se navenek v posledních dnech a týdnech nezlepšují, ba dokonce dochází k eskalaci roztržky, kterou spustil spor o historickou roli ukrajinské osvobozenecké armády. Z pohledu Ukrajiny jde o symbol boje za nezávislost, především na Sovětském svazu. Ovšem viděno polskýma očima, rukama jejich členů zemřeli během druhé světové války desítky tisíc civilistů, Poláků a také Židů. A Volodymyr Zelenský nechal jednu ze současných jednotek bojujících proti ruské armádě pojmenovat právě po hrdinech UPA či UPA. Pročež mu polský prezident Karol Navrocký odebral nejvyšší státní vyznamenání Bílé orlice. Zelenský pak poslal metal do Varšavy v krabici poštou. Proč ale spor pokračuje stále dál a dokonce se týká i Česka? Nakolik ohrožuje vstup Ukrajiny do Evropské unie? A kde končí národní hrdost a začíná nebezpečný nacionalismus? Přeji příjemný poslech.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské.
4: Hosty dnešní debaty jsou Radomír Mokryk, ukrajinský historik a publicista, působící na Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vítejte ve vysílání, zdravím vás na dálku po WhatsAppu.
5: Dobrý den.
4: A dalším hostem je Maciej Ručaj, polský politolog z Centra transatlantických vztahů při CEVRO univerzitě, který vedl Polský institut v Praze a rok byl velvyslancem Polska na Slovensku, takže bývalý diplomat. Hezký den.
6: Dobrý den.
4: Tak pánové, já bych se s dovolením vrátila hned na počátku naší diskuse vlastně k začátku té aktuální roztržky. Mohl si podle vás ukrajinský prezident pojmenování jednotky Sever po hrdinech UPA odpustit? Byla-li to tedy cílená akce? A nebo byla naopak přemrštěná polská reakce s odebráním státního ocenění? Jaký názor má Radomír Mokryk?
5: No tak v tomto případě je asi nutné zdůraznit, že ta iniciativa ohledně přejmenování, to není jaksi idea Volodymyra Zelenského, to je iniciativa samotných vojáků. Takže Volodymyr Zelenský spíše jenom vyšel vstříc tomuto přání ukrajinské armády. A v podstatě toto je logické, protože je to hlavní priorita pro dnešní Ukrajinu. Samozřejmě, že dále se očekávat, že polská strana s tím nebude spokojena současně, ale je to právě otázka priorit a jakkoliv to nemusí znít jakoby příjemně, ale ta konsolidace ukrajinské společnosti a ukrajinské armády bude pro ukrajinského prezidenta nepochybně prioritou.
4: A symbol UPA je jak silný a jak důležitý právě pro současnou ukrajinskou armádu? Jenom poprosím o doplnění.
5: Ukrajinská poslanecká armáda je vnímána jako část boje o nezávislost, o nezávislý ukrajinský stát, jako symbol vzdoru velké přesile, protože bojovali proti Sovětům, proti Němcům, i proti, byla tam konfrontace s polskou stranou, takže je to výrazný symbol prostě boje o ukrajinskou státnost a v tomto smyslu je to samozřejmě pro část armády, pro část společnosti důležité gesto, nepochybně.
4: Rozumím. Tak Maciej Ručaj, nedá se pochopit v podstatě ten krok ukrajinských vojáků a následně schválení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nebyla svým způsobem přemrštěná ta polská reakce?
6: Tak to je samozřejmě takový srdcerivný příběh o tom, že to vojáci chtěli se takhle, aby ta jednotka byla pojmenována, ale tak mluvíme o státu, který je ve válečném stavu, to znamená, když by prezident nechtěl, aby se to tak dělo, tak by to neudělal, to znamená, že jak pan Mokryk správně podotýká, ta konfrontace mu stála za to, nebo měl dojem, že mu stála za to z důvodu vnitropolitických,
4: A možná z důvodu právě toho válečného stavu?
6: Z důvodu válečného stavu, ano, tak ukrajinská vláda jedná velmi pragmaticky, tak včera proběhla v médiích taková úsměvná kauza o tom, že mramor, který bude použitý na ten národní panteon, který vláda Ukrajiny vyhlásila před několika dny, tak je kupovaný od ukrajinského oligarchy, který je na sankčním seznamu kvůli tomu, že obchoduje s Ruskem. Takže prostě ta míra cynismu a pragmatismu je hodně veliká. Ukrajina na to právo má, stejně tak Polsko.
4: A máte proto pochopit?
6: Má na to právo, je suverénním státem a stejně tak Polsko jako suverénní stát má právo říct, že se to nelíbí a když Ukrajina teda partnerem být nechce, tak co my s tím můžeme dělat?
4: Vidíte to tak, že Ukrajina partnerem být nechce, ano?
6: No, já myslím, že to gesto bylo jasným vyjádřením toho, že Ukrajina o partnerství s Polskem nestojí, že vnímá Polsko jako stát, který je závislý na jiných, v tom případě tedy na velmocích, ať už to bude Německo nebo Spojené státy, a že Ukrajina jakožto globální hráč v tuto chvíli může se s těmi státy domlouvat napřímo a nemusí na Polsko brát ohled, protože všechno vyřídí v Berlíně nebo ve Washingtonu nebo v Bruselu.
4: Pane Mokryku, jak se díváte vy na tuto interpretaci ze strany Mačeje Ručaje? Ukrajina o partnerství s Polskem nestojí. Je toho kauza, o které mluvíme a budeme i nadále mluvit, dokladem nebo ne?
5: Já bych to skutečně takto nevnímal. Já si nemyslím, že Ukrajina při rozhodování takových otázek prostě jako prioritní cíl vnímá to, jak to bude vnímáno na západě, jak to bude vnímáno i třeba v Polsku. Je to prostě celkem, jak bych to řekl, není to až tak velká kauza na Ukrajině v podstatě, jo, to přejmenování těch jednotek, a je to vnímáno prostě jak součást budování jakýchsi symbolických narrativů uvnitř ukrajinské armády, ale určitě to nebylo mířeno jako nějaká protipolská záležitost, to nepochybně.
4: A vy to tedy, Mačej Ručaj, vnímáte jako protipolský nějaký nepřátelský akt? To pojmenování jednotky po hrdinech UPA?
6: Tak to téma, to znamená to, že v Polsko velmi otevřeně deklaruje, že odmítá jakoukoliv státní glorifikaci, nebo že velice negativně se staví k nějaké státní glorifikaci tradic ukrajinské povstalecké armády a především některých jejich jednotek a některých jejich činitelů, je dlouhodobě známá věc. Nedávno vyplavalo, že vlastně i v té klíčové pro celý vývoj války dohodě z ledna roku 22, to znamená těsně před začátkem války, kdy se prezident Duda setkal s prezidentem Zelenským v polském městečku Wisła a kdy vypracovali ten model spolupráce, který pak výrazně přispěl k tomu, že Ukrajina se ubránila v těch prvních měsících války, tak tam polská strana třeba to téma velice jasně zdůraznila. To znamená v situaci, když se tyto věci dějí, tak nelze je prostě z tohoto kontextu vynechat. Prostě je tady problém ten, že Polsko dlouhodobě vnímá tradici ukrajinské povstalecké armády, především jako prismatem genocidy, vnímá to jako hnutí, které za nezávislou Ukrajinu chtělo bojovat pomocí etnických čistek různého typu, včetně tedy jako vraždění Ukrajinců, kteří nebyli dostatečně národnostně vyhraněný, abych tak řekl, těch obětí přece taky byly tisíce. Takže vnímá prostě tuto tradici jako v určitém smyslu neprůchozí, pokud Ukrajina chce se zapojit do toho, nazvěme to, evropského nebo západního společenství.
4: Říká Mačej Ručaj. Pane Mokryku, ohledně těch událostí na Volyni za druhé světové války, především v létě 1943, byla to etnická čistka, či dokonce genocida, jak zaznívá z polské strany, nebo ve velkých uvozovkách jenom občanská válka, nebo ukrajinsko-polská válka, ve které se dopouštěly zločinů obě strany. V podstatě mě zajímá, jestli se dá z ukrajinské strany něčím obhájit to, že ukrajinské národní hnutí mělo ve svých řadách extrémní nacionalisty, kteří směřovali k vyčištění země od Poláků, od Židů. byly zabity prý desítky tisíc nevinných lidí.
5: No, tak právě ta ukrajinská interpretace většinou spočívá v tom, že takhle skutečně si nedovedu představit, že by na Ukrajině se našel historik, který by popíral, že na Volyni v roce 43 i příslušníci ukrajinské povstalecké armády páchali válečné zločiny. To jako skutečně nikdo na Ukrajině se nesnaží toto nějak vyvrátit. Ta konfrontace
4: čili,
5: vlastně spočívá v
4: čili
5: tom, že
4: nejde o glorifikaci vrahů a kriminálníků, jak tvrdí například polský prezident Karol Navrocký.
5: Jde o to, že Ukrajinci se snaží zdůraznit, že ukrajinsko-polské napětí trvalo v podstatě několik desítek let a že snaha pouze výmout z toho události na Volyni a je nějak interpretovat prostě z historického hlediska neobstojí, protože ten konflikt trval dlouhou dobu, zapojovali se do něj jak polská armáda, tak ukrajinská povstalecká armáda. Konec konců v nějakých okamžicích ta konfrontace skutečně nabyla prostě rozměru, kdy ukrajinská vesnice mohla válčit proti polské a naopak. Takže ty desítky tisíce obětí skutečně byly, ale byly na obou stranách.
4: Zajímá mě tedy, jestli by Matěj Ručaj mohl připojit názory polských historiků. Ta interpretace, že šlo jednoznačně o genocidu z ukrajinské strany, genocidu Poláků, ta je jako majoritní, ta je většinová?
6: Ta je jako nespochybnitelná, jako vlastně to asi je stejně smysluplně, jako se bavit o tom, jestli země je nebo není kulata. Je to rozdíl.
4: Čili
6: polsko-ukrajinské vztahy jsou komplexní, je tam spoustu zlé krve, spoustu jaksi násilí, které bylo přítomné na obou stranách. Nikdo v Polsku třeba neobhajuje národnostní politiku toho meziválečného Polska vůči ukrajinské menšině. Ona byla neúspěšná a v mnoha ohledech byla prostě jako nepomáhala té situaci. Na druhé straně jenom jednou došlo k organizovanému prostě pokusu o to vyčistit nějaké území z určitých skupin obyvatelstva a navíc bylo to součástí vyloženě ideologie toho radikálního křídla nacionalistického hnutí. Ale já hlavně si nemyslím, že by historie bylo úplně jako jádro toho sporu, ačkoliv...
4: Pojďme k současnosti.
6: Ačkoliv, jak to někdo poznamenal, vlastně Volodymyr Zelenský tím svým rozhodnutím udělal pro světovou viditelnost volinského masakru více než kdokoliv jiný předtím, protože se o tom psalo vlastně ve všech světových médiích, ale myslím, že opravdu jako klíčové je spíše to, jak se bude vyvíjet polsko-ukrajinský vztah v současnosti a nakolik tyto jaksi politické, zahraničně politické priority obou těch zemí jsou v tuto chvíli kompatibilní nebo nikoliv.
4: Tak může se z pohledu Ukrajiny, která se brání ruské agresi už pátým rokem, zdát vlastně absurdní, do jakých obrátek se tento spor o dávné dějiny dostal, protože psala nám třeba do redakce paní z Kyjeva, která se schovávala včera v krytu, že tam prostě lidé řeší úplně jiné věci. Řeší to, jestli se dožijí druhého dne a ne vlastně tuto debatu, tento spor. Mě by zajímalo, protože jde sice o spor, diplomatický spor mezi polskou a ukrajinskou stranou, ale kde se vzal ten nápad na odebrání vyznamenání a jakou roli vlastně tady eventuálně hraje Moskva, Rusko, Kreml? Pane Mokryku, jaký vy na to máte názor?
5: No tak zaprvé já bych chtěl reagovat, pokud dovolíte krátce. Ano. Skutečně bych částečně souhlasil v tom smyslu, že tento spor, jakkoliv paradoxně to zní, ale není o dějinách. Je to spíše, Ukrajinci to minimálně takhle vnímají, že se jedná o snahu, jak si vnutit jim jistou vizi, jisté představy o jejich vlastních dějinách. Tady vlastně dneska taky zaznělo, že je to téma neprůchozí, jo, že prostě je to stejně jako země kulatá, a to s tím prostě ti ukrajinští historici by chtěli polemizovat, prostě, protože dějiny jsou trošku složitější než takto černobílé. Ale máte naprosto pravdu, že na Ukrajině se v podstatě trošku diví. Rusové včera pouze v Kyjevě zabili 30 civilistů a tento tlak, který vyvíjí polská strana ohledně historických otázek, je vnímán jako dosti výrazné nepřátelské gesto. Prostě ten mainstream to vnímá tak, že můžeme to nechat na později, můžeme to nechat historikům, ale bohužel ten tlak je prostě z polské strany viditelný a je to vnímáno jako křivda, to je pravda.
6: Což je, omlouvám se, ale dovolím si reagovat, což je vlastně absurdní v situaci, když to nebyla polská strana, která jako začala tuto eskalaci a vlastně v následujících krocích, ať už vyjádření prezidenta Zelenského nebo Kirilo Budanova a dalších významných osobností, výrazně k té eskalaci přispívali a ukazovali, že vlastně Kyjev o tu eskalaci v jistém smyslu stojí, nebo nevidí důvod ji řešit.
7: Vnitropolitické důvody na obou stranách, řekněme, otázka teďka pro udržení toho sporu. Ten spor se táhne už nějakou dobu a mě by zajímalo, jaký vlastně mají obě strany zájem na toho stále přiživovat.
6: No, jaké jsou vnitropolitické důvody na Ukrajině, tak tady trošku zaznělo. Vlastně ta tradice je v tuto chvíli mnohem uznávanější v ukrajinské společnosti, než byla ještě před několika lety.
7: A na polské straně Polsko čekají parlamentní volby v příštím roce. Není to také karta pro domácí politiku?
6: Nicméně jako polský názor na vojně se v podstatě nemění. Tam jako není žádný vývoj. Co narůstá, je určitá nedůvěra k partnerovi a určité zklamání z toho, jakým způsobem se vyvíjí polsko-ukrajinské vztahy v situaci, když vidíme kolem sebe všude, že Ukrajina je schopna a ochotná jednat s jinými partnery naprosto pragmaticky a naprosto transakčně. To už není vztah prostě země, která jako běhá, prosí o pomoc. Je to vztah země, která prostě jako ze svojí sílou obchoduje, je to pochopitelné. A vlastně v Polsku tím pádem tak trošku nevidíme důvod, proč měli bychom zůstat jako jediní ti, kteří se nechávají vše líbit. Ale jenom důležitá poznámka, kterou jsem chtěl udělat. Krok Volodymyra Zelenského byl de facto symbolický. Ano, pojmenování vojenské jednotky. Polská reakce byla taky symbolická.
7: Státní vyznamenání. Nebyla přemrštěná, znova se ptám, nebyla přemrštěná?
6: Ne, nebyla. Nebo nebyla. Jako byla to možnost, kterou byla to symbolická reakce, která umožňovala neřešit otázky strategické, protože ve strategických otázkách v podstatě nic nezměnilo. To znamená, Polsko i nadále považuje ukrajinský boj za nesmírně podstatný. Tady upozorním na událost, která se stala včera. Včera německá prokuratura představila obvinění vůči důstojníkovi ukrajinské rozvědky, který se účastnil v vyhození do vzduchu plynovodu Nord Stream. Velmi těžké obvinění, včetně válečných zločinů. Polský soud, který měl vydat do Německa jeho kolegu ze stejné akce, prohlásil, že to neudělá, protože byl to zcela oprávněný čin. A tady mluvíme o tom rozdílu, jak vnímá...
7: Čili Varšava stojí za Kyjevem za všech okolností,
6: jak vnímá, chcete říct. Jak vnímá Polsko ten konflikt a jak vnímají ho partneři v západní Evropě. A potom Polsko může mít oprávněně pocit, že navzdory tomu jednoznačnému jako pochopení pro strategickou situaci Ukrajiny, Ukrajina není ochotna udělat ani jeden jediný malý krok zpět ve věcech, na kterých zase záleží Varšavě.
7: Pane Mokryku, chová se teď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a jeho svita. Chovají se strategicky? Přeci jen v Polsku se asi zhoršují nálady Poláků a Polek vůči ukrajinským uprchlíkům. Ten konflikt prostě jako má odezvu v polské veřejnosti. Ty názory tady slyšíme přímo od Macieja Ruczaje. Nebyla to přeci jen chyba?
5: Takhle, já bych ještě jenom vteřinku, pokud dovolíte, krátce reagoval, protože ohledně těch gest, protože byla tady třeba i reakce polského ministra Radoslava Sikorského, který řekl právě, že to bylo přemrštěné gesto, tím myslím odebrání toho řádu, a že logicky by bylo třeba pojmenování letiště v Řešově, dejme tomu, podle obětí UPA. To by bylo gesto, které by odpovídalo tomu přejmenování ukrajinské jednotky. Třeba, kdybychom se bavili, že to je skutečně v jedné rovině. Ale co se týče bezprostředně vaší otázky, tady to je na Ukrajině debata, protože opravdu jaksi ty reakce se liší, protože přeci jenom Ukrajina polskou podporu potřebuje. Hodně Ukrajinců se nachází v Polsku a zaznívají skutečně hlasy, že by ta politika měla být pragmatičtější, protože napětí stoupá a Ukrajina prostě se musí s tím nějak poprat, musí se snažit najít nějaké řešení, především pro tu komunitu, která je v Polsku. A v tomto směru souhlasím, že opravdu to chování i především Volodymyra Zelenského by mělo být poněkud, dejme tomu, praktičtější.
7: Stále posloucháte Pro a proti s Radomirem Mokrykem, ukrajinským historikem, původem z Lvova, a Maciejem Ručajem, polským publicistou a bývalým diplomatem. Je takové pořekadlo, když se dva hádají, třetí se směje. V Kremlu se mohou smát celé této záležitosti. Jak moc se může z té roztržky radovat Moskva, pane Ručaji?
6: Tak samozřejmě.
7: Je to důležitý aspekt, nebo máte pocit, že se ptám na něco, co vlastně nehraje roli?
6: No tak jak jsem říkal v předchozí odpovědi, jako na strategickém vnímání celé situace se nic nezměnilo. To znamená, ukrajinsko-ruská válka je klíčový bezpečnostní prostě aspekt současné Evropy a je současný klíčový aspekt situace Polska.
7: To jste říkal, ale já se zeptám ještě tedy jinak. Než Karol Navrocký oznámil, že by mohlo odebrat Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice, tak tuto myšlenku šířily osoby, jak jsem se dočetla, které dlouhodobě publikují obsah odpovídající kremelské propagandě, mimo jiné Magořata, Zichová, Lešek Miller. Stejný nápad se prý objevil na běloruských a ruských propagandistických kanálech. Ty informace pocházejí z internetového šetření redakce Oko Press. Nemohli tady třeba i nejvyšší polští činitelé naskočit na nějakou kremelskou linku?
6: Já myslím, že problémem jsou společenské nálady v Polsku, které jsou v tomto ohledu stále vyhraněnější, je stále obtížnější dělat pro ukrajinskou politiku s ohledem na to, že to určité zklamání nebo nedůvěra proniká tu společnost jako celek. Nicméně tento krok byl především krokem symbolickým a měl právě odlišovat tu symbolickou rovinu od roviny praktické. Já osobně si myslím, že je to vlastně krok, který může pročistit vzduch, který může vést k nějaké určité katarze a k určitému narovnání těch vztahů na racionálnější bázi. To, co utrpělo, určitě je představa Polsko se tomu říká jagellonské politiky, to znamená doktrína toho, že vlastně Polsko je nuceno bezpodmínečně a za každou cenu podporovat Ukrajinu, protože to je klíčový prvek bezpečnosti Polska. Tato tradice je v tuto chvíli velmi oslabená, nicméně budujme to na racionálnější bázi.
7: A poslední slovo v pár větách má Radomír Mokryk. Myslíte si, že polští i ukrajinští představitelé tu současnou roztržku zvládnou nějak ukačírovat, nebo má konflikt potenciál ohrozit polskou podporu Ukrajiny, zabránit Kyjevu ve vstupu do Unie?
5: Tak já bych možná jenom zdůraznil, že v podstatě ty snahy o usmíření kolem Volyně, oni už trvají několik desítek let. Prostě probíhaly tady setkání prezidentů, ještě za prezidenta Kučmy a Kvašněvského. Ostatně prezident Duda byl na Volyni v roce 2024, byla tam společná modlitba s Volodymyrem Zelenským. Takže ty symbolické gesta a snahy prostě ten kompromis nějak najít existují, trvají. Jako samozřejmě, že v dnešní době je těžké najít nějaký kompromis a možná prostě ta otázka musí zůstat v jistém smyslu tak, jak je. Prostě každý bude mít právo na vlastní dějiny. Tak. Současně ale Rusko je hrozba jak pro Ukrajinu, tak pro Evropu. A proto skutečně tady souhlasím, musíme jednat především racionálně a myslet na bezpečnost.
7: Tak tolik Radomír Mokryk, ukrajinský historik, a dalším hostem byl Mačej Ručaj, polský politolog. Pánové, díky a naslyšenou. Naschledanou. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.
0: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit. Zemětřesení ve Venezuele nepřežilo téměř 2600 lidí. Sklizeně základních obilovin klesne podle odhadu Českého statistického úřadu až o 16%. Klidné dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Obstrukce ve sněmovně by od příštího roku mohly být menší. Zajistit to má novela jednacího řádu, kterou by dnes měla schvalovat sněmovna. Novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS má omezit řečnickou dobu, hlavně při debatách o programu schůzí. Časový limit by se nově mohl týkat i poslanců s takzvaným přednostním právem. Podle Jaroslava Foldyny za SPD ale není omezení řečnické doby nutné.
8: Já se opravdu domnívám, že obstrukce jsou součástí demokracie, jsou nepříjemné, ale jsou součástí principu a je to o nás, jestli se jsme schopni domluvit. Podpořím návrh, který koalice předložila, nicméně mám s ním ohromný problém.
0: Pro úpravy jednacího řádu jsou i všechny opoziční strany, třeba TOP 09, ale návrh podpoří jen pokud budou změny platit až od příštího volebního období. Ruský noční útok v ukrajinské Sumské oblasti nepřežili nejméně 4 lidé, včetně dítěte. Několik dalších lidí je zraněných. Na síti Telegram o tom informoval šéf oblastní správy Oleh Hryhorov. Jednu oběť a zraněné po útocích hlásí taky Dněpropetrovská oblast. Ukrajina se mezi tím zpamatovává ze čtvrtečního masivního úderu na Kyjev, který nepřežilo 30 lidí. Záchranné akce dál pokračují. Starosta metropole Vitalij Kličko na dnešek vyhlásil den smutku. Rusko pak informuje o ukrajinských úderech v Bělgorodu a Brianské oblasti.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele z minulého týdne stoupl téměř na 2600, oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že pátrání po přeživších dál pokračuje. Stále se pohřešují desítky tisíc lidí. Finanční pomoc na obnovu infrastruktury nabídl například Mezinárodní měnový fond. Ve spolupráci s ním chce Venezuela vytvořit fond na opravu a výstavbu nových domů, ve které má být v přepočtu přes 4 miliardy. Korun. Rodriguezová taky poděkovala za zahraniční pomoc při hledání přeživších. Do té se zapojil i český USAR tým, který se má z Venezuely vrátit v neděli. Sklizeně základních obilovin letos klesne meziročně o zhruba 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiků nejspíš skoro o pětinu nižší než loni. Na Plusu teď míříme na silnice, na dálnici D1 z Prahy do Brna. Po pojíždí nesouvislá kolona kamionů v pravém pruhu od sjezdu na Domašov ze 168. kilometru. Pomalu jede až do omezení u Brna na 196. kilometr. V koloně se navíc řeší nehoda před Kývalkou v odstavném pruhu a v místě se zpomaluje v obou pruzích, jinak se osobní auta výrazněji nezdrží. Na kraji Prahy se stále zdržíte na příjezdech k letišti v obou směrech kvůli omezení. Z dálnice D7 kolona od Středokluk z 5. kilometru a směrem z Prahy se popojíždí už před nájezdem z Evropské, zdržení v obou směrech kolem 15 minut a pomalu se jede na Pražském okruhu směrem na dálnici D1. Od nájezdu z dálnice D5 k Ořechu pojedete 10 minut. Všem za volantem šťastnou cestu. Přes den má být polojasno s kupovitou oblačností a na horách s malou pravděpodobností i s přeháňkami. Večer má pak oblačnosti postupně ubývat až do vyjasnění a odpolední teploty vystoupí na 21 až 25, na jižní Moravě až na 28 stupňů. Tolik zprávy. A teď už další díl podcastu Vinohradská 12.
9: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
10: V pátek začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.
11: Zavítají na něj hvězdy jako Maggie Gyllenhaal, Jesse Eisenberg, Dustin Hoffman.
12: Zároveň oslaví 80 let od konání vůbec prvního festivalu.
13: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary letos poprvé zahájí světelná show s dronem místo tradičního ohňostroje.
14: Program festivalu divákům nabídne 137 celovečerních filmů.
9: Stovky dronů, Dustin Hoffman a trochu širší červený koberec. Jsou to dostatečné oslavy 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech. Jak se z něj vůbec stala takto úspěšná akce? A nejde spíš o biznis a mejdany než o filmy? Ptám se Jindřišky Bláhové, filmové kritičky z Respektu. Dnes je pátek 3. července. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
15: Dobrý den, děkuji za pozvání.
16: And the Oscar goes to Dustin Hoffman for Rain Man.
9: Dustin Hoffman jako pro mě teda aspoň nejznámější host na letošním ročníku filmového festivalu v Karlových Varech.
17: I'm very honored and I thank the Academy for your support.
9: Je to dost velké jméno na oslavy 60. ročníku, jubilejního 60. ročníku.
15: Na 80. let.
9: Tak, díky, že mě doplňujete. Přesně tak, 80 od startu a 60. ročník to je.
17: And to my father and to his new friends, here's looking at you. Thank you.
15: Dustin Hoffman je velká hvězda 60., 70., 80. let. On je opravdu jako velké jméno, to je, byť na začátek festivalu, řekla bych jako relativně, jako ano i ne. Ono je velké, zároveň je trochu za Zenitem a zároveň je trochu problematické, vzhledem k tomu, že je spojovaný s nějakými obviněními ze sexuálního obtěžování Vary, protože nejsou úplně festival, kam by se hvězdy jakoby hrnuly a vůbec tím nesnižuji, jak jako těžké je získat jakoukoliv velkou hollywoodskou hvězdu na jakýkoliv festival. Jako 100% je to těžké, ale zároveň mají nějakou pověst toho, že zvou hvězdy, které mají nějaký trouble, nějaký škraloup a ty západní festivaly se o ně příliš nederou, jako Johnny Depp nebo Mel Gibson. Nicméně jednu velkou symboliku, když mu těch dějin to má, protože, a nejsem si teda jistá, jestli jsou si toho organizátoři vědomi, ale on před rokem 1989 patřil Dustin Hoffman ve Varech k tvářím Hollywoodu. On byl jako vlastně, ne že by tam někdy přijel, on tam nikdy nepřijel, ale zároveň ho Hollywood ve spolupráci s americkou vládou velmi ochotně, nebo hlavně Hollywood velmi ochotně ty jeho filmy vysílal, protože měl pocit, že jsou to filmy, které budou českoslovenští komunisté ochotní hrát. On nebyl žádné soutěže, byly to filmy mimo soutěžní. A hlavně Hollywood fungoval takové logice, že vzhledem k tomu, že má kořeny na Ukrajině a v Rumunsku, tak to spojení s tím regionem, že je vlastně jako plus. A že zároveň hraje ve filmech, které jsou s ženskými hrdinkami, protože Hollywood se chtěl prezentovat ne jako producent Ramba, ale nebo jako Rocky nebo drsných filmů, ale jako vlastně feminní, jemný, ne žádný jako válečný štváč, ale vlastně jako někdo, kdo je mnohem jako jemnější a smířlivější.
9: To jste šla takhle z kraje hnedka do hloubky. Já jsem tu otázku myslel tak jako povrchně. Není to DiCaprio, není to Scarlett Johansson, není to Keira Knightley, co tam byli v minulých letech. Je to Dustin Hoffman, jestli to je dost?
15: To bych si docela dovolila tvrdit, že v tomhletom kontextu je víc než DiCaprio a víc než Scarlett Johansson, protože ani DiCaprio, ani Johansson do Varu nepřijeli jako hvězdy, ale jako začínající herci v začátku svých kariér. Jo, takže DiCaprio dneska by do Varu pravděpodobně nepřijel, nebo téměř jistě. A teďka doufám, že ho příští rok pozvou a přijede. Ale to byl mladíček, který přijel s babičkou a s dědečkem do Varu a žádnou hvězdou nebyl. Jo. Takže on se to retrospektivně jako říká, přijel DiCaprio, opravdu DiCaprio v 90. let nebyl DiCaprio, co je dneska.
9: Jeffrey Wright, Jesse Eisenberg a tak dále, těch hostů bude celá řada. Zapomněl jsem na někoho významného?
15: Přijíždí i Maggie Gyllenhaal, moje oblíbená herečka ze Sekretářky nebo z Donnie Darka. přijíždí Juliette Binoche, nesmím zapomenout. Ta doprovodí jenom jednu projekci, takže je to velmi exkluzivní host k jedné projekci, věrné kopie Kiarostámiho. A já se třeba osobně hodně těším na kameramana Roberta Richardsona, který spolupracoval s Quentinem Tarantinem nebo s Oliverem Stonem, dělal jeho rané i pozdější filmy.
9: Velká dronová show je naplánovaná, stovky dronů, velký mejdán, rozšířený červený koberec jsem zaznamenal, že bude na jubilejní 60. ročník. No ne, znovu se vracím k tomu, tak 60. ročník, to je už něco, ne? To už něco znamená. Ty oslavy skutečně odpovídají tomu, jako jak velkou slávu má Karlovarský filmový festival za sebou?
15: Nevím, jestli je to velká sláva. On se ke svým dějinám Karlovarský festival úplně nehlásil docela dlouhou dobu, zhruba tak 30 let, protože ty komunistické dějiny byly dějiny zdiskreditované politické akce, se kterými nechtěl mít společného a stály trošku v protikladu k tomu hezkému, heroickému a velmi přehlednému příběhu o tom, jak Jiří Bartoška zachránil festival v 90. letech a jak ho vybudoval. A předstírat, že předtím ten festival měl nějakou hodnotu a nějak fungoval, to do toho narrativu jako nezapadalo. Takže teďka to naopak zapadá. Asi ano, je to nějakým způsobem, je tam mnohem větší důraz na, je to mnohem větší party, když to řeknu, je tam mnohem víc hudby, mnohem víc kapel. Je vidět, že je tam jako přijadej akcent na to, že to je jako ta oslava, takže je tam nějaká větší koncentrace prostě zábavy, která by mohla přitáhnout lidi. A je tam skvělá, za mě skvělá sekce Návraty k pramenům, kde je vlastně sestavoval umělecký ředitel Karel Och a je sestavená z filmů, které v minulosti buď ve Varech vítězily, nebo něco v těch dějinách důležitého znamenaly, nějaký milník. Takže to je, myslím, taková jako nenápadná. Drony to nejsou, není to vidět, ale jako v rámci té cinefilie a toho filmu je to fakt jako důležitá sekce.
9: Já když jsem zmiňoval tu slavnou historii, tak jsem samozřejmě tak nějak mezi řádky opomíjel tu komunistické období a myslel jsem to zahájení v roce 46, které bylo dřívější i než festival v Cannes, tím se velmi pyšnili, že jo. Pravda je, nebylo to v Karlových Varech, ale v Mariánkách. No, ani, to je hrozně zajímavé.
15: Ani drony tam neměli.
9: Ani drony tam neměli.
15: Měli tam maximálně Vítězslava Nezvala a Štěpánka a různou jinou Hegra, různou jinou hereckou honoraci. Ten festival začínal v Mariánských lázních, které měly po válce lepší pověst a lepší vybavenost v uvozovkách, což znamenalo jeden lepší společenský dům, takzvané kasíno, kde se dalo předělat na to kino, ten dům. A měli vlastně lepší pověst z hlediska nějaké pozice na té mapě, kam jezdily evropské elity v 19. století. Ty Vary trošku zaostávaly, byly takoby jakoby trošku schátralejší a jednoduše se taky dohodli ty organizátoři mnohem snáze s tím městem. A s těmi Vary se prostě nedohodli, takže začali v Mariánských lázních, pak se promítalo ve Varech a v roce 48-49 vlastně přecházejí na pevno do Karlových Varů.
9: To, že to bude v Sudetech, to bylo ale od začátku jasné. Mariánky, Karlovy Vary, že to nebude v Praze třeba ten festival?
15: Ne, Praha vůbec nebyla ve hře a Sudety byly pro komunisty v té národní vládě strašně důležitým místem, kde oni prosazovali svoji politiku, že oni jsou jediní, kteří vlastně jako zabrání nějakému pronikání toho německého živlu a obnoví, vlastně vytvoří nějakou novou společnost a jediní jsou schopni zastavit případně třetí světovou válku a tak dále. To byla ta poválečná politika. Takže tam to bylo vlastně hodně symbolické a zároveň i symbolické nejen čistě ideologicky, ale i proto, že pojďme prostě do západu, do Sudet, na západ Čech k německým hranicím implantovat a přinést českou kulturu, aby bylo jasné, že nepřijíždíme do Německa, ale že přijíždíme do Čech. Takže tam to bylo hodně spojené s tím osvobozením se o Němců po válce.
9: No a potom roce 48, 49, 50, jak se to přesunulo kompletně do Karlových Varů, tak jak se pak ta ideologie projektovala do toho festivalu? To byla holá propaganda asi, ne?
15: Jako byla a nebyla. Samozřejmě ten festival byl spojený s komunistickým režimem, byl spojený od začátku, propagoval znárodněnou kinematografii, propagoval státem vlastněnou kinematografii. Pak se to samozřejmě radikalizovalo a po roce 48 už jsou to komunistické ideje. Už je to o tom, jak prostě propagovat komunistické ideje, propagovat sovětský nějaký internacionalismus. Tam vždycky byla sovětská kinematografie, za ní česká, pak nějaké jako lidově demokratické. Vary třeba byly fakt jako místem, kde se porovnával v 50. letech to, jak která východoevropská kinematografie správně postupuje nebo nepostupuje v zavádění socialistického realismu.
9: Jo, takže tam to byl takový summit až dokonce.
15: No, tak jako v těch momentech tam fakt tam byly
9: hodnotilo
15: jako,
9: se tam,
15: jako vyčítali si ti jednotliví zástupci, my to děláme dobře, vy to děláte špatně, Sověti kárali, jakože že to ti jejich vazalové nebo ty satelity nedělají. Ta hesla to odrážela, že jo, formování prostě nového člověka, potom se přidal mír v 50. letech, kde to vlastně bylo nejvyhrocenější. Ono nejvyhrocenější období je tak jako řekněme 50 až 56 nebo 48-56 a pak se to otevírá západu, stejně jako se oteplovala studená válka, tak se vlastně ten festival začíná mnohem víc dívat na západ.
18: A stává se mezinárodním? Dnes je to mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, tak už v těch 60. letech je to mezinárodní filmový festival?
15: On byl mezinárodní, on byl prvně jenom v Československu s mezinárodní účastí a pak byl mezinárodní, protože jakkoliv se to může nezdát, tak organizátoři velmi usilovali o to, aby byli v tom prestižním okruhu těch západních přehlídek. A to nešlo bez toho, aby vyjednávali s FIAP, což je asociace producentů a distributorů, která tehdy velmi jako určovala ten harmonogram, rozdělovala ty takzvané kategorie A, B, C. A ty organizátoři velmi usilovali od půle 50. let, aby to Ačko takzvaně jakoby měli, aby mohli být ten soutěžní mezinárodní a aby byly jako Cannes, jako Benátky, jako Berlín. Takže byl to 100% mezinárodní festival jako statusem a rozhodně mezinárodní festival zvanými kinematografiemi, protože jo, tam třeba francouzští kritici chválili, jezdili se dívat na filmy z Číny, protože nikde jinde ty filmy hrané nebyly, zatímco Karlovy Vary dávali prostor zemím, kde se prosazovala komunistická revoluce, mezi něž patřila Čína a důsledkem bylo, že tam prostě se hrály filmy z Číny nebo z jiných zemí, které jinde nebyly.
18: Aha, takže takové provazování vlastně.
15: Byla to vždycky zóna kontaktu. Děkuju, že jste si skoro počítali titul mojí knížky. Proplétání světu. Proplétání světu, ale je to tak, byla to vždycky zóna kontaktu, byť samozřejmě vychýlená nějak do té socialistické hemisféry.
18: A už tehdy to teda bylo místo i setkávání té herecké smetánky, místo plné červených koberců, okázalosti, spousta peněz, bujaré večírky.
15: Bujaré večírky byly, ale byly, nemůžeme si je představovat jako dneska večírky Česu nebo večírky v Bechersbaru. Opravdu to fungovalo jakoby jinak. Ten festival si budoval identitu v opozici vůči Cannes a Benátkám tím, že to není takzvané festiválení, že my se tam nezdíme válet jako ty hvězdy v zahraničí, ale my jezdíme pracovat na ten festival. Ten festival byl pracovní, ten étos kolem hvězd, které se tam snažili dostat, včetně hvězd západních, jako je Claudia Cardinale nebo Henry Fonda. Prostě jsou to skvělí herci, skvělí pracanti, skvělí jako charakterní herci.
19: J'avais très envie de venir à Karlovy Vary et j'espère pouvoir voir quelque chose demain matin.
15: Takže ten festival si vlastně budoval jako pověst festivalu, který je domácký, který je přívětivý, který je vstřícný, protože to mohl nabídnout, nemohl nabídnout ten luxus, ale mohl nabídnout naopak ta vřídla, tu léčbu, jako fakt takový ten domácí luxus. It was a wonderful experience for me, very funny, very unusual.
18: It's not what I would have expected to find in Czechoslovakia or almost. A uznávaní Češi tam jezdili, Jan Němec, Věra Chytilová, Miloš Forman.
15: Jezdili, ano i ne, jako Jan Němec tam, myslím, možná se myhl, určitě tam byl Miloš Forman, byť jeho filmy nesoutěžili. V podstatě ti herci jezdili, museli, byli zvaní, byli součástí nějaké propagace, často tvořili ty hvězdné tváře, když prostě nebyly hvězdy západní, tak je dodávali jako československá kinematografie. Ale třeba čeští režiséři, československá nová vlna byla mnohem víc vidět na západě, a to nejen proto, že by tam ti tvůrci chtěli jezdit, protože jejich filmy, když vyhráli, tak dostávali vedle ceny i finanční odměnu, což ve Varech neexistovalo. Ale
18: možná taky angažmá, že jo?
15: Angažmá úplně ne, to ne. Ale jako některé, ano, mohli, někteří získali třeba nějakou spolupráci s Německem, se západním Německem, ale ona o to měla zájem i československý státní film jako takový, protože to pro něj znamenalo devizi, znamenalo to větší viditelnost, znamenalo to prestiž, znamenalo to lepší export. A fakt v těch Varech byste v 60. letech narazil na dva filmy československé, a to Obžalovaný, který se mimochodem promítá tady i v té sekci Návraty k pramenům, který v roce 64 ten festival vyhrává.
18: Aha. A teďka se bude promítat?
15: Ano, bude se promítat jako jeden z těch historických filmů. A Rozmarné léto Jiřího Menzla, který ho vyhrává v roce 68. A to jsou dva filmy z kraje Nové vlny a zbytek tam prostě nic. To bylo schované jako ve vedlejších sekcích, na trhu, a takové jako hobby měli ty zahraniční novináři, že se jako byli nasosaní, byli navnadění na to, že chtějí vidět ten československý zázrak, ale museli si ho horko těžko vyhledávat jako v těch vedlejších sekcích schovaný někde v proječních místnostech.
18: Pokud festival začal před 80 lety a slaví jubilejní 60. ročník, kam se ztratilo těch 20?
15: Tak o jeden přišel kvůli smrti Stalina a Gottwalda v roce 53, nemohlo se festiválet, muselo se truchlit. Druhý v roce 55 se nekonal z organizačních důvodů a potom se festival od roku 59 střídá ve svém Moskvě, protože Sověti prostě chtěli mít také festival, protože mělo to nějakou jako prestiž, mělo to nějakou jako soft power, nějaká kulturní propaganda, a ve východním regionu, ve východní Evropě, FIAP, ta organizace chtěla mít jenom jeden áčkový festival, tak ta dohoda byla, pojďme se prostě střídat, aby jsme každý z nás mohli mít to Nováčko. Mm-hmm.
20: Když jsme se bavili na začátku o tom, co to znamená slavná historie, tak ta desetiletí, na která by nejradši ve Varech zapomněli, to jsou teda 40. léta. Potom 50., 70., 80.?
15: No, vlastně všechno před rokem 89, protože ono to nezapadalo v rámci toho porevolučního vyprávění, že antikomunistického naladění a těch nových začátků a nového jako budovatelského úspěchu ve smyslu budování nějaké akce, která není vlastně na státem, která není zkorumpovaná, která není dotovaná, ale která má za sebou záruku těch soukromých peněz, které znamenaly v 90. letech záruku kvality, jako to se v těch novinách fakt píše, že jako...
20: Jo, ale oni je teda nejdřív vůbec neměli, že jo, ale tam je ten problém, že ty začátky nebyly jednoduché úplně.
15: No nebyly, já se bavím o tom ročníku 94 dále, jo. Který je vlastně spojovaný s tím příběhem Evy Zaoralové, umělecké ředitelky a Jiřího Bartošky jako prezidenta. Oni ty dva první ročníky byly pořádané ještě pod záštitou ministerstva kultury, protože ten ročník 90 se připravoval ještě před rokem 89. Pak do toho vpadnul 89, tak to jenom jako překlopili a trošku modifikovali, aby to odpovídalo tomu étosu nějaké jako demokratizace a nástupu demokracie a změně režimu, ale většina těch lidí tam zůstala, že lidé, kteří to organizovali před rokem 89, kdo jiný by to mohl dělat? Jako nikdo jiný to nemohl dělat. A v roce 92 se stává prezidentem Jiří Menzel, Terza Brečková uměleckou ředitelkou, ale ten festival znovu, ty lidi to neumí dělat, je to takové chaotické. Ale ten příběh toho festivalu po roce 89 musíte vnímat jako v rámci celé té proměny, jakoby té transformace celé tvarzmace kultury.
20: Ne, určitě, tak teď se otevřou všechny ty trezory a to se dostane festivalu, ne? Teď všichni se můžou dívat na ty filmy, které nikdo neviděl desítky let.
15: Ne, já jsem myslela, oni jako mohli, už v 80. letech se uvolňovaly trezorové filmy v Československu. To je jako mýtus, že se ty filmy neuvolňovaly, ale jedna ta sekce, máte pravdu, že v 90. letech právě, co ukážeme? Ukážeme 60. léta, co jsme tady nemohli hrát a ukážeme trezorové filmy, takže byla vlastně jedna speciální sekce, která se jmenovala Filmy osvobozené, protože ten 90. ročník, ta 90. byl vlastně spojovaný s nějakou představou napravování křivd a napravování dluhů, které dlužíme těm tvůrcům, kteří byli zakázaní, kteří prostě museli emigrovat a tak dále, filmy, které byly zakázané. Takže se promítali Skřivánci na niti, promítalo se Ucho, promítaly se všechny ty opravdu problémové filmy. A ty najednou byly vlastně jako tím výstavním a tím gestem, že končí stará éra a začíná éra nová, kdy se nic zakazovat nebude.
20: Vy jste ukazovala uvozovky u těch problémových, to jenom není vidět
15: ne, to
20: v podcastu.
15: To jsem nemyslela, myslela jsem, jako fakt, tak. Fakt je zlobivé, ty zlobivé, zlobivé filmy, zlobivých filmů.
20: A pak přišla éra teda Bartošky, který ale udělal z Karlových Varů to áčko, ale v tom 21. století, ne?
21: Jiří, jakého filmového favorita máte vy?
22: Já bych vám řekl, já jsem tady za úředníka. Ta
20: ten festival je teď známý právě díky úsilí pana Bartošky.
22: Takže já opravdu bohužel uvidím filmy až v Praze na kazetě.
15: Jiří Bartoška byl velmi schopný podnikatel.
22: Peníze se sehnaly, festival proběhl a věřím tomu, že stejně bezproblémově a myslím daleko méně komplikovaně proběhne příští ročník.
15: Ten festival vlastně vybudoval úplně skvělým způsobem. Já si myslím, že jeho role je velmi často jenom redukována na to, že to ta známá tvář, která jako prezentuje ten festival jako navenek pro ty média, ale já, když jsem psala jeho nekrolog, tak si opravdu myslím, že ten jeho příběh je do určité míry fakt jako, že se podceňuje to, jak on byl schopný organizátor a schopný vlastně jako podnikatel, protože on ten festival přebírá v roce 94 s Evou Zaoralovou, pořádají ho, ale pořádají ho pořád v rámci nadace Film Festival Karlovy Vary, která je zřízená státem, který má stát nějaký podíl, ale pak stát rozhodne, že nesmí jakoby vznikat zisk v rámci nadací a ten festival se privatizuje a privatizuje ho na konci 90. let Jiří Bartoška jako jediný akcionář Film Festivalu Karlovy Vary. Takže se stává jediným akcionářem a rozvíjí vlastně tu jako soukromou akci, ten soukromý podnik a rozvíjí ho s týmem, který byl schopný ho zorganizovat tak, aby to byl profesionální dobrý festival.
20: No, na druhou stranu řada kritiků by vám řekla, ve Varech jsem nikdy nebyl z toho důvodu, že to je prostě společenská akce z bohatlíků, tam se střetávají politické zájmy, všichni tam jedou jenom se ukázat, tak je to dnes vůbec ještě o filmech?
15: Ten festival je schizofrenní v něčem a často, když máte pocit, že byste jenom nebyl ve Varech a četl ty články, tak byste měl pocit, že sledujete úplně a prožíváte úplně jiný festival. Jo? Je to fakt jako mediální festival a pak je to festival, který žijete a můžete samozřejmě jít na večírky a na akce a pařit prostě před termálem do 3 do rána. A nebo můžete od rána od 8 chodit na argentinské filmy jako v kinosále.
20: A dělá to někdo tak?
15: Já si myslím, že určitě, jako, že to 100% někdo dělá. Tam jsou jako fronty lidí, kteří pořád chtějí, jedou za těmi filmy a naopak je jim třeba bytostně jako nepříjemné někde dělat nějakou party a pak jsou tam já nevím, jak Zlatá mládež nebo někdo, kdo se chodí ukázat, protože ten festival má zároveň kvůli sponzorům a kvůli tomu, že i ty Vary vlastně chtějí tenhle ten typ jako celebrit přitáhnout, protože to generuje nějakou viditelnost.
20: Ano, ano, podporují to taky, že město Vary to podporuje 11 miliony ročně, ten festival dělá stovky milionů korun, v tom jsou obrovské peníze.
15: Stovky milionů jsou spíš protočí. Jako ten argument, že se tam utratí a že z toho je nějaký zisk, velmi jako, že to nějaký komerční benefit pro ten kraj, pro to město samotný. 11 milionů dávají dohromady Karlovy Vary a kraj a město, ač 20% z té pohyblivé částky, která je zhruba 250 milionů, je rozpočet, dává stát, takže a zbytek jsou sponzoři. Takže 20 nějaká dohoda, myslím, která je plovoucí, takže pokud se rozpočet zvedá, tak by měli dávat, stát by měl dávat víc. V současnosti je to asi 47 milionů.
20: Dobře, takže kdybyste měla tři varianty, je to spíš biznis, spíš společenská akce nebo stále pořád filmový festival, tak volíte všechno dohromady asi.
15: Tak jasně, protože jedno bez druhého jakoby nemůže existovat, že jo, logicky, aby ta akce nějak z pohledu toho soukromého podniku jakoby fungovala, tak aby se mohly ty filmy promítat, tak je třeba tam mít i jiný druh. A ten festival hlavně taky využívají sami organizátoři k tomu, aby tam třeba uzavírali nějaké příští jako dohody. Jo, je to pořád jako na každém festivalu je nějaká jako jsou nějaké vrstvy. A jedna vrstva jsou cinefilové diváci, baťuškáři v vozovkách, kteří tam chtějí vidět a spějí v městečku a fakt chodí na 4 filmy, na 5 filmů denně. A pak jsou lidi, kteří chodí na večírky a hrajou golf. Jo. A protože ty zase přinášejí ty peníze a čím dál tím víc, myslím, že ten festival stará velmi jako luxusně o své partnery a o své sponzory, jakože jim vychází velmi vstříc a opravdu je opečovává, protože bez nich nemůže si fungovat.

0: zážitek. Jakože vidět fakt ty filmy, které jsou natočené pro velké plátno na velkém plátně. A to já sleduju kvůli práci hodně filmů na počítači a nic proti tomu nemám, ale pořád je tam něco nezastupitelného. Hmm. Pořád je to nějaký jako druh komunity, nějaký druh jako prožívání jiného druhu.
1: A to se nezmění do příštích 60 ročníků, které možná Karlovarský filmový festival přežije, nebo přejme mu to samozřejmě?
0: Těžko říct, jako jestli se to změní, že jo, covid změnil velmi návyky, ale ten festival každopádně dělá vlastně všechno pro to, aby jako ten soukromý podnik fungoval, protože se, že jo, synergicky rozpíná jiná, má kvy v televizi, jo, je to vlastně zajištěné Rockaway Capital, což je firma, které to Jiří Bartoška vlastně prodal ten majoritní podíl. Jsou tam všechny ty přidružené vlastně jako podniky k tomu, takže asi přežije.
1: A konkurovat dál třeba těm velkým evropským festivalům dokáže?
0: On jim nekonkuruje.
1: Ne? On má svoje vlastní místo.
0: No přesně, ta hierarchie je podle mě daná. Tohleto je festival, který je regionálního významu velmi, velmi solidního. Až vám řeknu jednoduše, jo. Vary jsou paradoxně vždycky, a měli to i ti organizátoři před rokem 89, vždycky mu paradoxně přisuzovali větší význam, než měl, a zároveň všichni domácí návštěvníci menší důležitost, než měl. Jo. Oni všichni organizátoři chtěli, aby to byl jako největší festival, jsme součástí Ačka, a domácí diváci si říkají, no my jsme taková jako akce ušmudlaná. No to není pravda, on je to fakt jako solidní, velmi důležitý festival, který může být pro tvůrce ze střední Evropy nebo z Řecka nebo mimo Českou republiku v něčem strašně důležitý, jako býval v těch 60. 70. letech, kdy vlastně sem přijížděli, kdy ten festival objevil Cinema Novo, pomáhal prostě, objevil brazilskou kinematografii, objevil kubánskou kinematografii, jako hrál filmy od Pasoliniho, hrál Buñuela. Ten festival fakt měl pro kinematografie Latinské Ameriky, Asie a Afriky strašnou důležitost. Ti lidé tady ukázali svoje filmy, ukázali je světu, nebyly to malé kinematografie, které v Cannes by ten prostor nedostali. A tohle to si myslím, že platí pořád, že prostě tady, když přijedete, tak američtí novináři se setkají se segmentem kinematografie, který nikde jinde neuvidí.
1: No, tak vidíte, že má slavnou historii. Já jsem rád, že jsme se k tomu
0: na závěr
1: dostali.
0: Já vím, že má slavnou historii, ale já jsem možná jediná, kdo to ví, že má slavnou historii.
1: My taky. Díky, že jste přišla.
0: Děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Jindřiška Bláhová, filmová kritička z Respektu a taky editorka knihy Proplétání světů o historii filmového festivalu v Karlových Varech. My jsme řešili samozřejmě, teda mimo jiné, jubilejní 60. ročník téhle populární společensko-kulturní akce, ze které i letos budete moct poslouchat živé vysílání naplněné informacemi a rozhovory na Radiožurnálu. Naslyšenou v úterý.
2: Pěkné dopoledne, je 10:30.
3: Český rozhlas Plus.
2: Lidé v Kyjevě dnes drží den smutku za oběti včerejšího masivního ruského útoku. Podle záchranářů ho nepřežilo 30 lidí. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský novinářům potvrdil, že Rusko může za útok čekat odvetu. Dalším úderům čelila Ukrajina i dnes. V Krivém Rihu na středovýchodě země odstraňují následky raketového útoku, který si vyžádal nejméně 4 oběti. Ruské nepilotované letouny mířily i na čerpací stanice na několika místech země. Při platbách kartou v zahraničí si můžete zbytečně připlatit kvůli nevýhodné konverzi měny, upozorňuje na to Česká bankovní asociace. Ta doporučuje při takzvaném dynamickém přepočtu vždy zvolit platbu v místní měně, ne v českých korunách. Podle studie společnosti Visa platí kartou v zahraničí přes 60% Čechů. Demokratická republika Kongo hlásí už 1460 potvrzených případů eboly. Za den tak počet nemocných stoupl o více než 50. Téměř 450 nakažených zemřelo. Počet případů i obětí letošní epidemie eboly je ale pravděpodobně vyšší. Humanitární pracovníci a vědci tvrdí, že zdravotnické úřady virus odhalily příliš pozdě. V Letcích u Plzně chce soukromý investor vybudovat recyklační centrum. Plánuje ho postavit na bývalé průmyslové skládce. Místní lidé se ale obávají, že nebezpečné chemické látky ve skládce můžou ohrozit zdroje pitné vody. Vliv stavby na životní prostředí teď posuzuje Plzeňský kraj. Ve Lhotě pod Lipčany na Královéhradecku začal 44. ročník sjezdu obcí, které mají v názvu slovo Lhota nebo jeho obdobu. Akce se zúčastní až 5000 lidí ze Lhot, Lhotek, Lhotic, Lehot nebo Lehotek. V Česku i na Slovensku je takových míst přes 400. Oceňovaný japonský spisovatel Haruki Murakami vydal po 3 letech nový román The Tale of Kaho, v překladu Příběh Kaho, je jeho první knihou, kde je hlavní postavou žena. Doteď byli jeho hrdinové převážně mladí muži nebo muži středního věku. Novinka vypráví o dívce, které se začnou dít podivné věci, kterým nerozumí. Jestli román vyjde i v češtině, zatím není jasné. Kniha je teď k dostání pouze v japonštině. Plány na překlad autor ani nakladatel nezveřejnili. Krátký pohled na silnice na D1 z Prahy do Brna. Před Kývalkou řeší nehodu v odstavném pruhu, v místě se zpomaluje v obou pruzích, jinak se ale osobní auta výrazně nezdrží. U Prahy se zdržíte na příjezdech k letišti v obou směrech kvůli dopravnímu omezením. Z dálnice D7 kolona ze 3. kilometru od sjezdu na Kněževes ve směru z Prahy se popojíždí od Evropské. Obou směrně se zdržíte 10 až 15 minut a provoz vázne ještě na Pražském okruhu směrem na dálnici D1. Od nájezdu z D5 k Ořechu pojedete 10 minut. Šťastnou cestu. Pátek bude většinou slunečný, bude skoro jasno až polojasno, v severní polovině území až oblačno s teplotami od 20 do 25 stupňů, na střední a jižní Moravě bude tepleji 24 až 28 stupňů, na východě Čech a na Moravě ale může místy přechodně foukat silnější vítr s nárazy o rychlosti kolem 55 km za hodinu. To byly zprávy a teď už Světlana Vitovská a Osobnost Plus.
4: Svoboda slova by neměla být podle většiny Češek a Čechů bezbřehá. Z unikátního projektu Českého rozhlasu a CVVM vyplynulo, že víc než polovina lidí souhlasí s omezením svobody slova třeba kvůli bezpečnosti a schvaluje omezení projevu, který ohrožuje demokracii nebo vyzývá k nenávisti. Jak do svobody slova promlouvá umělá inteligence a jaká témata nejvíc rozdělují společnost, zeptám se vedoucího Ústavu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Josefa Šlerky, který je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
3: Osobnost Plus.
4: Pane Šlerko, jakou míru svobody slova podle vás v Česku máme?
5: Já si myslím, že velkou. Dokonce jako nejen z těch vnějších měření. Česká republika patří k těm zemím s největší svobodou slova ve světě. Ale i podle toho subjektivního vnímání lidí. Když se vrátíme k tomu výzkumu, který tuším pro Český rozhlas vznikl, tak tam vlastně to je skoro 70% lidí, kteří souhlasí s tím, že máme v Čechách svobodu slova. Čili na tuhle otázku je to odpověď jednoduchá. Svobodu slova máme v Čechách velkou.
4: A umíme s ní nakládat?
5: Umíme s ní nakládat je druhá otázka. To záleží na tom, k čemu si myslíte, že svoboda slova je. My máme zhruba, dejme tomu, 3 takové teorie, k čemu svoboda slova může být. Ta první říká, jenom v té diskuzi, kterou vedem, můžeme se dobrat pravdy a proto omezovat svobodu slova znamená stížit tu cestu k pravdě. Když to řeknu zjednodušeně. Ta druhá teorie říká, aby jsme se mohli rozhodovat, musíme slyšet všechny názory. A tím pádem ta svoboda vlastně je spíš na tom, aby jsme to vůbec mohli poslouchat. A ta třetí teorie říká, my jsme autonomní lidé, svobodní a můžeme si říkat, co chceme. To jsou ty tři teorie. No a teď podle toho, ke které se straně přidáte, tak budete radikálnější nebo méně radikální, co všechno patří pod ochranu svobody slova. nebo respektive co všechno patří pod svobodu slova a co z toho máme nebo nemáme omezovat. Ona to není jednoduchá debata. Svoboda slova není fyzikální veličina nebo něco, co se dá takhle hezky od stolu jako říct, máme, nemáme, platí, neplatí.
4: Vy jste v té první odpovědi řekl slovo pravda. Mě zajímá, jestli je pravda opravdu jenom jedna, anebo jestli každý máme tu svou?
5: To začínáme takhle v pátek dopoledne z Ostra. Já jsem člověk, který spíš je zastáncem toho, že pravda je proces, který permanentně v bádání znovu a znovu se snažíme postavit a znovu je rozbourán a my ho furt stavíme znovu a znovu. Pro mě pravda je proces. A z toho plyne, že není jedna. Z toho mimochodem plyne, že mně je osobně blízká ta pozice toho, že je důležitá ta svobodná diskuze o tématech v té společnosti, protože to je demokracie. Demokracie není stav, demokracie je proces. Takže já bych se v tom obešel bez pravdy, ale přiznám se, že patřím spíš k minoritě, který si tohle myslí.
4: Už jsem říkala, že 70% Čechů a Češek si podle výzkumu Českého rozhlasu a CVVM myslí, že u nás lidi můžou svobodně mluvit, vyjadřovat se a zároveň velká část souhlasí s omezením projevu, který ohrožuje demokracii nebo šíří nenávist. Kdo a podle čeho rozhoduje, co ještě je a není svobodný projev?
5: A tohle je ten druhý velký problém, který je tam přítomný. My máme na jedné straně něco, jako je vlastně právní rámec. Jo, my máme dáno, co už svoboda projevu není a je to něco jiného. U příkladu takový drobnost, jako je podvod. Jo, když vám podvodník jako něco napíše nebo řekne, že vám jako zajistí 300 milionů ročně, když mu pošlete 100 tisíc, no tak jako tohle není svoboda slova.
4: To je
5: prostě podvod, jo. Ačkoliv formálně na papíře to může vypadat úplně stejně jako nějaký jako projev, jo. Čili ne všechno, co je projev, ne všechno, co je text, je jako chráněný svobodou slova. To je jako důležitý si jako uvědomit. No a druhá věc je, my tou svobodou slova pokrýváme široké spektrum názorů a pak tam mám a široké spektrum projevů, ale zároveň my víme, že slova něco dělají. Jo, že jako tak jako nejdeme někoho, jako když řeknu, myslím si, že Český rozhlas je banda, kterou je zapotřebí vyhnat odsud. A řeknu vám to takhle ve vysílání, nebo to řeknu jako politik u pultíku.
4: Tak já vám budu oponovat, že to tak není.
5: Vy mě budete oponovat a budeme se o tom jako bavit. Ale když bude stát před Českým rozhlasem srocení jako dav lidí, který bude ozbrojený, já se před něj postavím a řeknu tu samou větu, no tak tím budu jako vyzývat lidi k tomu násilnému činu. Jo.
4: Je to,
5: ty věty
4: začíná
5: na těch úrovních jsou stejný. A já to jenom dokončím. A my v tom právu tyhle věci často máme jako docela dobře ošetřený. Máme ošetřený, co tam spadá, co tam nespadá. A taky máme docela dobře ošetřený, kdy už to svoboda slova prostě jaksi není.
4: A kdy začíná odpovědnost za to, co říkáme veřejně, píšeme na sociální sítě?
5: A tím se dostáváte k tomu druhému problému. Tohle jsme mluvili o tom právním režimu. Je strašně zajímavý sledovat ty rozsudky českých soudů v těchto věcech. Viděli bychom tam, jak se to české právo stabilizovalo za těch posledních 37 let. Za těch posledních 37 let, jak se stabilizovalo u toho, že třeba politický projev zaslouží jako větší ochranu než projev běžného člověka.
4: Ale jo. I ten má svoje hranice.
5: I ten má svoje hranice, ale viděli bychom tam spoustu věcí, viděli bychom tam a mimochodem, oni by se našli i v tom výzkumu. Taky v tom výzkumu byste našla, že jaksi učitel nebo novinář jako má větší odpovědnost za to, co říká.
4: Než jo, politik.
5: Než politik. Jak si má nísty důsledky. Mm-hmm. Ten problém je někde jinde. Ten problém je v tom, a to v tom výzkumu je taky dobře, že vlastně nějaká represe vůči někomu, kdo s tou svobodou slova vyzývá k nenávisti, nebo kdo popírá holokaust. Jo? Jako, prostě jsou v oblasti, které jsou tam v tom výzkumu dobře ukázané. Takže se očekává, že ta jako represe vůči němu nepřijde od státu, ale přijde od těch nestátních aktérů. Jo? To znamená třeba od Facebooku. Mm-hmm. Lidi jako souhlasí s tím, velká část lidí souhlasí s tím, že by se měly mazat příspěvky, jako, které jsou nenávistné třeba vůči nějakým národnostním menšinám.
4: Na holokaust jsou Češi a Češky velmi vnímaví.
5: Holokaust je vlastně tam, to je jedna z mála věcí, na který se jako všichni shodnou, že popírání holokaustu je věc, která se nemá tolerovat. A tím chci říct, že jedna věc je ten právní stát a ta druhá věc je ale ta společnost a ty společenské normy a společenské tlaky. Kam můžeme zastavit jak pravidla platform, když se nad tím zamyslíte, dneska největším cenzorem jsou algoritmy sociálních sítí. Jo. Platí tam otázka toho, jaký je vztah mezi zaměstnavatelem a člověkem, který ku příkladu je rasista a svoje rasistické výroky píše na Facebook, má ho právo trestat ten zaměstnavatel. Jo, je tam mnohem víc otázek kolem toho společenského tlaku. A ten společenský tlak je bohužel daleko hůř jaksi analyzovatelný, protože má jako svoje vlastní mechanismy, které jsou dost jiné než mechanismy toho státu nebo toho práva.
4: Projekt Společnost nedůvěry ukázal, že ochota věřit dezinformacím roste přímo úměrně s tím, jak lidi ztrácejí důvěru v instituce a média. Kdy nastal ten zlom, že lidi ve velkém nebo ve větší míře, než bylo dřív obvyklé, přestali věřit médiím, přestali důvěřovat institucím státu?
5: Myslím, že to je jako primárně dlouhodobý proces. Určitý zlom je během covidu, ten bychom tam asi mohli vystupovat, ale je to vlastně taková sestupná trajektorie a těžko se mluví o tom, že by tam byla nějaká jedna příčina. Jo? Když bychom se podívali na ten kontext vlastně, dejme tomu toho našeho euroatlantického civilizačního okruhu, to země, ze kterým má smysl se srovnávat jako smysluplně, jsou země Evropské unie, Spojené státy, Kanada, jo, jako, a tím mám na mysli, že ty mechanismy, jak si toho, jak funguje v těch zemích demokracie, kontrola, dělba moci a tak dále, jsou si velmi, velmi podobné, jo. Tak kdybychom se to podívali, tak ten, jak si propad tohohle můžeme sledovat jako napříč těma zeměma. A není to podle mě něco, co bychom mohli říct, může za to tohle. Do značné míry v tom mém pohledu, který je pohled člověka, který se jmenuje médiím v širším slova smyslu, takže tam spadne jak umělá inteligence, tak sociální sítě, tak klasická média, vidíme jako ten rozpad toho tradičního místa, kde se diskutuje. Jo? Jako ten prostor toho veřejného fóra, na kterém se všichni jaksi účastní, to se rozpadlo. Rozpadlo se to ve prospěch sociálních sítí, rozpadlo se to ve prospěch algoritmů. Samotná média jsou extrémně oslabená, jejich obchodní model je oslaben zase nástupem internetu a vlastně určitou neschopností se jim přizpůsobit. No a v neposlední řadě vidíme jako hlubokou jako krizi demokracie jako v Evropě i ve Spojených státech, kdy část společnosti minimálně říká, my jsme nervózní z toho, co se děje, preferovali bychom něco, co by nás jako stabilizovalo. A já to úmyslně říkám takovýmhle obloukem, protože bychom tam našli úplně stejně levicový populismus jako pravicový. Jo. A to, co nám dáváte, je jenom permanentní změna. Když se podíváte na to, jakým způsobem ku příkladu se stupňuje situace, jakou nejistotu přináší třeba už jenom ta umělá inteligence do té společnosti, tak už máme znervozněný vrstvy, které dřív nervózní nebyly.
4: Ale je důvod k nervozitě.
5: Je důvod k nervozitě. Stejně tak prostě jako postupující globalizace znervoznila prostě ty trhy jaksi těch tříd, který se těmi modrými límečky. Čili ta společnost je nervózní, má pocit, že je destabilizovaná a popravdě řečeno lidi neradi žijou jako
4: v nejistotě.
5: Jo. A ten vývoj je současně situaci takovej, že ta nejistota se prostě jenom stupňuje.
4: Jak jsou Češi a Češky náchylní k tomu, aby věřili dezinformacím v kontextu těch zemí, se kterými má smysl se srovnávat, když jste to říkal?
5: Já si myslím, že tam musíme odlišit dvě věci od sebe. Já si skutečně myslím, že to jakoby tvrdý jádro těch lidí, který jako věří těm dezinformacím, jsou v tom určitým vákuum, kterým vyplnili prostě třeba ruským dezinfem, tak je vlastně relativně málo v té společnosti. Jo? I kdybychom se podívali na ten výzkum společnosti nedůvěry, na kterým jsem se podílel, i když se podíváme na výzkum, který vlastně je k té svobodě slova, můžeme to odhadnout zhruba na 10-12% populace. Jo, mezi, dejme tomu 7-12% podle toho, kde si stanovíme tu míru. To je malá část společnosti. Ale to, co ukázal ten projekt společnosti nedůvěry, je taky to, že on to není stav 1-0. Věříte nebo nevěříte. Ono je to jako nějakých 50 stínů šedi. Jo? Ukazuje se, že jako ten proces, že jedna konspirace nabaluje tu druhou. A tam je to, tam je ten zvláštní moment. Těm jako tvrdým dezinformacím věří relativně málo lidí. Horší je, že vlastně to konspirační myšlení, to znamená myšlení, které je postavené nad tím, že to, co vidím, není pravda, elity lžou, dělají to úmyslně, je zatím zlej úmysl, všechno je zmanipulovaný a proti tomu stojí nějaký příběh o té skryté pravdě, kterou vybraní jedinci jsou schopni rozpoznat, jo, tenhle ten systém, tak vlastně zasahuje celou řadu jako oblastí. Jo? Čili no, to není to tak, že jednička nebo nula. Popravdě řečeno, já asi taky najdu nějaký konspirace, kterým jako věřím. Jo? Ale jde o to, když se zvěření nějaký konspiraci stane konspirační myšlení.
4: Jak moc tohle zasahuje do atmosféry ve společnosti? Ta nejistota, nedůvěra, to, co říkáte, že velká část lidí a že možná každý z nás máme nějakou konspirační teorii, které jsme podlehli a uvěřili.
5: Jo, a když podlehnete jedný boom, tak se nic neděje. Jo. Ne, ale vážně, ono do ní zasahuje spíš zprostředkovaně. A to je vlastně do ní zasahuje s fenoménem nástupu populistické politiky. Populistická politika, ať už je levicová nebo pravicová, stojí vždycky na metafoře obyčejných lidí a zhýralých elit. Jo? A vlastně, když se podíváme na současnou retoriku Andreje Babiše, tak to tam je bezprostředně vidět. Jo? Jako prostě tady jsou nějaké jako zlý elity, nějaké zahraniční neziskovky, nebo jo, který proti vám, který jste jako ty hodný, slušný lidi, který já reprezentuju.
4: Takže on se mezi elitu nepočítá.
5: Cože?
4: On se mezi elitu
5: evidentně nepočítá. Což jako může vypadat na první dobrou divně, ale je to tak. Objektivně sociologicky za to je příslušníkem elit. A tohleto populistické myšlení umí jet na těch konspiračních teoriích a na tom konspiračním myšlení jako na takový surfařský vlně. Jo, čili ten problém je, že populismus se hrozně dobře surfuje na konspiracích, ať už těch hard, který už přechází do té dezinformační části, nebo jako těch měkkých. A to je ten problém. A my dneska zažíváme situaci, kdy de facto jako politici, kteří jsou v parlamentu, přebírají ty konspirační postupy a dělají z nich jaksi pohon té vlastní rétoriky. Já si v mnoha ohledech myslím, že to často u nich začíná jako takový jako politický cynismus, kdy jim to prostě přijde dobrý to použít a nestarají se o to, jestli to jako je založený na nějakým pravým základě nebo ne. A postupně se jim to dostává pod kůži, až se skutečně stávají těma lidma.
4: Že tomu i sami začnou věřit.
5: Že tomu pak i začnou sami věřit.
4: Je za nějakých okolností ospravedlnitelné omezit svobodu slova?
5: Tak samozřejmě ano, ale otázka je za jakých okolností. My máme vždycky představu, že jako svoboda slova je něco, co stojí nad vším a ostatní svobody jsou s ní v souladu. Tak to není. Ve skutečnosti ty svobody, které máme a kterýma požíváme a práva, jsou spolu ve strašlivém jako sporu. Svoboda slova bývá v případě hate speech ve sporu s právem na důstojnost. Jo, jako prostě nic takového se neděje. Je to jako bordel, chaos, všechno je v tom střetu. A to, co děláme v té společnosti, že se bavíme o tom, co je tím důvodem, který nám umožňuje tu svobodu slova nějakou chvíli omezit. Ale se asi takovým nejjednodušším argumentem je, no když prostě způsobuje nějakou reálnou újmu. Jo, a ta reálná újma může být otázka důstojnosti, ta reálná újma může být otázka vyzývání k trestnému činu. A říkám, je to jeden z možných pohledů, ale v zásadě ten prostor tý jako neomezený svobody slova jako neexistuje. Jo, je vždycky z jedné strany omezen tím, co pod to spadá, prostě lživý, prostě podvodník. A z té druhé strany tou mírou té újmy. A to, co se děje mezi tím, je permanentní diskuze, jestli je to fajn nebo ne to udělat.
4: Zajímá mě, jak vnímáte spor, který odvolací soud minulý týden rozhodl pravomocně, když potvrdil, že blokace webu AC24 na začátku války na Ukrajině byla nezákonná. Operátor se hájil tím, že jednal na základě výzvy vlády, která chtěla bránit šíření nepravdivých informací v kyberprostoru, ale podle soudu neměla výzva direktivní charakter a operátor porušil nařízení o síťové neutralitě.
5: No, já jsem to říkal, ale řeknu to. Já když jsem byl jako tázaný na to v době, kdy se to zakazoval, tak jsem pořád donekonečna opakoval odpověď, ze kterou nebyla spokojená žádná strana. Já jsem tomu rozhodnutí rozuměl na rovině toho, že jak se ta mimořádná událost byla taková, že mohla vyvolávat pocity mimořádné odpovědi. A na druhou stranu jsem k tomu dodával, já bych byl rád, kdyby to rozhodl soud.
4: Jo, jako bylo by to jiné, kdyby to bylo direktivní od
5: bylo
4: vlády?
5: By to, no minimálně pro operátora by to bylo jiný. Jo, teďka vlastně ten stát trošku v tom operátora nechal. Ten stát se trošku zachoval, jako se zachoval jako v posledních letech alibisticky. Mnohokrát, alibisticky. A mě, jak se operátora líto, a přeju tomu státu víc odvahy. A to se netýká jenom tyhle ty věci. Ale tohle to místo je úplně přesný. My bychom dneska vlastně byli rád, myslím si, že bychom byli radši, kdybychom měli striktně daný zákonem, za jakých okolností je nebo není možný tohleto udělat, protože paradoxně tahle ta regulace by zvětšila ten prostor té svobody slova. Ve chvíli, kdy ty věci necháte jenom jako na doporučeních nebo společenským tlaku nebo tak, tak se vám velmi rychle stane, že to uděláte v nejlepší možný víře a já jsem přesvědčen, že operátor jednal v dobrý víře. No a pak vám to soud hodí na hlavu. Jo. Čili je to znovu to napětí mezi tím, jako dejme tomu společensko-normativním tlakem, který, jak z těch našich výzkumů vyplývá, mají Češi rádi. A mezi tím právním státem. A tyhle ty dvě věci jsou trošku ve sporu.
4: Říká Josef Šlerka, který je hostem Osobnosti Plus.
3: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Jaké téma je v Česku podle vás nejtřaskavější, pokud jde o svobodu slova?
5: Já si myslím, že to stát Izrael. Já si myslím, že prakticky jakákoliv debata o státu Izrael a jeho politice strašně rychle vede k polarizaci uvnitřní debaty a strašně rychle vede k přesunu do argumentačních faulů. A myslím si, že je to něco, na co jsem zase upozorňoval v minulosti několikrát. Myslím si, že se nám to právě jako v dnešní době hodně vrátilo v těch veřejných debatách o té současné situaci. To je z těch zahraničně politických míst a tam si myslím, že to extrémně funguje. A myslím si, že pro mě vlastně nejvtipnější v tomhle ohledu je debata v těch vnitropolitických témat. Je to pravděpodobně debata o sociálních dávkách a o tom, že na chudej lid má být přísnost, která vlastně je úplně iracionální, úplně jako proti veškerým matematickým výpočtům, ale která je tak strašně oblíbená, že prostě, když se pokusíte do té debaty vstoupit s nějakým pohledem, tak jste okamžitě jaksi zničen.
4: Do jaké míry do svobody slova zasahuje takzvaná politická korektnost? Protože jsou věci, o kterých se dřív veřejně mluvilo, každý si to mohl dovolit říct, jo. A dneska už to nejde.
5: Tohle je zapotřebí asi jako rozdělit na dvě části. Jedna část je to, že pro ty zastánce té silnější podoby svobody slova bez těch omezení je už ta politická korektnost nástroj cenzury. Jo, oni ji vnímají už dopředu, jako to je to, co cenzuruje. A to je jedna ta část. A druhá část, ta politická korektnost, přichází nějakým způsobem z prostředí jako to anglosaský, respektive americký, do toho. S trošku jinou jaksi minulostí a s trošku jinýma prvkama. A ta realita té České republiky, protože je to země s vysokou mírou svobody slova, je, že se z politické korektnosti stal running jako takový vtip debat. Jo? Protože ty, co nechtějí být korektní, tak ještě dají najevu, že nechtějí být korektní. A ty, co chtějí být korektní, tak jako se po nich vozej a stal se z toho jenom prostředek toho boje. Jo? Můj osobní pohled je, máme příliš málo jako debaty o tom, co tam vlastně v tom evropském rozměru myslíme. Je to jedna z věcí, kterou jsme přijali z toho amerického prostředí, aniž bychom ji adoptovali jako na to, nebo adaptovali na
4: naše podmínky.
5: Na naše podmínky.
4: Projekt Radiožurnál ukázal, že napětí většinové české společnosti je vůči romské komunitě, vůči romské menšině. Výzkum odhalil, že je soužití s Romy ze strany Čechů vnímané jako méně svobodné téma k hovoru. Je to tak nebo ne? Může si člověk v dnešní době dovolit říct, že má problém se soužitím s rodinou, která ho nějakým způsobem obtěžuje, říct, že ta rodina je romská, aniž by byl označen za rasistu automaticky?
5: Záleží na prostředí, ve kterém se vyskytuje. Já si myslím, že takový ten privátní rasismus, který člověk vidí v hospodě nebo někde v obchodě, když nakupuje, je naprosto jako běžná věc a česká společnost je v tomhle tom vůči romské komunitě naprosto otevřeně rasistická. A mohli bychom si to ukázat i na datech, jo, jako jakým způsobem se chováme, jaký je zastoupení v té populaci. Prostě vůči Romům se chovám rasisticky a ta společnost je implicitně rasistická. To, co pociťují většina lidí, je, že pokud s tímhle vstoupí do veřejného prostoru, já kdybych tady řekl nějaký rasistický výrok, tak vy mě začnete okamžitě opravovat. Pokud tohle udělám na Facebooku, tak se najde někdo, kdo mě začne okamžitě jako opravovat. Jo, je to téma, kdy je situace taková, že je to natolik běžnou normou a zároveň je to natolik špatná norma, že vždycky vstoupí do té debaty někdo, kdo nás na to upozorní a my to potom považujeme za problém. Ale to je podstata té jako diskuze. My chceme často svobodu slova, aby jsme si mohli říkat, co chceme a aby nám na to nikdo nic neříkal. Jinými slovy, nechte mě si říkat, co chci a nic mi na to neříkejte, ale podstatou té diskuze je, OK, tak říkej, co chceš, ale prosím tě, já mám taky svobodu ti říct, co si myslím já. A tahle ta druhá část už tam často nebejvá přítomná.
4: Jako obránce svobody slova a proti cenzuře na sociálních sítích v Česku vystupuje Společnost pro obranu svobody projevu, kterou Centrum pro hybridní hrozby ministerstva vnitra kritizovalo za šíření dezinformací a konspiračního uvažování. SOSP loni postavil vnitru předběžnou výzvu za nálepkování. Je z vašeho pohledu tahle společnost legitimní hlas?
5: Tak legitimní hlas bezesporu je, jako reprezentuje část té společnosti a snaží se to dělat nějakým způsobem, který jako běží v nějakých argumentačních líních, se kterými jde mluvit. Já jsem před pár lety mimochodem na jejich konferenci byl, s Ludou Kužilkem jsme seděli v panelu, to nesmírně zajímavá zkušenost, protože jsem viděl jako při argumentech tu stranu, ze kterou ve spoustě si bytostně nesouhlasím. Společnost pro ochranu svobody projevu je podle mě ten příklad toho až do extrému dovedeného amerického přístupu k svobodě slova. A zároveň si myslím, že má svůj vývoj. Myslím si, že poslední dobou už se stává vysloveně jako takovou jako poštěkávací aktivistickou skupinou, která vlastně ve chvíli, kdy jsou porušeny svobody slova jiným způsobem, třeba novinářů jako se stran, který se jí nelíbí, tak na to taky neupozorní. Takže v podstatě už jenom se zařadila do toho aktivistického jako proudu v té společnosti, ale legitimní to určitě jako je. Stejně tak jako legitimní upozorňovat, pokud jako šíří třeba dezinformace, které mají původ v Kremlu.
4: Do jaké míry svobodu slova a její vnímání komplikuje umělá inteligence?
5: No, já myslím, že sama ne, ale může být využita k tomu, aby nám s tou svobodou slova solidně zacvičila. Jako v tom smyslu, že může víc k tomu, že bude zbuzovat, nebo pomocí ní na sociálních sítích budeme zbuzovat dojem, že si lidi tohle myslí a ono místo lidí to budou jenom velmi sofistikovaný systémy, které nás budou přesvědčovat o tom, že to tak je, ačkoliv to tak není.
4: A umí umělá inteligence sama sebe cenzurovat?
5: Jasně, že umí. O tom je celý ten trénink. Umělá inteligence v tom tréninku, nebo respektive ty velké jazykové modely získávají nějaký pravidla toho, jak se mají chovat. Mimochodem, u toho zmíněného holokaustu, když jsme testovali před 2 rokama ochotu těch umělých inteligencí generovat tento obsah, tak právě jako popírat holokaust. Žádná z těch umělých inteligencí nebyla ochotná.
4: Říká Josef Šlerka, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
5: Děkuji za pozvání.
4: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
3: Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
2: Dobré dopoledne, je 11 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Česko získalo přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Spojené státy prý varovaly Irán, že Izrael chtěl zabít jeho hlavní vyjednavače. V Karlových Varech už jsou hlavní hvězdy zahájení 60. ročníku filmového festivalu. U pátečních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Česko získalo přes 500 milionů eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosu z emisních povolenek, oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie.
6: Modernizační fond shromažďuje výnosy z emisních povolenek a unijní exekutiva z něho nově podpořila celkem 51 energetických projektů v 11 členských zemích. Česko přitom získalo třetí nejvyšší částku. Investice podle Evropské komise pomohou modernizovat energetické systémy v průmyslu či dopravě a zároveň podpoří snižování emisí skleníkových plynů. Mezi podpořené projekty patří například dekarbonizace výroby tepla v systémech centrálního vytápění v Česku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: O nečekané roztržce mezi Spojenými státy a Izraelem píše deník Washington Post. Podle něj se americká vláda na jaře obávala, že Izrael plánuje zavraždit dva nejvyšší iránské vyjednavače, se kterými Bílý dům domlouval konec války a znovu otevření Hormuzského průlivu. Američtí představitelé proto prý přes prostředníky Teherán před izraelskými plány varovali.
7: O život podle deníku Washington Post měli přijít ministr zahraničí Abbas Araghchi a předseda parlamentu Mohammad Ghalibaf. Právě s těmito dvěma muži přitom Trumpovi vyjednavači dojednali příměří i červnovou rámcovou dohodu o ukončení války. Podle analytiků varování ukazuje na hlubokou roztržku mezi spojenci. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu usiluje o svržení iránského režimu a snaží se americké dohodě s Teheránem zabránit. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský a šéf ukrajinské diplomacie Andrej Sibiha se dnes plánují setkat ve Varšavě. Mají jednat o vzájemných vztazích i o situaci na ukrajinské frontové linii. Polská veřejnoprávní stanice TVP World připomíná, že vztahy obou zemí minulý měsíc narušilo odebrání řádu Bílé orlice ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Nejvyšší polské státní vyznamenání musel vrátit kvůli odkazu na ukrajinskou povstaleckou armádu, která se za druhé světové války podílela na masakrech Poláků. V Karlových Varech začíná 60. ročník filmového festivalu. Dorazily na něj už všechny zahraniční hvězdy slavnostního večera. Publikum tak v sále hotelu Thermal pozdraví i herec Dustin Hoffman.
8: Dvojnásobný držitel Oscara letos převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na festivalu Dustin Hoffman uvede osobně i projekci filmu Absolvent, který z něj před téměř 60 lety udělal hollywoodskou hvězdu. Hello, darkness, my old friend. Na karlovarskou přehlídku dorazí i další Oscarem oceněná filmová hvězda, Juliette Binocheová. Francouzskou herečku si diváci můžou pamatovat třeba z romantické komedie Čokoláda. V ní si zahrála cukrářku, která dokáže přesně odhadnout chutě a vášně svých zákazníků. 60. ročník karlovarské filmové přehlídky můžete navštívit až do 11. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Na Plusu teď máme informace pro řidiče. Na výjezdu z Prahy po dálnici D10 směrem na Mladou Boleslav stojí před sjezdem na Brandýs nad Labem na 9. kilometru nákladní auto s defektem a průjezdný je pouze levý pruh. Kolona ze 6. kilometru je zhruba na 10 minut. Provoz vázne na Pražském okruhu směrem na dálnici D1. Auta se zastavují už na konci dálnice D5 a k Ořechu se zdržíte až 15 minut a popojíždět budete před omezením ve Kbelské ulici v obou směrech, v Cínovecké kolona od sjezdu na Čakovice a v Novopatské se jede pomalu od sjezdu na Satalice, obou směrně zdržení do 10 minut. Šťastnou cestu! Dnes bude na severu až oblačno, jinak skoro jasno až polojasno ve východních Čechách a na Moravě místy i poměrně větrno. S teplotami od 20 do 25 stupňů na střední a jižní Moravě bude mezi 24 a 28 stupni. Tolik zprávy a teď už je připravený další díl pořadu Online Plus.
9: Plošný zákaz sociálních sítí dětem mladším 15 let není vhodné řešení rizik, která tyto služby pro děti znamenají, říká skupina odborníků z českých vysokých škol. Plošný zákaz podle nich může působit jako jednoduché a rozhodné řešení, ale neřeší hlavní příčiny problému. Co navrhují místo plošného omezení? Téma dnešního vydání pravidelného pořadu o světě počítačů a internetu, kterým vás provází David Slížek.
10: Online Plus.
9: Ve studiu samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
5: Ahoj Davide.
9: A diskutovat s námi bude stejně jako minulý týden Martin Kožíšek, projektový manažer sdružení CZNIC, který se zabývá bezpečností dětí na internetu. Dobrý den.
11: Dobrý den.
9: My jsme minulý týden mluvili o tom, proč čeští odborníci z vysokých škol z Brna, z Olomouce a další, tak proč vlastně plošný zákaz sociálních sítí dětem mladším 15 let nebo 16 let nedoporučují. Sami ale ve svém stanovisku uznávají, že sociální sítě přinášejí rizika a vyžadují systémovou reakci. Jak by tedy ta systémová reakce podle toho odborného vyjádření vlastně měla vypadat? Ptám se Martina Kožíška.
11: Než zákazy, tak určitě funguje nějaká preventivní opatření a v tuhle chvíli určitě víc apelovat na rodiče, protože rodiče jsou dost často ti, kteří dávají to první zařízení dětem, edukovat je o tom, jaká je vhodná míra, jaký obsah by děti měly konzumovat a možná působit už i v předškolním věku na prvním stupni nějaké první preventivní programy a konkrétně u škol, tak se dost často stává, že učitel je tím prvním, kdo dítěti zakládá nějakou sociální síť, třeba WhatsApp, kde děti nutí zakládat nějakou třídní skupinu ve snaze jim posílat nějaké úkoly. A co se týká prevence, je to nejúčinnější forma, jak předejít vlastně nějakým rizikovým jevům na internetu. Může to být kyberšikana, může to být nějaké návykové chování. A druhou rovinu toho, jak se bránit, je tlačit na sociální sítě, aby upravili design služeb tak, aby nebyl nějakým způsobem návykový, rizikový pro děti nebo případně i pro dospělé.
9: Ano, zvýšit odpovědnost digitálních platform. To je jeden z těch bodů, které vlastně to odborné stanovisko zmiňuje hned na začátku. Jak si to ale představujete? Protože tady jsou různé, třeba v Evropské unii, různé zákony, nařízení, která vlastně říkají sociálním sítím a velkým platformám, jak by měly fungovat, že by neměly být, nebo jako podporovat nějaké chování, které vzbuzuje závislosti, že by měly zvažovat a posuzovat svá rizika a vlastně přijímat nějaká opatření, ale nevypadá to úplně, že by se do podobných věcí dobrovolně hrnuli.
11: Bavíme se tady hlavně o těch největších platformách typu Meta, případně Snapchat, TikTok a podobně, které vlastně v tom designování těch služeb zašly jako daleko v tom, že používají jako pokročilé nástroje doručování obsahu. Je s tím spojená celá řada různých jako negativních jevů typu králičích nor, kdy ta sociální síť odhadne moje nálady, pocity. Ve chvíli, kdy jsem v nějaké úzkostné náladě, tak mi může paradoxně nabídnout něco, co mě ještě víc z té deprese nějakým způsobem zavede dál a podobně. Takže tlak na sociální sítě, aby omezili doručování obsahu dětem, je jako naprosto legitimní. Druhá věc je ta, že velká část toho rizikového chování se neodehrává na těch největších platformách. Odehrává se na nějakých komunikačních kanálech, ať už je to WhatsApp, ať už je to Discord, ať už je to Telegram a podobně. A pak tu máme nějaké sociální sítě, které jsou mimo Evropskou unii. Může to být TikTok a tam si myslím, že TikTok s náma úplně a Čína nekamarádí, takže nařizovat to, jak by se měla chovat nebo co by měla sbírat, je naše možná zbožné přání, ale realita bude úplně jiná.
9: Ale myslíte tedy opravdu, že ten tlak, dejme tomu regulační tlak na to přijímat nějaké přísnější zákony, takže tohle by mohlo právě pomoci, že bychom měli být schopni tady dotlačit ty platformy k tomu, aby třeba místo toho algoritmického obsahu nám, nebo řazení obsahu nám nabízeli zase ten časově řízený, to znamená, dejme tomu od nejnovějších příspěvků od našich kamarádů.
11: Něco to si myslím, že by úplně nefungovalo. Já nevím, jestli jste si někdy zkusili přepnout zeď jako do chronologického řazení a navíc jako schovat to, co vám doručuje algoritmus a jenom vidět ty příspěvky od přátel. A já jsem najednou zjistil, že moje zeď, která běžně má jako desítky jako příspěvků, má třeba jenom 2 příspěvky denně. Uh-huh. A v tu chvíli by mě to jako nenutilo jako tu síť používat, protože se tam vlastně jako nic neděje. Takže bude to velmi těžké, jako, protože ty sítě jsou vybudovány tak, aby nás na těch sítích udrželi, aby se tam zobrazoval nějaký obsah, aby ta sociální síť jako vydělávala. A ve chvíli, kdy tohle zakážeme, tak otázka, jako, proč by ty sítě jako fungovaly tak, jak fungují. Protože cílem je tam dělat co nejvíc peněz.
9: No jak by se tedy měly změnit, aby fungovaly dál i aby měli tu obchodní logiku pro ty jejich majitele, ale zároveň, aby prostě omezili ta rizika, která třeba pro děti tam jsou?
11: Za mě největší riziko, a to teda řadím na první místo před kyberšikanu, predátory a další rizikové jevy, jsou právě ty algoritmy, které způsobují a jsou zesilovače různých strachů, pocitů u dětí, můžou nás zavést do situací, které si dokážeme představit. A když se bavíme s dětmi, tak sami dost často pozorují to, že když je nějaký obsah na té síti přestane zajímat, třeba zvířátka, přestanou to lajkovat, tak ta síť je trošičku zmatená a začne jim nabízet jako týraná zvířátka, protože cílem té sítě je udržet to dítě jako v nějakém napětí, emocích a podobně. A ve chvíli, kdy to nefunguje, tak vám začne nabízet neschválený obsah, který jako je dost často jako závadný. Takže to je první věc, kterou bychom měli omezit, tlačit na platformy, pak je tady celá řada evropských nařízení, DSA, rozhodně schválit. Je tady akční plán proti kyberšikaně, donutit platformy, aby se podílely třeba na prevenci, přispívaly ze svého rozpočtu na preventivní aktivity, těch kroků je celá řada.
3: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Petře, myslíš, že se tedy platformy dají změnit tak, aby eliminovaly ta největší rizika, která hrozí dětem? Já tedy za sebe můžu říct, že já velmi často přepínám nebo mám přepnuté defaultně různé sociální platformy na to časové řazení a mně to tedy funguje, ale já tam mám opravdu asi naklikáno spoustu věcí, které sleduju, takže nemám tu timelineu potom prázdnou a vlastně snažím se vyhnout tomu algoritmu, protože přesně mi přijde, že najednou se mi tam pak začnou objevovat věci, které tam vlastně nechci a které mě tedy spíš jako štvou a vyvolávají tu emoční reakci. Ale Petře, myslíš, že by se opravdu platformy mohly nějakým způsobem změnit a že máme nástroje, jak je k tomu třeba přinutit, když to nedělají dobrovolně?
10: Já nevím, protože on to vlastně nikdo ještě pořádně neskusil. Mluvme o evropské úrovni, protože Česká republika je příliš malá na to, aby sama něco změnila a nemá smysl to ani zkoušet, když jsme členskou zemí Evropské unie. Nařízení evropské o digitálních službách, Digital Services Act, DSA, platí postupně, vstupuje v účinnost jedna jeho část po druhé. A tam je do značné míry napsáno všechno, o čem si tady povídáme. Jak by se provozovatelé těch platform měli chovat. A to, o co teď jde, je, jak pevně dokáže evropská legislativa vymáhat po těchto firmách poskytujících služby v Evropské unii, aby se řídili jejími zákony. V situaci, kdy Evropa a Amerika nejsou kamarádi, což nejsou, tak to může být velmi problematické a potom opravdu je to otázka, jak daleko dokáže Evropa zajít ve své důslednosti ty zákony vymáhat. Jestli dokáže zajít třeba až po bod, kdyby některým z těchto platform totálně zakázala činnost v zemích Evropské unie. To zatím nikdo neskusil, tudíž tvoje otázka, jestli ty nástroje máme nebo nemáme, nutně musí mít odpověď, že nevíme. Ještě jsme nevyzkoušeli, jak pevně fungují, jak ostrý ten nůž je, který si na to Evropa vyrobila. A rovnou bych k tomu dodal, že kdyby věci došly takhle daleko, tak je potřeba, aby Evropa byla připravená být v tomhle nějakým způsobem soběstačná, to znamená, aby vyvinula, to už se děje, ale pomalu, svoje vlastní sociální média, která budou provozována a spravována tady a budou celoevropská a budou možná veřejnoprávní, možná komerční, to možná oboje, ale aby tady byla. Hmm.
9: To jsem zvědavý, jestli tohleto by mohlo vlastně mít šanci na úspěch většinou.
10: Tak víme, že takové projekty už existují, že vznikají a zase pořád nevíme.
9: Si myslím, tedy.
10: Ani to ještě nevíme. Hmm. To je úplně stejné jako s tou předchozí otázkou. Nevíme, jestli jsou úspěšné, protože nikdo je ještě neskusil naplno uvést důchodu a postavit se za to nějakou váhou finanční i politickou. Hmm. To by se napřed tohle muselo stát a pak bychom si mohli říct, jestli byly úspěšné nebo nebyly. Dokud se to nestane, tak o tom budeme pořád jenom teoretizovat. Hmm.
9: Posílit mediální a digitální výchovu, to je další návrh, vlastně co dělat místo zakazování, plošného zakazování sociálních sítí dětem, další návrh té skupiny odborníků. Posílit mediální a digitální výchovu, já už jsem měl pocit, že už se posiluje nějakou dobu, že už se i do vlastně školních osnov vkrádají tahle témata, pak jsou samozřejmě organizace, jako je CZNIC také, které vlastně působí na školách, dělají školení pro děti nebo nějaké besedy, i pro rodiče samozřejmě. Pokud tedy rodiče přijdou, protože co jsem se tak různě bavil s těmi lidmi, kteří dělají lektory, tak ti říkají, že rodiče většinou nechodí na ty
11: lepší se
9: věci.
11: To. Lepší se to. Dříve se ty akce dělaly po třídních schůzkách, takže ten rodič byl velmi naštvaný a pak ještě po něm někdo chtěl, aby hodinu seděl a poslouchal, co děti nemají dělat. Dneska je ta poptávka ze strany jako těch rodičovských sdružení a škol tak obrovská, že když přijdete na tu akci, tak je plno. A dělají to dost často knihovny, takže ten zájem se jako naprosto změnil.
9: Tak to je skvělé.
11: Takže tam mám jako dobrý pocit. A co se týká té mediální výchovy, ono je velký rozdíl, když pojedete na základní školu, učiliště a gymnázium. Na středních odborných školách jako velká část těch dětí neprošla vůbec žádným podobným školením nebo respektive programem. Když pojedete na gymnázium, tak budete mít pocit, jak to české školství je skvělé. A když půjdete do nějakého učiliště nebo třeba i do dětského domova nebo půjdete do výchovních ústavů, do různých nízkoprahových skupin, tak nejenom zjistíte, že jako je tam ohromná propast. A měli bychom se soustředit i na tyto skupiny dětí.
10: Hmm. To jsou zase ty nůžky, o kterých jsme tady mluvili minulý týden. Hmm.
9: Jak tedy by se měla ta mediální a digitální výchova posílit? Nepředpokládám, že dělat ve škole nějaký speciální předmět, ale spíš rozprostřít to téma do těch stávajících předmětů. Co by se v tomhle ještě dalo udělat, aby to fungovalo lépe podle vás?
11: Já bych možná se nebál začít už dříve, než se začíná na tom druhém stupni. A myslím si, že ta vhodnost zařazení některých těch částí už patří na první stupeň. Nebál bych se tam naučit nějakou kreativitu na nějakých nástrojích, používat nějaké aplikace a podobně, vyzkoušet si třeba, jak funguje umělá inteligence a stříhat videa, případně to zprostředkovat na hraní her a podobně, vybudovat tam nějaké podobné věci. Postupem času vytvořit ověřování informací a další témata, ale myslím si, že ty školy, pro některé školy to může být okrajové téma, dokonce jsem se setkal i s názorem, některých ředitelů škol, že my tu propagandu tady nechceme. Mm-hmm. Je to dost často spojené s tím, že jako když jdete jako z mediální výchovou do školy, že tam automaticky budete jako ukazovat, že ten je špatný, tento politik a ten jako říká něco jiného a my vás tady nechceme, protože to je propaganda. Stává se to relativně dost často. Mm-hmm.
9: Dobře, tak začít dříve a vlastně to téma dětem nějakým způsobem zpřístupňovat. To zní vlastně jako určitě dobrý nápad. Podporovat rodiče, nikoli je pouze zatěžovat odpovědností. Tak to je téma, o kterém jsme tady mluvili právě ten minulý týden, že vlastně opravdu ta velká váha výchovy k používání internetu a sociálních sítí padá samozřejmě na rodiče. Jak se dají podporovat rodiče a nikoli pouze zatěžovat odpovědností?
11: Já mám pocit, že to téma je v tom mediálním prostoru jako relativně dozastoupeno. Dokonce mám pocit, že je přehlceno jako různými zprávami typu, že se něco děje, že jsou tady nebezpečné výzvy, kyberšikana, sociální sítě, pořád nás něco ohrožuje. Rodiče jsou přehlceny, ale ona ta jako skutečnost je trošičku jiná. Když se bavíme s rodiči, tak naopak mají pocit, že to téma v mediálním prostoru vůbec není. Takže jeden z těch nápadů je se tlačit víc do nějakých lifestyleových, možná trošku bulvárních médií, dostat se do nějakých celospolečenských pořadů. Velký úspěch třeba měla účast Linky bezpečí v ulici ve chvíli, kdy se tam odehrál nějaký příběh. A já ten příběh neznám to podrobně, ale bylo tam řešení přímo nabídnuto těm rodičům, zavolejte na rodičovskou linku. Tak ta linka byla zahlcená, protože rodiče vůbec nevěděli, že něco takového existuje. Takže nenápadnou formou jít těm rodičům naproti, ukazovat jim, že existuje nějaká podpora, že se můžou na někoho obrátit, že to jenom není o těch jako hrůzách, které dost často vnímají, že se dějí, ale že opravdu existují různé vzdělávací materiály. A tady bych chtěl říct jednu hodně důležitou věc. Česká republika, co se týká vzdělávacích materiálů v oblasti bezpečného chování na internetu, je možná jedna z nejlepších v Evropě. Tady vzniká neuvěřitelné množství různých edukativních materiálů, ať už to jsou filmy, seriály, divadelní inscenace, různé knížky a podobně. To nám můžou v Evropě naprosto závidět. A paradoxně to nebylo tím, že by tady ministerstvo školství nebo nějaké ministerstvo řeklo, budeme se tomu věnovat. Ono to vzniklo možná nečinností těch ministerstev, protože tady vznikla celá řada různých projektů, ať už neziskovek nebo třeba i komerčních firm. A díky tomu tady máme neuvěřitelnou paletu možností, z čeho si ten rodič může vybírat. Takže když to dítě prožívá nějaké období a chci s ním probrat nějakou konkrétní věc, tak si můžu pustit seriál. Třeba Marty is dead o kyberšikaně. Můžu se podívat na různé dokumenty, filmy, seriály, knížky, pohádky, Pixesa, hry. Tady toho opravdu velké množství.
12: Ideálně hned samozřejmě společně i s těmi dětmi, protože většinou, pokud vím tady, tak když vlastně člověk tohleto sdílí to téma s těmi dětmi, tak to asi funguje nejlíp.
11: Nejlepší věc, kterou můžete udělat, je si s dětmi rovnou u toho povídat, to znamená, pustíme si to společně. Naprosto špatně je, tady máš film, podívej se na něj, vem si to po naučení. Ne, musíte si o tom s tím povídat, co zažilo, jestli zná někoho z kamarádů, nebo i vlastní příběh, jestli něco podobného prožívá, nebo o něčem slyšel, a hlavně neodsuzovat. Ve chvíli, kdy na dítě naběhnete ve stylu, na co se to pro Boha koukáš, co to sleduješ a podobně, tak to dítě za váma už nikdy nepřijde. Neodsuzovat, nezakazovat, bavit se o tom, co to dítě vědělo, a třeba se ptát na to, jak bys to vyřešil nebo kam by ses obrátil.
3: Online plus Davida Slíčka.
12: Důsledněji vymáhat stávající věková pravidla. Další doporučení odborníků. A teď mě to přijde trošičku na hraně, protože na jednu stranu říkáme tady, že plošné zákazy sociálních sítí do určitého věku, že nejsou dobré řešení, a na druhou stranu se tady mluví o tom, že bychom měli důsledně vymáhat ta stávající věková omezení. V Česku tady možná připomenu, vlastně by děti neměly být na sociálních sítích do 15 let, pokud tedy nedají rodiče za ně souhlas se zpracováním osobních údajů, vychází to z GDPR. Z dalších vlastně předpisů na ochranu osobních dat. Takže třeba 13-leté děti by tam být tedy opravdu neměly, což se určitě neděje. Jak tedy, není tedy tohleto doporučení trošku v rozporu s tím, že tedy nechceme, nebo odborníci říkají, že by tedy ten plošný zákaz do určitého věku neměl tady být, protože to není dobré řešení?
11: Tam je asi cílem nastavit tu vymahatelnost, která je teď taková jako nejistá, nevíme, jako za kým jde, jestli to jsou sociální sítě, jestli to jsou učitelé, nebo jestli to jsou rodiče. Já si myslím, že sociální sítě by měly zamezit tomu, aby se ty nejmenší děti dostávaly na ty rizikové služby. Tady se nebavíme o tom, že budeme řešit, jestli někomu je 12 nebo 13, protože ten věk je už tak jako blízko. Tak se bavíme o tom, že naprosto malé děti dost často na prvním stupni používají sociální sítě třeba k výměně dětské pornografie, dost často vlastní. Je to jeden z takových jako trendů na prvním stupni, kde si děti mezi sebou vyměňují svoje intimní fotky, které se velmi rychle třeba dostanou mimo tu skupinu. A tady by měl být nějaký algoritmus, byť tady o těch algoritmech mluvíme dost negativně, který by měl vyhodnotit, že podobný obsah se na té síti nachází, a v tu chvíli to okamžitě zablokovat. A to se dost často bohužel neděje.
12: Petře, co říkáš ty na tenhle ten návrh vlastně tady více nějakým způsobem dodržovat nebo vymáhat to dodržování těch věkových limitů, které už dneska jsou platné. Je tohle podle tebe reálné tedy?
10: Do určité míry ano. Otázka je, jaká technická řešení přijmout, aby to fungovalo. Protože u toho se ta diskuze opakovaně obvykle zasekne. Jestli nějakým poskytnutím osobních dokladů se všemi riziky pro soukromí a s povinností pro všechny se prokazovat, nebo nějakým jiným způsobem. Já si myslím, že když jsou jednou někde takováto pravidla, takže by měla být jednoznačně vymahatelná. s tím plně souhlasím, ale zatím jsem nikdy neslyšel, jakým způsobem čistě technicky, prakticky tohle to dělat, aby všichni byli spokojeni, aby to nebyl zásah do soukromí, aby to bylo spolehlivé, aby to nebylo zneužitelné a tak dále. Nevím.
12: Tak poslední doporučení z toho materiálu. Posílit všeobecnou primární prevenci rizikového chování v této oblasti. Teď tomu úplně přesně nerozumím. My jsme tady mluvili vlastně o různých preventivních krocích. V čem se tohle to liší a co je vlastně ta primární prevence v téhle oblasti?
11: Součástí toho doporučeného bodu je i zřízení takzvaného Národního fondu prevence, který by byl financován jednak z nějakých plateb ze strany těch provozovatelů služeb, jednak ze strany státu a jednak je tam doporučení, aby ty preventivní programy měly nějaký delší časový rámec, protože dost často ty organizace jsou v nejistotě. Programy jsou na rok, maximálně rok a půl, tak aby ta prevence probíhala kontinuálně dlouhodobě, protože dost často z těch krátkých programů vznikne nějaký projekt, který není úplně dobrý, kvalitní, nebo respektive může být velmi rychle ukončen a už nemusí pokračovat. Takže je tam tlak na ty platformy, aby do něj přispívaly, což je velmi jako jednoduchá věc z pohledu toho, kolik se peněz jako pohybuje v rámci českého prostředí. Odhadem je to u těch největších platform zhruba 60 až 80 miliard korun ročně a ve chvíli, kdy se dohodneme na tom, že z každé tisíci koruny, která je utracena v tom reklamním prostoru, půjde koruna do toho Národního fondu, tak se tady bavíme o opravdu obrovské částce, z které by mohla být financovaná prevence v Česku, Národní linky pomoci, Linka bezpečí, dětské krizové centra a podobně. Takže problémem možná bude jako ta politická schoda, jestli chceme zatížit jako ty platformy, jakým způsobem to uděláme a kdo případně do toho fondu by přispíval.
12: Tak Petře, ty chceš něco dodat?
10: Chci. Mně v těch doporučeních velmi chybí důležitý bod, co nabídnout dětem, které vyženeme z toho digitálního světa. Jakým způsobem mají trávit volný čas? To vypadá to jako hloupá otázka, ale ona není, když si představíte dnešní způsob života, to, že děti se nedostanou nikam, stanou

0: trhnout z toho ten kousek a řešit ho zákazem je špatně.
1: Mluvíš teď o nějakém online prostoru pro ně, nebo opravdu myslíš, že tady by měli tady být offline?
0: Mluvím o obojím. Mluvím o obojím, protože svět je dneska takový, že rozdělovat online a offline vlastně skoro nejde. Je to prostě život. Mluvím o tom, co by pro děti bylo fajn, kde by mohli být, kde by mohli aktivním způsobem trávit volný čas a určitě by to spočívalo v nějaké kombinaci. I když to bude offline aktivita, primárně by asi měla mít, tak asi bude mít nějakou online složku.
1: Pánové, já vám moc krát děkuji za to dnešní povídání. Myslím, že oproti tomu minulému týdnu, kdy jsme mluvili hodně o zákazech a těch, dejme tomu, negativních a represivních věcech, a tak teď jsme tady hodně mluvili právě o těch pozitivních věcech, o tom, co by se dalo dělat, abychom i bez nějakých zákazů sociálních sítí dětem vlastně omezili nějaká rizika, která na ně v online světě číhají. Jsem zvědavý, jak ta debata v České republice nakonec dopadne, jestli se nějaký zákaz tady prosadí nebo neprosadí. Ta podpora veřejnosti podle průzkumu je veliká, ale zase, jak vždycky říká Petr, každý složitý problém má aspoň jedno jednoduché špatné řešení. Říkám to správně, Petře?
0: Skoro.
1: Dobře, tak já se to naučím do příště úplně dobře. Tak doufám, že tady převáží nějaký zdravý rozum a že se dočkáme nějakého řešení, které bude pro děti, ale i pro dospělé vlastně potom co nejlepší. Děkuju tedy našim dnešním hostům Martinovi Kožíškovi, projektovému manažerovi sdružení CZNIC, kde se zabývá právě bezpečností dětí na internetu. Díky a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: A děkuju samozřejmě Petrovi Koupskému, redaktorovi deníku N, který je naším pravidelným komentátorem a spolu autorem tohoto pořadu. Díky, Petře, a zase za týden naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
5: Přijde na kontrolu sociálka. U zás? A proč jako?
4: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
6: Louis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
4: Dej mi pokoj.
7: Tohle neskončí dobře.
4: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
8: Pěkné dopoledne, je 11:30.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Porota u soudu v americkém Anchorage jednomyslně rozhodla, že ke smrti českého miliardáře Petra Kellnera po pádu vrtulníku na Aljašce v roce 2021 vedlo i fatální zpoždění záchranné akce. Informoval o tom právní zástupce rodiny František Honca. Kellnerovým porota přiznala odškodnění v přepočtu asi 158 milionů korun. Lidé už na sbírku pro dětské domovy kvůli zrušeným táborům poslali přes 2 miliony 600 tisíc korun. Původní cíl byl přitom jen 2 miliony. Dárci peníze poslali za jeden den. Vyplývá to z informací na webu znesnaze21.cz. Spolek Tábory Aurora na začátku léta zrušil tábory pro asi 100 dětí z dětských domovů. Jejich ředitelé přitom už spolku zaplatili desítky tisíc korun. Díky sbírce budou moct děti odjet na náhradní letní tábory. Moldavský premiér Alexandru Muntanu končí ve funkci. Svou rezignaci oznámil na

ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiků nejspíš o skoro pětinu nižší než loni. Venezuelská vláda odmítá, že by její reakce na ničivá zemětřesení z minulého týdne byla příliš pomalá. Podle

0: Je symbolem propojení a sounáležitosti všech obyvatel země. Teď pohled na dopravu. Na příjezdu do Prahy po D5 se za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru srazily 2 dodávky a 2 osobní auta. Na místě už jsou hasiči. Dálnice je aktuálně neprůjezdná. Místo se objíždí jedním pruhem přes přilehlou čerpací stanici. Kolona začíná před 6. kilometrem a zdrží vás 15 minut. Následně čekejte i kolonu na konci dálnice D5 a následně na Pražském okruhu až k Ořechu. Zdržení dalších 10 minut. Dobře dojeďte. Po zbytek dne bude skoro jasno až polojasno, na severu až oblačno s teplotami do 25, na střední a jižní Moravě až do 28 stupňů, odpoledne ale může na východě Čech a na Moravě místy foukat čerstvý vítr, který bude mít v nárazek zhruba 55-kilometrovou rychlost. Ze zprávy to vše začíná Interview Plus.
1: Umělá inteligence získává stále větší podíl na pracovním trhu a proměňuje celé obory. Nestává se ale osudnou pro to odvětví, z kterého vzešla. Platí ještě stále informatika a programování za perspektivní obor. Proč začínají technologické firmy najímat pracovníky s humanitním vzděláním a k čemu jsou při zdokonalování AI potřeba filozofové? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
1: A naším dnešním hostem je odborník na umělou inteligenci a spoluautor podcastu Kanárci v síti Josef Holý. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Začněme aktuálním děním. Šéf Mety Mark Zuckerberg přiznal ten

0: velká veřejnost?
1: Ta společnost se chová jako taky tržně, to znamená v okamžiku, kdy vám naběhne ta, jako ten hype, jak se říká, to znamená to jako davový šílenství a všichni začnou stavět datový centra, tak Meta taky začne stavět datový centra a v okamžiku, kdy se ukáže, že ty takzvaný velký jazykový modely, nebo teda velký jazykový modely, takzvaná umělá inteligence, jak se jí říká, takže je dobrá na programování, tak oni potom si usmyslejí, že zkusí teda nahradit nějakou část programátorů jako tou automatizací a potom se ukáže, že to třeba nefunguje tak dobře.
0: No, Meta na začátku roku propustila tisíce lidí, zhruba 10% zaměstnanců, právě proto, aby tím kompenzovala výdaje potřebné pro

0: užití. Můžete si to třeba přirovnat, nevím, k parní energii nebo k elektřině nebo počítačům, k internetu. A je to taková ta technologie, která prostě má potenciál a zřejmě jako proroste do společnosti a určitým způsobem ji změní. A vždycky, když tady ta technologie přichází jako na scénu, tak je takzvaně hypovaná, to znamená prodávaná těma, kdo ji zrovna teda vymysleli a stavějí jako to nový, co nám změní život a začnou nám lítat prostě pečený holuby do pusy.
1: A nezmění trošku život AI?
0: Změní, ale ty jako ta vlastně teorie a data z těch minulých revolucí, proto jsem mluvil o tom parním stroji a ty elektřině například, tak ukazujou, že jedna věc je, jak rychle vy jste schopný tu technologii jako vyvinout, tak ten vývoj samozřejmě jde velmi rychle. A druhá věc je potom, jaká je vlastně absorpční schopností společnosti jako vůbec tu technologii pojmout a zapojit ji do toho svého fungování. Jo? Čili když se podíváte třeba na situaci v amerických korporátech, to znamená v amerických velkých firmách nadnárodních, který už 2-3 roky taky experimentují tady s tou technologií, tak narážejí na řadu problémů. A ten základní problém s tou adopcí a to se projevuje ty problémy jako tím, že vlastně zatím nevidí úplně takzvaný ROI, to znamená return on investment, to znamená návratnost investice, co do toho dávají. To je jedna věc, tak to je jako ten výsledek a vlastně to, proč mají s tím problémy, tak je ten, že oni musí přizpůsobit fungování té firmy. Je to úplně stejný, jako když se bavíme o digitalizaci státní správy. Jo? V podstatě ona to je nějaká forma digitalizace, dejme tomu firmy. Jo? Tak vy, když chcete digitalizovat nějaký proces firemní nebo byrokratický, tak to není o tom, že to, jak se zacházelo s papírem, to znamená, že se něco vytisklo, orazítkovalo, potom se to zase dalo na druhou přepáč,

0: trubkách a vadičkách vodu přes ty počítače. Takže v tu chvíli máte jako obrovský nároky na veřejnou infrastrukturu, elektřinu, vodu minimálně, a oni to staví neregulovaně, to znamená, že se děje to, že postaví datový centrum, zjistí, že nemají dost energie, tak tam buď postaví nějaký agregátory na zemní plyn nebo na co, takže začnou vypouštět jako nečistoty do ovzduší, což ovlivní kvalitu života v okolí, anebo začnou tu elektřinu čerpat přímo z veřejné sítě, takže vám najednou lokálně v nějaký oblasti vzrostou ceny za elektřinu, protože najednou prostě elektřiny nedostatek. Takže tohle to vlastně všechno a plus ten strach, že přijdeme o práci, tak lidi se ptají, dobrý, tak čemu to je? Nám to tady zamořuje prostředí, staví se to jako v podstatě černý stavby z velké části, posvěcený Donaldem Trumpem, ale z hlediska těch lokálních zákonů velice často se to dá označit za černou stavbu. A ještě navíc to hrozí, že nás to připraví o práci. Takže není divu, že je vlastně negativní pohled na tu technologii z veřejnosti. A je to škoda, protože ta technologie není špatná, je dobrá, může nám v haldě věcí pomoct.
1: Hostem Interview Plus je odborník na umělou inteligenci Josef Holý.
2: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Statistiky říkají, že technologičtí giganti, jako už zmíněná Meta, Amazon či Microsoft, v posledních měsících propouštějí programátory a vývojáře a namísto nich nasazují nástroje vedené umělou inteligencí. Může se stát informatika obětí svého vlastního úspěchu?
0: Jednoduchá odpověď je, že může, ale otázka je, jestli se to skutečně stane. Takhle, my si musíme říct, my tady mluvíme o umělé inteligenci a ono je to zase takový jako buzzword, jak se říká, jo, je to prostě slovo a když řeknete inteligence, tak si okamžitě představíte, že tam teda musí být nějaká bytost. Jo. Je užitečnější i potom pro naší možná další diskuzi, když se na to budeme koukat, jako já tomu říkám v podcastu, jako aplikovaná statistika, ale můžete si představit obrovský výpočetní statistický systém. To znamená, ty servery, ty počítače nadspaný v tom velkém baráku, který něco počítají. A teď oni něco počítají, oni počítají v případě těch velkých jazykových modelů, tak počítají text, umějí vygenerovat text, jo, aby jsme byli přesní. A zároveň zjednodušeně. A programování je o tom, že píšete text, programátoři píšou text, píšou ty počítačové programy v těch programovacích jazycích a ten text, na rozdíl třeba od povídky nebo eseje, tak má tu vlastnost, že je jako jednoduchý, strukturovaný, logicky na sebe navazuje a je vlastně strukturovaný, je to správný slovo. A zároveň ten text je automaticky ověřitelný. To znamená, já napíšu program a existuje několik stupňů ověření, který ověří, jestli jsem ho napsal dobře a potom, jestli ten program dělá skutečně to, co dělat má. Jo, pro účel, pro který jsem ho vyvinul. A tohleto v dnešní době díky těm statistickým modelům, který se zároveň naučili na veškerém lidském textu, včetně počítačového jako programu, tak vlastně jste schopný tady to celé zautomatizovat. Takže vy jste schopný
1: napsat kód,
0: zkontrolovat jeho platnost i klidně bezpečnost a další věci a potom ho automaticky nasadit někam, aby se teda ta služba, kterou jste zrovna naprogramovali, tak aby se používala aplikace. Jo? To je jakoby ta idea. Na druhou stranu se v tu chvíli, když byste měla IT firmu, která propustí všechny programátory a nahradila to jenom tou AI, tak potom je otázka, to znamená jenom tou statistikou, tak potom je otázka, jaká je vaše výhoda vůči jiným firmám. Protože ta přístup tady k té technologii mají všichni a budou mít všichni. Ta technologie, protože je to technologie obecného užití, tak se bude takzvaně komoditizovat. Elektřina je dneska komodita. My tady teď spolu jsme jako obklopený jako možná stovkama elektrických přístrojů v tuhle tu chvíli a neřešíme, kde odkud se ta elektřina veme. Jednou za rok se divíme, že máme 10 000 nedoplatek možná, jo? Ale jinak je to pro nás komodita, bereme to jako daný. Podobným způsobem bude komodita jako tady ta inteligence v nějaký podobě. A teď je otázka, když ty programátory anebo jiný pracovníky nahradíte pomocí tady té technologie, tak co vás potom činí, jaký je rozdíl mezi váma a vaší konkurencí? Ta odpověď je, že ten rozdíl dělají nakonec vždycky ty lidi, který máte, který prostě drží identitu té firmy, rozumí zákazníkům, pohybují se po světě a oni jsou ta firma.
1: No, spoluzakladatel společnosti Anthropic Jack Clark radí mladým lidem, aby se nevyhýbali humanitním oborům, protože právě ty budou potřeba ve vývoji umělé inteligence. K čemu?
0: Super, že už to Anthropic říká, já řada kolegů to říkáme už asi 10 let. K čemu? To je velmi dobrá otázka. Když se podíváme teda na ty velké jazykové modely, to znamená ten ChatGPT a Claude a tak dále, takže to jsou ty generátory textů, tak oni otvírají možnosti, jak komunikovat vlastně s tou technologií digitální, s počítačem a pomocí přirozeného jazyka. Takže to otevírá najednou možnosti, že lidé ze společenskovědních oborů nebo humanitních oborů obecně, a pak se dostaneme k filozofům, takže budou mít daleko efektivnější nástroje pro používání ty technologie. Ono už se to děje. Například jste schopný pomocí tady těch velkých jazykových modelů zrevolucionalizovat sociologii, protože vy, když máte hypotézu, tak než budete udělat sociologický výzkum, tak vy si můžete nasimulovat tu cílovou populaci a zjistit, jestli vůbec stojí za to dělat ten výzkum a chodit po ulicích a sbírat prostě jako nějaký názory nebo postoje od tisíců lidí například. Podobným způsobem už to může zrevolucionalizovat psychologii, protože ono v tom stroji je otisklý naše veškeré vědění v tom velkém jazykovém modelu, v té statistice, a protože stáhli všechny textové data z internetu, včetně copyrightu, včetně zřejmě dat od vás a z dalších médií, to se jako ví, ale to je jedno. A na to konto vlastně to ukazuje, že to rozumí poměrně dobře lidský psychice. Ale je tam problém, že v okamžiku, kdy se s tím začnete bavit na, přestanete se ho ptát, napiš mi tady e-mail, anebo analytickou zprávu, anebo rešerši, a začnete se ho ptát na nějaký jako osobní, anebo obecně hodnotový témata, tak je najednou velká otázka, co vám ta technologie má odpovědět a kdo jí to řekne, co vám má odpovědět. V danou chvíli za ty modely jsou zodpovědný ty firmy, Anthropic, Meta, OpenAI a další. Historicky tam je vždycky ten model řízený nějakým systémem zákazů. Nebav se s uživatelem o výrobě biologických zbraní ze surovin, který se dají koupit v Hornbachu nebo na černém trhu někde na internetu. Což ten model zná, on si to můžete dohledat na netu, ale ten model by vám to dal, ještě by vám to dal i s linkama, s odkazama na stránky, kde si můžete nakoupit komponenty a pak někde doma ve vaně jako vyprodukovat nějakou biologickou zbraň v podstatě. Tak tady o tom se s váma bavit nebude. O dětské pornografii se bavit nebude. O rasismu, o nacismu, o pornu obecně se většina těch velkých
1: ale
0: modelů.
1: Ale osobní problémy se mnou řešit bude.
0: Osobní problémy s váma řešit bude, a teď je otázka, kde je ta hranice, jaký hodnoty by vám měl předávat, jak by měl prioritizovat příkazy. Takže se některé firmy, a Anthropic je jedna z těch firm, dostali k tomu, že najímají jako vlastně špičkový filozofy, který díky tomu, že ten s tím strojem se dá interagovat najednou jazykem přirozeným, to znamená, můžete mu psát. To znamená, už nenastavujete nějak přes nějaký táhla a tlačítka a zaškrtávátka, jak se ten model má chovat, ale bavíte se s ním, jak se má chovat, tak filozofové, potažmo i ostatní humanitně vzdělaný obory, protože se celý život živí tím, že artikulujou komplexní myšlenky, notabene filozofové artikulují etický, morální dilemata a další věci, tak jsou na rozdíl od programátorů, kteří jsou výborní v tom programování, tak mají výbornou a jako jedinečnou kapacitu na to, aby tomu stroji dokázali v komplexitě jazyka popsat chování, který má dělat, nemá dělat, jaký hodnoty má prioritizovat a tak dále a tak dále. Například, jestli vám má ten model lhát, jo? Když vyfotíte se v novém svetru, dáte ho tomu modelu a když se ukážete v novém svetru vašemu partnerovi, tak partner, že vás má rád, tak se dopustí takzvaný milosrdný lži a řekne, jasně, že ti to sluší, miláčku. Jo? A on vám to možná opravdu sluší a možná ne. Jak se má chovat ten model? Ten nemá žádnou empatii, je to datový centrum, proto jsem o tom mluvil, je to statistika. Co vám má zpátky říct? Ten model má rozpoznávací schopnosti na obrázku toho, že jste si možná vybrala objektivně špatnou barvu, která se nehodí k vašemu barevnému typu, a to je schopný poznat. Má vám to říct, nebo vám má říct jasně, že ti to sluší? Tradice Silicon Valley praví, že by vám měl říct jasně, že ti to sluší, protože se vám chce zavděčit, chce si s váma vybudovat emoční vazbu.
1: Což dělá často.
0: Což velice často ty modely dělají, a to je právě zajímavý, že ta Amanda Askell, což je filozofka prostě z Oxfordu a pak učila na New York University a tak, má za sebou haldu publikací, která napsala tady ten systém, oni tomu říkají Constitution, ústava
1: pro Anthropic,
0: pro ten model Claude, tak ona do toho mimo jiné dala v rámci toho jako těch hodnot, tak tam dala, že by neměl lhát a že by se neměl snažit zalíbit, zjednodušeně řečeno. Zároveň, když se s ním budete bavit o nějakých psychických jako věcech, jo, o svojí duši, mám problémy, rozešel se se mnou partner, partnerka, děti mě zlobí, nevím co, mám deprese možná, nebo bojím se, tak on vám se s váma bude bavit, ale zároveň by měl do těch odpovědí vsouvat to, že byste si o tom ještě měli třeba promluvit s kamarádama. Nebo že možná, když diagnostikuje, bohužel na základě statistiky, nebo bohužel, on umí jako rozpoznat, nebo je možný, aby rozpoznal, že už ten hovor, který s ním vedete, je jako intenzivní a možná už by to bylo na nějakou jako pomoc, tak vám dá číslo jako na hotlineu a podobné věci.
1: To znamená, ale že tedy, a jestli to chápu správně, že to vzniká tak, že ti odborníci, ať už to jsou psychologové, filozofé, tak napíší jakousi ústavu pro ten daný model, doslova, který do něj nalijou a on pak tedy ví, jak
0: můžete
1: má reagovat.
0: Si to, jo, je to v přirozeném jazyce, nejsou to příkazy, není to programování, protože to je v té poslední, jako v té závěreční fázi v podstatě, nebo v jedné z těch pokročilejších fázích toho tréninku, toho vytváření těch modelů, ta umělá inteligence už se neprogramuje, to jsme neřekli. Jo? Tradiční programování, který píšou tradiční programátoři, tak si to můžete představit jako recept na svíčkovou. To znamená sekvence kroků, který když dodržíte, a u té svíčky ještě záleží na mase a na dalších věcech, tak to vede jako k nějakému jako předpověditelnému výsledku. Tady už se to trénuje na datech z internetu a potom dotrénovává za pomoci lidí. To znamená, ten vstup od těch filozofů tak je ve formě 70-stránkového dokumentu, který se jmenuje Ústava, oni mu tak říkají, mimochodem volně ke stažení na internetu, můžete si to pročíst, hodit si to do svého modelu, povídejte se s tím o tom. Je to fascinující čtení, kam jsme postoupili od programování za pomoci pravidel, recept na svíčkovou, až k tomu, že necháte filozofa se bavit jako se statistickým, s datovým centrem a se statistikou, aby ho odnaučil nebo přenaučil určitý jako hodnoty, aby mu předal hodnotový rámce.
1: Ale ten hodnotový rámec v podstatě musí nastavit ta daná společnost, tak, protože někdo může přijít a nalít tam třeba Kapitál Karla Marxe nebo Mein Kampf of Adolfa Hitlera a tím se to tam otiskne.
0: Je tam jednoznačně, a tady to je to největší riziko té technologie dlouhodobě pro nás není, že nás připraví o práci, ono, my se s tím nějak srovnáme. Některý lidi o práci přijdou, tak to se děje vždycky, ale nakonec se s tím srovnáme tak jako s tou elektřinou a se vším ostatním. To největší riziko je, že v danou chvíli tady tu, už se tomu dá říkat, kognitivní myšlenkovou infrastrukturu, byť pořád, jsou to datový centra, kde běží statistika na text, jo? Ale pomáhá nám to s přemýšlením, pomáhá nám to s vytvářením jako nových informací a dalších věcí. Tak tady to teď drží centralizovaně tady ty velké firmy. A ty mají zodpovědnost i za to, jak se ten model bude chovat, jaký hodnoty bude hájet. Takže typický příklad čítankovej loni, někdy vlastně před rokem 2025 na jaře tuším, Elon Musk usoudil, že jeho chatbot, který se jmenuje Grok, je to ekvivalent prostě ChatGPT, to je jedno, takže je moc woke, moc nalevo, moc levičácky, že moc propaguje lidský práva, moc progresivní, jak se říká v americkém politickém diskurzu. Takže ho takzvaně devoukuizuje, to je hrozný slovo, ale prostě, že ho to odnaučí. Tak nasadili zřejmě nový systémový prompt, to znamená to, co dává ta filozofka z Oxfordu tomu antropiku, tak si Musk napsal svůj se s týmem tam inženýrů v Silicon Valley a bohužel se ukázalo, že ten model začal jako být rasistický, antisemický a začal citovat pasáže z Mein Kampfu Adolfa Hitlera. Není to o tom, že byste do té statistiky vůbec ten Mein Kampf nebo Kapitál od Marxe, který podle mě ani nejsou poměřitelný, Mein Kampf je ještě jako daleko větší, je samozřejmě jako extrém, tak ale že byste je tam nedali a ten model o nich nevěděl. Je potřeba se na to koukat tak, že v té statistice je opravdu stažený v uvozovkách všechno, co je na internetu ke stažení a bylo to staženo hodně agresivně, takže opravdu, když řekneme všechno, tak to není nadsázka. A oni se vlámali i za vaše paywally a stahli si prostě jako copyrightem chráněný prostě vaše data. A teď to znamená, teď mluvím k vám jako třeba...
1: Ano, radu, Český rozhlas nemá paywall.
0: Dobře, vy nemáte paywall, protože jste veřejnoprávní médium, pardon, ale dobře, tak do jiných médií. Správně, omlouvám se, zatím nemá paywall, doufám, že se do toho stavu nebude muset dostat. Ale... Čili oni to stahli všechno, takže ten Marx tam je, ten Hitler tam je, tam všechno a potom vlastně dochází k tomu, aby vy jste teda modelu korigovali, co ten model říká až v té druhé fázi učení, když on už všechno přečet a teď vy ho potřebujete naučit takzvaně co s tím, jo. A teď a je otázka, jako chceme, aby modely rozuměly jako levicový nauce společenskovědní, nějaký jako sociálně, neříkám komunistický, ale sociálně demokratický pohled na svět. Je to správně. Správně to asi je. Sociální demokracie, nemyslím ta, kterou máme teď, ale obecně to je jako legitimní prostě proud, dejme tomu levicovej, když to řeknu obecně. To bychom měli chtít, aby to ten model uměl. No, ale ty firmy jsou kapitalistické entity. Takže v okamžiku, kdy model potom začne doporučovat jejich samotným zaměstnancům, že v určitých situacích je dobrý založit odbory, protože jim to pomůže, tak je to proti zájmům tady těch firm. To znamená, protože oni jsou to jako soukromí firmy. Já vůbec jako z toho vlastně, jako, já za to nehaním, já za to nenadávám, jenom si musíme uvědomit, co to je za entity, co to je za, jako za osoby, který to teď vlastně udržují, který to teď vlastně a řídí tu technologii. Jsou to soukromí firmy, které do toho můžou projevit svoje vlastní hodnoty, svoje vlastní cíle. Některé ty firmy budou chtít, aby ten chatbot si s váma povídal co nejdýl, protože a vám pak budou chtít prodat reklamu. Protože pojedou podle stejného modelu jako sociální sítě, který se nás snaží udržet co nejdýl. Jiný firmy možná ne, a teď ale jako kdo rozhodne a kdo vůbec bude schopný posoudit?
1: No, na to vlastně přichází odpověď, tak je potřeba regulovat. Což
0: ano.
1: Se vlastně nedaří ani u sociálních sítí.
0: Protože ta jejich moc už je příliš velká, je to ta kognitivní moc, jo? Že sociální sítě ovlivňují politický cykly, jako v celých zemích, politický, vlastně na nich probíhají volby, to znamená politici se bojí, ve všech zemích na světě, včetně České republiky, politici se bojí zasáhnout jakkoliv, jako vlastně regulacema, biznis tady těch big tech firem a teď se bojí ještě dvojnásob, protože když v Evropa teda má ty balíky regulací, které částečně nejsou vůbec špatný, o digitálních službách, AI a další, tak v okamžiku, kde je začneme aplikovat, tak okamžitě přijde v podstatě nový kolo tarifní války, celní války z Ameriky, kdy Donald Trump a Marco Rubio začnou psát na sociální sítě, že se to okamžitě nenecháme, takže zvednou prostě cla na německou ocel nebo auta nebo cokoliv jiného. To znamená, už je z toho politikum. A teď firmy, které v Americe teda zaplatili Trumpovi kampaň, pomáhají ho držet u moci, mají algoritmy, které nás činí závislí, tak my, když se tomu chceme bránit, aby jsme teda na tom závislí nebyli, aby to optimalizovalo na něco jiného, než na to, jak dlouho se s tím budeme bavit, ať už s modelama nebo se sociálníma sítěma, to je jedno, tak v tu chvíli je tlačeno na to, aby jsme to nedělali, protože bychom poškodili zisk jako amerického v podstatě oligarchického kapitálu, když to řeknu jako úplně naplno.
1: Hostem Interview Plus byl odborník na umělou inteligenci a spoluautor podcastu Kanárci v síti Josef Holý. Děkujeme za váš čas.
0: Děkuju za pozvání.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: 90. léto.
3: První prodejnou v Československu vydraženou v rámci malé privatizace byla samoobsluha na Zbraslavi. Dražební kladívko tam uchovávají dodnes.
4: Kladívko je originál, přímo jsem ho dostala od pana Ješka po aukci a tehdy měl takovou průpovídku, on už dneska taky nežije, pan Ježek, ale říká mi, jednou to kladívko bude mít větší hodnotu než ta vaše prodejna.
2: 90. léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.

0: 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Stovce dětí z dětských domovů organizátor na poslední chvíli zrušil letní tábor. Češi na jejich podporu vybrali ve sbírce přes 2,5 milionu korun.
2: Je to velký nadšení a vlastně i velká úcta.
1: Poslanci řeší změny jednacího řádu, vláda i část opozice si od změn slibují omezení obstrukcí.
3: Pozor na to načasování, pozor na tu dobu. Sedáte na lopatu, když podpoříte jednací řád v tuhle chvíli, odzbrojíte opozici.
1: Fotbalisté Portugalska otočili zápas s Chorvatskem a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy z Plzně po nehodě neprůjezdná. Bude polojasná až oblačno, na horách ojediněle přehánky, teploty do 25 stupňů. Je pátek 3. července, hezké poledne přeje Kateřina Cousirisová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Češi poslali přes 2,5 milionu korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Organizátor na poslední chvíli zrušil letní tábor. Peníze lidé poslali na veřejnou sbírku během jediného dne.
4: Děti se vydali na vesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje.
5: Popisuje ředitelka domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku Markéta Remešová. Za tábor pro děti zaplatila desítky tisíc korun, další domovy i 100 000. Vybrané peníze jim pomůžou tyto výdaje pokrýt, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
6: Peníze půjdou právě na pobyty, tábory a nátady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově.
5: Organizátor pobytů spolek Tábory Aurora na dotazy nereaguje. Některé dětské domovy už na něj podaly trestní oznámení. Případem se zabývá i školský ombudsman. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Sněmovní jednací řád by se od příštího roku mohl změnit. Jeho úpravy mají zajistit omezení obstrukcí. Počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou ve třetím čtení projednávají poslanci. Ve sněmovně je u toho reportérka Adéla Burešová.
7: O novele by mohli za malou chvíli začít poslanci už hlasovat. Největší debatu během toho projednávání vyvolal pozměňovací návrh opozičních starostů. Do novely jednacího řádu chtějí přidat paragraf označovaný lex střízlivost, tedy povinnost, aby poslanci nebyli v sále pod vlivem alkoholu. Pokračuje poslanec Jan Berky ze starostů.
8: My se tu pořád všichni tváříme, že se tu prostě nepije, že sem nechodí lidi ve stavu, kdy mají něco v sobě. Já ten dojem teda rozhodně nemám.
7: Předsedající by mohl podle návrhu z jednání opilého poslance vykázat. To je podle místopředsedy ANO Patrika Nachera ale problematické.
9: Mně to přijde úplně absurdní. Jak já to budu kontrolovat? Já budu říkat, mám dojem, že někdo je podnapilý.
7: Po hlasování o této novele by měla sněmovna začít projednávat třetí čtení novely stavebního zákona. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Lidé v Kyjevě dnes drží den smutku za oběti včerejšího masivního ruského útoku. Podle záchranářů ho nepřežilo 30 lidí. Dalším úderům čelila Ukrajina i dnes. V Krivém Rihu odstraňují následky raketového útoku. Ruské drony mířily i na čerpací stanice na několika místech země.
10: Přílet ruské balistické rakety do Krivého Rihu zaznamenaly kamery průmyslové televize. Podle městské vojenské zprávy bylo zraněno 10 lidí a poškozeno nejméně 5 obytných domů a garáže. Rusko dnes drony zaútočilo na 2 čerpací stanice v Dnipropetrovské oblasti. Další benzínky se staly cílem ruských útoků v Sumské oblasti, kde zahynula podle tamních úřadů 1 osoba a 3 byly zraněny. Počet obětí nočního ruského útoku na Ramenský okres Sumské oblasti dosáhl 5 a 26 lidí bylo zraněno, z toho 5 dětí, oznámila oblastní vojenská zpráva. Z Dnipra Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Venezuelská vláda odmítá, že by její reakce na ničivá zemětřesení z minulého týdne byla příliš pomalá. Podle prozatímní prezidentky Delcy Rodriguezové úřady aktivovaly nouzové plány do několika hodin od katastrofy. Lidé si ale stěžují, že v postižených oblastech chyběli záchranáři i těžká technika.
11: Rodriguezová na kritiku reagovala na své vůbec první tiskové konferenci od lednového nástupu do funkce. Uvedla mimo jiné, že téměř všichni regionální úředníci v nejvíc postižené oblasti La Guaira při zemětřesení zemřeli.
12: Nikdo nebude pohřbený v masovém hrobě. Všichni naši forenzní specialisté pracují na tom, aby bylo každé tělo řádně identifikováno.
11: Doplnila venezuelská prezidentka. Otřesy mají 9 dní po katastrofě téměř 2600 potvrzených obětí. Pohřešovaných zůstávají desítky tisíc. Čeští záchranáři už se připravují na odjezd z oblasti. Hlavní část týmu by se do Česka měla vrátit v neděli. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
1: Porota u soudu v americkém Anchorage rozhodla, že ke smrti českého miliardáře Petra Kellnera vedlo i fatální zpoždění záchranné akce. Informoval o tom právní zástupce rodiny František Honza. Kellnerovým porota přiznala odškodnění v přepočtu asi 158 milionů korun.
13: Někdejší majoritní vlastník investiční skupiny PPF Petr Kellner se v roce 2021 vydal na Aljašku lyžovat. Podle jediného přeživšího nehody byl po pádu vrtulníku prokazatelně naživu a komunikoval. Zraněním ale podlehl před příjezdem pomoci, a to kvůli nečinnosti odpovědných firem.
14: Všechny tři společnosti se podílely určitou měrou na tom, že došlo k nehodě helikoptéry, ať už to bylo z důvodu špatného plánování společnosti Todeloč, anebo nedokonale vytrénovaného pilota ze společnosti Soloy, a dále se podíleli také na nedostatečné záchranné operaci.
13: Vysvětlil právní zástupce Kellnerových František Honca. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
1: Za nehodou podle vyšetřování nebyla technická závada, ale souhra nešťastných náhod, povětrnostních a přistávacích podmínek.
0: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: Neziskovým organizacím pro pomoc obětem domácího násilí přibývá klientů. Například Centrum pro ženy Rosa zaznamenalo extrémní nárůst právě v posledních dnech. Ženy jako důvod hledání pomoci uvádí mimo jiné nový seriál Moniová o brněnské spisovatelce Simoně Moniové, kterou manžel byl psychicky týral a nakonec ji zavraždil. Pracovníkům krizové linky Rosy stoupl počet telefonátů o více než 80%, potvrzuje ředitelka organizace Martina Hronová.
15: Zvládáme to, ta linka je 116 016 a je bezplatná a je non-stop pro všechny ženy, které zažívají násilí v České republice. Poradně, která je teda jenom pražská, jsme teďka museli zastavit příjem klientek, protože máme na celý červenec už obsazené termíny.
1: Začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Na místo už dorazila většina slavných hostů, včetně Dustina Hoffmana a nebo Harveyho Keitla. U festivalového centra v hotelu Termál je i reportér Martin Hrnčíř.
16: Desítky prvních návštěvníků v letních šatech už postávají, fotí se u zábran vedle červeného koberce. Ten je letos větší, vyvýšený a místo rampy je tu menší schodiště. Větší fronty na lísky zatím u pokladen nevidím. Na pódiu u hotelu Termál ale zkouší na večerní koncert už od rána hudebníci. Slyšeli jsme tak třeba Dana Bártu, Lenku Dusilovou nebo rapera Izomandiase. Baťuškáři a filmovými fanoušky se už zaplnili také nedaleké Dvořákovy sady a právě tudy budou přijíždět auty na červený koberec. Berec první herecké a filmové hvězdy už ve 4 hodiny odpoledne. Mezi nimi bude také Oscarem oceněný herec Dustin Hoffman, který pak zamíří do velkého sálu v Termálu a tam převezme cenu za mimořádný přínos světové kinematografii. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
17: Fotbalisté Portugalska v prvním kole play-off mistrovství světa porazili Chorvatsko 2-1. Portugalci sice prohrávali po gólu Perišiče z úvodu druhého poločasu. Obrat ale nastartoval Cristiano Ronaldo. Jeho první gól sice rozhodčí po kontrole u videa pro offside neuznal, ale portugalský útočník pak proměnil penaltu a v nastavení dal vítězný gól Gonçalo Ramos. Do osmifinále postoupili také Španělé, kteří porazili Rakousko 3-0 a Švýcaři po výhře 2-0 nad Alžírskem. Večer a v noci skončí úvodní kolo vyřazovací fáze. Od 20 hodin bude hrát Egypt s Austrálií, od půlnoci Kapverdy proti Argentině a v 15:30 ráno nastoupí Kolumbie a Ghana. Tenistky Nikola Bartuňková a Barbora Krejčíková se střetnou ve třetím kole Wimbledonu. Zatím proti sobě nehrály. Premiérou bude i duel mezi Karolínou Muchovou a Tajkou Savenkevovou. Oba duely jsou na programu v pozdním odpoledni.
18: Nehoda na plzeňské dálnici před Prahou a zavřená 38. Uštok. Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy z Plzně neprůjezdná. Na kilometru 4,5 likvidují následky vážné nehody. Dá se to objet přes přilehlou benzínku. I tak je kolona od 7. kilometru asi na 20 minut. Na D1 se zdržíte na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony od Velké Bíteše osobní od 180. kilometru. A je to až na půl hodiny směrem do Brna. Silnice 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy obousměrně neprůjezdná. Za Štoky se srazily dva kamiony. Objíždějte přes Petrovice nákladním přes Humpolec. A na silnici 3 z Prahy do Tábora už je silný provoz. Před Benešovem budete popojíždět asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy. na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Bude polesná až oblačno, teploty většinou 21 až 25 stupňů. Tolik zprávy. A posloucháte Publicistiku s Tomášem Pancířem.
19: Může novela jednacího řádu sněmovny zabránit nepřiměřeným průtahům v projednávání legislativních návrhů? Nakolik varovný je případ spolku, který vybral peníze na letní tábory pro dětské domovy, ale děti v daném termínu nikam neodjeli? A proč pořadatelé jubilejního 60. ročníku Karlovarského filmového festivalu rozšířili tradiční červený koberec před hotelem Thermal? Poslanci se dnes v závěrečném třetím čtení věnují novele jednacího řádu, která má omezit možnosti sněmovních obstrukcí. Kromě jiného výrazně délku projevu při jednáních o programu schůze. Tím v poslední době pravidelně poslanci tráví na začátku schůzí řadu hodin. Změny jednacího řádu předložila skupina koaličních poslanců spolu s předsedou klubu ODS Markem Bendou. Mnozí další opoziční politici jsou proti nebo navrhují odložení účinnosti změn do konce tohoto volebního období. A víc teď dodáme s politologem Lukášem Jelínkem. Dobrý den.
20: Pěkné poledne.
19: Jak výrazně může v praxi ta novela, pokud tedy bude za chvíli schválena, omezit sněmovní obstrukce?
20: Samozřejmě, že může, protože se jedná za posledních 30 let o nejvýraznější úpravu jednacího řádu sněmovny a tím, že se zaměřuje na takové věci, jako jsou třeba řečnické lhůty, ať už pro řadové poslance nebo pro ty řečníky s přednostním právem, tak v těchto věcech samozřejmě do té délky projednávání zákonů i do těch obstrukcí, se kterými se stále častěji potkáváme, zasáhnout může, ale zase na druhou stranu šikovný zákonodárce si dokáže najít i nějaký jiný způsob obstruování. Já odkážu na slova Marka Bendy, předsedy klubu ODS, který před časem, když byl tázán, tak řekl, já jsem ještě obstruovat ani nezačal. Takže ti, kteří dobře znají jednací řád sněmovny a kteří znají všechny jeho slabiny, tak si určitě dokážou najít i nějaké jiné způsoby, jak zkomplikovat vládní většině projednávání zákonů, u kterých opozice o něco takového stojí.
19: Není ta změna jednacího řádu a její schvalování právě teď ze strany vládní koalice účelovou záležitostí? Nejde koaličním poslancům třeba o to, aby omezili opozicí už řadu týdnů avizované obstrukce při očekávaném jednání o změně financování médií veřejné služby?
20: Bohužel v České republice je úroveň parlamentní kultury na tak nízké úrovni, že se obávám, že skutečně tady toto je ta hlavní motivace. To znamená snaha omezit opozici. Ostatně jinak by zákonodárci z hnutí ANO nebo SPD byli ochotni něco podobného přijmout už v předchozím volebním období, kdy sami byli v opozici, ale to by si samozřejmě pod sebou podřezávali větev. Takovýto návrh má samozřejmě smysl, buď to směřovat až k tomu dalšímu volebnímu období v zájmu nějakých férových a předvídatelných pravidel, anebo je tady prostor pro to, aby se našla široká shoda mezi sněmovními stranami, mezi vládou a opozicí, a v takovém případě by asi nic nebránilo tomu, aby novela jednacího řádu sněmovny platila už v tom volebním období, kdy je přijata. Já si nejsem úplně jistý, jestli podpora ODS je znakem takového širokého konsenzu. Na druhou stranu přiznejme si, že ten chod poslanecké sněmovny je v současnosti tak výrazně blokován nebo sabotován opozicí v různých volebních obdobích z různých zájmů samozřejmě. Ovšem výsledkem je, že legislativní proces zadrhává a že i důvěra veřejnosti ve sněmovnu dál klesá. Proto si myslím, že stejně dříve nebo později nějaké úpravy jednacího řádu budou muset projít a samozřejmě jsou tam i mnohem závažnější body než ty, které se týkají obstrukcí. Například to, že se zvětšuje prostor pro projednávání zákonů ve třetím čtení, tak to si myslím, že je věc, kterou Česká sněmovna potřebuje už dlouhá léta.
19: A také dnes poslanci strávili docela dost času debatou o přístupu k alkoholu při jednání sněmovně. I k tomu směřuje jeden z pozměňovacích návrhů, ale já se vrátím k tomu, o čem vy už jste částečně mluvil a to, co jsem říkal v úvodu, nebo o čem jsem mluvil v úvodu, někteří opoziční politici navrhují, aby se účinnost změn jednacího řádu odložila až k začátku příštího volebního období. Považujete to za legitimní požadavek?
20: Já už jsem vlastně naznačil, že to je legitimní požadavek, protože pokud má být jednací řád, který je zákonem, předvídatelný a pokud má skutečně mít férové podmínky pro všechny, tak je logické, aby platil až od nového volebního období. Jenže s takovou se také může stát, že bychom se nikdy už žádné novely nedočkali. Proto v tomhletom ohledu asi může být ta podpora občanských demokratů tomuto jednacímu řádu klíčová, protože v takové situaci skutečně nakonec se projít může, dá se říct, že alespoň s podporou části opozice, ale jistá pachuť samozřejmě na jazyku zůstane dál.
19: Říká politolog Lukáš Jelínek. Díky, naslyšenou.
20: Nemáte zač, hezký zbytek pátku.
19: Stovka dětí z dětských domovů měla trávit tyto dny na dětském táboře. Domovy za pobyty zaplatili 100 000 korun. Ředitelka dětského domova ve Vrbně pod pradědem popisovala Radiožurnálu, že děti čekali hodinu a půl na nádraží na místě srazu. Zástupci domova se snažili dovolat organizátorům, ale marně. Organizátor spolek tábory Aurora totiž tábory na poslední chvíli zrušil a přestal s domovy komunikovat. Případ už řeší školský ombudsman, zmocněnec ministerstva školství pro ústavní a ochranou výchovu Štěpán Jilka a právě toho teď vítám v našem vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
19: Jaký je a bude váš postup v téhle věci?
2: Tak my od těch prvních okamžiků, kdy jsme se vlastně o tomhle dozvěděli od kolegů z dětských domovů, tak shromažďujeme veškeré informace o rozsahu toho poškození, o termínech, o počtech dětí, kdy, jaká měly jet a snažíme se vlastně vytvořit nějaké podklady, které následně i v návaznosti na to, jakým způsobem se nám podaří domluvit s tím organizátorem, využijeme vlastně k dalším krokům.
19: Kolik to v tuto chvíli, nebo jak to vypadá, kolik účastníků ten tábor měl mít, o kolika víte?
2: Ono tak obecně to souhlasí s těmi informacemi, které jsou veřejně dostupné. Jde asi zhruba o nějakou jako stovku dětí a o zhruba 10 dětských domovů.
19: Dá se mluvit ze strany pořadatele o podvodu? Máte takové podezření?
2: No to právě záleží na tom, jakým způsobem s ním následně ta komunikace s tím pořadatelem bude probíhat. Nám se podařilo navázat nějakou komunikaci, na dalších podrobnostech jsme se vlastně spolu domluvili, že se ještě spojíme a tam vlastně nám jde o to i nějakým způsobem vlastně jako dojít tomu, co se přesně stalo, jaké byly k tomu důvody, ale zejména hlavně k tomu, jak s tou situací, která vlastně nastala, nějakým způsobem konstruktivně naložit a vlastně docílit toho, aby to mělo co nejmenší negativní efekt a dopad na děti, které se na ty tábory těšily a samozřejmě taky na kolegy ze zařízení, kterým to udělalo nejen čaru přes rozpočet, ale vlastně jako velké provozní problémy.
19: Jak to odůvodňuje pořadatel táboru, když říkáte, že jste v nějakém kontaktu?
2: Jo, to zatím je čistě ještě v nějaké komunikaci, k tomu ještě vlastně nemůžu sdělovat žádné jako podrobnosti.
19: Jak se vlastně k dětským domovům dostala nabídka tohoto konkrétního tábora a bylo tam něco, když to tak řeknu, podezřelého, mělo podle vás vedení domovů nějaký důvod k pochybnostem?
2: Já myslím, že ke kolegům se to dostalo naprosto standardně. Ono jako v téhle oblasti je zvykem, že je spousta organizací a pomáhajících služeb, které vlastně dětem v dětských domovů i kolegům nabízí služby, které vlastně dokáží naplňovat potřeby dětí, které tam máme. A v 95% případů jsou tyhle služby vlastně jako kvalitní, dobré, bezpečné. Nicméně občas se vlastně narazíme na to, že to tak není. A to byl vlastně i tenhle případ. A ono jako teďkom optikou těch všech dostupných informací se může jevit, že prostě na začátku je jasné, že nějak jako mohlo jít o podvod, ale já se tady musím jako výrazně zastat ředitelů a ředitelek, protože mnoho z nich jednalo i na základě dobrých referencí o bezproblémovém průběhu třeba loňského ročníku toho daného tábora, jednali i na nějaké základě osobních setkání s předsedou té organizace a vlastně jednali i na základě třeba dostupných informací, například jako televizní reportáže, případně veřejné sbírky přímo pro toho organizátora, která byla zveřejněna na ověřeném darovacím portále. A důležité, co je taky říct, je to, že vlastně ti ředitelé a ředitelky a obecně lidi v zařízeních před prázdninama zajišťují jako enormní množství věcí, co koordinují pobyty dětí u rodičů a blízkých, posílají děti na sportovní soustředění a organizují je, a včetně třeba zahraničních zájezdů. Takže s tím souvisí jako obrovská míra administrativy, a to vlastně jako vůbec nezmiňují ani nějaké organizační a provozní záležitosti, jako třeba koordinaci dovolených zaměstnanců nebo nějaké řešení nutných oprav a údržby objektů, případně vnitřních prostor. A to vlastně všechno jako jenom poukazuje na to, kolik toho vlastně ti jako ředitelem a lidé v zařízení obecně mají naloženo. A proto se může stát, že třeba nějaké informace, které teďkom hodnotíme jako, že vzbuzují pochybnosti, tak třeba mohly jako uniknout v tom závalu všeho ostatního.
19: Vy už jste se zmínil o tom, že na financování tohoto tábora se měly využít i peníze z veřejných sbírek. Komplikuje to nějak celý ten případ?
2: Ne, to si myslím, že ne, nebo obecně teď nevím přesně, o jaké sbírce jako máte na mysli, jestli vlastně tu, kterou svolával ten organizátor.
19: To je jedna, zároveň, jestli jsem dobře četl, tak byly sbírky i pro jednotlivé nebo pro některé dětské domovy, aby ty měly peníze pro ty své děti.
2: Ne, tak to hodnotím právě naopak jako skvělý počin, a jde vlastně o sbírku na serveru z Nesnáze, která vlastně byla počinem Tomáše Slavaty a jeho kolegů z organizace Blíž domovu, a já jim vlastně za to hrozně moc děkuju. Protože stejně tak jako i všem lidem, kteří do té sbírky přispěli nebo ji sdíleli mezi své známé i neznámé, protože vlastně ty prostředky, které se získaly v prostřednictvím té sbírky, tak vlastně umožní dětským domovům rychle a vlastně promptně a bez nějakých jako zádrhelů reagovat na tu nastalou situaci, zajistit dětem náhradní programy, které vyžadují jako zvýšené třeba náklady nebo nějaké provozní obtíže. A vlastně pomůže to těm dětem nějakým způsobem zahojit ty zážitky, o které tím zrušením minimálně těch prvních turnusů, o které vlastně jako přišli. Takže já naopak za to jsem jako velmi rád, a ještě tím efektem je i to, že ta vlna solidarity, která vlastně se touhle sbírkou prokázala, tak dětem v dětských domovech i vlastně lidem, kteří s nimi pracují, tak ukázala, že vlastně nejsou sami, a že při nějakých jako nesnázích nebo karambolech, které sem tam v životě přijdou, tak že se ve společnosti pořád najde jako velké množství lidí, kteří je dokáží podržet a podpořit. A takovým vedlejším efektem té sbírky je i taky to, že pro nějaké jako organizace je to takový jako signál, že vlastně jako děti z dětských domovů tady nejsou nějakým způsobem jako bezbrané nebo vystavené k nějakému možnému zneužití, a že jsou jako snadným zdrojem příjmu, ale že za nima určitá skupina lidí stojí, a stejně tak jako se rodiče nebo vlastně jiní blízcí zasazují za své děti třeba z běžných rodin, tak tady tohle vlastně supluje ta společnost, případně někteří jedinci, kteří v těch dětských domovech pracují nebo se kolem nich pohybují.
19: My samozřejmě všechno okolo této kauzy, okolo tohoto tábora budeme dál sledovat ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Za rozhovor děkuji zmocněnci Ministerstva školství pro ústavní a ochranou výchovu Štěpánu Jílkovi. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
19: V Karlových Varech začíná jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Ten nabídne přes 130 filmů. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme při dnešním slavnostním zahájení dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman. My jsme se před vysíláním spojili s výkonným ředitelem Karlovarského festivalu Krištofem Muchou. Zeptal jsem se ho mimo jiné na zatím asi nejviditelnější změnu, se kterou letošní ročník přichází. Proč pořadatelé změnili uspořádání před hotelem Thermal a rozšířili proslulý červený koberec?
3: My jsme s tím sledovali více věcí. Jedno je, že jsme si uvědomili, že nemáme hezké fotky z červeného koberce a že ta naše krátká varianta je velmi vlastně nekomfortní, protože musíte překrýt ty schody k hotelu Thermal, takže to byla taková nakloněná rovina a nebylo to příjemné pro hosty, kteří přijížděli na slavnostní zahájení nebo zakončení, a pro delegace soutěžních filmů, který přijíždějí před hotel Thermal. Takže jsme udělali delší červený koberec a je srovnaný a věříme samozřejmě i dosvícený a tak, takže ty fotky by měly vypadat mnohem lépe. A druhá věc, že jsme si přáli využít to místo k tomu, aby to byl i vchod do velkého sálu na normální běžné projekce, aby si lidé stejně jako na festivalu třeba v Cannes nebo v Benátkách užili to, že chodí na film po červeném koberci, protože červený koberec patří k filmovému festivalu.
19: Takže opravdu každý návštěvník může mít svoji fotografii z opravdového červeného koberce. Letos je to jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu. V čem chcete, aby ten letošní kulatý ročník byl mimořádný?
3: My jsme si uvědomili v loňském roce jednu věc, když zemřel Jiří Bartoška a my jsme dělali tady tu velkou výstavu v ulicích Karlových Varů, tak spousta lidí chodilo a říkalo, to je stejně dobře, že pan Bartoška založil ten filmový festival. A my jsme říkali, ale pan Bartoška ho nezaložil, on ho zachránil, ale ten festival tady byl od roku 1946 a hrál větší či menší roli během celé té historie a uvědomili jsme si, že náš úkol je připomenout nejenom ty velká jména jako Jiří Bartoška, Eva Zárolová, Antonín Brousil, kteří prostě na festival posouvali, aby si ty lidi uvědomili, že to je fantastický, že v České republice existuje akce už 80 let a stále se udržela nějakou svoji roli mezi festivaly na světě. A to jsme si říkali, že je potřeba, abychom připomněli a jsme rádi, že se to snad daří.
19: Chtějí vlastně návštěvníci novinky, protože když jezdím do Karlových Varů, když zažívám tu festivalovou atmosféru, když vidím ty nadšené lidi, tak si říkám, jestli vlastně v takové míře nepřijíždějí rok co rok, protože se těší, že to bude stejné jako v loni.
3: Přesně tak. My jsme vždycky o tom mluvíme s Markem Ebenem, který říká, pro Boha nic neměňte, ať zůstanou aspoň nějaké jistoty v životě, v tom roce našem, v našich životech a měl by to být právě Karlovarský filmový festival. Vy se samozřejmě nevyhnete novinkám a samozřejmě musíme se stále posouvat, aby ten festival nějakým způsobem nezakrněl. Musíme reflektovat na ty nové trendy a možnosti, které vám technologie přináší, ať jsou to rezervace lístků a tak dále, tak dále. Ale včera to bylo vidět na těch nádherných obrovských frontách diváků, kteří stojí tady už dva dny, čekali, než se otevřou pokladny a oni říkají, my bychom si to bez toho už neuměli představit, protože to je i sociál. My se tady povídáme s našima kamarády. A seznamujeme se, potkáváme se tady jednou za rok, jsme tady po 15., po 20., po 30. A to je krásný. Pojďme zachovat Vary jako místo, které přináší nějaké jistoty.
19: Už včera do Karlových Varů přijela asi největší hvězda letošního festivalu Dustin Hoffman. Jaký program jste mu připravili a budou mít návštěvníci, kromě těch oficialit přímo ve velkém sále Termálu, budou mít možnost se s ním setkat?
3: Dustin Hoffman, ano, přiletěl včera, on je samozřejmě, jemu 89 let, takže ten jeho program je takový jako klidný, on dneska přijede na červený koberec před hotel Termal, protože večer bude dostávat cenu za přínos světové kinematografii, což bylo naše velké přání a zítra

0: dvě filmy. Vy jste oproti loňsku nezdražili. Je to udržitelné a jak je to vlastně s financováním festivalu? Jak velkou část získáváte od státu, od kraje, od města, jak velkou část od sponzorů a jak velkou částí přispívají sami návštěvníci?
1: My věříme, že se nám ceny lístku podaří udržet takhle nízko, protože samotný pobyt pro naše návštěvníky v Karlových Varech je poměrně rozdrahý, tak nechceme, aby lístek stál jako třeba na festivalu v Benátkách 30 euro, protože to by pro naše návštěvníky už bylo strašně složité to ufinancovat. Takže díky Ministerstvu kultury našim partnerům jsme stále schopni držet tu cenu lístku takhle dole. My dostáváme od Ministerstva kultury řádově 20% rozpočtu a dalších 10% rozpočtu pokrývá město Karlovy Vary a Karlovarský kraj. Ale zároveň tam to spíš vnímáme trošku jako takovou půjčku, protože tady se během těch 10 dnů festival utratí skoro 700 milionů korun, takže ten přínos pro město a pro kraje je zcela jasný. A my, Karlovarský festival, oproti festivalům filmovým ve světě, je financován v obraceném poměru. My máme jenom řádově 30%, řekněme, z veřejných zdrojů a 70% až 80% od sponzorů. Když se podíváte na festivaly, jako je Cannes, Benátky nebo Locarno například, tak to financování obrácí. Z veřejných zdrojů oni mývají až 80% a 20% od sponzorů. U nás to je v tom opačném gardu.
0: Říká výkonný ředitel Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Krištof Mucha. Díky, naslyšenou.
1: Děkuju moc, hezký den a těším se ve Varech.
0: A ještě dodám, že i letos bude přímo v Karlových Varech mobilní studio Radiožurnálu, ze kterého budeme vysílat po celou dobu filmového festivalu. To už je z polední publicistiky hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus všechno. Hezké odpoledne přeje Tomáš Pancíř.
2: Hodin 30 minut.
3: Český rozhlas plus. Zprávy.
2: Sněmovna má dnes opět na programu třetí čtení novely jednacího řádu a ta má omezit obstrukce při parlamentních debatách. Návrh koalice a části ODS počítá se zkrácením řečnické doby i u poslanců s přednostním právem. Proti se staví část opozice, podle které omezení není nutné. Při nočních ruských úderech na ukrajinskou Sumskou oblast a město Kryvyj Rih zemřeli nejméně dva lidé a tamní úřady to oznámily na síti Telegram. Minimálně 8 dalších je po útocích zraněných. V hlavním městě Ukrajiny Kyjevě zároveň stoupl počet mrtvých po včerejším rozsáhlém ruském útoku na 30. Záchranáři tam dál pátrají po pohřešovaných. Agentura Reuters označila úder Moskvy za nejvražednější útok na Kyjev tohoto roku. Starosta města Vitalij Kličko na dnešek v ukrajinské metropoli vyhlásil den smutku. Demokratická republika Kongo hlásí už 1460 potvrzených případů eboli. Za den tak počet nemocných stoupl o více než 50. Téměř 450 nakažených zemřelo. Epidemie, kterou Kongo vyhlásilo před 7 týdny, propukla na severovýchodě země a rozšířila se i do sousední Ugandy. Sklizeň základních obilovin letos klesne meziročně o zhruba 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu a pokles očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. Sklizeň řepky bude podle statistiků nejspíš skoro o pětinu nižší než loni. Česká bankovní asociace varuje před poplatky při platbách kartou zahraničí. Doporučuje proto při nabídce dynamického převodu měny na terminálu vždy zvolit místní měnu. Jinak se může platba přepočítat podle nevýhodného kurzu a zbytečně prodražit. Kartou zahraničí platí většina Čechů, jak ukazuje studie společnosti Visa. Úřady v New Yorku vyšetřují upálení muže poblíž sídla OSN. Podle exilových tibetských médií šlo o Tibeťana, který chtěl upozornit na otázku nezávislosti tohoto území, které od 50. let okupuje Čína. Newyorská policie stanici CNN řekla, že večer přijala tísňové volání. Záchranáři 52-letého muže převezli s těžkými popáleninami do nemocnice, tam zemřel. A kvůli začínajícímu filmovému festivalu v Karlových Varech dopravci posilují autobusové spoje do města. Dálkové linky jsou na víkend většinou vyprodané. Posilové spoje mají pokrýt zvýšený zájem cestujících během festivalu. Největší nápor bývá podle dopravců právě na jeho začátku. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalíte za sjezdem na Domašov. Na 168. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu, ta nesouvisle pokračuje až na 196. Nakonec omezení, nárazově se zastavíte i v levém pruhu. Dálnice D5 z Plzně ve směru do Prahy je za sjezdem na Rudnou už průjezdná na 4. kilometru a po nehodě se podařilo obnovit provoz v obou pruzích. Kolona se tak dává do pohybu. A na Pražském okruhu směrem na D1 počítejte se silným provozem za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne bude skoro jasné až polojasné, na severu až oblačné a nejvyšší teploty 20 až 28 stupňů. Tolik zprávy, na řadě je dnešní vydání Názorů a argumentů.
3: Další kolo eskalujícího sporu mezi vládou a prezidentem republiky. Dopady zavedení eura v Bulharsku či americká karanténa na pokročilé modely umělé inteligence. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince Názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
4: Názory a argumenty.
3: Hnutí STAN se hodlá obrátit na ústavní soud kvůli novele zákona, kterou ve středu odhlasovala v poslanecké sněmovně vládní většina hnutí ANO, SPD a motoristů sobě a která odebírá hlavě státu pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí České republiky při mezinárodních organizacích a tuto pravomoc převádí na ministra zahraničí. Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana novela zasahuje do pravomocí hlavy státu nepřípustně. Ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den, Petře.
5: Dobrý den.
3: Premiér Andrej Babiš včera při interpelacích obvinil prezidenta Petra Pavla, že si vykládá ústavu podle svého. S rozhodnutími ústavního soudu ale představitelé vládní koalice opakovaně vyjadřují nespokojenost nebo se na něj nechtějí obrátit, jako v kauze nejmenování Filipa Turka ministrem. Proč je ústavní soud čím dál více vtahován do sporů mezi politiky?
5: Zjednodušeně řečeno, protože politici neumí řešit spory sami a měli by je řešit na úrovni především parlamentu, kde by měli hledat určité kompromisy anebo se i smířit s tím, že třeba někdy neprosadí svou a týká se to nejenom přijímání zákonů, ale týká se to také určitých rolí, ve kterých mají politici vystupovat a které jim předepisuje Ústava České republiky a samozřejmě ústava je koncipována takovým způsobem, že některé ty pasáže jsou obecnější, ale předpokládají jednak, že ti aktéři budou vystupovat v dobré vůli a že tam minimálně bude dobrá vůle v tom dobrat se k nějakému výsledku, k nějakému kompromisu. No a pokud existují nejasnosti, tak pak ústavní soud je institucí, která má chránit ústavnost, to znamená má dohlížet na to, zda jak legislativa, tak i některé výklady těch pravomocí, které jsou dány ústavou, se pohybují v ústavních mantinelech. Takže vzhledem k tomu, že tedy má posuzovat v případě, že se na ústavní soud někdo obrátí, zda byly ústavní mantinely překročeny či nikoli, takže to mimo jiné znamená, že tedy ústavní soud nějakým způsobem to ústavu vykládá. A když jsme u těch politiků, tak jsme v poslední době byli svědky nejenom v tomto funkčním období, ale i v tom minulém, že se dost často obraceli na ústavní soud v souvislosti s přijímáním zákonů, což je velmi neobvyklé a to z toho důvodu, že ústavní soud se měl zabývat tím, že politici nebyli schopni spolu komunikovat takovým způsobem, aby obstrukce provázející projednávání některých zákonů nebyly nekonečné, aby zkrátka ta vládní většina měla šanci nakonec dobrat se k hlasování a prosadit svou, takže se obraceli na ústavní soud s tím, zda to, že třeba bylo ukončeno projednávání toho zákona stanoven pevný bod hlasování, i když ještě rozprava nebyla ukončena, zda je to v souladu s ústavním pořádkem a hlavně s jednacím řádem. No a ústavní soud opakovaně konstatoval, že jednací řád sice byl porušen, ale ne takovým způsobem, aby to mělo zásadní dopad na kvalitu těch zákonů. Takže to je jedna věc. A druhá věc je skutečně nepříliš obvyklá, které jsme svědky v poslední době, a to je to, že ústavní soud se bude zabývat tím, jaké jsou vlastně pravomoci prezidenta republiky, jaká je jeho role zastupovat stát navenek. K tomu byla podána žaloba, a když už před nějakou chvíli padlo to, že Starostové a nezávislí se také znovu hodlají obrátit na ústavní soud ve věci toho, kdo by jakou roli měl hrát při jmenování vedoucích různých misí při mezinárodních organizacích, zda by to měl být prezident nebo zjednodušeně řečeno vláda, tak je to vlastně další pokračování toho sporu o kompetence prezidenta republiky v zahraniční politice, takže před ústavním soudem bude nelehký úkol rozhodnout o tom, jakým způsobem tedy prezident má zastupovat stát navenek, jak je to výlučně jeho rozhodnutí, jeho uvážení, co v této věci bude dělat a nakolik by měl nebo neměl být korigován vládou.
3: Asi je logické, že na ústavní soudce více obrací vždy opozice, která je nespokojená s tím, co vládní koalice přijala. Zároveň ovšem ústavní soud bývá obviňován, že se snaží vytvořit jakousi třetí komoru parlamentu. Jak z toho ven?
5: No, ven z toho lze jednoduše pouze tím, že politici skutečně se na ústavní soud budou obracet minimálně, kdy už nebude zbytí, a budou se snažit ty problémy řešit mezi sebou v té politické rovině. A pokud se jim to nebude dařit, tak sami budou vtahovat do té politické hry ústavní soud. A ústavní soud je soud specifický, kdy skutečně nezáleží pouze na striktním výkladu některých paragrafů, ale je to často i rozhodování právě, které má až přes do té politiky, je to spíš někdy i taková filozofická úvaha a tak dále, takže pak je logické, že někteří politici, kteří zrovna nejsou nadšení z toho, jak ústavní soud rozhodl, tak se obracejí na ústavní soud v tom slova smyslu, že tvrdí, že se příliš plete do politiky a že de facto se pasuje do role třetí komory parlamentu, takže je to logické počínání a byli jsme toho svědky i v minulosti, například v momentu, kdy ústavní soud rozhodl o tom, že zrušil předčasně vypsané volby.
3: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
5: Naslyšenou.
3: A ještě jednou k včerejším interpelacím ve sněmovně. Premiér Andrej Babiš při nich obvinil prezidenta republiky Petra Pavla, že poškozuje Českou republiku a že si Babišova vláda nepřeje, aby prezident byl na summitu NATO v Ankaře přítomen. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
6: Lidově řečeno vytočeného Andreje Babiše známe už dlouho, především před poslaneckým plénem, když se vehementně hájí v překotných vystoupeních kvůli něčemu, vedení v registru svazků STB nebo nejrůznějším aspektům kauzy Čapí hnízdo. A jak se zdá, momentálně ho dost vytáčí otázka složení delegace na summit NATO, která je týdny všeobecně nejdiskutovanějším tématem. Premiéra do ní musí po zásahu ústavního soudu vláda zařadit, což jistě nese nelibě ministr zahraničí Macinka, který se veřejně zařekl, že Petra Pavla nikdy do Ankary akreditovat nebude. A taky aspoň viditelná snaha o to, aby měl prezident na summitu roli co nejzanedbatelnější. Což je ale jen malicherná naschválnost, protože domácí publikum to neuvidí a zahraničí nezajímá. Pavel na to nemusí být v Ankaře pouhou panenkou v kautě, má pevné kontakty na nejvyšší kruhy v Alianci a je prostě hlavou jednoho členského státu. Babiš, asi aby měl ve vládě klid, také na Pavla opakovaně naléhal, jestli si nechce cestu do Turecka rozmyslet, to by prý situaci uklidnilo. Ale ten naopak trval na tom, že má být jako nejvyšší ústavní činitel v čele výpravy. Následovalo omezení Pavlova doprovodu, o jehož složení rozhodlo Macinkovo ministerstvo, které ale pak trošku couvlo. Stále také běží dohady o ekonomickém počtu letadel do Ankary. A motoristy i SPD stále proti prezidentovi tlačený premiér se ve čtvrtek při poslaneckých interpelacích do toho opřel. Když Pavel poletí na summit, poškodí Českou republiku v zahraničí. A vůbec jí proškozuje, protože si vykládá po svém ústavu. A Babiš neopomněl také zmínit Turkovo nejmenování členem vlády, protože totiž dobře ví, že právě to je jádrem celého sporu. A zaručeně si myslí, jistý, že když padla varianta Turek v čele diplomacie, již si Babiš určitě sám stejně tak nepřál jako Pavel, měl prezident mávnout rukou a pustit Turka na ministerstvo životního prostředí. Jenomže když se to nestalo, Turkovi za nepopiratelné dotažení motoristů do sněmovny vděčný Macinka zahájil nesměřitelné protipavlovské tažení. S vědomím, že jsou motoristé pro Babiše v koalici nepostradatelní a tak si mohou dupat podstatně razantněji, než odpovídá jejich volebnímu výsledku. A skutečně, ačkoliv Babiš skoro jistě nechtěl s prezidentem do křížku, podle rčení o bližší košili než kabátu si musel vybrat. A tak stojí za naplno rozjetým Macinkou. Jemuž nanejvýš trochu vyčte kontraproduktivní provokaci ve Strážnici, která se ale Babiše, respektive hnutí ANO, přitom nedotýká. Aspoň zatím. Tak jako kterékoliv jiné počínání nebo výroky prostořekých motoristů. A jak to bude s jeho vztahem k prezidentovi, se samozřejmě uvidí. Teď je to přece všechno dost vyhrocené, ale za týden bude po summitu, od kterého se dá očekávat lecos, včetně nejen amerického hromobití na Česko, neplnící závazek 2% HDP do obrany. A kdo ví, jestli nakonec nemůže být Pavlova přítomnost v Ankaře Babišovi přece jen k užitku. To by byl pikantní paradox.
3: U mikrofonu byl kolega Ondřej Konrád. O co vše jde ve sporu premiéra Andreje Babiše s prezidentem republiky Petrem Pavlem? Nad tím se zamýšlí dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
7: Moudřejší ustoupí, praví staré české přísloví. Pokud jde o vleklý spor prezidenta a premiéra kvůli účasti na nadcházejícím summitu NATO v Ankaře, to ale neplatí ani omylem. To, co na první pohled vypadá jako osobní konflikt dvou ješitných egomanů, je ve skutečnosti zápas o budoucí směřování České republiky. O to, zda zůstane právním státem, který svým občanům zaručuje přes všechny problémy a nedostatečnosti svobodu a demokracii, anebo se stane, jak to řadu let předváděl v Maďarsku Viktor Orbán, takzvanou neliberální demokracií, hybridním autoritářským režimem, který se jako demokratický stát tváří, ale ve skutečnosti zneužívá instituce, snaží se ovládnout média a mění pravidla ve svůj prospěch. Přesně to se děje tady a teď. A děje se to tryskem. Na ministerstvu životního prostředí se po nástupu motoristů ocitli i osvědčení odborníci bez místa, ani nevěděli jak. Nezávislé agendy a poradní orgány se z úřadu vlády ocitly v gesci jednotlivých ministerstev téměř ze dne na den, ačkoliv z nich kvůli tomu na protest odešlo víc než 50 odborníků. Na nejvýš diskutabilní zákon o státních zaměstnancích schválil parlament minulý týden. Prezidentovi odňala sněmovna část jeho pravomocí tuto středu. Jistě všechny tyto zákony vejdou v platnost až poté, co projdou hlasováním v Senátu a podepíše je prezident. Jenže prakticky všechny zákony, o nichž je tu řeč, spadají nikoli pod ústavní, ale pod běžnou zákonodárnou agendu. Takže Senát je sice může pozdržet a prezident nepodepsat, ale tím jejich pravomoci končí. Sněmovna je prostě jen odsouhlasí znovu, což je navzdory všem obstrukcím opozice v současné konstelaci víc než pravděpodobné. Kam Andrej Babiš směřuje, vyšlo najevo nejpozději 30. června 2024, pár dnů po volbách do Europarlamentu, kdy spolu s Viktorem Orbánem a s představitelem rakouské populistické strany svobodných Herbertem Kicklem slavnostně oznámili vznik zbrusu nové frakce Patrioti pro Evropu. A to přes skutečnost, že se jeho europoslanci právě chystali ubytovat v liberální frakci Renew Europe, kam hnutí ANO do té doby patřilo. Sázka na populismus vyšla Andreji Babišovi dokonale. Zpočátku ostrakizovaní patrioti jsou dnes v čele s Národním sdružením francouzských populistů třetí nejsilnější frakcí v europarlamentu. A zrovna tak to nynějšímu premiérovi vyšlo i v loňských volbách, kdy se do parlamentu dostala sestava těch snad nejbizarnějších individuí, jaká tato země kdy stvořila. Že se mu motoristé a okamurovci vymkli z rukou, je divadlo, které Andreji Babišovi vyhovuje do puntíku. Dělají za něj špinavou práci. Vzorem je jim americký prezident Donald Trump. A nemylme se, v Ankaře se klidně může stát, že Babiš u něj uspěje i bez těch 2% na obranu. Stačí si připomenout, jak jel americký ministr zahraničí Rubio z letošní mnichovské bezpečnostní konference k všeobecnému údivu rovnou za Ficem a za Orbánem. Pokud nebudeme demokracii chránit, můžeme být poslední generací, která ji zažije. Řekla bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v Evropském parlamentu v roce 2022. Přesně o to teď při střetu premiéra a prezidenta jde.
3: Uzavřela dlouhletá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: V Bulharsku se už půl roku platí eurem. Jaké mělo zavedení společné evropské měny v zemi dopady, sledoval evropský editor deníku Luboš Palata. A říká, Bulhaři mají euro i inflaci, ale pořád je v Bulharsku levněji než v Česku.
8: Platil jsem před pár dny v jedné ze sofijských kaváren a dost jsem se vyděsil. Místo odhadovaných 10 euro jsem na pokladně zahlédl něco přes 20. Než jsem stihl hlasitě protestovat, dostal jsem vytištěný lístek, kde ta suma 20 skutečně byla. Jenže to byla suma v dnes už bývalých bulharských leva, zatímco v nových, dnes už i bulharských eurech, to bylo těch očekávaných 10. Bulharsko přijalo na počátku roku euro a dodnes žije v této dvojí realitě. V té nové eurové a v té staré levové. Bůh ví, proč to není jedna ku dvěma, ale o fous jinak. Asi, aby se přece jen dalo trochu čarovat s čísly a aspoň malinko zaokrouhlovat. Samozřejmě, že nahoru. Zákon o nezdražování, který byl v Bulharsku v platnosti už půl roku před zavedením eura a půl roku po něm, sice pomohl proti velké vlně drahoty, ale v květnu i tak byla bulharská 6% inflace druhá nejvyšší v Evropské unii. Hned po Rumunsku s 9%, kde ale přitom žádné euro není a ani ho tam nezavádí. To, co má Bulharsko s Rumunskem společného, je vysoký růst mest a důchodů, které začínají, byť vzdáleně, dorovnávat výši známou od nás ze střední Evropy. Jak Bulharsko, tak Rumunsko se navíc naučili poslední roky žít na dluh. Dnes tak rychle rostoucí, že Bulharsko čeká po potahování od Bruselu za překročení povoleného rozpočtového deficitu. Pro zavedení eura přitom Bulhaři v minulosti mnoho obětovali. Měli už od počátku století svoji měnu leva, fixovanou na euro, drželi nejnižší dluh v Evropské unii a také vyrovnané rozpočty. A moc se tu nepřidávalo. A tak bulharské platy i důchody byly nejnižší v Evropské unii. Bulhaři hlasovali nohama a víc než 2 miliony jich odešlo za lépe placenou prací na západ. Přestože domů svým rodinám posílají miliardy euro, a vlastně tím pomáhají zvyšovat životní úroveň, dnes už tento pracovní exodus Bulharsko dobíhá. A ve slušně rostoucí ekonomice chybí pracovní síla. Nejen do továren, ale i do hotelů na pobřeží Černého moře, kde na kdysi lukrativních místech dnes dělají místo Bulharů Nepálci, Indové nebo Uzbeci. Protože, jak mi řekl jeden hotelový manažer, Bulhaři prostě na trhu nejsou, zvláště pak kdysi tak dostupná prázdninová studentská pracovní síla. Pro Čechy, kterým se doma, zvláště v restauracích a hotelích, pohnuly ceny směrem nahoru v posledních letech zásadně, zůstává Bulharsko nadále levnější zemí než Česko, s výjimkou piva, ale s tím se tak nějak počítá. Zavedením eura pak i Češi ušetří, protože nemusí měnit koruny naleva, což bývala dřív potíž. A třeba to některé z nich donutí k přemýšlení, že když mohou mít euro Bulhaři, proč ho nemohou mít Češi. Byť, jak je vidět i na Bulharsku, euro v něčem pomůže, ale nespasí vás. Ale o spáse euro přece nikdy nebylo.
3: Dopady zavedení eura v Bulharsku přiblížil evropský editor deníku Luboš Palata. Pokročilé modely umělé inteligence, zahraniční politika Trumpovy administrativy a hrozba pro Evropu a vývoj její ekonomiky. To je téma komentáře zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboše Kreče.
9: Že společnosti, které vyvíjí velké jazykové modely, hlásí každých pár měsíců pokroky, jsme si již zvykli. Teď abychom si ale zvykali i na to, že k nim bude mít přístup jenom někdo. A že to bude vláda USA, která o tom bude rozhodovat, což není dobrá zpráva pro Evropu. Nejprve se setkala s omezením, kdo k jejím novým modelům Mythos a Fable může přistupovat, společnost Anthropic. Když ji administrativa Donalda Trumpa nařídila, že její systémy jsou tak pokročilé, že je nesmí používat nikdo mimo USA, firma je radši zavřela pro všechny. Nyní si něčím podobným prošlo i konkurenční OpenAI. Pro jeho nový model chatu GPT s označením 5,6 zvolila americká vláda také tvrdé opatření. Startup jej má nechat v pomyslné karanténě, kde se k němu dostane jen hrstka vládou prověřených organizací. S ohledem na to, jaké škody by tyto modely mohly napáchat na poli kybernetické bezpečnosti, je obezřetnost Bílého domu na místě. Skutečně se blížíme do bodu, kdy můžeme o AI hovořit jako o svého druhu zbrani, kterou by nepřátelé mohli využít například k rozpoutání energetického blackoutu. Jenže když pozorujeme chování Donalda Trumpa a jeho okolí, tak fakt, že má moc blokovat umělou inteligenci, moc důvěry nevyvolává. Někdy je americký prezident protekcionista, někdy izolacionista, někdy se chová jako gangster. A každá z těchto poloh je nebezpečná. Zvlášť pro Evropu. Ta svého šampiona v umělé inteligenci, který by snesl srovnání s americkými nebo čínskými modely, nemá. Francouzský Mistral se sice snaží držet tempo. Francouzský prezident jej tlačí, kde může. Jenže Anthropic nebo OpenAI tým z Paříže prostě nedohání. S tím, jak AI proniká do nových a nových sfér lidského konání, je přitom otázka, kdo fakticky řídí její distribuci do světa, naprosto zásadní. S ovlivňování toho, jaké modely jsou kde k dispozici, se může stát a nejspíš už stává nová dimenze geopolitiky. Evropa posledních pár let horečně řeší, jak se zbavit závislosti na USA v obraně. Jenže paralelně s tím upadá do jiného, potenciálně ještě nebezpečnějšího lokajství, a to na poli umělé inteligence. Ostatně, když nyní Donald Trump vyhlásil, ať se jen někdo opováží zavést na kolosy typu Microsoftu nebo Googleu digitální daně, mezi řádky se v tom dá číst i toto. Protože trest za takové opatření nemusí mít jen podobu nových cel, ale i restrikcí toho, k čemu se kdo dostane. A kdyby se Evropané nedostali k nejvýkonnějším modelům umělé inteligence, ještě víc by to podvázalo jejich konkurenceschopnost, která je už bez tak hodně narušená naším dlouhodobým zaostáváním v rozvoji moderních technologií.
3: Slyšeli jste komentář zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboše Kreče. Dnešní názory a argumenty se už chýlí k závěru, zbývá jen pravidelná glosa. Dnes o odvaze od hudebnice a básnířky Evy Turnové.
10: Jako malá jsem si myslela, že jsem chycená v pasti vnějších okolností a mým úkolem je všude zapadnout, což se mi nedařilo. Neměla jsem vůbec problém vylézt v šárce na žabáka bez zjištění, jít po Václaváku v plavkách a rozdávat u toho letáky voncu. Ale dojít na školní praxi v hotelu Jalta, vyrazit na lyžák nebo na vánoční mši, vyžadovalo velkou odvahu. Vždycky někde číhal zvednutý prst šéfkuchaře, perverzní pohled instruktora, v kostele pak boží prst, takže víra tehdy nepřipadala v úvahu vůbec. Životem mě provázely autority, které si dost protiřečily. Historie byla totálně nejednoznačná. Podle dějepisáře na střední byla charta takovej prostě slušnej dopis. Podle ruštěnářky ovšem podvraťácký pamflet. Strejda se místo odpovědi vždycky radši zasmál do makovky a teta špulila pusu do zrcátka. Tak jak to je? Je odvážný ten, kdo podepsal chartu, nebo ten, kdo nepodepsal antichartu? Nebo ten, kdo skočí z věže bez padáku? Vypadá to, že každý má svoji odvahu. Během let jsem se přece jen trochu posunula, už se necítím v pasti vnějších okolností, ale svojí hlavy. Dnes je velký den, kdy se to vyzkouší. Mám totiž čtení v klášteře, který byl za komunismu internačním táborem pro kněze, a zůstávám tu přes noc. Po příjemné akci mě čeká konfrontace s vnitřními běsy. Stmívá se, vykouknu z okna ven, na klášterní park se snáší hutné ticho. Mám sebou neurol a knihu Eckharta Tolleho Síla přítomného okamžiku, jenomže přítomný okamžik bych v tomto případě raději zaspala. Myšlenky o neexistenci objektivní reality jsou mi v tu chvíli celkem na prd. Stará stavba navíc začíná pracovat. Slyším podivné vzdychání a šoupání. Opakuju si, že duchové nejsou. Kdo skočí bez padáku z věže, je prostě normální blbec. Ale stejně se bojím. Nad stolem nějak divně bliká lampička. Jenomže když ji půjdu zhasnout, mohla bych ducha vylékat. Musím se nějak zabavit. Vzpomenu si, jak cestou na náš poslední koncert Fráťa Brabenec líčil, že když ho STBáci vyslýchali, tak si představoval, že je krokodýl, aby to celý nějak odlehčil. A začala jsem se smát. Jak přečkat strasti světa? Smát se jim. Stejně jako Vrátila, Strejda a nakonec i teta. Já přečkala aspoň do druhého rána. Bylo to ale o fous. A díky Vráťovi vlastně o dva. Aha.
3: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
4: Archiv Plus.
11: Boris Jelcin se postaral v poslední den roku 1999 o nečekanou senzaci. Ruský prezident odstoupil ze své funkce o půl roku dříve, než se plánovalo.
12: Boris Jelcin, ten, který odkázal světu Putina. Léta jeho vlády připomene Libor Dvořák.
4: Archiv Plus dnes po 8. večer na Plusu.
2: 13 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Zemětřesení ve Venezuele nepřežilo téměř 2600 lidí, desítky tisíc dalších úřady pohřešují. Sbírka pro děti z dětských domovů se zrušeným táborem vybrala přes 2,5 milionu korun a Interpol pátrá po 39-leté Ukrajince je podezřelá z bombového útoku v Monaku. Zprávy a Martin Matějka. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele z minulého týdne stoupl téměř na 2600. Oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že pátrání po přeživších dál pokračuje. Stále se pohřešují desítky tisíc lidí. Finanční pomoc na obnovu infrastruktury nabídl například Mezinárodní měnový fond. Ve spolupráci s ním chce Venezuela vytvořit fond na opravu a výstavbu nových domů, ve kterém má být v přepočtu přes 4 miliardy korun. Češi poslali přes 2 miliony a 600 tisíc korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Spolek Tábory Aurora jim totiž na poslední chvíli zrušil letní tábor. Ředitelé domovů přitom už spolku zaplatili desítky tisíc korun. Peníze na veřejnou sbírku lidé poslali během jediného dne. Díky finální částce budou moct děti odjet na náhradní letní tábory, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
13: Ale samozřejmě někde i se bavíme, že budeme potřebovat vlastně těm domovům i pomoc vlastně v tom, že budou muset pokrýt ty náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově a ten domov byl nějakým způsobem jede v tom prázdninovém režimu.
2: Některé dětské domovy už kvůli zrušenému táboru podali na spolek trestní oznámení. Případ řeší i školský ombudsman.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Interpol pátrá po 39-leté Anastázii Berezovské z Ukrajiny. Mezinárodní policejní organizace o tom informovala na svém webu. Žena je podezřelá z pondělního bombového útoku v Monaku. Exploze vážně zranila ukrajinského oligarchu Vadima Jarmolejeva a jeho partnerku. Lehčí zranění utrpěl i jejich 13-letý syn. Podle monacké prokuratury byla Berezovská v přestrojení za muže a žije v Německu. Z Monaka zmizela přes Francii a Itálii. Úřady taky pátrají po možných komplicích. Jarmolejev čelí ukrajinským sankcím kvůli svým obchodům na ruském okupovaném Krymu. Podle stanice CNN se v roce 2019 vzdal ukrajinského občanství a stal se občanem Kypru. Část linky C pražského metra čeká týdenní výluka. Od zítřka do 10. července nepojede z nádraží Holešovice na Pražského povstání. Technici budou vyměňovat zabezpečovací zařízení. Cestující budou muset využívat náhradní autobusovou dopravu s označením XC, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
14: Náhradní autobusová linka XC bude v sobotu a v neděli jezdit v intervalu 2 minut, ve špičkách pracovního dne v intervalu 80 sekund a v průběhu celého týdne brzo ráno a večer v intervalu 3 minut.
2: Ve Lhotě pod Lipčany na Královéhradecku začal 44. ročník sjezdu obcí, které mají v názvu slovo Lhota nebo jeho obdobu. Akce se zúčastní až 5000 lidí ze Lhot, Lhotek, Lhotic, Lehot nebo Lehotek. V Česku i na Slovensku je takových míst přes 400. Na setkání jsou koncerty, soutěže a také společný průvod účastníků. A pořadatelství převzala obec po středočeské Vrbové Lhotě, která se organizace vzdala. Vysvětluje nezávislý starosta Lhoty pod Lipčany Jaroslav Jelínek.
15: Nám se obec rozroste 5x. Máme výbornou spolupráci s naším agrodružstvem, ty nám tady půjčili 10 hektarů pole, kde bude starý město a parkoviště. Obec investovala do kabin místního sokola, kde jsme udělali úplně nový sprchy, úplně nový toalety, zázemí prostě pro lidi. Plus jsme si pronajali další mobilní toalety, mobilní sprchy, mobilní oplocení, všechno, co se dalo půjčit, jsme si půjčili.
2: Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 164. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta nesouvisle pokračuje až na 196. na konec omezení. Místy se zastavují v levém pruhu. D1 ještě jednou ve směru do Brna opatrně za sjezdem na Velké Popovice. Na 16. kilometru se zastavíte. Následná fronta pokračuje až na 22. kilometr. Zdržení je asi 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je skoro jasné až polojasné, na severu až oblačné. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy, teď začíná pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
16: Dobrý den. V pravidelném čase se o vaši pozornost hlásí rozhovor na aktuální témata. Pozvání přijal Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo a komentátor. Buďte vítán, dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Řeč bude jak jinak o politice, té české i zahraniční. Zajímat mě bude zejména, s jakým mandátem ještě za několik dnů odletí česká delegace na summit Severoatlantické aliance do Ankary. Co tam vlastně bude moci dělat hlava státu? Kam až může eskalovat spor mezi vládou a Hradem a zeptám se i na to, proč chce nový maďarský premiér odvolat prezidenta. Zita Senková přeje nerušený poslech.
18: Jak to vidí?
16: Vláda si nepřeje, aby prezident Petr Pavel jel na nadcházející summit Severoatlantické aliance, který se uskuteční příští týden 7. a 8. července v turecké Ankaře, že to poškozuje Českou republiku. Řekl to včera při interpelacích ve sněmovně premiér Andrej Babiš. Petr Pavel na to reagoval výzvou, aby Andrej Babiš buď svá tvrzení podložil konkrétními důkazy, že si prý prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje Českou republiku, nebo aby vzal svá slova zpět. Pane Šabato, co tady sledujeme? Ten spor navzdory předběžnému opatření ústavního soudu každým dnem vlastně má nové pokračování, prostě eskaluje.
17: Řekl bych nové smutné pokračování, protože ten spor je velmi zvláštní. Já si myslím, že je zbytečný, protože když se podíváme na začátek, tak je to vlastně motoristická akce snaha ministra zahraniční Petra Macinky mít tu ostrou kohabitaci, čili spolupráci s prezidentem kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem. To myslím, že je všem jasné, včetně pana premiéra.
18: Takže promiňte, nejde v podstatě až tak o tu Ankaru jako takovou.
17: No, já myslím, že nejde, protože k tomu se asi dostaneme, když si přečtete nebo dáte dohromady informace o tom, s jakým mandátem tam ta delegace jede, tak to je vlastně mandát, jako by ho napsal prezident Petr Pavel. To je jako, my jsme opravdu jako skvělými členy, nebo chceme mít skvělými členy na to, včetně podpory Ukrajině. Čili jako věcně se tam není o co přijít. Je to spor dvou institucí a obávám se, ještě víc je spor to několika ek.
18: Pane Šabato, včera premiér také ve sněmovně řekl, jak bude vypadat zářijové vystoupení prezidenta na valném shromáždění OSN v New Yorku, kde povede delegaci, to už vláda hradu schválila. A podle premiéra tam prezident přečte projev, který mu připraví vláda. Tak takhle to funguje nebo může fungovat?
17: No, věcně ano, ale taky záleží na té formě. Kdyby se před valným shromážděním OSN, kam delegaci povede opravdu Petr Pavel, sešel premiér s prezidentem a ještě s ministrem zahraničí, popovídali si o tom, co tam Česká republika chce prezentovat a pak poslali panu prezidentovi ten projev, který by on tam normálně přečetl, protože tak to je v ústavě za zahraniční politiku, ono to tam není takhle přesně napsáno, ale zodpovídá vláda a prezident je jejím reprezentantem navenek, čili věcně jako žádný problém. Ale ve chvíli, kdy řeknete, že tam ten řeknete to v červnu nebo v začátkem července a to valné shromáždění je v září, vzkážete nahrát, že ty prezidente tam pojedeš a přečteš to, co my ti napíšeme, tak ta forma je pokleslá. A to samozřejmě otravuje veřejný prostor a je to zbytečné před tím summitem zvláště, protože ten summit je velmi důležitý pro NATO, pro Evropu, pro Ukrajinu a v první řadě je důležitý pro bezpečnost České republiky.
18: Na jaké alianci, na jakém našem členství také má teda Česká republika, pane Šabato, zájem? Když už se zaměříme konkrétně na ten summit aliance, který i vy označujete za mimořádně důležitý, tak zaváže se Česko navyšovat naše výdaje na obranu v příštích letech až k těm 5% HDP do roku 2035. Podpoříme jako země snahu generálního tajemníka NATO Rutteho, aby členské země přijali závazek vlastně i podporovat Ukrajinu.
17: Ano, ano, ano. V tom mandátu je opravdu napsáno jako všechno rozumné, co by měla Česká republika jako členská země na to dělat pro vlastní obranný schopnost. To znamená, ano, je tam závazek, že uznáváme těch 5%, 3,5% přímé obranné výdaje do roku 2035, 1,5% další výdaje a v tom mandátu je přímo napsáno, že to stihneme že to budeme plnit ty další výdaje, to znamená do infrastruktury, do dálnice D11, už od roku 2027, čili dřív, pokud jde o ten starší závazek 2%, který jsme zase nedodrželi a Mark Rutte nás jmenoval v té trojici nejhorších se Slovinskem a Albánií.
18: To jde za tou předchozí vládou.
17: To jde za tou předchozí vládou, ale ta vláda... A nebylo jasné, jestli v roce 2026, to znamená s letošním rozpočtem, jestli ta 2% dosáhneme nebo ne. A já teď se dívám, je tam napsáno, že se Česká republika zasadí o to, aby to tak bylo, což je vlastně jako podle mě nejsilnější vyjádření, které kolem tohoto závazku zaznělo. Není tam nic střih. Názor SPD, koaličního partnera Tomia Okamury, je, že 2% závazek, respektive ten nárůst 3,5% až 5%, to přece slíbila Fialova vláda, tím my se nebudeme řídit, my nebudeme dávat víc než 2%, ale v tom popisu toho, co tam bude prosazovat česká delegace, je opravdu těch 5%, 2% se pokusíme a ten summit nebude jenom o těch číslech, to je pravda, bude zásadně o tom, co za ty peníze, jak se říká, ty bojové schopnosti jednotlivé země a na to jako celek si pořídí, aby obstálo v tom jako velmi nebezpečném světě s válkou jednou na jedné straně s doutnajícím konfliktem na Blízkém východě.
18: Tedy žádný problém?
17: No, nebo... Já myslím, že věcně, pokud tam bude ta delegace a nemůže prosazovat nic jiného, než to je shoda.
18: Shodne se tedy v těch pozicích, protože se často argumentovalo tím, že by pan prezident mohl třeba, jeho retorika by mohla být v nějakých bodech odlišná od postoje vlády, která, jak jste řekl, odpovídá za zahraniční politiku. Takže nyní vlastně jsou ty pozice shodné, co se týče těch postojů vůči našim závazkům.
17: Já už jsem to říkal, ten popis toho, s čím tam bude česká delegace vystupovat, vypadá jako, že ho psali na hradě, ne, že ho psalo ministerstvo zahraničí nebo v úřadu vlády, čili my se tam prezentujeme opravdu jako vzorný člen NATO a pokud jsme měli v minulosti nějaké problémy, tak to vyřešíme, včetně podpory Ukrajině. Je tam výhrada k tomu návrhu novému, že by členské země měly dávat 0,25% HDP na podporu Ukrajiny, což navrhoval Mark Rutte. Ještě se objevil v takovém jako užším kruhu těch silných členů na to návrh nějak jinak financovat Ukrajinu, třeba každý rok tím tam poslat 70 miliard eur, což Česká republika také se k tomu nehlásí, ale v tom mandátu je popsáno, že ano, máme muniční iniciativu a budeme Ukrajinu podporovat všemi dalšími prostředky, včetně toho, že budeme školit ukrajinské vojáky a tak dále a tak dále. Čili obsahově tam není vůbec žádný spor, jako to, že teď těsně před summitem se vyhrotil ten spor, že premiér vzkazuje prezidentovi nejezděte, budete poškozovat Českou republiku. To je přímém rozporu s obsahem toho, co tam ta česká delegace bude prosazovat.
18: No tak jako to pak má logiku, celý ten spor?
17: Nevím. To už je jako domácí politika, která má nějakou historii, jak jsem říkal, motoristé a tak dál. A už se asi míří k prezidentským volbám.
18: Myslíte, a to se objevuje často u některých komentátorů, právě tento názor, že už jsme jaksi vstoupili do předvolební kampaně před prezidentskou volbou, která se ale uskuteční, nemýlím se,
17: na jaře 2028, ale to znamená, že ta kampaň poběží v příštím roce, v jeho druhé polovině v každém případě. Prezident nebo z Hradu se ozývá, že ty poslední události, to znamená Ankara a ústavní soud a tak dále, prezidenta spíše posunuli do pozice, že bude obhajovat svůj mandát. Hnutí ANO řeklo někdy v lednu na svém sněmu, že už mají společného koaličního kandidáta na prezidenta, zatím ho nepředstavili, ale ano, už se mluví o prezidentské volbě a ještě máme jedny volby, které taky nejsou úplně nepodstatné, ty říjnové na podzim do obecních zastupitelstev a třetiny senátu, tak je to z části předvolební kampaň jedna, možná druhá. Každopádně, jenom co znova budu opakovat, jako takovýhle spor před takhle důležitým summitem, to nás poškozuje, pokud něco.
18: Řeším něco podobného třeba národní delegace jiných zemí?
17: No, tak podívejme se třeba na Slovensko, což je země, kterou dobře známe, je tam podobný vztah vláda prezident. Prezident má plus mínus podobné kompetence. Na summit jede prezident Peter Pellegrini, přestože postavení vlády na Slovensku je silnější než v České republice, jednak jaksi nějakým vývojem a jednak i tím, že Peter Pellegrini vzešel ze strany Směr Roberta Fica, čili je to vlastně takový mluvčí, tak trochu mluvčí té vlády, ale oni se, myslím, tento týden, že se sešli, Robert Fico to avizoval, že se sejdou, řeknou si, co tam vlastně bude Peter Pellegrini říkat, to znamená, jaký bude mandát té delegace, která tam pojede. Robert Fico řekl, že oni určitě nebudou dávat žádné peníze do NATO, které by směřovaly na podporu Ukrajiny. Čili tam je to úplně jasné. V Maďarsku je to zase obráceně. Jednak víme, že tam je velký spor nového premiéra se starým prezidentem, ale i kdyby to tak nebylo, tak by jel na ten summit premiér, protože tam je to nastaveno jinak. V Polsku, z Polska jede prezident, Karol Karol Navrocky, ale zase to odpovídá nějaké tradici tam, kde prezident má silné postavení v těch bezpečnostních otázkách a výhoda Polska je, že tam o obsah určitě nebyl nebo nebude žádný spor, protože ať jsou tam politické názory a jakože v té domácí politice je tam tedy řeš jako neuvěřitelná, tak navenek, zvlášť pokud jde o obranu, tak tam oni se shodnou, čili Karol Navrocky pojede do Ankary a Donald Tusk bude v klidu, co se tam bude za Polsko dít.
18: Řekl byste, pane Šabato, že tu naší vnitřní debatu a spor mezi radem a vládou nějak reflektují v zahraničí, nebo je to jenom tady naše bouře ve sklenici české vody?
17: Záleží na tom, jak ten summit proběhne. Pokud já jsem napsal na Slovensko do deníku SME, že pro NATO není vůbec důležité, i kdyby si tam, pardon, premiér s prezidentem veřejně nafackovali. Ten summit je opravdu zásadní. Je o penězích, o obrany schopnosti, o odcházení toho úplně klíčového partnera v NATO Spojených států z té organizace. Co to znamená? Co to znamená pro evropské státy? Jak nově podporovat Ukrajinu? Jak přistupovat k tomu, jsem nazval doutnajícímu konfliktu na Blízkém východě, jaký vztah budeme mít k Donaldu Trumpovi, protože to je klíčová osoba pro civilizované odcházení Spojených států z aliance a to civilizované odcházení je zase důležité pro to, aby se udržela obranyschopnost té evropské části NATO, ale i je to dobrá zpráva pro Američany, pokud tady budou mít velmi seriózního partnera, čili to jsou věci, které bude řešit ten summit a mají na to dva dny, mají na to večeři a potom oficiální jednání a mnoho bilaterálních a dalších schůzek, ale jako ty problémy jsou grandiózní, nebo výzvy, jak se říká, jsou grandiózní.
18: Říká Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo.
4: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
18: Za několik dní uplynou dva měsíce, co se úřadu ujal nový maďarský premiér Péter Maďar. Jak si pane Šabato dosud vede? Jak už z jeho prohlášení je jasné, tak mimo jiné chce třeba zemi zbavit korupce. Občan je totiž podle něj stála 8 až 10% HDP. Chce například omezit mandát poslance, aby ho mohl vykonávat maximálně 12 let. A usiluje také, aby už jste to naznačil před chvílí, o odchod prezidenta Tamáše Suloka a to ústavním dodatkem. Prezidentovi se to nelíbí, dobrovolně odstoupit nehodlá, jenom připomenu, že ve funkci od roku 2024. Tak co mu Péter Maďar vyčítá?
17: No, vyčítá mu pochopitelně, že přihlížel jako prezident všem těm věcem, které se děly v Maďarsku za vlády Viktora Orbána, to znamená minimálně opravdu jako dramatické korupci, zneužívání moci ve prospěch oligarchie Viktora Orbána nebo Fidesu a lidí kolem něj, že tomu přihlížel, on je nominantem v Fidesu, čili Orbánova Fidesu, čili to není, to je jako, na jednu stranu je ta snaha pochopitelná, na druhou stranu to je asi tak jediné, nakolik do detailu vidím v tom ve maďarském vývoji, co bych mu vyčítal, protože je to tak trochu zbytečnost, je to tak trochu demonstrace síly. Ano, Péter Maďar a jeho vláda má ústavní většinu, to znamená, že mohou udělat úplně všechno, to znamená, že zbaví prezidenta funkce ústavním dodatkem. K 20. srpnu už by měl být v parlamentu zvolen nový prezident, to znamená někdo za tu koalici Petera Maďara. 20. srpna je státní svátek maďarský, čili ta symbolika je tam zjevná. A ten nový prezident bude ve funkci tak dlouho, dokud, a to je třeba, myslím, jako velmi velmi jako skvělý nebo nutný záměr. Připravuje se celková revize ústavy, která by měla, jak říká Petr Maďal, vzejít z celonárodní debaty, tak ano, to je jako populistický přístup a ten nový tak by se měl schvalovat zhruba příští rok v létě v celostátním referendu. Což je nutné, protože Viktor Orbán za 16 let, kdy vládl taky s ústavní většinou, si tu moc i ústavními změnami zabetonoval. Čili je nutné změnit tu ústavu a v tomto ohledu je ten postup jako jednoznačný. Popularita Petra Maďara stoupá, čili zatím v pořádku.
18: A jak si může, co se týče té připravované komplexní reformy ústavy, pane Šabato, jak se mohou zapojit občané, celá společnost, jak si to představují?
17: Vznikne, předpokládám, nějaký text, ke kterému se bude diskutovat v médiích a tak, ale víme, že nakonec sedne skupina politiků a ústavních právníků a tu ústavu napíšou a potom, ano, potom se bude schovat v referendu, což je určitě zase další způsob, jak zapojit do toho ty aktivní občany, ale ústava nevzniká ve veřejné debatě. A dokonce je takový hezký postřeh, nevím kteréhokoliv politologa, nad jedním problémem české ústavy, že ústavu by neměli psát ctihodní profesoři ústavního práva, ale ti lumpové, kteří vidí, jak by se dala zneužít, že by všechny ty pojistky už tam byly v jejich první verzi.
18: Mimochodem, my si tuším, asi do září počkáme na verdikt ústavního soudu, co se týče té kompetenční žaloby pana prezidenta. Pane Šabato, zpět k Maďarsku, jak se nyní již opoziční Fidesz vyrovnává se svojí novou roli?
17: No, jak víme, Viktor Orbán nepřevzal poslanecký mandát, čili Viktor Orbán se stáhl, spekuluje se o tom, co s ním bude, jestli předpokládám, že bude čelit trestnímu stíhání za konkrétní trestné činy, já nevím, korupce, zneužití pravomoci veřejného činitele a tak dále. Čili se spekuluje o tom, že uteče nebo že emigruje do nějaké bezpečné země. Dneska konec konců jede Petr Matinka na návštěvu do Maďarska, setká se se svojí rezortní kolegyní, ministryní zahraničí Orbánovou a také s předsedou poslaneckého klubu Fidesu, který, když poslouchal ten projev Petra Maďara v parlamentu o tom, jak se zbaví prezidenta, tak to nazval jako nehorázností, že jako je to opravdu válcování, že to není po debatě s opozicí, ale tak po 16 letech válcování všeho ze strany Fidesu asi není se čemu divit.
4: Jak to vidí?
18: Dnešní vydání se ptám komentátora a šéfredaktora deníku Právo Petra Šabaty. Bratislava převzala ve středu na rok předsednictví ve Vyšegrádské skupině. Chce to postavit zejména na tématech, na kterých se V4 dokáže shodnout. Tak jaké ambice má vůbec tato skupina? Robert Fico, slovenský premiér, nedávno zdůraznil, že chce v rámci V4 především posílit spolupráci těch současných členů a obnovit politickou váhu této formace. Tak jaká je ta váha, její síla, čeho se vůbec V4 podařilo dosáhnout, pane Šabato?
17: No, historicky opravdu při přibližování všech těch zemí Evropské unii a NATO, to byla určitě jako důležitá etapa V4, ale potom se začalo dít to, že jednotlivé politické reprezentace v těch čtyřech zemích byly různé a někdy to dopadlo tak, že spolu nebyly schopné komunikovat. Teď nemám na mysli jenom vládu Petra Fialy s vládou Roberta Fica na té nejvyšší úrovni jednání vlád, ale především rozpor mezi Polskem a Maďarskem za vlády Viktora Orbána, protože Viktor Orbán asi se dá říct, jako v tom konfliktu ukrajinsko-ruském jako stál minimálně uprostřed nebo často brzdil protiruská opatření a podporu Ukrajiny na evropské úrovni, což bylo naprosto nepřijatelné pro Polsko, které od první vteřiny podporuje pochopitelně z historických důvodů Ukrajinu, přijalo uprchlíky, podporuje ji vojensky a přes drobné zádrhely s odebíráním státních vyznamenání, je ten vztah jako opravdu silný, čili tam to Maďarsko s Polskem nemohlo komunikovat. Teď se to změnilo po maďarských volbách, čili je lepší příležitost nějak spolupracovat na věcech typu ceny energií, konkurenceschopnost Evropské unii, čili na těch, kde se ty země ve společném jmenovateli shodnou a pak ty čtyři země jsou vlastně jakoby zajímavá nebo vlivná část Evropské unie, byť třeba zástupci těch jednotlivých stran jsou v různých frakcích, ale pokud by se dohodli 60 milionů obyvatel, máte regionální velmoc, je součástí té čtyřky, to je Polsko, které hraje úplně jinou ligu, tak ano, jako ve chvíli, kdy se ty země shodnou, tak jenom dobře. Do detailů asi to úplně nepůjde, protože Robert Fico stále zastává politiku čtyř světových stran a třeba v rámci NATO je jakoby nejslabší podporovatel Ukrajiny, byť je podpora Ukrajiny pro NATO absolutně zásadní věc, čili úplně hladce myslím, že to tam úplně nebude, ale je to mnohem lepší po maďarských volbách.
18: Jinak slovenský parlament v polovině června vyslovil důvěru úřadující vládě Roberta Fica. Kabinet sám to hlasování vyvolal v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti kvůli vysokému dluhu země. Tak čím žije Slovensko?
17: No, Slovensko žije stejně jako my komunálními volbami, které budou někdy v říjnu. Tam mají trochu jiné komunální volby, protože jsou kompletní, to

0: nechal opravit plot kolem ministerstva obrany a je to takový klasický fake, že místo, aby postavili tu cihlovou zeď, tak na staré cihly nalepili polystyren, omítli to a nakreslili ty kresby, dělala to samozřejmě firma blízká Směru.
1: A také Slovensko docela rezonovala Ficova slova, kdy atakoval slovně novinářku STVR, veřejnoprávní televize, kde padala slova
0: strašná.
1: Jako?
0: Strašná. Já jsem optimista v tom, že v Česku nejsme tam, kde je Slovensko a toto je, myslím, dokladem. Doufám, že ten optimismus vydrží. Já přečtu ta slova. Normálně 100 litrů studené vody, tak to by som vystriekal hadicou jako v blázinci na tu redaktorku zo slovenské televízie úplně mimo hlupaňa. Prepáčte za výraz normálně hlupaňa. Řekl premiér Fico na debatě se studenty o redaktorce slovenské televize, která mu položila úplně normální korektní otázku na tiskové konferenci.
1: Vysvětluje Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo. Já vám děkuji za váš čas, rozhovory i slovenskou vsuvku. Mějte se krásně, pane Šabato.
0: Děkuji, bylo mi potěšením.
1: Zita Senková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Užijte si prodloužený víkend.
2: 13 hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus.
2: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát. Prodej nových osobních aut v Česku roste. Za první polovinu letošního roku se meziročně zvýšilo skoro 6% na necelých 130 tisíc vozů. Oznámil to Svaz dovozců automobilů. Největší zájem byl o značku Škoda, druhý skončil Volkswagen, třetí nejoblíbenější značkou byla Hyundai. Podle svazu stoupá taky poptávka po autech s alternativním pohonem. Polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský a šéf ukrajinské diplomacie Andrej Sibiha se dnes plánují setkat ve Varšavě. Mají jednat o vzájemných vztazích i o situaci na ukrajinské frontové linii. Polská veřejnoprávní stanice TVP World připomíná, že vztahy obou zemí minulý měsíc narušilo odebrání řádu Bílé orlice ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Nejvyšší polské státní vyznamenání musela vrátit kvůli odkazu na ukrajinskou povstaleckou armádu, která se za druhé světové války podílela na masakrech Poláků. Česko získalo přes 500 milionů eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosu z emisních povolenek. Oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie. Přibližně 13 000 domácností v Praze 4 je bez teplé vody. Může za to porucha na důležitém teplovodním potrubí na rozhraní Michalské a Ohradní ulice. Na Facebooku o tom informoval starosta Prahy 4 Ondřej Kubín z ODS. Výpadek se týká Michle, Nuslí, Podolí a Krče. Pražská teplárenská očekává obnovení dodávek dnes večer. Pacientky se od začátku července můžou objednat na preventivní vyšetření pro včasný záchyt karcinomu prsu i bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, které nemají praktika a gynekologa nebo je pro ně časově obtížné vyhradit si volno. Ženy můžou nadále využít i původní způsob s žádankou. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 158. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje na 154. kilometr. Tam zasahují uhromadné nehody asi 7 osobních aut. Projíždí se pouze jedním pruhem, zdržíte se bezmála půl hodiny. D1 tentokrát z Prahy směrem do Brna zpomalíte za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 167. kilometru zastavují kamiony v pravém pruhu. Fronta se nesouvisle sune až na konec omezení v Brně na 196. kilometr. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je skoro jasné až polojasné, na severu až oblačné, večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů na střední a jižní Moravě měří 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď začíná Věda plus.
4: S datem 3. července začíná Věda plus, čemu

0: se budeme věnovat. Dobrý den. Jak zabít zlatého stafilokoka? Na tohoto častého původce infekcí si posvítili vědci z Brna, když proti odolné bakterii nasadili viry. Jak to dopadlo? Software, který pomáhá lékařům najít správné místo pro instalaci kardiostimulátoru, se zrodil na půdě Ústavu přístrojové techniky Akademie věd. O jak významný počin se jedná? Umělá inteligence už není jen pracovním nástrojem, stále častěji vstupuje i do našich vztahů. Co nám fenomén takzvané umělé intimity říká o stavu současné společnosti? A jak se cítil Jan Hus před tribunálem v Kostnici a komu o tom psal? I to se můžeme dozvědět díky nově zpřístupněné digitální databázi středověkých tisků mistra Jana Husa. Nabídneme podrobnosti. Pěkný poslech z Plusu přeje Ondřej Látal. Věda Plus. Brněnští vědci odhalili, jak viry napadají zlatého stafilokoka. Tato bakterie způsobuje řadu závažných infekcí. Mnohé její kmeny navíc odolávají běžným antibiotikům. Výzkumníci popsali, jak takzvané bakteriofágy, tedy viry napadající bakterie, překonají bunečnou stěnu stafilokoka a infikují ho. Objev by mohl v budoucnu přispět k vývoji nových způsobů léčby. Více si teď ve Vědě Plus už povíme s virologem a vedoucím výzkumu ze Sejteku Masaryk univerzity Janem Bíňovským. Přeju vám dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Bíňovský, co jsou tedy ty bakteriofágy a jakým způsobem napadají bakterie?
1: Tak slovom bakteriofágy vlastně můžeme označit všeobecně všechny vírusy, které infikují bakterie. A fágy mají genetickou informaci uloženou v proteinovém obale, ten se nazývá hlavička, a na hlavičku je připojený akýsi bičík. No a náš fág, ktorý sa volá 812, má bičík pripomínajúci takú natiahnutú pružinu. Na konci tejto pružiny sú vlastne proteíny, ktoré v podstate pripomínajú ako taký ako pristávací modul, ktorým dokážu rozpoznať hostiteľskú bunku, v našom prípade to je zlatý stafilokokok, pripojiť sa na ňu a potom ju penetrovať.
0: No a proč je vlastně zlatý stafilokok pro medicínu tak problematický a proč vlastně na některé jeho kmeny běžná antibiotika nestačí?
1: No už aj Světová zdravotnická organizácia zaradila zlatého stafilokoka do najnebezpečnejšej bakterie pre ľudskú populáciu práve kvôli tomu, že mnoho ich kmeňov, jeho kmeňov je odolných voči antibiotikám. V podstate antibiotika sú také malé chemické látky, ktoré sa naviažú na veľmi dôležité bakteriálne proteíny a zablokujú ich funkciu. A po zablokovaní tejto funkcie baktéria väčšinou zahynie. No lenže pri rozmnožovaní tie baktérie musia aj kopírovať svoju genetickú informáciu a počas tohto procesu môžu vznikať nejaké zmeny genetickej informácie. A to my nazývame mutácie. No môžete si predstaviť, že tieto mutácie potom spôsobujú napríklad zmenu povrchovej štruktúry toho dôležitého proteínu. No a antibiotikum, ktoré sa tam predtým naviazalo, sa tam už naviazať nedokáže. A takto vlastne tie baktérie získavajú obrovskú výhodu v prežití, ďalej sa rozmnožujú a v podstate založia svoj nový kmeň, ktorý je odolný voči tomu antibiotiku.
0: No a kde nejčastejšie môžeme zlatého stafilokoka lidově řečeno chytiť?
1: No tak tieto baktérie sa vyskytujú tak všeobecne v prostredí, ale naša imunita v podstate s nimi dokáže pracovať a dokáže sa ich zbavovať. Ale to najnebezpečnejšie prostredie je paradoxne napríklad v nemocniciach, takže časté sú infekcie zlatého stafilokoka napríklad počas nejakých operácií alebo dokážu infikovať katédre a nemocničné prístroje, ktoré sú v nejakom kontakte s ľudským telom. A tak to potom zlatého stafilokoka môžu dostať aj pacienti.
0: On ten váš výskum tedy odhalil, jak bakteriofágy pronikají do toho zlatého stafilokoka. Ačkoliv jde o základní tedy výzkum, mohla by se tato zjištění v budoucnu, řekněme, promítnout do vývoje nových léčebných postupů?
1: No, já pevně doufám, že ano. Už v podstatě existuje něco jako bakteriofágová terapia, takže ako využívanie bakteriofágov na liečenie ľudských infekcií. Tento prístup však zatiaľ nie je úplne rozšírený a používa sa v podstate ako experimentálna terapia. Takže keď nejaký pacient má infekciu, ktorá je odolná voči antibiotikám úplne všetkým, tak až potom sa pristúpi k tejto terapii.
0: No a kdybychom tedy rozšířili tady tu otázku, tak mohly by se jednou bakteriofágy skutečně stát běžnou alternativou, anebo řekněme doplňkem antibiotik? A co tomu dnes ještě brání?
1: No, ukazuje sa, že najúčinnejším prístupom je kombinácia antibiotík a aj bakteriofágovej terapie. Už sú na to nejaké výskumy a v podstate sa to zakladá na tom, že tie antibiotika sú taká akože prvá línia útoku a tie baktérie, ktoré prežijú útok antibiotikmi, potom už neprežijú útok bakteriofágmi. Ale je to stále ešte samozrejme v procese, ten výskum stále nasleduje. Sú tam rôzne problémy v bakteriofágovej terapii. Hlavným je aj nejaká regulácia, pretože viete, antibiotika ako chemické látky môžu byť veľmi dobre charakterizované a regulované, ale bakteriofágy sú veľmi diverzifikované a je ťažké presne regulovať a pripraviť, povedzme, že jedného bakteriofága ako liečivo. Ale dúfam, že ako v budúcnosti napríklad aj náš výskum pomôže k tomu, že pomocou genetického inžinierstva budeme vedieť tohto bakteriofága nejako upraviť, tak aby bol špecifický na viacero kmeňov a v podstate aby bol veľmi efektívny zabijak.
0: A už jenom veľmi stručne, pane Viňovský, ale mohol by sa tento spôsob léčby v budúcnu týkať třeba i iných bakterií, než je zlatý stafilokok?
1: Určite áno, určite áno. To je vlastne každá baktéria má nejakého svojho bakteriofága, takže ide len o to, vlastne ten náš výskum ide o to, aby sme skúmali rôzne bakteriofágy, rôznych baktérií a tak dodali, ako prispeli k tomu obrovskému množstvu bakteriofágov, ktoré vlastne môžeme využívať.
0: O tom, jak si viry dokážou poradit se zlatým stafilokokem, jsme ve Vědě Plus mluvili s Jánem Viňovským ze Sejteku Masarykovy univerzity. Díky za to.
1: Děkujem.
0: Tady je Věda Plus. Zhruba 10 000 lidí ročně v Česku podle lékařských statistik dostává kardiostimulátor. A k tomu, aby tato malá krabička pracovala správně, pomáhá i mladý inženýr Radovan Smíšek. Spolu s kolegy z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd vytvořil několik softwarů, které už se používají v desítkách evropských nemocnic. Jeho práci chrání taky americký patent. Především ale pomáhá lékařům najít v srdci nejvhodnější místo pro zavedení kardiostimulátoru. Za svou práci získal Radovan Smíšek letošní Wichterleho prémii pro mladé akademiky.
2: Potěšilo mě to hodně, vážím si toho a jsem moc rád, že jsem se dostal do týmu na Ústavu přístrojové techniky Akademie věd, kde probíhá právě výzkum metody ultravysokofrekvenční EKG a ten výzkum se stále posouvá dopředu a míří do praxe, takže to, co vymyslíme, se přímo hnedka začne uplatňovat.
3: Vy vlastně pomáháte lékařům při zpracování signálu z EKG, to znamená, co konkrétně tedy vlastně vy děláte?
2: Když si představíte srdce, tak my to srdce jsme schopni rozdělit na nějaké segmenty a vidíme, kdy v čase ty segmenty jsou aktivované a v praxi se to používá především u pacientů, kterým se implantuje kardiostimulátor, což je taková krabička, která se dá pod klíční kost a ze které vedou drátky do srdce. A při té implantaci je důležitý, kam ten drátek, který pak to srdce stimuluje, implantuje, kam ho zavrtá. A ta naše metoda vlastně radí, jak hluboko a do jakého místa v tom srdci by bylo nejlepší to pro toho konkrétního člověka zavrtat.
3: Na základě čeho ale radím? Co potřebujete k tomu, abyste přesně řekli, tenhle ten pacient to potřebuje takhle a jiný to zase potřebuje jinak?
2: My s ním máme standardní EKG, akorát z něho vytahujeme složku, kterou nikdo jiný nepoužíval. Analyzujeme tam vysoké frekvence, kreslíme takovou mapu, která ukazuje, v jaký čas je aktivovaná pravá komora srdce, v jaký čas je aktivovaná levá komora. A když to jednoduše řeknu, jak cílem toho doktora je, aby pravá i levá komora srdce se aktivovala ve stejný čas. A my právě ukazujeme tenhle časový rozdíl.
3: Jak se vám povedlo dostat EKG něco, co zatím nikdo nedostal?
2: EKG je vlastně metoda stará víc než 100 let a pořád se víceméně měřilo to stejné a kolegové asi před 15 lety přišli s nápadem, že budou analyzovat vysoké frekvence, což ve standardním EKG ani není jako dostupný, ale měli zařízení, které to vysokofrekvenční EKG snímalo a vytahují z toho oblast, kterou dřív nikdo neanalyzoval.
3: To vypadá jednoduše, ale já myslím, že tak jednoduché to úplně není, ne? Jak jste to řekl?
2: Vlastně první analýzy ukázaly, že to, co se dřív jevilo, že je úplně náhodný šum, takže náhodný není, ale že to opravdu souvisí s tou srdeční činností. A pak byla ještě daleko delší doba objevit, k čemu by to vlastně mohlo být v klinické praxi. A tam bylo důležité komunikovat s lékaři a vlastně s ním asi vyjasňovat to, k čemu to bylo.
3: No, ale vy pořád říkáte, kolegové to vymysleli, tak já myslím, že váš přínos je tam taky poměrně dost velký, protože jste spoluautorem mnoha softwaru.
2: Doufám, že ano, že k něčemu tam jsou. Já jsem se zapojil do toho týmu v roce 2017 a mým úkolem je analyzovat data, to znamená komunikuju s lékaři, kteří snímají při té implantaci ten náš signál a já ho nějakým způsobem analyzuju, komunikuju s nima, co by bylo dobré ještě změnit, jak by bylo dobré ty algoritmy současný vylepšit a případně teďka se hodně věnujeme studiím, které validují, jestli to, co děláme, opravdu těm pacientům pomáhá nebo ne.
3: Máte americký patent, mnoho z těch vašich softwarů se využívá v evropských nemocnicích. Čekal jste, že se to bude takhle využívat?
2: Ten patent chrání tu základní metodu, zná on je na to, jak ze standardního EKG se dají zpracovávat vysokofrekvenční složky, což jsou drobné vlnky v tom EKG, a jakým způsobem se zprůměrují, jak se dál zpracovávají, aby to k něčemu bylo.
3: A teď už je vlastně ten váš software velmi rozšířený po nemocnicích v celé Evropě.
2: Ano, v současné době máme možná už přes 100 instalací po Evropě v nemocnicích. Výjimečně v Ázii a jednu, myslím, v Africe.
3: A jaká je zpětná vazba? Ono asi tím, že se to rozšířuje, tak zřejmě je to něco, co lékařům pomáhá.
2: Zpětná vazba si myslím, že je velmi dobrá. Člověk to pak vidí na sociálních sítích a tak podobně, že ti doktoři to sdílí a že to tím pádem používají. Ale když člověk chce důkladně prokázat, že to opravdu pomáhá, tak je potřeba pacienty dlouhodobě sledovat, aby se zjistilo, že třeba za 5 let jsou na tom opravdu líp, než když byste to naším metodou nenastavoval. Takže jde to prokázat, že to tak opravdu je.
3: Říká Radovan Smíšek z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd, jeden z letošních držitelů Viktor Laho prémie. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Roboti a systémy umělé inteligence stále výrazněji pronikají do oblastí, které jsme dosud považovali za výlučně lidské. Nepomáhají už jen s prací anebo vyhledáváním informací, stávají se také pečovateli, poradci, společníky a někdy dokonce partnery nebo sexuálními společníky. No a tento vývoj vyvolává řadu otázek. Mohou o nás stroje skutečně pečovat? Co vypovídá o současné společnosti to, že lidé s umělou inteligencí navazují intimní vztahy? A kde leží hranice mezi užitečným technologickým nástrojem a náhradou mezilidských vztahů. Tak na tyto otázky se pokouší odpovědět kolektivní monografie Umělá intimita, péče, přátelství, láska a sex v době AI a robotů. Jejím editorem je filozof David Černý, který je hostem dnešního pořadu v dnešní Vědě Plus. Vám přeju dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane Černý, co tedy vlastně označuje ten pojem umělá intimita? Kde podle vás vede ta hranice mezi běžným používáním technologie a intimním vztahem ke stroji, řekněme?
5: Ona je velmi neostrá, protože my lidé máme tendenci, která je hluboce v nás evolučně zakořeněná, nevnímat ty stroje jako obyčejné věci z kovu, z plastu, ale do značné míry jim přisuzujeme celou řadu lidských vlastností. Čili do značné míry jsou také součástí toho našeho intimního života, protože není to obyčejná věc, je to bytost, ke který se vztahujeme. A ta intimita je takový důležitý sjednocující pojem toho našeho vztahování se k těm robotům, protože ona právě umožňuje celou řadu těch, řekněme, stupňů intimity nebo otevření se těm strojům. Intimní je i to, že máme přítele, intimní je to, že musíme být s kolegy, oni vstupí do našeho prostoru, podají nám ruku. Intimní je, když se směřujeme někomu se svými myšlenkami, které jiným lidem skrýváme. A vlastně ty roboti, a to je na tomto zajímavé, vy jste to říkal v úvodu, to, co je extrémně zajímavé a co je absolutní novum, je, že ti roboti začínají aktivně přebírat ty role a v té míře, ve které přebírají, tak také vstupují do různých sfér, do různé hloubky té naší intimity. Ošetřovatelský robot do nějaké sféry intimity, robot, kterého považujeme za přítele, robot, kterému se svěřujeme, robot, který funguje jako terapeut, nebo dokonce robot, se kterým máme sex.
0: Na to jsem se chtěl zrovna zeptat, ve kterých oblastech dnes ta umělá inteligence do toho intimního života vstupuje nejvíce? Už jste to částečně
5: zatím otevřel? Ano. Ty roboti, tam ten pokrok zatím trošičku pokulhává, takže lidé asi jako nejvíc jsou obeznámeni s těmi velkými jazykovými modely, se kterými si můžou povídat, svěřují si jim, můžou žádat o rady. Existují specializované modely, které mohou sloužit jako terapeut, společník, kamarád a podobně. A mohou být součástí hraček pro děti. To všechno je pravda. Ti roboti budou zajímavější v tom, že existují v tom fyzickém světě, že oni se nás budou moc dotknout, budou moc být s námi v místnosti, ale ta robotika materiálové inženýrství a podobně, tam je to složitější a zatím teda ten pokrok není tak rychlý a výrazný, aby ty roboti už skutečně byly v té naší společnosti nějak více přítomní.
6: No a co lidé v těchto vztazích hledají? Jsou hlavním důvodem, řekněme, osamělost a sociální izolace, nebo je motivace nějaká složitější?
5: To těch motivací může být více, může to být ano, osamělost, může to být ale taky touha experimentovat, zkoušet něco nového, technooptimismus, může to být taky to zjištění pro někoho možná překvapivé, že třeba ten stroj mi lépe rozumí než člověk, chová se ke mně empatičtěji, dokáže mi lépe poradit, dokáže mě lépe pochopit než třeba ten reálný člověk, což je na jedné straně výhoda těch systémů a na druhé straně je to samozřejmě velké riziko.
6: Na to jsem se chtěl právě zeptat, jaká rizika vidíte v té situaci, kdy vlastně lidé umělé inteligenci se svěřují s velmi osobními informacemi anebo si možná na ní vytvářejí citovou vazbu?
5: Já myslím trošku obecně, řekl bych, že právě protože ty stroje budou hrát tak důležitou roli, budou nahrazovat ostatní lidi v těch rolích přátel, pečovatelů, kamarádů a tak dále, tak čeho se bojím nejvíc, je jakási pasivita ze strany lidí. To znamená, my se tou technikou necháme příliš ovlivňovat, necháme, aby příliš zasahovala do našeho života, aby příliš jaksi i ovlivňovala další vývoj lidské společnosti, místo abychom byli jejich aktivními partnery, kteří proaktivně také jako kladou nějaké důležité požadavky na ty stroje, aby jejich hodnoty byly sjednoceny s těmi našimi, aby se k nám chovali skutečně empaticky, aby nezneužívali informace, které dostávají, aby s námi právě skrze to chování, kterým si nás získají, aby s námi pak nemohli manipulovat.
6: No a jak byste posluchačům v souvislosti s intenzivnějším využíváním té umělé inteligence a sdílením intimních dat a informací dal doporučení? Je dobré si stanovit nějaké etické hranice? Určitě o tom píšete i v té publikaci Umělá intimita, péče, přátelství, láska, sex v době AI robotu.
5: On je trošku problém, že my tady nemáme tak silný hlas. Jsou to velké firmy, které vyrábějí ty nástroje. Oni samozřejmě se snaží inkorporovat nějaké základní etické principy do těch systémů, ale ty můžou například odrážet specifika konkrétního kulturního okruhu, nemusí být všeobecně aplikovatelné na každého, můžou třeba platit pro Kalifornii, ale nemusí platit třeba pro Afriku nebo pro Českou republiku a podobně. Takže by bylo dobře, kdyby opravdu státy převzaly tu aktivitu velmi intenzivně a trvali na tom, aby ti výrobci těch systémů, vývojáři vždycky od začátku, už během toho nápadu plánování, vývoje, trénování, zkoušení, testování, tak aby vždycky ty lidské hodnoty, pokud se nám podaří najít nějaké univerzální lidské hodnoty, tak aby byly vždycky součástí všech jejich úvah. Nikoliv ex post, když je systém hotový, ale aby to bylo součástí všech přípravných fází návrhu, designu a tak dále. To je extrémně důležitý.
6: Existuje nějaká hranice, nebo respektive kde by podle vás ta hranice měla vést? Existuje nějaký bod, za kterým už to nahrazování lidských vztahů a řekněme svěřováním se a tak dále technologiemi začíná být už společensky nebezpečné? Je nějaký bod, za který bychom neměli jít?
5: No, to je těžká otázka. Já jsem spíš patřím mezi ty, kteří si myslí, že ta naše budoucnost bude tak výrazně ovlivňována tou technikou, že za 10, za 15, za 20 let možná vůbec nepoznáme tu společnost, bude úplně jiná, bude mít jinou základní strukturu, lidé budou čerpat zdroje identity, náležitosti, nikoli z rodiny, ale třeba právě s tím, že budou zapojeni do sítě různých jiných lidí, robotů, jazykových modulů a tak dále. Ta transformace bude nepochybně bolestná, tak to v historii vždycky bylo, když přišla nějaká nová technika, která radikálně tu naši společnost proměnila. Ale já věřím tomu, že pokud se podaří zvládnout ty velké vize, hlavně právě to sjednocení, sladění těch systémů s lidskými hodnotami, tak se můžeme dočkat společnosti, která bude pluralitní, velmi bude tolerantní, bude respektovat to, že lidé mají odlišné představy o tom, s kým žijou, komu se svěřují, s kým chtějí kamarádit, s kým mají sex a tak dále. Ale opravdu klade to na nás už teď obrovské nároky a tou otázkou nevyřešenou, nejistou je, zda dokážeme my lidé ty nároky skutečně splnit.
6: A jak to dopadne, to budeme sledovat v průběhu let. David Černý, editor knihy Umělá intimita, péče, přátelství, láska a sex v době AI robotů, Ústav informatiky Akademie věd České republiky. Díky moc, že jste byl s námi ve Vědě Plus.
5: Děkuji vám za pozvání ještě jednou. Naschledanou.
6: Jedinečnou digitální databázi středověkých tisků mistra Jana Husa zpřístupnili badatelé z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Obsahuje přes 500 dochovaných rukopisů a dalších materiálů, které lecos prozrazují o životě i učení tohoto středověkého církevního kazatele. Ten byl za své reformní názory upálen a v pondělí si připomeneme 611. výročí této události. Ve vysílání Plusu teď zdravím docentku Petru Mutlovou z Ústavu klasických studií Masarykovy univerzity. Dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Jsme rádi, že jste s námi. Součástí digitální sbírky je obsáhlá Husova korespondence, a to je z Kostnice, kde svůj život završil. Jak hodně prozrazuje o jeho pocitech a osobním životě?
7: Husovy dopisy toho prozrazují velice mnoho o Husovi jako o člověkovi, protože v Kostnici Hus strávil zhruba posledních 9 měsíců svého života, a to většinou ve vězení. Nicméně i v tom vězení mohl psát dopisy, což se a není asi obecně známý fakt. A v těch dopisech se Hus vyjadřoval samozřejmě k politické situaci v Čechách, ale psal i o každodenních záležitostech. Nejdříve se stěžoval třeba na vysoké ceny v Kostnici, a po svém uvěznění si někdy reflektuje i svůj zdravotní stav. Stěžoval si, v jakých je podmínkách, že ho trápí bolest zubů, krvácení, horečka. No a nakonec, když už tedy si byl jistý, že ta smrt je nevyhnutelná, tak děkuje přátelům za podporu, vydával pokyny, kdo má zdědit které knihy, kožich a tak dále. A právě tady to balancování se životem přináší unikátní svědectví o Husově obdivuhodné vnitřní síle a jeho víře.
6: Paní Mutlová, zajímalo by mě, jakým jazykem jsou psány ty Husovy texty a které byste doporučila laikům, když by se chtěl třeba někdo jenom podívat, co a jak Hus psal?
7: No, Hus psal latinsky i česky ty dopisy, většina z nich je tady v latině, ale naštěstí my pracujeme a řada tedy badatelů pracuje už dlouhá léta na tom, aby ty dopisy byly přeloženy do češtiny, a já bych doporučila třeba posluchačům spis o manželství, který právě Hus napsal také v době svého uvěznění, tedy v extrémních podmínkách. A tento spisek sice je napsaný latinsky a on ho napsal pro jednoho ze svých žalářníků, mladého Itala Roberta, který měl vstoupit do manželství, a ukazuje právě na to, že mezi nimi vznikl nějaký hlubší a snad i přátelský vztah. A tento dopis my jsme také, náš výzkumný tým pod vedením Jany Nechutové přeložil nedávno z latiny do češtiny, takže je přístupný v digitální knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
6: Ve středověku hráli zásadní roli písaři. Kolik z těchto 500 textů je psáno samotným mistrem Janem Husem?
7: Tak velice málo těch takzvaných autografů, to znamená textů, které napsal autor vlastní rukou, se nám dochovalo úplné minimum. A to je stejné, to platí i pro Husovy texty, které se po staletí opisovaly a šířily po celé Evropě, tedy díky síti písařů. To znamená, těch jeho vlastních textů nemáme mnoho.
6: To znamená, a ti písaři tedy, jak jsme se bavili o tom, že ty texty byly buď v češtině a převážně v latině, to se týká i těch textů z pera písařů.
7: Přesně tak, přesně tak.
6: Ano,
7: pardon.
6: Můžete pokračovat určitě.
7: Právě tady z tohoto důvodu my jsme začali pracovat na databázi těch Husových spisů, která obsahuje informace o textech, které napsal Hus, nebo které mu byly v průběhu věku připisovány, protože s tím autorstvím ve středověku to bylo také trošku jinak. Některé Husovy texty byly anonymizovány, některé mu byly připisovány neprávem. No a právě tady v té naší databázi nenajdete jenom seznam názvů, ale u každého díla se dozvíte něco o jeho historii a zjistíte, v kolika a konkrétně ve kterých rukopisech se ten text dochoval, kde jsou tyto rukopisy uložené, zda existují staré tisky nebo moderní vydání nebo překlad, nebo jakákoliv odborná literatura.
6: A teď tedy pojďme k tomu, jak dlouho ta digitální databáze vznikla a kde najdeme středověké originály.
7: Ta databáze navazuje na celou řadu soupisových akcí, které začaly v polovině minulého století, a náš tým na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity na tom začal pracovat po roce 2000, kdy tady doplňujeme ty předchozí soupisové akce, a takovou nadstavbou je, nebo velkým přínosem je to, že v mnoha případech vás ta naše databáze dovede rovnou k tomu prameni, k tomu rukopisu, tedy k té středověké knížičce, která je stále uložená v nějaké paměťové instituci, v muzeu, v archivu nebo v nějaké knihovně. A pokud tyto rukopisy jsou totiž digitalizované, tak v naší databázi najdete přímo odkaz na ten digitalizát a můžete se na Husův text podívat tak, jak ho někdo viděl a pracoval s ním před více než těmi 600 lety.
6: No a do jaké míry může ta digitalizace textů přispět, řekněme, k lepšímu poznání Jana Husa?
7: Zcela zásadně, protože pro nás jako odborníky je ten přístup k těm rukopisům mnohem snazší, můžeme tedy pracovat mnohem rychleji a nemusíme objíždět všechny jako zapadlé archivy po Německu, Rakousku a všude jinde, ale a tím pádem můžeme i přinášet moderní edice těch husových textů, ale díky té databázi a digitalizaci můžeme zkoumat život husových textů podrobněji, to znamená, my mnohem rychleji zjišťujeme informace o tom, jak vznikaly, jak se šířily, kdo je četl a jak s nimi pracovali lidé v době Husova života, jeho následovníků a nebo další generace dlouho po něm.
6: A paní Mutlova, ano.
7: Ta naše databáze chápeme jako nástroj, který prostě umožňuje klást nové otázky, objevovat Husa v novém světle.
6: A už jenom prosím v jedné větě, kde tu databázi najdeme?
7: Databázi najdete úplně nejjednodušeji na stránkách našeho výzkumného týmu na adrese hus.phil.muni.cz, tedy Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.
6: Jak se cítil Jan Hus před tribunálem v Kostnici a komu o tom psal, taky to se můžete dozvědět díky nově zpřístupněné digitální databázi středověkých tisků mistra Jana Husa. My jsme o tom ve Vědě Plus mluvili s docentkou Petrou Mutlovou z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Díky.
7: Díky moc, nashledanou.
6: Je 14 hodin, dobré odpoledne z Plusu vám přeje Ondřej Látala.
4: Český rozhlas Plus.
6: Začíná odpolední Plus a o čem bude řeč? Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů jedná v Budapešti. Jaký by mohl být postup obou zemí v rámci NATO a Evropské unie? Podíl nájemníků, kteří se aktuálně spožďují s placením nájemného, je nejnižší od podzimu roku 2024. Co stojí za zlepšením? Herci divadla Járy Cimrmana dotočili druhou sérii cyklu Stopy Járy Cimrmana. O čem bude? Teď už zprávy, má je Martin Matějka.
8: Sněmovní jednací řád by se od příštího roku mohl změnit. Cílem je hlavně omezit obstrukce při navrhování změn programu schůzí. Počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou dnes schválila sněmovna. Omezení řečnické doby při navrhování programu by se nově mělo vztahovat i na poslance s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně dlouho. Úpravy jednacího řádu jsou potřebné i podle opozice. Poslanec KDU-ČSL Marek Výborný je přesto považuje jen za kosmetické. Jednací řád by si podle něj zasloužil hlubší změny.
9: Skutečně po těch 30 letech je na místě se podívat na ty zkušenosti z této sněmovny. Je na místě také reflektovat zkušenosti s jednacími řády z jiných zemí, jiných parlamentů a pokusit se nalézt nějaký konsenzus v této věci.
8: Alkohol si poslanci ve sněmovně nezakázali, návrh opozičního hnutí STAN neprošel, podle kritiků je populistický a těžko vymahatelný. Normu teď dostanou k posouzení senátoři. Lidé v Kyjevě dnes drží den smutku za oběti včerejšího masivního ruského útoku. Podle záchranářů ho nepřežilo 30 lidí. Dalším úderům čelila Ukrajina i dnes. V Krivém Rihu na středovýchodě země odstraňují následky raketového útoku. Ruské nepilotované letouny mířily i na čerpací stanice na několika místech země.
10: Přílet ruské balistické rakety do Krivého Rihu zaznamenaly kamery průmyslové televize. Podle městské vojenské zprávy bylo zraněno 10 lidí a poškozeno nejméně 5 obytných domů a garáže. Rusko dnes drony zaútočilo na 2 čerpací stanice v Dnipropetrovské oblasti. Další benzínky se staly cílem ruských útoků v Sumské oblasti, kde zahynula podle tamních úřadů 1 osoba a 3 byly zraněny. Počet obětí nočního ruského útoku na Ramenský okres Sumské oblasti dosáhl 5 a 26 lidí bylo zraněno, z toho 5 dětí, oznámila oblastní vojenská zpráva. Z Dnipra Martin Dorazín, Český rozhlas.
8: Češi poslali přes 2,5 milionu korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Organizátor jim na poslední chvíli zrušil letní tábor. Peníze lidé poslali na veřejnou sbírku během jediného dne.
11: Děti se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje.
12: Popisuje ředitelka domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku Markéta Remešová. Za tábor pro děti zaplatila desítky tisíc korun, další domovy i 100 000. Vybrané peníze jim pomůžou tyto výdaje pokrýt, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
13: Peníze půjdou právě na pobyty, tábory a náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově.
12: Organizátor pobytů spolek Tábory Aurora na dotazy nereaguje. Některé dětské domovy už na něj podaly trestní oznámení. Případem se zabývá i školský ombudsman. Anna Millerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Sklizeň základních obilovin letos klesne meziročně o zhruba 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiků nejspíš o skoro pětinu nižší než loni. Porota u soudu v americkém Anchorage jednomyslně rozhodla, že ke smrti českého miliardáře Petra Kellnera vedlo i fatální zpoždění záchranné akce. Informoval o tom právní zástupce rodiny František Honza. Kellnerovým porota přiznala odškodnění v přepočtu asi 158 milionů korun.
14: Někdejší majoritní vlastník investiční skupiny PPF Petr Kellner se v roce 2021 vydal na Aljašku lyžovat. Podle jediného přeživšího nehody byl po pádu vrtulníku prokazatelně naživu a komunikoval. Zraněním ale podlehl před příjezdem pomoci, a to kvůli nečinnosti odpovědných firem.
15: Všechny 3 společnosti se podílely určitou měrou na tom, že došlo k nehodě helikoptéry, ať už to bylo z důvodu špatného plánování společnosti Todeloč, anebo nedokonale vytrénovaného pilota ze společnosti Soloy, a dále se podíleli také na nedostatečné záchranné operaci.
14: Vysvětlil právní zástupce Kellnerových František Honca. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
8: Za nehodu podle vyšetřování nestála technická závada, ale souhra nešťastných náhod, povětrnostních a přistávacích podmínek. Demokratická republika Kongo hlásí už 1460 potvrzených případů eboly. Za den tak počet nemocných stoupl o více než 50. Téměř 450 nakažených zemřelo. Epidemie, kterou Kongo vyhlásilo před 7 týdny, propukla na severovýchodě země a rozšířila se i do sousední Ugandy. Tam včera při sledování možného výskytu nemoci zdravotníci odhalili nákazu marburským virem. Nakazilo se jim asi 1,5roční dítě. Počet případů i obětí letošní epidemie eboly je pravděpodobně vyšší. Humanitární pracovníci a vědci tvrdí, že zdravotnické úřady virus odhalily příliš pozdě. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Do Karlových Varů přiletěla hlavní hvězda letošního festivalu Dustin Hoffman. Na slavnostním zahájení 60. ročníku převezme křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii.
16: Několik hodin před Dustinem Hoffmanem do Varů přiletěl i herec Harvey Keitel, který rozdával podpisy už na karlovarském letišti. A na místě je i Jesse Eisenberg, který v červené čepici s kšiltem a svetrem uvázaným kolem pasu podepisoval fotky u Grand Hotelu Pup. Do lázeňského města zavítala také americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová. Ta osobně uvede v sobotu 4. července svůj nejnovější film s názvem Nevěsta, který i produkovala. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
8: Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 160. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje na 154. kilometr. Tam řeší hromadnou nehodu asi 7 osobních aut. Projíždí se pouze jedním pruhem a zdržíte se asi půl hodiny. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalíte za sjezdem na Čestlice. Na 10. kilometru se zastavíte, následná fronta se sune až na 16. kilometr. Tam překáží porouchané nákladní auto v pravém pruhu, celé je to asi na 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 z Chomutova se brzdí do zastavení na 3. kilometru u sjezdu na Kněževes. Následná fronta pokračuje až ke sjezdu na letiště. Na Pražském okruhu směrem na D1 se táhne kolona od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržíte se asi 20 minut, plný je také příjezd po D5 z Plzně. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne skoro jasné až polojasné, na severu až oblačné, večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na střední a jižní Moravě měří 24 až 28 stupňů a na horách pak bude kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
4: Posloucháte Odpolední plus.
0: Jsme za to rádi. 8 minut po 14. hodině přejeme hezký pátek. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů Sobě je v Budapešti. Ve vztazích mezi Českem a Maďarskem je podle Černínského paláce silný potenciál. Macinka se dnes v krátké době už podruhé sešel se šéfkou tamní diplomacie Anitou Orbánovou. V Budapešti je i náš zvláštní zpravodaj Ladislav Novák. Zdravím tě.
17: Hezký den.
0: Jaký je program šéfa české diplomacie v Maďarsku?
17: Minister Macinka přijel jednat o bilaterální spolupráci, ale také třeba koordinovat společný postup Prahy a Budapešti v mezinárodních institucích, například při vyjednávání dlouholetého rozpočtu Evropské unie, a ladit měl Macinka s maďarskou stranou i pozice před blížícím se summitem Severoatlantické aliance v Ankaře. Ten hlavní bod programu už má minister Macinka za sebou. Šlo o setkání se šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou. My už čekáme, až shrne, jaké to má výsledky. Krom toho se sešel také s vedením zahraničního výboru parlamentu a v těchto chvílích ho přijal také šéf poslaneckého klubu opoziční strany Fidesz a blízký spolupracovník Viktora Orbána Gergely Gulyás.
0: No a navazuje ta Macinkova návštěva i na summit premiéru Vyšegrádské čtyřky z minulého týdne. Věnuje se V4.
17: V4 je rozhodně jedním z hlavních témat. Maďarský premiér Péter Maďar minulý týden prohlásil, že Vyšegrádská skupina je zpátky po těch několika letech, kdy vztahy mezi Maďarskem, Polskem, Českem a Slovenskem ochladly, zejména kvůli rozdílným pohledům na ruskou válku na Ukrajině. A lídři se téměř nescházeli. A je to iniciativa právě Pétera Maďara vdechnout této platformě nový život. Tím impulzem se tak stalo vítězství Maďarovi Tisi v dubnových volbách. Ohledně Petra Macinky, jedno z jeho prvních poselství, které dnes přednesl na jednání tady v parlamentu, bylo, že V4 umožňuje našim zemím mluvit silným společným hlasem v Evropské unii a proto je i pro Česko tak důležitá. Ocenil také, že V4 chce koordinovat svůj postoj před každou Evropskou radou a spolupráci prohlubují, což také ocenil, i parlamenty všech 4 zemí.
0: Ty už se, Ladislave, zmínil, že minister zahraničí Macinka má na programu i setkání s politikem strany Fidesz. Jak on, tak i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO Fidesz vlastně podpořili před nedávnými volbami. Jak se tedy českým představitelům vlastně daří zbližovat s aktuální vládou, když ve volbách veřejně sázeli proti ní?
17: Zdá se, že obě strany, ta česká i maďarská, obě současné vlády obrátily list a staví na pragmatické spolupráci, kterou také často zmiňují jak Andrej Babiš, tak Péter Maďar. Macinka byl Viktora Orbána dokonce osobně podpořit v Budapešti před volbami. Řekl tehdy o něm, že osobnosti jako on se rodí jen jednou za 500 let, nebo také řekl, že když Orbán vejde do místnosti, jako by vešlo celé Maďarsko. Přesto se zdá, že nemá problém navázat teďka dobré vztahy, dobře si totiž rozumí s už i zmíněnou ministryní zahraničí Anitou Orbánovou. Dnes se setkali už podruhé po té nedávné schůzce na bezpečnostní konferenci Globsec v Praze. Ostatně o tom pohledu vpřed, odložení neschod stranou, o tom byl už i ten uplynulý summit Vyšegrádské čtyřky. Premiéři se na něm snažili hledat oblasti, ve kterých mají schody. K novým pragmatickým vztahům pomáhá také snaha Budapešti napravit si po 16 letech vztahy vlády Fidesu reputaci a zlepšit vztahy, které má Maďarsko s partnery jak v regionu, tak také v Evropské unii.
6: Zvláštní zpravodaj Ladislav Novák toho času v Budapešti. Děkuji, hezký den.
17: Naslyšenou.
6: A téma teď v Odpoledním plusu probereme taky s evropským editorem deníku Lubošem Palatou. I vám přeju hezké odpoledne.
18: Hezké odpoledne z Monte Rakousku.
6: Pane Palato, co pro česko-maďarské vztahy znamená postup Petra Maďara po 16 letech vlády Viktora Orbána?
18: Předpádně to znamená odblokování spolupráce ve Vyšegrádské čtyřce, kde Viktor Orbán byl opravdu především pro polskou vládu tím, kdo vlastně svými proruskými postoji a svými návštěvy u Vladimíra Putina v Kremlu a mnoha dalšími proruskými kroky v rámci Evropské unie tu spolupráci blokoval. To se podařilo s novým premiérem Péterem Maďarem odblokovat a on je opravdu velmi nakloněný tomu, aby Maďarsko tu spolupráci v rámci V4 rozvíjelo a je kvůli tomu ochoten pozapomenout i na to, co zmiňoval váš zvláštní zpravodaj v Budapešti, na tu jednoznačnou podporu Viktora Orbána od českého premiéra i od českého ministra zahraničí.
6: Co dává ministr Macinka z motoristů vlastně za vzkaz té nové maďarské vládě, když vedle představitelů současné maďarské vlády se schází také s představiteli opozice ze strany Fidesz ex-premiéra Viktora Orbána? Mohli bychom to rozvést?
18: No, kdyby to nenásledovalo po té jednoznačné podpoře před volbami, tak bych to označil za v rámci Evropské unie vlastně normální krok, že ministr, který přijíždí do přátelské země v rámci Evropské unie, se chce sejít s celým politickým spektrem, minimálně s těmi vládními představitelami i s představitelem opozice. Není to něco, co by se v rámci Evropské unie tomu nějakým způsobem vymykalo, ale po tak jednoznačné podpoře, kterou opravdu jak pan ministr Macinka, tak pan premiér Babiš vyjádřili Viktoru Orbánovi a vlastně mu přáli a podporovali toho jeho vítězství ve volbách proti Petru Maďarovi, tak je to minimálně lehce riskantní krok, ale myslím si, že, nebo doufám, že pan ministr Macinka to má nějakým způsobem předjednané se svými maďarskými partnery a že to ten další rozvoj vztahů nějak výrazně neskomplikuje.
6: České ministerstvo zahraničí mluví o posilování hlasu střední Evropy. Co si po tím dnes Praha a Budapešť podle vás představují? Mají obě vlády, řekněme, podobnou představu o tom, jakou roli by měl region v Evropské unii hrát?
18: Tak tuhle představu asi mají. Je tam ale mnoho rozdílných pohledů. Především je to dáno už právě tou situací před maďarskými volbami, kde byla opravdu jednoznačná podpora Viktora Orbána a dnes vlastně to, k čemu dochází v Maďarsku, by se dalo nazvat bleskovou demontáží toho režimu Viktora Orbána, toho nedemokratického režimu Viktora Orbána nebo velmi problematicky demokratického režimu. To je určitě věc, na které se Peter Maďar s českou vládou neschodne, ale pak je tady spousta věcí, na kterých se překvapivě ty středo evropské země shodnou. Jde jak o přístup k zelené politice, kde vlastně všechny země chtějí nějakou realističtější podobu té zelené dohody. Jsou tam velmi důležitá témata při dohodování o novém rozpočtu Evropské unie, kde všechny země budou usilovat o to, aby to nejvíce peněz zůstalo v kohezních fondech, které velmi výrazně podporují infrastrukturu ve všech zemích a jsou velmi důležité pro další rozvoj a západoevropské země, které vidí, že střední Evropa opravdu posledních letech velmi zbohatla, nejsou úplně nakloněny k tomu, aby sem teklo tolik peněz, kolik sem teklo v těch minulých dvou desítkách let. Čili to jsou určitě témata, na kterých se shodnou, pak jsou tam části migračního paktu, kde jsou různé výhrady z různých stran, ale výhrady tam jsou. Je to samozřejmě i nějaké ladění politiky vůči Ukrajině, kde na jedné straně je poměrně jednoznačná podpora Ukrajině, a to i ze strany nové maďarské vlády. Na druhou stranu tam jsou otazníky ohledně nějakého rychlého či mimořádného členství Ukrajiny v Evropské unii, kde naopak to začíná v té střední Evropě narážet. Čili je tam mnoho témat, na kterých se ty země dokáží shodnout a kde ta spolupráce dává smysl.
6: Analýza evropského editora deníku N Luboše Palaty. Moc za ní děkuju a hezký den do Rakouska.
18: Dobrý den, děkuji, a jenom deníku CZ, nikoli deníku N, ale to se
6: řekl jsem deníku N, tak to se velmi omlouvám, deníku CZ, mějte se hezky.
18: Díky moc, mějte se moc hezky, nashledanou.
6: Posloucháte Odpolední plus, chvíli po čtvrt na tři. Po celých Spojených státech se konají akce u příležitosti jednoho z největších milníků v americké historii. 250. výročí nezávislosti národa. Společenské události vyvrcholí zítra a pozítří, ale prezident Donald Trump odcestuje už dnes do Jižní Dakoty na první ohňostroj po 6 letech u národního památníku Mount Rushmore. Sochy v Black Hills, která zobrazuje 4 historické americké prezidenty. Bouřlivé oslavy kontrastují s tím, že úroveň americké demokracie podle řady organizací slábne. A podle průzkumu Gallupova ústavu uvádí pouze 19% Američanů, že signatáři deklarace nezávislosti by byli se současným stavem země spokojeni. Nejen na to, jak rozsáhlé oslavy se letos chystají a čím se liší od předchozích výročí, se v ranním vysílání Plusu ptal moderátor Tomáš Pavlíček amerikanisty Lukáše Perutky z Univerzity Palackého v Olomouci.
19: Tak já myslím, že se dají srovnat s těmi oslavami, které se konaly při výročí 100 let americké nezávislosti, potom samozřejmě 200 let v roce 1976, a dnes tedy máme takové jako půlkulaté výročí, když to takhle řeknu, a samozřejmě ta organizace je mnohem významnější, mnohem větší, bude se konat po celých Spojených státech, samozřejmě do toho nám připadá taky ještě mistrovství světa ve fotbale, které taky je vlastně součástí těch oslav, takže rozhodně pokud jde o nějakou masivitu celé té věci, tak se to nedá srovnat třeba s předchozími ročníky, které tak půlkulaté nebyly.
20: Ano, dokonce ve Washingtonu mají proběhnout 100 000 ohňostrojů a podle USA tedy byla hlavní snaha, aby ta show překonala filipínský rekord z roku 2016 v počtu největších ohňostrojů v historii. No ale Donald Trump, prezident, se do příprav osobně zapojil a to výročí označuje za jednu z priorit své administrativy. Jakou podobu oslav on prosazuje a proč kolem nich vzniká politická debata?
19: Tak on samozřejmě se snaží využít tady tohleto výročí k svému nějakému politickému prospěchu. Můžeme říct, že on je sám překvapený z toho, že vůbec jako to slaví, protože on samozřejmě předpokládal, že bude prezidentem už v předchozím období prezidentském. Takže je tak trochu jakoby překvapený tady tímhletím, ale od toho prvního momentu, kdy nastoupil znovu do úřadu, tak je skutečně těch 250 let pro něj velmi důležitým bodem právě proto, aby, jak on říká, jako demitizoval tu americkou historii a nějakým způsobem podpořil to své magahnutí tady i v tomhletom.
20: No a jak vlastně Američané ten den nezávislosti prožívají?
19: Tak jako můžeme to připodobnit třeba k našemu 28. říjnu, byť samozřejmě ty oslavy v těch Spojených státech bych řekl, že jsou vždycky masivnější než třeba u nás, ale jde o takový typický svátek, který známe zejména teda z toho amerického kontinentu, kde skutečně všechny ty země slaví svoji nezávislost a podle toho potom připodobňují, řekněme, ty oslavy tady tomuhle datu. No a ve Spojených státech většinou je to teda den, který je volný, to znamená, že lidi mají prázdniny, a samozřejmě býval tradičně jako spojený s právě s tím ohňostrojem, který tady letos bude opravdu masivní, jak jste již uvedl.
20: No, Spojené státy se za 250 let staly politickou, ekonomickou, vojenskou supervelmocí. Jaké momenty byly pro tuhle proměnu nejzásadnější?
19: Jako určitě bych zmínil samozřejmě tu nezávislost, pak samozřejmě tvorbu ústavy, která byla velmi důležitá a vlastně ta ústava platí dodnes, byť byla teda doplněna o přídavky, ale je to určitě důležitý moment, který ty Spojené státy nasměroval tam, kde jsou dneska. Pak bych asi zmínil jako jacksoniánskou, řekněme, demokracii, jacksoniánské období, kdy skutečně všichni jako bílí muži získávají volební právo, což byla taková demokratická revoluce, která byla ve světě jakoby unikátní v tom 19. století. No a pak samozřejmě můžeme mluvit o dvou světových válkách, o studené válce, všechno tohle se formovalo ty Spojené státy tam, kde jsou dnes.
20: No, oni jsou označovány za nejstarší nepřetržitě fungující moderní demokracii. Tak v jaké kondici je tamní demokratické zřízení dnes? Třeba letošní zpráva Švédského institutu Vídem uvedla, že úroveň demokracie ve Spojených státech v minulém roce zažila nejprudší propad v moderních dějinách země.
19: Demokracie jako taková je samozřejmě o právu nějak volit, nějakým způsobem být reprezentován, což jako ve Spojených státech nadále platí. Pokud se samozřejmě budeme bavit o nějaké liberální demokracie, tak tam vidíme určitý jakoby sestup, řekněme, těch liberálních ideálů i v souvislosti s nástupem Donalda Trumpa. Tam bych asi souhlasil, ale jako demokracie jako taková ve Spojených státech prostě nadále jako platí a je poměrně silná.
20: Ano, on je asi rozdíl mezi tou volební demokracií a tou liberální demokracií a o té především ten institut mluví, ale nejenom on, ale i další instituce, které sledují třeba úroveň demokracie ve světě. Tam se zmiňuje třeba, že se oslabuje kontrola prezidenta kongresem, kontrola moci obecně, nebo ochrana práv, nezávislost institucí a tak dále. Takže ve kterých oblastech vy byste viděl, že opravdu do jisté míry ta liberální demokracie může ve Spojených státech oslabovat?
19: Tak souvisí to i s tím stylem Donalda Trumpa a tím jeho, co my nazýváme takzvaným imperiálním prezidentstvím, kde on se snaží právě jakoby, tu moc ve Spojených státech přesunout do Bílého domu a rozhodovat víceméně jako mimo ten kongres, co jsme viděli konec konců i třeba v případě války s Íránem a podobně, kde on sám víceméně jako jednostranně rozhodl o celé té akci. Takže v tomhle ohledu zcela nepochybně jako ten jeho styl nepřispívá k nějakému tomu checks and balances, tedy k nějakým jako váhám a protiváhám, kterým je ta americká demokracie proslula.
0: Řekl v rozhovoru s kolegou Tomášem Pavlíčkem amerikanista Lukáš Perutka z Univerzity Palackého v Olomouci. Tady je Odpolední plus, chvíli před 14:30, přidáme krátké ekonomické zpravodajství. Český statistický úřad zhoršil výhled letošní úrody, sklizeň základních obilovin by měla meziročně klesnout téměř o 16% na necelých 6,5 milionu tun. O více než 17% by měla být nižší taky sklizeň řepky. Světové ceny potravin v červnu druhý měsíc po sobě mírně klesly. Cenový index organizace OSN pro výživu a zemědělství se proti květnu snížil o 0,3%. Ve srovnání s loňským rokem jsou ale ceny potravin na světových trzích stále o více než 2% vyšší. Čeští podnikatelé Michal Strnad a Pavel Tykač podle italských médií zvažují koupy části podílu v italském výrobci pneumatik Pirelli. Podíl by měli odkoupit od čínské společnosti Sinochem. A západočeské Klatovy zavedly od července městskou hromadnou dopravu zdarma. Součástí změn jsou taky častější spoje, nástup všemi dveřmi a zastávky na znamení. A jak jsme avizovali, teď se v Odpoledním plusu podíváme na trh s bydlením, konkrétně na aktuální situaci ohledně nájmu. Podíl nájemníků, kteří se aktuálně spožďují s placením nájemného, je nejnižší od podzimu roku 2024. Za první čtvrtletí letošního roku tvořili neplatiči 2,2% nájemníků. To je o 0,2% bodu méně než v posledních třech měsících roku loňského. Vyplývá to z analýzy Asociace nájemního bydlení a my to teď probereme s Terezou Chlubnou z ekonomické redakce. Dobrý den.
1: Krásné odpoledne.
0: Pojďme si tedy nejprve říct, o jakých nájemnících se tu vlastně bavíme, jakou část společnosti asociace zkoumala.
1: Ta analýza vychází z dat členů asociace, kteří dohromady vlastní a pronajímají přes 65 tisíc bytů po celé České republice. Pokračuje prezident asociace nájemního bydlení Jakub Vysocký.
21: Typicky to jsou například nemovitostní fondy, společnosti, které vlastní sami ty bytová portfolia, například také developeři nebo firmy, které spravují bytové jednotky pro majitele.
1: Ta změna o 0,2% je opravdu malá podle Vysockého. To spíš ukazuje na nějaký trend. Jak Vysocký doplňuje, do nájmu se přesouvají i lidé s vyššími příjmy, kteří si nemůžou dovolit vlastní bydlení, ačkoliv ho třeba dřív plánovali. To se týká třeba Prahy a Brna.
21: Tady opravdu ta cena toho vlastnického bydlení při ceně a úrokových sazbách hypoték, které dnes máme a které začaly opět mírně růst, tak opravdu se to bydlení vlastní pro ně stalo nedostupné a tam třeba ta splátka hypotéky měsíčně vyjde u stejné bytové jednotky ve stejné lokalitě třeba o 9-10 tisíc korun víc, než když jdou do nájmu.
1: Lidé v nájmech si zkrátka to bydlení chtějí dlouhodobě udržet, proto i ta platební morálka.
6: A když se na to podíváme z pohledu nájemníků, dá se ten pokles počtu neplatičů číst tak, že se jejich finanční situace zlepšuje?
1: Já jsem se ptala na zkušenosti Sdružení nájemníků České republiky a podle nich je to možná trochu jinak. Většina lidí sice nájem platí včas a když už se do nějakých problémů dostanou, chtějí to řešit. Jak ale popisuje předsedkyně Sdružení nájemníků Lenka Veselá, to nájemné roste dnes rychleji než mzdy a pociťují to už i rodiny ze střední třídy žijící v nájmech a nejenom nízkopříjmoví.
2: Nájemci proto šetří na všem ostatním, omezují dovolené, kroužky pro děti, větší nákupy. Navíc většina nájemních smluv je uzavřená na dobu určitou, takže mnoho lidí žije v nejistotě, jestli budou moci v bytě zůstat a za jakých podmínek jim bude nájem prodloužen.
1: Doplním, že Sdružení nájemníků funguje v Česku už 35 let, tvoří jej jednotliví i kolektivní členové, kam patří podle Veselé třeba i většina odborových svazů a spolupracuje třeba i se seniorskými a dalšími organizacemi.
6: To by až člověk chtěl říct, že dostupnost bydlení moc se nezlepšuje.
1: To se určitě nezlepšuje. O tom jsme mluvili s Mikulášem Opletalem z Platformy pro sociální bydlení, podle kterého velkou roli hrají i sociální dávky, které některým lidem pomáhají si ten nájem vlastně udržet.
3: Bydlení dostupnější určitě není. Tím jsme si poměrně jako jistí meziroční růst nájemného, který v některých krajích dosahuje až 10%. Zároveň vlastně se to jako neprojevuje na tom, že by se zároveň zlepšovala nějak jako zásadně hospodářská situace v České republice. Takže naopak a vlastně čím dál tím víc lidí je taky vlastně cílovou skupinou dávky státní sociální pomoci.
1: Dodal Mikuláš

0: Knížka, o níž se traduje, že kdo se na ně za soumraku posadí, toho osvítí dobrá myšlenka. Usedejí na ně teď průvodce pořadem Miroslav Táborský a herec Marek Šimon.
1: To dřevo je jasá.
2: Už jsem unaven a už to asi nezvládám, blábolím nesmysly.
3: My totiž točíme nejdelší dialog celého dílu a Mareček tam má nejdelší věty, špalky jako šílený podpatky. A přece jenom už je taky půl deváté.
0: Marek Šimon, čtvrtý nejstarší člen divadla Járy Cimrmana.
2: Pátý,
0: pardon.
4: Ten, co mluvil o tom, že Mareček má ty nejdelší špalky, tak mu je napsal.
0: A to byl režisér a scénárista Patrik Ulrich.
3: Nyní se nacházíme v Radvanci, nedaleko Sloupu v Čechách, v Pískovcových skalách, kde jsme našli lavičku Járy Cimrmana. Dlouho se o ní nevědělo, ale našla se někde na půdě místního zámku a Radek Matoušek, místní cimrmaniak, ji takhle krásně opravil.
0: Kde jste byli ještě teď v posledních dnech?
3: Tento díl se jmenuje Cimrman ve skalách, takže jsme prakticky pobývali celou dobu v Pískovcových skalách. Nejdřív to byly Prachovské skály, potom jsme se podívali na Pískovcový masiv podél řeky Jizery, takže jsme pluli na kánoji po Cimrmanově řece. No a pak jsme se přesunuli sem do Sloupského města skalního.
5: Dáme jedny Mirkovi, všechno tak, jak jsme hráli. Jo?
0: Miroslav Táborský tento týden natáčí stopy Járy Cimrmana střídavě s filmem Bobule a bobulky na jižní Moravě.
4: No je to těžký, protože to je od sebe 350 kilometrů. Když jedno natáčení probíhá ve dne a druhý v noci, tak z toho vychází, že na spánek moc času nezbývá. No.
0: V každém ze 6 dílů nové série se Miroslav Táborský potkává s ostatními členy divadla Járy Cimrmana, včetně Zdeňka Svěráka nebo Miloně Čepelky, a také s místními, kteří jsou často autory, respektive objeviteli Cimrmanových stop.
4: Objevujeme místa, kde bydlí lidé, kteří si rádi hrají, mají smysl pro humor a chtějí to jedno malé místo zkrášlit pro sebe a právě pro okolo jdoucí a taky je i trochu pobavit.
0: V dalších dílech druhé série tvůrci diváky zavedou například do Jevíčka, města, kde Cimrman opravoval hodinový stroj, do Frimburka až na dno Lipenské přehrady. Tam cimrmanologové pátrali po proslulém starobinci, v němž Cimrman dožíval, anebo do základní umělecké školy Járy Cimrmana ve Františkových Lázních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Dobré odpoledne, bylo 14:30, ve studiu Plusu už je Martin Matějka, vysíláme zprávy.
7: Český rozhlas Plus.
8: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl na 2600, oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Pátrání dál pokračuje, i když jsou šance najít někoho živého čím dál nižší. Pohřešovaných jsou stále desítky tisíc. Na místě působí i čeští záchranáři z USAR týmu, vrátit by se měli v neděli. Dopoledne skončila lhůta pro podání nabídek do soutěže na provozovatele rychlíkových vlaků mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem. Hodnota tendru je 3 miliardy a 360 milionů korun. Aktuálně na trase jezdí České dráhy. Nový dopravce bude linku obsluhovat od prosince 2028 dalších 6 let. Při nočních ruských úderech na ukrajinskou Sumskou oblast a město Krivý Rih zemřeli nejméně 2 lidé. Tamní úřady to oznámily na síti Telegram. Minimálně 8 dalších je po útocích zraněných. V hlavním městě Ukrajiny Kyjevě zároveň stoupl počet mrtvých po včerejším rozsáhlém ruském útoku na 30. Záchranáři tam dál pátrají po pohřešovaných. Agentura Reuters označila úder Moskvy za nejvražednější útok na Kyjev tohoto roku. Starosta města Vitalij Kličko na dnešek v ukrajinské metropoli vyhlásil den smutku. Demokratická republika Kongo hlásí už 1460 potvrzených případů eboly. Za den tak počet nemocných stoupl o více než 50, téměř 450 nakažených zemřelo. Epidemie, kterou Kongo vyhlásilo před 7 týdny, propukla na severovýchodě země a rozšířila se i do sousední Ugandy. Česká bankovní asociace varuje před poplatky při platbách kartou v zahraničí, doporučuje proto při nabídce dynamického převodu měny na terminálu vždy zvolit místní měnu. Jinak se může platba přepočítat podle nevýhodného kurzu a zbytečně prodražit. Kartou v zahraničí platí většina Čechů, jak ukazuje studie společnosti Visa. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalíte za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 162. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 154. kilometr. Tam likvidují následky hromadné nehody, zdržení asi 45 minut. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpozorněte za sjezdem na Čestlice. Na 10. kilometru se zastavíte. Fronta pokračuje na 16. kilometr. Tam překáží porouchané nákladní auto v pravém pruhu. Zdržení je asi půl hodiny. A další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Odpoledne je skoro jasné až polojasné, na severu až oblačné. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Tolik zprávy, na řadě je repríza pořadu Pro a proti. Ptát se bude Lucie Vopálenská.
9: Polsko-ukrajinské vztahy se navenek v posledních dnech a týdnech nezlepšují, ba dokonce dochází k eskalaci roztržky, kterou spustil spor o historickou roli ukrajinské osvobozenecké armády. Z pohledu Ukrajiny jde o symbol boje za nezávislost, především na Sovětském svazu. Ovšem viděno polskýma očima, rukama jejich členů zemřeli během druhé světové války desítky tisíc civilistů, Poláků a také Židů. A Volodymyr Zelenský nechal jednu ze současných jednotek bojujících proti ruské armádě pojmenovat právě po hrdinech UPA či UPA. Pročež mu polský prezident Karol Navrocký odebral nejvyšší státní vyznamenání Bílé orlice. Zelenský pak poslal metal do Varšavy v krabici poštou. Proč ale spor pokračuje stále dál a dokonce se týká i Česka? Nakolik ohrožuje vstup Ukrajiny do Evropské unie? A kde končí národní hrdost a začíná nebezpečný nacionalismus? Přeji příjemný poslech.
7: Pro a proti Lucie Vopálenské.
9: Hosty dnešní debaty jsou Radomír Mokryk, ukrajinský historik a publicista, působící na Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vítejte ve vysílání, zdravím vás na dálku po WhatsAppu.
10: Dobrý den.
9: A dalším hostem je Maciej Ručaj, polský politolog z Centra transatlantických vztahů při CEVRO univerzitě, který vedl Polský institut v Praze a rok byl velvyslancem Polska na Slovensku, takže bývalý diplomat. Hezký den.
11: Dobrý den.
9: Tak pánové, já bych se s dovolením vrátila hned na počátku naší diskuse vlastně k začátku té aktuální roztržky. Mohl si podle vás ukrajinský prezident pojmenování jednotky Sever po hrdinech UPA odpustit? Byla-li to tedy cílená akce? A nebo byla naopak přemrštěná polská reakce s odebráním státního ocenění? Jaký názor má Radomír Mokryk?
10: No tak v tomto případě je asi nutné zdůraznit, že ta iniciativa ohledně přejmenování to není jaksi idea Volodymyra Zelenského, to je iniciativa samotných vojáků. Takže Volodymyr Zelenský spíše jenom vyšel vstříc tomuto přání ukrajinské armády. A v podstatě toto je logické, protože je to hlavní priorita pro dnešní Ukrajinu. Samozřejmě, že dále se očekávat, že polská strana s tím nebude spokojena současně, ale je to právě otázka priorit a jakkoliv to nemusí znít jakoby příjemně, ale ta konsolidace ukrajinské společnosti a ukrajinské armády bude pro ukrajinského prezidenta nepochybně prioritou.
9: A symbol UPA je jak silný a jak důležitý právě pro současnou ukrajinskou armádu? Jenom poprosím o doplnění.
10: Ukrajinská poslanecká armáda je vnímána jako část boje o nezávislost, o nezávislý ukrajinský stát, jako symbol vzdoru velké přesile, protože bojovali proti Sovětům, proti Němcům i proti, byla tam konfrontace s polskou stranou, takže je to výrazný symbol prostě boje o ukrajinskou státnost a v tomto smyslu je to samozřejmě pro část armády, pro část společnosti důležité gesto, nepochybně.
9: Rozumím. Tak Maciej Ručaj, nedá se pochopit v podstatě ten krok ukrajinských vojáků a následně schválení

0: ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nebyla svým způsobem přemrštěná ta polská reakce?
1: Tak to je samozřejmě takový srdcerivný příběh o tom, že to vojáci chtěli se takhle, aby ta jednotka byla pojmenována, ale tak mluvíme o státu, který je ve válečném stavu, to znamená, když by prezident nechtěl, aby se to tak dělo, tak by to neudělal, to znamená, že jak pan Mokrik správně podotýká, ta konfrontace mu stála za to, nebo měl dojem, že mu stála za to z důvodu vnitropolitických.
0: A možná z důvodu právě toho válečného stavu?
1: Z důvodu válečného stavu, ano, tak ukrajinská vláda jedná velmi pragmaticky, tak včera proběhla v médiích taková úsměvná kauza o tom, že mramor, který bude použitý na ten národní panteon, který vláda Ukrajiny vyhlásila před několika dny, tak je kupovaný od ukrajinského oligarchy, který je na sankčním seznamu kvůli tomu, že obchoduje s Ruskem. Takže prostě ta míra cynismu a pragmatismu je hodně veliká. Ukrajina na to právo má, stejně tak Polsko.
0: A máte pro to pochopit?
1: Má na to právo, je suverénním státem a stejně tak Polsko jako suverénní stát má právo říct, že se to nelíbí a když Ukrajina teda partnerem být nechce, tak co my s tím můžeme dělat?
0: Vidíte to tak, že Ukrajina partnerem být nechce, ano?
1: No, já myslím, že to gesto bylo jasným vyjádřením toho, že Ukrajina o partnerství s Polskem nestojí, že vnímá Polsko jako stát, který je závislý na jiných, v tom případě tedy na velmocích, ať už to bude Německo nebo Spojené státy, a že Ukrajina jakožto globální hráč v tuto chvíli může se s těmi státy domlouvat napřímo a nemusí na Polsko brát ohled, protože všechno vyřídí v Berlíně nebo ve Washingtonu nebo v Bruselu.
0: Pane Mokriku, jak se díváte vy na tuto interpretaci ze strany Mačeje Ručaje? Ukrajina o partnerství s Polskem nestojí. Je toho kauza, o které mluvíme a budeme i nadále mluvit, dokladem nebo ne?
2: Já bych to skutečně takto nevnímal. Já si nemyslím, že Ukrajina při rozhodování takových otázek prostě jako prioritní cíl vnímá to, jak to bude vnímáno na západě, jak to bude vnímáno i třeba v Polsku. Je to prostě celkem, jak bych to řekl, není to až tak velká kauza na Ukrajině v podstatě, jo, to přejmenování těch jednotek, a je to vnímáno prostě jak součást budování jakýchsi symbolických narrativů uvnitř ukrajinské armády, ale určitě to nebylo mířeno jako nějaká protipolská záležitost, to nepochybně.
0: A vy to tedy, Mačej Ručaj, vnímáte jako protipolský, nějaký nepřátelský akt? To pojmenování jednotky po hrdinech UPA?
1: Tak to téma, to znamená to, že v Polsko velmi otevřeně deklaruje, že odmítá jakoukoliv státní glorifikaci, nebo že velice negativně se staví k nějaké státní glorifikaci tradic ukrajinské povstalecké armády a především některých jejich jednotek a některých jejich činitelů, je dlouhodobě známá věc. Nedávno vyplavalo, že vlastně i v té klíčové pro celý vývoj války dohodě z ledna roku 22, to znamená těsně před začátkem války, kdy se prezident Duda setkal s prezidentem Zelenským v polském městečku Wisła a kdy vypracovali ten model spolupráce, který pak výrazně přispěl k tomu, že Ukrajina se ubránila v těch prvních měsících války, tak tam polská strana třeba to téma velice jasně zdůraznila. To znamená v situaci, když se tyto věci dějí, tak nelze je prostě z tohoto kontextu vynechat. Prostě je tady problém ten, že Polsko dlouhodobě vnímá tradici ukrajinské povstalecké armády především jako prismatem genocidy. Vnímá to jako hnutí, které za nezávislou Ukrajinu chtělo bojovat pomocí etnických čistek různého typu, včetně tedy jako vraždění Ukrajinců, kteří nebyli dostatečně národnostně vyhraněný, abych tak řekl, těch obětí přece taky byly tisíce. A vnímá prostě tuto tradici jako v určitém smyslu neprůchozí, pokud Ukrajina chce se zapojit do toho, nazvěme to, evropského nebo západního společenství.
0: říká Matěj Ručaj. Pane Mokryku, ohledně těch událostí na Volyni za druhé světové války, především v létě 1943, byla to etnická čistka, či dokonce genocida, jak zaznívá z polské strany, nebo ve velkých uvozovkách jenom občanská válka, nebo ukrajinsko-polská válka, ve které se dopouštěly zločinů obě strany. V podstatě mě zajímá, jestli se dá z ukrajinské strany něčím obhájit to, že ukrajinské národní hnutí mělo ve svých řadách extrémní nacionalisty, kteří směřovali k vyčištění země od Poláků, od Židů. Byly zabity prý desítky tisíc nevinných lidí.
2: No, tak právě ta ukrajinská interpretace většinou spočívá v tom, že takhle skutečně si nedovedu představit, že by na Ukrajině se našel historik, který by popíral, že na Volyni v roce 43 i příslušníci ukrajinské povstalecké armády páchali válečné zločiny. To jako skutečně nikdo na Ukrajině se nesnaží toto nějak vyvrátit. Ta konfrontace
0: čili,
2: vlastně spočívá v
0: čili
2: tom, že
0: nejde o glorifikaci vrahů a kriminálníků, jak tvrdí například polský prezident Karol Navrocký.
2: Jde o to, že Ukrajinci se snaží zdůraznit, že ukrajinsko-polské napětí trvalo v podstatě několik desítek let a že snaha pouze výjmout z toho události na Volyni a je nějak interpretovat prostě z historického hlediska neobstojí, protože ten konflikt trval dlouhou dobu, zapojovali se do něj jak polská armáda, tak ukrajinská povstalecká armáda. Konec konců v nějakých okamžicích ta konfrontace skutečně nabyla prostě rozměru, kdy ukrajinská vesnice mohla válčit proti polské a naopak. Takže ty desítky tisíce obětí skutečně byly, ale byly na obou stranách.
0: Zajímá mě tedy, jestli by Matěj Ručaj mohl připojit názory polských historiků. Ta interpretace, že šlo jednoznačně o genocidu z ukrajinské strany, genocidu Poláků, ta je jako majoritní, ta je většinová?
1: Ta je jako nespochybnitelná, jako vlastně to asi je stejně smysluplný, jako se bavit o tom, jestli země je nebo není kulata. Je to rozdíl.
0: Čili polsko-ukrajinské
1: vztahy jsou komplexní, je tam spoustu zlé krve, spoustu jaksi násilí, které bylo přítomné na obou stranách. Nikdo v Polsku třeba neobhajuje národnostní politiku toho meziválečného Polska vůči ukrajinské menšině. Ona byla neúspěšná a v mnoha ohledech byla prostě jako nepomáhala té situaci. Na druhé straně jenom jednou došlo k organizovanému prostě pokusu o to vyčistit nějaké území z určitých skupin obyvatelstva a navíc bylo to součástí vyloženě ideologie toho radikálního křídla nacionalistického hnutí. Ale já hlavně si nemyslím, že by historie bylo úplně jako jádro toho sporu, ačkoliv...
0: Pojďme k současnosti.
1: Ačkoliv, jak to někdo poznamenal, vlastně Volodymyr Zelenský tím svým rozhodnutím udělal pro světovou viditelnost volinského masakru více než kdokoliv jiný předtím, protože se o tom psalo vlastně ve všech světových médiích, ale myslím, že opravdu jako klíčové je spíše to, jak se bude vyvíjet polsko-ukrajinský vztah v současnosti a nakolik tyto jaksi politické, zahraničně politické priority obou těch zemí jsou v tuto chvíli kompatibilní nebo nikoliv.
0: Tak může se z pohledu Ukrajiny, která se brání ruské agresi už pátým rokem, zdát vlastně absurdní, do jakých obrátek se tento spor o dávné dějiny dostal, protože psala nám třeba do redakce paní z Kyjeva, která se schovávala včera v krytu, že tam prostě lidé řeší úplně jiné věci. Řeší to, jestli se dožijí druhého dne a ne vlastně tuto debatu, tento spor. Mě by zajímalo, protože Jde sice o spor, diplomatický spor mezi polskou a ukrajinskou stranou, ale kde se vzal ten nápad na odebrání vyznamenání a jakou roli vlastně tady eventuálně hraje Moskva, Rusko, Kreml? Pane Mokry,

0: Pepu, jaký vy na to máte názor?
1: No tak zaprvé já bych chtěl reagovat, pokud dovolíte krátce. Ano. Skutečně bych částečně souhlasil v tom smyslu, že tento spor, jakkoliv paradoxně to zní, ale není o dějinách. Je to spíše, Ukrajinci to minimálně takhle vnímají, že se jedná o snahu, jak si vnutit jim jistou vizi, jisté představy o jejich vlastních dějinách. Tady vlastně dneska taky zaznělo, že je to téma neprůchozí, jo, že prostě je to stejně jako země kulatá, a to s tím prostě ti ukrajinští historici by chtěli polemizovat prostě, protože dějiny jsou trošku složitější než takto černobílé. Ale máte naprosto pravdu, že na Ukrajině se v podstatě trošku diví. Rusové včera pouze v Kyjevě zabili 30 civilistů a tento tlak, který vyvíjí polská strana ohledně historických otázek, je vnímán jako dosti výrazné nepřátelské gesto. Prostě ten mainstream to vnímá tak, že můžeme to nechat na později, můžeme to nechat historikům, ale bohužel ten tlak je prostě z polské strany viditelný a je to vnímáno jako křivda, to je pravda.
2: Což je, omlouvám se, ale dovolím si reagovat, což je vlastně absurdní v situaci, když to nebyla polská strana, která jako začala tuto eskalaci a vlastně v následujících krocích, ať už vyjádření prezidenta Zelenského nebo Kirilo Budanova a dalších významných osobností, výrazně k té eskalaci přispívali a ukazovali, že vlastně Kyjev o tu eskalaci v jistém smyslu stojí nebo nevidí důvod ji řešit.
0: Vnitropolitické důvody na obou stranách, řekněme, to je moje otázka teďka pro udržení toho sporu. Ten spor se táhne už nějakou dobu a mě by zajímalo, jaký vlastně mají obě strany zájem na toho stále přiživovat.
2: No, jaké jsou vnitropolitické důvody na Ukrajině, tak tady trošku zaznělo. Vlastně ta tradice je v tuto chvíli mnohem uznávanější v ukrajinské společnosti, než byla ještě před několika lety.
0: A na polské straně Polsko čekají parlamentní volby v příštím roce. Není to také karta pro domácí politiku?
2: Nicméně jako polský názor na volení se v podstatě nemění. Tam jako není žádný vývoj. Co narůstá, je určitá nedůvěra k partnerovi a určité zklamání z toho, jakým způsobem se vyvíjí polsko-ukrajinské vztahy v situaci, když vidíme kolem sebe všude, že Ukrajina je schopna a ochotná jednat s jinými partnery naprosto pragmaticky a naprosto transakčně. To už není vztah prostě země, která jako běhá, prosí o pomoc. Je to vztah země, která prostě jako ze svojí sílou obchoduje, je to pochopitelné. A vlastně v Polsku tím pádem tak trošku nevidíme důvod, proč měli bychom zůstat jako jediní ti, kteří se nechávají vše líbit. Ale jenom důležitá poznámka, kterou jsem chtěl udělat. Krok Volodymyra Zelenského byl de facto symbolický. Ano, pojmenování vojenské jednotky. Polská reakce byla taky symbolická.
0: Státní vyznamenání. Nebyla přemrštěná, znova se ptám, nebyla přemrštěná?
2: Ne, nebyla. Nebo nebyla. Jako byla to možnost, kterou. Byla to symbolická reakce, která umožňovala neřešit otázky strategické, protože ve strategických otázkách se v podstatě nic nezměnilo. To znamená, Polsko i nadále považuje ukrajinský boj za nesmírně podstatný. Tady upozorním na událost, která se stala včera. Včera německá prokuratura představila obvinění vůči důstojníkovi ukrajinské rozvědky, který se účastnil v vyhození do vzduchu plynovodu Nord Stream. Velmi těžké obvinění, včetně válečných zločinů. Polský soud, který měl vydat do Německa jeho kolegu ze stejné akce, prohlásil, že to neudělá, protože byl to zcela oprávněný čin. A tady mluvíme o tom rozdílu, jak vnímá...
0: Čili Varšava stojí za Kyjevem za všech okolností,
2: Jak vnímá Polsko ten konflikt a jak vnímají ho partneři v západní Evropě. A potom Polsko může mít oprávněně pocit, že navzdory tomu jednoznačnému jako pochopení pro strategickou situaci Ukrajiny, Ukrajina není ochotna udělat ani jeden jediný malý krok zpět ve věcech, na kterých zase záleží Varšavě.
0: Pane Mokryku, chová se teď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a jeho svita. Chovají se strategicky, přeci jen v Polsku se asi zhoršují nálady Poláků a Polek vůči ukrajinským uprchlíkům. Ten konflikt prostě jako má odezvu v polské veřejnosti. Ty názory tady slyšíme přímo od Macieja Ruczaje. Nebyla to přeci jen chyba?
1: Takhle, já bych ještě jenom vteřinku, pokud dovolíte, krátce reagoval, protože ohledně těch gest, protože byla tady třeba i reakce polského ministra Radoslava Sikorského, který řekl právě, že to bylo přemrštěné gesto, tím myslím odebrání toho řádu, a že logicky by bylo třeba pojmenování letiště v Řešově, dejme tomu, podle obětí UPA. To by bylo gesto, které by odpovídalo tomu přejmenování ukrajinské jednotky třeba, kdybychom se bavili, že to je skutečně v jedné rovině. Ale co se týče bezprostředně vaší otázky, tady to je na Ukrajině debata, protože opravdu jaksi ty reakce se liší, protože přeci jenom Ukrajina polskou podporu potřebuje. Hodně Ukrajinců se nachází v Polsku, a zaznívají skutečně hlasy, že by ta politika měla být pragmatičtější, protože napětí stoupá a Ukrajina prostě se musí s tím nějak poprat, musí se snažit najít nějaké řešení, především pro tu komunitu, která je v Polsku. A v tomto směru souhlasím, že opravdu to chování i především Volodymyra Zelenského by mělo být poněkud, dejme tomu, praktičtější.
0: Stále posloucháte Pro a proti s Radomirem Mokrykem, ukrajinským historikem, původem ze Lvova, a Maciejem Ruczajem, polským publicistou a bývalým diplomatem. Je takové pořekadlo, když se dva hádají, třetí se směje. V Kremlu se mohou smát celé této záležitosti. Jak moc se může z té roztržky radovat Moskva, pane Ruczaj?
2: Tak samozřejmě.
0: Je to důležitý aspekt, nebo máte pocit, že se ptám na něco, co vlastně nehraje roli?
2: No tak jak jsem říkal v předchozí odpovědi, jako na strategickém vnímání celé situace se nic nezměnilo. To znamená, ukrajinsko-ruská válka je klíčový bezpečnostní prostě aspekt současné Evropy a je klíčový aspekt situace Polska.
0: To jste říkal, ale já se zeptám ještě tedy jinak. Než Karol Navrocký oznámil, že by mohl odebrat Volodymyru Zelenskému řád Bílé odlice, tak tuto myšlenku šířily osoby, jak jsem se dočetla, které dlouhodobě publikují obsah odpovídající kremelské propagandě, mimo jiné Magořata, Zichová, Lešek Miller. Stejný nápad se prý objevil na běloruských a ruských propagandistických kanálech. Ty informace pocházejí z internetového šetření redakce Oko Press. Nemohli tady třeba i nejvyšší polští činitelé naskočit na nějakou kremelskou linku?
2: Já myslím, že problémem jsou společenské nálady v Polsku, které jsou v tomto ohledu stále vyhraněnější, je stále obtížnější dělat pro ukrajinskou politiku s ohledem na to, že to určité zklamání nebo nedůvěra proniká tu společnost jako celek. Nicméně tento krok byl především krokem symbolickým a měl právě odlišovat tu symbolickou rovinu od roviny praktické. Já osobně si myslím, že je to vlastně krok, který může pročistit vzduch, který může vést k ně určité katarze a k určitému narovnání těch vztahů na racionálnější bázi. To, co utrpělo, určitě je představa Polsku se tomu říká jagellonské politiky, to znamená doktrína toho, že vlastně Polsko je nuceno bezpodmínečně a za každou cenu podporovat Ukrajinu, protože to je klíčový prvek bezpečnosti Polska. Tato tradice je v tuto chvíli velmi oslabená, nicméně budujme to na racionálnější bázi.
0: A poslední slovo v pár větách má Radomir Mokryk. Myslíte si, že polští i ukrajinští představitelé tu současnou roztržku zvládnou nějak ukačírovat, nebo má konflikt potenciál ohrozit polskou podporu Ukrajiny, zabránit Kyjevu ve vstupu do Unie?
2: super.
1: Tak já bych možná jenom zdůraznil, že v podstatě ty snahy o usmíření kolem Volyně, oni už trvají několik desítek let. Prostě probíhaly tady setkání prezidentů, ještě za prezidenta Kučmy a Kvašněvského. Ostatně prezident Duda byl na Volyni v roce 2024, byla tam společná modlitba s Volodymyrem Zelenským. Takže ty symbolické gesta a snahy prostě ten kompromis nějak najít existují, trvají. Jako samozřejmě, že v dnešní době je těžké najít nějaký kompromis a možná prostě ta otázka musí zůstat v jistém smyslu tak, jak je. Prostě každý bude mít právo na vlastní dějiny. Současně ale Rusko je hrozba jak pro Ukrajinu, tak pro Evropu a proto skutečně tady souhlasím, musíme jednat především racionálně a myslet na bezpečnost.
0: Tak tolik Radomír Mokryk, ukrajinský historik, a dalším hostem byl Maciej Ručaj, polský politolog. Pánové, díky a naslyšenou, naschledanou. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.
3: Je 15 hodin, tady je páteční odpolední plus. Od mikrofonu zdraví Ondřej Látal.
4: Český rozhlas plus.
3: Tady jsou naše témata. Turecko se připravuje na stěžejní summit NATO. Proč mezi tím dochází k zatýkání aktivistů, novinářů a dalších kritiků režimu? Co stojí za rezignací moldavského premiéra Alexandra Munteana? Ovlivní to směřování země? A předseda britské vlády se omluvil za roli státu při nucených adopcích. Proč je označil za skvrnu na historii Británie? To nás bude zajímat. Teď ale zprávy a Martin Matějka.
5: Ve sněmovně by se mohlo méně obstruovat, zajistit to má novela jednacího řádu, kterou odpoledne schválili poslanci. Má zkrátit řečnickou dobu hlavně u načítání programu, které často zabírá i několik hodin. Časový limit by se měl nově týkat taky poslanců s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně dlouho. Pokračuje místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček.
6: Podle nové právní úpravy každý s přednostním právem může vystoupit jenom maximálně na 30 minut. Poslanec hned na prvním jednání maximálně 5, potom jenom 2 minuty. Takže nějakým způsobem budeme mít zastropovaný nebo nějaký limit toho programu. Nebude to nekonečné.
5: Bulharsko nepodpoří nový unijní balík sankcí proti Rusku. Bulharský premiér Rumen Radev to řekl při interpelacích v parlamentu. Argumentoval národními zájmy v energetice. Sofie také odmítá, aby na sankční seznam přibyl moskevský patriarcha Kiril a vysoký manažer ruského koncernu Lukoil v Bulharsku. Nový balík opatření proti Rusku navrhla na začátku června Evropská komise. Cílí na energetiku, obchod, ruské banky nebo takzvanou stínovou flotilu. A z oznámení unijní exekutivy nebylo patrné, že má v úmyslu zavést sankce na moskevského patriarchu. Sankce musí členské státy 27 schválit jednomyslně. Venezuelská vláda odmítá, že by její reakce na ničivá zemětřesení z minulého týdne byla příliš pomalá. Podle prozatímní prezidentky Delcy Rodriguezové úřady aktivovaly nouzové plány do několika hodin od katastrofy. Venezuelané si ale stěžují, že v postižených oblastech chyběli záchranáři i těžká vyprošťovací technika.
7: Rodriguezová na kritiku reagovala na své vůbec první tiskové konferenci od lednového nástupu do funkce. Uvedla mimo jiné, že téměř všichni regionální úředníci v nejvíc postižené oblasti La Guaira při zemětřesení zemřeli.
8: Nikdo nebude pohřbený v masovém hrobě. Všichni naši forenzní specialisté pracují na tom, aby bylo každé tělo řádně identifikováno.
7: Doplnila venezuelská prezidentka. Otřesy mají 9 dní po katastrofě téměř 2600 potvrzených obětí. Pohřešovaných zůstávají desítky tisíc. Český USAR tým už se připravuje na odjezd z oblasti. Hlavní část specialistů by se do Česka měla vrátit v neděli. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
5: Benzín a nafta u víkendu mírně zdraží. Cenový strop pro benzín oproti dnešku stoupne o 17 haléřů. Litr tak lidé koupí za 41 korun 10 haléřů. Nejvyšší přípustná cena nafty se zvedne o 15 haléřů a řidiči budou o víkendu tankovat maximálně za 37 korun až 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat nejméně do 19. července. Na letní tábory neodjela zhruba stovka dětí z dětských domovů. Spolek tábory Aurora, který je měl pořádat výjezdy, na poslední chvíli zrušil a nekomunikuje. Ani reportérům Českého rozhlasu se předsedu spolku Romana Kaláška nepodařilo zastihnout. V Ústeckém kraji se to týká 7 dětských domovů. Některým pracovníkům proto ruší dovolené, aby se o děti postarali, a také hledají jiné tábory. Na podporu domovů v této situaci lidé ve sbírce za jediný den vybrali skoro 2 miliony 600 tisíc korun. Ústecký kraj jako zřizovatel dětským domovům také připravený pomoct, řekla jeho mluvčí Magdalena Fraňková.
9: Ředitelé zatím vše zvládají vlastními silami i díky vstřícnosti svých zaměstnanců. Zároveň zajišťují pro děti náhradní tábory, kam by děti mohly co nejdříve vyjet. V tuto chvíli tedy nejsou na kraji žádné požadavky, ale jsme s nimi v kontaktu a v případě potřeby kraj určitě pomůže a děti ani ředitele v tom nenechá.
5: Ředitelé dětských domovů podali na pořadatele táborů trestní oznámení, situací se zabývá také školský ombudsman. Světové ceny potravin v červnu po druhé za sebou mírně klesly, vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila organizace OSN pro výživu a zemědělství. Souhrnný index byl oproti květnu nižší o 0,3%. Zlevnily obiloviny, cukr a mléčné výrobky, naopak zdražily rostlinné oleje a maso. Index OSN pro výživu a zemědělství sleduje ceny těchto komodit na mezinárodních trzích. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Karlových Varech začíná 60. ročník filmového festivalu. Dorazily na něj už všechny zahraniční hvězdy slavnostního večera. Publikum tak v sále hotelu Thermal pozdraví i herec Dustin Hoffman.
10: Dvojnásobný držitel Oscara letos převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na festivalu Dustin Hoffman uvede osobně i projekci filmu Absolvent, který z něj před téměř 60 lety udělal hollywoodskou hvězdu. Hello, darkness, my old friend. Na karlovarskou přehlídku dorazí i další Oscarem oceněná filmová hvězda, Juliette Binocheová. Francouzskou herečku si diváci můžou pamatovat třeba z romantické komedie Čokoláda. V ní si zahrála cukrářku, která dokáže přesně odhadnout chutě a vášně svých zákazníků. 60. ročník karlovarské filmové přehlídky můžete navštívit až do 11. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: A po dvouleté přestávce se dnes v obci Chlum otevírá obnovená expozice Muzea války 1866, která připomíná bitvu u Hradce Králové. Stane se tak symbolicky přesně 160 let od rozhodujícího střetu v polsko-rakouské válce. Expozice, za kterou Královéhradecký kraj zaplatil skoro 20 milionů korun, zachycuje 3 fiktivní příběhy, vycházející z autentických vzpomínek pamětníků bitvy, popisuje ředitel Muzea východních Čech Petr Grulich.
11: To muzeum je úplně jiné, než jak ho návštěvníci znali před 2 roky. My jsme úplně změnili filozofii a jestliže to dřív byla snaha návštěvníka zahltit informacemi, tak teď je to snaha mu poskytnout zážitek. Ty příběhy samozřejmě napsali naše historikové, potom je dramatizoval režisér Jan Hecht, držitel Českého lva, který zároveň připravil úvodní film.
5: Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalíte před sjezdem na Velkou Bíteš. Na 162. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na 154. kilometr. Tam likvidují následky hromadné nehody, zdržení je asi 45 minut. Na výjezdu z Prahy směrem do Brna se zastavuje u sjezdu na Čestlice na 7. kilometru. Kolona se táhne až na 16. kilometr, tam překáží poruchaný kamion v pravém pruhu. Na příjezdu do Prahy po D5 se dejte pozor, za sjezdem na Rudnou na 1,5. kilometru se srazil kamion a osobní auto a blokují pravý pruh. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. A zítra čekejte skoro jasno až polojasno a teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
4: Posloucháte Odpolední plus.
3: 8 minut po 15. hodině přejeme dobré páteční odpoledne. V Turecku vrcholí přípravy na summit Severoatlantické aliance, který se bude už příští týden konat v Ankaře. Země kvůli němu otevřela nové letiště určené pro státníky a do bezpečnostních opatření podle médií nasadila na 70 tisíc příslušníků bezpečnostních složek. Současně ale úřady před summitem zatkly více než 200 lidí a v Ankaře zavedly zákaz veřejných shromáždění. Jaké cíle Ankara od summitu očekává a jak chce využít pozornost světových lídrů? Ve vysílání už vítám analytičku Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Karolínu Lahučkou. Dobrý den.
12: Dobrý den.
3: Co od pořádání summitu NATO Turecko podle vás očekává? Nakolik to pojímá jako příležitost posílit vlastní mezinárodní postavení?
12: Tak Erdogan, prezident Erdogan se netají tím, že ten summit vnímá jako velmi zásadní událost jak pro Turecko, tak pro celou alianci. Rozhodně se chce prezentovat jako země, která je stabilní, která je silná a která může na to něco důležitého nabídnout, nejenom na to jako alianci, ale bude chtít prezentovat i svůj význam jako druhá nejsilnější armáda aliance a jako stát, který může pomoci, řekněme, evropskému obranému systému v okamžiku, kdyby prezident Trump pokračoval v té své tendenci ustupovat od té své, od té americké role v rámci NATO.
3: V médiích se objevují informace, že ten summit má být také vlastně příležitostí pro turecké zbrojovky. Jak důležitá je pro Ankaru právě tato ekonomická a obchodní dimenze toho summitu?
12: Tak to určitě je jedna z těch jako velmi zásadních bodů celého summitu. Turecko v posledních 10 letech velmi intenzivně pracovalo na tom, aby rozvíjelo ten svůj obranný průmysl a jedním z těch témat, která Turecko očekává, že se na summitu budou řešit, je právě to, aby Turecko a jeho obranný průmysl mohl vstoupit do řady evropských obranných programů, do kterých Turecko, ačkoliv je členem NATO, vlastně nemá přístup. To, co může Turecko zemím NATO nabídnout a s čím se tam bude Turecko prezentovat nejvíc, kromě jako systému typu drony, se kterými má, řekněme to, jako mezinárodní úspěch, tak bude jednoznačně možnost levného a jako velkokapacitní výroby, například munice a vyzbrojování těch evropských armád, kdy se vlastně od roku 2022 mluví o tom, že evropské armády nemají dostatečné zásoby, které by mohly potřebovat do budoucnu.
3: A Turecko dlouhodobě zdůrazňuje tu svou strategickou polohu i druhou největší armádu v Severoatlantické alianci. Zároveň se ale často zdůrazňuje, že si dělá více svou vlastní zahraniční politiku, nezávisle na cílech NATO. Jakou roli bude sehrávat v těch aktuálních sporech mezi Trumpovou administrativou a evropskými členy aliance?
12: Tak tady se může očekávat, že minimálně navenek se bude Erdogan stavit do role jakéhosi mediátora, protože on už teď vlastně mluví o tom, že prezident Trump přijede na summit až na, vlastně jenom díky tomu, že to konzultoval prezident Erdogan a tím pádem se tam bude snažit vytvářet určitou roli mediátora mezi právě tím jako evropským ostrovem, jehož součástí Turecko chce být a teda jako tou americkou stranou, se kterou má Erdogan velmi dobré vztahy teď.
3: Mm-hmm. Přípravy na summit provázejí zatýkání aktivistů, novinářů, dalších kritiků režimu. Zítra má v Ankaře, kde platí teď zákaz veřejných shromažďování, probíhat demonstrace. Co od nich podle vás můžeme očekávat?
12: Myslíte o těch demonstrací?
3: Ano,
12: nebo?
3: Ano.
12: Jo. Pro tureckou společnost a zejména pro, řekněme, jako opozici a občanské aktivisty je samozřejmě summit příležitostí k tomu, jak tomu západnímu světu připomenout, že Turecko není demokratická země, která má problémy s nezávislými soudy, kde je obrovské množství zatýkání, potlačování opozice a tak podobně. A ta turecká, řekněme, jako vládní garnitura se samozřejmě všemi těmi opatřeními, která v Ankaře můžeme sledovat poslední týdny, snaží přesně tomuhle zabránit a snaží se naopak zajistit to, aby ti západní lídři viděli zejména to pozitivní, co v Turecku je a to, jak ta země funguje a všechno to negativní se snaží nějakým způsobem upozadit, aby žádné problémy tohohle typu vlastně nebyly.
3: No a jak tento obraz zapadá do snahy Ankary prezentovat se jako, řekněme, sebevědomý a respektovaný člen Severoatlantické aliance?
12: Tak já myslím, že tady se ukazuje tendence, která není jenom v Turecku, ale vlastně po celém světě, takové to jako upadání demokracie na úkor strategických zahraničně politických zájmů, nějakých jako bezpečnostních témat toho, že v podstatě ten politický režim lze nějakým způsobem přehlížet, lidská práva lze přehlížet, pokud máte strategické cíle a pokud jste tím silným státem, který může nabídnout něco v tom, řekněme, jako problematickém potenciálně válečném světě.
3: Dodává Karolína Lahučka, analytička Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Byla hostem Plusu, moc za to děkuju.
12: Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
3: I o prázdninách pokračuje spor části rodičů žáků s vedením školy v Bašce na Frýdecko-Místecku. Mimořádně se kvůli tomu sešli zastupitelé obce. Vedení školy podpořili a rodiče žáků vyzvali k uklidnění situace. Špatnou atmosféru ve škole popsali někteří rodiče žáků v petici, kterou odevzdali obci. Potvrdilo ji i šetření České školní inspekce.
13: Já jsem chtěla požádat o jedno, a to je o klid na práci, protože ten celý rok nemám. A opravdu paralyzuje to práci jak školy, tak zastupitelstva.
14: Ředitelka základní školy v Bašce Dagmar Tobolová a její vystoupení na zasedání zastupitelstva. Klid ale vypadá jinak. Rodiče části žáků chtějí ujištění, že incidenty, jako byla lednová facka žákovi, se nebudou opakovat. Mezi nimi Dagmar Kovalová.
13: Kdo tedy z vás bolhal? Protože do dneška vlastně ti rodiče nikde vlastně nevidí oficiální vyjádření.
14: Ředitelku přišel na jednání podpořit i bývalý kolega, nyní ředitel základní školy v Šilheřovicích Jan Pavelka.
15: Dokáže být tvrdá k sobě, dokáže být tvrdá ke kolegům, dokáže být občas velmi přísná i na děti, ano, ale má výsledky.
14: Školní inspekce uložila vedení školy opatření ke zlepšení špatného klimatu. Zastupitelé v čele s nezávislým starostou Tomášem Břeškem ředitelku podpořili.
16: Zastupitelstvo obce Baška vyjadřuje podporu vedení základní školy a mateřské školy Baška při zajištění společného cíle, kterým je bezpečné, klidné a důvěryhodné prostředí pro žáky, zaměstnance i rodiče.
14: Řada rodičů nevěří, že v září bude škola, ze které odchází 10 zaměstnanců, fungovat tak, jak má, ani členka školní rady Tereza Hudečková.
17: Pro mě to úplně nekončí, já to mám pořád jako dvě děti ve škole, ten pedagogický sbor, tam zůstává 9 zaměstnanců. Za mě to jsou zásadní změny, nám se změnilo úplně všechno.
14: Ředitelka Dagmar Tobolová ale ujišťuje, že učitelský sbor bude v září kompletní. Poměry ve škole stále šetří i inspektorát práce. Z Bašky Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Ve 15:45 v odpoledním plusu míříme do Moldavska. Tamní premiér Alexandru Munteanu překvapivě oznámil rezignaci. V čele vlády byl od loňského listopadu. Jeho odstoupení znamená pád celé vlády. Premiér neupřesnil, proč se takto rozhodl. Uvedla to agentura Reuters a my už jsme ve spojení s Liborem Dořákem, odborníkem na postsovětský prostor. Dobrý den, Libore.
18: Ondro, dobrý den vám i všem našim posluchačům.
3: Tak na začátek si pojďme pro jistotu objasnit, kdo je vlastně Alexandru Munteanu.
18: Tak ano, pan Munteanu je kišiněvský rodák, který pochází z moldavského hlavního města. Narodil se v roce 64. Poté vystudoval v podstatě ekonomiku na Moskevské státní univerzitě, ale má také magisterský diplom v podobné oblasti i z americké Kolumbijské univerzity. Tedy má velmi dobré vzdělání, má ze sebou velmi dobrou kariéru investičního bankéře, pracoval v americké obchodní komoře v Moldavsku, zkrátka dobře, než vstoupil do politiky, tak se pohyboval víceméně v tom ekonomickém terénu. Teď je tedy premiérem jako nestraník, ovšem z vůle strany premiérky Sandové, tedy strany Akce a Solidarity.
3: No a objevují se nějaké informace o tom, jaký je nejpravděpodobnější důvod té jeho náhlé rezignace?
18: Tak on sám prohlásil, že je v rozporu s jeho zásadami a přesvědčením, aby dál vládl Moldavsku v takové atmosféře, v jaké se ocitl. Přesněji to ne vysvětluje, ale jak se zdá, velmi těžce na něj dolehly ty korupční skandály z poslední doby. Nejvyšší vrstvách té vládní politiky a je tady například třeba kauza se sestřenicí paní prezidentky Sandové, která pracuje pro státní letecký podnik moldavský Moldasta tam údajně má pobírat 6800 dolarů nebo ekvivalent této částky, vůbec do práce nechodí. Zkrátka dobře, těch důvodů je dost a dost. Musíme si připomenout, že Moldavsko je možná nejchudší země v celé Evropě, takže korupce, vydírání a takové věci jsou tam bohužel na denním pořádku.
3: Teď, Libore, prosím obecně, jak daleko anebo blízko má Moldavsko do Evropské unie?
18: Tak to je samozřejmě otázka na odpověď za milion dolarů. Je to tak, že společně s Ukrajinou už i Moldavsko zahájilo rozhovory s Evropskou unií přístupové a sama paní prezidentka Sanduová prohlásila, že by ráda, aby Moldavsko se dostalo do unie do roku 28. To je ovšem už za dva roky a to mě tedy popravdě řečeno připadá dost nereálné, protože, jak víme, Moldavsko má podobné problémy jako třeba vedlejší Ukrajina, i když tedy není ve válce s Ruskem, ale Ruskem je okupován ten podněsterský, ta podněsterská oblast a to je samozřejmě situace podobná jako například na Kypru, ale jak víme, Kypr, respektive jeho jižní část, se i přesto do Unie nakonec dostal.
3: No a jaký je asi tak poměr mezi proevropskými a proruskými Moldavany?
18: To je docela zajímavé. Ještě jsem se v tom ráno, když jsme se s editorem Láďou Dvořákem na tomhle tématu domluvili, na to podíval. A jak to tak vypadá podle čísel, tak minimálně čtvrtina Moldavanů je orientována hodně pro moskevsky a způsobují to samozřejmě takové oblasti, jako je právě zmíněné Podněstří, anebo potom také Gagauzie, kde je těch promoskevských hlasů hodně. Zkrátka dobře, v tomhletom je moldavská společnost dost významně rozdělená a to samozřejmě Moldavsku v těch přístupových rozhovorech také bohužel nepřidá.
3: V Odpolední plusu jste slyšeli analýzu Libora Dvořáka, odborníka na postsovětský prostor. Libore, rád jsem vás slyšel. Děkuju.
18: Já vás taky naslyšenou.
19: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
3: Britský premiér Keir Starmer se omluvil za nucené adopce dětí, na kterých se stát téměř 30 let podílel. Tuto praxi označil za skvrnu na historii Británie.
20: The shame is not yours.
21: The shame... Není to vaše hanba a nikdy nebyla. Jménem celé země říkám, je to naše hanba. Každému, koho se to dotklo, se hluboce a upřímně omlouvám. Deeply and profoundly
3: sorry. Starmer tak vyslyšel zástupce adoptovaných dětí, které o omluvu usilovali desítky let. Je to téma pro Jaromíra Marka ze zahraniční redakce. Přeju dobrý den.
22: Krásné odpoledne.
3: Jaromíre, o jaké době je tedy řeč a kolika lidí se to dotklo?
22: No, bavíme se o skoro 3 dekádách, jak jsme řekli na začátku, a to dekádách mezi roky 1949 a 76. Po celou tu dobu platila v Británii praxe, podporovaná státem, podporovaná církvemi, kdy byly odebírány děti svobodným matkám. Ono to bylo nejenom v Anglii a Walesu, kterých se týká tady ta dnešní omluva, ale ono to bylo i ve Skotsku, tam se skotská vláda omluvila už před 3 lety. No a v tom Walesu a v Anglii za těch 30 roků bylo v rámci tady tohoto programu odebráno 185 tisíc dětí. A ty byly předány do péče náhradních rodin. Samozřejmě ty děti o tom velmi často nevěděli, nedozvěděli se to vlastně prakticky během svého celého života. A to téma samotné bylo v Británii dlouhou dobu tabu. Britský parlament se jim začal zabývat až v roce 2021 a to na základě reportáže stanice televizní BBC a do té doby vlastně o tom věděli nebo ani nevěděli ti, kterých se to týkalo, a vlastně dodnes je x dětí, nebo dnes už dospělých lidí, kteří vlastně ani nevědí, že ti jejich rodiče, kteří je vychovali, vlastně nejsou jejich biologičtí rodiče a že byli odebráni matce, protože byla svobodná.
3: Předseda britské vlády zřídil zvláštní fond, do kterého vložil 4 miliony liber, to je asi 110 milionů korun. K čemu bude sloužit?
22: No, ono to má sloužit právě k tomu, aby ti lidé vůbec se dostali k té své vlastní osobní historii, umožní se jim prostřednictvím systému přístup k jejich záznamům o adopci, aby se mohli případně spojit se svými biologickými rodinami, zjistit třeba své zdravotní souvislosti rodinné, a ty peníze by také měly být použity na program na podporu duševního zdraví tady těch lidí, kterých se to týká, protože mnozí z nich opravdu si to trauma z dětství, kdy třeba mnozí potom vypovídali, že si mysleli, že je ta jejich matka dala k adopci, protože je nechtěla a tak dále, ne, že byla donucena k tomu státem, tak mnozí si takováto traumata sebou vlečou opravdu celý život.
3: Na nucených adopcích se v Británii podíleli i taky církve. Omluvili se už i jejich zástupci?
22: Omluvili se katolická církev, která je menší v Británii, takže logicky hrála významně menší roli, tak ta se omluvila už v roce 2016, ale anglikánská církev, ta až vlastně velmi nedávno, před pár týdny, letos v červnu, a bylo to až s nástupem nové arcibiskupky z Canterbury. No a zajímavé je to, že už v roce 2023 vyzval vládu parlament britský, aby se omluvila za ten svůj podíl na tom programu, ale tehdejší úřad premiéra Rishiho Sunaka to odmítl. Nakonec se tedy ty oběti dočkali včera, kdy nejprve v parlamentu tedy vyslovil Keir Starmer tu omluvu a potom se s některými zástupci setkal v Downing Street, ale faktem je to, že řada těch lidí se toho včerejšího okamžiku té omluvy vlastně nedožila.
3: Předseda britské vlády se omluvil za roli státu při nucených adopcích. Detaily nám nabídnul Jaromír Marek ze zahraniční redakce. Děkuju.
22: Naslyšenou.
3: Prezident Donald Trump se marně snažil zrušit ústavní nárok dětí narozených cizincům na území Spojených států na americké občanství. Kromě toho spolu s deportacemi lidí bez dokumentů vláda zatýká taky řádné žadatele o azyl v USA. Ruší ochranu uprchlíků a snaží se omezit ilegální cestování do Spojených států. Pocítili to i někteří z těch, kdo plánovali účast na fotbalovém mistrovství světa. Přesto se dá tento šampionát označit za turnaj imigrantů.
0: Američtí fotbalisté se těší na osmifinále proti Belgii, ale kdyby bylo na prezidentu Trumpovi, střelec postupového gólu ze zápasu s Bosnou Folarin Balogun by za Spojené státy nehrál. Narodil se v New Yorku nigerijským rodičům. V jeho případě za bizarních okolností rodiče byli v Americe jenom na návštěvě, ale jeho matku pro pokročilý stav těhotenství nepustili zpět do letadla a tak porodila na americké půdě. Nejvyšší soud tento týden potvrdil, že podle ústavy náleží i takto narozeným dětem americké občanství. A podobných případů najdeme v této zemi spoustu. Jesus Henao je velkým příznivcem prezidenta Trumpa a jeho imigrační politiky, i když ani on by podle Trumpa neměl být Američanem, a tedy ani veteránem z války v Perském zálivu. V USA se narodil přistěhovalcům z Kolumbie.
1: Jsem hrdý, že jsem Američan, a jsem moc rád, že tady žiju. A zároveň jsem rád za své kolumbijské dědictví. Je to jako mít dva skvělé rodiče, a kdyby se někdy stalo, že proti sobě budou hrát Spojené státy a Kolumbie, tak v každém případě vyhraju. Opravdu bych se těžko rozhodoval. Možná bych trochu tíhnul ke Kolumbii, kde má fotbal větší tradici, ale měl bych radost, ať by vyhrál kdokoliv.
0: Jak slyšíte, s Jesusem mluví i fotbalový fanoušek a mistrovství světa sleduje. Trumpova administrativa také zastavila programy na ochranu uprchlíků ze zemí jako Kuba nebo Venezuela, ale i utečenců před islamistickými režimy v Iránu či Afghánistánu. Agenti imigračního úřadu úřadu ICE také zatýkají žadatele o azyl prchající třeba před válkou na Ukrajině. Právě uprchlíci před autoritářskými režimy nebo před válkami a jejich potomci jsou nezanedbatelnou součástí americké společnosti a často patří i k těm, kdo vášnivě sledují mistrovství světa, jako třeba bosenská američanka Aida.
2: Utekli jsme sem před genocidou v Bosně v roce 1995, takže ve Spojených státech žiju 31 let. Amerika je můj domov, dala mi svobodu a možnost začít nový život. Ve fotbale jsem při vzájemném zápase přece jen fandila své původní zemi. Jsme na ty kluky ohromně hrdí, kam až se dostali. Taky si prošli ledasčím. A byl to splněný sen vidět je tu hrát proti Spojeným státům.
0: Americký národní tým tvoří víc než z jedné třetiny právě imigranti nebo děti narozené v USA imigrantům. V tomhle ohledu ale nejsou Američané výjimkou. Skoro čtvrtina všech hráčů na šampionátu se nenarodila v zemi, kterou reprezentují. Rekordních 25 fotbalistů z týmu Curaçao se narodilo v Nizozemsku, takže americký Holanďan René Hojsen měl na výběr dokonce ze tří týmů, kterým mohl fandit a označovat je za své. René připomíná, že i Cape Verde mají v kádru spoustu hráčů narozených v Nizozemsku a směje se, že on tím pádem na tomto šampionátu vlastně nemůže prohrát.
6: Ale reálně jsem měl teď ve hře dva týmy, své rodné Nizozemsko a Spojené státy, svou současnou zemi. A protože ze srdce miluji své afroamerické spoluobčany, své černošské bratry a sestry, tak se s americkým týmem skutečně stotožňuji, stejně jako mnoho dalších. Když jsme měli samé bělochy, taky. Takže za nás

0: A je to možné, není nutné přísahat věrnost jedné vlajce.
1: Myslíš si, René, jeden z mnoha, kdo tu během šampionátu chodí fandit různým týmům, které považuje za své. Lidé jako on dělají z letošního mistrovství světa skutečný festival migrantů. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: A pár vteřin po půl čtvrté vysíláme zprávy Plusu. Je tu Martin Matějka.
3: Český rozhlas Plus.
4: Interpol pátrá po 39-leté Anastázii Berezovské z Ukrajiny. Mezinárodní policejní organizace o tom informovala na svém webu. Žena je podezřelá z pondělního bombového útoku v Monachu. Exploze vážně zranila ukrajinského oligarchu Vadima Jermolejeva a jeho partnerku. Lehčí zranění utrpěl i jejich 13-letý syn. Podle monacké prokuratury byla Berezovská v přestrojení za muže a žije v Německu. Z Monaka zmizela přes Francii a Itálii. Státní zástupce podal obžalobu na 3 lidi a jednu firmu kvůli pádu lanovky na Ještěd z října 2021. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti, informovala o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr. Zmíněnou firmou jsou České dráhy, které lanovku dřív vlastnily. Dráhy už dřív uvedly, že s obviněním nesouhlasí a budou se bránit. V říjnu 2021 po pádu jedné z kabin zemřel průvodčí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Sklizeň základních obilovin letos klesne meziročně o zhruba 16%, vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiků nejspíš skoro o pětinu nižší než loni. Prodej nových osobních aut v Česku roste, za první polovinu letošního roku se meziročně zvýšilo skoro 6% na necelých 130 tisíc vozů, oznámil to svaz dovozců automobilů. Největší zájem byl o značku Škoda, druhý skončil Volkswagen, třetí nejoblíbenější značkou byla Hyundai. A podle svazu stoupá taky poptávka po autech s alternativním pohonem. Jihočínský ostrov Hainan zasáhla tropická bouře Majsak. Doprovází vítr o rychlosti přes 80 km za hodinu. Bouře narušila leteckou i železniční dopravu. Na Hainanu se očekávají přívalové deště. Podle čínského meteorologického úřadu může na některých místech napršet až 350 mm za 24 hodin. Úřady nařídily evakuace z rizikových oblastí, lodě dostaly příkaz vrátit se do přístavu a nevyplouvat. Úřady v New Yorku vyšetřují upálení muže poblíž sídla OSN. Podle exilových tibetských médií šlo o Tibeťana, který chtěl upozornit na otázku nezávislosti tohoto území, které od 50. let okupuje Čína. Newyorská policie stanici CNN řekla, že večer přijala tísňové volání. Záchranáři 52-letého muže převezli s těžkými popáleninami do nemocnice, tam zemřel. Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Velkou Bíteš na 162. kilometru se zastavuje. Následná fronta pokračuje až na 154. kilometr, tam likvidují v omezení následky nehody. Projíždí se pouze levým pruhem a zdržení asi 45 minut. Na výjezdu z Prahy směrem do Brna po D1 se dojíždí do kolony za sjezdem na Čestlice na 7. kilometru. Ta pokračuje až na 16. kilometr, tam odtahují porouchaný kamion z pravého pruhu. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně se zastavíte za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru. Kolona pokračuje až na okruh na 19. navíc na 1,5. kilometru. Řeší nehodu kamionu a osobního auta. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno a teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Umělá inteligence získává stále větší podíl na pracovním trhu a proměňuje celé obory. Nestává se ale osudnou pro to odvětví, z kterého vzešla. Platí ještě stále informatika a programování za perspektivní obor. Proč začínají technologické firmy najímat pracovníky s humanitním vzděláním a k čemu jsou při zdokonalování AI potřeba filozofové? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
3: Interview Plus.
5: A naším dnešním hostem je odborník na umělou inteligenci a spoluautor podcastu Kanárci v síti Josef Holý. Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
5: Začněme aktuálním děním. Šéf Mety Mark Zuckerberg přiznal tento týden, že vývoj AI agentů nepostupuje tak rychle, jak si představoval. O čem to vypovídá?
6: Vypovídá to o tom, že z poslední 3 nebo 4 roky jsme zásobovali

0: váni jako přemrštěnými vizemi, velkými jsou vybuzena velká očekávání a ta se ukazují, že se ne tak zcela naplňují, aspoň ne v tom čase, ve kterém třeba byly slíbeny, nebo jak jsme je čekali. To neznamená, že ta technologie nemá potenciál, ta má potenciál a má obrovskou hodnotu a už teď jako toho s ním můžeme hodně dosáhnout, ale prostě ty příběhy o tom, že do 4 let přijdeme všichni o práci a že programátoři přijdou o práci a my všichni přijdeme o práci a že nás to zničí a tak dále, to jsou všechno, musíme to brát v podstatě jako marketing těch firem, který potřebují peníze na to, aby ty systémy mohly stavět, zjednodušeně řečeno.
1: Jak si ale vysvětlit, že to podcenila nebo možná přecenila i společnost, která by o tom měla vědět mnohem více než široká veřejnost?
0: Ta společnost se chová jako taky tržně, to znamená v okamžiku, kdy vám naběhne jako ten hype, jak se říká, to znamená to jako davový šílenství a všichni začnou stavět datový centra, tak Meta taky začne stavět datový centra a v okamžiku, kdy se ukáže, že ty takzvaný velký jazykový modely, nebo teda velký jazykový modely, takzvaná umělá inteligence, jak se jí říká, takže je dobrá na programování, tak oni potom si usmyslejí, že zkusí teda nahradit nějakou část programátorů jako tu automatizací a potom se ukáže, že to třeba nefunguje tak dobře.
1: No, Meta na začátku roku propustila 1000 lidí, zhruba 10% zaměstnanců, právě proto, aby tím kompenzovala výdaje potřebné pro vytvoření infrastruktury pro umělou inteligenci. Znamená to tedy, že to nestačilo?
0: Ona je otázka, jako proč skutečně ty lidi vyhodili, protože my jsme se možná museli podívat na jako průběh toho, jak přibývali zaměstnanci do Mety a podle všeho, nejenom v Metě, ale i v řadě jiných firm, jako v Americe a po světě, tak i třeba po covidu, tak se čekalo, že přijde nějaká korekce v počtu jako najmutých lidí, protože v řadě podobných, hlavně digitálních firm, díky a logistické a dalších, díky covidu, tak prostě docházelo jako poměrně jako masivnímu najímání nových pracovníků, aby vlastně dokázali pokryt potřeby lidí, kteří třeba zůstali doma na lockdownech. Jo? Prostě najednou se jako změnil ten styl toho života a lidi prostě potřebovali řešit víc věcí online, takže tady ty firmy třeba najímaly víc lidí.
1: A teď se to vrací do normálu, takže
0: částečně asi, jo, jako my přesně nevíme. Jo, přijde mi divný, že by vyhazovali kvůli tomu, aby měli peníze na rozvoj AI, když mají prostě roční tržby 140 miliard dolarů s poměrně velkým ziskem. To znamená, že tohle bych nečekal, že bude úplně, jako že by na těch tisícech lidí ušetřili jako tolik peněz.
1: No. Podle průzkumu americké agentury YouGov se 3/4 Američanů obávají vzestupu umělé inteligence a především jejich ekonomických dopadů. To je součást toho šílenství, jak jste říkal?
0: Já si myslím, že ono tady to jako se opakuje, jo? Ta AI takzvaná, tak je něco, čemu se říká technologie obecného užití. Můžete si to třeba přirovnat, nevím, k parní energii, nebo k elektřině, nebo počítačům, k internetu. A je to taková ta technologie, která prostě má potenciál a zřejmě jako proroste do společnosti a určitým způsobem ji změní. A vždycky, když tady ta technologie přichází jako na scénu, tak je takzvaně hypovaná, to znamená prodávaná těma, kdo jí zrovna teda vymysleli a stavějí jako to nový, co nám změní život a začnou nám lítat prostě pečený holuby do pusy.
1: A nezmění trošku život AI?
0: Změní, ale ty jako ta vlastně teorie a data z těch minulých revolucí, proto jsem mluvil o tom parním stroji a ty elektřině například, tak ukazujou, že jedna věc je, jak rychle vy jste schopný tu technologii jako vyvinout, tak ten vývoj samozřejmě jde velmi rychle. A druhá věc je potom, jaká je vlastně absorpční schopností společnosti jako vůbec tu technologii pojmout a zapojit ji do toho svého fungování. Jo? Čili když se podíváte třeba na situaci v amerických korporátech, to znamená v amerických velkých firmách nadnárodních, který už 2-3 roky taky experimentují tady s tou technologií, tak naráží na řadu problémů. A ten základní problém s tou adopcí a to se projevuje ty problémy jako tím, že vlastně zatím nevidějí úplně takzvaný ROI, to znamená return on investment, to znamená návratnost investice, co do toho dávají. To je jedna věc, tak to je jako ten výsledek a vlastně to, proč mají s tím problémy, tak je ten, že oni musí přizpůsobit fungování té firmy. Je to úplně stejný, jako když se bavíme o digitalizaci státní správy. Jo? V podstatě ona to je nějaká forma digitalizace, dejme tomu firmy. Jo? Tak vy, když chcete digitalizovat nějaký proces firemní nebo byrokratický, tak to není o tom, že to, jak se zacházelo s papírem, to znamená, že se něco vytisklo, orazítkovalo, potom se to zase dalo na druhou přepážku a tak dále, tak vy tady to nechcete za pomoci digitálních technologií zreplikovat. Vy chcete ten proces změnit a zefektivnit, to znamená, že vám tam možná ubydou lidi, nebo možná ty lidi budou pracovat na něčem jiném, nebo prostě ten proces se změní. A to je náročný. To najednou potřebujete, aby se změnili ty lidi, kteří v těch firmách jsou.
1: No, když zůstaneme tedy o toho průzkumu u americké veřejnosti, tak jak si vysvětlit, že je tento v podstatě negativní postoj navzdory tomu, že americká administrativa masivně chce, Donald Trump oznámil masivní investice do vývoje umělé inteligence a dokonce teď jedna americká vláda se společností OpenAI, že by od ní odkoupila 5% podíl.
0: Ano, ano, americký kapitalismus se postupně přetváří ve státně plánovanou jako ekonomiku, kde stát začíná vlastnit klíčové segmenty ekonomiky. To je pravda, to Trump dělá, oni už koupili podíl v Intelu a tak dále. Jo? To jako, to, na to se málo jako, nebo dost zapomíná. Co se týká toho, že se lidé bojí, to je výsledek toho marketingu, kdy firmy nafukují teda to, jako tu, ty schopnosti těch modelů a jaký efekt to přinese v krátkodobém horizontu, aby dostali víc peněz. Tak to je jako fajn. Potom z toho je to, že lidi se začnou bát, že nás to všechny zničí. Co se týká toho, že americká vláda masivně investuje, tak je to z několika, a že ohlašuje velké plány, tak je to převážně z toho důvodu, že ten americký Big Tech přispěl stovky milionů dolarů a Donaldu Trumpovi na kampaň. To znamená, potom dokonce jako Elon Musk měl tiskový konference z Bílého domu z oválné pracovny přímo. Jo? To znamená, že je logické, že ta americká vláda bude vyhlašovat jako velké plány a stavbu datových center, zvlášť když desítky procent jejich akciových trhů v dané chvíli drží investice do AI. A teď proč je třeba i odpor ve veřejnosti a stoupá vlastně negativní, nejenom strach, ale jako negativní přijetí té technologie, tak je z celý řady důvodů. Jeden z těch důvodů je, že třeba ve Spojených státech stavějí hodně neregulovaně a hodně nadivoko takzvaně ty datový centra. To znamená, to jsou ty velký betonový domy, které jsou plný počítačů s drahýma čipama od firmy NVIDIA. A teď tady to, tady ta...
1: A mají obrovskou spotřebu teda
0: tak,
1: energetickou.
0: A k tomu potřebujete obrovské množství elektrické energie a ještě taky obrovské množství vody, protože vy to potřebujete chladit. Všichni víme, že když náš počítač dělá něco jako náročného, takže se trošku roztopí, na notebooku se vám rozjedou větráky například. To funguje úplně stejně jako v těch datových centrech a nejefektivnější, jak to chladit, je, že tam prostě honíte v jednoduše řečeno v trubkách a v hadičkách vodu přes ty počítače. Takže v tu chvíli máte jako obrovský nároky na veřejnou infrastrukturu, elektřinu, vodu minimálně. A oni to staví neregulovaně, to znamená, že se děje to, že postaví datový centrum, zjistí, že nemají dost energie, tak tam buď postaví nějaký agregátory na zemní plyn nebo na co, takže začnou vypouštět jako nečistoty do ovzduší, což ovlivní kvalitu života v okolí, anebo začnou tu elektřinu čerpat přímo z veřejné sítě, takže vám najednou lokálně v nějaký oblasti vzrostou ceny za elektřinu, protože najednou prostě elektřiny nedostatek. Takže tohle to vlastně všechno a plus ten strach, že přijdeme o práci, tak lidi se ptají, dobrý, tak čemu to je? Nám to tady zamořuje prostředí, staví se to jako v podstatě černý stavby z velké části, posvěcený Donaldem Trumpem, ale z hlediska těch lokálních zákonů velice často se to dá označit za černou stavbu a ještě navíc to hrozí, že nás to připraví o práci. Takže není divu, že je vlastně negativní pohled na tu technologii z veřejnosti. A je to škoda, protože ta technologie není špatná, je dobrá, může nám v haldě věcí pomoct.
1: Hostem Interview Plus je odborník na umělou inteligenci Josef Holý.
2: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Statistiky říkají, že technologičtí giganti, jako už zmíněná Meta, Amazon či Microsoft v posledních měsících propouštějí programátory a vývojáře a namísto nich nasazují nástroje vedené umělou inteligencí. Může se stát informatika obětí svého vlastního úspěchu?
0: Jednoduchá odpověď je, že může, a ale otázka, jestli se to skutečně stane. Takhle my si musíme říct, my tady mluvíme o umělé inteligenci a ono je to zase takovej jako buzzword, jak se říká, jo, je to prostě slovo, a když řeknete inteligence, tak si okamžitě představíte, že tam teda musí být nějaká bytost. Jo. Je užitečnější i potom pro naší možná další diskuzi, když se na to budeme koukat, jako já tomu říkám v podcastu, jako aplikovaná statistika, ale můžete si představit obrovský výpočetní statistický systém. To znamená, ty servery, ty počítače nacpaný v tom velkém baráku, který něco počítají. A teď oni něco počítají, oni počítají v případě těch velkých jazykových modelů, tak počítají text, umějí vygenerovat text, jo, aby jsme byli přesní. A zároveň zjednodušeně. A programování je o tom, že píšete text, programátoři píšou text, píšou ty počítačové programy v těch programovacích jazycích a ten text, na rozdíl třeba od povídky nebo eseje, tak má tu vlastnost, že je jako jednoduchý, strukturovaný, logicky na sebe navazuje a je vlastně strukturovaný, je to správný slovo. A zároveň ten text je automaticky ověřitelný. To znamená, já napíšu program, a existuje několik stupňů ověření, který ověří, jestli jsem ho napsal dobře, a potom, jestli ten program dělá skutečně to, co dělat má. Jo? Pro účel, pro který jsem ho vyvinul. A tohleto v dnešní době díky těm statistickým modelům, který se zároveň naučili na veškerém lidském textu, včetně počítačového jako programu, tak vlastně jste schopný tady to celé zautomatizovat. Takže vy jste schopný napsat kód,
1: lidského přičinění.
0: Tak, napsat kód, zkontrolovat jeho platnost i klidně bezpečnost a další věci a potom ho automaticky nasadit někam, aby se teda ta služba, kterou jste zrovna naprogramovali, tak, aby se používala aplikace. Jo? To je jakoby ta idea. Na druhou stranu se v tu chvíli, když byste měla IT firmu, která propustí všechny programátory a nahradila to jenom tou AI, tak potom je otázka, to znamená jenom tou statistikou, tak potom je otázka, jaká je vaše výhoda vůči jiným firmám. Protože ta přístup tady k té technologii mají všichni a budou mít všichni. Ta technologie, protože je to technologie obecního užití, tak se bude takzvaně komoditizovat. Elektřina je dneska komodita. My tady teď spolu jsme jako obklopený jako možná stovkama elektrických přístrojů v tuhle tu chvíli a neřešíme, kde odkud se ta elektřina veme. Jednou za rok se divíme, že máme 10 000 nedoplatek možná, jo? Ale jinak je to pro nás komodita, bereme to jako daný. Podobným způsobem bude komodita jako tady ta inteligence v nějaký podobě. A teď je otázka, když ty programátory anebo jiný pracovníky nahradíte pomocí tady té technologie, tak co vás potom činí, jaký je rozdíl mezi váma a vaší konkurencí? Ta odpověď je, že ten rozdíl dělají nakonec vždycky ty lidi, který máte, který prostě drží identitu té firmy, rozumí zákazníkům, pohybují se po světě a oni jsou ta firma.
1: No, spoluzakladatel společnosti Anthropic Jack Clark radí mladým lidem, aby se nevyhýbali humanitním oborům, protože právě ty budou potřeba ve vývoji umělé inteligence. K čemu?
0: Super, že už to Anthropic říká, já řada kolegů to říkáme už asi 10 let. K čemu? To je velmi dobrá otázka. Když se podíváme teda na ty velký jazykový modely, to znamená ten ChatGPT a Claude a tak dále, takže to jsou ty generátory textů, tak oni otvírají možnosti, jak komunikovat vlastně s tou technologií digitální, s počítačem a pomocí přirozeného jazyka. Takže to otevírá najednou možnosti, že lidé ze společenskovědních oborů nebo humanitních oborů obecně, a pak se dostaneme k filozofům, takže budou mít daleko efektivnější nástroje pro používání ty technologie, ono už se to děje. Například jste schopný pomocí tady těch velkých jazykových modelů zrevolucionalizovat sociologii, protože vy, když máte hypotézu, tak než budete udělat sociologický výzkum, tak vy si můžete nasimulovat tu cílovou populaci a zjistit, jestli vůbec stojí za to dělat ten výzkum a chodit po ulicích a sbírat prostě jako nějaký názory nebo postoje od tisíců lidí například. Podobným způsobem může zrevolucionalizovat psychologii, protože ono v tom stroji je otisklý naše veškeré vědění v tom velkém jazykovém modelu, v té statistice, a protože stáhli všechny textové data z internetu, včetně copyrightu, včetně zřejmě dat od vás a z dalších médií, to se jako ví, ale to je jedno. A na to konto vlastně to ukazuje, že to rozumí poměrně dobře lidský psychice. Ale je tam problém, že v okamžiku, kdy se s tím začnete bavit, přestanete se ho ptát, napiš mi tady e-mail, anebo analytickou zprávu, anebo rešerši, a začnete se ho ptát na nějaký jako osobní, anebo obecně hodnotový témata, tak je najednou velká otázka, co vám ta technologie má odpovědět a kdo jí to řekne, co vám má odpovědět. V danou chvíli za ty modely jsou zodpovědné ty firmy, Anthropic, Meta, OpenAI a další. Historicky tam je vždycky ten model řízený nějakým, řízený nějakým systémem zákazů. Nebav se s uživatelem o výrobě biologických zbraní ze surovin, který se dají koupit v Hornbachu nebo na černém trhu někde na internetu. Což ten model zná, on si to můžete dohledat na netu, ale ten model by vám to dal, ještě by vám to dal i s linkama, s odkazama na stránky, kde si můžete nakoupit komponenty a pak někde doma ve vaně jako vyprodukovat nějakou biologickou zbraň v podstatě. Tak tady o tom se s váma bavit nebude. O dětské pornografii se bavit nebude. O rasismu, o nacismu, o pornu obecně se většina těch velkých modelů.
1: Osobní problémy se mnou řešit bude.
0: Osobní problémy s váma řešit bude. A teď je otázka, kde je ta hranice, jaký hodnoty by vám měl předávat, jak by měl prioritizovat příkazy. Takže se některé firmy, a Anthropic je jedna z těch firm, dostali k tomu, že najímají jako vlastně špičkový filozofy, který díky tomu, že ten s tím strojem se dá interagovat najednou jazykem přirozeným, to znamená, můžete mu psát. To znamená, už nenastavujete nějak přes nějaký táhla a tlačítka a zaškrtávátka, jak se ten model má chovat, ale bavíte se s ním, jak se má chovat, tak filozofové, potažmo i ostatní humanitně vzdělaný obory, protože se celý život živí tím, že artikulujou komplexní myšlenky, notabene filozofové artikulují etický, morální dilemata a další věci, tak jsou na rozdíl od programátorů, kteří jsou výborní v tom programování, tak mají výbornou a jako jedinečnou kapacitu na to, aby tomu stroji dokázali v komplexitě jazyka popsat chování, který má dělat, nemá dělat, jakým hodnotám, jaký hodnoty má prioritizovat a tak dále a tak dále. Například, jestli vám má ten model lhát, jo? Když vyfotíte se v novém svetru, dáte ho tomu modelu a když se ukážete v novém svetru vašemu partnerovi, tak partner, že vás má rád, tak se dopustí takzvaný milosrdný lži a řekne, jasně, že ti to sluší, miláčku. Jo? A on vám to možná opravdu sluší a možná ne. Jak se má chovat ten model? Ten nemá žádnou empatii, je to datový centrum, proto jsem o tom mluvil, je to statistika. Co vám má zpátky říct? Ten model má rozpoznávací schopnosti na obrázku toho, že jste si možná vybrala objektivně špatnou barvu, která se nehodí k vašemu barevnému typu, a to je schopný poznat. Má vám to říct, nebo vám má říct jasně, že ti to sluší? Tradice Silicon Valley praví, že by vám měl říct jasně, že ti to sluší, protože se vám chce zavděčit, chce si s váma vybudovat emoční vazbu.
1: Což dělá často.
0: Což velice často ty modely dělají, a to je právě zajímavý, že ta Amanda Askell, což je filozofka prostě z Oxfordu a pak učila na New York University a tak, má za sebou haldu publikací, která napsala tady ten systém, oni tomu říkají Constitution, ústava
1: pro Anthropic,
0: pro ten model Claude, tak ona do toho mimo jiné dala v rámci toho jako těch hodnot, tak tam dala, že by neměl lhát a že by se neměl snažit zalíbit, zjednodušeně řečeno. Zároveň, když se s ním budete bavit o nějakých psychických jako věcech, jo, o svojí duši, mám problémy, rozešel se se mnou partner, partnerka, děti mě zlobí, nevím co, mám deprese možná, nebo bojím se, tak on vám se s váma bude bavit, ale zároveň by měl do těch odpovědí vsouvat to, že byste si o tom ještě měli třeba promluvit s kamarádama. Nebo že možná, když diagnostikuje, bohužel na základní statistiky, nebo bohužel on umí jako rozpoznat, nebo je možný, aby rozpoznal, že už ten hovor, který s ním vedete, je jako intenzivní a možná už by to bylo na nějakou jako pomoc, tak vám dá číslo na hotlineu a podobné věci.
1: To znamená, ale že tedy, a jestli to chápu správně, že to vzniká tak, že ti odborníci, ať už to jsou psychologové, filozofé, tak napíší jakousi ústavu,
0: ano,
1: pro ten daný model,
0: doslova,
1: který do něj nalijou, jo, a on pak tedy ví, jak
0: můžete
1: má reagovat.
0: Si to, jo, je to v přirozeném jazyce, nejsou to příkazy, není to programování, protože to je v té poslední, jako v té závěreční fázi v podstatě, nebo v jedné z těch pokročilejších fázích toho tréninku, toho vytváření těch modelů, ta umělá inteligence už se neprogramuje, to jsme neřekli. Jo? Tradiční programování, který píšou tradiční programátoři, tak si to můžete představit jako recept na svíčkovou. To znamená sekvence kroků, který když dodržíte, a u té svíčky ještě záleží na mase a na dalších věcech, tak to vede jako k nějakému jako předpověditelnému výsledku. Tady už se to trénuje na datech z internetu a potom dotrénovává za pomoci lidí. To znamená, ten vstup od těch filozofů tak je ve formě 70-stránkového dokumentu, který se jmenuje Ústava, oni mu tak říkají, mimochodem volně ke stažení na internetu, můžete si to pročíst, hodit si to do svého modelu, povídejte se s ním o tom, je to fascinující čtení, kam jsme postoupili od programování za pomoci pravidel, recept na svíčkovou, až k tomu, že necháte filozofa se bavit jako se statistickým, s datovým centrem a se statistikou, aby ho odnaučil nebo přenaučil určitý jako hodnoty, aby mu předal hodnotový rámce.
1: Ale ten hodnotový rámec v podstatě musí nastavit ta daná společnost, tak. Protože někdo může přijít a dalí tam třeba Kapitál Karla Marxe nebo Mein Kampf of Adolfa Hitlera a tím se to tam otiskne.
0: Je tam jednoznačně, a tady to je to největší riziko té technologie dlouhodobě pro nás není, že nás připraví o práci, my se s tím nějak srovnáme. Některý lidi o práci přijde, tak to se děje vždycky, ale nakonec se s tím srovnáme tak jako s tou elektřinou a se vším ostatním. To největší riziko je, že v danou chvíli tady tu, už se tomu dá říkat, kognitivní myšlenkovou infrastrukturu, byť pořád, jsou to datový centra, kde běží statistika na text, jo, ale pomáhá nám to s přemýšlením, pomáhá nám to s vytvářením jako nových informací a dalších věcí. Tak tady to teď drží centralizovaně tady ty velké firmy a ty mají zodpovědnost i za to, jak se ten model bude chovat, jaký hodnoty bude hájet. Takže typický příklad čítankovej loni, někdy vlastně před rokem 2025 na jaře tuším, Elon Musk usoudil, že jeho chatbot, který se jmenuje Grok, je to ekvivalent prostě ChatGPT, to je jedno, takže je moc woke. Moc nalevo, moc levičácky, že moc propaguje lidský práva, moc progresivní, jak se říká v americkém politickém diskurzu. Takže ho takzvaně devoukuzuje, to je hrozný slovo, ale prostě, že ho to odnaučí. Tak nasadili zřejmě nový systémový prompt, to znamená to, co dává ta filozofka z Oxfordu tomu antropiku, tak si Musk napsal svůj se s týmem tam inženýrů v Silicon Valley a bohužel se ukázalo, že ten model začal jako být rasistický, antisemický a začal citovat pasáže z Mein Kampfu Adolfa Hitlera. Není to o tom, že byste do té statistiky vůbec ten Mein Kampf nebo Kapitál od Marxe, který podle mě ani nejsou poměřitelný, Mein Kampf je ještě jako daleko větší, je samozřejmě jako extrém, tak ale že byste je tam nedali a ten model o nich nevěděl. Je potřeba se na to koukat tak, že v té statistice je opravdu stažený v uvozovkách všechno, co je na internetu ke stažení a bylo to staženo hodně agresivně, takže opravdu, když řekneme všechno, tak to není nadsázka. A oni se vlámali i za vaše paywally a stahli si prostě jako copyrightem chráněný prostě vaše data. A teď to znamená, ty mluvím k vám jako třeba...
1: Český rozhlas nemá paywall.
0: Dobře, vy nemáte paywall, protože jste veřejnoprávní médium, pardon, ale dobře, tak do jiných médií. Správně, omlouvám se, zatím nemá paywall, doufám, že se do toho stavu nebudu muset dostat. Ale... Čili oni to stahli všechno, takže ten Marx tam je, ten Hitler tam je tam všechno. A potom vlastně dochází k tomu, aby vy jste teda korigovali, co ten model říká až v té druhé fázi učení, když on už všechno přečet a teď vy ho potřebujete naučit takzvaně co s tím. Jo? A teď a je otázka, jako chceme, aby modely rozuměly jako levicový nauce společenskovědní, nějaký jako sociálně, neříkám komunistický, ale sociálně demokratický pohled na svět. Je to správně. Správně to asi je, sociální demokracie, nemyslím tak, kterou máme teď, ale obecně to je jako legitimní prostě proud, dejme tomu levicovej, když to řeknu obecně, to bychom měli chtít, aby to ten model uměl. No, ale ty firmy jsou kapitalistické entity, takže v okamžiku, kdy model potom začne doporučovat jejich samotným zaměstnancům, že v určitých situacích je dobrý založit odbory, protože jim to pomůže, tak je to proti zájmům tady těch firm. To znamená, protože oni jsou to jako soukromí firmy. Já vůbec jako z toho vlastně, jako, já za to nehaním, já za to nenadávám, jenom si musíme uvědomit, co to je za entity, co to je za osoby, které to teď vlastně udržují, které to teď vlastně a řídí tu technologii. Jsou to soukromí firmy, které do toho můžou projevit svoje vlastní hodnoty, svoje vlastní cíle. Některé ty firmy budou chtít, aby ten chatbot si s váma povídal co nejdýl, protože a vám pak budou chtít prodat reklamu. Protože pojedou podle stejného modelu jako sociální sítě, který se nás snaží udržet co nejdýl. Jiný firmy možná ne, a teď ale jako kdo rozhodne a kdo vůbec bude schopný posoudit?
1: No, na to vlastně přichází odpověď, tak je potřeba regulovat. Což ano. Se vlastně nedaří ani u sociálních sítí.
0: Protože ta jejich moc už je příliš velká, je to ta kognitivní moc, jo? Že sociální sítě ovlivňují politický cykly, jako v celých zemích, politický, vlastně teď na nich probíhají volby, to znamená politici se bojí, ve všech zemích na světě, včetně České republiky, politici se bojí zasáhnout jakkoliv, jako vlastně regulacema, biznis tady těch big tech firem a teď se bojí ještě dvojnásob, protože když v Evropa teda má ty balíky regulací, které částečně nejsou vůbec špatný, jak to digitálních službách, AI a další, tak v okamžiku, kde začneme aplikovat, tak okamžitě přijde v podstatě nový kolo tarifní války, celní války z Ameriky, kdy Donald Trump a Marco Rubio začnou psát na sociální sítě, že si to okamžitě nenecháme, takže zvednou prostě cla na německou ocel nebo auta nebo cokoliv jiného. To znamená, už je z toho politikum. A teď firmy, které v Americe teda zaplatili Trumpovi kampaň, pomáhají ho držet u moci, mají algoritmy, které nás činí závislí, tak my, když se tomu chceme bránit, aby jsme teda na tom závislí nebyli, aby to optimalizovalo na něco jiného, než na to, jak dlouho se s tím budeme bavit, ať už s modelama nebo se sociálníma sítěma, to je jedno, tak v tu chvíli je tlačeno na to, aby jsme to nedělali, protože bychom poškodili zisk jako amerického, v podstatě oligarchického kapitálu, když to řeknu jako úplně naplno.
1: Hostem Interview Plus byl odborník na umělou inteligenci a spoluautor podcastu Kanárci v síti Josef Holý. Děkujeme za váš čas.
0: Děkuju za pozvání.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Je 16 hodin, posloucháte Český rozhlas Plus, odpolední proud s Ondřejem Látelem. Čemu se budeme věnovat?
2: Český rozhlas Plus.
3: Jaké změny přináší dnes schválená novela jednacího řádu sněmovny? Zamezí to častým obstrukcím? Reagovala venezuelská vláda dostatečně rychle a účinně na ničivá zemětřesení z minulého týdne? A jakou dohru mají neuskutečněné letní tábory pro více než 100 dětí z dětských domovů? Nejdřív vysíláme zprávy, má je pro vás Martin Matějka.
4: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát a téma podrobně rozebereme v odpoledním plusu hned po zprávách. Češi poslali přes 2 miliony a 600 tisíc korun na podporu asi stovky dětí z dětských domů. Spolek Tábory Aurora jim totiž na poslední chvíli zrušil letní tábor. Ředitelé domovů při tom už spolku zaplatili desítky tisíc korun. Peníze na veřejnou sbírku lidé poslali během jediného dne. Díky finální částce budou moct děti odjet na náhradní letní tábory, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
5: Ale samozřejmě někde i se bavíme, že budeme potřebovat vlastně těm domovům i pomoct vlastně v tom, že budou muset pokrýt ty náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově a ten domov byl nějakým způsobem jede v tom prázdninovém režimu.
4: Některé dětské domovy už kvůli zrušenému táboru podali na spolek trestní oznámení, případ řeší i školský ombudsman. Lidé v Kyjevě dnes drží den smutku za oběti včerejšího masivního ruského útoku. Podle záchranářů ho nepřežilo 30 lidí, dalším úderům čelila Ukrajina i dnes. V Krivém Rihu na středovýchodě země odstraňují následky raketového útoku. Ruské nepilotované letouny mířily i na čerpací stanice na několika místech země.
6: Přílet ruské balistické rakety do Krivého Rihu zaznamenaly kamery průmyslové televize. Podle městské vojenské zprávy bylo zraněno 10 lidí a poškozeno nejméně 5 obytných domů a garáže. Rusko dnes drony zaútočilo na 2 čerpací stanice v Dnipropetrovské oblasti. Další benzínky se staly cílem ruských útoků v Sumské oblasti, kde zahynula podle tamních úřadů 1 osoba a 3 byly zraněny. Počet obětí nočního ruského útoku na Ramenský okres Sumské oblasti dosáhl 5 a 26 lidí bylo zraněno, z toho 5 dětí, oznámila oblastní vojenská zpráva. Z Dnipra Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Česko získalo přes 500 milionů eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Oznámila to Evropská komise. A celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie.
7: Modernizační fond shromažďuje výnosy z emisních povolenek a unijní exekutiva z něho nově podpořila celkem 51 energetických projektů v 11 členských zemích. Česko přitom získalo třetí nejvyšší částku. Investice podle Evropské komise pomohou modernizovat energetické systémy v průmyslu či dopravě a zároveň podpoří snižování emisí skleníkových plynů. Mezi podpořené projekty patří například dekarbonizace výroby tepla v systémech centrálního vytápění v Česku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: O nečekané roztržce mezi Spojenými státy a Izraelem píše deník Washington Post. Podle něj se americká vláda na jaře obávala, že Izrael plánuje zavraždit dva nejvyšší iránské vyjednavače, se kterými Bílý dům domlouval konec války a znovu otevření Hormuzského průlivu. Američtí představitelé proto prý prostřednictvím prostředníků Teherán před izraelskými plány varovali.
8: O život podle deníku Washington Post měli přijít ministr zahraničí Abbas Araghchi a předseda parlamentu Mohammad Ghalibaf. Právě s těmito dvěma muži přitom Trumpovi vyjednavači dojednali příměří i červnovou rámcovou dohodu o ukončení války. Podle analytiků varování ukazuje na hlubokou roztržku mezi spojenci. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu usiluje o svržení iránského režimu a snaží se americké dohodě s Teheránem zabránit. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
4: Jihočeský ostrov Hainan zasáhla tropická bouře Majsak, doprovází vítr o rychlosti přes 80 km za hodinu. Bouře narušila leteckou i železniční dopravu. Na Hainanu se očekávají přívalové deště. Podle čínského meteorologického úřadu může na některých místech napršet až 350 mm za 24 hodin. Úřady nařídily evakuaci z rizikových oblastí, lodě dostaly příkaz vrátit se do přístavu a nevyplouvat. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na ještě 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
9: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
10: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přičin obecného ohrožení z nedbalosti.
9: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
11: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
9: Jedna z kabin lanovky na Ještědce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Na D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně za sjezdem na Velkou Bíteš. Na 162. kilometru se zastavuje, následná fronta pokračuje až na 154. kilometr. Tam už se podařilo odklidit následky hromadné nehody. Projíždí se tak dvěma pruhy, v omezení kolona se dává pomalu do pohybu. Na výjezdu z Prahy po D1 směrem do Brna už se podařilo odtáhnout porouchaný kamion z pravého pruhu na 16. kilometru. Kolona se táhne už od sjezdu na Průhonice od 6. kilometru. Na Pražském okruhu směrem na D1 se táhne fronta za sjezdem na Plzeň až k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Celé je to asi na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě a na východě Slezska naměří až 28. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední plus.
3: Máme 7 minut po 16. hodině. Dobré odpoledne. Začínáme domácí politikou. Poslanci si dnes schválili nová pravidla pro jednání sněmovny. Novela jednacího řádu prošla závěrečným, tedy třetím čtením. Podle předkladatelů má především omezit obstrukce a zajistit efektivnější projednávání zákonů.
12: Novela jednacího řádu má zkrátit řečnickou dobu hlavně u načítání programu, které zabírá i několik hodin. Časový limit by se pak měl týkat taky poslanců s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně. Sněmovna hlasovala taky o víc než 20 pozměňovacích návrhů. Tím nejkontroverznějším, který rozdělil koaliční i opoziční poslance, byl takzvaný lex střízlivost, který do novely chtěli přidat opoziční starostové. Žádali do zákona zakotvit, aby poslanci nebyli v sále pod vlivem alkoholu. Předsedající schůze by pak z jednání mohlo opilého poslance vykázat. Takovou změnu podpořil například předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD, i když připustil, že kontrola alkoholu by byla problematická.
13: Tady je ordinace ve sněmovně, takže by zřejmě musel být ten lékař vyzván, aby tedy přišel, odebrat krev nebo dát fouknout. A co se stane, když ten poslanec odmítne třeba tu dechovou zkoušku, protože my ho nemůžeme podle ústavy žádného poslance přinutit k tomu, aby tu dechovou zkoušku si tady tady udělal. Ten návrh je z tohoto pohledu nedotažený.
12: Návrh nakonec neprošel, a to jen těsně. Opoziční TOP 09 pak chtěla prosadit, aby novela jednacího řádu platila až od dalšího volebního období. Důvody vysvětloval na plénu předseda strany Matěj Ondřej Havel.
14: Pozor na to načasování, pozor na tu dobu. Sedáte na lopatu, když podpoříte jednací řád v tuhle chvíli, odzbrojíte opozici v boji za nezávislost veřejnoprávních médií, a to bude bitva, která nebude úplně jednoduchá.
12: Ani tento pozměňovací návrh ale neprošel. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Pak měli poslanci na programu závěrečné třetí čtení rozsáhlé novely stavebního zákona. Jde o návrh koaličních poslanců, který má zrychlit a zjednodušit povolování staveb, jak před poslanci řekla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
15: Novela stavebního zákona má přinést více dostupných bytů, škol, školek, moderních nemocnic, dopravní a technické infrastruktury, a to bez zbytečného papírování a běhání po úřadech. Jednoduché procesy, přehledné řízení, srozumitelná pravidla. Čím jednodušší stavba, tím jednodušší proces.
12: Opozice novelu od samého začátku kritizuje. Nejen proto, že podle ní stavební řízení nezrychlí, ale i proto, že je to návrh poslanecký a ne vládní. A neprošel proto řádným připomínkovým řízením. Nemohla se k němu vyjádřit například některá ministerstva. K hlasování se poslanci nedostali, debatu nedokončili. Pokračovat by měli příští týden. Jana Čermáková, Český rozhlas.
3: Tady je odpolední plus 16 hodin a 10 minut. Hezký pátek. Ve Venezuele i více než týden po dvojici zemětřesení pokračuje pátrání po lidech v troskách. Ještě včera záchranáři vyprostili živého muže, který je podle karakaské nemocnice při vědomí a navzdory zraněním v dobrém stavu. Pátrací práce ale stěžují horko a taky vlhko. Týmy záchranářů ze zemí celého světa se navíc už pomalu začínají vracet domů. Jaká je ve Venezuele teď situace? Probereme s redaktorem Seznam zpráv Eduardem Freislerem, který se na Venezuelu a Spojené státy specializuje. Dobrý den.
16: Dobrý den.
3: Venezuelané si vlastně od začátku neštěstí stěžují, že reakce úřadů a vlády je pomalá, chybí pomoc, vyprošťovací technika a tak dále. Co je na tom tedy pravdy?
16: No tak asi by se nejdřív mělo říct, že s takovýmhle neštěstím se ta země vlastně nikdy nestřetla. To poslední velké zemětřesení bylo někdy v roce 1900, takže na to není vůbec připravená. Ale tam, když mluvíte o tom hněvu a nespokojenosti Venezuelanů, tak je to spíš o tom, že se objevují případy, kdy vojáci a policisté v těch některých domech rabují, a když někdo chce přijet do La Guaira, do té postižené oblasti pomáhat, tak za to ti vojáci nebo ti gardisté chtějí peníze, takže tam jde o víc věcí, než o to, že ta pomoc není dostatečná a je pomalá, ale o to, že prostě je ten režim na tom takhle bezostyšně vydělává.
3: Jak se přeživším daří získávat aktuální informace o pátracích akcích?
16: No to je otázka, já si myslím, že velmi, velmi těžce, protože ten revoluční režim je známý tím, už tedy i za Nicolase Madura, že neposkytuje statistiky například o hrubém domácím produktu, o kriminalitě nebo o inflaci, takže nevěřím, že poskytuje i nějaké relevantní nebo rychlé informace ohledně toho, kdo se stále pohřešuje, kdo už byl prakticky prohlášen za mrtvého, takže v tomhle tom je to určitě nezáviděné pro Venezuelany, kteří pátrají dodnes po svých blízkých, sousedech nebo přátelích.
3: No, v zemi působili tisíce záchranářů ze zahraničí, součástí byli taky čeští hasiči toho týmu USAR. Jak významná to je pomoc, jak to vnímají místní?
16: Tak pomoc je to určitě významná, aspoň tedy s lidmi, s kterými já mluvím, a je to tedy většinou lidé, kteří jsou spíš v té opozici, a nemyslím úplně jako v politické opozici, ale prostě občané, kteří tu vládu a nakonec i tu opozici nemohou vystát. Tak ti mají pocit, že těch záchranářů tam samozřejmě není dost, ale zase na druhou stranu, když třeba tam dorazili teďka Američané, tak mají pocit, že ti Američané aspoň vědí, co dělají, a třeba kvitovali to, že se Američanům poměrně rychle podařilo opravit tu jednu z přistávacích drah mezinárodní letiště Makety a v La Guaira.
3: A jak to, pane Freislere, zvládají nemocnice ve Venezuele? Jaký je stav při ošetřování pacientů?
16: No já si to jenom můžu představit. Já jsem těch pár nemocnic tam viděl, když jsem tam žil někdy mezi lety 2018-2020, ty byly v dezolátním stavu, kde chyběly pomůcky a nebylo dostatek lékařů a chirurgické sály byly zavřené, takže si myslím, že to je vlastně taková druhá tragédie a její rozsah teprve si myslím, že uvidíme, protože ti lékaři na tohle opravdu, na takovýhle příliv zraněných a nebo lidí, kteří bojují o život, nejsou v žádném případě připraveni.
3: Od včerejška je Venezuela ve státním smutku. Co se během týdne bude dít na připomínku obětí?
16: Tak to já asi úplně nevím. Já bych to trošku považoval za takové divadlo, tedy Delcy Rodriguez a té její mocenské kliky. Oni samozřejmě tvrdí, že dělají všechno pro to, aby zachránili co nejvíce lidí, ale jak už jsme se bavili na začátku, myslím si, že ta vláda to totálně nezvládla a opravdu může být ráda, že tam jsou aspoň tedy ti profesionálové ze zahraničí, kterým se podařilo některé lidi dokonce i týden poté z těch trosek vyprostit.
3: Oni, třeba španělští záchranáři, z nevládní organizace Hasiči pro svět po návratu mluvili o tom, že opustili vlastně zdevastovanou zemi. Co bude teď potřeba, aby se z toho Venezuela zpamatovala?
16: No, musíme si hlavně uvědomit, že Venezuela byla zdevastovaná země už předtím a zemětřesením, že ona zažila jeden z největších ekonomických propadů v moderní historii. A to není jenom kontinentu, ale světa, že ona to byla jedna z nejbohatších zemí světa, určitě Latinské Ameriky, než se za nějakých 8 let vlády Nicolase Madura propadla mezi ty nejchudší na západním polokouli. Prakticky má stejné statistiky jako Haiti, kde, jak víme, tak teď vládnou gengy a ta země je totálně nefunkční. Takže tohle tu zemi určitě znovu posunulo o nějaké léta dozadu, když nevím tedy, kam by se měla posunout, protože, jak říkám, ta situace už byla tragická předtím.
3: A v té souvislosti, když se zaměříme tedy na současnost, tak jakou potřebuje Venezuela humanitární pomoc? Co lidem nejvíc chybí?
16: No víte, já jsem trošku vlastně zklamaný a možná i trošku v šoku a neříkám to tady jenom já, protože já už týden jsem na telefonu s desítkama lidí v Caracasu a v La Guaira. Oni jsou vlastně rozčarovaní z toho, že Spojené státy, a jenom připomenu, že Donald Trump vlastně po tom 3. lednu, kdy dopadl Nicolase Madura, tak řekl, že teď tu zemi spravuje on. Takže vlastně nevyslal nějakou masivní pomoc k té Venezuele. To znamená, nechápu, proč tam teďka nepřiplouvají lodě třeba s potravinami nebo s pitnou vodou, s léky, proč tam těch záchranářů není mnohem víc. Takže vedle té kritiky Delcy Rodriguez se začíná ten hněv obracet i proti Donaldu Trumpovi.
3: O kritické situaci ve Venezuele, nejen po zemětřesení, jsme v Odpoledním plusu mluvili s redaktorem Seznam zpráv Eduardem Freislerem. Děkuju za to.
16: Naslyšenou, děkuju.
3: Maďarsko odebralo polskému exministrovi spravedlnosti Zbigniewu Ziobrovi status politického uprchlíka. Na sociální síti X to oznámil šéf polské diplomacie Radoslav Sikorski. Dodal taky, že jeho úřad zneplatnil Ziobrovi cestovní doklady. Co se teď děje kolem bývalého polského ministra spravedlnosti, to si povíme se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Přeju ti hezké odpoledne.
17: Dobré odpoledne.
3: Katko, můžeš pro začátek tedy připomenout, za jakých okolností Zbigniew Ziobro získal status uprchlíka a mezinárodní ochranu v Maďarsku?
17: Zbigniew Ziobro byl ministrem spravedlnosti a zároveň generálním prokurátorem v době vlády pravicové koalice vedené stranou Právo a spravedlnost. Pod rezort spravedlnosti v Polsku také spadá Fond pro pomoc obětem trestných činů a na prevenci kriminality. No a právě v době, kdy rezort vedl Ziobro, měla organizovaná skupina kolem něj vyvádět z fondu peníze, které dostávaly třeba náboženské nebo mediální organizace blízké Právo a spravedlnosti. To tedy tvrdí vyšetřovatelé, kteří chtějí do vyšetřování organizovaného zločinu zahrnout i Ziobra. Ziobro ale v prosinci roku 2025 odcestoval do Maďarska, kde získal azyl i mezinárodní ochranu. Mimochodem v Maďarsku už v té době zhruba rok pobýval také Marcin Romanovský, tedy Ziobrův spolupracovník, který je v Polsku také vyšetřovaný v rámci vlastně té korupce fondu.
3: Ani jeden už ale v Maďarsku není, je to tak?
17: Kde je Romanovský vlastně nevíme. On ten svůj byt v Budapešti, kde dříve pobýval, tak opustil a podle polských médií byl naposledy viděn v Srbsku, ale jeho bydliště tedy není známé. Zbigniew Ziobro pobývá ve Spojených státech. V Maďarsku se totiž změnila vláda, premiérem se stal Péter Maďar, který má blízké vztahy se současnou polskou vládou a ještě před maďarskými volbami slíbil, že pokud vyhraje, tak Ziobra i Romanovského vydá do Polska ke stíhání. Takže v den, kdy se Maďar oficiálně stal premiérem, tak Ziobro odcestoval na novinářské vízum do Spojených států, odkud dnes například působí jako komentátor pro TV Republika, což je polská stranická televize, velmi blízká straně Právo a spravedlnost.
3: Je to ale vůbec proveditelné, když se Ziobro nachází ve Spojených státech?
17: No, pokud by se Zbigniew Ziobro vrátil do Polska, tak by musel nastoupit do vazby. Tu na něj soudy uvalily, protože se vyhýbal policejním předvoláním k výpovědi i předvoláním na státní zastupitelství. To mimochodem Ziobra viní z 26 trestných činů spojených s tím vyváděním peněz z Fondu spravedlnosti. Poprvé polské soudy vyhověly státnímu zastupitelství ve vzetí Ziobra do vazby letos v únoru, kdy už ale Ziobro pobýval v Maďarsku. Ziobrovi obhájci se proti tomu verdiktu odvolali a nyní okresní soud ve Varšavě potvrdil to předchozí soudní rozhodnutí, takže příkaz k vzetí do vazby pro exministra spravedlnosti je nadál platný. Pokud víme, polská prokuratura chce usilovat o to jeho vydání. První podmínkou proto je potvrzení vlastně soudního rozhodnutí o vzetí do vazby, ale Polsko by muselo vlastně předat ten celý případ k posouzení americkému justičnímu systému, před kterým by se Ziobro mohl bránit tím, že jeho stíhání v Polsku má politický charakter, může se odvolávat i na svůj zdravotní stav, protože Ziobro trpí rakovinou. No a po soudním rozhodnutí v Americe případ ještě posuzuje americká administrativa. A ta současná Trumpova je spíš nakloněná polské opozici, tedy straně Právo a spravedlnost. Navíc celý ten proces může trvat měsíce, rok i roky a v Polsku se vlastně blíží nové parlamentní volby, které budou příští rok v říjnu. A pokud by po nich vládu sestavila znovu Právo a spravedlnost, pak by pravděpodobně ten proces žádosti o vydání byl přerušen.
3: Informuje v Odpoledním plusu varšavská zpravodajka Českého rozhlasu Kateřina Havlíková. Díky.
17: Naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
3: Matoucí konflikt na okupovaných územích plných nesvobody, záchrana včel, dramatický děj o mlčenlivém samotáři, který se stará o včely. Knihu plnou paradoxů a černého humoru napsal ještě před zahájením ruské agrese na Ukrajině Andrej Kurkov. Ukrajinský spisovatel píšící rusky, komentátor dění ve své rodné zemi a autor s mezinárodním ohlasem. S Andrejem Kurkovem mluvila Kateřina Svátková.
18: Šedé včely se dají na první pohled číst jako metafora. Včelstvo, které odráží podobu lidské společnosti. Zamýšlel jste to takhle?
19: No, ano i ne. Za prvé, včely jsou asi nejorganizovanější hmyz v přírodě. I proto si hlavní hrdina, Sergej Sergejevič, myslí, že včely jsou vlastně jedinými živými bytostmi, které dosáhly dokonalé úrovně komunismu. U nich je přece všechno organizované, nic se nestrácí. Ale obecně mi jde o obraz přírody a lidské, stejně jako včelí přirozenosti. Vidíte spolupráci, kolektivismus, individualismus. Román prakticky začíná válkou. Sergej, moje hlavní postava, tu válku vůbec nechápe. Prostě brání své včely. Tedy organismus, který funguje nezávisle na lidském světě, je organizován přírodou. Sergej nechápe, že on sám je také včelou, součástí velkého donbaského úlu. Protože Donbas byl kolektivním organismem, kolektivní společností.
18: Co vy a Donbas? Nejste muslim, zamýšlíte se nad tamní tatarskou přítomností a historií oblasti. Co vás inspirovalo k rozebrání tohle extrémně komplikovaného tématu?
19: No, román byl napsán v roce 2017 a chtěl jsem v něm také ukázat tři různé Ukrajiny té doby. Ukrajinu okupovanou separatisty, svobodnou Ukrajinu a anektovanou Ukrajinu, anektovaný Krym. Vyplynulo mi to přirozeně. Očima hlavní postavy nám všem vlastně ukazují tyto tři odlišné Ukrajiny a snažím se vysvětlit jejich podstatu.
18: Jak se mění perspektiva po okupaci v roce 2022? Napsal byste to teď jinak?
19: Víte co? Já bych tenhle román vůbec dneska nemohl napsat. Ukrajina je jiná. Samozřejmě i proto, že v roce 2017, kdy jsem ho psal, se dalo mluvit o zmrazené frontě. Když k něčemu takovému dojde, může vzniknout šedá zóna, země nikoho, kde lidé stále žijí a doufají, že nastalá situace bude trvat déle. A my jasně vidíme, nejen v knize, že je to jakási falešná stabilita. Teď je to aktivní válka. Takže žádná šedá zóna neexistuje. Na bojištích není civilní obyvatelstvo a pokud ano, končí to smrtí. Ten román, jak jsem ho psal před 7 lety, bych teď napsat neuměl.
18: Šedá zóna, šedé včely, mají barvy u vás konkrétní symboliku?
19: Asi takhle. Za prvé, Donbas neměl rád jasné barvy. Cestoval jsem tam už před rokem 2014 a třikrát během války. Neviděla jste tam červenou, odstíny modré, zelené. Bylo to až otupující, jak se všichni snažili schovat za šedé nebo černé ploty, nebo tak jsem to alespoň viděl. Nebyl to nijak barevný region. A šedá je taková ta mlha, za kterou se všichni umíme schovat. Donbas byl oblastí s kolektivní mentalitou. Člověk tam žil v obavách, aby si ho někdo nevšiml. Lidi chtěli žít v poklidu a velmi často akceptovali jakoukoliv danost z pozice moci, jakoukoliv změnu vlády, protože byli na kolektivní úrovni politicky pasivní. A tato pasivita je také šedá. Pokud zůstanete šedí, nikdo si vás nezaostří. Můžete žít klidný život, budete chudí, ale když zůstanete víceméně neviditelní, nebudete v nebezpečí.
18: Takže šedivá je i určitá snaha o neutrální postoj. U Sergeje Sergejeviče je to až apatie. Nedá se to ale vyložit tak, že tahle pasivita může vést až k určitému druhu spoluviny na tom, v jakou katastrofu to nakonec vyústilo?
19: Ne, chápu, proč se ptáte. Ale lidi v Donbasu vlastně nikdy nebyli politicky aktivní. Oligarchové jim říkali, kterou stranu mají volit, kterého prezidenta mají volit, tak šli a volili. Ve skutečnosti se nikdy nenaučili myslet samostatně. Sergej je upřímný, prostý, nevzdělaný, přímý. Vůli válce se učí stát se individualitou, stát se někým, kdo by měl činit rozhodnutí. Jeho životním cílem se tedy stane odvést úly pryč, daleko od války. Rozhodne se odjet na Krym, aby tam hledal svého přítele včelaře, krymského Tatara. Naučí se přece jen být společensky aktivnější, zodpovědnější a pomalu i politicky aktivnější. Ta apatie je jen vnější zdání. On se přece nakonec rozhodne, na které straně stojí. Pomáhá dceři krymské tatarské rodiny přestěhovat se z Krymu na Ukrajinu.
18: V tomhle dramatu není moc místa pro humor, spíš pro určitý druh absurdity. Ta četba je opravdu dost depresivní, ale zároveň jsem si nemohla pomoct. Máte ve svém stylu i potměšilost, velmi zastřený smysl pro humor.
19: No, asi vás nepřekvapím, ale jedním z mých oblíbených autorů byl vždycky Franz Kafka. A vlastně hned v závěsu za ním je Knut Hamsun, od kterého jsem se, myslím, naučil psát temnou poetickou prózu. Když si k tomu přičtete moje ukrajinské zázemí v ruském jazyce, historii člověka, který strávil 30 let v Sovětském svazu a doslova vyrostl na spoustě vtipů na tehdejší systém. To jsou nejspíš ty hlavní stavební kameny mojí prózy.
18: Literární docenění ve světě zažíváte. Máte ale nějaké reakce z ruské strany?
19: Mám. V Rusku jsem byl dvakrát zakázán. V současnosti se moje knížky na ruské území nesmějí ani dovážet. Říkám to trochu s úsměvem, ale poslední reakcí byly články, ale to bylo asi tak před 15 lety, které vysvětlovaly, že jsem špatný spisovatel. To bylo oficiální ruské prohlášení. Jenže přece víme, že otázka není, jestli jsem dobrý nebo špatný autor. Jde o to, kdo tu knihu četl.
3: S ukrajinským spisovatelem Andrejem Kurkovem mluvila Kateřina Svátková. Jeho román Šedé včely do češtiny přeložil Libor Dvořák. Vydalo nakladatelství Paseka.
20: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
21: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
2: Archiv Plus.
22: Boris Jelcin se postaral v poslední den roku 1999 o nečekanou senzaci. Ruský prezident odstoupil ze své funkce o půl roku dříve, než se plánovalo.
23: Boris Jelcin, ten, který odkázal světu Putina. Léta jeho vlády připomene Libor Dvořák.
2: Archiv Plus, dnes po 8. večer na Plusu.
3: Tady je Odpolední Plus, posloucháte nás 3. července, je pátek, přejeme klidný závěr pracovního týdne. Za chvíli pro vás máme další zprávy, no a co po 17. hodině? 20 minut radiožurnálu. Tomáš Kovalňa bude hostem, je to odborník na Spojené státy a výkonný ředitel Aspen Institute Central Europe. Spojené státy si zítra připomenou 250 let nezávislosti. Prezident Donald Trump řekl, že tehdy začala nejvýznamnější politická cesta lidských dějin. Kam se tato cesta pod Trumpovým vedením

0: se zvedne o 15 haléřů a řidiči ji budou o víkendu tankovat maximálně za 37 korun na 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat nejméně do 19. července. Světové ceny potravin v červnu po druhé za sebou mírně klesly, vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila organizace OSN pro výživu a zemědělství. Souhrnný index byl oproti květnu nižší o 0,3%. Zlevnily obiloviny, cukr a mléčné výrobky, naopak zdražily rostlinné oleje a maso. Bulharsko nepodpoří nový unijní balík sankcí proti Rusku. Bulharský premiér Rumen Radev to řekl při interpelacích v parlamentu, argumentoval národními zájmy v energetice. Sofie taky odmítá, aby na sankční seznam přibyl moskevský patriarcha Kiril a vysoký manažer ruského koncernu Lukoil v Bulharsku. Plzeň usiluje o odstranění všech problematických reklam v centru města. Velkoformátovou reklamu nebo inzerci na lavičkách od července zakazuje vyhláška. Kontrolu dodržování zákazu má na starosti krajský živnostenský úřad. Za zakázanou reklamu je možné uložit pokutu až 2 miliony korun. Kvůli začínajícímu filmovému festivalu v Karlových Varech dopravci posilují autobusové spoje do města. Dálkové linky jsou na víkend většinou vyprodané. Posilové spoje mají pokrýt zvýšený zájem cestujících během festivalu. Největší nápor bývá podle dopravců právě na jeho začátku. V Mikulčicích na Hodonínsku už obec chystá zázemí pro účastníky letošní cyrilo-metodějské pouti. Ta se koná v neděli na Velkomoravském Hradišti Valy, kde působili solunští bratři Cyril a Metoděj. Pouť pořádá mikulčická farnost spolu s obcí a tradičně se jí účastní i lidé v krojích. Moldavský premiér Alexandru Muntanu končí ve funkci, svou rezignaci oznámil na síti X, důvody neupřesnil, jeho odstoupení ale znamená pád celé moldavské vlády. Muntanu byl v čele kabinetu od loňského listopadu. Agentura Reuters označila dnešní oznámení za překvapivé. Na Královéhradecku začínají vzpomínkové akce ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Program potrvá 3 dny, na Velkém náměstí v Hradci Králové pak výročí připomene série koncertů nebo večerní ohňová show. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalte za sjezdem na Domašov. Na 166. kilometru se dojíždí do kolony kamionů v pravém pruhu. Ta pokračuje nesouvisle až na konec omezení v Brně na 196. kilometr. Nárazově se zastavují i osobní auta v levém pruhu. Na výjezdu z Prahy na D1 se pomalu rozjíždí kolona z 8. kilometru od sjezdu na Čestlice. Pomaleji se jede nesouvisle dál až před Šmejkalku. A na Pražském okruhu směrem na letiště se zastavuje na 23. kilometru, fronta pokračuje až na 19. kilometr, zdržení je asi 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na horách naměří kolem 15. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Odpolední plus.
2: 16 hodin 33,5 minuty. Dobré odpoledne. Nálada v německém automobilovém průmyslu se v červnu zhoršila. Informuje o tom Mnichovský ekonomický institut IFO. Podle něj index podnikatelské nálady v tomto odvětví klesl na minus 21,4 bodu z květnových minus 20,7 bodu. Nejen o tom, teď budeme v Odpoledním plusu mluvit s Vladimírem Rybeckým, motoristickým publicistou serveru Autovík. Přeju dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
2: Pane Rybecký, tak do jaké míry ta podnikatelská nálada může souviset s plánem velkého propouštění ve Volkswagenu? Jenom pro kontext, pro posluchače připomenu, že Volkswagen chce výrazně zesílit propouštění. V příštích letech hodlá celosvětově zrušit až 100 000 pracovních míst a to je kolem 15% současné pracovní síly.
3: Tak samozřejmě ta situace ve Volkswagenu je možná nejkritičtější z evropských automobilek, což je dáno tím, že Volkswagen je největší z nich, ale podobné problémy řeší, anebo v nedávné době i řešili v podstatě všichni evropští výrobci automobilů, ale nejenom oni. Ta situace je ještě mnohem vážnější u jejich dodavatelů, kteří jsou na tom mnohem hůř, takže to, že ta nálada v Německu není nijak moc pozitivní, tak to odpovídá celkové situaci automobilového průmyslu, celého automobilového průmyslu v Evropě.
2: Šéf Volkswagenu Oliver Blume podle listu plánuje také snížit investice a koncern zcela přestavět. Na čem chce Volkswagen šetřit, respektive do čeho hodlá ty investice snížit a jak by mohla vypadat ta takzvaná přestavba?
3: To je trošku složitější otázka. Samozřejmě Oliver Blumen naznačuje některé cesty, kterými se chce vydat Volkswagen, to znamená nejenom ty úspory, ale i mnoho nových modelů a využívání nových technologií, ale zatím ta odvolání na nové technologie nepůsobí moc důvěryhodně, protože spojení s americkým startupem Rivian nebo s čínským startupem Xpeng, které mají dodávat Volkswagenu software na místo jeho nepříliš úspěšné divize softwarové Cariad, to nebudí moc velkou důvěru pro skutečně jednoznačný vývoj toho, aby Volkswagen byl na čele technického vývoje. Tam si myslím, že je ten největší problém a další velký problém je, který zatím ani se moc nenaznačuje, jak ho řešit, je to, že Volkswagen v podstatě podobně jako celý evropský automobilový průmysl reaguje na vývoj na automobilovém trhu a hlavně na vývoj nových technologií strašně pomalu a nestíhá tomu tempu, které dnes vládne v automobilovém světě.
2: Do jaké míry se tohle všechno může podle vašeho odhadu dotknout i Škody Auto, která do koncernu VW patří?
3: Tak samozřejmě Škodovka je součástí koncernu Volkswagen, takže všechny problémy v koncernu se odrážejí i ve značce Škoda. Pochopitelně pokud koncern má menší prostředky nebo vydělává menší prostředky na investice do budoucnosti, tak to dopadá i na Mladoboleslavskou automobilku. Ale na druhou stranu ta její pozice v koncernu je čím dál pevnější, protože jednak oni ta nutná úsporná opatření už se v Mladé Boleslavě a v Kvasinách a realizovala daleko dřív, takže ta efektivita, vysoká efektivita tady funguje a mohla by být vzorem pro celý koncern. A navíc Škodovce se podařilo vždy prosadit, že vyrábí auta, která zákazníci skutečně chtějí, což neplatí o celém koncernu a ani o jiných značkách v evropském automobilovém průmyslu.
2: Když to teď vezmeme, pane Rybecký, z čínského úhlu pohledu, do jaké míry se na těch současných problémech třeba i koncernu Volkswagen podílí čínské automobilky?
3: Já bych řekl, že oni spíš umocňují problémy, které tu tak jako tak byly. A to, že v době, kdy se evropský automobilový průmysl dostal do krize v rámci té tranzice přechodu k elektromobilitě až moc uspěchanému, tak ve stejné době, kdy ty automobilky bojují vůbec o to, aby měly dostatek prostředků, tak ztrácí obrovský podíl na trhu tím, že ve stejné době přicházejí čínské automobilky s auty, která dokáží prodávat daleko levněji a přitom mají technickou úroveň minimálně srovnatelnou a v některých případech i vyšší, než mají evropské automobilky. Takže to je taková schoda dvou nepříznivých okolností, které dopadly na automobilový průmysl.
2: V poslední minutě, která nám zbývá, počet nových registrací vozů na čistě elektrický pohon činil podle Mnichovského ekonomického institutu už citovaného IFO od začátku ledna do konce května v Německu nově téměř 284 tisíce automobilů. To je o 40% víc než ve stejném období loňského roku. Myslím tím teď elektromobily. Co za tím nárůstem může stát?
3: Tam je to úplně jednoznačné a podobná situace je i třeba ve Francii, ale to je to, že byly obnoveny vysoké státní dotace na nákup elektromobilů, zejména na těch levnějších, takže ta rovnice je jednoduchá. Ve chvíli, když státy dotují elektromobilitu, tak se elektromobily prodávají mnohem víc, než pokud se tomu tak neděje, i když samozřejmě ten podíl elektromobility tak jako tak roste.
2: Dodává Vladimír Rybecký, motoristický publicista serveru Autovík. Díky moc, že jste s námi byl v Odpoledním plusu.
3: Přeji hezký den a nashledanou.
2: A teď do Spojených států. Ty si připomínají oficiální 250. výročí podpisu deklarace nezávislosti až zítra. Ve Filadelfii ho slaví už dnes. Začít tam měly oslavy, které nemají v americké historii obdoby. Už teď je ale narušilo počasí. No a přímo na místě u budovy nezávislosti je naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Připomeňme si trochu tedy historii, proč se největší oslavy pořádají právě ve Filadelfii.
4: Protože tady Amerika vznikla. Washington v roce 1776 ještě neexistoval a tady zástupci těch 13 kolonií vyhlásili nezávislost na britské koruně. Tady v budově nezávislosti přímo za mými zády. Tady se sešel tehdy ten kongres a 4. července 1776, 250 let zpátky, tu přijali a podepsali deklaraci nezávislosti. Až o 11 let později, ale zase v té samé budově, vznikla ústava americká, klíčový dokument, který dodržuje vlastně pravidla nebo určuje pravidla amerického života dodnes. Filadelfie byla také prvním hlavním městem Spojených států, takže můžeme říct, že zatímco zbytek země slaví výročí, tohle město slaví vlastní příběh a na tenhle víkend se symbolicky stává hlavním městem Ameriky zase.
2: Já už jsem v úvodu mluvil o tom, že to lehce narušuje počasí, konkrétně teda jde o vlnu veder, která teď prochází východem Spojených států, tak jak to ty oslavy ovlivňuje?
4: No lehce, zcela zásadní, všechno bylo zrušeno a právě asi před půl hodinou mluvila jsem tady s úředníkem na radnici, který mi řekl, že kvůli vedrům, včera přesáhli 100 stupňů Fahrenheita, to je 40 stupňů Celsia, to je taková psychologická hranice, za kterou už je všechno považované za totální úmor.
2: Tak to jsem s tím lehce trošku přehnal, uznávám.
4: To jste velmi eufemistický výraz. Tady měly být největší oslavy dne nezávislosti v historii země. 250 symbolických prvků, 50 kapel, 19 alegorických vozů, vojenské jednotky, zástupci všech 50 států, každý s vlastním vystoupením. Dokonce se sem sjelo i 52 držitelek titulu Miss America. Jsou tady 100 tisíce lidí, kteří sem přijeli. A to všechno je zrušené. Za mnou jste měl slyšet koncert, hudbu, jásání a slyšíte ticho nebo maximálně tady fontánu, kde se prohánějí děti, protože všechno je kvůli těm vedrům pase. Všechno padlo. A dokonce i ten večerní koncert, velký tam zadarmo, Christina Aguilera přijíždí zítra. Tak i ten mi řekl ten pan úředník, že se bude vlastně, budou rozhodovat vedení města hodinu od hodiny, jestli ho budou pořádat, protože aby toho nebylo málo, tak se sem chystá obrovská, obrovská bouře.
2: Kolik taková oslava stojí a kdo ji platí?
4: Tak to je přesně to, co mi říkal ten úředník, že mají zlomené srdce, protože na oslavy vydali 120 milionů dolarů, přepočtu asi 2,5 miliardy korun a většina těch peněz jde na bezpečnost, na policii, na hasiče, i kvůli tomu rekordnímu náporu návštěvníků kvůli tomu šampionátu, takže jen zbytek jde potom na samotné akce, na to zkrášlení města, ale platí se to z městského rozpočtu, takže daňoví poplatníci. Město slibuje teda, že se mu to vrátí, protože odhady mluví o ekonomickém přínosu až 50 miliard korun. Kromě toho totiž, že se tady koná ta oslava 250. narozenin Spojených států, tak ještě tady Philadelphia hostí mistrovství světa ve fotbale a baseballový All-Star Game.
2: Amerika je politicky hodně rozdělená. Je to na těch oslavách znát?
4: Je a není. Na jednu stranu tady vidíte takovou jednotu, lidé jsou velmi často, prakticky všichni oblečeni v modro, bílo, červené, až je to někdy zajímavé ty kráce, které dokáží vymyslet a jak se dokáží zabalit do té vlajky. Zpívají hymnu. Když s nimi dělám rozhovory, tak říkají...
2: Tak vypadá to, že máme problémy se spojením s Janou Ciglerovou. Jano, slyšíme se? Tak vypadá to, že se asi neuslyšíme, omlouváme se za zhoršenou kvalitu spojení a jdeme dál v odpoledním plusu. Více než 3000 lidí v jeden den. Takový je nový návštěvnický rekord v údolí Bílé Opavy v Hrubém Jeseníku. Padl na začátku května. Nová data zveřejnila agentura ochrany přírody a krajiny. Turisty na úzké trase mezi vodopády ochránci počítají od roku 2009 a nikdy jich tolik nebylo. Agentura proto začala taky zveřejňovat tabulku, kdy a v kolik hodin je na stezce nejméně turistů.
5: Já se pomalu blížím k nástupu na žlutou trasu v údolí Bílé Opavy a potkal jsem Adélu s jejími kamarádkami.
6: Jdeme kolem vodopadu po žluté, nad vodopadama skončíme a půjdeme po modré zpátky. Je to má nejoblíbenější a nejhezčí.
5: Ta trasa je opravdu malebná, celou dobu vás provází bublající Bílá Opava a potkávám hloučky v obou směrech. Zastihl jsem tady i Kateřinu s velice početnou skupinou, malé děti i dospělé ženy.
7: Tak míříme na vodopády. Říkali jsme si, že využijeme prázdniny k tomu, aby jsme se podívali. přírody a taky se trochu schladili a hlavně pobyli spolu někde na hezkém místě. Čekáme, že to bude moc prýma.
5: Ten zájem o trasu je opravdu velký a podle Jindřicha Chlapka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky to tady není nic nového. Uznává, že tak vysoká návštěvnost sebou nese i problémy.
8: Takový nápor lidí vytváří nějaký tlak na tu návštěvnickou infrastrukturu, zejména v údolí Bílé Opavy. Někteří se věší na zábradlí, zkouší jeho pevnost, což samozřejmě vede ke zkrácení jeho životnosti. A pak si někdo v dobré víře se jenom lehce opře a může dojít skutečně k nějakému úrazu a neštěstí.
5: Na Facebooku zaznívá pár hlasů, které říkají, že by se to mělo spoplatnit.
8: V legislativě podporu nemáme, takže to vlastně nelze. Ale můžeme se bavit o nějakém dobrovolném přispívání lidí právě na údržbu této stezky. Tuhle chvíli my máme prostředky na údržbu ještě na další 3,5 roku, ale potom se současnými škrty je to velká otázka.
5: Agentura ochrany přírody a krajiny vydala i tabulku, kde zprůměrovala návštěvnost. Co z toho můžu vyčíst?
8: Není nutné si přivstávat ani příliš brzo, stačí vyrazit v podstatě v 8 hodin do údolí Bílé Opavy a ještě to může být docela pohodový výlet.
5: Jindřich Chlapek dodává, že v okolí jsou i jiná údolí s vodou.
8: Tak pokud se chcete skutečně vyhnout velkým davům, což skutečně v některé letní dny na Bílé Opavě, případně na Praděru není možné, tak se vypravte třeba do údolí Studeného potoka nad Bělou pod Praděrem nebo do údolí Skalního potoka. Je tam voda, je tam svěží vzduch, je tam příjemně a budete tam prakticky sami.
5: Údolím Bílé Opavy projde každoročně zhruba 120 tisíc lidí. Z Hrubého Jeseníku Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
2: Americký prezident znovu kritizoval spojence ze Severoatlantické aliance za jejich reakci na válku proti Íránu, kterou USA a Izrael rozpoutali. Na své sociální síti Donald Trump taky napsal, že vztah Spojených států s aliancí není reciproční a je podle něj absurdní, aby Washington ve stávajícím nastavení pokračoval. Už příští týden přitom v Turecku bude summit NATO v turecké Ankaře. My jsme ve spojení s naším spolupracovníkem, zahraničně politickým analytikem Milanem Slezákem. Milane, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne.
2: Tak co číst z těch Trumpových slov, která jsem zmínil?
9: Podívejte, ono to vlastně není vůbec nic nového. Donald Trump se skepticky na adresu Severoatlantické aliance a evropských spojenců vyjádřil v minulosti již mnohokrát. O alianci samotné prohlásil, že to přežila instituce. O tom, že spojenci mají více vydávat na obranu, mluvil několikrát. Několikrát Američané říkali, že ty státy, které nebudou zvyšovat zbrojní výdaje, si nezaslouží vlastně americkou ochranu a dokonce Donald Trump se v jedné chvíli vyjádřil, že o těchto státech, které by málo vydávat na svou obranu, ať si tedy s nimi k čertu Rusko udělá, co chce. Ale ono to není nic nového, opravdu, a netýká se to jenom Donalda Trumpa. To, aby Evropané zvyšovali svůj podíl na výdajích na celkové obraně Severoatlantické aliance, to se ozývá již od 50. let a ty hlasy zesílily již za prezidenta Obamy. A už tenkrát se mluvilo o tom, že by Spojené státy mohly začít stahovat své vojáky z Evropy, což se teď také stalo. U Donalda Trumpa je to samozřejmě umocněno ještě tím jeho stylem, který musí být plamený a jímž pokračuje i v té prezidentské roli, v roli, kterou měl v té televizní reality show. Na to on byl zvyklý, tomu vycházelo a to provozuje i dál. Takže ještě hlasitější, než byli jeho předchůdci. Tom to celé věří.
2: A Trump také dlouhodobě říká, že Evropa by měla převzít zodpovědnost za svou vlastní obranu. Co by měla Evropa, potažmo další členové aliance, podniknout?
9: No podívejte, určitě zvýšit vojenské výdaje. To je věc právě, o kterou Američané usilují už velmi dlouho, jak jsem naznačil, a mají v tom pravdu. Donald Trump barvitě mluví o těch zemích, které vydávají na obranu málo a vezou se Spojenými státy, jak on to vidí, jako o černých pasažérech. A když si vezmete, že kdysi to bývalo tak, že pokud tedy se rozpočítaly ty výdaje vojenské, a šlo o celkovou tedy obranu aliance a bylo to půl na půl, půl dávali Američané a půl evropští spojenci plus tedy Kanada, abych na ní nezapomněl, tak v posledních letech a desetiletích se ten poměr obrátil a Američané vydávali 3/4 výdajů na tu obranu a Evropané jenom 1/4 a přitom mezi Evropany byly tak bohaté státy jako Němci a nebo i Francouzi třeba, ale hlavně Němci nebo Španělé, kteří opravdu mohli dávat na zbrojení daleko více, ale podle hesla raději obchodujme, než bychom válčili, se těšili tomu americkému deštníku a ty vojenské výdaje drželi dole a spíše investovali do jiných oborů, které jsou samozřejmě také velice důležité pro fungování státu. Jenomže myslet si, že ta obrana a ten mír a všechno to přijde zadarmo a že to všechno bude pršet z nebe jako pečení holuby, to je nebezpečná iluze. Hmm.
2: Teď obecně může být ve hře rozšíření Severoatlantické aliance třeba o země, jako jsou Japonsko nebo Jižní Korea?
9: To je hypotetická otázka, ale tím by se podle mého soudu alespoň v této fázi aliance příliš rozrostla a nemusela by být, když již teď není dobře zvládnutelná, tak by nemusela být příliš dobře řiditelná a já si dokonce troufnu říci, že by to nebylo šťastné z hlediska Evropy, protože podívejte se, vidíme to například u Ukrajiny a Ruska. Pro Američany teď Rusové nejsou bezprostřední hrozbou. Evropané to vnímají naopak tak, že Rusko pro ně existenční hrozbou je nebo může být. A teď si vezměte, že by v alianci byly ještě Japonsko a Jižní Korea a pro ty je samozřejmě bezprostřední hrozbou Severní Korea, ale ta pro nás tou bezprostřední hrozbou není. Takže všechno to slaďovat dohromady, to bylo velmi obtížné. Myslím, že daleko lépe funguje a bude moci fungovat jiná spolupráce na bázi třeba Spojené státy, Jižní Korea, a Japonsko, a nebo třeba Velká Británie, Spojené státy a Austrálie. Takové spolky se tvoří, takové spolky jsou jaksi i podstatné pro bezpečnost této oblasti světa, ale nejsou tak podstatné pro Evropu.
2: Teď zpátky na ten blížící se summit v turecké Ankaře. S prezidentem Trumpem se chce na okraj summitu sejít také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Může tahle zkuska zvýšit tlak na Rusko, aby ukončilo válku?
9: No nevyloučil bych to, ale mělo by to sebou nést také nějaké konkrétní závazky, jako například zvýšení dodávek zbraní na Ukrajinu. Ale v tom je jeden problém. I kdyby Američané chtěli teď, protože údajně na ně velmi zapůsobily ty ukrajinské údery v hloubi ruského území, i kdyby teď chtěli Ukrajincům více pomoci, protože by se třeba domnívali, že Ukrajinci jsou na tom vojensky daleko lépe a že by nepodporovali stranu, která již brzy v té válce prohraje, protože takzvaně nemá žádné karty, tak by to Američané stihnout nemuseli, protože po válce proti Iránu se jim mnoha směrech samotným jim nedostává munice. Hmm.
2: Máme ještě trochu času. Milane, tak trochu z jiného soudku. Summit NATO v České republice poznamenal spor premiéra a prezidenta, kdo bude Česko zastupovat. Připomeňte vrcholnou schůzku Evropského hospodářského společenství, na kterou zamířili jak tehdejší francouzský prezident Mitterrand, tak i premiér Chirac, který si svou účast prosadil a pak toho litoval.
9: No to je tady utěšená historie. Budu se snažit být stručný, když mě to bude mrzet. Jacques Chirac byl pravicový premiér za vlády socialistického prezidenta Mitterranda a Mitterrand jezdil na samity Evropského hospodářského společenství sám a Chiracovi to bylo líto a šel za Mitterrandem a řekl mu, pane prezidente, já mám také svoji funkci v tomto státě, já bych chtěl jet s vámi na ten summit. A Mitterrand, aniž by se s ním hádal, což je podstatné, řekl, no, samozřejmě, pane předsedo, my to zařídíme. A jeli a opravdu na tom summitu se octli spolu. Ale Jacques Chirac ke svému překvapení nemohl najít židli, protože mezi těmi vrcholnými státníky Mitterrand zařídil jenom židli pro sebe. Takže Jacques Chirac seděl v druhé nebo dokonce třetí řadě, to vám teď neřeknu, mezi podržtašky. A kouzlo toho všeho bylo, že kolem toho nebyly vůbec řeči, že Mitterrand se stavil jako vstřícný, ale protože to byl mistr zákulisního intrikánství, tak to zařídil takhle. To byla mistrovská lekce ponížení politického protivníka, vedená beze slov. Nenadarmo se pro tyto schopnosti, které se zmínil, prezidentu Mitterrandovi říkalo Florentian.
2: Připomněl zahraničně politický analytik Milan Slezák. Já za to moc děkuju.
9: Také děkuji, hezký den.
2: I vám. Smutný příběh se šťastným koncem. Už přes 2 miliony 600 tisíc korun se podařilo vybrat ve sbírce pro děti z dětských domovů, které měly odjet na tábor, ale nakonec neodjeli. Ten příběh zasáhl opravdu hodně lidí a zvedl velkou vlnu solidarity. Celý ho připomene redaktorka Tereza Chlubná, která je se mnou ve studiu dnes už po druhé. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne i tobě a všem posluchačům. Ano, na začátku to byl skutečně smutný příběh, kdy před pár dny celkem asi 100 dětí z dětských domovů bylo zbalených na nádraží a čekali na odjezd na letní tábor. Jenže pořadatel, kterým byla společnost Tábory Aurora, akci na poslední chvíli zrušil. Na nádraží za dětmi nikdo z organizátorů nedorazil a žádný odjezd se tak nekonal. Tábor měli zaplacený třeba děti z domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku. Ředitelka Markéta Remešová dala spolku Tábory Aurora za 2 turnusy 100 000 korun. Podle ní bylo nejhorší, že se o zrušení tábora nedozvěděli předem.
11: Některé organizace dostaly e-mail s upozorněním, že bohužel se tábory ruší. My jsme tuhle informaci neměli, takže vzhledem k tomu, že bylo domluveno, že děti budou čekat na nádraží, ne v dětském domově, tak se vydali ve smluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje a kde je chyba.
10: Pro některé dětské domovy to byla opravdu velká komplikace, když se ukázalo, že tedy děti nikam nepojedou. Museli povolat své zaměstnance z dovolené a vyřešit náhradní program.
12: Ta vlna solidarity, která vlastně se touhle sbírkou prokázala, tak dětem v dětských domovech i vlastně lidem, kteří s nimi pracují, tak ukázala, že vlastně nejsou sami a že při nějakých jako nesnázích nebo karambolech, které sem tam v životě přijdou, tak že se ve společnosti pořád najde jako velké množství lidí, kteří je dokáží podržet a podpořit.
10: Já řeknu ještě něco o tom organizátorovi. Předsedou spolku Tábory Aurora je Román Kalášek z Chomutova. Na jeho adrese se ho ale reportérům Českého rozhlasu nepodařilo zastihnout. Nereagoval ani na volání, SMSky, ani e-maily. Jen v Ústeckém kraji čekali marně na příjezd autobusů děti ze 7 dětských domovů, třeba z Krupky a Tuchlova na Teplicku, Vysoké Pece na Chomutovsku, Dlaškovic na Litoměřicku nebo v samotném Chomutově. Na Vysočině tam neodjedou děti z dětského domova, třeba v Jemnici, v Olomouckém kraji děti z Plumlova.
2: Redaktorka Tereza Chlubná, díky.
10: Já taky, hezký den.
2: Nemá pláže jako festival v Cannes, ani gondoly jako přehlídka v Benátkách. Karlovarský festival má ale kolonády a publikum, které je ochotné stát dlouhé fronty na film. 60. ročník největší české filmové akce začíná právě dnes. Diváky na ní večer pozdraví taky hollywoodská hvězda Dustin Hoffman.
13: Dvojnásobný držitel Oscara letos převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na festivalu Dustin Hoffman uvede osobně i projekci filmu Absolvent, který z něj před téměř 60 lety udělal hollywoodskou hvězdu. Hello, darkness, my old friend. Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Dustina Hoffmana jako nervózního mladíka svádí ve filmu paní Robinsonová, což připomíná i stejnojmenná filmová písnička Dua Simon and Garfunkel. Na karlovarskou přehlídku dorazí i další Oscarem oceněná filmová hvězda, Juliette Binocheová. Francouzskou herečku si diváci můžou pamatovat třeba z romantické komedie Čokoláda. V ní si zahrála cukrářku, která dokáže přesně odhadnout chutě a vášně svých zákazníků. Would you like to come in for some chocolate?
14: What about Boycott and Morality then? Uvede 3 filmy. Juliette Binoche začala režírovat. Její režijní debut se jmenuje V nás, což je velmi originální dokumentární záznam divadelního představení, kterého se účastnila přes téměř 20 lety jako herečka. Později jsme se shodli na tom, že by ona ráda prezentovala filmy tvůrců, které měla nesmírně ráda respektovala, což je Křištof Kešlovský a sice film Tři barvy modrá a Abbas Kiarostami Věrná kopie.
13: Popisuje umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och. Do lázeňského města dorazí opět také Harvey Keitel, který si zahrál ve filmech Martina Scorseseho nebo Quentina Tarantina. Tento režisér obsadil Harveyho Keitla ve snímku Pulp Fiction, Historky z podsvětí, a to do role Vincenta Wolfa, který v jednoduchosti pomáhá řešit problémy. I'm Winston Wolf. I solve problems. Na červeném koberci před hotelem Thermal pozdraví diváky i Jeffrey Wright, známý například z Bondovek nebo seriálu Westworld. Do Karlových Varů už přijel Jesse Eisenberg. Ten se výrazně zapsal u diváků třeba rolí zakladatele sítě Facebook v dramatu Sociální síť. A mezi hosty nebude chybět ani Kevin Bacon, který stvárnil třeba jednoho z astronautů ve snímku Apollo 13. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy. Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit, schválili to poslanci. Ministr zahraničí Macinka se v Budapešti setkal s šéfkou maďarské diplomacie a porota amerického soudu rozhodla, že ke smrti podnikatele Kellnera vedlo i zpoždění záchranné akce. Zprávy a Martin Matějka. Sněmovní jednací řád by se od příštího roku mohl změnit. Cílem je hlavně omezit obstrukce při navrhování změn programů schůzí. Počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou dnes schválila sněmovna. Omezení řečnické doby při navrhování programu by se nově mělo vztahovat i na poslance s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně dlouho. Úpravy jednacího řádu jsou potřebné i podle opozice. A poslanec KDU-ČSL Marek Výborný je přesto považuje jen za kosmetické. Jednací řád by si podle něj zasloužil hlubší změny.
15: Skutečně po těch 30 letech je na místě se podívat na ty zkušenosti z této sněmovny. Je na místě také reflektovat zkušenosti s jednacími řády z jiných zemí, jiných parlamentů a pokusit se nalézt nějaký konsenzus v této věci.
0: Alkohol si poslanci ve sněmovně nezakázali. Návrh opozičního hnutí STAN neprošel, podle kritiků je populistický a těžko vymahatelný. Normu teď dostanou k posouzení senátoři. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů jednal v Budapešti o oživení Vyšehrádské čtyřky. S šéfkou tamní diplomacie Anitou Orbánovou mluvil i o procesu přistoupení Ukrajiny do Evropské unie a o přípravě plánovaného společného zasedání české a maďarské vlády. Podle Macinky by mohla být schůzka už na podzim. Ve vztazích mezi Českem a Maďarskem je teď podle něj silný potenciál, a to jak v rámci Visegrádské skupiny, tak i mimo ní.
16: Naše vláda bude partnerem té maďarské vlády poměrně dlouho, to znamená nějaké 3,5 roku do českých voleb, takže vlastně ta V4 bude teďka trošku stát na nás, protože my budeme spolu mít spoustu času ve funkcích jak v Maďarsku, tak v České republice, takže v česko-maďarských vztazích máme možnost plánovat třeba na delší dobu.
0: Rakev s tělem bývalého iránského duchovního vůdce Alího Chameneího dorazila do chrámového komplexu v Tehránu, kde budou rozsáhlé pohřební obřady. Chameneímu už začali vzdávat hold vrcholní představitelé režimu. Pohřeb má začít zítra, dnes se očekává pietní ceremoniál za účasti zahraničních hostů. Mají mezi nimi být třeba pákistánský premiér Šahbáz Šarif nebo ruský ex-prezident Dmitrij Medvěděv. Úřady odhadují, že do iránské metropole dorazí až 20 milionů lidí. Alí Chameneí zemřel v únoru při americko-izraelských útocích na Teherán.
17: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: První dětské domovy podávají trestní oznámení na organizátora tábora Aurora. V polovině týdne zrušil první turnus v den odjezdu a přestal komunikovat. Nereaguje ani na opakované telefonáty a e-mailové zprávy reportérů Českého rozhlasu. Domovy zaplatili na zálohách dohromady stovky tisíc korun. Z Jemnice mělo jet 6 dětí a tamní domov zaplatil 130 tisíc korun. Ředitelka Jiřina Kynilová musela pro děti sehnat náhradní program. Organizátora vyzvala, aby vrátil peníze.
18: Včera jsem mu psala informativní mail, že požaduji navrácení peněz do 6.7. a v případě, že tak neučiní, tak budeme jednat s policií České republiky.
0: Porota u soudu v americkém Anchorage jednomyslně rozhodla, že ke smrti českého miliardáře Petra Kellnera vedlo i fatální zpoždění záchranné akce. Informoval o tom právní zástupce rodiny František Honza. A Kellnerovým porota přiznala odškodnění v přepočtu asi 158 milionů korun.
19: Někdejší majoritní vlastník investiční skupiny PPF Petr Kellner se v roce 2021 vydal na Aljašku lyžovat. Podle jediného přeživšího nehody byl po pádu vrtulníku prokazatelně naživu a komunikoval. Zraněním ale podlehl před příjezdem pomoci, a to kvůli nečinnosti odpovědných firem.
20: Všechny tři společnosti se podílely určitou měrou na tom, že došlo k nehodě helikoptéry, ať už to bylo z důvodu špatného plánování společnosti TDNOČ, anebo nedokonale vytrénovaného pilota ze společnosti Soloid. A dále se podíleli také na nedostatečné záchranné operaci.
19: Vysvětlil právní zástupce Kellnerových František Honca. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
0: Za nehodu podle vyšetřování nestála technická závada, ale souhra nešťastných náhod, povětrnostních a přistávacích podmínek. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Prodej nových osobních aut v Česku roste. Za první polovinu letošního roku se meziročně zvýšilo skoro 6% na necelých 130 tisíc vozů. Oznámil to Svaz dovozců automobilů. Největší zájem byl o značku Škoda, druhý skončil Volkswagen a třetí nejoblíbenější značkou byla Hyundai. A podle svazu stoupá taky poptávka po autech s alternativním pohonem. Na výjezdu z metropole po D1 dejte pozor za sjezdem na Pražský okruh. Na 10. kilometru se brzdí do zastavení, fronta pokračuje až ke Šmýkalce. Na Pražském okruhu ve směru na letiště se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Celé je to asi na 20 minut. Před Europarkem počítejte se silným provozem na jižní spojce od Lanového mostu a také v opačném směru na Štěrboholské spojce od Běchovic. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na Moravě a na Slezsku naměří až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad 20 minut Radiožurnálu Vladimíra Kroce.
21: V jaké kondici je americká demokracie 250 let od vyhlášení deklarace nezávislosti? Jak Američané oslavují 4. červenec 1776? A jak hodnotí, že prezident Trump elegantně spojil výročí s oslavou svých narozenin? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je odborník na Spojené státy a výkonný ředitel Aspen Institutu pro centrální nebo střední Evropu Tomáš Klovaně. Zdravím do Spojených států, do Colorada. Dobrý den.
22: Dobrý den.
21: Rozhovor natáčíme hodinu před vysíláním. Zítra to bude 250 let od přijetí deklarace nezávislosti Spojených států. Američané slaví průběžně, ale hlavní oslavy tedy připadnou právě na zítřek?
22: Přesně tak, ty hlavní oslavy připadnou na zítřek a jako už tradičně, tak to bude v hlavním městě Washingtonu, ale pochopitelně Amerika je federace, má 50 států a hodně velkých i malých měst a i tam se bude oslavovat.
21: Jak významný svátek je to pro obyvatele Spojených států?
22: Je to určitě vůbec nejdůležitější svátek, kterého se tahle ta generace dožila. 250 let je přece jen dlouhá doba pro moderní demokracii. Je to vlastně, když zaokrouhlíte v úvozovkách, tak asi nejdelší moderní demokracie v dějinách. A Spojené státy se v podstatě ze 13 kolonií, kde žilo nějakých 3 nebo 4 miliony obyvatel, staly světovou supervelmocí. Takže ta oslava je určitě na místě.
21: V polovině června si oslavy 250. výročí americké nezávislosti přisvojil prezident Trump, když je spojil s pompézní oslavou vlastních 80. Jak se americká veřejnost dívala na opulentní večeři, zápasy MMA v Bílém domě nebo přelety stíhaček nad Washingtonem?
22: Obecně to nebylo přijímáno příliš pozitivně a to nejenom proto, že prezident Trump se rozhodl tyhle ty oslavy spojit přímo se svojí osobou a se svým vlastními narozeninami, ale také proto, že zvolil tady právě k těmhletěm oslavám ten zápas smíšených bojových umění. To je sice sport, který je na vzestupu a který je velmi populární dnes i mezi mladými Američany, ale pořád to ještě není takový ten národní sport jako baseball nebo americký fotbal a vyvolává kontroverze právě kvůli tomu násilí, které vidíme. Takže mnoho Američanů, a to nejenom lidí, kteří jsou nalevo a vlastně rutině kritizují cokoliv, co dělá prezident Trump, ale i napravo a ve středu vyjadřovalo jakési pochybnosti o vhodnosti oslav tohoto typu.
21: Trump nechal vydat výroční cestovní pas nebo speciální edici zlatých mincí, obojí s vlastním portrétem. Jaký je o ně zájem?
22: Já v tuhle chvíli nemám žádné informace o tom, jaký je o ně zájem, ale samozřejmě to bude zřejmě tak, že zhruba ta polovina Ameriky, která Trumpa podporuje, tak bude říkat, tohle to je skvělý nápad a je to dobrá oslava velké osobnosti, která nám přinesla ty politiky, které my jsme dlouho chtěli mít, a ta druhá polovina Ameriky Trumpa bude kritizovat. Je možná dobré připomenout, že většina těch lidí, kteří Trumpa podporují, nemá pas. To jsou lidi, kteří příliš necestují, takže ho možná neuvidí, spíš si koupí tu minci.
3: No, jak potupné pro něj bylo, když soud nedávno nařídil demontáž jeho jména z Kennedyho centra?
22: Já myslím, že Trump tyhle ty věci nese velmi, velmi špatně. Je to člověk, který je poháněn svým vlastním egem mnohem více než většina z nás, a je to člověk, který pověstně v posledních 40-50 letech postavil svou kariéru na tom, že svoje jméno má na svých budovách, ale i na dalších podnicích, které se snažil od té doby vybudovat. Tohle to mělo být jakési vyvrcholení jeho politické a vůbec veřejné kariéry. Připomeňme, že to není jenom Trump Kennedy Center, ale bylo to řada dalších institucí, které byly pojmenovány po něm. Když se dneska projdete po Washingtonu, tak ono to trochu připomíná stalinistický Sovětský svaz, protože Trumpova podobizna visí z různých federálních budov a to v Americe prostě nebývalo zvykem. No a pokud samozřejmě soud rozhodne, že tohle to je nelegální a že to o tom musí rozhodovat kongres, tak Trump to nese velmi, velmi těžce, nese to úkorně. Viděli jsme to také na tom, že po nějakých 10 dní vlastně to celé jméno na tom Kennedyho středisku bylo přikryto jakýmsi lešením, to znamená, řada lidí si to interpretovala tak, že Trump si řekl, tak dobře, tak když tam nebude prostě moje jméno, tak se lidi nebudou moc podívat ani na jméno Johna Fitzgeralda Kennedyho. Je to vlastně takový typický Trumpův šprajc, abych tak řekl.
3: Jaká je tedy momentálně popularita Donalda Trumpa?
22: Řekl bych, že asi vůbec nejnižší za těch prezidentských mandátů, protože ekonomika na tom pořád ještě není dobře. Ta válka s Iránem, která se pořád tak jako vleče, nevleče, zvládne jakési velmi podivné příměří, ale to příměří se porušuje. Je velmi nepopulární. Donedávna tady do posledních několika dnů byl benzín velmi drahý. Musím teda připomenout, že ten benzín je pořád mnohem levnější než u nás, ale na Američany hodně drahý. To se všechno projevuje na velké nepopularitě prezidenta Trumpa, takže jeho práci schvaluje dnes nějakých 37% Američanů, což je na Spojené státy opravdu velmi, velmi nízké číslo.
3: Donald Trump podle BBC v prvním roce od návratu do Bílého domu vydělal více než $1 miliardu na obchodování s kryptoměnami. Opravdu dokáže věrohodně obhájit, že to není střet zájmu?
22: No jistě, že ne. To je pochopitelně střet zájmu opravdu neskutečný, protože Donald Trump se například zasadil o to, že tahleta industrie, tady tahleta nová kategorie investování nebude mít nad sebou velmi striktní federální dohled, který plánovala ta předchozí vláda Joea Bidena, a okamžitě se začal zajímat o to, jakým způsobem by on a jeho rodina na tomhle to mohli vydělat. Trump se hájí tím, že se tím nezabývá, že se tím zabývají jeho děti, ale pochopitelně i tohle je jakési zdání konfliktu zájmu, které nejde nějakým způsobem rozumně vysvětlit. A připomeňme, že žádný americký prezident v minulosti se ničeho takového nedopouštěl. Donald Trump v tom prezidentském období vydělal víc než $2 miliardy obecně i na obchodování s akciemi. To je také velmi bezprecedentní, protože on má přístup k informacím, ke kterým nemá přístup žádný další investor. On ovlivňuje ty světové trhy, to znamená, on by se měl držet zpátky, neměl by vydělávat na akciových trzích, a přitom on opravdu zlé jazyky tvrdí, že se tím miliardářem, kterým on se chvástal, že je po desítky let, stal až teď v tom druhém prezidentském období.
3: Jak velkým problémem pro Trumpa jsou Epsteinovy spisy? Jak moc skandál té kuplířské sítě hýbe veřejným míněním?
22: V těch posledních několika dnech je ten skandál trošičku v pozadí těch různých dalších kontroverzních rozhodnutí nebo těch různých informací, které se dostaly na světlo, ať už je to právě obchodování Trumpa a jeho rodiny, situace v Iránu, ceny komodit, ceny benzínu, ale i třeba inflace, kterou se pořád ještě nedaří tady ve Spojených státech skrotit tak, jak by si většina těch Američanů přálo, tak ten skandál tak jako bublá v pozadí, občas se objeví nějaké informace, je nepochybné, že to je něco, co Trumpa velmi poškozuje, a to z jednoduchého důvodu. To je opravdu jeden z těch mnoha skandálů, téměř jediný, možná ještě ta inflace a ceny benzínu a ta válka, ale jinak je to asi jediný opravdový velký skandál, který zajímá tu jeho volební základnu, tu základnu MAGA, protože oni jsou velmi... To jsou lidé, kteří věřili různým konspiračním teoriím, že elity zneužívají děti. A existuje tady celá řada velmi zvláštních a neortodoxních názorů na to, jak tohleto v těch amerických elitách jak vlastně jako fungovalo. Problém ale bylo, že oni to interpretovali politicky. To znamená, oni si za to elity dosazovali demokraty. A najednou je vidět, že to samozřejmě do toho skandálu Jeffreyho Epsteina nejsou namočení jen demokrati, ale i mnozí republikáni. A jedním z nejvíce citovaných jmen v těch různých e-mailech a v těch různých zprávách, které má k dispozici právě federální vyšetřovací úřad, je jméno Donalda Trumpa. A on nevysvětlil věrohodně, jakým způsobem se s Jeffreym Epsteinem znal, všeho se účastnil. Takže tohle to je prostě skandál, kterého se Donald Trump opravdu velmi osobně a politicky bojí.
3: Hostem 20 minut radiožurnálu je amerikanista a politolog Tomáš Klvaňa. Nejvyšší soud USA v úterý rozhodl o zachování platnosti automatického udělování občanství všem dětem narozeným na americkém území, tedy včetně dětí nelegálních přistěhovalců. Jak velká je to pro Trumpa prohra?
22: No, vzhledem k jeho reakci, tak se zdá, že to považuje za velkou prohru, protože on prostě to přistěhovalectví je téma, kterého konec konců dostalo do Bílého domu už v tom roce 2016, nelegální přistěhovalectví, ale od té doby se samozřejmě ta rétorika a ty argumenty, které on používá, kterou používají také samozřejmě jeho příznivci, zostřila a rozšířila nejenom na ilegální imigraci, ale také na legální imigraci. Je to prostě takové hnutí za zastavení nebo zpomalení migrace do Spojených států a tady tohleto udělování občanství automaticky dětem narozeným ve Spojených státech je jakýmsi velkým symbolem. Napravo a hlavně právě v tom hnutí MAGA vládne takové přesvědčení, že do Ameriky proudí stovky tisíc, miliony imigrantů nelegálně tak, aby tady se podařilo porodit dítě. Tomu se říká takzvané anchor baby, tedy děti kotvy, tedy jakési ukotvení budoucího nároku na občanství pro celou rodinu. A tady tenhle ten mýtus se rozšířil především právě v tom hnutí MAGA, ale i mezi jinými pravicově smýšlejícími Američany. A proto proti tomu automatickému udělování občanství, které připomeňme ve světě, je spíše výjimkou. Ano, příliš mnoho států tohle to nemá. Tak Trump velmi ostře vystupoval. Problém samozřejmě je, že to je zcela jasně ukotveno v americké ústavě. A převládá názor mezi právníky, že jediným způsobem, jak by to šlo zrušit, je právě ústavní dodatek. To ale pochopitelně v té současné politické situaci nepřichází v úvahu. Takže je to pro něj velká prohra v tuto chvíli.
3: No, Trump řekl, že to je velmi špatné rozhodnutí a že 14. dodatek americké ústavy je zbytečně těžkopádný. Jak jsou lidé v Americe citliví na zpochybňování ústavy?
22: No to určitě velmi, protože připomeňme, že americká ústava se v posledních mnoha desítkách let vůbec nenovelizovala. To je také velmi zvláštní věc, že? Protože ústava je prostě 250 let stará a možná něco méně než 250 let. Ale, ano, protože ona byla přijata nějakých 14-15 let právě po tom vyhlášení a po válce za nezávislost. A má několik desítek ústavních dodatků, ale samozřejmě ten poslední byl přijat před mnoha a mnoha desítkami let a to prostě signalizuje nezdravou situaci, protože je jasné, že tu ústavu je potřeba průběhu, tak jak se společnost mění, tak tu ústavu je potřeba měnit a novelizovat a přizpůsobovat těm novým podmínkám. To, že se to v Americe nestalo, svědčí o jakési zablokovanosti celého toho politického systému. Je prostě velmi těžké politicky změnit ústavu a zároveň na ústavu tady přísahá kdekdo, napravo a nalevo politici vždycky, když kandidují do různých politických úřadů, tak vytahují z náprsních kapes takové ty malé knížečky a poklepávají na tu ústavu, jako by to byla téměř jakási Bible. To znamená, to je opravdu velmi citlivé téma. O ústavě tady hovoří kdekdo, většina lidí samozřejmě nečetla.
3: Poradci a příznivci Trumpa hned přispěchali s plánem B, začali se zabývat úvahami, jak zablokovat těhotným ženám vstup do Spojených států, alespoň o tom píše tedy server Axios. Je to představitelné?
22: Velmi těžce představitelné, protože to by byla další diskriminace. Zablokovat přístup do Spojených států můžete někomu, kdo se do Spojených států snaží dostat nelegálně, ale pokud prostě ten člověk přijede legálně, no tak nemůžete zkoumat, jestli je nebo není těhotný, že? Myslím si, že tohle by přes americké soudy těžko prošlo.
3: Spojené státy ve středu odmítly prodloužit dohodu o volném obchodu s Kanadou a Mexikem o 16 let a místo toho se rozhodli zahájit třístranná jednání o jejím osudu. K čemu to může vést?
22: Je to velmi zvláštní načasování. Připomeňme, že ve Spojených státech, stejně jako v Mexiku i v Kanadě, v tuto chvíli probíhá velmi sledovaný světový šampionát ve fotbale. Takže by se spíš dalo očekávat, že vztahy těch tří států budou minimálně po dobu toho světového šampionátu dobré, nebo alespoň na pracovní úrovni rozumně dobré. Ale není to tak. Donald Trump neustále vystupuje proti Kanadě a i v Mexiku jsou z jeho slov a různých politických opatření velmi nervózní. Takže tohle to jenom přispěje k nezdravé atmosféře tady na tom severoamerickém kontinentu a zejména tady z Kanady vidíme velmi sebevědomá prohlášení o budování různých koalic, které nemají být samozřejmě proti Spojeným státům, ale mají být jakési neamerické. Kanada se chce spojovat se zeměmi nebo uskupeními, jako je Evropská unie, jako je Austrálie, jako je Jižní Korea a postupovat samostatně. A to je pro Kanadu, která byla po mnoho a mnoho desítek let velmi úzce spojená s politikou Spojených států, vlastně nová situace.
3: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s politologem Tomášem Klvaňou. Republikáni uspořádají září v Dallasu mimořádný celonárodní sjezd s cílem mobilizovat voliče před listopadovými volbami do kongresu, které se konají zhruba v polovině prezidentova mandátu. Jak neobvyklý je to termín konání sjezdu?
22: Je to dost neobvyklé a vyjadřuje to jakousi paniku, protože v tuto chvíli podle všech různých seriózních průzkumů veřejného mínění to vypadá tak, že by republikáni mohli ztratit, a to docela výrazně, tu spodní komoru parlamentu, tedy kongresu, tu sněmovnu reprezentantů. Což je samozřejmě nepříjemné, zejména pro tu současnou americkou vládu z toho pohledu, že ty různé komise a výbory ve sněmovně by mohly začít vyšetřovat velmi pochybné obchody Donalda Trumpa. Velmi, velmi zvláštní rozhodnutí z hlediska americké ústavy nebo z hlediska zákonností. Takže se dá vsadit na to, že ty poslední dva roky prezidentského mandátu Donalda Trumpa by se nesly zase vlastně v duchu jakéhosi vyšetřování a on by měl velmi málo času a energie a prostoru na cokoliv jiného. A tomu oni se teď se snaží zabránit, vidí, že ten trend prostě není moc příznivý ve prospěch té republikánské strany, takže se snaží mobilizovat. Ta mobilizace vypadá velmi, velmi netradičně a patří k ní i oslavy toho svátku nezávislosti Spojených států, protože mnoho těch oslav dnes, zejména ve Washingtonu, není nepolitických, není nestranických. Je opravdu, všechno se vlastně točí kolem té osobnosti prezidenta Donalda Trumpa, který na tom národním molu má pronést možná i 90-minutový projev. Tohle to je nezvyklé, protože prezidenti většinou 4. července nemývají projevy, ponechávají Američanům volnost a snaží se politicky nezasahovat do tohletoho národního svátku. Ale tohleto Donald Trump nectí a myslím si, že se snaží tímhletím způsobem také mobilizovat tu pravou část politického spektra své voliče k tomu, aby opravdu přišli k volbám a zabránili demokratům k převzetí toho kongresu. A sjezd v Dallasu je, myslím, jednou z takových položek téhleté strategie.
3: A je to tedy podle vás i známka toho, že republikáni mají obavy z výsledků takzvaných midterms, obecně tentokrát považovaný za referendum o Donaldu Trumpovi?
22: Je to tak, ale je to vždycky tak. Vždycky to bývá v těch posledních několika, dejme tomu málo desítkách let, referendum o tom, jak si vede prezident, zejména tedy v tom prvním prezidentském období po těch dvou letech. Hodně lidí jde k volení urnám a volí tu stranu buď demokratickou nebo republikánskou podle toho, kdo je v Bílém domě. A bývá to jakési národní referendum, ale tohle to platí ještě více dnes, kdy ta situace ve Spojených státech je velmi polarizovaná, spolitizovaná, kdy Donald Trump je na jedné straně velmi nepopulární mezi mnoha demokratickými a i nezávislými voliči, ale na druhé straně milován a úctíván a zbožňován právě těmi voliči MAGA, kteří tvrdí, že kdyby nebylo Donalda Trumpa, tak dneska už nemáme Spojené státy. Je to nezdravá politická atmosféra vždycky, když se věnuje tolik pozornosti politice a kde je politika takhle v popředí, tak to signalizuje cosi nezdravého v té demokracii.
3: A proč podle vás demokraté od myšlenky uspořádat v září vlastní sjezd nakonec ustoupili?
22: To je velmi těžké říci. Jo. Demokraté dnes nemají v ruce politickou moc na té federální úrovni, nemají žádného jasného lídra, který by tu stranu vedl. To je normální v těch poměrech amerických. Lídr se vždycky objeví až teprve, když se blíží prezidentské volby. Ale v samotné demokratické straně dneska probíhá jakýsi zápas mezi takovým tím levým socialistickým křídlem, které je na vzestupu a většinovou středovou částí těch amerických demokratů. Je velká otázka, kdo vlastně dnes převezme to pomyslné žezlo a povede americké demokraty do prezidentských voleb v roce 2028. Pravděpodobně se vlastně nemůžou dohodnout na té správné taktice. Ten zápas mezi levicí a středem v demokratické straně je dneska opravdu velmi ostrý.
3: A jakou mají šanci ovládnout znovu aspoň jednu z komor parlamentu?
22: Mají velkou šanci ovládnout. Já, kdybych si dnes měl vsadit, a já připomínám, že nesázím, ale kdybych si měl vsadit, vsadil bych na to, že sněmovnu reprezentantů ovládnou demokraté na podzim. Pravděpodobně asi ne s tak velkým výsledkem, jako se třeba čekalo ještě před měsícem nebo před dvěma, kdy ta velmi nepopulární válka s Iránem vyhnala ceny ropy do opravdu stratosférických výšek a tady ta cena benzínu byla velmi alarmující. alarmující. Pokud se něco nestane a ta cena benzínu bude klesat a třeba inflace se dostane trošičku níže než je dneska, tak ten výsledek by nemusel být tak dramatický, ta prohra pro republikány by nemusela být tak dramatická. Senát, tam je to velmi těžké, aby demokrati převzali Senát, tak by museli vyhrát několik států, kde Donald Trump pořád ještě je docela populární a samozřejmě se to může stát, ale potřebovali by k tomu ve všech těch několika rozhodujících státech, tedy asi 4 nebo 5, velmi kvalitní kandidáty, kteří jsou nekontroverzní a kteří mají šanci vyhrát a zároveň trochu toho politického štěstí, to znamená zase nějakou krizovou situaci na straně té republikánské strany. Je to možné, ale není to zaručená věc.
3: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s politologem Tomášem Klvaňou z Aspen Institute Central Europe. Děkuju, nashledanou.
22: Přeji hezký den.
3: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
4: Radioservis představuje audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
6: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
4: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
7: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
4: Dej mi pokoj.
23: Tohle neskončí dobře.
4: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: V 17 hodin 30 minut.
17: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele z minulého týdnu stoupl na 2000 téměř.

0: Spolek tábory Aurora na začátku léta zrušil tábory pro asi stovku dětí z dětských domovů. Jejich ředitelé přitom už spolku zaplatili desítky tisíc korun. Díky sbírce budou moct děti odjet na náhradní letní tábory. Státní zástupce podal obžalobu na tři lidi a jednu firmu kvůli pádu lanovky na Ještěd z října 2021. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Informovala o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr. Zmíněnou firmou jsou České dráhy, které lanovku dřív vlastnily. Dráhy už dřív uvedly, že s obviněním nesouhlasí a budou se bránit. V říjnu 2021 po pádu jedné z kabin zemřel průbočí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Jihočínský ostrov Hainan zasáhla tropická bouře Maysak. Doprovází vítr o rychlosti přes 80 km za hodinu. Bouře narušila leteckou i železniční dopravu. Na Hainanu se očekávají přívalové deště. Podle čínského meteorologického úřadu může na některých místech za 24 hodin napršet až 350 litrů na metr čtvereční. Úřady nařídily evakuace z rizikových oblastí, lodě dostaly příkaz vrátit se do přístavu a nevyplouvat. 56 let starý snímek Valerie a týden divů se dostal do programu filmového festivalu v Benátkách. Na zářijové přehlídce se objeví v sekci restaurovaných filmů z celého světa. Hororový snímek režiséra Jaromila Jireše je filmovým stvárněním stejnomenného románu Vítězslava Nezvala. Festival uvede taky restaurované snímky Romana Polanské nebo Andřeje Vajdy. Dálnice D46 z Olomouce ve směru do Vyškova je za sjezdem na Vranovice Kalčice neprůjezdná. Na 13,5 kilometru zasahují u požáru vozidla v pravém pruhu. Osobním autem můžete sjíždět na Vranovice a pokračovat po souběžné silnici. Na D1 z Prahy ve směru do Brna zpomalíte za sjezdem na Pražský okruh. Na 10. kilometru se dojíždí do kolony. Ta nesouvisle pokračuje až na 22. kilometr. Zdržení je asi půl hodiny. Na Pražském okruhu ve směru na D1 trvá silný provoz za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. A na výjezdu z metropole po D7 ve směru do Chomutova se už podařilo odklidit následky nehody. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď je na řadě repríza pořadu Osobnost plus Světlany Vitovské.
1: Svoboda slova by neměla být podle většiny Češek a Čechů bezbřehá. Z unikátního projektu Českého rozhlasu a CVVM vyplynulo, že víc než polovina lidí souhlasí s omezením svobody slova třeba kvůli bezpečnosti a schvaluje omezení projevu, který ohrožuje demokracii nebo vyzývá k nenávisti. Jak do svobody slova promlouvá umělá inteligence a jaká témata nejvíc rozdělují společnost, zeptám se vedoucího Ústavu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Josefa Šlerky, který je hostem Osobnosti plus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
3: Osobnost plus.
1: Pane Šlerko, jakou míru svobody slova podle vás v Česku máme?
2: Já si myslím, že velkou. Dokonce jako nejen z těch vnějších měření. Česká republika patří k těm zemím s největší svobodou slova ve světě. Ale i podle toho subjektivního vnímání lidí. Když se vrátíme k tomu výzkumu, který tuším pro Český rozhlas vznikl, tak tam vlastně to je skoro 70% lidí, kteří souhlasí s tím, že máme v Čechách svobodu slova. Čili na tuhle otázku je to odpověď jednoduchá. Svobodu slova máme v Čechách velkou.
1: A umíme s ní nakládat?
2: Umíme s ní nakládat, je druhá otázka. To záleží na tom, k čemu si myslíte, že svoboda slova je. My máme zhruba, dejme tomu, tři takové teorie, k čemu svoboda slova může být. Ta první říká, jenom v té diskuzi, kterou vedem, můžeme se dobrat pravdy a proto omezovat svobodu slova znamená stížit tu cestu k pravdě. Když to řeknu zjednodušeně. Ta druhá teorie říká, aby jsme se mohli rozhodovat, musíme slyšet všechny názory. A tím pádem ta svoboda vlastně je spíš na tom, aby jsme to vůbec mohli poslouchat. A ta třetí teorie říká, my jsme autonomní lidé, svobodní a můžeme si říkat, co chceme. To jsou ty tři teorie. No a teď podle toho, ke které se straně přidáte, tak budete radikálnější nebo méně radikální, co všechno patří pod ochranu svobody slova. Nebo respektive, co všechno patří pod svobodu slova a co z toho máme nebo nemáme omezovat. Ona to není jednoduchá debata. Svoboda slova není fyzikální veličina nebo něco, co se dá takhle hezky od stolu jako říct, máme, nemáme, platí, neplatí.
1: Vy jste v té první odpovědi řekl slovo pravda. Mě zajímá, jestli je pravda opravdu jenom jedna, anebo jestli každý máme tu svou?
2: To začínáme takhle v pátek dopoledne z Ostra. Já jsem člověk, který spíš je zastáncem toho, že pravda je proces, který permanentně v bádání znovu a znovu se snažíme postavit a znovu je rozbourána, my ho furt stavíme znovu a znovu. Pro mě pravda je proces. A z toho plyne, že není jedna. Z toho mimochodem plyne, že mně je osobně blízká ta pozice toho, že je důležitá ta svobodná diskuze o tématech v té společnosti, protože to je demokracie. Demokracie není stav, demokracie je proces. Takže já bych se v tom obešel bez pravdy, ale přiznám se, že patřím spíš k minoritě, který si tohleto myslí.
1: Už jsem říkala, že 70% Čechů a Češek si podle výzkumu Českého rozhlasu a CVVM myslí, že u nás lidi můžou svobodně mluvit, vyjadřovat se a zároveň velká část souhlasí s omezením projevu, který ohrožuje demokracii nebo šíří nenávist. Kdo a podle čeho rozhoduje, co ještě je a není svobodný projev?
2: A tohle je ten druhý velký problém, který je tam přítomný. My máme na jedné straně něco, jako je vlastně právní rámec. Jo, my máme dáno, co už svoboda projevu není a je to něco jiného. U příkladu takový drobnost, jako je podvod. Jo, když vám podvodník jako něco napíše nebo řekne, že vám jako zajistí 300 milionů ročně, když mu pošlete 100 tisíc, no tak jako tohle není svoboda slova.
1: To je podvod.
2: To je prostě podvod, jo. Ačkoliv formálně na papíře to může vypadat úplně stejně jako nějaký jako projev. Jo? Čili ne všechno, co je projev, ne všechno, co je text, je jako chráněný svobodou slova. To je jako důležitý si jako uvědomit. No a druhá věc je, my tou svobodou slova pokrýváme široké spektrum názorů a pak tam máme a široké spektrum projevů, ale zároveň my víme, že slova něco dělají. Jo, že jako tak jako nejdeme někoho, jako když řeknu, myslím si, že Český rozhlas je banda, kterou je zapotřebí vyhnat odsud. A řeknu vám to takhle ve vysílání, nebo to řeknu jako politik u pultíku.
1: Tak já vám budu oponovat, že to tak není.
2: Vy mě budete oponovat a budeme se o tom jako bavit. Ale když bude stát před Českým rozhlasem srocení jako dav lidí, který bude ozbrojený, já se před něj postavím a řeknu tu samou větu, no tak tím budu jako vyzývat lidi k tomu násilnému činu. Jo.
1: Je to,
2: ty věty
1: začíná
2: na těch úrovních jsou stejný. A já to jenom dokončím. A my v tom právu tyhle věci často máme jako docela dobře ošetřený. Máme ošetřený, co tam spadá, co tam nespadá. A taky máme docela dobře ošetřený, kdy už to svoboda slova prostě jaksi není.
1: A kdy začíná odpovědnost za to, co říkáme veřejně, píšeme na sociální sítě?
2: A tím se dostáváte k tomu druhému problému. Tohle jsme mluvili o tom právním režimu. Je strašně zajímavý sledovat ty rozsudky českých soudů v těchto věcech. Viděli bychom tam, jak se to české právo stabilizovalo za těch posledních 37 let. Za těch posledních 37 let, jak se stabilizovalo u toho, že třeba politický projev zaslouží jako větší ochranu, než projev běžného člověka.
1: Ale jo. I ten má svoje hranice.
2: I ten má svoje hranice, ale viděli bychom tam spoustu věcí, viděli bychom tam a mimochodem, oni by se našli i v tom výzkumu. Taky v tom výzkumu byste našla, že jaksi učitel nebo novinář jako má větší odpovědnost za to, co říká.
1: Než jo, politik.
2: Než politik. Jak se má nést ty důsledky. Mm-hmm. Ten problém je někde jinde. Ten problém je v tom, a to v tom výzkumu je taky dobře, že vlastně nějaká represe vůči někomu, kdo s tou svobodou slova vyzývá k nenávisti, nebo kdo popírá holokaust. Jo? Jako, prostě jsou v oblasti, které jsou tam v tom výzkumu dobře ukázané. Takže se očekává, že ta jako represe vůči němu nepřijde od státu, ale přijde od těch nestátních aktérů. Jo? To znamená třeba od Facebooku. Mm-hmm. Lidi jako souhlasí s tím, velká část lidí souhlasí s tím, že by se měly mazat příspěvky, jako, které jsou nenávistní třeba vůči nějakým národnostním menšinám.
1: A na holokaust jsou Češi a Češky velmi vnímaví.
2: Holokaust je vlastně tam, to je jedna z mála věcí, na které se jako všichni shodnou, že popírání holokaustu je věc, která se nemá tolerovat. A tím chci říct, že jedna věc je ten právní stát a ta druhá věc je ale ta společnost a ty společenské normy a společenské tlaky. Kam můžeme zastavit jak pravidla platform, když se nad tím zamyslíte, dneska největším cenzorem jsou algoritmy sociálních sítí. Jo. Platí tam otázka toho, jaký je vztah mezi zaměstnavatelem a člověkem, který ku příkladu je rasista a svoje rasistické výroky píše na Facebook, má ho právo trestat ten zaměstnavatel. Jo, je tam mnohem víc otázek kolem toho společenského tlaku. A ten společenský tlak je bohužel daleko hůř jaksi analyzovatelný, protože má jako svoje vlastní mechanismy, které jsou dost jiné než mechanismy toho státu nebo toho práva.
1: Projekt Společnost nedůvěry ukázal, že ochota věřit dezinformacím roste přímo úměrně s tím, jak lidi ztrácejí důvěru v instituce a média. Kdy nastal ten zlom, že lidi ve velkém nebo ve větší míře, než bylo dřív obvyklé, přestali věřit médiím, přestali důvěřovat institucím státu?
2: Myslím, že to je jako primárně dlouhodobý proces. Určitý zlom je během covidu, ten bychom tam asi mohli vystupovat, ale je to vlastně taková sestupná trajektorie a těžko se mluví o tom, že by tam byla nějaká jedna příčina. Jo? Když bychom se podívali na ten kontext vlastně, dejme tomu toho našeho euroatlantického civilizačního okruhu, to země, ze kterým má smysl se srovnávat jako smysluplně, jsou země Evropské unie, Spojené státy, Kanada, jo, jako. A tím mám na mysli, že ty mechanismy, jak si toho, jak funguje v těch zemích demokracie, kontrola, dělba moci a tak dále, jsou si velmi, velmi podobné. Jo. Tak kdybychom se to podívali, tak ten jaksi propad tohohle můžeme sledovat jako napříč těma zeměma. A není to podle mě něco, co bychom mohli říct, může za to tohle. Do značné míry v tom mém pohledu, který je pohled člověka, který se jmenuje médiím v širším slova smyslu, takže tam spadne jak umělá inteligence, tak sociální sítě, tak klasická média, vidíme jako ten rozpad toho tradičního místa, kde se diskutuje. Jo? Jako ten prostor toho veřejného fóra, na kterém se všichni jaksi účastní, to se rozpadlo. Rozpadlo se to ve prospěch sociálních sítí, rozpadlo se to ve prospěch algoritmů. Samotná média jsou extrémně oslabená, jejich obchodní model je oslaben zase nástupem internetu a vlastně určitou neschopností se jim přizpůsobit. No a v neposlední řadě vidíme jako hlubokou jako krizi demokracie jako v Evropě i ve Spojených státech, kdy část společnosti minimálně říká, my jsme nervózní z toho, co se děje, preferovali bychom něco, co by nás jako stabilizovalo. A já to úmyslně říkám takovýmhle obloukem, protože bychom tam našli úplně stejně levicový populismus jako pravicový. Jo. A to, co nám dáváte, je jenom permanentní změna. Když se podíváte na to, jakým způsobem ku příkladu se stupňuje situace, jakou nejistotu přináší třeba už jenom ta umělá inteligence do té společnosti, tak už máme znervozněný vrstvy, které dřív nervózní nebyly.
1: Ale je důvod k nervozitě.
2: Je důvod k nervozitě. A stejně tak prostě jako postupující globalizace znervoznila prostě ty trhy jaksi těch tříd, který se těmi modrými límečky. Čili ta společnost je nervózní, má pocit, že je destabilizovaná a popravdě řečeno lidi neradi žijou jako v nejistotě. Jo. A ten vývoj je současně situaci takovej, že ta nejistota se prostě jenom stupňuje.
1: Jak jsou Češi a Češky náchylní k tomu, aby věřili dezinformacím v kontextu těch zemí, se kterými má smysl se srovnávat, když jste to říkal?
2: Já si myslím, že tam musíme odlišit dvě věci od sebe. Já si skutečně myslím, že to jakoby tvrdý jádro těch lidí, který jako věří těm dezinformacím, jsou v tom určitým vákuum, kterým vyplnili prostě třeba ruským dezinfem, tak je vlastně relativně málo v té společnosti. Jo, i kdybychom se podívali na ten výzkum společnosti nedůvěry, na kterým jsem se podílel, i když se podíváme na výzkum, který vlastně je k té svobodě slova, můžeme to odhadnout zhruba na 10-12% populace. Jo, mezi, dejme tomu 7-12% podle toho, kde si stanovíme tu míru. To je malá část společnosti. Ale to, co ukázal ten projekt společnosti nedůvěry, je taky to, že on to není stav 1-0. Věříte nebo nevěříte. On je to jako nějakých 50 stínů šedi, jo. Ukazuje se, že jako ten proces, že jedna konspirace nabaluje tu druhou. A tam je ten zvláštní moment. Těm jako tvrdým dezinformacím věří relativně málo lidí. Horší je, že vlastně to konspirační myšlení, to znamená myšlení, které je postavené nad tím, že to, co vidím, není pravda, elity lžou, dělají to úmyslně, je zatím zlej úmysl, všechno je zmanipulovaný a proti tomu stojí nějaký příběh o té skryté pravdě, kterou vybraní jedinci jsou schopni rozpoznat, jo, tenhle ten systém, tak vlastně zasahuje celou řadu jako oblastí. Jo? Čili on to není to tak, že jednička nebo nula. Popravdě řečeno, já asi taky najdu nějaký konspirace, kterým jako věřím. Jo? Ale jde o to, když se zvěření nějaký konspiraci stane konspirační myšlení.
1: Jak moc tohle zasahuje do atmosféry ve společnosti? Ta nejistota, nedůvěra, to, co říkáte, že velká část lidí a že možná každý z nás máme nějakou konspirační teorii, které jsme podlehli a uvěřili.
2: Jo, a když podlehnete jedný dům, tak se nic neděje. Jo. Ne, ale vážně, ono do ní zasahuje spíš zprostředkovaně. A to je, vlastně do ní zasahuje s fenoménem nástupu populistické politiky. Populistická politika, ať už je levicová nebo pravicová, stojí vždycky na metafoře obyčejných lidí a zhýralých elit. Jo. A vlastně, když se podíváme na současnou retoriku Andreje Babiše, tak to tam je bezprostředně vidět. Jo, jako prostě tady jsou nějaký jako zlý elity, nějaký zahraniční neziskovky, nebo jo, který proti vám, který jste jako ty hodný, slušný lidi, který já reprezentuju,
1: bojujou. Takže on se mezi elitu nepočítá.
2: Cože?
1: On se mezi elitu
2: evidentně nepočítá, což jako může vypadat na první dobrou divně, ale je to tak. Objektivně sociologicky za to je příslušníkem elit. A tohleto populistické myšlení umí jet na těch konspiračních teoriích a na tom konspiračním myšlení jako na takový surfařský vlně. Jo, čili ten problém je, že populismus se hrozně dobře surfuje na konspiracích, ať už těch hard, který už přechází do té dezinformační části, nebo jako těch měkkých. A to je ten problém. A my dneska zažíváme situaci, kdy de facto jako politici, kteří jsou v parlamentu, přebírají ty konspirační postupy a dělají z nich jaksi pohon té vlastní rétoriky. Já si v mnoha ohledech myslím, že to často u nich začíná jako takový jako politický cynismus, kdy jim to prostě přijde dobrý to použít a nestarají se o to, jestli to jako je založený na nějakým pravým základě nebo ne. A postupně se jim to dostává pod kůži, až se skutečně stávají těma lidma.
1: Že tomu i sami začnou věřit.
2: Že tomu pak i začnou sami věřit.
1: Je za nějakých okolností ospravedlnitelné omezit svobodu slova?
2: Tak samozřejmě ano, ale otázka je, za jakých okolností. My máme vždycky představu, že jako svoboda slova je něco, co stojí nad vším a ostatní svobody jsou s ní v souladu. Tak to není. Ve skutečnosti ty svobody, které máme a kterými požíváme a práva, jsou spolu ve strašlivém jako sporu. Svoboda slova bývá v případě hate speech ve sporu s právem na důstojnost. Jo, jako prostě nic takového se neděje. Je to jako bordel, chaos, všechno je v tom střetu. A to, co děláme v té společnosti, že se bavíme o tom, co je tím důvodem, který nám umožňuje tu svobodu slova nějakou chvíli omezit. Ale se asi takovým nejjednodušším argumentem je, no když prostě způsobuje nějakou reálnou újmu. Jo, a ta reálná újma může být otázka důstojnosti, ta reálná újma může být otázka vyzývání k trestnému činu. A říkám, je to jeden z možných pohledů, ale v zásadě ten prostor tý jako neomezený svobody slova jako neexistuje. Jo, je vždycky z jedné strany omezen tím, co pod to spadá, prostě lživý, prostě podvodník. A z té druhé strany tou mírou té újmy. A to, co se děje mezi tím, je permanentní diskuze, jestli je to fajn nebo ne to udělat.
1: Zajímá mě, jak vnímáte spor, který odvolací soud minulý týden rozhodl pravomocně, když potvrdil, že blokace webu AC24 na začátku války na Ukrajině byla nezákonná. Operátor se hájil tím, že jednal na základě výzvy vlády, která chtěla bránit šíření nepravdivých informací v kyberprostoru, ale podle soudu neměla výzva direktivní charakter a operátor porušil nařízení o síťové neutralitě.
2: No, já jsem to říkal, ale řeknu to. Já když jsem byl jako tázaný na to v době, kdy se to zakazoval, jak jsem pořád donekonečna opakoval odpověď, ze kterou nebyla spokojená žádná strana. Já jsem tomu rozhodnutí rozuměl na rovině toho, že jak se ta mimořádná událost byla taková, že mohla vyvolávat pocity mimořádné odpovědi. A na druhou stranu jsem k tomu dodával, já bych byl rád, kdyby to rozhodl soud.
1: Jo, jako bylo by to jiné, kdyby to bylo direktivní od
2: bylo
1: vlády?
2: By to, no minimálně pro operátora by to bylo jiný. Jo, teďka vlastně ten stát trošku v tom operátora nechal. Ten stát se trošku zachoval, jako se zachoval jako v posledních letech mnohokrát, alibisticky. A mě, jak si operátora líto, a přeju tomu státu víc odvahy. A to se netýká jenom tyhle ty věci. Ale tohle to místo je úplně přesný. My bychom dneska vlastně byli rádi, myslím si, že bychom byli radši, kdybychom měli striktně daný zákonem, za jakých okolností je nebo není možný tohleto udělat, protože paradoxně tahle ta regulace by zvětšila ten prostor té svobody slova. Ve chvíli, kdy ty věci necháte jenom jako na doporučeních nebo společenským tlaku nebo tak, tak se vám velmi rychle stane, že to uděláte v nejlepší možný víře a já jsem přesvědčen, že operátor jednal v dobrý víře. No a pak vám to soud hodí na hlavu. Jo. Čili je to znovu to napětí mezi tím, jako dejme tomu společensko-normativním tlakem, který, jak z těch našich výzkumů vyplývá, mají Češi rádi. A mezi tím právním státem. A tyhle ty dvě věci jsou trošku ve sporu.
1: Říká Josef Šlerka, který je hostem Osobnosti Plus.
3: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jaké téma je v Česku podle vás nejtřaskavější, pokud jde o svobodu slova?
2: Já si myslím, že to stát Izrael. Já si myslím, že prakticky jakákoliv debata o státu Izrael a jeho politice strašně rychle vede k polarizaci uvnitř debaty a strašně rychle vede k přesunu do argumentačních faulů. A myslím si, že je to něco, na co jsem zase upozorňoval v minulosti několikrát. Myslím si, že se nám to právě jako v dnešní době hodně vrátilo v těch veřejných debatách o té současné situaci. To je z těch zahraničně politických míst a tam si myslím, že to extrémně funguje. A myslím si, že pro mě vlastně nejvtipnější v tomhle ohledu je debata v těch vnitropolitických témat. Je to pravděpodobně debata o sociálních dávkách a o tom, že na chudej lid má být přísnost, která vlastně je úplně iracionální, úplně jako proti veškerým matematickým výpočtům, ale která je tak strašně oblíbená, že prostě, když se pokusíte do té debaty vstoupit s nějakým pohledem, tak jste okamžitě jaksi zničen.
1: Do jaké míry do svobody slova zasahuje takzvaná politická korektnost? Protože jsou věci, o kterých se dřív veřejně mluvilo, každý si to mohl dovolit říct, jo. A dneska už to nejde.
2: Tohle je zapotřebí asi jako rozdělit na dvě části. Jedna část je to, že pro ty zastánce té silnější podoby svobody slova bez těch omezení je už ta politická korektnost nástroj cenzury. Jo, oni ji vnímají už dopředu, jako to je to, co cenzuruje. A to je jedna ta část. A druhá část, ta politická korektnost, přichází nějakým způsobem z prostředí jako to anglosaský, respektive americký do toho. S trošku jinou jaksi minulostí a s trošku jinýma prvkama. A ta realita té České republiky, protože je to země s vysokou mírou svobody slova, je, že se z politické korektnosti stal running jako takový vtip debat. Jo? Protože ty, co nechtějí být korektní, tak ještě dají najevu, že nechtějí být korektní. A ty, co chtějí být korektní, tak jako se po nich vozej a stal se z toho jenom prostředek toho boje. Jo? Můj osobní pohled je, máme příliš málo jako debaty o tom, co tam vlastně v tom evropském rozměru myslíme. Je to jedna z věcí, kterou jsme přijali z toho amerického prostředí, aniž bychom ji adoptovali jako na to, nebo adaptovali na
1: naše podmínky.
2: Na naše podmínky.
1: Projekt Radiožurnál ukázal, že napětí většinové české společnosti je vůči romské komunitě, vůči romské menšině. Výzkum odhalil, že je soužití s Romy ze strany Čechů vnímané jako méně svobodné téma k hovoru. Je to tak nebo ne? Může si člověk v dnešní době dovolit říct, že má problém se soužitím s rodinou, která ho nějakým způsobem obtěžuje, říct, že ta rodina je romská, aniž by byl označen za rasistu automaticky?
2: Záleží na prostředí, ve kterém se vyskytuje. Já si myslím, že takový ten privátní rasismus, který člověk vidí v hospodě nebo někde v obchodě, když nakupuje, je naprosto jako běžná věc a česká společnost je v tomhle tom vůči romské komunitě naprosto otevřeně rasistická. A mohli bychom si to ukázat i na datech, jo, jako jakým způsobem se chováme, jaký je zastoupení v té populaci. Prostě vůči Romům se chováme rasisticky a ta společnost je implicitně rasistická. To, co pociťují většina lidí, je, že pokud s tím vstoupí do veřejného prostoru, já kdybych tady řekl nějaký rasistický výrok, tak vy mě začnete okamžitě opravovat. Pokud tohle udělám na Facebooku, tak se najde někdo, kdo mě začne okamžitě jako opravovat. Jo, je to téma, kdy je situace taková, že je to natolik běžnou normou a zároveň je to natolik špatná norma, že vždycky vstoupí do té debaty někdo, kdo nás na to upozorní a my to potom považujeme za problém. Ale to je podstata té jako diskuze. My chceme často svobodu slova, aby jsme si mohli říkat, co chceme a aby nám na to nikdo nic neříkal. Jinými slovy, nechte mě si říkat, co chci a nic mi na to neříkejte. Ale podstatou té diskuze je, OK, tak říkej, co chceš, ale prosím tě, já mám taky svobodu ti říct, co si myslím já. A tahle ta druhá část už tam často nebejvá přítomná.
1: Jako obránce svobody slova a proti cenzuře na sociálních sítích v Česku vystupuje Společnost pro obranu svobody projevu, kterou Centrum pro hybridní hrozby ministerstva vnitra kritizovalo za šíření dezinformací a konspiračního uvažování. SOSP loni postavil vnitru předběžnou výzvu za nálepkování. Je z vašeho pohledu tahle společnost legitimní hlas?
2: Tak legitimní hlas bez zesporu je, jako reprezentuje část té společnosti a snaží se to dělat nějakým způsobem, který jako běží v nějakých argumentačních líních, ze kterými jde mluvit. Já jsem před pár lety mimochodem na jejich konferenci byl, s Ludou Kužilkem jsme seděli v panelu, to nesmírně zajímavá zkušenost, protože jsem viděl jako při argumentech tu stranu, ze kterou ve spoustě si bytostně nesouhlasím. Společnost pro ochranu svobody projevu je podle mě ten příklad toho až do extrému doveného amerického přístupu k svobodě slova. A zároveň si myslím, že má svůj vývoj. Myslím si, že poslední dobou už se stává vysloveně jako takovou jako poštěkávací aktivistickou skupinou, která vlastně ve chvíli, kdy jsou porušeny svobody slova jiným způsobem, třeba novinářů jako sestran, který se jí nelíbí, tak na to taky neupozorní. Takže v podstatě už jenom se zařadila do toho aktivistického jako proudu v té společnosti, ale legitimní to určitě jako je. Stejně taky jako legitimní upozorňovat, pokud jako šíří třeba dezinformace, které mají původ v Kremlu.
1: Do jaké míry svobodu slova a její vnímání komplikuje umělá inteligence?
2: No, já myslím, že sama ne, ale může být využita k tomu, aby nám s tou svobodou slova solidně zacvičila. Jako v tom smyslu, že může vést k tomu, že bude zbuzovat, nebo pomocí ní na sociálních sítích budeme zbuzovat dojem, že si lidi tohle myslí a ono místo lidí to budou jenom velmi sofistikovaný systémy, které nás budou přesvědčovat o tom, že to tak je, ačkoliv to tak není.
1: A umí umělá inteligence sama sebe cenzurovat?
2: Jasně, že umí. O tom je celý ten trénink. Umělá inteligence v tom tréninku, nebo respektive ty velké jazykové modely, získávají nějaký pravidla toho, jak se mají chovat. Mimochodem, u toho zmiňovaného holokaustu, když jsme testovali před 2 rokama ochotu těch umělých inteligencí generovat tento obsah, tak právě jako popírat holokaust, žádná z těch umělých inteligencí nebyla ochotná.
1: Říká Josef Šlerka, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
2: Děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
3: 90kové léto.
4: První prodejnou v Československu vydraženou v rámci malé privatizace byla samoobsluha na Zbraslavi. Dražební kladívko tam uchovávají dodnes.
5: Kladívko je originál, přímo jsem ho dostala od pana Ješka po aukci a tehdy měl takovou průpovídku. On už dneska taky nežije, pan Ježek, ale říká mi, jednou to kladívko bude mít větší hodnotu než ta vaše prodejna.
3: 90kové léto poslouchejte dnes po 9:00 večer na Plusu. 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: V Karlových Varech začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Poslanci si schválili změny v jednacím řádu. Nejvíc se přeli o to, jestli musí být v sále střízlivý.
7: Co se stane, když ten poslanec odmítne třeba tu dechovou zkoušku, protože my ho nemůžeme přinutit k tomu, aby tu dechovou zkoušku si tady udělal.
6: Fotbalový Artist Brno bude hrát v příští sezóně první ligu. Na dálnici D46 na 13. kilometru směrem do Vyškové je zastavený provoz po požáru auta. A počasí zítra bude slunečno, od severozápadu přechodně až zataženo, lokálně déšť nebo přehánky a teploty až 28 stupňů. Je pátek 3. července. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Právě teď začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Hlavní hvězdou letošního roku je americký herec Dustin Hoffman. Jestli i on už dorazil do velkého festivalového sálu hotelu Thermal, to sleduje reportérka Lucie Pávová.
8: Na Dustina Hoffmana ještě čekáme, ale zahajovací večer by měl začít každou chvílí, tak snad to nebude dlouho trvat. Hoffman na něm převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Cenu, tentokrát cenu prezidenta festivalu, dnes večer převezme taky herečka Maggie Gyllenhaal. Já stojím právě teď přímo u červeného koberce. Letos je na tom jubilejním ročníku poměrně rozšířený a právě teď přichází herec a režisér Jesse Eisenberg. No a před ním se po něm prošel třeba herec Harvey Keitel, známý z filmu Martina Scorseseho nebo Quentina Tarantina. Velkého potlesku od návštěvníků stojících kolem toho červeného koberce se dočkal třeba taky Marek Eben a chvíli před ním lidé přivítali taky herečku Anju Geislerovou ve sněhobílé robě a nebo taky před malou chvílí herečku Jenové Fubokovou. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Radiožurnál.
6: Sněmovní jednací řád by se mohl už brzy změnit. Počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou dnes schválili poslanci. Předkladatelé si od změn slibují, že omezí obstrukce.
9: Největší debatu při projednávání novely vyvolal pozměňovací návrh opozičních starostů. Do úprav jednacího řádu chtěli přidat paragraf označovaný lex střízlivost, tedy povinnost, aby poslanci nebyli v sále pod vlivem alkoholu, pokračuje poslanec starostů Jan Berky.
10: My se tu pořád všichni tváříme, že se tu prostě nepije, že sem nechodí lidi ve stavu, kdy mají něco v sobě. Já ten dojem teda rozhodně nemám.
9: Opilého poslance měl podle návrhu vykázat z jednání předsedající schůze. To by ale bylo komplikované, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
11: Předsedající schůze nemá možnost věc vlivu alkoholických nápojů na jednotlivé poslance a poslankyně jakkoliv ověřit.
9: Pozměňovací návrh u poslanců nakonec podporu nenašel. Změny jednacího řádu mají platit 15 dní po vyhlášení ve sbírce zákonů. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
6: Počasí během prvního červencového víkendu, který je zároveň i prodloužený, bude proměnlivé. Teploty se ale budou podle meteorologů držet pod hranicí 30 stupňů Celsia a bude taky větrno.
12: Sobota by měla být nejdřív slunečná, odpoledne a večer se ale začne od severozápadu zatahovat a proudit k nám bude chladný a postupně vlhčí vzduch. V severní polovině Čech by mělo v sobotu později večer i pršet, pokračuje Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
13: Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jižní a střední Moravě na 24 až 28 stupňů Celsia.
12: Zbytek prodlouženého víkendu by měl být oblačný, na většině území se přidají i občasné přehánky, na horách by měly být četnější a bude taky foukat. Nad letních 25 stupňů Celsia se teploty dostanou jen na jižní Moravě. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
6: Vlády Česká a Maďarska plánují společné zasedání, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů při návštěvě Budapešti. Sejít by se podle něj mohli už na podzim.
14: Na uspořádání společné schůze vlád se podle Macinky dohodli premiéři Andrej Babiš z hnutí ANO a šéf strany TISA Péter Maďar. Detaily dnes ladil během návštěvy v Budapešti.
15: A myslím, že by to teoreticky mohlo být ještě letos. Já určitě bych byl pro, aby to bylo dříve než třeba později. Stejná představa i na maďarské straně, termín zatím nemáme.
14: Ministra Macinku přijala šéfka maďarské diplomacie Anita Orbánová. Probírali spolu taky například otázku vstupu Ukrajiny do Evropské unie a spolupráci Vyšegrádské čtyřky. Macinku přijal i předseda poslaneckého klubu opozičního Fidesu Gergej Gujáš. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
6: Rekordní vlna veder zasáhla do oslav 250. výročí americké nezávislosti. Filadelfie dnes jen pár hodin před začátkem zrušila slavnostní průvod, který měl být největší v celých Spojených státech. Teploty ve městě mají přesáhnout 40 stupňů Celsia. Pořadatelé za takových podmínek nedokážou zajistit bezpečnost 10 000 lidí.
16: Zrušili to kvůli vedru, řekl Radiožurnálu úředník z radnice a dodal, že lidé z Filadelfie mají zlomené srdce. Oslavy stály v přepočtu 2,5 miliardy korun, jenže město zažívá už pátý den vlny veder, které včera téměř vyrovnaly teplotní rekord 40 stupňů Celsia. Dnes má být ještě tepleji. Průvod měl být největší oslavou dne nezávislosti v zemi. 50 kapel, alegorické vozy a zástupci všech 50 států. Pořadatelé trasu nejprve zkrátili, nakonec ale akci zrušili úplně. Bezpečnost účastníků je prý přednější a vedení města ji nedokázalo zaručit. Z Filadelfie Jana Ciglerová, Radiožurnál.
6: Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
17: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamile Látro obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
18: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přečin obecného ohrožení z nedbalosti.
17: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
19: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
17: Jedna z kabin lanovky na Ještědce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
20: Fotbalisté Artisu Brno budou v příští sezóně hrát nejvyšší soutěž. Dosud druholigový klub potvrdil, že přijal nabídku Ligové fotbalové asociace na posun mezi elitu. Artis v Šancelize nahradí Karvinou, která byla vyřazena. Přijmutí nabídky komentuje generální ředitel Artisu Petr Kuba.
21: Jsme stavili kádr na druhou ligu. Teďka víme, že během krátkého času budeme muset tu strategii úplně přehodnotit a budeme muset postavit ten kádr tak, aby jsme z první ligy nespadli. Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
20: Dukla, která z první ligy sestoupila, nesouhlasí s rozhodnutím Ligové fotbalové asociace o doplnění Artisu. Obrátí se proto na soud, řekl majitel Pražanů Matěj Turek. Na fotbalovém mistrovství světa se rozhodne o posledních 8 finalistech. O půlnoci našeho času vstoupí do úvodního kola play-off obhájci titulu Argentinci proti Kapverdám. Už za 2 hodiny začne zápas Austrálie-Egypt. Ve 3:30 ráno pak odstartuje duel Kolumbie-Ghana. Třetí kolo tenisového Wimbledonu nabízí české derby mezi Nikolou Bartuňkovou a Barbarou Krejčíkovou. Duel sleduje přímo v Londýně Jaroslav Plašil.
22: A teď také hodně dlouhý je první gem s už 5. schodou. Barbora Krejčíková na podání má teď výhodu z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
20: O postup do 8. finále bude bojovat také Karolína Muchová, a to proti Tejce Savankerové.
23: Uzavřená dálnice u Vyškova, kolony na Trojce u Benešova. Dálnice D46 je neprůjezdná z Olomouce do Vyškova za sjezdem na Vranovice. Po požáru na 13. kilometru je provoz odkláněný exitem 17 Vranovice. Pak se to objíždí po souběžné silnici a na dálnici se vrací u Brodku na 12. kilometru. Na silnici 37 s Chrodimi do Ždírce nad Doubravou za Lukavicí hlásíte hromadnou nehodu.
24: Od jihu na sever od pravém pruhu jsou 4 auta v sobě, jsou tam hasiči, je policejní auta a hasiči tam řídí kyvadlově dopravu.
23: A zdržení obousměrně 10 minut. A na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic čekejte kolonu před Benešovem. Od Brače se popojíždí asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. A nejvyšší teploty zítra 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy 24 až 28 stupňů a v tisíci metrech na horách většinou kolem 15. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
0: Jak zásadní úpravu jednacího řádu poslanecké sněmovny dnes schválila parlamentní dolní komora? Co může podle právního zástupce rodiny Kellnerových vyplývat z rozsudku aljašského soudu k okolnostem, za kterých před 5 lety zahynul podnikatel Petr Kellner? A co pro brněnské fotbalové fanoušky znamená fakt, že do nového ročníku první ligy postupují hned 2 kluby z Brna? Poslanci si dnes velkou většinou hlasů schválili změnu jednacího řádu. Ta by měla omezit obstrukce, a to hlavně při jednání o programu schůze, což bývá v poslední době mnohahodinová záležitost. Časový limit by se měl nově týkat také poslanců s přednostním právem, kteří teď mohou mluvit neomezeně dlouho, upřesňuje místopředseda sněmovního ústavně právního výboru za hnutí ANO Radek Vondráček.
1: Podle nové právní úpravy každý s přednostním právem může vystoupit jenom maximálně na 30 minut. Poslanec hned na prvním jednání maximálně 5, potom jenom 2 minuty. Takže nějakým způsobem budeme mít zastropovaný nebo nějaký limit toho programu. Nebude to nekonečné.
0: Novelu sněmovního jednacího řádu předložili zástupci vládní koalice a také předseda poslanců ODS Marek Benda. Pro návrh kromě koaličních poslanců hlasovala také většina zákonodárců ODS a hnutí STAN. Pro bylo nakonec 110 ze 136 přítomných poslanců. A víc teď dodáme s ústavním právníkem z Pražské právnické fakulty Univerzity Karlovy, profesorem Janem Kyselou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: V nedávném rozhovoru pro Českou televizi jste říkal, že čas je vzácný statek a poslanci by jim neměli plýtvat. Zajistí novela jednacího řádu, že se časem nebude plýtvat?
2: Je to asi krok správným směrem. Každopádně to, jak bude fungovat, se, myslím, teprve ukáže, protože když už byste si ten stávající jednací řád poslanecké sněmovny četl, tak zjistíte, že zas není tak strašný, ale to, co na něm vadí, velmi často je praxe, kterou poslanecká sněmovna během let vytvářela, z nich některé částky se nám můžou jevit sympaticky, což je třeba to, že si kluby berou přestávku, aniž by o tom hlasovala sněmovna, přestože z jednacího řádu by mohlo plynout, že o tom spíše sněmovna hlasuje, anebo jsou další posuny, které se týkají role předsedajících, protože když by bývali předsedající byli poněkud aktivnější v tom, že volají poslance k věci, tak se potom nesetkáváme s tím, že někdo dlouho mluví, aniž by bylo úplně zřejmé, o čem vlastně mluví. Takže tím chci říct, že to, co my velmi často vyčítáme jednacímu řádu, není nutně vina toho textu v uvozovkách, ale vina praxe, a proto se i u té novely ukáže, v jaké míře vlastně ten text pomůže a ta praxe ho zase jako nestáhne nějakým směrem, ne úplně třeba správným nebo vyhovujícím.
0: Ta novela má výrazně omezit počet a také délku vystoupení jednotlivých poslanců na začátku schůze, když se jedná o programu. Omezení ale podle té novely může sněmovní většina odhlasovat také při jednání o jednotlivých zákonech. Je to dobře? Nehrozí, že tím koalice bude opozici válcovat, tak jak tohle sloveso někdy politici právě v téhle souvislosti používají?
2: To se asi uvidí v závislosti na tom, v jakých chvílích bude mít opozice pocit, že má postupovat tak, že to v očích té většiny může působit obstrukčně a většina se teď rozhodne, že tu obstrukci zlomí, a vždycky musíme asi kalkulovat s tím, že při tom projednávání těch konkrétních zákonů potom existuje, řekněme, ne úplně dokonale zmapovaná možnost soudního přezkumu té procedury, protože když si v minulosti poslanci ti přehlasovaní stěžovali u ústavního soudu na to, že ten či onen zákon nebyl přijat ústavně souhladným způsobem, tak to, co ústavní soud typicky dělal, je, že vlastně zkoumal okolnosti té schůze, to znamená, kolik bylo času, v jaké míře se opozice mohla vyjadřovat, kdo v té opozici se vyjadřoval, o čem vlastně mluvil, a to se mi zdá, že se nezmění. Jinými slovy, když by hrozilo to nebezpečí, že bude většina tu menšinu na víru umlčovat, tak je docela dobře možné, že potom nějakou korekci bude znamenat to jednání ústavního soudu, protože v případě, že by ten zákon byl zrušen z procedurálních důvodů, tak bude zrušen jako celek, a v případě, že ten zákon bude významný, tak to pro tu většinu může být dostatečné varování před tím, aby téhle možnosti nezneužívala.
0: Poslanci TOP 09 označovali návrh změny jednacího řádu za účelovou záležitost ze strany koalice dávali to dnešní projednávání do souvislosti s blížícím se jednáním o financování médií veřejné služby, u kterého opozice dopředu avizuje obstrukce. Nebylo by správnější, kdyby změny jednacího řádu platily až od nového volebního období, jak navrhovali někteří opoziční poslanci?
2: No, v tom předchozím volebním období, pokud si vybavujete, to byla pozice té stávající vládní většiny, že pakliže by se mělo ke změnám jednacího řádu přistoupit a až účinností od toho dalšího volebního období, nicméně k žádným změnám jednacího řádu nedošlo, takže se to nemohlo odvyspovat. Je to podle mého soudu jako otázka politické vůle nebo politického rozhodnutí, v jaké míře chcete další 3 nebo 3,5 roku riskovat, že poslanecká sněmovna nebude v zásadě teda generovat to, co při nejmenším voliči vládní většiny neočekávají, že generovat bude. Takže je to podle mého soudu věc rozhodnutí sněmovny, že bych si myslel, že jedna nebo druhá varianta je jako osudově správná nebo osudově nesprávná, to si asi nemyslím.
0: Někteří poslanci ty dnes schválené změny označovali za kosmetické a doplňovali, že jednací řád by si zasloužil větší změny. Vy jste na začátku říkal, jestli jsem dobře nebo jestli budu dobře interpretovat vaše slova, že ten jednací řád není zase tak bezzubý a tak špatný, že je to otázka jeho využívání. Znamená to tedy, že si nemyslíte, že by si zasloužil větší změny?
2: To asi si zaslouží. Já jsem jenom chtěl říct, že to, co my velmi často ve sněmovně vidíme, není nutně vina jednacího řádu, ale to, jak je jednací řád vykládán. Když se podíváte na rozpravu ve třetím čtení a čtete si jednací řád, tak byste mohl mít dojem, že ta rozprava se bude týkat jenom opravy legislativně technických nebo gramatických chyb, anebo v určité míře v ní zazní stanoviska k pozměňovacím návrhům, ale velmi často ta rozprava ve třetím čtení se nijak neliší od rozpravy v prvním čtení. Jinými slovy, konzumuje to čas. Tak spíše tohle jsem měl na mysli, že když by byla poslanecká sněmovna dlouhodobě důslednější ve vztahu k tomu, že když je v jednacím řádu něco napsáno, tak se tváříme, že je to tam napsáno a vynucujeme to, tak by možná ty obstrukce nebyly tak výrazné. To, co se dneska stalo, je podle mě odčinění toho předchozího volebního období, protože právě v tom předchozím volebním období ten nový výmysl nebo ten nový trik, že budeme tedy konzumovat co možná nejvíce času už při těch rozpravách o pořadu schůze, tak to není dlouhodobý jev, to je z toho předchozího volebního období a když ho omezíte, respektive eliminujete, tak se dostanete do toho předchozího volebního období. A v tom předchozím volebním období zase mohly být nějaké jiné praktiky, pomocí níž můžete obstruovat. Ale odhlédne tedy od těch obstrukcí, tak je samozřejmě možné se nad jednacím řádem zamýšlet. Ve sněmovně dlouhodobě probíhá frustrace z toho, jak fungují interpelace. Nicméně to, jak fungují interpelace, je do značné míry už vina první vlády Václava Klause, protože Václavu Klausovi na poslanecké sněmovně ani na interpelacích příliš nezáleželo. A už se to nepodařilo nikdy vrátit a obávám se, že to nevyřešíte tím, že něco napíšete do jednacího řádu. Takže dílčích témat můžete vymyslet mnoho. Otázka je, jestli se na nich ta sněmovní většina shodne.
0: Přestože mluvíme a jedná se o jednacím řádu sněmovny, teď ho bude posuzovat Senát, protože jde fakticky o zákon, je to zákon o jednacím řádu poslanecké sněmovny. Není tohle zvláštní? Má nějaký smysl, aby senátoři mluvili poslancům do toho, jak má vypadat jejich jednací řád?
2: No, stejnou otázku byste mohl klást u jednacího řádu senátu, jestli to není zvláštní, když mají poslanci mluvit do jednacího řádu senátorům. U nás je to zkrátka tak, že už od dob starorakouských máme jednací řády v podobě zákona, toho času je tam odlišná procedura, jednací řád sněmovny je běžný zákon, jednací řád senátu není běžný zákon, jinými slovy, senátoři potřebují souhlas poslanců, ale poslanci jim nemohou vnutit jejich jednací řád, zatímco sněmovna si nakonec může přijmout jednací řád, jaký chce, když přihlasuje případné veto senátu nebo prezidenta republiky. Existuje většinový asi model, že jednací řády jsou autonomní, to znamená, že se o nich parlamentní komory usnášejí samostatně s eventuální možnou kontrolou ústavnosti pro případ, že by do toho jednacího řádu umisťovali něco, co tam umisťovat nemají, ale ta naše tradice posledních bezmála 150 let je takováhle, je prostě spojena s tím úskalím, na které narážíte.
0: Ústavní právník profesor Jan Kysela. Díky, naslyšenou.
2: Rádo se stavu, nastavenou.
0: Porota v aljašském městě Anchorage jednomyslně rozhodla, že na úmrtí českého miliardáře Petra Kellnera po nehodě vrtulníku při takzvaném heliskiingu v březnu roku 2021 se podílelo fatální zpoždění záchranné akce společnosti TML, která včas nenasadila záložní vrtulníky ani neaktivovala svůj nouzový plán. Neštěstí si vyžádalo 5 obětí na životech, nehodu podle vyšetřování nespůsobila technická závada, ale souhra nešťastných náhod, povětrnostních a přistávacích podmínek. Záchranný tým dorazil na místo havárie až téměř po 6 hodinách. Podle svědectví jediného přeživšího českého snowboardisty Davida Horváta byl kelner po pádu stroje naživu a komunikoval, ale podlehl zraněním před příjezdem pomoci. Soud přiznal rodině kelnerových částku 1 200 000 dolarů jako odškodné za prožité utrpení a více než 6 milionů dolarů za finanční ztráty, které vznikly pozůstalým. Naším hostem je právní zástupce rodiny kelnerových František Honca. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Proč se rodina kelnerových rozhodla podat žalobu v souvislosti s okolnostmi, za který zahynul Petr Kellner?
4: No tak rodina potřebovala nezbytně vědět, co se přesně stalo a kdo je za to zodpovědný. A to před podáním žaloby nebylo zcela zřejmé.
0: O jaké indicie se ta žaloba opírala? Jaké důkazy byly klíčové?
4: Velmi důležitá byla zpráva NTSB, tedy Národní americké agentury pro bezpečnost v dopravě. A velmi podstatné bylo také svědectví Davida Horváta, to znamená jediného přeživšího z té výpravy, které jste již zmínil. Na tu zprávu NTSB jsme čekali vlastně 2 roky a potom jsme museli žalobu podat i bez toho, že jsme tu zprávu měli k dispozici, protože hrozilo uplynutí promlčecí lhůty, takže potom od podání žaloby to řízení trvalo ještě další 3 roky.
0: O jaké argumenty opírala svou pozici žalovaná strana?
4: Žalovaná strana se snažila svalit veškerou vinu na společnost Soloi, která zabezpečovala tu přepravu vrtulníkovou. Tvrdili, že všechno bylo způsobeno chybou pilota a to, že vlastně oni zpozdili tu záchrannou operaci, že nemělo na ty fatální důsledky takový vliv, ale to samozřejmě to řízení vyvrátilo a porota určila odpovědnost všech 3 zúčastněných společností, tedy té hotelové, u které si pan Kellner objednal tu službu, té vrtulníkové a i té, která poskytovala průvodce.
0: Pokud jde o tu vrtulníkovou společnost Soloi, tak tam došlo k mimosoudnímu vyrovnání. Proč to mimosoudně nedopadlo i se společností TML?
4: Kdybych to shrnul jednoduše, tak oni neměli takovou vůli a necítili takovou potřebu. Oni se prostě nechtěli dohodnout. Ta vrtulníková společnost byla velmi odpovědná, uznala svoji odpovědnost, zaplatila odškodné. Ty z toho byly opravdu zničení, kdežto ta hotelová společnost, ta se zjednodušeně snažila tu vinu přenést na někoho jiného.
0: Z čeho vychází ta výše odškodného?
4: To odškodné vychází z posudku soudního znalce, který byl poměrně složitě konstruován, ale v zásadě to odpovídá zhruba výši nákladů vynaložených na různá šetření a na soudní řízení, protože soudní řízení ve Spojených státech jsou velmi nákladná.
0: Je ten aktuální verdikt definitivní nebo jsou tam nějaké opravné prostředky?
4: Tam jsou opravné prostředky, je možno se proti tomu verdiktu odvolat, nicméně je to trochu jiné než v České republice. Tam není možno zpochybňovat úsudek té poroty, jak porota hodnotí ty důkazy, ale teoreticky, když by tam byla nějaká chyba v řízení způsobená třeba špatným vedením soudce, tak by to odvolání mohlo uspět.
0: Jaké lekce mohou nebo by měly plynout z toho tragického případu a věříte, že by skutečně to, jak porota rozhodla, mohlo mít dopad na uplatňování a nastavení bezpečnostních pravidel při tom takzvaném hliskýngu?
4: Já tomu opravdu věřím, protože tohle bylo něco, co si Aljaška bude pamatovat na 10 let dopředu. Já jsem tam byl během toho soudního řízení několikrát a tam jsem mluvil s řadou třeba jakoby pilotů z jiných leteckých společností, ale i s běžnými lidmi a s každým, s kým jsem mluvil, tak o té nehodě věděl a všichni věděli, že to je něco katastrofického pro vlastně rozvoj vůbec cestovního ruchu na Aljašce. Takže už jenom to projednání věci je obrovským mementem a dosažené odškodnění je velkou výstrahou pro všechny v tom hliskýngovém průmyslu, aby opravdu dodržovali velmi přísně všechny bezpečnostní předpisy.
0: Říká právní zástupce rodiny Kellnerových František Honca. Díky moc za rozhovor, naslyšenou.
4: Děkuji, naslanou.
0: Pouhé 3 týdny před startem nového ročníku nejvyšší české fotbalové ligy se rozhodlo o posledním účastníkovi. Tím se stane Artis Brno, který využil nabídku Ligové fotbalové asociace a nahradí klub MFK Karviná, který etická komise kvůli kauze s ovlivňováním výsledků z ligy vyřadila. Poprvé od 30. let minulého století tak v nejvyšší fotbalové soutěži uvidíme brněnské derby, protože už dříve si postup zajistila také brněnská Zbrojovka. Postup Artisu ale zřejmě ještě bude mít soudní dohru. Majitel fotbalové Dukly Praha Matěj Turek totiž řekl, že pražský klub neakceptuje rozhodnutí Ligové fotbalové asociace o doplnění první ligy právě o Artis Brno a obrátí se kvůli tomu na soud. Turek je po konzultaci s právníky přesvědčený, že právě Dukla po vyloučení Karviné měla jako sestupující tým z nejvyšší soutěže dostat přednost před náhradníky z druhé ligy. A my teď všechno rozebereme s naším sportovním reportérem Davidem Nekvindou. Hezký podvečer.
5: Pěkný podvečer z Brna.
0: Artis dostal nabídku na účast v lize místo Karviné jako druhý v pořadí po tom, kdy možnost postupu odmítlo vedení Táborska. Bylo to pro majitele a vedení klubu těžké rozhodování? Má Artis finance, hráče a zázemí, aby mohl hrát v lize důstojnou roli?
5: Přestože Artis dlouhodobě mluví o tom, nebo jeho zástupci, že chtějí do první ligy a připravují na to klub, tak když ve čtvrtek dostal nabídku, tak generální manažer Petr Kuba mluví o tom, že přeci jenom poměrně těžké rozhodování to bylo, a to právě kvůli tomu, že času do startu prvoligové sezóny moc nezbývá a Artis se chystal na tu druhou ligu, ale přece jenom nakonec převážilo to, že dlouhodobě tedy klub o první ligu usiluje a tu výzvu tedy přijal. Co se týká financí, tak tam Artis nemá problém, protože před rokem a půl zhruba ho koupil podnikatel Igor Fajt, který je zajištěný a klubu dává dostatek peněz. Zázemí, tam je to řekněme trochu horší, protože stadion v Srbské ulici Brněnský sice splňuje podmínky, ale moc hezký není. A taky se o něj musí dělit Artis se Zbrojovkou. No a největší problém to budou hráči, to bude kádr, protože Artis se chystal na druhou ligu a teď najednou musí ten tým výrazně posílit, aby zvládl vyšší soutěž.
0: Poslední 3 sezóny Brno nemělo zastoupení v první lize. Teď najednou bude to zastoupení dvojnásobné, protože jako vítěz druhé ligy postoupila už před časem brněnská Zbrojovka. Jak na tom tyhle dva brněnské kluby jsou, když je porovnáme ohledně kvality týmu, financí, podpory fanoušků?
5: Vezmu to odzadu, to je nejjednodušší. Podpora fanoušků je naprosto jasná. V Brně se fandí Zbrojovce v drtivé většině. Artis to ale řekněme sympaticky uznává, že je ten druhý brněnský klub a láká třeba i mladší fanoušky nebo z celé jižní Moravy, aby nalákal i řekněme ne úplně ty pravověrné Zbrojováky. Ale zkrátka tam je to jasné. Finance, i vzhledem k tomu, o čem jsem před okamžikem mluvil, tak tam je situace mezi kluby, řekl bych, podobná. Zbrojovka, ta je vlastně návoditěchem Kačenou a ten taky do klubu neváhá investovat. Kvalita týmu, to je asi nejsložitější otázka, ale napřed by teď měla být Zbrojovka, protože ta suverénně vyhrála druhou ligu, už doplnila kádr směrem k té nejvyšší soutěži. Artis skončil v druhé lize třetí, nepostoupil výš a zatím tedy tak úplně prvoligově nedoplňoval.
0: Zbrojovka i Artis budou hrát své domácí zápasy na stejném stadionu. Podle losu se přitom už v prvním kole oba představí doma. Nebude to problém? Nebylo by lepší ty zápasy přelosovat?
5: Problém to určitě bude, třeba pro Trávník, který bude trpět, z toho důvodu se taky trošku změní klasické rozlosování. Většinou se hrává liga jenom v sobotu a neděli, ale podle domluvy s Ligovou fotbalovou asociací se bude v Brně v těchto případech hrát systémem pátek neděle, aby tedy mezi zápasy byl aspoň jeden celý den volna a Trávník měl prostor pro regeneraci. No a samozřejmě taky to bude trochu problém pro lidi v Králově Poli, protože stadion je přímo v městské zástavbě a když je tam fotbal, tak to pro ty tamní obyvatele není úplně příjemné. Přelosovat celou ligu, ale Ligová fotbalová asociace už nechtěla a ono naštěstí, řekněme to z tohoto pohledu, vychází tak, že k tomu souběhu má dojít jen 3x za sezónu, takže je to přece jenom snesitelné.
0: Když se vrátím k tomu, že ligu doplní místo Karviné Artis Brno, už jsem říkal, že proti té možnosti veřejně vystupuje majitel Dukly Praha, která sestoupila z ligy. Majitel Dukly namítá, že místo vyloučené Karviné by právě se do ligy měla vrátit Dukla. Dnes řekl, že se kvůli tomu obrátí na soud. Má šanci uspět, nebo jsou v tomto směru řády fotbalové ligy a fotbalové asociace tak jednoznačné, že postup Artisu nejde zpochybnit?
5: To je samozřejmě těžká otázka, kterou bude tady nejspíš řešit právě soud, takže nechci úplně předjímat. Samozřejmě ta argumentace Matěje Turka je poměrně logická, že když sestoupila Karviná nakonec tedy jako přímo z první ligy, tak Dukla jako druhý klub by přímo sestupovat neměla. A taky Matěj Turek upozorňuje na to, že do té současné podoby upravila Fotbalová asociace České republiky řády až 26. června, což tedy považuje, myslím, letošního roku, což považuje za účelové, ale co by asi se nemělo měnit v žádném případě, tak je to, že Artis bude hrát první ligu, protože do jeho startu zbývají opravdu jenom 3 týdny a Dukla tak spíš bude požadovat finanční kompenzaci. Jisté tak je, že to budeme jako sportovní redakce Českého rozhlasu dál sledovat.
0: Říká sportovní reportér David Nekvinda. Díky, naslyšenou.
5: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: Možná ještě pro zajímavost, Artis donedávna byl klubem SK Líšeň a ten název, to je zkratka slov ambice, respekt, tým, inspirace a spojení. Tolik večerní publicistika hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Krásný večer, pokud možno ve společnosti Českého rozhlasu, vám přeje Tomáš Pancíř.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Desítky dětí z dětských domovů neodjeli na letní tábor. Organizátor spolek Tábory Aurora je na poslední chvíli zrušil. Český rozhlas na to upozornil školský ombudsman Štěpán Jílka. Dětské domovy zatím ani nedostaly zpátky peníze a předseda spolku není k zastižení. Někteří ředitelé podávají na pořadatele trestní oznámení. Kauzou se i dál zabývá školský ombudsman. Irsko se hned v prvních dnech svého předsednictví v Radě Evropské unie stalo terčem kritiky v souvislosti s továrnou, kterou v Irsku vlastní Moskva a která do Ruska dodává oxid hlinitý. Irsko začalo záležitost vyšetřovat, výsledky očekává do několika týdnů. Moldavský premiér Alexandru Muntanu končí ve funkci. Svou rezignaci oznámil na sítě X, důvod neupřesnil. Jeho odstoupení ale znamená pád carské vlády Moldavy.

0: Nikola Bartuňková, Barbora Krejčíková. O postup bojuje taky Karolína Muchová. A všechno sleduje přímo v Londýně reportér Jaroslav Plašil.
1: Barbora Krejčíková vyhrává v první sadě 4-2 nad Nikolou Bartuňkovou, která ještě neuhrála ani jednou svůj servisový gem. Tam je zatím velký rozdíl v souboji krajanek. Karolína Muchová, ta má proti sobě Savankevovou z Thajska, která prošla úspěšně kvalifikací. Karolína Muchová zatím vede 40-15 v první hře zápasu, kdy je na podání. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radio Žurnál.
2: Nebezpečí na D1 na Vysočině a otevřená D46 u Vyškova. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy velmi opatrně na Vysočině za sjezdem na Jihlavu. Na kilometru 109,5 leží na dálnici ztracené jízdní kolo.
3: 109,5 kilometr leží v levém a prostředním pruhu kolo na zemi a zhruba půl kiláku zatím už je zastavené auto, z kterého to pravděpodobně vypadlo.
2: Policisté jedou na místo, tak velký pozor, 109,5 na Prahu, kolo v jízdním pruhu. Dálnice D46 z Olomouce do Vyškova je za sjezdem na Vranovice opět průjezdná. Na 13. kilometru už se kolem auta po požáru dá projet levým pruhem, odklon dopravy na 17. kilometru tak policisté zrušili. Zdržení je asi na 10 minut, kolona má přes kilometr. A na dálnici D1 čekejte silný provoz za výjezdem z Prahy do Brna. Na mostě Šmíkalka na 24. kilometru je dlouhodobé omezení a kolona tak teď začíná u sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru a celý ten asi 8-kilometrový úsek pojedete v koloně asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. A nejvyšší teploty zítra 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy 24 až 28 stupňů a na horách většinou kolem 15.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Další kolo eskalujícího sporu mezi vládou a prezidentem republiky. Dopady zavedení eura v Bulharsku či americká karanténa na pokročilé modely umělé inteligence. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
4: Názory a argumenty.
5: Hnutí STAN se hodlá obrátit na ústavní soud kvůli novele zákona, kterou ve středu odhlasovala v poslanecké sněmovně vládní většina hnutí ANO, SPD a motoristů sobě a která odebírá hlavě státu pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí České republiky při mezinárodních organizacích a tuto pravomoc převádí na ministra zahraničí. Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana novela zasahuje do pravomocí hlavy státu nepřípustně. Ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den, Petře.
6: Dobrý den.
5: Premiér Andrej Babiš včera při interpelacích obvinil prezidenta Petra Pavla, že si vykládá ústavu podle svého. S rozhodnutími ústavního soudu ale představitelé vládní koalice opakovaně vyjadřují nespokojenost nebo se na něj nechtějí obrátit, jako v kauze nejmenování Filipa Turka ministrem. Proč je ústavní soud čím dál více vtahován do sporů mezi politiky?
6: Zjednodušeně řečeno, protože politici neumí řešit spory sami a měli by je řešit na úrovni především parlamentu, kde by měli hledat určité kompromisy anebo se i smířit s tím, že třeba někdy neprosadí svou a týká se to nejenom přijímání zákonů, ale týká se to také určitých rolí, ve kterých mají politici vystupovat a které jim předepisuje Ústava České republiky a samozřejmě ústava je koncipována takovým způsobem, že některé ty pasáže jsou obecnější, ale předpokládají jednak, že ti aktéři budou vystupovat v dobré vůli a že tam minimálně bude dobrá vůle v tom dobrat se k nějakému výsledku, k nějakému kompromisu. No a pokud existují nejasnosti, tak pak ústavní soud je institucí, která má chránit ústavnost, to znamená má dohlížet na to, zda jak legislativa, tak i některé výklady těch pravomocí, které jsou dány ústavou, se pohybují v ústavě.

0: tamních mantinelech, takže vzhledem k tomu, že tedy má posuzovat v případě, že se na ústavní soud někdo obrátí, zda byly ústavní mantinely překročeny či nikoli, takže to mimo jiné znamená, že tedy ústavní soud nějakým způsobem tu ústavu vykládá. A když jsme u těch politiků, tak jsme v poslední době byli svědky nejenom v tomto funkčním období, ale i v tom minulém, že se dost často obraceli na ústavní soud v souvislosti s přijímáním zákonů, což je velmi neobvyklé, a to z toho důvodu, že ústavní soud se měl zabývat tím, že politici nebyli schopni spolu komunikovat takovým způsobem, aby obstrukce provázející projednávání některých zákonů nebyly nekonečné, aby zkrátka ta vládní většina měla šanci nakonec dobrat se k hlasování a prosadit svou, takže se obraceli na ústavní soud s tím, zda to, že třeba bylo ukončeno projednávání toho zákona, stanoven pevný bod hlasování, i když ještě rozprava nebyla ukončena, zda je to v souladu s ústavním pořádkem a hlavně s jednacím řádem. No a ústavní soud opakovaně konstatoval, že jednací řád sice byl porušen, ale ne takovým způsobem, aby to mělo zásadní dopad na kvalitu těch zákonů. Takže to je jedna věc. A druhá věc je skutečně nepříliš obvyklá, které jsme svědky v poslední době, a to je to, že ústavní soud se bude zabývat tím, jaké jsou vlastně pravomoci prezidenta republiky, jaká je jeho role zastupovat stát navenek. K tomu byla podána žaloba, a když už před nějakou chvíli padlo to, že Starostové a nezávislí se také znovu hodlají obrátit na ústavní soud ve věci toho, kdo by jakou roli měl hrát při jmenování vedoucích různých misí při mezinárodních organizacích, zda by to měl být prezident nebo zjednodušeně řečeno vláda, tak je to vlastně další pokračování toho sporu o kompetence prezidenta republiky v zahraniční politice, takže před ústavním soudem bude nelehký úkol rozhodnout o tom, jakým způsobem tedy prezident má zastupovat stát navenek, jak je to výlučně jeho rozhodnutí, jeho uvážení, co v této věci bude dělat a nakolik by měl nebo neměl být korigován vládou.
1: Asi je logické, že na ústavní soud se více obrací vždy opozice, která je nespokojená s tím, co vládní koalice přijala. Zároveň ovšem ústavní soud bývá obviňován, že se snaží vytvořit jakousi třetí komoru parlamentu. Jak z toho ven?
0: No, ven z toho lze jednoduše pouze tím, že politici skutečně se na ústavní soud budou obracet minimálně, kdy už nebude zbytí, a budou se snažit ty problémy řešit mezi sebou v té politické rovině. A pokud se jim to nebude dařit, tak sami budou vtahovat do té politické hry ústavní soud. A ústavní soud je soud specifický, kdy skutečně nezáleží pouze na striktním výkladu některých paragrafů, ale je to často i rozhodování právě, které má až přes sah do té politiky, je to spíš někdy i taková filozofická úvaha a tak dále, takže pak je logické, že někteří politici, kteří zrovna nejsou nadšení z toho, jak ústavní soud rozhodl, tak se obracejí na ústavní soud v tom slova smyslu, že tvrdí, že se příliš plete do politiky a že de facto se pasuje do role třetí komory parlamentu, takže je to logické počínání a byli jsme toho svědky i v minulosti, například v momentu, kdy ústavní soud rozhodl o tom, že zrušil předčasně vypsané volby.
1: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
0: Naslyšenou.
1: A ještě jednou k včerejším interpelacím ve sněmovně. Premiér Andrej Babiš při nich obvinil prezidenta republiky Petra Pavla, že poškozuje Českou republiku a že si Babišova vláda nepřeje, aby prezident byl na summitu NATO v Ankaře přítomen. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
2: Lidově řečeno vytočeného Andreje Babiše známe už dlouho, především před poslaneckým plénem, když se vehementně hájí v překotných vystoupeních kvůli něčemu, vedení v registru svazků STB nebo nejrůznějším aspektům kauzy Čapí hnízdo. A jak se zdá, momentálně ho dost vytáčí otázka složení delegace na summit NATO, která je týdny všeobecně nejdiskutovanějším tématem. Premiéra do ní musí po zásahu ústavního soudu vláda zařadit, což jistě nese nelibě ministr zahraničí Macinka, který se veřejně zařekl, že Petra Pavla nikdy do Ankary akreditovat nebude. A taky aspoň viditelná snaha o to, aby měl prezident na summitu roli co nejzanedbatelnější. Což je ale jen malicherná naschválnost, protože domácí publikum to neuvidí a zahraničí nezajímá. Pavel na to nemusí být v Ankaře pouhou panenkou v kautě, má pevné kontakty na nejvyšší kruhy v Alianci a je prostě hlavou jednoho členského státu. Babiš, asi aby měl ve vládě klid, také na Pavla opakovaně naléhal, jestli si nechce cestu do Turecka rozmyslet, to by prý situaci uklidnilo. Ale ten naopak trval na tom, že má být jako nejvyšší ústavní činitel v čele výpravy. Následovalo omezení Pavlova doprovodu, o jehož složení rozhodlo Macinkovo ministerstvo, které ale pak trošku couvlo. Stále také běží dohady o ekonomickém počtu letadel do Ankary. A motoristy i SPD stále proti prezidentovi tlačený premiér se ve čtvrtek při poslaneckých interpelacích do toho opřel. Když Pavel poletí na summit, poškodí Českou republiku v zahraničí. A vůbec jí proškozuje, protože se vykládá po svém ústavu. A Babiš neopomněl také zmínit Turkovo nejmenování členem vlády, protože totiž dobře ví, že právě to je jádrem celého sporu. A zaručeně si myslí, že když padla varianta Turek v čele diplomacie, již si Babiš určitě sám stejně tak nepřál jako Pavel, měl prezident mávnout rukou a pustit Turka na ministerstvo životního prostředí. Jenomže když se to nestalo, Turkovi za nepopiratelné dotažení motoristů do sněmovny vděčný Macinka zahájil nesměřitelné protipavlovské tažení. S vědomím, že jsou motoristé pro Babiše v koalici nepostradatelní a tak si mohou dupat podstatně razantněji, než odpovídá jejich volebnímu výsledku. A skutečně, ačkoliv Babiš skoro jistě nechtěl s prezidentem do křížku, podle rčení o bližší košili než kabátu si musel vybrat. A tak stojí za naplno rozjetým Macinkou. Jemuž nanejvýš trochu vyčte kontraproduktivní provokaci ve Strážnici, která se ale Babiše, respektive hnutí ANO, přitom nedotýká. Aspoň zatím. Tak jako kterékoliv jiné počínání nebo výroky prostořekých motoristů. A jak to bude s jeho vztahem k prezidentovi, se samozřejmě uvidí. Teď je to přece všechno dost vyhrocené, ale za týden bude po summitu, od kterého se dá očekávat lecos, včetně nejen amerického hromobití na Česko, neplnící závazek 2% HDP do obrany. A kdo ví, jestli nakonec nemůže být Pavlova přítomnost v Ankaře Babišovi přece jen k užitku. To by byl pikantní paradox.
3: U mikrofonu byl kolega Ondřej Konrád. O co vše jde ve sporu premiéra Andreje Babiše s prezidentem republiky Petrem Pavlem? Nad tím se zamýšlí dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
4: Moudřejší ustoupí, praví staré české přísloví. Pokud jde o vleklý spor prezidenta a premiéra kvůli účasti na nadcházejícím summitu NATO v Ankaře, to ale neplatí ani omylem. To, co na první pohled vypadá jako osobní konflikt dvou ješitných egomanů, je ve skutečnosti zápas o budoucí směřování České republiky. O to, zda zůstane právním státem, který svým občanům zaručuje přes všechny problémy a nedostatečnosti svobodu a demokracii, anebo se stane, jak to řadu let předváděl v Maďarsku Viktor Orbán, takzvanou neliberální demokracií, hybridním autoritářským režimem, který se jako demokratický stát tváří, ale ve skutečnosti zneužívá instituce, snaží se ovládnout média a mění pravidla ve svůj prospěch. Přesně to se děje tady a teď a děje se to tryskem. Na ministerstvu životního prostředí se po nástupu motoristů ocitli i osvědčení odborníci bez místa, ani nevěděli jak. Nezávislé agendy a poradní orgány se z úřadu vlády ocitly v gesci jednotlivých ministerstev téměř ze dne na den, ačkoliv z nich kvůli tomu na protest odešlo víc než 50 odborníků. Na nejvýš diskutabilní zákon o státních zaměstnancích schválil parlament minulý týden. Prezidentovi odňala sněmovna část jeho pravomocí tuto středu. Jistě všechny tyto zákony vejdou v platnost až poté, co projdou hlasováním v Senátu a podepíše je prezident. Jenže prakticky všechny zákony, o nichž je tu řeč, spadají nikoli pod ústavní, ale pod běžnou zákonodárnou agendu. Takže Senát je sice může pozdržet a prezident nepodepsat, ale tím jejich pravomoci končí. Sněmovna je prostě jen odsouhlasí znovu, což je navzdory všem obstrukcím opozice v současné konstelaci víc než pravděpodobné. Kam Andrej Babiš směřuje, vyšlo najevo nejpozději 30. června 2024, pár dnů po volbách do Europarlamentu, kdy spolu s Viktorem Orbánem a s představitelem rakouské populistické strany svobodných Herbertem Kicklem slavnostně oznámili vznik zbrusu nové frakce Patrioti pro Evropu. A to přes skutečnost, že se jeho europoslanci právě chystali ubytovat v liberální frakci Renew Europe, kam hnutí ANO do té doby patřilo. Sázka na populismus vyšla Andreji Babišovi dokonale. Zpočátku ostrakizovaní patrioti jsou dnes v čele s Národním sdružením francouzských populistů třetí nejsilnější frakcí v europarlamentu. A zrovna tak to nynějšímu premiérovi vyšlo i v loňských volbách, kdy se do parlamentu dostala sestava těch snad nejbizarnějších individuí, jaká tato země kdy stvořila. Že se mu motoristé a okamurovci vymkli z rukou, je divadlo, které Andreji Babišovi vyhovuje do puntíku. Dělají za něj špinavou práci. Vzorem je jim americký prezident Donald Trump. A nemylme se, v Ankaře se klidně může stát, že Babiš u něj uspěje i bez těch 2% na obranu. Stačí si připomenout, jak jel americký ministr zahraničí Rubio z letošní mnichovské bezpečnostní konference k všeobecnému údivu rovnou za Ficem a za Orbánem. Pokud nebudeme demokracii chránit, můžeme být poslední generací, která ji zažije, řekla bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v Evropském parlamentu v roce 2022. Přesně o to teď při střetu premiéra a prezidenta jde.
1: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V Bulharsku se už půl roku platí eurem. Jaké mělo zavedení společné evropské měny v zemi dopady, sledoval evropský editor deníku Luboš Palata. A říká, Bulhaři mají euro i inflaci, ale pořád je v Bulharsku levněji než v Česku.
6: Platil jsem před pár dny v jedné ze sofijských kaváren a dost jsem se vyděsil. Místo odhadovaných 10 euro jsem na pokladně zahlédl něco přes 20. Než jsem stihl hlasitě protestovat, dostal jsem vytištěný lístek, kde ta suma 20 skutečně byla. Jenže to byla suma v dnes už bývalých bulharských leva, zatímco v nových, dnes už i bulharských eurech, to bylo těch očekávaných 10. Bulharsko přijalo na počátku roku euro a dodnes žije v této dvojí realitě. V té nové eurové a v té staré levové. Bůh ví, proč to není jedna ku dvěma, ale o fous jinak. Asi, aby se přece jen dalo trochu čarovat s čísly a aspoň malinko zaokrouhlovat. Samozřejmě, že nahoru. Zákon o nezdražování, který byl v Bulharsku v platnosti už půl roku před zavedením eura a půl roku po něm, sice pomohl proti velké vlně drahoty, ale v květnu i tak byla bulharská 6% inflace druhá nejvyšší v Evropské unii. Hned po Rumunsku s 9%, kde ale přitom žádné euro není a ani ho tam nezavádí. To, co má Bulharsko s Rumunskem společného, je vysoký růst mest a důchodů, které začínají být vzdáleně dorovnávat výši známou od nás ze střední Evropy. Jak Bulharsko, tak Rumunsko se navíc naučili poslední roky žít na dluh. Dnes tak rychle rostoucí, že Bulharsko čeká po potahování od Bruselu za překročení povoleného rozpočtového deficitu. Pro zavedení eura přitom Bulhaři v minulosti mnoho obětovali. Měli už od počátku století svoji měnu leva, fixovanou na euro, drželi nejnižší dluh v Evropské unii a také vyrovnané rozpočty. A moc se tu nepřidávalo. A tak bulharské platy i důchody byly nejnižší v Evropské unii. Bulhaři hlasovali nohama a víc než 2 miliony jich odešlo za lépe placenou prací na západ, přestože domů svým rodinám posílají miliardy euro a vlastně tím pomáhají zvyšovat životní úroveň, dnes už tento pracovní exodus Bulharsko dobíhá a ve slušně rostoucí ekonomice chybí pracovní síla. Nejen do továren, ale i do hotelů na pobřeží Černého moře, kde na kdysi lukrativních místech dnes dělají místo Bulharů Nepálci, Indové nebo Uzbeci. Protože, jak mi řekl jeden hotelový manažer, Bulhaři prostě na trhu nejsou, zvláště pak, když si tak dostupná prázdninová studentská pracovní síla. Pro Čechy, kterým se doma, zvláště v restauracích a hotelích, pohnuly ceny směrem nahoru v posledních letech zásadně, zůstává Bulharsko nadále levnější zemí než Česko, s výjimkou piva, ale s tím se tak nějak počítá. Zavedením eura pak i Češi ušetří, protože nemusí měnit koruny na leva, což bývala dřív potíž. A třeba to některé z nich donutí k přemýšlení, že když mohou mít euro Bulhaři, proč ho nemohou mít Češi. Byť, jak je vidět i na Bulharsku, euro v něčem pomůže, ale nespasí vás. Ale o spáse euro přece nikdy nebylo.
3: Dopady zavedení eura v Bulharsku přiblížil evropský editor deníku Luboš Palata. Pokročilé modely umělé inteligence, zahraniční politika Trumpovy administrativy a hrozba pro Evropu a vývoj její ekonomiky. To je téma komentáře zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboše Kreče.
7: Že společnosti, které vyvíjí velké jazykové modely, hlásí každých pár měsíců pokroky, jsme si již zvykli. Teď abychom si ale zvykali i na to, že k nim bude mít přístup jenom někdo. A že to bude vláda USA, která o tom bude rozhodovat. Což není dobrá zpráva pro Evropu. Nejprve se setkala s omezením, kdo k jejím novým modelům Mythos a Fable může přistupovat, společnost Anthropic. Když ji administrativa Donalda Trumpa nařídila, že její systémy jsou tak pokročilé, že je nesmí používat nikdo mimo USA, firma je radši zavřela pro všechny. Nyní si něčím podobným prošlo i konkurenční OpenAI. Pro jeho nový model ChatGPT s označením 5,6 zvolila americká vláda také tvrdé opatření. Startup jej má nechat v pomyslné karanténě, kde se k němu dostane jen hrstka vládou prověřených organizací. S ohledem na to, jaké škody by tyto modely mohly napáchat na poli kybernetické bezpečnosti, je obezřetnost Bílého domu na místě. Skutečně se blížíme do bodu, kdy můžeme o AI hovořit jako o svého druhu zbrani, kterou by nepřátelé mohli využít například k rozpoutání energetického blackoutu. Jenže když pozorujeme chování Donalda Trumpa a jeho okolí, tak fakt, že má moc blokovat umělou inteligenci, moc důvěry nevyvolává. Někdy je americký prezident protekcionista, někdy izolacionista, někdy se chová jako gangster. A každá z těchto poloh je nebezpečná. Zvlášť pro Evropu. Ta svého šampiona v umělé inteligenci, který by snesl srovnání s americkými nebo čínskými modely, nemá. Francouzský Mistral se sice snaží držet tempo. Francouzský prezident jej tlačí, kde může. Jenže Anthropic nebo OpenAI tým z Paříže prostě nedohání. S tím, jak AI proniká do nových a nových sfér lidského konání, je přitom otázka, kdo fakticky řídí její distribuci do světa, naprosto zásadní. S ovlivňování toho, jaké modely jsou kde k dispozici, se může stát a nejspíš už stává nová dimenze geopolitiky. Evropa posledních pár let horečně řeší, jak se zbavit závislosti na USA v obraně. Jenže paralelně s tím upadá do jiného, potenciálně ještě nebezpečnějšího lokajství, a to na poli umělé inteligence. Ostatně, když nyní Donald Trump vyhlásil, ať se jen někdo opováží zavést na kolosy typu Microsoftu nebo Google digitální daně, mezi řádky se v tom dá číst i toto. protože trest za takové opatření nemusí mít jen podobu nových cel, ale i restrikcí toho, k čemu se kdo dostane. A kdyby se Evropané nedostali k nejvýkonnějším modelům umělé inteligence, ještě víc by to podvázalo jejich konkurenceschopnost, která je už bez tak hodně narušená naším dlouhodobým zaostáváním v rozvoji moderních technologií.
1: Slyšeli jste komentář zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboše Kreče. Dnešní názory a argumenty se už chýlí k závěru, zbývá jen pravidelná glosa. Dnes o odvaze od hudebnice a básnířky Evy Turnové.
8: Jako malá jsem si myslela, že jsem chycená v pasti vnějších okolností a mým úkolem je všude zapadnout, což se mi nedařilo. Neměla jsem vůbec problém vylézt v šárce na žabáka bez zjištění, jít po Václaváku v plavkách a rozdávat u toho letáky voncu. Ale dojít na školní praxi v hotelu Jalta, vyrazit na lyžák nebo na vánoční mši vyžadovalo velkou odvahu. Vždycky někde číhal zvednutý prst šéfkuchaře, perverzní pohled instruktora, v kostele pak boží prst, takže víra tehdy nepřipadala v úvahu vůbec. Životem mě provázely autority, které si dost protiřečily. Historie byla totálně nejednoznačná. Podle dějepisáře na střední byla charta, takovej prostě slušnej dopis. Podle ruštěnářky ovšem podvraťácký pamflet. Strejda se místo odpovědi vždycky radši zasmál do makovky a teta špulila pusu do zrcátka. Tak jak to je? Je odvážný ten, kdo podepsal chartu, nebo ten, kdo nepodepsal antichartu? Nebo ten, kdo skočí z věže bez padáku? Vypadá to, že každý má svoji odvahu. Během let jsem se přece jen trochu posunula, už se necítím v pasti vnějších okolností, ale svojí hlavy. Dnes je velký den, kdy se to vyzkouší. Mám totiž čtení v klášteře, který byl za komunismu internačním táborem pro kněze a zůstávám tu přes noc. Po příjemné akci mě čeká konfrontace s vnitřními běsy. Stmívá se, vykouknu z okna ven, na klášterní park se snáší hutné ticho. Mám sebou neurol a knihu Eckharta Tolleho Síla přítomného okamžiku, jenomže přítomný okamžik bych v tomto případě raději zaspala. Myšlenky o neexistenci objektivní reality jsou mi v tu chvíli celkem na prd. Stará stavba navíc začíná pracovat. Slyším podivné vzdychání a šoupání. Opakuju si, že duchové nejsou. Kdo skočí bez padáku z věže, je prostě normální blbec. Ale stejně se bojím. Nad stolem nějak divně bliká lampička, jenomže když ji půjdu zhasnout, mohla bych ducha vylékat. Musím se nějak zabavit. Vzpomenu si, jak cestou na náš poslední koncert Fráťa Brabenec líčil, že když ho estébáci vyslýchali, tak si představoval, že je krokodýl, aby to celý nějak odlehčil. A začala jsem se smát. Jak přečkat strasti světa? Smát se jim. Stejně jako Vrátila, Strejda a nakonec i teta. Já přečkala aspoň do druhého rána. Bylo to ale o fous. A díky Vrátilovi vlastně o dva. Aha.
1: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus. Petr Švárd.
5: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit, schválili to poslanci. Kyjev drží den smutku za oběti včerejšího masivního ruského útoku. Tenistky Bartuňková a Krejčíková bojují proti sobě o postup do osmifinále Wimbledonu. Kolona popojíždí na dálnici D1 za výjezdem z Prahy do Brna od Velkých Popovic. A počasí zítra bude slunečno, od severozápadu přechodně až zataženo. Lokálně déšť nebo přehánky a teploty až 28 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Sněmovní jednací řád by se od příštího roku mohl změnit. Cílem je hlavně omezit obstrukce při navrhování změn programu schůzí. Počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou dnes schválila sněmovna. Omezení řečnické doby při navrhování programu by se nově mělo vztahovat i na poslance s přednostním právem. Ti teď můžou mluvit neomezeně dlouho. Úpravy jednacího řádu jsou potřebné i podle opozice. Poslanec KDU-ČSL Marek Výborný je přesto považuje jen za kosmetické. Jednací řád by si podle něj zasloužil hlubší změny.
10: Skutečně po těch 30 letech je na místě se podívat na ty zkušenosti z této sněmovny. Je na místě také reflektovat zkušenosti s jednacími řády z jiných zemí, jiných parlamentů a pokusit se nalézt nějaký konsenzus v této věci.
9: Benzín a nafta o víkendu mírně zdraží. Cenový strop pro benzín oproti dnešku stoupne o 17 halířů. Litr bude stát 1,40 korun a 10 halířů. Nejvyšší přípustná cena nafty se zvedne o 15 halířů a řidiči budou o víkendu tankovat maximálně za 37,16. Cenové stropy chce vláda určovat minimálně do 19. července. Lidi v Kyjevě dnes drží den smutku za oběti včerejšího masivního ruského útoku. Podle záchranářů ho nepřežilo 31 lidí. Dalším úderům čelila Ukrajina i dnes. Ruské nepilotované letouny mířily i na čerpací stanice na několika místech země.
11: Přílet ruské balistické rakety do Krivého Rihu zaznamenaly kamery průmyslové televize. Podle městské vojenské zprávy bylo zraněno 10 lidí a poškozeno nejméně 5 obytných domů a garáže. Rusko dnes drony zaútočilo na 2 čerpací stanice v Dnipropetrovské oblasti. Další benzínky se staly cílem ruských útoků v Sumské oblasti, kde zahynula podle tamních úřadů 1 osoba a 3 byly zraněny. Počet obětí nočního ruského útoku na Ramenský okres Sumské oblasti dosáhl 5 a 26 lidí bylo zraněno, z toho 5 dětí, oznámila oblastní vojenská zpráva. Z Dnipra Martin Dorazín, Radiožurnál.
9: Sloupsko-Šošůvské jeskyně v Moravském Krasu připravili na letní prázdniny dětské prohlídky. Průvodci v kostýmu netopíra dvakrát denně provedou malé návštěvníky od 3 do 10 let. V podzemí, kde je i v létě 8 stupňů Celsia, stráví zhruba hodinu. Trasa končí v jeskyni Kůlna, kterou v minulosti obývali neandrtálci, popisuje to mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gejdoš.
12: Tomu také bude uspůsobena forma výkladu, to znamená, nebudou servírovat žádná suchá fakta, ale informace o jeskyních budou dávat hravou interaktivní formou pro děti srozumitelnou. No a v jedné chvíli budou moci si taky děti zasoutěžit a za úspěšné splnění úkolu dostanou každý na konci odměnu.
13: Tenistky Nikola Bartuňková a Barbora Krejčíková hrají v českém derby o postup do osmifinále Wimbledonu. Karolína Muchová nastoupila proti Thajce Savankebové. Detaily přidá přímo z Londýna reportér Jaroslav Plašil.
14: Krejčíková vyhrála 6-3 první set, teď je to 1-1 na podání Bartuňková, stav 40-30 ve prospěch servírující hráčky. Karolína Muchová má teď setball v duelu se Savankevovou z Thajska, která podává za stavu 2-5 a za výhody české hráčky. Takže setball pro Karolínu Muchovou, teď Nikola Bartuňková hraje s Barborou Krejčíkovou 1-1 na začátku druhé sady. První set vyhrála Barbora Krejčíková a teď právě Karolína Muchová vyhrála první sadu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
13: Debutující fotbalisté Kap Verde na mistrovství světa čeká v úvodním kole play-off obhájce titulu Argentina. Duel začne o půlnoci českého času. Už za hodinu odstartuje zápas Austrálie-Egypt. V 15:30 ráno nastoupí Kolumbie proti Ghaně. Přímé přenosy odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
15: Kolona na D1 u mostu Šmejkalka a nehoda na D8 za sjezdem na Teplice. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále vázne provoz před omezením na mostě Šmejkalka. Kolona začíná u sjezdu na Velké Popovice na 16. kilometru a zdržení na Brno na 23. a půltý kilometr pak je asi 20 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor za sjezdem na Teplice. Na 58. kilometru těsně za výjezdem z tunelu Libouchec se srazil autobus s osobním autem. Stojí v pravém pruhu, jsou označení a vybočuje se bez kolon. Na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu stále čekejte komplikace u štoků. Uklízí tam vozovku po dopolední těžké nehodě 2 kamionů. Podle policie se tam projíždí kyvadlově. A v Praze provoz sklidnil, kolony se zpravidla rozjely. Stále je ale plný Nuselský most. Na příjezdu do Legerovy ulice čekejte zdržení v koloně asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra bude slunečno, od severozápadu přechodně až zataženo a lokálně déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na Moravě a ve Slezsku místy až 28. Tolik zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
18: V pátek začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.
19: Zavítají na něj hvězdy jako Maggie Gyllenhaal, Jesse Eisenberg, Dustin Hoffman.
20: Zároveň oslaví 80 let od konání vůbec prvního festivalu.
21: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary letos poprvé zahájí světelná show s dronem místo tradičního ohňostroje.
22: Program festivalu divákům nabídne 137 celovečerních filmů.
17: Stovky dronů, Dustin Hoffman a trochu širší červený koberec. Jsou to dostatečné oslavy 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech. Jak se z něj vůbec stala takto úspěšná akce? A nejde spíš o biznis a mejdany než o filmy? Ptám se Jindřišky Bláhové, filmové kritičky z Respektu. Dnes je pátek 3. července. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
23: Dobrý den, děkuji za pozvání.
24: And the Oscar goes to Dustin Hoffman for Rain Man.
17: Dustin Hoffman jako pro mě teda aspoň nejznámější host na letošním ročníku filmového festivalu v Karlových Varech.
25: I'm very honored and I thank the Academy for your support.
17: Je to dost velké jméno na oslavy 60. ročníku, jubilejního 60. ročníku.
23: A 80. let. Tak,
17: díky, že mě doplňujete. Přesně tak.
23: 80.
17: Tak, 80 od startu a 60. ročník to je.
25: And to my father and to his new friends, here's looking at you. Thank you.
23: Dustin Hoffman je velká hvězda 60., 70., 80. let. To je, on je opravdu jako velké jméno, to je, byť na začátek festivalu, řekla bych jako relativně, jako ano i ne. Ono je velké, zároveň je trochu za Zenitem a zároveň je trochu problematické, vzhledem k tomu, že je spojovaný s nějakými obviněními ze sexuálního obtěžování Vary, protože nejsou úplně festival, kam by se hvězdy jakoby hrnuli a vůbec tím nesnižuji, jak jako těžké je získat jakoukoliv velkou hollywoodskou hvězdu na jakýkoliv festival. Jako 100% je to těžké, ale zároveň Vary mají nějakou pověst toho, že zvou hvězdy, které mají nějaký trabl, nějaký škraloup a ty západní festivaly se o ně příliš nederou, jako Johnny Depp nebo Mel Gibson. Nicméně jednu velkou symboliku, když mu těch dějin to má, protože, a nejsem si teda jistá, jestli jsou si toho organizátoři vědomi, ale on před rokem 1989 patřil Dustin Hoffman ve Varech k tvářím Hollywoodu. On byl jako vlastně, ne že by tam někdy přijel, on tam nikdy nepřijel, ale zároveň ho Hollywood ve spolupráci s americkou vládou velmi ochotně, nebo hlavně Hollywood velmi ochotně ty jeho filmy vysílal, protože měl pocit, že jsou to filmy, které budou českoslovenští komunisté ochotní hrát. On nebyl žádné soutěže, byly to filmy mimo soutěžní. A hlavně Hollywood fungoval na takové logice, že vzhledem k tomu, že má kořeny na Ukrajině a v Rumunsku, tak to spojení s tím regionem, že je vlastně jako plus. A že zároveň hraje ve filmech, které jsou s ženskými hrdinkami, protože Hollywood se chtěl prezentovat ne jako producent Ramba, ale nebo jako Rocky nebo drsných filmů, ale jako vlastně feminní, jemný, ne žádný jako válečný štváč, ale vlastně jako někdo, kdo je mnohem jako jemnější a smířlivější.
17: To jste šla takhle z kraje hnedka do hloubky. Já jsem tu otázku myslel tak jako povrchně. Není to DiCaprio, není to Scarlett Johansson, není to Keira Knightley, co tam byli v minulých letech, je to Dustin Hoffman, jestli to je dost.
23: To bych si docela dovolila tvrdit, že v tomhletom kontextu je víc než DiCaprio a víc než Scarlett Johansson, protože ani DiCaprio, ani Johansson do Varu nepřijeli jako hvězdy, ale jako začínající herci v začátku svých kariér. Jo, takže DiCaprio dneska by do Varu pravděpodobně nepřijel, nebo téměř jistě. A teďka doufám, že ho příští rok pozvou a přijede. Ale to byl mladíček, který přijel s babičkou a s dědečkem do Varu a žádnou hvězdou nebyl. Jo. Takže on to retrospektivně jako říká, přijel DiCaprio, opravdu DiCaprio v 90. let nebyl DiCaprio, co je dneska.
17: Jeffrey Wright, Jesse Eisenberg a tak dále. Těch hostů bude celá řada. Zapomněl jsem na někoho významného?
23: Přijíždí i Maggie Gyllenhaal, moje oblíbená herečka ze Sekretářky nebo z Donnie Darka. přijíždí Juliette Binoche, nesmíme zapomenout. Ta doprovodí jenom jednu projekci, takže je to velmi exkluzivní host k jedné projekci, věrné kopie Kiarostamiho. A já se třeba osobně hodně těším na kameramana Roberta Richardsona, který spolupracoval s Quentinem Tarantinem nebo s Oliverem Stonem, dělal jeho rané i pozdější filmy.
0: Velká dronová show je naplánovaná, stovky dronů, velký mejdán, rozšířený červený koberec jsem zaznamenal, že bude na jubilejní 60. ročník. No ne, znovu se vracím k tomu, tak 60. ročník, to je už něco, ne? To už něco znamená. Ty oslavy skutečně odpovídají tomu, jako jak velkou slávu má Karlovarský filmový festival za sebou?
23: Nevím, jestli je to velká sláva. On se ke svým dějinám Karlovarský festival úplně nehlásil docela dlouhou dobu, zhruba tak 30 let, protože ty komunistické dějiny byly dějiny zdiskreditované politické akce, se kterými nechtěl mít společného a stály trošku v protikladu k tomu hezkému, heroickému a velmi přehlednému příběhu o tom, jak Jiří Bartoška zachránil festival v 90. letech a jak ho vybudoval. A předstírat, že předtím ten festival měl nějakou hodnotu a nějak fungoval, to do toho narrativu jako nezapadalo. Takže teďka to naopak zapadá. Asi ano, je to nějakým způsobem, je tam mnohem větší důraz na, je to mnohem větší party, když to řeknu, je tam mnohem víc, mnohem víc hudby, mnohem víc kapel. Je vidět, že je tam jako přijadej akcent na to, že to je jako ta oslava, takže je tam nějaká větší koncentrace prostě zábavy, která by mohla přitáhnout lidi. A je tam skvělá, za mě skvělá sekce Návraty k pramenům, kde je vlastně sestavovalý umělecký ředitel Karel Och a je sestavená z filmů, které v minulosti buď ve Varech vítězily, nebo něco v těch dějinách důležitého znamenaly, nějaký milník. Takže to je, myslím, taková jako nenápadná. Drony to nejsou, není to vidět, ale jako v rámci té cinefilie a toho filmu je to fakt jako důležitá sekce.
0: Jak když jsem zmiňoval tu slavnou historii, tak jsem samozřejmě tak nějak mezi řádky opomíjel tu komunistické období a myslel jsem to zahájení v roce 46, které bylo dřívější i než festival v Cannes, tím se velmi pyšnili, že jo. Pravda je, nebylo to v Karlových Varech, ale v Mariánkách. No, to je hrozně zajímavé.
23: Ani drony tam neměli.
0: Ani drony tam neměli.
23: Měli tam maximálně Vítězslava Nezvala a Štěpánka a různou jinou Hegra, různou jinou hereckou honoraci. Ten festival začínal v Mariánských Lázních, které měly po válce lepší pověst a lepší vybavenost v uvozovkách, což znamenalo jeden lepší společenský dům, takzvané kasíno, kde se dalo předělat na to kino, ten dům. A měli vlastně lepší pověst z hlediska nějaké pozice na té mapě, kam jezdili evropské elity v 19. století. Ty Vary trošku zaostávaly, byly takoby jakoby trošku schátralejší a jednoduše se taky dohodli ty organizátoři mnohem snáze s tím městem. A s těmi Vary se prostě nedohodli, takže začali v Mariánských Lázních, pak se promítalo ve Varech a v roce 48-49 vlastně přechází napevno do Karlových Varů.
0: To, že to bude v Sudetech, to bylo ale od začátku jasné. Mariánky, Karlovy Vary, že to nebude v Praze třeba ten festival?
23: Ne, Praha vůbec nebyla ve hře a Sudety byly pro komunisty v té národní vládě strašně důležitým místem, kde oni prosazovali svoji politiku, že oni jsou jediní, kteří vlastně jako zabrání nějakému pronikání toho německého živlu a obnoví, vlastně vytvoří nějakou novou společnost a jediní jsou schopní zastavit případně třetí světovou válku a tak dále. To byla ta poválečná politika. Takže tam to bylo vlastně hodně symbolické a zároveň i symbolické nejen čistě ideologicky, ale i proto, že pojďme prostě do západu, do Sudet, na západ Čech k německým hranicím implantovat a přinést českou kulturu, aby bylo jasné, že nepřijíždí do Německa, ale že přijíždíme do Čech. Je, takže tam to bylo hodně spojené s tím osvobozením se o Němců po válce.
0: No a potom roce 48, 49, 50, jak se to přesunulo kompletně do Karlových Varů, tak jak se pak ta ideologie projektovala do toho festivalu? To byla holá propaganda asi, ne?
23: Jako byla a nebyla. Samozřejmě ten festival byl spojený s komunistickým režimem, byl spojený od začátku, propagoval znárodněnou kinematografii, propagoval státem vlastněnou kinematografii. Pak se to samozřejmě radikalizovalo a po roce 48 už jsou to komunistické ideje, už je to o tom, jak prostě propagovat komunistické ideje, propagovat sovětský nějaký internacionalismus. Tam vždycky byla sovětská kinematografie, za ní česká, pak nějaké jako lidově demokratické. Vary třeba byly fakt jako místem, kde se porovnával v 50. letech to, jak která východoevropská kinematografie správně postupuje nebo nepostupuje v zavádění socialistického realismu.
0: Jo, takže tam to byl takový summit až dokonce.
23: No, tak jako v těch momentech tam byly jako
0: hodnotilo se tam
23: jako vyčítali si ti jednotliví zástupci, my to děláme dobře, vy to děláte špatně, Sověti kárali, jako že to ti jejich vazalové nebo ty satelity nedělají. Ta hesla to odrážela, že jo, formování prostě nového člověka, potom se přidal mír v 50. letech, kde to vlastně bylo nejvyhrocenější. Ono nejvyhrocenější období je tak jako řekněme 50 až 56 nebo 48-56 a pak se to otevírá západu, stejně jako se oteplovala studená válka, tak se vlastně ten festival začíná mnohem víc dívat na západ.
0: A stává se mezinárodním? Dnes je to mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, tak už v těch 60. letech je to mezinárodní filmový festival?
23: On byl mezinárodní, on byl prvně jenom v Československu s mezinárodní účastí a pak byl mezinárodní, protože jakkoliv se to může nezdát, tak organizátoři velmi usilovali o to, aby byli v tom prestižním okruhu těch západních přehlídek. A to nešlo bez toho, aby vyjednávali s FIAP, což je asociace producentů a distributorů, která tehdy velmi jako určovala ten harmonogram, rozdělovala ty takzvané kategorie A, B, C. A ty organizátoři velmi usilovali od půle 50. let, aby to Ačko takzvaně jakoby měli, aby mohli být ten soutěžní mezinárodní a aby byly jako Kán, jako Benátky, jako Berlín. Takže byl to 100% mezinárodní festival jako statusem a rozhodně mezinárodní festival zvanými kinematografiemi, protože tam třeba francouzští kritici chválili, jezdili se dívat na filmy z Číny, protože nikde jinde ty filmy hrané nebyly, zatímco Karlovy Vary dávali prostor zemím, kde se prosazovala komunistická revoluce, mezi něž patřila Čína a důsledkem bylo, že tam prostě se hrály filmy z Číny nebo z jiných zemí, které jinde nebyly.
0: Aha, takže takové provazování vlastně.
23: Byla to vždycky zóna kontaktu. Děkuju, že jste si skoro půjčila titul mojí knížky. Proplétání světu. Proplétání světu, ale je to tak, byla to vždycky zóna kontaktu, byť samozřejmě vychýlená nějak do té socialistické hemisféry.
0: A už tehdy to teda bylo místo i setkávání té herecké smetánky, místo plné červených koberců, okázalosti, spousta peněz, bujaré večírky.
23: Bujaré večírky byly, ale byly, nemůžeme si je představovat jako dneska večírky Česu nebo večírky v Bechersbaru. Opravdu to fungovalo jakoby jinak. Ten festival si budoval identitu v opozici vůči Kán a Benátkám tím, že to není takzvané festiválení, že my se tam nejezdíme válet jako ty hvězdy v zahraničí, ale my jezdíme pracovat na ten festival. Ten festival byl pracovní, ten étos kolem hvězd, které se tam snažili dostat, včetně hvězd západních, jako je Claudia Cardinale nebo Henry Fonda. Prostě jsou to skvělí herci, skvělí pracanti, skvělí jako charakterní herci.
2: J'avais très envie de venir à Karlovy Vary et j'espère pouvoir voir quelque chose demain matin.
23: Takže ten festival se vlastně budoval jako pověst festivalu, který je domácký, který je přívětivý, který je vstřícný, protože to mohl nabídnout, nemohl nabídnout ten luxus, ale mohl nabídnout naopak ta vřídla, tu léčbu, jako fakt takový ten domácí luxus.
3: It was a wonderful experience for me, very funny, very unusual. It's not what I would have expected to find in Czechoslovakia or almost.
0: A uznávaní Češi tam jezdili, Jan Němec, Věra Chytilová, Miloš Forman.
23: Jezdili ano i ne, jako Jan Němec tam myslím, možná se myhl, určitě tam byl Miloš Forman, byť jeho filmy nesoutěžili. V podstatě ti herci jezdili, museli, byli zvaní, byli součástí nějaké propagace, často tvořili ty hvězdné tváře, když prostě nebyly hvězdy západní, tak je dodávali jako československá kinematografie. Ale třeba čeští režiséři, Československá nová vlna byla mnohem víc vidět na západě. A to nejen proto, že by tam ti tvůrci chtěli jezdit, protože jejich filmy, když vyhráli, tak dostávali vedle ceny i finanční odměnu, což ve Varech neexistovalo. Ale
0: možná taky angažmá, že jo?
23: Angažmá úplně ne, to ne. Ale jako některé, ano, mohli, někteří získali třeba nějakou spolupráci s Německem, se západním Německem, ale ona o to měla zájem i československý státní film jako takový, protože to pro něj znamenalo devizi, znamenalo to větší viditelnost, znamenalo to prestiž, znamenalo to lepší export. A fakt v těch Varech vy jste v 60. letech narazil na dva filmy československé, a to Obžalovaný, který se mimochodem promítá tady i v té sekci Návraty k pramenům, který v roce 64 ten festival vyhrává.
0: Aha. A teďka se bude promítat?
23: Ano, bude se promítat jako jeden z těch historických filmů. A Rozmarný léto Jiřího Menzla, který ho vyhrává v roce 68. A to jsou dva filmy z kraje Nové vlny a zbytek tam prostě nic. To bylo schované jako ve vedlejších sekcích, na trhu a takové jako hobby měli ty zahraniční novináři, že se jako byli nasosaní, byli navnadění na to, že chtějí vidět ten československý zázrak, ale museli si ho horko těžko vyhledávat jako v těch vedlejších sekcích schovaný někde v proječních místnostech.
0: Pokud festival začal před 80 lety a slaví jubilejní 60. ročník, kam se ztratilo těch 20?
23: Tak o jeden přišel kvůli smrti Stalina a Gottwalda v roce 53, nemohl se festiválet, muselo se truchlit. Druhý v roce 55 se nekonal z organizačních důvodů a potom se festival od roku 59 střídá ve svém Moskvě, protože Sověti prostě chtěli mít také festival, protože mělo to nějakou jako prestiž, mělo to nějakou jako soft power, nějaká kulturní propaganda. A ve východním regionu, ve východní Evropě FIAP, ta organizace chtěla mít jenom jeden Ačkový festival, tak ta dohoda byla, pojďme se prostě střídat, aby jsme každý z nás mohli mít to Ačko. Mm-hmm.
0: Když jsme se bavili na začátku o tom, co to znamená slavná historie, tak ta desetiletí, na která by nejradši ve Varech zapomněli, to jsou teda 40. léta. Potom 50., 70., 80.?
23: No, vlastně všechno před rokem 89, protože ono to nezapadalo v rámci toho porevolučního vyprávění, že antikomunistického naladění a těch nových začátků a nového jako budovatelského úspěchu ve smyslu budování nějaké akce, která není vlastněná státem, která není skorumpovaná, která není dotovaná, ale která má za sebou záruku těch soukromých peněz, které znamenaly v 90. letech záruku kvality, jako to se v těch novinách fakt píše, že jako.
0: Jo, ale oni je teda nejdřív vůbec neměli, že jo, ale tam je ten problém, že ty začátky nebyly jednoduché úplně.
23: No, nebyly, oni je, já se bavím o tom ročníku 94 dále, jo. Který je vlastně spojovaný s tím příběhem Evy Zaoralové, umělecké ředitelky a Jiřího Bartošky jako prezidenta. Oni ty dva první ročníky byly pořádané ještě pod záštitou ministerstva kultury, protože ten ročník 90 se připravoval ještě před rokem 89. Pak do toho vpadnul 89, tak to jenom jako překlopili a trošku modifikovali, aby to odpovídalo tomu étosu nějaké jako demokratizace a nástupu demokracie a změně režimu, ale většina těch lidí tam zůstala, že jo, lidé, kteří to organizovali před rokem 89, kdo jiný by to mohl dělat? Jako nikdo jiný to nemohl dělat. A v roce 92 se stává prezidentem Jiří Menzel, Terza Brečková uměleckou ředitelkou, ale ten festival znovu, ty lidi to neumí dělat, je to takové chaotické, ale ten příběh toho festivalu po roce 89 musíte vnímat jako v rámci celé té proměny, jakoby té transformace celé transformace kultury.
0: Ne, určitě, tak teď se otevřou všechny ty trezory a to se dostane do toho festivalu, jako, ne? Teď všichni se můžou dívat na ty filmy, které nikdo neviděl desítky let.
23: Ne, já jsem myslela, oni jako mohli, už v 80. letech se uvolňovaly trezorové filmy v Československu. Ta jako mýtus, že se ty filmy neuvolňovaly, ale jedna ta sekce, máte pravdu, že v 90. letech právě, co ukážeme? Ukážeme 60. léta, co jsme tady nemohli hrát a ukážeme trezorové filmy, takže byla vlastně jedna speciální sekce, která se jmenovala Filmy osvobozené, protože ten 90. ročník, ta 90. byl vlastně spojovaný s nějakou představou napravování křivd a napravování dluhů, které dlužíme těm tvůrcům, kteří byli zakázaní, kteří prostě museli emigrovat a tak dále, filmy, které byly zakázané. Takže se promítali Skřivánci na niti, promítalo se Ucho, promítali se všechny ty opravdu problémové filmy. A ty najednou byly vlastně jako tím výstavním a tím gestem, že končí stará éra a začíná éra nová, kdy se ani zakazovat nebude.
0: Vy jste ukazovala uvozovky u těch problémových, to jenom není vidět
23: ne,
0: v podcastu.
23: To jsem nemyslela, myslela jsem, jako fakt, tak. To fakt je zlobivé, ty zlobivé, zlobivé filmy, zlobivých filmařů.
0: Pak přišla éra teda Bartošky, který ale udělal z Karlových Varů to Ačko, ale v tom 21. století, ne?
1: Jiří, jakého filmového favorita máte vy?
4: Já bych vám pravdu řekl, já jsem tady za úředníka. Ta funkce
0: ten festival je teď známý právě díky úsilí pana Bartošky.
4: Takže já opravdu bohužel uvidím filmy až v Praze na kazetě.
23: Jiří Bartoška byl velmi schopný podnikatel.
4: Peníze se sehnaly, festival proběhl a věřím tomu, že stejně bezproblémově a myslím daleko méně komplikovaně proběhne příští ročník.
23: Ten festival vlastně vybudoval úplně skvělým způsobem. Já si myslím, že jeho role je velmi často jenom redukována na to, že je to ta známá tvář, která jako prezentuje ten festival jako navenek pro ty média, ale já, když jsem psala jeho nekrolog, tak si opravdu myslím, že ten jeho příběh je do určité míry fakt jako, že se podceňuje to, jak on byl schopný organizátor a schopný vlastně jako podnikatel, protože on ten festival přebírá v roce 94 s Evou Zaoralovou, pořádají ho, ale pořádají ho pořád v rámci nadace Film Festival Karlovy Vary, která je zřízená státem, který má stát nějaký podíl, ale pak stát rozhodne, že nesmí jakoby vznikat zisk v rámci nadací a ten festival se privatizuje a privatizuje ho na konci 90. let Jiří Bartoška jako jediný akcionář Film Festivalu Karlovy Vary. Takže se stává jediným akcionářem a rozvíjí vlastně tu jako soukromou akci, ten soukromý podnik a rozvíjí ho s týmem, který byl schopný ho zorganizovat tak, aby to byl profesionální dobrý festival.
0: No, na druhou stranu řada kritiků by vám řekla, ve Varech jsem nikdy nebyl z toho důvodu, že to je prostě společenská akce z bohatlíků, tam se střetávají politické zájmy, všichni tam jedou jenom se ukázat, tak je to dnes vůbec ještě o filmech?
23: Ten festival je schizofrenní v něčem a často, když máte pocit, že byste jenom nebyl ve Varech a četl ty články, tak byste měl pocit, že sledujete úplně a prožíváte úplně jiný festival. Jo? Je to fakt jako mediální festival a pak je to festival, který žijete a můžete samozřejmě jít na večírky a na akce a pařit prostě před termálem do 3 do rána. A nebo můžete od rána od 8 chodit na argentinské filmy jako v kinosále.
0: A dělá to někdo tak?
23: Já si myslím, že určitě, jako, že to 100% někdo dělá. Tam jsou jako fronty lidí, kteří pořád chtějí, jedou za těmi filmy a naopak je jim třeba bytostně jako nepříjemné někde dělat nějakou party a pak jsou tam já nevím, jak Zlatá mládež nebo někdo, kdo se chodí ukázat, protože ten festival má zároveň kvůli sponzorům a kvůli tomu, že i ty Vary vlastně chtějí tenhle ten typ jako celebrit přitáhnout, protože to generuje nějakou viditelnost.
0: Ano, ano, no podporují to taky, že město Vary to podporuje 11 miliony ročně, ten festival dělá stovky milionů korun, v tom jsou obrovské peníze.
23: Stovky milionů jsou spíš protočí. Jako ten argument, že se tam utratí a že z toho je nějaký zisk, velmi jako, že to nějaký komerční benefit pro ten kraj, pro to město samotný. 11 milionů dávají dohromady Karlovy Vary a kraj a město, ač 20% z té pohyblivé částky, která je zhruba 250 milionů, je rozpočet, dává stát, takže a zbytek jsou sponzoři. Takže 20 je nějaká dohoda, myslím, která je plovoucí, takže pokud se rozpočet zvedá, tak by měli dávat, stát by měl dávat víc. V současnosti je to asi 47 milionů.
0: Dobře, takže kdybyste měla tři varianty, je to spíš biznis, spíš společenská akce nebo stále pořád filmový festival, tak volíte všechno dohromady asi.
23: Tak jasně, protože jedno bez druhého jakoby nemůže existovat, že jo, logicky, aby ta akce nějak z pohledu toho soukromého podniku jakoby fungovala, tak aby se mohly ty filmy promítat, tak je třeba tam mít i jiný druh. A ten festival hlavně taky využívají sami organizátoři k tomu, aby tam třeba uzavírali nějaké příští jako dohody. Jo, je to pořád jako na každém festivalu je nějaká jako jsou nějaké vrstvy. A jedna vrstva jsou cinefilové diváci, baťuškáři v vozovkách, kteří tam chtějí vidět a spějí v městečku a fakt chodí na 4 filmy, na 5 filmů denně. A pak jsou lidi, kteří chodí na večírky a hrajou golf. Jo. A protože ty zase přinášejí ty peníze a čím dál tím víc, myslím, že ten festival stará velmi jako luxusně o své partnery a o své sponzory, jakože jim vychází velmi vstříc a opravdu je opečovává, protože bez nich nemůže jaksi fungovat.
0: Vy jste mluvila o těch lidech, kteří jezdili v minulosti do Varu, aby se podívali na filmy z Číny nebo z Asie? Jste říkala?
23: Z Číny, ano, no, z Asie. No, Sadul velmi, velmi psal o tom.
0: Dneska si nutně ale nepotřebujete jet na filmový festival, abyste se podívala na filmy z jiné části světa, ne? Je to i ještě o tom?
23: Je i není, má to, je to nějaký jako kolektivní prožitek, myslím si, že kdokoliv, kdo na nějaký festival jel, tak ví, že dívat se na festival v tisíci hlavém kolektivu a prožívat i takový jiný rytmus, třeba jako vidět Barryho Lyndona na velkém plátně hotelu Thermal je neuvěřitelný zážitek, jakože vidět fakt ty filmy, které jsou natočené pro velké plátno na velkém plátně. A to já sleduju kvůli práci hodně filmů na počítači a nic proti tomu nemám, ale pořád je tam něco nezastupitelného. Hmm. Pořád je to nějaký jako druh komunity, nějaký druh jako prožívání jiného druhu.
0: A to se nezmění do příštích 60 ročníků, které možná Karlovarský filmový festival přežije, nebo přejme mu to samozřejmě?
23: Těžko říct, jako jestli se to změní, že jo, covid změnil velmi návyky, ale ten festival každopádně dělá vlastně všechno pro to, aby jako ten soukromý podnik fungoval, protože se, že jo, synergicky rozpíná jiná, má kvy v televizi, jo, je to vlastně zajištěné Rockaway Capital, což je firma, které to Jiří Bartoška vlastně prodal, ten majoritní podíl. Jsou tam všechny ty přidružené vlastně jako podniky k tomu, takže asi přežije.
0: A konkurovat dál třeba těm velkým evropským festivalům dokáže?
23: On jim nekonkuruje.
0: Ne? On má svoje vlastní místo.
23: No přesně, ta hierarchie je podle mě daná. Tohleto je festival, který je regionálního významu velmi, velmi solidního. Až vám řeknu jednoduše, jo. Vary jsou paradoxně vždycky, a měli to i ti organizátoři před rokem 89, vždycky paradoxně přisuzovali větší význam, než měl, a zároveň všichni domácí návštěvníci menší důležitost, než měl. Jo. Oni všichni organizátoři chtěli, aby to byl jako největší festival, jsme součástí Ačka a domácí diváci si říkají, no my jsme taková jako akce ušmudlaná. No to není pravda, on je to fakt jako solidní, velmi důležitý festival, který může být pro tvůrce ze střední Evropy nebo z Řecka nebo mimo Českou republiku v něčem strašně důležitý, jako býval v těch 60. 70. letech, kdy vlastně sem přijížděli, kdy ten festival objevil Cinema Novo, pomáhal prostě, objevil brazilskou kinematografii, objevil kubánskou kinematografii, jako hrál filmy od Pasoliniho, hrál Buñuela. Ten festival fakt měl pro kinematografie Latinské Ameriky, Asie a Afriky strašnou důležitost. Ti lidé tady ukázali svoje filmy, ukázali je světu, nebyly to malé kinematografie, které v Cannes by ten prostor nedostali. A tohle to si myslím, že platí pořád, že prostě tady, když přijedete, tak američtí novináři se setkají se segmentem kinematografie, který nikde jinde neuvidí.
0: No, tak vidíte, že má slavnou historii. Já jsem rád, že jsme se k tomu
23: já vím, že má
0: dostali.
23: Slavnou historii, ale já jsem možná jediná, kdo to ví, že má slavnou historii.
0: My taky. Díky, že jste přišla.
23: Děkuji za pozvání.
17: tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Jindřiška Bláhová, filmová kritička z Respektu a taky editorka knihy Proplétání světů o historii filmového festivalu v Karlových Varech. My jsme řešili samozřejmě, teda mimo jiné, jubilejní 60. ročník téhle populární společensko-kulturní akce, ze které i letos budete moct poslouchat živé vysílání naplněné informacemi a rozhovory na Radiožurnálu. Naslyšenou v úterý.
5: Laboratoř.
6: Jak se dají šetrně vyšetřit genetické vady, co ovlivňuje plodnost obyvatel velkoměst a jak důležitá je výživa budoucích otců?
7: Zdraví dítěte začíná už před početím. Důležitou roli hraje nejen matka, ale zdravý životní styl otce.
8: Poslední studie ukazují, že fastfoodová strava může negativně ovlivnit zdraví budoucího miminka.
10: A kdo chce mít vysokou HEM život pod mikroskopem, měl by zdravě žít.
11: Laboratoř Martiny Maškové. Zítra dopoledne po 10. na Plusu.
26: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
27: Gyergy Lukács byl maďarský filozof, spisovatel a literární kritik. Mnozí ho považují za spoluzakladatele západní marxistické tradice.
28: Lukács se narodil v roce 1885 v Budapešti do dobře situované židovské rodiny. Během první světové války se stal oddaným marxistou. V roce 1919 opustil Budapešť a po několik let žil ve Vídni a v Berlíně, odkud odešel

0: a třídní vědomí zapůsobil na celou generaci levicových intelektuálů v západní i východní Evropě. Jeho dalším přínosem byla formulace Marxova estetického systému, který oponoval politické kontrole umění. Zasazoval se však za realistický způsob uměleckého stvárnění a obviňoval literární avantgardy z toho, že podléhají fetišistickým tendencím moderny.
1: Lukács zemřel v roce 1971 v rodné Budapešti. Krátce před smrtí se ještě v mnohých rozhovorech rozhodl naposled kritizovat stalinismus i totalitarismus obecně.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Začíná Věda Plus, čemu se budeme věnovat. Dobrý den. Jak zabít zlatého stafilokoka? Na tohoto častého původce infekcí si posvítili vědci z Brna, když proti odolné bakterii nasadili viry. Jak to dopadlo? Software, který pomáhá lékařům najít správné místo pro instalaci kardiostimulátoru, se zrodil na půdě Ústavu přístrojové techniky Akademie věd. O jak významný počin se jedná? Umělá inteligence už není jen pracovním nástrojem, stále častěji vstupuje i do našich vztahů. Co nám fenomén takzvané umělé intimity říká o stavu současné společnosti. A jak se cítil Jan Hus před tribunálem v Kostnici a komu o tom psal? I to se můžeme dozvědět díky nově zpřístupněné digitální databázi středověkých tisků mistra Jana Husa. Nabídneme podrobnosti. Pěkný poslech z Plusu přeje Ondřej Látal.
2: Věda Plus.
3: Brněnští vědci odhalili, jak viry napadají zlatého stafilokoka. Tato bakterie způsobuje řadu závažných infekcí. Mnohé její kmeny navíc odolávají běžným antibiotikům. Výzkumníci popsali, jak takzvané bakteriofágy, tedy viry napadající bakterie, překonají bunečnou stěnu stafilokoka a infikují ho. Objev by mohl v budoucnu přispět k vývoji nových způsobů léčby. Více si teď ve Vědě Plus už povíme s virologem a vedoucím výzkumu ze Sejteku Masaryk univerzity Janem Bíňovským. Přeju vám dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Pane Bíňovský, co jsou tedy ty bakteriofágy a jakým způsobem napadají bakterie?
4: Tak slovom bakteriofágy vlastně můžeme označit všeobecně všechny vírusy, které infikují bakterie. A fágy mají genetickou informaci uloženou v proteinovém obale, ten se nazývá hlavička, a na hlavičku je připojený akýsi bičík. No a náš fág, ktorý sa volá 812, má bičík pripomínajúci takú natiahnutú pružinu. Na konci tejto pružiny sú vlastne proteíny, ktoré v podstate pripomínajú ako taký ako pristávací modul, ktorým dokážu rozpoznať hostiteľskú bunku, v našom prípade to je zlatý stafilokokok, pripojiť sa na ňu a potom ju penetrovať.
3: No a proč je vlastně zlatý stafilokok pro medicínu tak problematický? A proč vlastně na některé jeho kmeny běžná antibiotika nestačí?
4: No už aj Světová zdravotnická organizácia zaradila zlatého stafilokoka do najnebezpečnejšej bakterie pre ľudskú populáciu práve kvôli tomu, že mnoho ich kmeňov, jeho kmeňov je odolných voči antibiotikám. V podstate antibiotika sú také malé chemické látky, ktoré sa naviažú na veľmi dôležité bakteriálne proteíny a zablokujú ich funkciu. A po zablokovaní tejto funkcie baktéria väčšinou zahynie. No lenže pri rozmnožovaní tie baktérie musia aj kopírovať svoju genetickú informáciu a počas tohto procesu môžu vznikať nejaké zmeny genetickej informácie. A to my nazývame mutácie. No môžete si predstaviť, že tieto mutácie potom spôsobujú napríklad zmenu povrchovej štruktúry toho dôležitého proteínu. No a antibiotikum, ktoré sa tam predtým naviazalo, sa tam už naviazať nedokáže. A takto vlastne tie baktérie získavajú obrovskú výhodu v prežití, ďalej sa rozmnožujú a v podstate založia svoj nový kmeň, ktorý je odolný voči tomu antibiotiku.
3: No a kde nejčastejšie môžeme zlatého stafilokoka lidově řečeno chytiť?
4: No tak tieto baktérie sa vyskytujú tak všeobecne v prostredí, ale naša imunita v podstate s nimi dokáže pracovať a dokáže sa ich zbavovať. Ale to najnebezpečnejšie prostredie je paradoxne napríklad v nemocniciach, takže časté sú infekcie zlatého stafilokoka napríklad počas nejakých operácií alebo dokážu infikovať katédre a nemocničné prístroje, ktoré sú v nejakom kontakte s ľudským telom. A takto potom zlatého stafilokoka môžu dostať aj pacienti.
3: On ten váš výskum tedy odhalil, jak bakteriofágy pronikají do toho zlatého stafilokoka. Ačkoliv jde o základní tedy výzkum, mohla by se tato zjištění v budoucnu, řekněme, promítnout do vývoje nových léčebných postupů?
4: No, já pevně doufám, že ano. Už v podstatě existuje něco jako bakteriofágová terapia, takže jako využívání bakteriofágov na léčení lidských infekcí. Tento prístup však zatiaľ nie je úplne rozšírený a používa sa v podstate ako experimentálna terapia. Takže keď nejaký pacient má infekciu, ktorá je odolná voči antibiotikám úplne všetkým, tak až potom sa pristúpi k tejto terapii.
3: No a kdybychom tedy rozšířili tady tu otázku, tak mohly by se jednou bakteriofágy skutečně stát běžnou alternativou anebo řekněme doplňkem antibiotik? A co tomu dnes ještě brání?
4: No, ukazuje sa, že najúčinnejším prístupom je kombinácia antibiotík a aj bakteriofágovej terapie. Už sú na to nejaké výskumy a v podstate sa to zakladá na tom, že tie antibiotika sú taká akože prvá línia útoku a tie baktérie, ktoré prežijú útok antibiotikmi, potom už neprežijú útok bakteriofágmi. Ale je to stále ešte samozrejme v procese, ten výskum stále nasleduje. Sú tam rôzne problémy v bakteriofágovej terapii. Hlavným je aj nejaká regulácia, pretože viete, antibiotika ako chemické látky môžu byť veľmi dobre charakterizované a regulované, ale bakteriofágy sú veľmi diverzifikované a je ťažké presne regulovať a pripraviť, povedzme, že jedného bakteriofága ako liečivo. Ale dúfam, že ako v budúcnosti napríklad aj náš výskum pomôže k tomu, že pomocou genetického inžinierstva budeme vedieť tohto bakteriofága nejako upraviť, tak aby bol špecifický na viacero kmeňov a v podstate, aby bol veľmi efektívny zabijak.
3: A už jenom veľmi stručne, pane Viňovský, ale mohol by sa tento spôsob léčby v budúcnu týkať třeba i iných bakterií, než je zlatý stafilokok?
4: Určite áno, určite áno. To je vlastne každá baktéria má nejakého svojho bakteriofága, takže ide len o to, vlastne ten náš výskum ide o to, aby sme skúmali rôzne bakteriofágy, rôznych baktérií a tak dodali, ako prispeli k tomu obrovskému množstvu bakteriofágov, ktoré vlastne môžeme využívať.
3: O tom, jak si viry dokážou poradit se zlatým stafilokokem, jsme ve Vědě Plus mluvili s Jánem Viňovským ze Sejteku Masarykovy univerzity. Díky za to.
4: Děkujem.
3: Tady je Věda Plus. Zhruba 10 000 lidí ročně v Česku podle lékařských statistik dostává kardiostimulátor. A k tomu, aby tato malá krabička pracovala správně, pomáhá i mladý inženýr Radovan Smíšek. Spolu s kolegy z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd vytvořil několik softwarů, které už se používají v desítkách evropských nemocnic. Jeho práci chrání taky americký patent. Především ale pomáhá lékařům najít v srdci nejvhodnější místo pro zavedení kardiostimulátoru. Za svou práci získal Radovan Smíšek letošní Wichterleho prémii pro mladé akademiky.
5: Potěšilo mě to hodně, vážím si toho a jsem moc rád, že jsem se dostal do týmu na Ústavu přístrojové techniky Akademie věd, kde probíhá právě výzkum metody ultravysokofrekvenční EKG a ten výzkum se stále posouvá dopředu a míří do praxe, takže to, co vymyslíme, se přímo hned začne uplatňovat.
6: Vy vlastně pomáháte lékařům při zpracování signálu z EKG, to znamená, co konkrétně tedy vlastně vy děláte?
5: Když si představíte srdce, tak my to srdce jsme schopni rozdělit na nějaké segmenty a vidíme, kdy v čase ty segmenty jsou aktivované a v praxi se to používá především u pacientů, kterým se implantuje kardiostimulátor, což je taková krabička, která se dá pod klíční kost a ze které vedou drátky do srdce. A při té implantaci je důležitý, kam ten drátek, který pak to srdce stimuluje, implantuje, kam ho zavrtá. A ta naše metoda vlastně radí, jak hluboko a do jakého místa v tom srdci by bylo nejlepší to pro toho konkrétního člověka zavrtat.
6: Na základě čeho ale radím? Co potřebujete k tomu, abyste přesně řekli, tenhle ten pacient to potřebuje takhle a jiný to zase potřebuje jinak?
5: My s ním máme standardní EKG, akorát z něho vytahujeme složku, kterou nikdo jiný nepoužíval. Analyzujeme tam vysoké frekvence, kreslíme takovou mapu, která ukazuje, v jaký čas je aktivovaná pravá komora srdce, v jaký čas je aktivovaná levá komora. A když to jednoduše řeknu, jak cílem toho doktora je, aby pravá i levá komora srdce se aktivovala ve stejný čas. A my právě ukazujeme tenhle časový rozdíl.
6: Jak se vám povedlo dostat EKG něco, co zatím nikdo nedostal?
5: EKG je vlastně metoda stará víc než 100 let a pořád se více měřilo to stejné a kolegové asi před 15 lety přišli s nápadem, že budou analyzovat vysoké frekvence, což ve standardním EKG ani není jako dostupný, ale měli zařízení, které to vysokofrekvenční EKG snímalo a vytahují z toho oblast, kterou dřív nikdo neanalyzoval.
6: To vypadá jednoduše, ale já myslím, že tak jednoduché to úplně není, ne? Jak jste to řekl?
5: Vlastně první analýzy ukázaly, že to, co se dřív jevilo, že je úplně náhodný šum, takže náhodný není, ale že to opravdu souvisí s tou srdeční činností. A pak byla ještě daleko delší doba objevit, k čemu by to vlastně mohlo být v klinické praxi. A tam bylo důležité komunikovat s lékaři a vlastně s ním asi vyjasňovat to, k čemu to bylo.
6: No, ale vy pořád říkáte, kolegové to vymysleli, tak já myslím, že váš přínos je tam taky poměrně dost velký, protože jste spoluautorem mnoha softwarů.
5: Doufám, že ano, že k něčemu tam jsou. Já jsem se zapojil do toho týmu v roce 2017 a mým úkolem je analyzovat data, to znamená komunikuju s lékaři, kteří snímají při té implantaci ten náš signál a já ho nějakým způsobem analyzuju, komunikuju s nima, co by bylo dobré ještě změnit, jak by bylo dobré ty algoritmy současný vylepšit a případně teďka se hodně věnujeme studiím, který validují, jestli to, co děláme, opravdu těm pacientům pomáhá nebo ne.
6: Máte americký patent, mnoho z těch vašich softwarů se využívá v evropských nemocnicích. Čekal jste, že se to bude takhle využívat?
5: Ten patent chrání tu základní metodu, zná on je na to, jak ze standardního EKG se dají zpracovávat vysokofrekvenční složky, což jsou drobné vlnky v tom EKG, a jakým způsobem se zprůměrují, jak se dál zpracovávají, aby to k něčemu bylo.
6: A teď už je vlastně ten váš software velmi rozšířený po nemocnicích v celé Evropě.
5: Ano, v současné době máme možná už přes 100 instalací po Evropě v nemocnicích, výjimečně v Asii a jednu myslím v Africe.
6: A jaká je zpětná vazba? Ono asi tím, že se to rozšířuje, tak zřejmě je to něco, co lékařům pomáhá.
5: Zpětná vazba si myslím, že je velmi dobrá. Člověk to pak vidí na sociálních sítích a tak podobně, že ti doktoři to sdílí a že to tím pádem používají. Ale když člověk chce důkladně prokázat, že to opravdu pomáhá, tak je potřeba pacienty dlouhodobě sledovat, aby se zjistilo, že třeba za 5 let jsou na tom opravdu líp, než když byste to naší metodou nenastavoval. Takže jde to prokázat, že to tak opravdu je.
6: Říká Radovan Smíšek z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd, jeden z letošních držitelů Viktor Laho prémie. Eva Kézrová, Český rozhlas.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Roboti a systémy umělé inteligence stále výrazněji pronikají do oblastí, které jsme dosud považovali za výlučně lidské. Nepomáhají už jen s prací anebo vyhledáváním informací, stávají se také pečovateli, poradci, společníky a někdy dokonce partnery nebo sexuálními společníky. No a tento vývoj vyvolává řadu otázek. Mohou o nás stroje skutečně pečovat? Co vypovídá o současné společnosti to, že lidé s umělou inteligencí navazují intimní vztahy? A kde leží hranice mezi užitečným technologickým nástrojem a náhradou mezilidských vztahů. Tak na tyto otázky se pokouší odpovědět kolektivní monografie Umělá intimita, péče, přátelství, láska a sex v době AI a robotů. Jejím editorem je filozof David Černý, který je hostem dnešního pořadu v dnešní Vědě Plus. Vám přeju dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Pane Černý, co tedy vlastně označuje ten pojem umělá intimita? Kde podle vás vede ta hranice mezi běžným používáním technologie a intimním vztahem ke stroji, řekněme?
7: Ona je velmi neostrá, protože my lidé máme tendenci, která je hluboce v nás evolučně zakořeněná, nevnímat ty stroje jako obyčejné věci z kovu, z plastu, ale do značné míry jim přisuzujeme celou řadu lidských vlastností. Čili do značné míry jsou také součástí toho našeho intimního života, protože není to obyčejná věc, je to bytost, ke který se vztahujeme. A ta intimita je takový důležitý sjednocující pojem toho našeho vztahování se k těm robotům, protože ona právě umožňuje celou řadu těch, řekněme, stupňů intimity nebo otevření se těm strojům. Intimní je i to, že máme přítele, intimní je to, že musíme být s kolegy, oni vstupují do našeho prostoru, podají nám ruku. Intimní je, když se směřujeme někomu se svými myšlenkami, které jiným lidem skrýváme. A vlastně ty roboti, a to je na tomto zajímavé, vy jste to říkal v úvodu, to, co je extrémně zajímavé a co je absolutní novum, je, že ti roboti začínají aktivně přebírat ty role a v té míře, ve které přebírají, tak také vstupují do různých sfér, do různé hloubky té naší intimity. Ošetřovatelský robot do nějaké sféry, robot do nějaké sféry intimity, robot, kterého považujeme za přítele, robot, kterému se svěřujeme, robot, který funguje jako terapeut, nebo dokonce robot, se kterým máme sex.
3: Na to jsem se chtěl zrovna zeptat, ve kterých oblastech dnes ta umělá inteligence do toho intimního života vstupuje nejvýrazněji? Už jste to částečně zatím otevřel?
7: Ano, ty roboti, tam ten pokrok zatím trošičku pokulhává, takže lidé asi jako nejvíc jsou obeznámeni s těmi velkými jazykovými modely, se kterými si můžou povídat, svěřují si jim, můžou žádat o rady. Existují specializované modely, které mohou sloužit jako terapeut, společný kamarád a podobně. A mohou být součástí hraček pro děti. To všechno je pravda. Ti roboti budou zajímavější v tom, že existují v tom fyzickém světě, že oni se nás budou moc dotknout, budou moc být s námi v místnosti, ale ta robotika, materiálové inženýrství a podobně, tam je to složitější a zatím teda ten pokrok není tak rychlý a výrazný, aby ty roboti už skutečně byly v té naší společnosti nějak více přítomni.
8: No a co lidé v těchto vztazích hledají? Jsou hlavním důvodem, řekněme, osamělost a sociální izolace, nebo je motivace nějaká složitější?
7: To těch motivací může být více, může to být osamělost, může to být ale taky touha experimentovat, zkoušet něco nového, technooptimismus, může to být taky to zjištění pro někoho možná překvapivé, že třeba ten stroj mi lépe rozumí než člověk, chová se ke mně empatičtěji, dokáže mi lépe poradit, dokáže mě lépe pochopit než třeba ten reálný člověk, což je na jedné straně výhoda těch systémů a na druhé straně je to samozřejmě velké riziko.
8: Na to jsem se chtěl právě zeptat, jaká rizika vidíte v té situaci, kde vlastně lidé umělé inteligenci se svěřují s velmi osobními informacemi anebo si možná na ní vytvářejí citovou vazbu?
7: Já myslím trošku obecně, řekl bych, že právě protože ty stroje budou hrát tak důležitou roli, budou nahrazovat ostatní lidi v těch rolích přátel, pečovatelů, kamarádů a tak dále, tak čeho se bojím nejvíce, jaká se pasivita ze strany lidí. To znamená, my se tou technikou necháme příliš ovlivňovat, necháme, aby příliš zasahovala do našeho života, aby příliš jaksi i ovlivňovala další vývoj lidské společnosti, místo abychom byli jejich aktivními partnery, kteří proaktivně také jako kladou nějaké důležité požadavky na ty stroje, aby jejich hodnoty byly sjednoceny s těmi našimi, aby se k nám chovali skutečně empaticky, aby nezneužívali informace, které dostávají, aby s námi právě skrze to chování, kterým si nás získají, aby s námi pak nemohli manipulovat.
8: No a jak byste posluchačům v souvislosti s intenzivnějším využíváním té umělé inteligence a sdílením intimních dat a informací dal doporučení? Je dobré si stanovit nějaké etické hranice? Určitě o tom píšete i v té publikaci Umělá intimita, péče, přátelství, láska, sex v době AI robotu.
7: On je trošku problém, že my tady nemáme tak silný hlas. Jsou to velké firmy, které vyrábějí ty nástroje. Samozřejmě se snaží inkorporovat nějaké základní etické principy do těch systémů, ale ty můžou například odrážet specifika konkrétního kulturního okruhu, nemusí být všeobecně aplikovatelné na každého, můžou třeba platit pro Kalifornii, ale nemusí platit třeba pro Afriku nebo pro Českou republiku a podobně. Takže by bylo dobře, kdyby opravdu státy převzaly tu aktivitu velmi intenzivně a trvaly na tom, aby ti výrobci těch systémů, vývojáři vždycky od začátku, už během toho nápadu, plánování, vývoje, trénování, zkoušení, testování, tak aby vždycky ty lidské hodnoty, pokud se nám podaří najít nějaké univerzální lidské hodnoty, tak aby byly vždycky součástí všech jejich úvah. Nikoliv ex post, když je systém hotový, ale aby to bylo součástí všech přípravných fází, návrhu, designu a tak dále. To je extrémně důležitý.
8: Existuje nějaká hranice, nebo respektive kde by podle vás ta hranice měla vést? Existuje nějaký bod, za kterým už to nahrazování lidských vztahů a řekněme svěřováním se a tak dále technologiemi začíná být už společensky nebezpečné? Je nějaký bod, za který bychom neměli jít?
7: No, to je těžká otázka. Já jsem spíš patřím mezi ty, kteří si myslí, že ta naše budoucnost bude tak výrazně ovlivňována tou technikou, že za 10, za 15, za 20 let možná vůbec nepoznáme tu společnost, bude úplně jiná, bude mít jinou základní strukturu, lidé budou čerpat zdroje identity, náležitosti, nikoli z rodiny, ale třeba právě s tím, že budou zapojeni do sítě různých jiných lidí, robotů, jazykových modulů a tak dále. Ta transformace bude nepochybně bolestná, tak to v historii vždycky bylo, když přišla nějaká nová technika, která radikálně tu naši společnost proměnila. Ale já věřím tomu, že pokud se podaří zvládnout ty velké vize, hlavně právě to sjednocení, sladění těch systémů s lidskými hodnotami, tak se můžeme dočkat společnosti, která bude pluralitní, velmi bude tolerantní, bude respektovat to, že lidé mají odlišné představy o tom, s kým žijou, komu se svěřují, s kým chtějí kamarádit, s kým mají sex a tak dále. Ale opravdu klade to na nás už teď obrovské nároky a tou otázkou nevyřešenou, nejistou je, zda dokážeme my lidé ty nároky skutečně splnit.
3: A jak to dopadne, to budeme sledovat v průběhu let. David Černý, editor knihy Umělá intimita, péče, přátelství, láska a sex v době AI robotů, Ústav informatiky Akademie věd České republiky. Díky moc, že jste byl s námi ve Vědě Plus.
7: Děkuji vám za pozvání ještě jednou. Naschledanou.
3: Jedinečnou digitální databázi středověkých tisků mistra Jana Husa zpřístupnili badatelé z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Obsahuje přes 500 dochovaných rukopisů a dalších materiálů, které lecos prozrazují o životě i učení tohoto středověkého církevního kazatele. Ten byl za své reformní názory upálen a v pondělí si připomeneme 611. výročí této události. Ve vysílání Plusu teď zdravím docentku Petru Mutlovou z Ústavu klasických studií Masarykovy univerzity. Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Jsme rádi, že jste s námi. Součástí digitální sbírky je obsáhlá Husova korespondence, a to je z Kostnice, kde svůj život završil. Jak hodně prozrazuje o jeho pocitech a osobním životě?
9: Husovy dopisy toho prozrazují velice mnoho o Husovi jako o člověkovi, protože v Kostnici ho strávil zhruba posledních 9 měsíců svého života, a to většinou ve vězení. Nicméně i v tom vězení mohl psát dopisy, což se a není asi obecně známý fakt. A v těch dopisech se Hus vyjadřoval samozřejmě politické situaci v Čechách, ale psal i o každodenních záležitostech. Nejdříve se stěžoval třeba na vysoké ceny v Kostnici, a po svém uvěznění si někdy reflektuje i svůj zdravotní stav. Stěžoval si, v jakých je podmínkách, že ho trápí bolest zubů, krvácení, horečka. No a nakonec, když už tedy si byl jistý, že ta smrt je nevyhnutelná, tak děkuje přátelům za podporu, vydával pokyny, kdo má zdědit které knihy, kožich a tak dále. A právě tady to balancování se životem přináší unikátní svědectví o Husově obdivuhodné vnitřní síle a jeho víře.
3: Paní Mutlová, zajímalo by mě, jakým jazykem jsou psány ty Husovy texty a které byste doporučila laikům, když by se chtěl třeba někdo jenom podívat, co a jak Hus psal?
9: No, Hus psal latinsky i česky ty dopisy, většina z nich je tady v latině, ale naštěstí my pracujeme a řada tedy badatelů pracuje už dlouhá léta na tom, aby ty dopisy byly přeloženy do češtiny, a já bych doporučila třeba posluchačům spis o manželství, který právě Hus napsal také v době svého uvěznění, tedy v extrémních podmínkách. A tento spisek sice je napsaný latinsky a on ho napsal pro jednoho ze svých žalářníků, mladého Itala Roberta, který měl vstoupit do manželství, a ukazuje právě na to, že mezi nimi vznikl nějaký hlubší a snad i přátelský vztah. A tento dopis my jsme také, náš výzkumný tým tentokrát pod vedením Jany Nechutové, přeložil nedávno z latiny do češtiny, takže je přístupný v digitální knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
3: Ve středověku hráli zásadní roli písaři. Kolik z těchto 500 textů je psáno samotným mistrem Janem Husem?
9: Tak velice málo těch takzvaných autografů, to znamená textů, které napsal autor vlastní rukou, se nám dochovalo úplné minimum. A to je stejné, to platí i pro Husovy texty, které se po staletí opisovaly a šířily po celé Evropě, tedy díky síti písařů. To znamená, těch jeho vlastních textů nemáme mnoho.
3: To znamená, a ti písaři tedy, jak jsme se bavili o tom, že ty texty byly buď v češtině a převážně v latině, to se týká i těch textů z pera písařů.
9: Přesně tak, přesně tak.
3: Ano, pardon. Můžete pokračovat určitě.
9: Právě tady z tohoto důvodu my jsme začali pracovat na databázi těch Husových spisů, která obsahuje informace o textech, které napsal Hus, nebo které mu byly v průběhu věku připisovány, protože s tím autorstvím ve středověku to bylo také trošku jinak. Některé Husovy texty byly anonymizovány, některé mu byly připisovány neprávem. No a právě tady v té naší databázi nenajdete jenom seznam názvů, ale u každého díla se dozvíte něco o jeho historii a zjistíte, v kolika a konkrétně ve kterých rukopisech se ten text dochoval, kde jsou tyto rukopisy uložené, zda existují staré tisky nebo moderní vydání nebo překlad, nebo jakákoliv odborná literatura.
8: A teď tedy pojďme k tomu, jak dlouho ta digitální databáze vznikla a kde najdeme středověké originály.
9: Ta databáze navazuje na celou řadu soupisových akcí, už které začaly v polovině minulého století, a náš tým na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity na tom začal pracovat po roce 2000, kdy tady doplňujeme ty předchozí soupisové akce, a takovou nadstavbou je, nebo velkým přínosem je to, že v mnoha případech vás ta naše databáze dovede rovnou k tomu prameni, k tomu rukopisu, který tedy k té středověké knížečce, která je stále uložená v nějaké paměťové instituci, v muzeu, v archivu nebo v nějaké knihovně. A pokud tyto rukopisy jsou totiž digitalizované, tak v naší databázi najdete přímo odkaz na ten digitalizát a můžete se na Husův text podívat tak, jak ho někdo viděl a pracoval s ním před více než těmi 600 lety.
8: No a do jaké míry může ta digitalizace textů přispět, řekněme, k lepšímu poznání Jana Husa?
9: Zcela zásadně, protože pro nás jako odborníky je ten přístup k těm rukopisům mnohem snazší. Můžeme tedy pracovat mnohem rychleji a nemusíme objíždět všechny jako zapadlé archivy po Německu, Rakousku a všude jinde. Ale a tím pádem můžeme i přinášet moderní edice těch husových textů, ale díky té databázi a digitalizaci můžeme zkoumat život husových textů podrobněji, to znamená, my mnohem rychleji zjišťujeme informace o tom, jak vznikaly, jak se šířily, kdo je četl a jak s nimi pracovali lidé v době Husova života, jeho následovníků a nebo další generace dlouho po něm.
8: A paní Hutlova, ano.
9: Už jenom... naše databáze chápeme jako nástroj, který prostě umožňuje klást nové otázky, objevovat Husa v novém světle.
8: A už jenom prosím v jedné větě, kde tu databázi najdeme?
9: Databázi najdete úplně nejjednodušeji na stránkách našeho výzkumného týmu na adrese hus.phil.muni.cz, tedy Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.
8: Jak se cítil Jan Hus před tribunálem v Kostnici a komu o tom psal, taky to se můžete dozvědět díky nově zpřístupněné digitální databázi středověkých tisků mistra Jana Husa. My jsme o tom ve Vědě Plus mluvili s docentkou Petrou Mutlovou z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Díky.
9: Díky moc, nashledanou.
10: Ondřej Soukup,
11: Josef Pazderka, míříme na východ.
10: Ten trend je ty zájezdy zkracovat, že i lidi, kteří tam letějí přes půlku světa, tak jsou tam třeba týden.
12: Já se snažím to těm turistům, o které se starám, nedávat zadarmo. Takže jsem vždycky se snažil, aby tu zemi poznali skrze utrpení.
11: Asi úplně začátečníkům bych nedoporučoval s tebou vyrazit. Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.

0: Češi jim peníze poslali přes sbírku. Karlovy Vary přivítali na červeném koberci amerického herce Dustina Hoffmana. Fotbalisti Austrálie a Egypta hrají o postup do osmifinále mistrovství světa. A počasí zítra bude slunečno, od severozápadu přechodně až zataženo a lokálně déšť nebo přehánky a teploty až 28 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Češi poslali přes 2 miliony a 600 tisíc korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Organizátor jim na poslední chvíli zrušil letní tábor. Peníze lidi poslali na veřejnou sbírku během jediného dne.
2: Děti se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje.
3: Popisuje ředitelka domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku Markéta Remešová. Za tábor pro děti zaplatila desítky tisíc korun, další domovy i 100 tisíc. Vybrané peníze jim pomůžou tyto výdaje pokrýt, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
4: Peníze půjdou právě na pobyty, tábory a náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově.
3: Organizátor pobytů spolek Tábory Aurora na dotazy nereaguje. Některé dětské domovy už na něj podaly trestní oznámení. Případem se zabývá i školský ombudsman. Anna Millerová, Radiožurnál.
0: Pacientky se od začátku července můžou objednat na preventivní vyšetření pro včasný záchyt karcinomu prsu i bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, které nemají praktika a gynekologa, nebo je pro ně časově obtížné vyhradit si volno. Například Igor Kyže z Masarykova onkologického ústavu v Brně novinku vítá a říká, že kapacitu mají zatím dostatečnou.
5: Určitě jsme na to připraveni, je možnost se objednávat jak telefonicky, tak webově. Doufám, že tuto praxi budou následovat další screeningové programy, jako je screening kolorektálního karcinomu a další. Já to vnímám jako velmi pozitivně.
0: Ženy můžou i nadále využít původní způsob se žádankou. Světové ceny potravin v červnu podruhé za sebou mírně klesly. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila organizace OSN pro výživu a zemědělství. Souhrnný index byl oproti květnu nižší o 0,3%. Zlevnily obiloviny, cukr a mléčné výrobky, naopak zdražily rostlinné oleje a maso. V Karlových Varech startuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Davy lidí přivítali amerického herce Dustina Hoffmana, který dlouho rozdával autogramy na červeném koberci. Na festivalu přebírá křišťálový globus za přínos světové kinematografii a uvádí svůj film Absolvent. Do Varů dorazil také americký herec Jesse Eisenberg, který v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál mluvil o svých kořenech ve střední a také východní Evropě.
6: Rodina pochází z jeho východního Polska. Mamka je z Moldavska, táta je Polák. Vždycky jsem chtěl pracovat v Polsku. Líbila se mi taky práce tady v Česku, v Liberci. Příští týden bych měl dostat občanství v Polsku, takže se sem budu moct vracet častěji. Fotbalisté Austrálie a Egypta hrají v Dallasu o postup do osmifinále mistrovství světa. Úvodní kolo play-off komentuje z Prahy reportér Tomáš Petr.
7: Polovina čtvrté minuty, zatím Austrálie Egypt nerozhodně 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
6: O půlnoci budou hrát obhajci světového titulu Argentinci proti Kapverdám. První kolo vyřazovací fáze uzavře duel se startem ve 3:30 našeho času mezi Kolumbií a Ghanou. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do osmifinále Wimbledonu. V českém derby porazila Nikolu Bartuňkovou 2-0 na sety. V dalším duelu čeká Krejčíkovou Karolína Muchová, která vyhrála nad Tajkou Savankevovou taky 2-0 na sety.
8: Zdržení na D1 u Miročovic a nehoda na silnici 50 u Uherského Hradiště. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s kratším zdržením okolo Miročovic. Provoz zpomaluje zúžení na mostě Šmejkalka od 23. kilometru. Kolona od 20. kilometru je zhruba do 10 minut. Na silnici 50 hlásíte nehodu u Uherského Hradiště. Na silnici do Brna se střetla 3 osobní auta u nájezdu na dálnici D55.
9: Takže se tam dobrýžďuje, je to tam na tom sjezdu z dálnice. dálnice takové jako nepřehledné.
8: Na silnici 35 pozor za Turnovem ve směru na Jičín. Zasahují tam záchranáři u srážky osobního auta s motorkou. Průjezdné je to Kyvadlově, tvoří se kolony v obou směrech. A na silnici 4 na výjezdu z Prahy směrem na Strakonice se střetla dvě osobní auta. Následky havárie překáží hned za sjezdem z Pražského okruhu. Je to tam s opatrností průjezdné, zatím bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty zítra 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy 24 až 28 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Dějiny mají někdy zvláštní smysl pro ironii. Jak jinak mluvit o tom, že vysoké postavení v sovětské komunistické straně získal před rokem 89 člověk, jehož dědeček byl ve stalinském Rusku prohlášen za kulaka a vyhoštěn ze Sverdlovské oblasti na Ural a jehož otec byl ve stejné době obviněn z protisovětské agitace a odeslán do pracovně nápravného tábora. Takového dědu a otce měl Boris Jelcin, symbol všeho možného, a často i nemožného, co se v Rusku dělo v 90. letech. Prostřednictvím ukázek z dobového rozhlasového vysílání Borise Jelcina připomenou novinář, dlouholetý komentátor Českého rozhlasu Plus a překladatel z ruštiny Libor Dvořák. Libor, hezký den.
11: Dobrý den.
10: A také David Hertl.
1: Archiv Plus.
10: A začneme nesnad rovnou na konci života Borise Jelcina, ale minimálně na konci jeho politické kariéry. Připomeneme si pořad Ozvěny dne ze stanice Radiožurnál.
12: Boris Jelcin se postaral v poslední den roku 1999 o nečekanou senzaci. Ruský prezident odstoupil ze své funkce o půl roku dříve, než se plánovalo. O reakcích Ruska, kterého okamžitě přirovnalo ke generálu de Gaullovi a největším osobnostem ruských dějin, informuje David Šťáhlavský.
13: Boris Jelcin se omluvil veřejnosti za to, že nenaplnil očekávání s ním spojená. Přesto rozhodnutí o abdikaci označil za těžké. Odcházím dříve, než vypršíme období, ale pochopil jsem, že to musím udělat. Jelcin předal symbolicky ústavu a řetěz s řádem za zásluhy o vlast premiéru Vladimíru Putinovi, úřadujícímu prezidentu a vrchnímu veliteli ozbrojených sil, který nyní disponuje i jaderným klíčem. Jelcin ho považuje za svého nástupce. Definitivně rozhodnou předčasné volby 26. března. Většina ruských politiků vítá odstoupení prezidenta, stejně jako 58% Rusů.
10: Ono to v té ukázce na začátku zaznělo, jenom pro jistotu zopakuji, stalo se 31. prosince 1999. Libore, tohle možná málo kdo nebo možná vůbec nikdo nečekal, předpokládám, nebo ptám se, bylo to i pro vás překvapení?
11: Musím se přiznat, že to pro mě bylo překvapení docela velké, nicméně, protože tuhle epizodu jsem komentoval za ta léta už nejednou, tak si vybavuji, že Boris Jelcin tehdy ukázal na toho nesmělého proplešatělého blondiáčka a poznamenal, že tohle je ruský politik 21. století. Vím, že jsem se tenkrát bohapustě rozesmál, ale ten smích mě postupně přecházel, až jsme se dopracovali dnešní doby.
10: Jak to vůbec má člověk, který sleduje Rusko? Je možné tam něco předvídat, předpokládat? Teď myslím samozřejmě, pokud jde zejména o Vladimíra Putina, ale i obecně.
11: Řekl bych, že je to nesmírně těžké a ti takzvaní kremlinologové, kteří se do takovýchto prognóz pouštějí, tak se často mýlí. Na druhé straně leco lze odhadnout. To jsou ku příkladu ty věčné návraty ke vždy nové, ale stále bych řekl původní ruské totalitě a autoritářství.
10: Bavíme se o Borisi Jelcinovi, my bychom možná mohli odvyprávět jeho životopis od narození až po nástup do těch klíčových politických funkcí, ale necháme to na jiných. V roce 1991 přineslo Jelcinův životopis české vysílání Rádia Svobodná Evropa.
14: Boris Jelcin se narodil 1. února 1931 ve vesnici Budka, vzdálené asi 200 kilometrů od Sverdlovska. Ve Sverdlovsku vyrostl Jelcin v mladého muže a jednou procestoval celý Sovětský svaz bez jediné kopějky v kapse. Přivydělával si různě pomocnými pracemi, aby mohl v cestování pokračovat. Boris Jelcin vystudoval stavební inženýrství a už za studentských let byl populárním, a sice jako hráč odbíjené. Ve svém pracovním životě vedl různé stavební inženýrské práce a byl vedoucím stavební správy.
15: V roce 1968 začala Jelcinova politická kariéra a roku 1981 byl tento energický, dobrosrdečný muž, který sám sebe označuje za člověka bouřlivého charakteru, zvolen do ústředního výboru Sovětské komunistické strany. V dubnu 1985 jej Gorbačov povolal do Moskvy a svěřil mu stavební oddělení ústředního výboru. Ještě v červnu téhož roku se stal Boris Jelcin tajemníkem ústředního výboru a půl roku na to dostal funkci předsedy Moskevské komunistické strany s úkolem odstranit byrokracii a korupci, která v té době nabyla až povážlivých rozměrů.
14: Jelcinova popularita v roli nejmocnějšího funkcionáře v Moskvě silně stoupla, když zahájil projektovací práce na zkrášlení hlavního města a snažil se přitom o udržení historických stavebních památek. A současně vyhlásil boj zastaralým nepořádkům a privilegiím stranické nomenklatury a vystoupil z řad komunistické strany Sovětského svazu. V souvislosti s tím se často objevoval z nenadání a bez předchozího ohlášení uprostřed lidí, čekajících v dlouhých frontách na nedostatkové zboží. V té době se v Borisu Jelcinovi začala rozvíjet podivuhodná schopnost postřehnout náladu mezi lidmi, porozumět jejich starostem a vyjádřit je pak slovy prostého člověka.
10: Libore, vzpomenete si vy sám, kdy jste osobně poprvé zaznamenal vůbec existenci muže jménem Boris Jelcin?
11: Já bych řekl, Davide, že to bylo hned poté, co Jelcin přišel do Moskvy, protože je pravda, že on mezi těmi klasickými sovětskými funkcionáři, jimž byl konec konců i sám Gorby, jak se říkává, on byl příkladem opravdu takového rovného, přímého chlapa, spíše klapáka bych dokonce řekl, díky své postavě a pro běžného Rusa charakterizoval to, čemu se říká mužik nebo krěpký mužik. Nesmíme to cítit tak pejorativně, jako to zní v češtině, to mužik, ale naopak to je prostě pochvala. To je správný chlap na svém místě.
7: Chlapík.
11: Ano.
7: Je to
11: ano.
7: Chlapík.
10: Já jsem prohledal archiv Českého rozhlasu a zřejmě poprvé se jméno Borise Jelcina objevilo v našem vysílání 13. července 85. Byl to přesně 2 týdny poté, co se Jelcin stal tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu.
16: Delegace komunistické strany Sovětského svazu vedená tajemníkem ústředního výboru strany Borisem Jelcinem se v Lucemburku sešla s aktivisty Lucemburské komunistické strany. Předseda Lucemburské komunistické strany René Urbany na setkání zdůraznil odpovědnost komunistů za osud míru. Boris Jelcin uvedl, že komunistická strana Sovětského svazu bude nadále dělat vše pro zastavení horečného zbrojení, pro zachování míru ve světě.
10: Asi nic, co by vybočovalo z nějaké dobové zpravodajské terminologie. Libore, většinou se říká, že do Moskvy, a my jsme to vlastně slyšeli v té zprávě Svobodné Evropy, přitáhl Jelcina Michail Gorbačov. Ty informovanější zdroje tvrdí, že Gorbačov to udělal na základě doporučení Jegora Ligačova. Já teď jenom připomenu chronologii. Gorbačov se do čela Sovětského svazu dostává v březnu 85. V dubnu Gorbačov do nejvyššího vedení povolává Ligačova, který dostane na starosti takzvanou organizační a stranickou práci a ideologii, a fakticky tedy je to muž číslo dvě ve straně. A v dubnu 85 už je v Moskvě nepříliš známý sverdlovský tajemník Jelcin. Bylo to tak, že Gorbačov hledal nové tváře?
11: Já bych řekl, že ano, protože v jistém smyslu pro sovětské občany tehdejší on sám byl přece novou tváří a byl to člověk, který podobně jako Jelcin sám pocházel z venkovského prostředí, to je tuším ze stavropolského kraje, doufám, že to nepletu. Takže také on byl člověk, který přestože už byl členem ústředního výboru, tak se najednou dostal do popředí, jenom letmo si připomeňme, že to bylo po té trojí smrti rychle za sebou jdoucí tří generálních tajemníků, takže i to gerontokratické politbyro se rozhodlo prostě, že nezbývá nic jiného, než do vůdčí funkce jmenovat toho 50-letého komsomolce, jak to mu říkat.
10: Je přinejmenším zajímavé, že oba ti muži, Jelcin i Gorbačov, byli vlastně stejně staří. Oba se narodili na přelomu zimy a jara 1931, Jelcin 1. února, Gorbačov 2. března. Měli za sebou tedy, jak teď bylo řečeno, podobnou kariéru oblastních tajemníků, kteří se postupně vypracovali. Ale ty jejich cesty se měly rozejít. Připomeneme si rozhlasové zpravodajství z 12. července 1990.
17: 28. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu měl dnes skončit. Místo toho přinesl událost, která vyvolala značný rozruch. Telefonuje zpravodaj Petr Voldán.
18: Chýlil se k závěru dnešní program. Delegáti sjezdu měli za sebou oznámení výsledků voleb druhého muže ve straně, diskusi ke stanovám, zprávu o hornické stávce a další, když udeřil hrom. Při posuzování kandidatur do nového ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu seznam obsahoval 311 jmen, požádal o slovo Boris Jelcin. Skoprnělému sálu oznámil, že se vzhledem ke zvolení do čela parlamentu Ruské federace a proto, aby si uvolnil ruce k nadstranickému řešení problému republiky, vzdává kandidatury na členství v ústředním výboru, opouští řady KSSS. Michailu Gorbačovovi nezbylo, než pověřit mandátovou komisi, aby ukončila platnost sjezdového mandátu Borise Jelcina. Ten už v sále nebyl, protože po vystoupení z tribuny odešel z Kremlu.
10: Kdy začalo být, Libore, jasné, že směřování těch obou politiků Gorbačova a Jelcina bude různé? Napadá mě, jestli to nějak nesouvisí s tím, že Gorbačov pořád žil takovou tu velkou globální politikou, byť se mu tedy Sovětský svaz doslova rozpadal pod rukama, zatímco Jelcin se orientoval na ruskou politiku a na Rusko. Je to tak? Souvisí to s tím?
11: Já bych řekl, Davide, že to říkáte naprosto přesně. Takhle nějak to je, ale tenhle ten tah, který byl svým způsobem překvapivý, tak už zároveň mířil k tomu, co se stalo poté. To jest, Jelcin měl v tuto chvíli už patrně v záměru osvobodit Ruskou federaci nebo ji osamostatnit přinejmenším a stanout v jejím čele, což se mu také zanedlouho podařilo.
10: Možná bychom mohli jen konstatovat, že ten spor mezi oběma muži se naplno rozhořel poté, co Jelcin v únoru 91 vyzval v sovětské televizi Michaila Gorbačova k odstoupení. My se teď ale posuneme do května 91. To bylo měsíc před historicky první volbou ruského prezidenta. A tehdy přijel Boris Jelcin, který tedy do této funkce prezidenta pochopitelně kandidoval, na návštěvu Československa.
17: Na pozvání předsedy federálního shromáždění Alexandra Dubčeka přiletěl dnes na oficiální návštěvu Československa Boris Jelcin, předseda ruského parlamentu, politik, o kterém se ve světě hodně mluví. Jeho pobyt v Praze sleduje Petr Voldán.
19: Boris Jelcin byl dnes už na starém ruzinském letišti takový, jak ho známe, usměvavý, jistý, ale také víc diplomatický. Ještě víc k nepoznání byl ale Boris Jelcin, když reagoval na moji otázku, jestli úspěch návštěvy u nás může příznivě ovlivnit jeho šance při volbách prezidenta Ruské federace. Nespojuji jedno s druhým, protože by nebylo dobré před volbami být sebejistým. Vždycky je třeba bojovat, konstatoval Jelcin. Předseda ruského parlamentu zopakoval svůj postoj k událostem roku 1968. Tehdy to chápal jako nedorozumění, dnes vměšování do našich vnitřních záležitostí hodnotí jako hrubou chybu. Setkání Borise Jelcina s Alexandrem Dubčekem v budově federálního shromáždění se odehrálo mezi čtyřma očima bez novinářské přítomnosti, aby pak oba politiky přivítalo Václavské náměstí. Tam host uctil památku Jana Palacha a po krátké diskusi s novináři se vydal na Pražský hrad, kde ho očekával prezident Václav Havel.
10: Jelcin se za měsíc skutečně stal prvním ruským prezidentem, i když to vítězství nebylo možná až tak drtivé, získal 57% hlasů. Funkce se ujal 10. července 1991 a za další zhruba měsíc měl první příležitost se předvést. V hroutícím se Sovětském svazu totiž Jelcin zdaleka nebyl jediným, komu docházela trpělivost s Gorbačovem. Skupina vysoce postavených představitelů Sovětského svazu vytvořila takzvaný státní výbor pro mimořádné události. Oznámili, že v souvislosti s nemožností Michaila Sergejeviče Gorbačova z důvodu jeho zdravotních problémů plnit povinnosti prezidenta Sovětského svazu se ujímají moci. Gorbačova ve skutečnosti internovali v domácím vězení na Krymu, pučisté poslali do Moskvy tanky a výsadkáře. A co udělal Jelcin, o tom se bavili 19. srpna 1991 večer ve studiu Československého rozhlasu Petr Voldán a moderátor Boris Riegler.
20: Pojďme teď k osobnosti Borise Jelcina. Jakou tu hraje roli, jakou tu bude hrát roli, už jsme tu prozradili, že řekl, aby Moskvané a Sověti byli neposlušní. Jak to prosím vás interpretovat? Jak tomu rozumíte, pane Voldáne?
21: No já si myslím, že tady bude jednak snaha Borise Jelcina vystupovat v roli už moudřejšího politika, než jak jsme ho třeba znali dřív. To znamená, že se sám taky bude snažit nejít na nějakou otevřenou konfrontaci nebo hnát lidi proti těm tankům, které vidíme třeba i teď ve studiu v záběrech té televizní společnosti CNN, bylo to před malou chviličkou. Takže tady může být jeden z těch momentů. On se prý také snaží spojit se s Michailem Gorbačovem, zatím se mu to podle jeho slov na tiskové konferenci nepodařilo. Takže teď bude otázka, jak ten Jelcin bude, hlavně s těmi masami, protože ta jeho popularita tam veliká je, to ukázali i volby ruského prezidenta, jak s nimi on bude manipulovat. Druhá otázka je, jak třeba může vykonávat určitou tu pravomoc, o které si myslí, že jí má. Tam třeba dneska přišla zpráva o tom, že nařídil vojákům a bezpečnosti v ruském, prostě v ruské podřízenosti, aby podléhali pouze nařízením ruského prezidenta a ruskému parlamentu. Tady je otázka, jak se to střetne proti sobě.
10: Libore, ten srpnový puč z roku 91 je určitě okamžikem, kdy se Jelcin stává klíčovou osobností pro další vývoj v Rusku a vlastně i v tom hroutícím se Sovětském svazu, který pak zanikne v prosinci 91. Je to začátek i pádu Gorbačova, vidíte?
11: Je to začátek Gorbačova pádu bezesporu, ale víme, že tomu nejdřív předcházelo to rozpuštění Sovětského svazu, což by jenom dokládalo to, co jsem říkal před chvílí, že Jelcin už dosti dlouho tímto směrem mířil. Podstatné také je, že přestože ten státní výbor tvořili mimo jiné představitelé silových struktur KGB, obrany a tak dále, tak Jelcin nepodlehl, prostě nenechal se zmást a stal se vítězem, byť zdánlivě stál proti funkcionářské, nebo jak tomu říkat, přesile. Ale on jí porazil, protože řekl bych, že sovětští občané tenkrát jakkoliv měli s Gorbačovem už problém v řadě ohledů, tak ten Jelcin je tou svou mužickou přímostí a rovností, tak říkají, získal na svou stranu a působil opravdu, kromě samozřejmě zalitých komunistů, na ty ostatní občany jako zachránce vlasti.
10: On, ten Jelcin je často spojován také s tím, čemu se pak říká šílené devadesátky. V době jeho prezidentování byla zahájena liberalizace cen a po ní následovala velmi divoká privatizace bývalých sovětských státních podniků. My jsme v těch letech 91 až 93 u nás řešili rozpad federace. Vnímáte to tak, že tu ruskou realitu jsme u nás tak jakoby neřešili v té době úplně?
11: Řekl bych, že jsme ji neřešili, že jsme si všímali vlastních tehdy starostí, a to bylo to dělení federace, to máte svatou pravdu, které nebylo samozřejmě tak dramatické jako rozpad Sovětského svazu, protože ten se opravdu rozpadl na ty jednotlivé republiky, což si dejme tomu po nástupu Gorbačova k moci vůbec nikdo neuměl představit.
2: Rozdíly v názorech na ruskou cestu ekonomické reformy a také na reformu ústavní struktury Ruska přispěly potom k takové další politické krizi v Rusku, která vyvrcholila v říjnu 1993, kdy Jelcin dokonce nařídil rozpuštění opozičního parlamentu, což byl protiústavní krok tedy, na což parlament vyhlásil Jelcinovo odvolání. Opět se u parlamentu střílelo, celkem bylo asi 150 mrtvých. Ostatně ozvěny dne 4. října 1993 řeknou více.
4: Mocenský boj mezi parlamentem a prezidentem v Rusku vrcholí. Události dnešního dne shrnuje náš spolupracovník, moskevský zpravodaj Slovenského rozhlasu Jan Šmihula.
22: Přibližně okolo 3. hodiny popoludní přišel k parlamentu minister obrany Pavel Gračov, aby přijal bezpodmínečnou kapituláciu. Ešte asi pol hodiny predtým sa začali vzdávať prvé skupiny ľudových poslancov a obráncov parlamentu. Vychádzali z horiacej a značne poškodenej budovy bývalého najvyššieho sovietu s rukami nad hlavou. Príslušníci špeciálnych jednotiek vojsk ministerstva vnútra, OMON, ich dôkladne prezreli a odvádzali k autobusom, ktorými ich odvážali na neznáme miesto. Počas celého dňa bolo územie okolo parlamentu obklúčené vojakmi a milicionármi a neustále sa rozliehala takáto streľba. Sporadickú streľbu počuť pri moskovskom Bielom dome, ktorý už údajne kontrolujú vládne vojska aj v týchto chvíľach. Nemienia sa im vzdať posledné zvyšky nezmeriteľnej ozbrojenej opozície. Čiže moskovská krvavá dráma, ktorú rozpútali stúpenci sovietskej moci, pokračuje.
2: On tenhle vojenský útok proti parlamentu Jelcinovi hodně pošramotil pověst demokrata, kterou si jakoby vybudoval. Libore, tam je ale nejzajímavější taková ta prakticky naprostá podpora Borise Jelcina v tuhle chvíli. Ze strany většiny důležitých zemí demokratického západu opravdu nikdo nepochyboval o tom, jestli to, co Jelcin dělá, je správné?
11: Já bych řekl, že tomu tak bylo, a musíme si uvědomit, že těmi svými charakterovými vlastnostmi, u nichž tady byla řeč jak z mých úst, tak z úst kolegů, zkrátka on budil ty sympatie nejenom doma, ale také na západě.
2: Napadají mě ty dvě čečenské války v letech 94 až 2009, to je vlastně až 200 000 mrtvých. Takové zvláštní krvavé dědictví, které Jelcin předal potom Putinovi. Proč to Čečensko bylo pro Moskvu, nebo je pro Moskvu tak strašně důležité?
11: Víte, já si, Davide, myslím, a potvrzovali mi to četní moji moskevští kolegové, třeba Leonid Radzikovský, tehdy velmi známý novinář, který říkal, no ano, ono je to 30 000 čtverečních kilometrů území, to je naprosto

0: zanedbatelné území, ale ten precedens, toho precedentu se tady samozřejmě všichni bojí a o ten šlo, řekl bych, především.
1: Konec Jelcinova prezidentského úřadu jsme si už připomněli, to byl ten slavný Silvestr roku 1999, no a potom přišel 23. duben 2007.
2: Ve věku 670 let dnes v Moskvě zemřel jeden ze symbolů ruské demokracie 90. let, bývalý prezident Boris Jelcin. Podle nemocničních zdrojů byla příčinou jeho smrti srdeční zástava. Jelcin už v minulosti podstoupil operaci srdce. Na konci roku 1999 na prezidentskou funkci nečekaně rezignoval a své pravomoci předal současnému prezidentovi Vladimíru Putinovi.
1: Tak když se vyprávěly neuvěřitelné historky o Jelcinově alkoholismu, tak opravdu jenom stručný pohled na seznam jeho pobytu v nemocnici po roce 1990 potvrzuje, že měl daleko větší problémy se srdcem než s játry. No, bez ohledu na to, Libore, jaký je dnes Jelcin hodnocen, myslím, jak v tom demokratickém světě, tak v Rusku.
0: Já si myslím, že zejména v tom demokratickém světě je hodnocen objektivně, to jest dnes už jsou zcela patrné a řekl bych dokonce i zdokumentované všechny jeho přednosti i všechny nešvary jeho, dejme tomu, bouřlivácké natury. Už to tady také zaznělo. V Rusku samotném bych řekl, že je pro prostého Rusa symbolem těch divokých devadesátek, o kterých už tady také padlo slovo, že to zkrátka dobře zpětně nebyl ten dobrý chlap, ale vypočítavý pacholek, který zkrátka dobře sledoval hlavně své vlastní zájmy. Do jisté míry je to pravda, ale v každém případě byl přece Jelcin ten, který zachránil Rusko před restaurací komunismu. Už jsem to tady jednou naznačil, ale to je velmi důležité a to byla jeho zásluha v prezidentských volbách třeba v 96. roce, kdy tyhle ty choroby všechny, o kterých mluvíte, byly zcela zřejmé a byly víceméně veřejným tajemstvím.
1: Říká Libor Dvořák, se kterým jsme si poslechli ukázky z rozhlasového archivu. Libore, díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Na pořadu technicky spolupracovali mistr zvuku Ladislav Čurda a archivář Petr Markovský a s poděkováním za to, že jste nás poslouchali, se loučí i David Hertl.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Americký herec Dustin Hoffman převzal na zahájení festivalu v Karlových Varech křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. 88-letý držitel dvou Oscarů za snímky Kramerová versus Kramer a Rain Man uvede 4. července ve Velkém sále Termalu film Absolvent z roku 1967. Energetická společnost ČES od konce srpna zvýší ceny některých svých fixovaných ceníků elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Elektřina například u dvouletých tarifů zdraží zhruba o 6, plyn o přibližně 17%. Dodávky energií v důsledku blízkovýchodní krize v minulých týdnech a měsících zdražovaly i další dodavatelé. Frontová linie na Ukrajině, která se 5. rokem brání ruské invazi, zůstala v červnu převážně zamrzlá. Rusko ve své snaze o postup nadále stagnuje. Píše to agentura AFP na základě analýzy dat Amerického institutu pro studium války. Rusku data přisuzují čistý zisk 30 kilometrů čtverečních, hlavně v Charkovské oblasti. Ukrajina pak osvobodila 11 kilometrů čtverečních v Záporožské a 18 kilometrů čtverečních v Dněpropetrovské oblasti. A čeští policisti společně se svými tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří se podle nich podíleli na provozu podvodného call centra v Istanbulu. Skupina je spojena s víc než 11 podvodů na českých občanech, při kterých vznikla škoda přes 553 milionů korun. Informovala o tom Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Na fotbalovém mistrovství světa se rozhoduje o dalším osmifinalistovi, a to v utkání mezi Austrálií a Egyptem. Duel sleduje reportér Tomáš Petr.
5: 32. minuta končí, 33. začíná. Egypt vede nad Austrálií 1-0 po gólu Ašura. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
4: O půlnoci českého

0: motorkou. Na místě záchranáři je to zřejmě obtížně průjezdné, tvoří se kolony v obou směrech. Na silnici 4 pozor na nehodu za Prahou směrem na Strakonice. Za sjezdem z Pražského okruhu se střetla dvě osobní auta, je to s opatrností průjezdné. A v Ostravě opatrně v nájezdu na silnici 56 směrem od Vítkovic na centrum. V nájezdu překážejí následky kolize osobního auta s autobusem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo a v severní polovině Čech později lokálně déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy 24 až 28 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Plošný zákaz sociálních sítí dětem mladším 15 let není vhodné řešení rizik, která tyto služby pro děti znamenají, říká skupina odborníků z českých vysokých škol. Plošný zákaz podle nich může působit jako jednoduché a rozhodné řešení, ale neřeší hlavní příčiny problému. Co navrhují místo plošného omezení? Téma dnešního vydání pravidelného pořadu o světě počítačů a internetu, kterým vás provází David Slížek.
1: Online Plus.
3: Ve studiu samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
4: Ahoj Davide.
3: A diskutovat s námi bude stejně jako minulý týden Martin Kožíšek, projektový manažer sdružení CZNIC, který se zabývá bezpečností dětí na internetu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: My jsme minulý týden mluvili o tom, proč čeští odborníci z vysokých škol z Brna, z Olomouce a další, tak proč vlastně plošný zákaz sociálních sítí dětem mladším 15 let nebo 16 let nedoporučují. Sami ale ve svém stanovisku uznávají, že sociální sítě přinášejí rizika a vyžadují systémovou reakci. Jak by tady ta systémová reakce podle toho odborného vyjádření vlastně měla vypadat? Ptám se Martina Kožíška.
5: Než zákazy, tak určitě funguje nějaká preventivní opatření a v tuhle chvíli určitě víc apelovat na rodiče, protože rodiče jsou dost často ti, kteří dávají to první zařízení dětem. Edukovat je o tom, jaká je vhodná míra, jaký obsah by děti měly konzumovat a možná působit už i v předškolním věku na prvním stupni nějaké první preventivní programy a konkrétně u škol, tak se dost často stává, že učitel je tím prvním, kdo dítěti zakládá nějakou sociální síť, třeba WhatsApp, kde děti nutí zakládat nějakou třídní skupinu ve snaze jim posílat nějaké úkoly. A co se týká prevence, je to nejúčinnější forma, jak předejít vlastně nějakým rizikovým jevům na internetu. Může to být kyberšikana, může to být nějaké návykové chování. A druhou rovinu toho, jak se bránit, je tlačit na sociální sítě, aby upravili design služeb tak, aby nebyl nějakým způsobem návykový, rizikový pro děti nebo případně i pro dospělé.
3: Ano, zvýšit odpovědnost digitálních platform. To je jeden z těch bodů, které vlastně to odborné stanovisko zmiňuje hned na začátku. Jak si to ale představujete? Protože tady jsou různé, třeba v Evropské unii, různé zákony, nařízení, která vlastně říkají sociálním sítím a velkým platformám, jak by měly fungovat, že by neměly být, nebo jako podporovat nějaké chování, které vzbuzuje závislosti, že by měly zvažovat a posuzovat svá rizika a vlastně přijímat nějaká opatření, ale nevypadá to úplně, že by se do podobných věcí dobrovolně hrnuli.
5: Bavíme se tady hlavně o těch největších platformách typu Meta, případně Snapchat, TikTok a podobně, které vlastně v tom designování těch služeb zašly jako daleko v tom, že používají jako pokročilé nástroje doručování obsahu. Je s tím spojená celá řada různých jako negativních jevů typu králičích nor, kdy ta sociální síť odhadne moje nálady, pocity. Ve chvíli, kdy jsem v nějaké úzkostné náladě, tak mi může paradoxně nabídnout něco, co mě ještě víc z té deprese nějakým způsobem zavede dál a podobně. Takže tlak na sociální sítě, aby omezili doručování obsahu dětem, je jako naprosto legitimní. Druhá věc je ta, že velká část toho rizikového chování se neodehrává na těch největších platformách. Odehrává se na nějakých komunikačních kanálech, ať už je to WhatsApp, ať

0: už je to Discord, ať už je to Telegram a podobně. A pak tu máme nějaké sociální sítě, které jsou mimo Evropskou unii. Může to být TikTok a tam si myslím, že TikTok s náma úplně a Čína nekamarádí, takže nařizovat jí to, jak by se měla chovat nebo co by měla sbírat, je naše možná zbožné přání, ale realita bude úplně jiná.
1: Ale myslíte tedy opravdu, že ten tlak, dejme tomu regulační tlak na to přijímat nějaké přísnější zákony, tak že tohle by mohlo právě pomoci, že bychom měli být schopni tady dotlačit ty platformy k tomu, aby třeba místo toho algoritmického obsahu nám, nebo řazení obsahu nám nabízeli zase ten časově řízený, to znamená, dejme tomu, od nejnovějších příspěvků od našich kamarádů.
0: Něco to si myslím, že by úplně nefungovalo. Já nevím, jestli jste si někdy zkusili přepnout zeď jako do chronologického řazení a navíc jako schovat to, co vám doručuje algoritmus a jenom vidět ty příspěvky od přátel. A já jsem najednou zjistil, že moje zeď, která běžně má jako desítky jako příspěvků, má třeba jenom dva příspěvky denně. Uh-huh. A v tu chvíli by mě to jako nenutilo jako tu síť používat, protože se tam vlastně jako nic neděje. Takže bude to velmi těžké, jako, protože ty sítě jsou vybudovány tak, aby nás na těch sítích udrželi, aby se tam zobrazoval nějaký obsah, aby ta sociální síť jako vydělávala. A ve chvíli, kdy tohle zakážeme, tak otázka, jako proč by ty sítě jako fungovaly tak, jak fungují, protože cílem je tam vydělat co nejvíc peněz.
1: No jak by se tedy měly změnit, aby fungovaly dál i aby měli tu obchodní logiku pro ty jejich majitele, ale zároveň, aby prostě omezili ta rizika, která třeba pro děti tam jsou?
0: Za mě největší riziko, a to teda řadím na první místo před kyberšikanou, predátory a další rizikové jevy, jsou právě ty algoritmy, které způsobují a jsou zesilovače různých strachů, pocitů u dětí, můžou nás zavést do situací, které si dokážeme představit. A když se bavíme s dětmi, tak sami dost často pozorují to, že když je nějaký obsah na té síti přestane zajímat, třeba zvířátka, přestanou to lajkovat, tak ta sítě trošičku zmatená a začne jim nabízet jako týraná zvířátka, protože cílem té sítě je udržet to dítě jako v nějakém napětí, emocích a podobně. A ve chvíli, kdy to nefunguje, tak vám začne nabízet neschválený obsah, který jako je dost často jako závadný. Takže to je první věc, kterou bychom měli omezit, tlačit na platformy, pak je tady celá řada evropských nařízení, DSA, rozhodně schválit. Je tady akční plán proti kyberšikaně, donutit platformy, aby se podílely třeba na prevenci, přispívaly ze svého rozpočtu na preventivní aktivity, těch kroků je celá řada.
2: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Petře, myslíš, že se tedy platformy dají změnit tak, aby eliminovaly ta největší rizika, která hrozí dětem? Já tedy za sebe můžu říct, že já velmi často přepínám nebo mám přepnuté defaultně různé sociální platformy na to časové řazení a mně to tedy funguje, ale já tam mám opravdu asi naklikáno spoustu věcí, které sleduju, takže nemám tu timelineu potom prázdnou a vlastně snažím se vyhnout tomu algoritmu, protože přesně mi přijde, že najednou se mi tam pak začnou objevovat věci, které tam vlastně nechci, a které mě tedy spíš jako štvou a vyvolávají tu emoční reakci. Ale Petře, myslíš, že tedy, že by se opravdu platformy mohly nějakým způsobem změnit a že máme nástroje, jak je k tomu třeba přinutit, když to nedělají dobrovolně?
3: Já nevím, protože on to vlastně nikdo ještě pořádně neskusil. Mluvme o evropské úrovni, protože Česká republika je příliš malá na to, aby sama něco změnila a nemá smysl to ani zkoušet, když jsme členskou zemí Evropské unie. Nařízení evropské o digitálních službách, Digital Services Act, DSA, platí postupně, vstupuje v účinnost jedna jeho část po druhé. A tam je do značné míry napsáno všechno, o čem si tady povídáme. Jak by se provozovatelé těch platform měli chovat. A to, o co teď jde, je, jak pevně dokáže evropská legislativa vymáhat po těchto firmách poskytujících služby v Evropské unii, aby se řídili jejími zákony. V situaci, kdy Evropa a Amerika nejsou kamarádi, což nejsou, tak to může být velmi problematické a potom opravdu je to otázka, jak daleko dokáže Evropa zajít ve své důslednosti ty zákony vymáhat. Jestli dokáže zajít třeba až po bod, kdyby některým z těchto platform totálně zakázala činnost. veřejnost v zemích Evropské unie. To zatím nikdo neskusil, tudíž tvoje otázka, jestli ty nástroje máme nebo nemáme, nutně musí mít odpověď, že nevíme. Ještě jsme nevyzkoušeli, jak pevně fungují, jak ostrý ten nůž je, který si na to Evropa vyrobila. A rovnou bych k tomu dodal, že kdyby věci došly takhle daleko, tak je potřeba, aby Evropa byla připravená být v tomhle nějakým způsobem soběstačná, to znamená, aby vyvinula, to už se děje, ale pomalu, svoje vlastní sociální média, která budou provozována a spravována tady a budou celoevropská a budou možná veřejnoprávní, možná komerční, to možná oboje, ale aby tady byla.
1: To jsem zvědavý, jestli tohleto by mohlo vlastně mít šanci na úspěch většinou.
3: Tak víme, že takové projekty už existují, že vznikají a zase pořád nevíme.
1: Si myslím, tedy.
3: Ani to ještě nevíme. To je úplně stejné jako s tou předchozí otázkou. Nevíme, jestli jsou úspěšné, protože nikdo je ještě neskusil naplno uvést do chodu a postavit se za to nějakou vahou finanční i politickou. To by se napřed tohle muselo stát a pak bychom si mohli říct, jestli byly úspěšné nebo nebyly. Dokud se to nestane, tak o tom budeme pořád jenom teoretizovat.
1: Posílit mediální a digitální výchovu, to je další návrh. Vlastně, co dělat místo zakazování, plošného zakazování sociálních sítí dětem. Další návrh té skupiny odborníků. Posílit mediální a digitální výchovu, já už jsem měl pocit, že už se posiluje nějakou dobu, že už se i do vlastně školních osnov vkrádají tahle témata. Pak jsou samozřejmě organizace, jako je CZNIC, také, které vlastně působí na školách, dělají školení pro děti nebo nějaké besedy, i pro rodiče samozřejmě. Pokud tedy rodiče přijdou, protože co jsem se tak různě bavil s těmi lidmi, kteří dělají lektory, tak ti říkají, že rodiče většinou nechodí na ty
0: lepší se to.
1: Lepší se to.
0: Dříve se ty akce dělaly po třídních schůzkách, takže ten rodič byl velmi naštvaný. A pak ještě po něm někdo chtěl, aby hodinu seděl a poslouchal, co děti nemají dělat. Dneska je ta poptávka ze strany jako těch rodičovských sdružení a škol tak obrovská, že když přijdete na tu akci, tak je plno. A dělají to dost často knihovny, takže ten zájem se jako naprosto změnil.
1: Tak to je skvělé.
0: Takže tam mám jako dobrý pocit. A co se týká té mediální výchovy, ono je velký rozdíl, když půjdete na základní školu, učiliště a gymnázium. Na středních odborných školách jako velká část těch dětí neprošla vůbec žádným podobným školením nebo respektive programem. Když půjdete na gymnázium, tak budete mít pocit, tak to české školství je skvělé. A když půjdete do nějakého učiliště nebo třeba i do dětského domova, nebo půjdete do výchovních ústavů, do různých nízkoprahových skupin, tak nejenom zjistíte, že jako je tam ohromná propast. A měli bychom se soustředit i na tyto skupiny dětí.
3: To jsou zase ty nůžky, o kterých jsme tady mluvili minulý týden.
1: Jak tedy by se měla ta mediální a digitální výchova posílit? Nepředpokládám, že dělat ve škole nějaký speciální předmět, ale spíš rozprostřít to téma do těch stávajících předmětů. Co by se v tomhle ještě dalo udělat, aby to fungovalo lépe podle vás?
0: Já bych možná se nebál začít už dříve, než se začíná na tom druhém stupni. A myslím si, že ta vhodnost zařazení některých těch částí už patří na první stupeň. Nebál bych se tam naučit nějakou kreativitu na nějakých nástrojích, používat nějaké aplikace a podobně, vyzkoušet si třeba, jak funguje umělá inteligence a stříhat videa, případně to zprostředkovat na hraní her a podobně, vybudovat tam nějaké podobné věci. A postupem času vytvořit ověřování informací a další témata. Ale myslím si, že ty školy, pro některé školy to může být okrajové téma. Dokonce jsem se setkal i s názory některých ředitelů škol, že my tu propagandu tady nechceme. Mm-hmm. Je to dost často spojené s tím, že jako když jdete jako z mediální výchovou do školy, že tam automaticky budete jako ukazovat, že ten je špatný, tento politik a ten jako říká něco jiného a my vás tady nechceme, protože to je propaganda. Stává se to relativně dost často.
1: Dobře, tak začít dříve a vlastně to téma dětem nějakým způsobem zpřístupňovat. To zní vlastně jako určitě dobrý nápad. Podporovat rodiče, nikoli je pouze zatěžovat odpovědností. Tak to je téma, o kterém jsme tady mluvili právě i ten minulý týden, že vlastně opravdu ta velká váha výchovy k používání internetu a sociálních sítí padá samozřejmě na rodiče. Jak se dají podporovat rodiče a nikoli pouze zatěžovat odpovědností?
0: Já mám pocit, že to téma je v tom mediálním prostoru jako relativně dozastoupeno. Dokonce mám pocit, že je přehlceno jako různými zprávami typu, že se něco děje, že jsou tady nebezpečné výzvy, kyberšikana, sociální sítě, pořád nás něco ohrožuje. Rodiče jsou přehlceny, ale ona ta jako skutečnost je trošičku jiná. Když se bavíme s rodiči, tak naopak mají pocit, že to téma v mediálním prostoru vůbec není. Takže jeden z těch nápadů je se tlačit víc do nějakých lifestyleových, možná trošku bulvárních médií, dostat se do nějakých celospolečenských pořadů. Velký úspěch třeba měla účast Linky bezpečí v ulici ve chvíli, kdy se tam odehrál nějaký příběh. A já ten příběh neznám úplně to podrobná, ale bylo tam řešení přímo nabídnuto těm rodičům, zavolejte na rodičovskou linku. Tak ta linka byla zahlcená, protože rodiče vůbec nevěděli, že něco takového existuje. Takže nenápadnou formou jít těm rodičům naproti, ukazovat jim, že existuje nějaká podpora, že se můžou na někoho obrátit, že to jenom není o těch jako hrůzách, které dost často vnímají, že se dějí, ale že opravdu existují různé vzdělávací materiály. A tady bych chtěl říct jednu hodně důležitou věc. Česká republika, co se týká vzdělávacích materiálů v oblasti bezpečného chování na internetu, je možná jedna z nejlepších v Evropě. Tady vzniká neuvěřitelné množství různých edukativních materiálů, ať už to jsou filmy, seriály, divadelní inscenace, různé knížky a podobně. To nám můžou v Evropě naprosto závidět. A paradoxně to nebylo tím, že by tady ministerstvo školství nebo nějaké ministerstvo řeklo, budeme se tomu věnovat. Ono to vzniklo možná nečinností těch ministerstev, protože tady vznikla celá řada různých projektů, ať už neziskovek nebo třeba i komerčních firm. A díky tomu tady máme neuvěřitelnou paletu možností, z čeho si ten rodič může vybírat. Takže když to dítě prožívá nějaké období a chci s ním probrat nějakou konkrétní věc, tak si můžu pustit seriál. Třeba Marty is dead o kyberšikaně. Můžu se podívat na různé dokumenty, filmy, seriály, knížky, pohádky, Pixesa, hry, tady toho opravdu velké množství.
1: Ideálně hned samozřejmě společně i s těmi dětmi, protože většinou, pokud vím tedy, tak když vlastně člověk tohleto sdílí to téma s těmi dětmi, tak to asi funguje nejlíp.
0: Nejlepší věc, kterou můžete udělat, je si s dětmi rovnou toho povídat, to znamená, pustíme si to společně. Naprosto špatně je, tady máš film, podívej se na něj, vem si to po naučení. Ne, musíte si o tom s tím povídat, co zažilo, jestli zná někoho z kamarádů nebo i vlastní příběh, jestli něco podobného prožívá nebo o něčem slyšel, a hlavně neodsuzovat. Ve chvíli, kdy na dítě naběhnete ve stylu, na co se to pro Boha koukáš, co to sleduješ a podobně, tak to dítě za váma už nikdy nepřijde. Neodsuzovat, nezakazovat. Bavit se o tom, co to dítě vědělo, a třeba se ptát na to, jak bys to vyřešil nebo kam by ses obrátil.
2: Online Plus Davida Slíška.
1: Důsledně vymáhat stávající věková pravidla. Další doporučení odborníků. A teď mě to přijde trošičku na hraně, protože na jednu stranu říkáme tady, že plošné zákazy sociálních sítí do určitého věku, že nejsou dobré řešení, a na druhou stranu se tady mluví o tom, že bychom měli důsledně vymáhat ta stávající věková omezení. V Česku tady možná připomenu, vlastně by děti neměly být na sociálních sítích do 15 let, pokud tedy nedají rodiče za ně souhlas se zpracováním osobních údajů, vychází to z GDPR. Z dalších vlastně předpisů na ochranu osobních dat. Takže třeba 13-leté děti by tam být tedy opravdu neměly, což se určitě neděje. Jak tedy, není tedy tohleto doporučení trošku v rozporu s tím, že tedy nechceme, nebo odborníci říkají, že by tedy ten plošný zákaz do určitého věku neměl tady být, protože to není dobré řešení?
0: Tam je asi cílem nastavit tu vymahatelnost, která je teď taková jako nejistá, nevíme, jako za kým jde, jestli to jsou sociální sítě, jestli to jsou učitelé, nebo jestli to jsou rodiče. Já si myslím, že sociální sítě by měly zamezit tomu, aby se ty nejmenší děti dostávaly na ty rizikové služby. Tady se nebavíme o tom, že budeme řešit, jestli někomu je 12 nebo 13, protože ten věk je už tak jako blízko. Teď se bavíme o tom, že naprosto malé děti dost často na prvním stupni používají sociální sítě třeba k výměně dětské pornografie, dost často vlastní. Je to jeden z takových jako trendů na prvním stupni, kde si děti mezi sebou vyměňují svoje intimní fotky, které se velmi rychle třeba dostanou mimo tu skupinu. A tady by měl být nějaký algoritmus, tady o těch algoritmech mluvíme dost negativně, který by měl vyhodnotit, že podobný obsah se na té síti nachází, a v tu chvíli to okamžitě zablokovat. A to se dost často bohužel neděje.
1: Petře, co říkáš ty na tenhle ten návrh vlastně tady více nějakým způsobem dodržovat nebo vymáhat to dodržování těch věkových limitů, které už dneska jsou platné? Je tohle podle tebe reálné tedy?
3: Do určité míry ano. Otázka je, jak jaká technická řešení přijmout, aby to fungovalo. Protože u toho se ta diskuze opakovaně obvykle zasekne. Jestli nějakým poskytnutím osobních dokladů se všemi riziky pro soukromí a s povinností pro všechny se prokazovat, nebo nějakým jiným způsobem. Já si myslím, že když jsou jednou někde takováto pravidla, takže by měla být jednoznačně vymahatelná. S tím plně souhlasím. Ale zatím jsem nikdy neslyšel, jakým způsobem čistě technicky, prakticky tohle to dělat, aby všichni byli spokojeni, aby to nebyl zásah do soukromí, aby to bylo spolehlivé, aby to nebylo zneužitelné a tak dále. Nevím.
1: Tak poslední doporučení z toho materiálu. Posílit všeobecnou primární prevenci rizikového chování v této oblasti. Teď tomu úplně přesně nerozumím. My jsme tady mluvili vlastně o různých preventivních krocích. V čem se tohle to liší a co je vlastně ta primární prevence v téhle oblasti?
0: Součástí toho doporučeného bodu je i zřízení takzvaného Národního fondu prevence, který by byl financován jednak z nějakých plateb ze strany těch provozovatelů služeb, jednak ze strany státu a jednak je tam doporučení, aby ty preventivní programy měly nějaký delší časový rámec, protože dost často ty organizace jsou v nejistotě. Programy jsou na rok, maximálně rok a půl, tak aby ta prevence probíhala kontinuálně dlouhodobě, protože dost často z těch krátkých programů vznikne nějaký projekt, který není úplně dobrý, kvalitní, nebo respektive může být velmi rychle ukončen a už nemusí pokračovat. Takže je tam tlak na ty platformy, aby do něj přispívaly, což je velmi jako jednoduchá věc z pohledu toho, kolik se peněz jako pohybuje v rámci českého prostředí. Odhadem je to u těch největších platform zhruba 60 až 80 miliard korun ročně a ve chvíli, kdy se dohodneme na tom, že z každé tisíci koruny, která je utracena v tom reklamním prostoru, půjde koruna do toho Národního fondu, tak se tady bavíme o opravdu obrovské částce, z které by mohla být financovaná prevence v Česku, Národní linky pomoci, Linka bezpečí, dětské krizové centra a podobně. Takže problémem možná bude jako ta politická shoda, jestli chceme zatížit jako ty platformy, jakým způsobem to uděláme a kdo případně do toho fondu by přispíval.
1: Tak Petře, ty chceš něco dodat?
3: Chci. Mně v těch doporučeních velmi chybí důležitý bod, co nabídnout dětem, které vyženeme z toho digitálního světa. Jakým způsobem mají trávit volný čas? To vypadá to jako hloupá otázka, ale ona není, když si představíte dnešní způsob života, to, že děti se nedostanou nikam samostatně ven. Když já byl malý, tak jsem přišel ze školy, praštil jsem s taškou, vytáhl jsem kolo, jel jsem na kole na druhou stranu našeho okresního města, do setmění jsme tam hráli fotbal. To je dneska nedostupný životní styl pro naprostou většinu dětí z bezpečnostních i jiných důvodů. Čili vytvořit pro ně prostor, kde budou moci být dětmi a hrát si. Všechny ty řeči jsou, vraťme dětem dětství. Jaké dětství to bude, když nebudou mít tyhle možnosti? Prostě ten problém je mnohem širší. A vytrhnout z toho ten kousek a řešit ho zákazem je špatně.
1: Mluvíš teď o nějakém online prostoru pro ně, nebo opravdu myslíš, že tady by měli mít offline?
3: Mluvím o obojím. Mluvím o obojím, protože svět je dneska takový, že rozdělovat online a offline vlastně skoro nejde. Je to prostě život. Mluvím o tom, co by pro děti bylo fajn, kde by mohli být, kde by mohli aktivním způsobem trávit volný čas a určitě by to spočívalo v nějaké kombinaci. I když to bude offline aktivita, primárně by asi měla mít, tak asi bude mít nějakou online složku.
1: Pánové, já vám moc krát děkuji za to dnešní povídání. Myslím, že oproti tomu minulému týdnu, kdy jsme mluvili hodně o zákazech a těch, dejme tomu, negativních a represivních věcech, a tak teď jsme tady hodně mluvili právě o těch pozitivních věcech, o tom, co by se dalo dělat, abychom i bez nějakých zákazů sociálních sítí dětem vlastně omezili nějaká rizika, která na ně v online světě číhají. Jsem zvědavý, jak ta debata v České republice nakonec dopadne, jestli se nějaký zákaz tady prosadí nebo neprosadí. Ta podpora veřejnosti podle průzkumu je veliká, ale zase, jak vždycky říká Petr, každý složitý problém má aspoň jedno jednoduché špatné řešení. Říkám to správně, Petře?
3: Skoro.
1: Dobře, tak já se to naučím do příště úplně dobře. Tak doufám, že tady převáží nějaký zdravý rozum a že se dočkáme nějakého řešení, které bude pro děti, ale i pro dospělé vlastně potom co nejlepší. Děkuju tedy našim dnešním hostům Martinovi Kožíškovi, projektovému manažerovi sdružení CZNIC, kde se zabývá právě bezpečností dětí na internetu. Díky a naschledanou.
0: Naschledanou.
1: A děkuju samozřejmě Petrovi Koupskému, redaktorovi Deníku N, který je naším pravidelným komentátorem a spoluautorem tohoto pořadu. Díky Petře a zase za týden naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
4: V prostoru bývalého radiotrhu v takových dřevěných ohradách bylo to místo koncentrace, to shromaždiště Židů v Praze.
5: Hlasy paměti, podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
6: Pořád v nás byl strach, to se těm SSákům, tomu Hitlerovi dokonale povedlo.
5: Tentokrát uslyšíte příběhy z nádraží Bubny. Hlasy paměti najdete už teď na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
7: Co se skrývá pod pojmem inflace?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
7: Inflace je ukazatel, který vyjadřuje, jak nám rostou ceny zboží a služeb v celé ekonomice. Nesleduje jednorázový, ale dlouhodobý růst cen, který může být mírný nebo naopak prudký. V každém případě ale časem snižuje hodnotu měny, kterou za zboží a služby platíme, protože s rostoucí inflací si za stejnou částku můžeme pořídit méně toho, co si koupit chceme. Jakým tempem ceny rostou, ukazuje míra inflace. Tu každý měsíc pravidelně měří a zveřejňuje Český statistický úřad, který pohyby cen pravidelně srovnává v rámci spotřebního koše. Ten v sobě zahrnuje konkrétní druhy zboží a služeb, za které každý měsíc pravidelně platíme, jako jsou potraviny, oblečení, energie nebo třeba účty za telefon. Dlouhodobá inflace je pro ekonomiku nebezpečná, protože zhoršuje orientaci v cenách a tím i schopnost lidí a firem se efektivně rozhodovat o svých nákupech a investicích. Proto máme v každé zemi instituci, která se inflaci vždy snaží držet pod kontrolou a udržovat cenovou stabilitu. O to se v tržní ekonomice stará centrální banka.
2: 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Poslanci podpořili změny v jednacím řádu sněmovny, chtějí omezit obstrukce. Česká a turecká policie zadržela 5 desítek lidí z podvodného call centra v Istanbulu. Tenistky Krejčíková a Muchová postoupily do 8. finále Wimbledonu. A počasí zítra bude slunečno, od severozápadu přechodně až zataženo, lokálně déšť nebo přehánky a teploty až 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Ve sněmovně by se mohlo míň obstruovat, zajistit to má novela jednacího řádu, kterou odpoledne schválili poslanci. Má zkrátit řečnickou dobu, hlavně u načítání programu, které často zabírá i několik hodin. Časový limit by se měl nově týkat taky poslanců s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně dlouho. Pokračuje místopředseda ANO Radek Vondráček.
9: Podle nové právní úpravy každý s přednostním právem může vystoupit jenom maximálně na 30 minut. Poslanec hned na prvním jednání maximálně 5, potom jenom 2 minuty. Takže nějakým způsobem budeme mít zastropovaný nebo nějaký limit toho programu. Nebude to nekonečné.
8: Čeští policisti spolu s kolegy z Turecka zadrželi 51 lidí z podvodného call centra v Istanbulu. Profesionálně organizovaná skupina se v telefonátech vydávala za policisty nebo pracovníky České národní banky. Pod nátlakem přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Mezi zadrženými bylo podle mluvčího Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakuba Vinčálka taky 6 Čechů.
10: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky, při nich vznikla škoda přesahující 500 milionů korun. S ohledem na probíhající analýzu dat zajištěných při domovních prohlídkách lze očekávat, že konečná škoda bude ještě výrazně vyšší.
8: Při 3 domovních prohlídkách našla policie i padělané služební průkazy nebo technologie na vytváření deepfake videí v reálném čase. Bulharsko nepodpoří nový unijní balík sankcí proti Rusku. Bulharský premiér Rumen Radev to řekl při interpelacích v parlamentu. Argumentoval národními zájmy v energetice. Sofie taky odmítá, aby na sankční seznam přibyl moskevský patriarcha Kiril a vysoký manažer ruského koncernu Lukoil v Bulharsku. Nový balík opatření proti Rusku navrhla na začátku června Evropská komise. Cílí na energetiku, obchod, ruské banky nebo takzvanou stínovou flotilu. Část linky C pražského metra čeká týdenní výluka. Od zítřka až do 10. července nepojede z nádraží Holešovice na Pražského povstání. Technici budou vyměňovat zabezpečovací zařízení. Dopravu zajistí náhradní autobusová doprava s označením XC, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
11: Náhradní autobusová linka XC bude v sobotu a v neděli jezdit v intervalu 2 minut, ve špičkách pracovního dne v intervalu 80 sekund a v průběhu celého týdne brzo ráno a večer v intervalu 3 minut.
12: Fotbalisté Austrálie a Egypta bojují v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa o postup do osmifinále. Přímý přenos komentuje na radiožurnálu Sport reportér Tomáš Petr.
13: Před startem druhého poločasu vede Egypt po gólu Ašura nad Austrálií 1-0. Přímý přenos poslouchejte na radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, radiožurnál.
12: Za 3 hodiny budou o osmifinále bojovat ve vzájemném souboji Argentina a Kapverdy. První kolo play-off uzavře duel mezi Kolumbií a Ghanou od 3:30 našeho času. Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová postoupily do osmifinále Wimbledonu. V něm si zahrají proti sobě. Krejčíková porazila v českém derby Nikolu Bartuňkovou 2-0 na sety. Muchová slaví po výhře nad Stajkou Savinkovovou taky 2-0 na sety.
14: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a zdržení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Rosice. Na kilometru 181,5 stojí porouchané osobní auto. Je označené, většina vozidel ale vybočuje doleva. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte kolonu za sjezdem z plzeňské dálnice. Na 20. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě. Zpomaluje se na kilometru 21,5, zdržení je kolem 10 minut. U Turnova je obousměrně průjezdná silnice 35 do Jičína, zasahují tam záchranáři u srážky osobního auta s motorkou.
15: Řidiče už tady začínají otáčet na Turnov. V tuhle chvíli ta silnice vypadá, že je uzavřená, protože v protisměru nikdo nejede.
14: Obět se to dá přes Turnov, Bělou a po silnici kolem Rybníků. Na silnici 44 ze Zábřehu do Mohelnice se vyhněte překážce u Zvole na kilometru 6,5, leží na vozovce kus plechu. A u Valašského Meziříčí na silnici 150 do Bystřice pod Hostýnem se mezi Brankami a obcí Police střetlo osobní auto s motorkou. I tam čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo a v severní polovině Čech později lokálně déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy 24 až 28 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
16: Vítejte v devadesátkovém létu na Plusu. Dnes si připomeneme malou privatizaci, jednu z prvních fází ekonomické transformace v Československu po roce 1989. Jejím hlavním cílem bylo rychlé odstátnění maloobchodních prodejen, restaurací, hotelů, řemeslných dílen a služeb. Více řekne v repríze pořadu Téma Plus publicista Jan Sedmidubský. 26. ledna 1991 se v Československu odehrála první kapitola takzvané malé privatizace. Šlo o aukci, při které se poprvé po více než 40 letech mohly dostat některé živnosti z rukou státu do rukou soukromníků. Vytáhněte rolety, tak nazval následující pořad jeho autor Jan Sedmidubský.
2: Téma Plus.
17: V Byly to první aukce tohoto druhu u nás a tak není divu, že přilákali pozornost mnoha zahraničních novinářů, televizních i rozhlasových štábů. Zahledli jsme kolegy z ARD, z BBC a tak dále. Samotný sál byl zaplněn do posledního místečka a to se do něj podle slov předsedkyně Pražské privatizační komise vejde na 600 lidí. Není tedy divu, že při dramatičtějším průběhu některých aukcí to v něm přímo vřelo a dokonce jsme se od místní služby první pomoci dozvěděli o třech předinfarktových případech. Osobně jsme viděli nejen jásot nad koupí, ale i slzy zklamání.
18: To vypadalo jak válka v Iráku. To nebylo, že jo, protože tenkrát byla, že jo, to bylo s tím Kuwaitem, že jo, to bylo, a já jsem přišel na ten magistrát, že jo, a tam bylo neuvěřitelné množství televizních štábů, hlavně zahraničních, ti novináři byli obsypaní po stranách a já jsem před sebou, jsem si připadl, že jsem Bush, nebo já nevím, kdo to tam byl, že jo, a trošku to na mě tak zvláštně působilo, jo, protože to bylo jako všechno narvané, televizní štáby a tak dále, či to bylo jako, celkem to byla významná akce, tak to řekni.
19: Tak to vidí po letech své první vystoupení při malé privatizaci Ivo Gavlas, licitátor první aukce malých provozoven, která se v Československu odehrála po roce 1989. V dobovém rozhlasovém zpravodajství se tato událost skutečně dostala v pořadí důležitosti hned za klíčovou zahraniční událost, totiž právě propuknuší operaci Pouštní bouře.
20: Dobrý večer. Posloucháte rozhlasové noviny, hlavní zpravodajskou relaci na stanici Praha. Úvodem přehled nejdůležitějších zpráv. Vypouštění ropy do Perského zálivu označuje svět za ekologický teror Iráku. V Praze byly dnes vydraženy první prodejny v rámci malé privatizace. Na Moravě a ve Slezsku se konaly demonstrace proti diskriminaci ze strany české vlády.
19: Malá privatizace, to je dnes už možná trochu zapomenutý proces. Vydáme se proti proudu času, abychom si připomněli jeden ze startovních výstřelů českého kapitalismu, nebo chcete-li ekonomické transformace po roce 1989. Slovo má opět Ivo Gavlas.
18: Celá ta zasedací místnost současného magistrátu, kde se schází zastupitelstvo, to bylo plně narvané do jednoho místečka, včetně všeho, včetně jakýchkoliv míst, kde se dalo stát. Jo, tam vlastně nebylo vůbec hnutí. Jako jo. Samozřejmě těch dražitelů tam bylo hodně, ale dominance byla samozřejmě diváků. Já jsem se v tom okamžiku jenom koncentroval na to, ať to prostě dobře dopadne. Asi jako herec před svým jako vrcholným výkonem. Jako jo. Sice jsem žádný herec nebyl, a tak si dokážu představit, jak se herci před něčím takovým cítí.
19: Jako divák se první pražské aukce koncem ledna 1991 zúčastnil i Bedřich Danda, podnikatel v autoprovozu a pozdější výrazná osobnost Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky.
21: Je to prostě tak, jako když přijete na aukci třeba obrazů, nebo tak je to v podstatě divadlo, že jo, samozřejmě. Ale bohužel to bylo divadlo v některých případech se špatným koncem, protože například trafika, která se vydražila za nesmyslných třeba, já nevím, 500 000 korun, tak ta trafika ty peníze neuměla vydělat a vrátit. Jo, a ty lidi se dostávali potom jako samozřejmě do problémů, že jo, finančních. No s tím se to táhlo několik let a přežili jenom opravdu ty, kteří nebyli takoví hazardéři, a nebo ty, kteří se dostali do potom přes velkou privatizaci k velkému majetku za malý peníze.
17: Příjemným překvapením, jak pro přítomné zástupce Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci, ministra Ježka i licitátora, inženýra Ivo Gavlase, byl velmi disciplinovaný průběh samotných dražeb. Není divu, vždyť mezi dražiteli byli, soudě podle aut zaparkovaných před magistrátem, i ostřílení finančníci černé ekonomiky. Z hlediska zákazníka je ale v této chvíli jedno, zda provozovnu vydražil ten nebo onen. Důležité je, jak s prodejnou naloží. Pokud to bude ke spokojenosti spotřebitelů, bude vše v pořádku. Pokud ne, může na jeho místo nastoupit někdo jiný.
19: Tolik redaktor Jaroslav Skalický, Rozhlasové noviny 26. ledna 1991. A teď ještě jednou Ivo Gavlas, rovněž v dobovém rozhlasovém zpravodajství.
0: Byl jsem velmi překvapen, že probíhá tímto způsobem, protože aukce nemovitosti se u nás velmi dlouho neprováděly. Aukce starožitnosti sice u nás běží od roku 86 nebo 87. Podle mě se zde sešli úplně normální lidé, movitější normální lidé, a přesto ty dražby probíhají úplně fantastickým způsobem. Žádné komplikace s dražiteli, že by nepochopili, jakým způsobem se draží, nevznikly. Naprosto překvapen a naprosto nadšen.
21: Je to 30 let a to v historii jakékoliv činnosti je strašně málo. Ale já v každém případě na to vzpomínám někdy z radostí a někdy z méně radostí. Protože se tam odehrávaly věci, které nejsou pro mě jako z morálního hlediska dobrý. Například, že se tam různě vyhrožovalo, že tam různě lidi dávali všelijaký podmínky při těch aukcích. A tak to se mi teda vůbec nelíbilo. Bohužel to byl takový převrat, co se týče myšlení lidí z komunismu do tohleté nové doby. Takže nemám z toho úplně dobrý pocit, ale fakt je ten, že jsem na druhou stranu rád, že se to vlastně změnilo, protože ta situace, která tady byla, budem říkat, jako už ekonomicky neúnosná.
19: A ještě třetí osobnost, které změnila život, malá privatizace. Vcházím do samoobsluhy na Pražské Zbraslavi a ptám se po paní majitelce.
3: Dobrý den.
22: Dobrý den.
3: Já jdu za paní Verdhajmovou, mohu jít dozadu.
22: Jo, počkejte, tady jdu první uličkou dozadu, tak...
3: Tam je kancelář.
22: Děkuju.
19: Samoobsluha Anna, tak se prodejna jmenuje, byla vedražena jako vůbec první podnik tohoto druhu právě 26. ledna 1991. Celých těch 30 let patří rodině Anny Verdhajmové a svítí novotou.
3: Tak letos jste rekonstruovali poprvé po těch 30 letech, nebo no, to asi průběžně?
23: Průběžně se to jak něco odešly lednice, mrazák, jak se to průběžně obnovovalo, ale teď jsme udali generální celou přestavbu, protože taky už se chystám, že to předám. A říkám si, když už teda syn bude pokračovat, tak pokračuje v novém krásném.
3: To je krásný, že máte komu to předat.
23: No tak
3: to jedině, není samozřejmě.
23: No jedině z toho důvodu jsem tady vydržela tak strašně dlouho, protože jinak byly problémy, nešlo to, že jo. V některých obdobích prostě to bylo katastrofický, že člověk říká, no snad. Ale nikdy jsme to nevzdali a tím, že tady syna mám, tak pro něj si myslím, že je ta budoucnost.
3: Tohle kladívko já si pak s dovolením vyfotím, ale přečtu pro posluchače. Takže z aukce 26. ledna 1991 a to kladívko je originál.
23: Kladívko je originál, přímo jsem ho dostala od pana Ježka po aukci a tehdy měl takovou průpovídku, on už dneska taky nežije, pan Ježek, ale říká mi, jednou to kladívko bude mít větší hodnotu než ta vaše prodejna.
19: V lednu 1991 byl tedy spuštěn v Československu zatím bezprecedentní pokus převést z majetku státu tisíce drobných provozoven do rukou soukromých vlastníků, kteří měli odvahu stát se novými majiteli drogerií, samoobsluh, autoservisů, obchodů s ovocem a zeleninou, pekařství a tak dále. Stáli jsme v tomto směru na úplném počátku a byli na tom úplně nejhůř z celé západní části bývalé komunistické Evropy. Včetně rigidního režimu ve východním Německu, kde po celou dobu komunismu fungovali soukromí pekaři nebo truhláři. U nás se po 40 letech budování reálného socialismu neudržela jediná soukromá hospoda nebo autoopravna. všechno bylo v rukou státu. A v ekonomicky bouřlivých polistopadových poměrech se stát jevil být tím nejméně šťastným vlastníkem malých provozoven a živností. Jenomže tím, že kozel přestane být zahradníkem, ještě kvetoucí zahradu nevypěstujete. Zákon o malé privatizaci prošel federálním československým parlamentem na podzim 1990. Prezident Václav Havel k tomu tehdy mluvil ve svých pravidelných hovorech z Lán.
1: Já se především z toho nesmírně raduji, že ten zákon byl federálním shromážděním přijat a dokonce tak masivní většinou. Je to okamžik nesmírně důležitý, protože nám umožňuje říct, že ta naše reforma opravdu konečně začala. Je to takový první zákon, který opravdu otvírá praktickou cestu k té reformě, tu možnost takzvané malé privatizace. Jsem přesvědčen o tom, že na tom pracoval bezpočet odborníků a že ten zákon je v této podobě opravdu v pořádku a těším se na to, že od 1. prosince v jeho duchu začnou malé podniky, tyto malé provozovny, přecházet do soukromých rukou a že se stane to, o čem já doufal, že už dávno bude, totiž, že se města a vesnice zaplní rozkvetou těmi malými rozmanitými obchůdky s rozmanitým sortimentem, kde, jak tomu kdysi bývalo, u každého dostanete něco trochu jiného a mohou být v jedné ulici klidně tři pekařství, ale vy máte to své, protože tam mají přesně ten druh rohlíku, který máte rád. A tato pestrost nabídky ve sféře služeb, té se snad, doufejme, tím procesem té malé privatizace otevřou dveře.
19: Václav Havel se na konci října projevil jako trochu přílišný optimista co do termínu spuštění malé privatizace. Prosinec 1990 opravdu reálný nebyl a i konec ledna byl opravdu šibeniční lhůtou. Doba ovšem byla bouřlivá a nadšení nevídané. S Ivo Gavlasem jsme se probírali nemnoha dobovými dokumenty, které mu z počátku 90. let zbyly. V posledních měsících roku 1990 se intenzivně připravoval na svou novou práci.
4: Upřímně řečeno, připravoval jsem se na ní, zkoušel jsem si ty licitace na nečisto. Měl jsem své kamarády, protože jsem kdysi ještě chvíli studoval matfiz a měl jsem své spolužáky z matfiz a s nich jsem si dělal publikum. A na kolejích přímo v Troji, jak jsou tam ty velké vysokoškolské koleje, nevím, jestli tam jsou ještě dneska, ale tenkrát tam bývaly ty ta vysoká budova těch vysokoškolských kolejí. Já vím, že tam několikrát jsme to prostě spolu trénovali, tak abych to prostě kompletně všechno zvládl úplně bez jakéhokoliv problému. Já jsem vlastně pro to ministerstvo ten systém těch dražeb připravoval. Čili já jsem nebyl jenom v roli licitátora, který tu samotnou aukci dělal, ale připravoval jsem pro ně tu vyhlášku o tom, jak ty mají dražby probíhat a tak dále. Všechny tady ty, čili já jsem věděl, jak to má být. Já jsem věděl, jak ta dražba má probíhat. A když jsme se bavili o tom trénování, tam jsem si to jenom tak jako prakticky, jak si prakticky trénoval, aby se to před tím sálem zvládlo. Já vám něco ukážu.
5: Pražská komise pro privatizaci národního majetku. Ano.
4: To bylo jmenování vás licitátory. Jak jste se mě zeptal, jestli mám někde nějaké archivní věci, tak jsem se pokusil něco prohledat. Upřímně řečeno, po těch 30 letech skutečně toho mám velmi málo, protože prostě různými stěhováními a tak dále se to určitě postrácelo. Ale strašně mě překvapilo, že jsem našel svůj jmenovací dekret na tu první dražbu. Ale když se bavíme o té mojí roli, toho licitátora, a co to bylo za hektickou dobu, tak já si vzpomínám, jak jsem se k tomu dostal. Já jsem se k tomu dostal tak, že, a to jsem si našel samozřejmě, už si to nepamatuju, že v říjnu roku 90 jsem v Opletalově ulici, tam, kde se křižuje s Bolzánkou, jsem prostě tam potkal Tomáše Ješka, který nám je zavolal. Dobrý den, Ivo, já bych pro vás něco měl. A protože já jsem kdysi pracoval, nebo předtím jsem pracoval, nebo v té době ještě na ekonomickém ústavu akademie, ze kterého on trošku pochází, Tomáš Ježek, a znali jsme se předtím. A mi říkal, no my bychom chtěli rozjet tu privatizaci formou aukcí. A vy jste se tím zabýval, nechtěl byste nám s tím pomoct? Upozorňuji, to byl říjen roku 90. V listopadu byla připravena vyhláška. A v lednu 91 se podle této vyhlášky celá ta privatizace rozeběhla.
18: Když si to vzpomenou na současnou dobu, jako kompletně všechno trvá, tak vlastně tam od prvotního záměru po první realizaci proběhly, co to říká, listopad, prosinec, leden, 3 měsíce.
19: Také Anna Wertheimová, tehdy ještě jako provozní vedoucí ve státem vlastněné samoobsluze na Zbraslavi, se na svou novou roli možná podvědomě připravovala už několik měsíců. Nakonec jí pomohla i náhoda v podobě dobrého přítele, kterému paní Wertheimová neřekne jinak než pohádkový dědeček.
23: Já jsem tady rok pracovala, takže jsem měla přehled v zásobách prodejny. Tak a už za ten rok jsem získala nějaké zkušenosti s těma zákazníkama, kdo sem chodí. Takže jako nešla jsem úplně do neznáma, protože já vlastně celý život pracuju v obchodě, takže jsem tak nějak nešla na jistotu, určitě ne, ale už jsem nějaké znalosti měla. To mi pomohlo asi.
3: A měla jste při té aukci nějakého vážného konkurenta nebo konkurentku?
23: Jo, přímo tady ze Zbraslavy. Byl to pan, nevím, jestli to můžu říct, on má dneska elektro prodejnu v Radotíně. Tehdy měl zájem o tohle. No.
3: No a pamětníci vzpomínají, že to byla obrovská show. Pan Gavlas za tím pultem, novináři možná z poloviny Evropy, byla to velká událost. Nepřipadala jste si nějak nepatřičně, když jste tam přišla?
23: No v tu chvíli ne. V tu chvíli jsem tak nějak se cítila být součástí té aukce, ale potom to nastalo, kdy ty novináři za mnou sem jezdili do prodejny a vyptávali se a tak jako pak už jsem si uvědomovala, že teda to není jen tak koupit prodejnu prostě.
19: Pánové Gavlas a Ježek tehdy byli ve vysílání poměrně častými hosty, protože bylo potřeba objasnit, jak vlastně taková akce probíhá a co si pod tím má veřejnost představit.
6: Já bych se dostala přímo k těm licitacím, protože to je věc, která lidi velice zajímá, neviděli v minulých letech nikde, takže pane Gavlas, kdybyste mohl stručně říct, jak vlastně ta licitace vypadá.
18: Je to strašně jednoduché. Vyzvedne si dražitel dražební číslo, které je určeno na konkrétní provozní jednotku, to předem upozorňuji, není to dražební číslo na celý dražební den, posadí se do sálu.
7: Já bych si dovolil přerušit to dražím číslo, je vlastně cedule velikánská.
6: My máme tu nevýhodu, že nejsme tak, v televizi. Právě,
7: to, je to dražím číslo, není nějaké čísílko, které mám v kapce jako očatny. Je to veliká cedule, na které to číslo je hodně veliké, aby bylo vidět.
18: Přímístné číslo, přímístné číslo do 999. Na každou provozní jednotku, například na první provozní jednotku se vydávají čísla od 100 do 199, aby licitátor věděl, že ten dražitel, který číslo zvedne, se skutečně může této dražby zúčastnit.
19: Vzhledem k rychlosti spuštění celého procesu malé privatizace byl spíš zázrak, že vlastně od počátku docházelo jen k drobným provozním chybám. Bylo to o to důležitější, že veřejnost měla oči na stopkách a mnoho lidí také malé privatizaci nevěřilo z jednoho prostého důvodu. Kde na to ti lidé budou brát? A nebo ještě jinak, pokud na to mají, kde na to mohli vzít?

0: Písnička je přímo z dobového vysílání Radiofóra. Hudební dramaturgové nepostrádali smysl pro humor. Tak tedy ministr pro privatizaci Tomáš Ježek se už od jejího začátku musel ohrazovat proti názoru mnoha občanů, že ze všeho nejdřív by se měl prověřit původ majetku potenciálních živnostníků a podnikatelů a pak teprve privatizovat. Není bez zajímavosti, že na tyto námitky Ježek reagoval podobně jako později Václav Klaus, kdy už ovšem šlo o zcela jiné sumy ve velké privatizaci.
1: Těžko lze nabít takové sumy poctivou prací. Jsou tedy tyto špinavé peníze základem podnikání? Pan Kristýn z Ostravy ještě dodal, že pokud jeho otázku nezveřejníme, tak se na nás bude stěžovat v denním tisku.
2: Ale takových otázek, prosím vás, v denním tisku je právě až příliš mnoho. Je to vlastně jediná otázka, kterou všichni novináři neustále kladou a dokonce v tom ještě nezodpovědně poštichuje televize, která začne svůj reportáž s aukce tím, že zabere záporoněmecké auto a pak tajemným způsobem švenkuje kamera na tu podezřelou místnost zvanou Pražský magistrát, kde se děje cosi černého, jdu tam špinavé peníze. To je absolutní nesmysl. Nesmysl to je především z toho, že nikdo na světě nemá možnost prohlídnout lidem peněženky a zeptat se, odkud má peníze. To prostě technicky není možné. My samozřejmě víme, že tady řada lidí si ty peníze vydělá všelakým způsobem, ale si ten tazatel šáhne do svědomí, jestli on taky vždycky pracoval přesně 8 hodin, jestli třeba nedostal mzdu někdy aniž by odvedl dostatečné množství práce. Čili takový to, co jsou černé peníze, špatně vydělané, je naprosto vágní a neurčitá, neuchopitelná veličina a proto my si říkáme, že když ty peníze černé tady někde putují, nechť konečně slouží veřejnosti, nechť jsou investovány, nechť jsou uloženy do banky a začnou pořádně sloužit.
3: Vlastně navíc jsou odčerpány v té aukci právě.
2: Ano, přesně tak.
1: Navíc vlastně já můžu říci, že z toho, jak jsme točili rozhovory s různými vydražiteli, tak vyplynulo, že mnozí z nich, byli mezi nimi i prodavačky, které si koupili sami svoji vlastní prodejnu, si vzali úvěr na tyto provozovny.
2: Ano.
4: Já bych chtěla jenom dodat, že po druhé světové válce se v Německé spolkové republice též nekladli asi otázku, odkud vzali peníze obchodníci, kteří začínali po válce, zdali byly čisté nebo špinavé. Naším snem je vlastně dojít v tom tržním mechanismu tak daleko, jako jsou naši.
2: Ale hlavně to není technicky proveditelné. Jak já mohu lidem u vchodu prolížet peněženky a ptát se jich, odkud mají peníze, nebo to prostě není technicky proveditelné. Nikdo to neumí.

0: To, že většina nových majitelů vydražených živností rozjížděla svůj nový profesní život s batohem dluhů na krku, potvrzuje i Anna Wertheimová. Ptal jsem se jí, jak proběhl její první rok jako majitelky vydražené samoobsluhy.
1: Krutě, protože měla jsem ty dluhy, na kterých bylo v tu dobu 19% úroku, což je obrovská suma. A hned druhý nebo třetí měsíc uzavřeli ulici, zákaz vjezdu. Úplně mi to připadalo, jako když by mi to udělal někdo na schvál, aby mě opravdu potopil. Ale podařilo se nám z toho se vyvlíct, protože jsem nakontaktovala cestovní kancelář, do školek jsme vozili zboží. Takže je pravda, že hodně zboží jsme vyhodili. Na první splátku mi opět půjčil můj kouzelný dědeček, tak ten mě zase podržel. No, tak jsme to nějak překonali, no, ale jsme tu dodnes, no.
2: No a vy jste, předpokládám, celou rodinu musela zapojit teda do práce?
1: No, v podstatě ano. Byl tady i můj muž v začátku a starší syn mi dělal, až do dneška pořád mi dělá daně. Máme účetní, která nám hlídá dodávky. A i přesto, že si to děláme sami tady, ale jako další kontrolu mám účetní nad sebou, tak z toho důvodu se cítím být jistá.
2: A kdy jste si začala být jistá, že to zvládnete, že ten obchod bude pokračovat dál? Trvalo to pár let?
1: Léta. Byly to hlavně ty největší dluhy, to bylo v těch začátcích, ty 4-6 let. Ještě to pořád jako doznívalo, že člověk dělal s vypětím sil, dělali jsme soboty, neděle v jednom kuse, jsme si vozili zboží, prostě bylo to velice náročné, ale pak, když už se to trošku rozvolnilo a už začaly být velkoobchody, český velkoobchody, které byly ochotné nám dodávat, tak už pro nás to bylo snažší, no a v dnešní době myslím si, že obchod jede tak podle mých představ.
2: A další taková rána byly povodně, pokud jsem se správně dočetl.
1: Ano, povodně byly 2002, ale to se nám jaksi vyhnulo naštěstí. V tu dobu, ten rok před těma povodněma, jsme dávali novou dlažbu do celého obchodu a právě o tu dlažbu jsme byli vejš, než dosahovala povodeň. Takže zase můj kouzelný dědeček, je to moje mánie, že tam nahoře někde mě hlídal tu povodeň, aby mě to nevyšplouchlo.
2: Co to máme před sebou?
3: Mým úkolem bylo vyškolit všechny licitátory v České republice a mi se podařilo si tady najít vlastně takový seznam mé hodnocení jednotlivých licitátorů. Kdo zkoušku udělal, kdo zkoušku neudělal.
2: Pardon, nula znamená neudělal, předpokládám.
3: Nula znamená ano, nula znamená, že neudělal.
2: A jednička, jo? Že tady ano.
3: Jednička, že ano, ale teď už mě tady, měl jsem si k tomu nějaké poznámky, jako že třeba nerozezná čísla od sebe, kokta a tak dále, tyto záležitosti, protože samozřejmě na kvalitní provedené licitace hodně záviselo, jak celá ta aukce a vůbec jak ta privatizace bude probíhat, aby byla tak ta důvěra.

0: Když se tam vynesli za šéfstvo lidé, kteří jak si tomu moc nerozuměli, tak zase ta firma nefungovala, ale uvědomme si, že prostě těm ředitelům i těm náměstkům se prostě bralo to, co oni měli řídit, čili oni nechtěli privatizovat.
1: O tom, že mnohé podniky skutečně zapojily veškeré brzdné mechanismy sloužící k tomu, aby se do malé privatizace nedostaly, svědčí slova Lenky Málkové z Pražské privatizační komise. Pořad Radioforum 30. ledna 1991.
2: Jak se vám spolupracuje s podniky?
3: No, každý začátek je těžký. Můžu říct, že ze začátku to opravdu bylo velmi, velmi těžké. Řada podniků se domnívala, že privatizace je prospěšná věc, ale jich se vůbec netýká, protože byli přesvědčeni, že mohou jít do akciových společností a tím pádem, že z malé privatizace tedy odcházejí. Naštěstí, mohu říct naštěstí, v průběhu tohoto měsíce pan ministr Ježek prohlásil veřejně, a to několikrát, že jednak komise je oprávněna, je to taková už legendární věta, je oprávněna jednat s podniky pouze tónem oznamovacím, to znamená, nemusí se těchto podkladů doprošovat. A na druhý, což bylo mnohem závažnější, že nebudou žádné výjimky ze zákona o malé privatizaci, to znamená, že tyto podniky nemohou uvažovat o žádných akciových společnostech. Díky tomu můžu říct, že ta spolupráce je mnohem lepší a teď už nám podniky své podklady předkládají a je pouze na úrovni, na odborné výši jednotlivých členů komise, aby dokázali najít chyby v těchto podkladech, ať chyby úmyslné nebo neúmyslné, těch může být kupa.
4: Takže nemá smysl prostě, aby nějaký podnik zamlčoval, zakrýval nějakou provozovnu, která by mohla přijít do malé privatizace?
3: Ne, v žádném případě, protože komise si připravuje tyto seznamy, nejen, že je má od podniku, ale nezávisle na podnicích si tyto seznamy připravuje od správců budov, to znamená na obvodech jsou to bytové hospodářství, podniky bytového hospodářství, dále jsou to na obecních úřadech stavební odbory, odbor obchodu a služeb. Máme několik seznamů, které porovnáváme, takže nemůže se stát, že by nám některá provozní jednotka unikla.
1: Bolavá hlava z aukcí. Co to je? To je váš článek?
0: To jsem našel nějaký článek, nevím, jestli byl zveřejněný, a bylo to přesně o situaci, jestli spíš teoretický rozbor, jestli dbát na to, a to není můj článek, to byl rozhovor se mnou, nebo takový názorový rozhovor se mnou, ještě s nějakým poslancem. Přesně o situaci, kdy ty privatizační komise měly brát ten majetek těm podnikům a ty podniky se tomu bránily. A teď jejich neustále zdůvodňování. Zdůvodňování, proč to nejde, proč toto tam nemá být, jo. Má se to prodat všechno zahraničním řetězcům, jo. A tak dále. Prostě neustála snaha vymýšlet si důvody, proč to do té privatizace nemá jít.
1: Nutno dodat, že malé privatizace se mohl zúčastnit prakticky kdokoliv z občanů Československa, zatímco u cizinců to už bylo složitější. Ti mohli přijít na řadu až v okamžiku, kdy se v prvním kole provozovna nevydražila. Tomáš Ježek a Ivo Gavlas to opět vysvětlovali v pořadu Radioforum z konce ledna 1991.
5: Já bych to ještě trošičku upřesnil pro jasnost. Nesmí se zúčastnit státní podniky, státní akciové společnosti, družstva jakákoliv i soukromá družstva, která vznikly před novelizací hospodářského zákoníku. To byly taková ta družstva, která vznikala, když nemohly vzniknout ani společnosti s ručením omezeným, ani akciové společnosti, a nesmí se zúčastnit jakékoliv subjekty z cizí účasti.
6: Čili mohou se zúčastnit fyzické osoby a právnické osoby složené z těchto fyzických osob, ale družstvo není tento případ, družstvo nesmí.
4: To se právě stalo při poslední, ano, vlastně právě, první akci. Ano, že
7: já doufám, že teď poslouchají všichni právníci a dobře si to zapamatovali, protože tuším, tam vznikl ten případ, že právník poradil tomuto subjektu, aby se účastnil dražby jakožto družstvo, přitom ten subjekt byl zároveň společnost s ručením omezeným.
6: Netoliko. Jedna dáma z Pražské privatizační komise, která měla prohlídnout všechny ty přihlášky, bylo jich 30, přehlédla obyčejným způsobem přehlédla, což se může stát každému, tak jsme si na ní tak moc nezlobili.
7: To jsem se právě chtěla, pane ministře, zeptat, co se jí stalo.
6: Nic, protože já, víte, já tak v koutku duše vím, že bych této chyby byl schopen taky jako si přehlédnout, že tam je přihlášená družstvo.
1: To všechno byly spíš úsměvné dětské nemoci malé privatizace. Horší bylo, že na úplném počátku se užívací právo na mnohé provozovny dražilo jen na 2 roky. A nebo to, že o budoucím nájemném neměli vydražitelé často sebemenší představu.
6: Ta otázka byla často kladena, že 2 roky se zdají málo. Já odpovídám vždy, nediskutujeme o zákonech. Zákonodárce si přál, aby to byly 2 roky, my jsme ponížení úředníci, kteří vykonávají zákon. Jo. Ale zákonodárce k tomu měl jistě své důvody, které se pokusím domyslet za něj. Určitě nejtěžším problémem tady bylo nalezení subtilní rovnováhy mezi ochranou uživatele a ochranou vlastníka. Tím, že jde vlastně o vykonávání zákona o privatizaci, který obnovuje vlastnická práva, zákonodárce dal jasně najevo, že se staví na stranu vlastníka. Jo? Tím dal najevo teda, že toto má hlavně na srdci. A z hlediska toho uživatele se spoléhal na to, že všude ve světě, v okolních městech rakouských, bavorských, vidíme, že dům někomu patří, dole je nájemník, v obchod má v nájmu, žijí v poklidné dohodě.
4: Ve smíru.
6: Tak se dá očekávat, že i po těch 2 letech ten nájemce, ten vydražitel náš, že se s tím dohodne, s tím majitelem a není důvodu, proč by, jako nevím, jaký měl důvod ten majitel, aby ho vyháněl.
1: Bedřich Danda o problému nájemného mluvil v pořadu Radioforum v době, kdy už byla malá privatizace v plném proudu 12. července 1991.
8: On vydraží jednotku. A v tom okamžiku neví, kolik bude mít nájemné. Čili on vydraží něco za x peněz a neví, jaký bude mít ekonomický náklad na provozování této jednotky.
7: Ano, čili dalo by se říci, že je to všechno postavené na hlavu, ale v tom případě by třeba Sdružení československých podnikatelů mělo být na poplach v tomto směru. Děláte něco?
8: Děláme. My prostě na všech možných úrovních na to poukazujeme, ale bohužel nám zatím zákon neumožňuje to ovlivnit. My můžeme pouze vyjednávat, dělat oponentury a prostě navrhovat řešení, ale ze zákona nejsme schopni toto prosadit.
7: Čili ono by se dalo říci, že v dnešní době soukromé podnikání, to, že soukromé podnikání je rizikové, v každém případě to je zřejmé, že? Protože každý podnikatel nese svoji kůži na trh. Ale s těmito problémy, o kterých tady hovoříte, je to, dalo by se říci, ještě problematičtější.
8: Já si myslím, že do konce roku se musí dát mantinely. Jo? Protože dal jsem příklad s tím nájemným pro občany. A podnikatelé nejsou ničím jiným než občany, kteří na sebe vzali veliké riziko, to, protože velký rozdíl je, jestliže někdo obchoduje ve státním podniku 100 tisíc sem, 100 tisíc tam a v okamžiku, kdy se stane soukromníkem, tak pro něj každých 10 korun znamená. Čili musí být mantinely i pro teda to nájemný. To bez toho to, myslím, nepůjde a my se o to budeme snažit.

0: Čas dějin nám odbíjí.
1: No, necháme to odbimbat. 11. Trafiku jsem uvedl z toho důvodu, že trafika byla malá provozovna, budem říkat, za velké peníze. Takže to jsem uvedl právě proto, to nebyl z mého pohledu vůbec biznis nebo obchod, do kterého bych někdy šel, protože mě to za prvé nebaví a za druhý jsem v tom neviděl žádný potenciál té trafice. Jo. Ale vím jedno, že díky tomu, že se vůbec spustila malá privatizace, na tom měl taky velkou zásluhu mimo jiné Sdružení podnikatelů a živnostníků, tak se vlastně rozeběh takový ten podnikatelský, malý podnikatelský duch. A pozor, tady je velký ten, že v té době začaly různě krachovat velké podniky. A malá privatizace, de facto z těch lidí, kteří přišli o práci, ty se začali starat sami o sebe. Čili ta to pohltila tyhle lidi, kteří byli jako nezaměstnaný, tak ty se vlastně uplatnili v té. Takže to byl pozitivní jev toho.
2: Sám Bedřich Danda vydražil v malé privatizaci začátkem 90. let několik prodejen, ale jeho podnikatelské nadšení během let znatelně vychladlo.
1: Nikdo nevěděl. To je fakt, že nikdo z nás jsme nevěděli, jak to bude dál. Já při své naivitě jsem si myslel, že když za nějakou provozovnu, já jsem dělal se na 4 aukcích, jsem vydražil, jsem třeba prostor kanceláře, to bylo v majetku obce třeba, a netušil jsem hlavně ty konce, protože tehdy bylo na začátku, že to bylo na 2 roky. To byl úplný nesmysl. Tak pak to prodloužili díky teda i tomu Ješkovi a tomu spolku, který tomu fandil, tak to prodloužili na 5 let. No jo, ani jsme nevěděli, co bude po 5 letech. Jedno, co jsem věděl já, nebo co jsme věděli, bylo to, že za 2 roky, když si udělám úvěr na nějakou menší provozovnu za 1 000 000 korun, tak za 2 roky nemůžu vydělat a vrátit. A právě z těch důvodů, že návratnost té investice musela být nějak rozložená včas, takže se to udělalo na těch 5 let. No jo, ale pozor, co bude po 5 letech? A po 5 letech, například v mém případě, jo, já jsem vydražil Mototechnu za 11 200 000, po 5 letech mi začal tehda ministr, já nevím, kdo to byl, to bych lhal, ale končilo to u toho, u Grosse, byl ministr vnitra, takže ten barák patřil pod ministerstvo vnitra. Mě normálně tam odsaď vyhnali, jo, naprosto nekompromisně. Já jsem se s ním soudil ze státem první v životě a můžu vám říct, že to dopadlo tak, že prostě jsem jako v podstatě prohrál, protože jsem měl papír, já ho mám skovaný někde, nemůžu ho teď najít, kde bylo kulaté červené razítko, že jsem vlastníkem uvedeného prostoru. To jsme v roce 90 nebo 91.
2: Což jste nebyl.
1: A to jsem nebyl. Halíte, to je jednoduchý. V době, kdy já jsem získal tenhle papír na tu provozovnu, tak jsem prostě se snažil, aby ta firma fungovala, aby jsme mohli splácet ten úvěr. A nechodil jsem po nějakých papírech a to. A když jsem asi po roce řekl, že já to bych měl zapsat do katastru nemovitostí, když jsem vlastníkem, tak jsem tam přišel a říkal, to už neplatí. No mě prostě neuznali regulérní doklad od privatizační komise, kde bylo prostě napsáno, že jsem vlastníkem. Kulaté červené razítko. A to jsme u toho, jo. Jestliže někdo řekne, že jste vlastník, tak musí najít právní formu, jak to vlastnictví tam napsat. To není problém ani váš, ani můj, to je problém toho státu. Jestliže stát prodal, jako ty peníze šly do státu, těch 11 milionů konkrétně v mém případě, takže ten stát měl zařídit, zajistit, aby ten člověk měl nějaký práva, nebo to. Já jsem naštěstí tam vydržel, ještě tak jsem se soudil a tohleto, jsem tam vydržel 10 let do roku 2000 a fakt je ten, že jsem tím pádem i do těch 6 let, co jsem měl úvěr, že jsem to zaplatil.
3: Prodejnu,
0: kterou já jsem koupila, tak už byla 15 let stará. To znamená, že všechno už bylo opotřebované. Mrazáky byly rezivělý, všechno prostě už v devastovaném stavu. Takže jsme museli od prvopočátku všechno měnit, protože hygienikům, když to bylo státní, nevadilo, že jsou rezavý šuplíky, ale přišli na mě jako na soukromou a okamžitě pokutu, okamžitě prostě vyměnit. Takže na mě si došlápli. Ale pak pokračovala ta privatizace a to už se ty ostatní, co privatizovali, dokázali na to připravit. To znamená, že si zrekonstruovali prodejnu a pak si ji koupili pro sebe. Ale to já jsem neměla. A to mi nejvíc na tom vadilo.
3: Některé složky toho státu vlastně na to vůbec nebyly připravené a moc tomu nefandili.
0: No, my obyčejní, který jsme jako neviděli moc dopředu, tak jsme dopadli takhle, že jsme opravdu museli od píky a od začátku.
3: Když jste pak ten první den otevřela, vzpomenete si na reakci lidí?
0: No, reakce lidí byla taková, že si všichni mysleli, že budou mít za poloviční cenu, že všechno to zboží bude strašně levný, protože je to soukromník. A oni si neuvědomovali, že vlastně to zboží já musím nakoupit. A navíc ty zásoby jsem koupila z potravin, z firmy, která mi na to dala pouhých 10% slevy. Takže můj zisk byl minimální. Jo. Takže taková ta nedůvěra těch lidí, než si zvykli na to, že nejdou peníze rovnou mě do kapsy, ale že za ně musím nakupovat a platit, že jo, veškerý náklady. Pak jim to došlo už.
2: Dnes už trochu úsměvnou kapitolou byly momenty, které ke každé dražbě asi patří, ačkoliv by nemuseli. Licitátor Ivo Gavlas i podnikatel Bedřich Danda to každý ze své perspektivy zažili.
4: Před příklepem se muselo čekat od předchozího příhozu minimálně 3 minuty. Jinak to nemohlo být přiklepnuto. A samozřejmě ze začátku to fungovalo naprosto normálně, ale jak se s tím lidé seznámili, tak to začalo zadrhávat. A zadrhávalo to tím způsobem, že třeba se dražila, tuším, nevím už na které Praze to bylo, ale dražila se nějaká benzinová pumpa, kdy ti pumpaři nechtěli v žádném případě to prodá, tak se té dražby zúčastnili a žili v představě, že když to budou dostatečně natahovat a natáhnou to přes půlnoc, tak vlastně ta dražba už neproběhne ten den a že už to nemůže být vydraženo. Vezmeme si, že v tom zákoně je napsáno, že minimální příhoz byl 100 korun. Oni vždycky čekali 3 minuty a přihodili stovky. Ta dražba trvala 10 hodin. A když se protáhla přes půlnoc a pokračovala dále, tak zjistili, že jejich předpoklady byly chybný, tak to skončilo. Jo? Čili jako, jestli si to dokážete představit, že to trvá, že ten licitátor tam stojí. A 10 hodin máte vydržet za tím licitátorským pultem. A máte své i biologické potřeby.
3: Byl jste tam úplně sám, nebo jste
4: ne, to já naštěstí jsem tuto dražbu nelicitoval já. Jo, to musím říct. Jako jo. Ale byly tam věci, které jsme potom v rámci, nebo i ti licitátoři v rámci toho nějak rychle vychytají, protože ono byl jmenovaný totiž nejenom licitátor, ale taky náhradní licitátor. No ale třeba to, co my jsme dělali, věc, aby to bylo takové zábavnější, protože potom ty dražby byly strašně nudné s těmi 3-minutovými intervaly, tak my jsme si nosili takové velké budíky. Takové, jak to tíkalo, to už se dneska moc nezdá, takové tíkalo, dalo se to před to ten mikrofon. A když začali běžet ten 3-minutový interval, tak se to pustilo do mikrofonu.
3: A teď to
4: tíkalo to celou dobu na hlas. A postupně se ta hlasitost zvyšovala, aby to bylo trošku dramatické, protože ono to potom v některých fázích vypadalo tak, že začaly 3 minuty a malem si šli zakouřit, jo, aby se potom vrátili zpátky.
3: No já si umím představit, že to znělo dost výhružně.
4: No však to bylo cílem.

0: Představte si, se draží. Přijdou k vám dva pánové, sednou si vedle vás. A ty říká, hele, nech to bejt, nedraž už, nepřihazuj a tohleto, my ti dáme peníze. A když neuspěli, tak přišli za nějakých 20 minut dvě krásné holky. Já kdybych měl tu sílu, já bych našel ty fotky. Jo. Jeden fotograf to tam zachytil, všecko, já mám doklady o tom. A ty holky prostě se začaly, hezký holky, že osedli si každá z jiných strany a začaly do mě hučet. Jo. A protože já jsem do jisté míry exhibicionista, tak já jsem vždycky sednul, ne do davu vzadu někde, já jsem si sednul do druhé lavice. Takže já jsem tam byl sám, jo. A ty do mě jako začaly hučet, jo. Ať přestanu a že to, a že to se mnou se vyřídí. A tady říkám, já tady nejsem jako, ne, že bych něco prodával, nějaký pořadí nebo tak.
1: Vy jako licitátor dokázal jste po nějaké době při pohledu do toho sálu nebo při pohledu, jak ta dražba probíhá, vycítit, že se děje, jak si v tom sále něco nekalýho?
2: No, vycítit jsem to spíš viděl. Když někdo začal obcházet ostatní držitele, když se začali přesedávat a tak dále, že jo? Když začal, někdo se zvedl a začal k těm jednotlivým držitelům, sedal si za ně, něco jim říkal, že jo. Tak to bylo potom, to nebyla naše role, abychom to řešili, to byla role té privatizační komise. Moje role byla akorát na to upozornit, že jo? Třeba hlasit, jako nemusel byste se tady takto stěhovat a tak dále. Že jo? Já myslím, že ten pán s tím 138 není zvědavý na to, že mu šeptáte něco ze zadu do ucha a tak dále. Že jo? Taky samozřejmě upřímně úlohou toho licitátora, teď jste se bavili o těch negativních, ale to je teď v každé aukci, nejenom v té privatizační, bylo z těch účastníků vytáhnout maximum, proto ta aukce je, čili tam jsem viděl nalomené účastníky, kteří nevědí, tak vytáhnout z nich více peněz. Jo. Byly tam scénky, kdy manžel se chytil do hry a zvedal, manželka po něm skákala a strhávala mu to dražební číslo z rukou a tak dále. To byly krásné scény, to byly, které se tam odehrávaly.
1: Takže byl to trochu divoký východ? Nebo...
2: Ne, určitě to nebyl žádný divoký východ. Já myslím, že to byla situace, kterou se na aukcích běžně zažívá všude ve světě. V okamžiku, když o něco jde, tak já myslím, že se stačí podívat na aukce, které probíhají v Americe, které probíhají v Británii, kde je to takové nejrozsáhlejší a nejznámější. Ty aukce jsou naprosto... To chování bylo naprosto standardní.
1: Jak tedy po letech hodnotí etapu svého života spojenou s malou privatizací naši tři protagonisté?
3: Jste rád, že jste si tím prošel? Šel byste do toho zase znova?
0: To je velmi dobrá otázka a můžu vám říct, že kdybych byl tak chytrý, jako jsem dneska, tak vám můžu říct, že za prvé bych asi dělal jiné věci, to teda určitě, rozhodně bych asi nešel do těch privatizací, do kterých jsem šel. A můžu vám říct, že opravdu se ukazuje po těch 30 letech, byť se mnou nemusí hodně lidí souhlasit, že je daleko lepší být zaměstnaný někde za dobrý peníze, auto s telefonem a tak dále zadarmo, než vůbec podnikat. A to vám můžu říct, že těch 90. letech to byla zlatá doba, protože úředníci nezlobili, jako neobtěžovali vás. Ty sankce, které jsou dneska, to se nedá vůbec srovnat. Tenkrát to byla ohromná doba, jo, jako na podnikání. Protože to byl prostě ten takový freestyle, to běželo, jak to běželo, když to dneska je to sešněrovaný strašlivě.
1: A je to tak už dlouho?
0: Já bych to viděl právě...
1: Kde nastal ten zlom?
0: No já bych řekl, tak v 97-98 tam byla jakási krize taky, že jo, neříkám, že velká, ale to, tak do toho roku 2000 a postupně to šlo do háje všechno. To je jedna věc. A druhá věc, která na to měla velký vliv, vstup zahraničního kapitálu. My nejsme schopni, nebo v té době jsme nebyli schopni něco konkurovat. No to prostě, to byla naše naivní představa. Prostě nebudeme. A na tu první otázku vám odpovím, že kdybych byl tak chytrý, jak jsem dneska, po těch zkušenostech, kdybych do toho nešel.
2: Rozumíte, jako já si vůbec nechápu jednu věc, když se podíváte tady na ten materiál. Tady mám, kolik jsem vyškolil licitátor. Tady mám 26.2., 23., 27.2., 24., 28., 24. Jeden neudělal. 1.3.21. Já si vůbec nedokážu představit, že bych tady toto dneska někdo zvládl. Či to je za 2,5 měsíce, tam je 650 lidí vyškolených.
1: Kolik hodin jste tehdy spal denně?
2: Málo. Strašně málo. Obecně se tenkrát málo spávalo. Manželka říká, že vlastně já jsem spal v práci. Že? Jo? A Kristýna, že jo, moje dcera, že jo, která dneska 30 letá, která tenkrát byla strašně malička, tak to vlastně tatínko ani neznala. A samozřejmě já vždycky říkám, ten okamžik toho října roku 1990, když jsem potkal toho Tomáše Ježka na té křižovatce té Bolzánovy opletové, to přesně vidím, on ještě měl takový dlouhý kabát, to byl hlavní předěl mého života.
1: Dělal byste něco jiného jinak?
2: Nevím. Ale to nedokážu říci, ale to byl hlavní předěl mého života. 30 let tady vlastně soukromě se zabývám dražbami a aukcemi, že jo? Čili jaksi, možná, že bych to dělal i bez toho, ale to byl skutečně ten daný okamžik, který způsobil tu dramatickou změnu. A tam, kde dneska jsem.
1: No, tady to je, vidím, fotka z dávných dob.
4: Měla na mě vliv hlavně moje babička, která byla taková ta pravá česká žena, která nikdy neposedí, pořád čistý šátek na hlavě a čistou zástěru a pořád měla spousty práce a dokázala i nás motivovat k práci, učila nás takový ty základní věci.
1: No a co je pro vás vlastně ten motor? Dá se to nějak popsat? Co je ta motivace? Řekněme zisk nebo to, že budete sama sobě pánem?
4: Já jsem v tom viděla svobodu. Já jsem v tom viděla tím, že to budu dělat já sama podle svých představ, podle svých možností, tak jsem v tom viděla hlavně svobodu. I přesto, že to mělo opravdu hodně starostí.

0: Příběh malé privatizace je ve srovnání s tou velkou, o pár let pozdější, považován dodnes v podstatě za úspěch. A tak jako každá revoluce, i ta ekonomická na počátku 90. let minulého století měla své vítěze, své poražené i mnoho těch, kteří nepatřili ani do jedné této skupiny. A jisté je i to, že tehdejší recepty na úspěch dnes nepochybně platit nemusejí. Přestože vytrvalost, odvaha a do jisté míry schopnost udělat krok do neznáma jsou dnes možná potřeba úplně stejně jako počátkem 90. let. Dnešní téma plus je u konce. Za pozornost vám děkuje Jan Sedmidubský.
1: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90.

0: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Křišťálový globus za přínos filmu dostal v Karlových Varech herec Dustin Hoffman. Roste počet klientů organizací pro pomoc obětem domácího násilí. Fotbalisty Argentiny čekají v úvodním kole playoff mistrovství světa Cap Verde. A počasí zítra bude slunečno, od severozápadu přechodně až zataženo, lokálně déšť nebo přehánky a teploty až 28 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Americký herec Dustin Hoffman převzal v Karlových Varech křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii. Je držitelem dvou Oscarů za filmy Kramerová versus Kramer a Rain Man. Karlovarský festival mu promítl sestřih všech jeho rolí.
2: Když budete mít velké štěstí, budete jednou tak staří jako já. Mě bude za pár dní 89. Uvidíte obraz svého životního díla a pro mě je to hodně emocionální a jsem nesmírně vděčný, že jsem měl příležitost dělat práci, kterou miluji. Chci poděkovat Karlovarskému festivalu, že pomáhá přežít lásce k natáčení filmu.
1: Neziskovým organizacím pro pomoc obětem domácího násilí přibývá klientů. Například Centrum pro ženy Rosa zaznamenalo extrémní nárůst právě v posledních dnech. Ženy jako důvod hledání pomoci uvádí mimo jiné nový seriál Moniová o brněnské spisovatelce Simoně Moniové, kterou manžel byl, psychicky týral a nakonec je zavraždil. Pracovníkům krizové linky Rosy vzrostl počet telefonátů o víc než 80%, potvrzuje ředitelka organizace Martina Hronová.
3: Linka je 116, 016 a je bezplatná a je non-stop pro všechny ženy, které zažívají násilí v České republice. Poradně, která je teda jenom pražská, jsme teďka museli zastavit příjem klientek, protože máme na celý červenec už obsazené termíny.
1: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele z minulého týdne stoupl na téměř 2600, oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Stále se ale pohřešují desítky tisíc lidí. Finanční pomoc na obnovu infrastruktury nabídl například Mezinárodní měnový fond. Ve spolupráci s ním chce Venezuela vytvořit fond na opravu a výstavbu nových domů, ve kterém má být v přepočtu přes 4 miliardy korun. Rodriguezová taky poděkovala za zahraniční pomoc při hledání přeživších. Do té se zapojil i český USAR tým, který se má z Venezuely vrátit v neděli. Česká bankovní asociace varuje před konverzí měny při platbách kartou v zahraničí. Při placení v českých korunách hrozí velmi nevýhodný kurz. Lepší volbou je proto dokončit transakci v místní měně. Další možností je zřídit si multiměnový účet, který už dnes nabízí většina velkých bank v Česku. Jak funguje, přibližuje za Komerční banku Lucie Leixnerová.
4: V rámci jednoho účtu si mohou držet až 14 různých měn a před cestou si jednoduše směnit koruny na eura nebo dolary přímo v aplikaci KB+. Když pak v zahraničí platí kartou, částka se strhne přímo z příslušné měny, takže už nedochází k další konverzi při samotné platbě.
1: Fotbalisti Austrálie a Egypta hrají o postup do osmifinále mistrovství světa. Aktuality má reportér Tomáš Petr.
5: Odstartovalo prodloužení za stavu 1-1 mezi Austrálií a Egyptem. Egypťané vedli po gólu Ašura, pak si dal ale vlastní branku v úvodu druhé půle Hany a za stavu 1-1 se tedy prodlužuje. Přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Za 2 hodiny vstoupí do úvodního kola playoff mistrovství světa obhájci titulu Argentinci, kteří budou hrát proti Kapverdám. A ve 3:30 našeho času začne duel Kolumbie Ghana. Radiožurnál Sport odvysílá zápasy v přímých přenosech. Radiožurnál nabídne vstupy. A čeští basketbalisti prohráli ve Stockholmu v kvalifikaci mistrovství světa se Švédskem 76-87. Promarnili tak šanci zajistit si před závěrečným kolem skupiny H postup do další fáze. Češi uzavřou skupinu v pondělí v Brně zápasem proti Estonsku.
6: Zdržení na pražském okruhu a odstavená vozidla na D1 mezi Prahou a Brnem. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 brzdí provoz opravy vozovky. První zúžení do jednoho pruhu je před Ořechem na 20. kilometru, před ním už jen kratší zdržení. Dále se pak ale brzdí za sjezdem na Ořech na 18. kilometru a poté se jede až ke zúžení na 17. kilometru. Celkové zdržení necelou čtvrt hodinu. Na D1 z Prahy do Brna překážejí odstavená vozidla. Za Humpolcem na kilometru 101 blokuje pruh pro pomalá vozidla nepojízdný autobus. Za odbočkou na Rosice na kilometru 182 před malou chvílí nepojízdné osobní auto odvezli, stále je tam ale dopravní značení uzavírající odstavný pruh. A na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně za odbočkou na Zdiby a Mělník. Na čtvrtém kilometru stojí porouchané osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo, v severní polovině Čech později lokálně déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy 24 až 28 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: Hostem hovoru je sinoložka a socioložka Markéta Mor. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: S rodinou jste do Česka přiletěla s úmyslem se po velkých vetrech v Hongkongu, kde žijete, tady ochladit. To asi letos úplně nevyšlo.
8: Ne, to vůbec nevyšlo. Myslím, že se budeme jezdit ochlazovat do Hongkongu tady po této zkušenosti.
7: Tak a právě o Hongkongu si budeme povídat. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
0: Hovory.
7: Čím to, že před 29 lety se stal vaším domovem Hongkong?
8: To byla dlouhá a složitá cesta. Nevím, jestli to dokáže takhle v několika větách zhrnout. Ale v podstatě já jsem vystudovala sinologii v Praze a pak to uplatnění tady nebylo moc dobré. Tady vlastně pracovala jsem jako tlumočnice pro čínské firmy a chtěla jsem se posunout někam dál a tam vlastně profesní růst žádný jsem neviděla na obzoru. Takže jsem se rozhodla, že bych se znovu vrátila do školy a požádala jsem si o doktorantské studium v Hongkongu na hongkongské univerzitě. K mému velkému překvapení jsem byla přijatá a pak tam byla otázka financí, takže jsem čekala, jestli dostanu stipendium. Do toho jsem taky vůbec nevkládala žádnou naději, ale i to stipendium jsem dostala. A pak nakonec do toho vstoupil ještě vlastně ten to navrácení Hongkongu Číně, můžeme říct, nebo ten převod Hongkongu Číně, který vlastně probíhal v té době. Takže já jsem žádala o studentská víza na britské ambasádě a vyzvedávala jsem si je na čínské.
7: No takže 1. července 1997 přestalo být tamní území britskou kolonií a stalo se zvláštní správní oblastí Číny. Ještě si o tom budeme povídat, ale jak se za tu dobu život tam změnil?
8: Život se změnil velmi radikálně, bych řekla, v mnoha směrech. Ale je to možná i tím, že Hongkong je velice dynamické město. Tam prostě ten život pulzuje skutečně 24 hodin denně. Město, které nikdy nespí skutečně. Takže tam jako ani se nečekalo asi, že by to město nějak zamrzlo v tom, jak vypadalo v roce 97. Takže to město se změnilo, jak jsem řekla, radikálně ve všech směrech. Změnilo se architektonicky, jsou tam úplně nové ulice, budovy. Na druhé straně, třeba ve srovnání s Čínou, bych řekla, že je takový trošku retro, že oni tam skutečně

0: teď už dbají na tu po těch mnoha letech, kdy vlastně tam zbuldozerovali spoustu starých památek, a to vlastně dělali Britové hlavně, tak Hongkongžani si velice váží svých starých budov, které z 19. století třeba, takže ty velice opečovávají a snaží se vlastně mnoho věcí zachovat tak, jak byly. Takže to je velký rozdíl oproti Číně, že třeba stále si potrpí na to, že se platí hotovostí, neradi platí kartama. V Číně tam se platí těma aplikacema různýma, tam vlastně mnoho lidí hotovost už ani nenosí, v Hongkongu ne, tam jako lidi chtějí mít to svoje soukromí a nechtějí, aby stát nebo aby vláda věděla, kde utrácejí a za co, takže to svoje soukromí si hodně chrání. Hodně se to tam změnilo také po politické stránce. Vlastně ten nový zákon o státní bezpečnosti způsobil, že tam vlastně tam byla velice aktivní a živá občanská společnost. Nebyla tam nikdy demokracie, jak se někdy mylně uvádí v českých médiích, ale byla tam velice silná občanská společnost, velice aktivní. Bylo tam spousta různých komunitních sdružení, různých spolků. Ta komunální politika byla velice důležitá. Takže tohleto občanské hnutí a vlastně veškeré, dalo by se říct, opoziční politické hnutí, to vlastně už tam není po tom roce 2019.
1: Podle hongkongského základního zákona měl mít Hongkong po dobu 50 let zaručenou vysokou míru autonomie a svobody, včetně svobody tisku. Platí to ještě?
0: Ta vysoká míra autonomie by řekla, že ještě platí do značné míry, ale třeba to konkrétně, jak se ptal na svobodu tisku, tak tam už je to velice problematické, aby řekla tak velice diplomaticky. To bych řekla, že ta svoboda tisku už tam v podstatě není. Hlavně v těch místních lokálních médiích. Tam spousta vlastně médií a novinářů museli skončit. Do dneška, když jdu kolem stánku s novinami, tak prostě se nevěřícně dívám, že tam nevidím Apple Daily. Apple Daily byl takový skutečně jako místní deník. U nás se píše pro demokratický, ale jako ano, byl hlavně protičínský, svobodně mohl psát, co chtěl, a byl hodně takový lokální, že se tam vlastně psalo i tím kantonským jazykem, kantonštinou, a byl velice vlivný, ale já bych řekla taky velice bulvární. Jako velice, bych řekla, po té etické stránce velice problematický. Ale bylo to součást Hongkongu, součást hongkongské kultury, a myslím si, že ten hlas tam skutečně chybí dnes.
1: Hongkongská policie nedávno zatkla dva majitele knihkupectví, kteří jsou podezřelí, že vystavovali a prodávali publikace s podvratným obsahem. Co bývá označováno za podvratnou činnost a jaké jsou za to tresty?
0: To právě nikdo v podstatě neví, není tam nějaký seznam zakázaných knih, ale pokud se dobře vzpomínám, u nás za komunismu taky nebyl seznam zakázaných, nebo nevím, ale tam vlastně asi je to na každého uvážení, a vlastně tam došlo k situaci, kdy i lidé, knihovníci, ze své vlastní iniciativy vyhazovali knížky, protože si mysleli, že ty knížky mohou být podvratné nebo závadné, nebo že by se nikomu nemuseli líbit, ale bylo to skutečně na jejich uvážení. Tak já bych řekla, že tam vlastně neprobíhá ani jakoby cenzura, ale že je velice silná ta autocenzura, že lidi mají strach a že prostě, aby neměli problémy, takže prostě radši to všechno vyhodí. A teďka na mě vypadl takový post na Facebooku, že když jsem jezdívala do Číny, tak jsem vždycky tam byla v knihkupectví v Hongkongu na letišti, a tam byla spousta, jak říkáte, podvratné literatury, normálně se tam jako prodávala volně, a byly to různé takové jako romány, často i myšlené, takové různé skandální příběhy o čínských vůdcích v Číně, vůdcích komunistické strany. Mm-hmm. Tyhle ty knížky byly v Číně zakázané určitě, ale občas jsem nějakou takovou jako namátku vzala a přivezla svým kamarádům v Číně, tak z toho byli nadšení. Takže tyhle ty knihkupectví už tam skutečně nejsou, a myslím si, že hodně knihkupců se z Hongkongu úplně stáhlo, a je to považováno za takovou jako, řekla bych možná, šedou oblast, grey area, že někteří stateční vytrvávají a jako čekají, až budou moc dojít, než je úřady jak nějakým způsobem zlikvidují, ale mnoho z nich to prostě vzdalo.
1: Vy už jste v Česku, tuším od poloviny června, máte zprávy, jak tamní obyvatelé oslavili těch 29 let od návratu ostrova Číně?
0: Podle toho, co jsem četla, tak je tam vlastně den volna, takže to si všichni užívají, ať mají, ať jsou jakéhokoliv politického zaměření. A vlastně je to ve středu v polovině týdne, takže si to můžou lidi prodloužit. Vezmou si dva dny volna a mají z toho hezký, můžou si někam navílet. Podle toho, co vím, tak v Hongkongu vždycky je hodně vstupu zdarma na různé atrakce, do různých muzeí, třeba tam jezdí tramvaje, 3 dny budou jezdit zdarma. Takže tam prostě kdekoliv je jako taková nějaká akce, tak tam se nahrne spousta lidí, takže to se lidi určitě užívají. Také hodně tam máme turistů z Číny, takže ti taky rádi jezdí. Bývají tam ohňostroje, velký ohňostroj v přístavu, nevím, jestli letos byl, ale prostě je to takový jako hodně různých oslav probíhá.
1: A mířil jsem spíš tomu, jestli je to spontánní, jestli mají pocit, že je co slavit.
0: Je to organizované. Je to organizované, ale nemůžeme to brát tak, že všichni lidi tam jsou proti Číně. To ne. Někteří lidi skutečně se z toho radovali, že se navracejí k Číně. Spousta lidí z toho mělo spoustu výhod, spousta lidí si polepšila kariérně. Myslím si, že je ta společnost je hodně rozdělená. A o těch, co jsou vlastně protičínští, ti už vlastně se moc ke slovu nedostanou dnes.
1: Jak se Hongkong tedy připravuje na to formální předání Číně v roce 2047?
0: Myslím si, že hlavně je tam problém, jak to bude s nemovitostma. Protože jestli vlastně ty smlouvy, které půjdou až za ten rok 47, jestli budou nadále platit. A to vlastně bylo i před rokem 97. Tak to si myslím, že se bude asi Čína snažit nějak vyjasnit. Ale už nejvyšší čínští lídři se vyslovili tak, že si myslí, že ten zvláštní status by si Hongkong mohl ponechat. Že bude záležet na situaci, ale že já si myslím, že ten Hongkong má jako takový experiment, že tam budou experimentovat s různými způsoby vlády a vedení, což teda už dělají, ale že by si to ponechali jako takovou oblast, kde prostě budou platit jiné zákony, kde je prostě svobodná burza, kde je volně směnitelná měna, vlastní imigrační systém. Vlastně Hongkong má svoje místo, má svůj olympijský tým, je členem Světové obchodní organizace, Světové zdravotnické organizace. Takže to si myslím, že tuhle tu zvláštní pozici Hongkongu je možné, že Čína bude se snažit udržet.
1: A je tedy Hongkong už dnes Čína nebo ne tak úplně? Jak se dnes liší Hongkong od pevnostní Číny?
0: Já bych řekla, že se liší značně. To možná poznáte, i když třeba pojedete s českým pasem, tak do Hongkongu se dostanete bez víza, ale do Číny potřebujete víza. A ta víza není úplně jednoduché získat. Myslím, že to je jednodušší, než to bylo před covidem, ale i tak je to docela náročné a nákladné. Myslím, že to stojí přes 2000 korun a musíte napsat přesně, jako kde budete, v kterém místě, jak dlouho, všechny hotely, všechno to musí souhlasit. Měla jsem teďka tam jednu takovou menší skupinu a myslím, že to dávali se nám dát 3x, jako ten formulář. Říkali, že se to dalo dát, ale bylo to komplikované. Ovšem, takže mezi Hongkongem a Čínou, jsem tím chtěla říct, je mezinárodní hranice. A takže my můžeme bez víza do Hongkongu a můžeme do Číny, můžeme dostat víza na hranici, ale jenom do Shenzhenu. Shenzhen to je to příhraniční město, takové tomu říkají město budoucnosti. To je velký kontrast tam mezi Hongkongem, takovým tím retro městem a velkým obrovským venkovem a tím supermoderním velkoměstem přímo na hranici s Hongkongem. Tak tam můžeme si dostat víza na český pas na 5 dnů, ale jenom na to město Shenzhen.
1: Naším hostem je sinoložka a socioložka Markéta Mor.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jak je aktuálně zájem cizinců o studium na hongkongských školách?
0: To je zajímavá otázka. Myslím, že je velký zájem hongkongských univerzit tam ty zahraniční studenty přilákat, ale třeba můžu říct ze zkušenosti mého syna. Tak on vlastně je takový zvláštní případ, protože on je vlastně cizinec, který se narodil v Hongkongu, ale ten v životě by v Hongkongu nechtěl studovat, což nás hrozně mrzí s manželem, protože by nás to finančně vyšlo mnohem líp, že by tam vlastně platil místní školné. Šli jsme na den otevření dveří, syn se k oknem, ani nepřipojil, takže absolutní nezájem. Když jsem tam ale potom byla, my jsme tam tak s manželem šli, sami dva, a viděli jsme tam, jací studenti se tam hlásí, tak jsme jako syna docela pochopili, protože tam vlastně se hlásí samozřejmě studenti z Hongkongu, mnoho studentů z Číny a občas mezi tím nějaký student z indického původu. Takže tam vlastně jako Evropa nebo evropský vypadající člověk by tam byl úplně vlastně jako sám.
1: Váš syn se v Hongkongu narodil a vyrostl jako dítě třetí kultury. Stále o sobě říká, že je Angličan s českou matkou z Hongkongu?
0: Asi tak nějak, ale třeba když teďka sleduje velice intenzivně fotbal, takže když hráli Češi, tak říkal my Češi, no teď vlastně klání k té anglickému týmu, takže vlastně má jako ty dvě možnosti, že může fandit Čechům i Angličanům.
1: Jinými slovy, i po desetiletích, kdy tam žijete, ve vás tamní obyvatele stále vidí cizince?
0: Samozřejmě, ano. Je to dáno hodně i tím, že vlastně já mluvím mandarinskou čínštinou, ale moje kantonština není na takové dobré úrovni. Jako, je taková, já bych řekla, pokročilý začátečník. Je to teda ostuda po tolika letech, ale mám k tomu vysvětlení, pokud by vás to zajímalo. Ano. Ten jazyk je hrozně náročný. Ta mandarinská čínština, kterou se mluví v pevninské Číně, ta je velice standardizovaná a existují prostě tisíce, stovky, miliony knih a příruček a kurzů, Duolingo. Můžete tu čínštinu studovat na spoustu různých platformách. Kantonština je mnohem složitější. Když já jsem se do Hongkongu přistěhovala, tak vlastně nikdo se tu kantonštinu ani neučil. To tehdy jako nebylo trendy. Teď to v podstatě jako je trendy. Teďka se to lidi začínají učit. Je spousta různých kurzů, ale třeba ve srovnání v mandarinské čínštině máte 4 tóny. Ty já jako tak jako docela zvládnu už po těch letech. Ale v kantonské čínštině je 6 tónů nebo 9 podle jako různých výkladů. Takže už jako vlastně, už ta fonetika je mnohem obtížnější. Pak vlastně ta slovní zásoba je hodně rozdílná. Je to zvláštní, že třeba oni by i Hongkongžani mohli říct něco tak jako podobně, jako v mandarinské čínštině, ale schválně vyberou nějaké slovo, které je úplně jiné, jakože schválně se chtějí odlišit. V posledních letech sleduju, že vlastně té kantonštiny přibývá v tom veřejném prostoru. Ubývá rozhodně angličtiny, přibývá mandarinské čínštiny a přibývá i té kantonštiny. Že hodně třeba různých kurzů, vzdělávacích pořadů, různých meetingů je v kantonštině. Že vlastně jako tak ani nepočítají, že by se tam objevil nějaký člověk, který nemluví kantonsky. Takže tím pádem vlastně tak nějak jako přirozeně eliminují lidi, kteří nejsou místní.
1: Jak velká je tam česká komunita?
0: Ta není moc velká, nedá se to asi přesně úplně říct, protože ne všichni Češi chtějí být v kontaktu. Máme tam český generální konzulát. Myslím si, že je tam registrováno možná kolem 100 lidí. U voleb bylo registrováno, myslím, 45 a všichni se dostavili k volbám. My máme takový československý kroužek, jsme se tam založili. Vlastně jsme se inspirovali původním československým kroužkem, který tam působil od roku 1938, ale bohužel po druhé světové válce už se nepodařilo jeho činnost obnovit. Tak vlastně jsme si založili tento kroužek, který je jako apolitický, ale kulturní, spíš tak se zaměřujeme na české tradice, pečeme vánoční perníčky, děláme různě výlety do přírody s rodinami. Mě je taky zájem o českou kulturu, takže pokud se promítají české filmy nebo přijde nějaký umělec český do Hongkongu, tak se rádi toho účastníme společně. Takže mě tam myslím, že tam hodně lidí, kteří vlastně ani tu češtinu nemohou používat na denní bázi, že vlastně jsou rádi, když se setkají s lidmi, se kterými můžou mluvit česky nebo slovensky a že je to pro nás spíš jako vzácná příležitost se potkat.
1: Prý se v Hongkongu najde i hospoda, kde se čepuje české pivo.
0: Byla tam hospoda, která se jmenovala Pivo, ale ta už zanikla. Ta už zanikla, ale měli to nějaká mezinárodní společnost, která provozuje restaurace a vlastně to měli jako takovou tematickou restauraci. Bylo tam spíše hodně jako dekorací z pehy, třeba tam byly názvy ulic a bylo tam, myslím, že i nějaké plakáty z Prahy tam byly, že to bylo jako, myslím, že to bylo docela pěkně udělané, ale to jídlo neodpovídalo určitě českému jídlu. Pivo bylo tak nějak třikrát dražší než u nás, takže občas se tam Češi a Slováci scházeli, ale teď to zaniklo. A jaké pivo se tam dá dostat české? Býval tam dostání Plzeň i v samoobsluhách, ale poté, co teďka myslím, že jí vlastní Asahi a Pionsky, takže to stáhli, tu Plzeň, a valí tam Asahi.
1: Váš manžel je Brit. Jakou doma vaříte kuchyni?
0: Takovou asi mezinárodní. Při nedávné večeři jsem synovi prozradila, že manžel nemá rád rýži, tak syn se z toho malem zroutil, jak je to možné, že někdo nemá rád rýži. Takže manžel rozhodně upřednostňuje spíš anglické jídlo, nebo takové ty evropské, různé zapečené s bramborama a tak. Syn teda, ten má rád indické jídlo, zajímavé, nemá rád čínské jídlo, to mě docela mrzí a nevím, snad se to ještě změní, ještě je mladý. A je to škoda, že vlastně tam vyrostl a že se to čínské jídlo neoblíbil, ale má rád rýži a má rád indické jídlo a já tak jako tak nějak od všeho trochu, no.
1: Stále se věnujete psaní blogu Byl jednou jeden Hongkong?
0: Ano, píšu tam pravidelně. Nemá to moc velký úspěch, ale teď jsem tam měla velký nárůst sledujících. A to člověk jako nikdy neví, co lidi by mohlo zaujmout, ale velký, jako tam byl velký úspěch, měl můj Reels z trhu. Já tam mám takovou rubriku Jen tak jdu okolo. Takže když jdu někde okolo a něco zajímavého vidím, tak to natočím, dám to tam. A natočila jsem tam pána, který otevřel a krájel durian na trhu. A to byla úplná bomba, spousta zhlédnutí, asi 40 tisíc zhlédnutí. A podle mě jsem si říkala, to budou asi Číňani z Malajzie, to tak vypadalo. Ale zůstali tam, takže už tam nedávám tele moc o tom durianu, že ten durian byl takový pro ně asi jako srdcová záležitost. Takže tohle to se jim velice líbilo, takže mi tam přibylo hodně sledujících z Malajzie.
1: V roce 2017 jste prý objevila nový způsob cestování, maratony. Můžete to vysvětlit?
0: No vlastně to začalo tak, že jsem se chtěla podívat do Severní Koreji a tam vlastně nebylo moc možností a jedna z možností byla účastnit se tam mezinárodního maratonu. A já jsem tehdy vůbec neběhala, teď už taky neběhám, ale tehdy jsem si říkala, tak 10 kilometrů bych možná mohla zvládnout. Takže jsem se tam přihlásila na těch 10 kilometrů, natrénovala jsem si to, že to skutečně uběhnu a tak jsem se do té Severní Koreji dostala. A tím se vlastně tak se dostala k tomu běhání a pak jsem vlastně začala takhle jezdit po světě na tyhle ty různé maratony. Takže jsem potom byla v Arménii, byla jsem v Kyrgyzstánu okolo jezera Isikul a potom jsem byla v Ománu, v Muskatu. Takže to byly moje. A pak mi to přetrhl covid, protože jsem měla namířeno do Libanonu a tam oni ten maraton zrušili. Vlastně to bylo ještě před covidem, protože tam měli politické nepokoje. Tehdy byly politické nepokoje i v Hongkongu v roce 2019 a když jsem přijela do toho Libanonu, tak jsem si říkala, o čem to tady mluví, tam prostě bylo pár lidí s kytarama a prostě zpívali a bylo takové velice pokojné oproti Hongkongu, kde prostě se každý den mydlili policie s protestujícími, slzný plyn každý den, takže jsem si říkala, že to teda je škoda, že to zrušili a od té doby už jsem se tam nedostala ten maraton.
1: Sociální rozdíly v Hongkongu jsou prý jedny z největších na světě. Kde je to patrné asi nejvíc?
0: Ano, to máte pravdu. Tam jsou, já bych řekla, ve srovnání třeba i s Evropou, jsou tam velice takové hodně odlišné ty sociální skupiny, sociální vrstvy. Projeví se to úplně ve všem. Například lidé se vás zeptají, kde bydlíte. A tím už vlastně se vás zařadí podle toho místa bydliště. Nebo kde jste studovali, kde pracuje manžel, kam chodí dítě do školy. To všechno vlastně o vás vypovídá, že vlastně nemusíte ani říkat, jako, jaký máte příjem nebo tak, ale podle toho si vás lidi zařadí. Je velice smutné, že Hongkong je jedno z nejbohatších měst na světě, ale je tam velká vrstva lidí, kteří žijí na hranici chudoby skutečně a jsou tam lidé bez domova. Samozřejmě jsou tam charitativní organizace, které se o ně starají a já jsem se tím jednu dobu zabývala. Chodila jsem taky mezi ty lidi bez domova, přinášeli jsme pomoc a oni, bych řekla, že to mají docela dobře zorganizované, tam jako ten život, že vlastně dostávají, každý den dostávají jídlo od různých organizací, dostávají hygienické potřeby a tak, ale přece jenom, jakože vlastně takové bohaté město a nemůže se o tyto lidi postarat, stejně tak lidi, kteří pracovali těžce fyzicky celý život, mnoho z nich nemá důchod. Takže vidíte v ulicích lidí třeba velice staré, já bych řekla přes 8, možná 70, 80 let a tlačí těžké vozíky s papírem, s tvrdým papírem. A ty vlastně jako vezou do sběru, že to někde sbírají a pak to vezou do sběru. Takže to je taky velice jako organizované. Mě říkali ty neziskovky, které se o ně starají, říkali, že vlastně oni, aby to bylo těžší, že to skrápí vodou, takže potom, jako aby dostali více za ty papíry. Ale už zase, že to ví ti, co to vykupují, takže jim zase to srážejí. Takže prostě taková, je to smutné, to velice smutné, že vlastně tam je taková vrstva lidí, kteří vlastně musí pracovat, dokud nepadnou v podstatě.
1: Socioložka a sinoložka Markéta Mor byla hostem dnešního hovoru. Děkuju a ať se vám daří. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Děkuju moc, naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio, news in English.
3: Petr Pavel will depart on Tuesday morning aboard a government aircraft from the military airport in Prague, Gbeli to Ankara for a NATO summit. The office of the president confirmed today. According to Czech news agency information, the government's special hearing, a delegation consisting of Prime Minister Andrej Babiš, Foreign Minister Petr Macinka and Defense Minister Jaromír Zuna, is due to depart from the same airport shortly before the president's flight. Czech farmers are expected to harvest just under 6.47 million tons of basic cereals this year, according to the Czech Statistical Office's first crop estimate released on Friday. That is 15.9% less than last year and well below the five-year average. Sales of new passenger cars in the Czech Republic increased by 5.85% year-on-year to 129,810 vehicles in the first half of this year. In June alone, the market recorded a nearly 19% rise in sales. The strongest demand was for the Škoda brand, while interest in vehicles with alternative powertrains continues to grow, the Czech Car Importers Association said in a press release today.
2: Weather.
3: To partly cloudy with increasing cloud cover from the northwest in the afternoon and evening. Highest daytime temperatures will range from 20 degrees Celsius to 25 degrees Celsius, reaching up to 27 degrees Celsius in South Moravia. More than six centuries after Jan Hus was burned at the stake in Constance, historians are taking a fresh look at one of Czech history's defining figures. Medievalist Eva Doležavová explains in the interview to Vít Pohanka why modern research is moving beyond centuries of myth to rediscover the real Jan Hus.
4: I think the biggest difference lies in the general perception of Jan Hus before the Velvet Revolution and today. Jan Hus was part of the narrative of communist propaganda. According to that narrative, Hus was a protector of poor people and fighter against oppression, against the corrupt Catholic Church, and especially against the Germans. This characterization, however, is misleading and oversimplified and depicts a figure who never actually existed. Hus was a medieval man, a priest, a deeply believer and intellectual, and a preacher, and he must be judged as such.
5: I think you already kind of indicated that BC, whose I believe, or general public, sees him primarily as a religious reformer, university scholar, or political figure. Are those kind of labels something we have imposed on him with the benefit of hindsight, or was it more complicated?
4: I think all three of these characteristics were part of Hus's actual life. But if I had to choose, B1, the best describes him, it would be Hus as the university master, university professor and preacher. Hus was an outstanding preacher. His sermons were dramatic and he attracted the attention not only of intellectuals and the elite, but also of ordinary townspeople. He spoke out on current events. He was not an indifferent man. And his language was easy to understand, and moreover, he spoke Czech in Bethlehem Chapel.
5: Is it still possible to find something new about Jan Hus after all these years? For have all the materials, you think, been uncovered that concern his life?
4: Of course, there are still many gaps. Not all sources have survived. Many documents were destroyed. It is also questionable to what extent we

0: or who truly understood the philosophies of realism or nominalism.
1: Vít Pohanka with that report. My name is Romana Grajcerová. Thank you for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Polsko-ukrajinské vztahy se navenek v posledních dnech a týdnech nezlepšují, ba dokonce dochází k eskalaci roztržky, kterou spustil spor o historickou roli ukrajinské osvobozenecké armády. Z pohledu Ukrajiny jde o symbol boje za nezávislost, především na Sovětském svazu. Ovšem viděno polskýma očima, rukama jejich členů zemřeli během druhé světové války desítky tisíc civilistů, Poláků a také Židů. A Volodymyr Zelenský nechal jednu ze současných jednotek bojujících proti ruské armádě pojmenovat právě po hrdinech UPA či UPA. Pročež mu polský prezident Karol Navrocký odebral nejvyšší státní vyznamenání Bílé orlice. Zelenský pak poslal metal do Varšavy v krabici poštou. Proč ale spor pokračuje stále dál a dokonce se týká i Česka? Nakolik ohrožuje vstup Ukrajiny do Evropské unie? A kde končí národní hrdost a začíná nebezpečný nacionalismus? Přeji příjemný poslech.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské.
3: Hosty dnešní debaty jsou Radomír Mokryk, ukrajinský historik a publicista působící na Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vítejte ve vysílání, zdravím vás na dálku po WhatsAppu.
4: Dobrý den.
3: A dalším hostem je Maciej Ručaj, polský politolog z Centra transatlantických vztahů při CEVRO univerzitě, který vedl Polský institut v Praze a rok byl velvyslancem Polska na Slovensku, takže bývalý diplomat. Hezký den.
5: Dobrý den.
3: Tak pánové, já bych se s dovolením vrátila hned na počátku naší diskuse vlastně k začátku té aktuální roztržky. Mohl si podle vás ukrajinský prezident pojmenování jednotky Sever po hrdinech UPA odpustit? Byla-li to tedy cílená akce? A nebo byla naopak přemrštěná polská reakce s odebráním státního ocenění? Jaký názor má Radomír Mokryk?
4: V tomto případě je asi nutné zdůraznit, že ta iniciativa ohledně přejmenování to není jaksi idea Volodymyra Zelenského, to je iniciativa samotných vojáků. Takže Volodymyr Zelenský spíše jenom vyšel vstříc tomuto přání ukrajinské armády. A v podstatě toto je logické, protože je to hlavní priorita pro dnešní Ukrajinu. Samozřejmě, že dálo se očekávat, že polská strana s tím nebude spokojena současně, ale je to právě otázka priorit a jakkoliv to nemusí znít jakoby příjemně, ale ta konsolidace ukrajinské společnosti a ukrajinské armády bude pro ukrajinského prezidenta nepochybně prioritou.
3: A symbol UPA je jak silný a jak důležitý právě pro současnou ukrajinskou armádu? Jenom poprosím o doplnění.
4: Ukrajinská poslanecká armáda je vnímána jako část boje o nezávislost, o nezávislý ukrajinský stát, jako symbol vzdoru velké přesile, protože bojovali proti Sovětům, proti Němcům, byla tam konfrontace s polskou stranou, takže je to výrazný symbol prostě boje o ukrajinskou státnost a v tomto smyslu je to samozřejmě pro část armády, pro část společnosti důležité gesto, nepochybně.
3: Rozumím. Tak Maciej Ručaj, nedá se pochopit v podstatě ten krok ukrajinských vojáků a následně schválení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nebyla svým způsobem přemrštěná ta polská reakce?
5: Tak to je samozřejmě takový srdcerivný příběh o tom, že to vojáci chtěli se takhle, aby ta jednotka byla pojmenována, ale tak mluvíme o státu, který je ve válečném stavu, to znamená, když by prezident nechtěl, aby se to tak dělo, tak by to neudělal, to znamená, že jak pan Mokryk správně podotýká, ta konfrontace mu stála za to, nebo měl dojem, že mu stála za to z důvodu vnitropolitických.
3: A možná z důvodu právě toho válečného stavu?
5: Z důvodu válečného stavu, ano, tak ukrajinská vláda jedná velmi pragmaticky, tak včera proběhla v médiích taková úsměvná kauza o tom, že mramor, který bude použitý na ten národní panteon, který vláda Ukrajiny vyhlásila před několika dny, tak je kupovaný od ukrajinského oligarchy, který je na sankčním seznamu kvůli tomu, že obchoduje s Ruskem. Takže prostě ta míra cynismu a pragmatismu je hodně veliká. Ukrajina na to právo má, stejně tak Polsko.
3: A máte proto pochopit?
5: Má na to právo, je suverénním státem a stejně tak Polsko jako suverénní stát má právo říct, že se to nelíbí a když Ukrajina teda partnerem být nechce, tak co my s tím můžeme dělat?
3: Vidíte to tak, že Ukrajina partnerem být nechce, ano?
5: No, já myslím, že to gesto bylo jasným vyjádřením toho, že Ukrajina o partnerství s Polskem nestojí, že vnímá Polsko jako stát, který je závislý na jiných, v tom případě tedy na velmocích, ať už to bude Německo nebo Spojené státy, a že Ukrajina jakožto globální hráč v tuto chvíli může se s těmi státy domlouvat napřímo a nemusí na Polsko brát ohled, protože všechno vyřídí v Berlíně nebo ve Washingtonu nebo v Bruselu.
3: Pane Mokryku, jak se díváte vy na tuto interpretaci ze strany Mačeje Ručaje? Ukrajina o partnerství s Polskem nestojí. Je toho kauza, o které mluvíme a budeme i nadále mluvit, dokladem nebo ne?
4: Já bych to skutečně takto nevnímal. Já si nemyslím, že Ukrajina při rozhodování takových otázek prostě jako prioritní cíl vnímá to, jak to bude vnímáno na západě, jak to bude vnímáno i třeba v Polsku. Je to prostě celkem, jak bych to řekl, není to až tak velká kauza na Ukrajině v podstatě, jo, to přejmenování těch jednotek, a je to vnímáno prostě jak součást budování jakýchsi symbolických narrativů uvnitř ukrajinské armády, ale určitě to nebylo mířeno jako nějaká protipolská záležitost, to nepochybně.
3: A vy to tedy, Mačej Ručaj, vnímáte jako protipolský nějaký nepřátelský akt? To pojmenování jednotky po hrdinech UPA?
5: Tak to téma, to znamená to, že v Polsko velmi otevřeně deklaruje, že odmítá jakoukoliv státní glorifikaci, nebo že velice negativně se staví k nějaké státní glorifikaci tradic ukrajinské povstalecké armády a především některých jejich jednotek a některých jejich činitelů, je dlouhodobě známá věc. Nedávno vyplavalo, že vlastně i v té klíčové pro celý vývoj války dohodě z ledna roku 22, to znamená těsně před začátkem války, kdy se prezident Duda setkal s prezidentem Zelenským v polském městečku Wisła a kdy vypracovali ten model spolupráce, který pak výrazně přispěl k tomu, že Ukrajina se ubránila v těch prvních měsících války, tak tam polská strana třeba to téma velice jasně zdůraznila. To znamená v situaci, když se tyto věci dějí, tak nelze je prostě z tohoto kontextu vynechat. Prostě je tady problém ten, že Polsko dlouhodobě vnímá tradici ukrajinské povstalecké armády především jako prizmatem genocidy. Vnímá to jako hnutí, které za nezávislou Ukrajinu chtěl bojovat pomocí etnických čistek různého typu, včetně tedy jako vraždění Ukrajinců, kteří nebyli dostatečně národnostně vyhraněný, abych tak řekl, těch obětí přece taky byly tisíce. Takže a vnímá prostě tuto tradici jako v určitém smyslu neprůchozí, pokud Ukrajina chce se zapojit do toho, nazvěme to, evropského nebo západního společenství.
3: Říká Mačej Ručaj. Pane Mokryku, ohledně těch událostí na Volyni za druhé světové války, především v létě 1943, byla to etnická čistka, či dokonce genocida, jak zaznívá z polské strany, nebo ve velkých uvozovkách jenom občanská válka, nebo ukrajinsko-polská válka, ve které se dopouštěly zločinů obě strany. V podstatě mě zajímá, jestli se dá z ukrajinské strany něčím obhájit to, že ukrajinské národní hnutí mělo ve svých řadách extrémní nacionalisty, kteří směřovali k vyčištění země od Poláků, od Židů. Byly zabity prý desítky tisíc nevinných lidí.
4: No, tak právě ta ukrajinská interpretace většinou spočívá v tom, že takhle skutečně si nedovedu představit, že by na Ukrajině se našel historik, který by popíral, že na Volyni v roce 43 i příslušníci ukrajinské poslecké armády páchali válečné zločiny. To jako skutečně nikdo na Ukrajině se nesnaží toto nějak vyvrátit. Ta konfrontace
3: čili,
4: vlastně spočívá v tom, že...
3: Čili nejde o glorifikaci vrahů a kriminálníků, jak tvrdí například polský prezident Karol Navrocký.
4: Jde o to, že Ukrajinci se snaží zdůraznit, že ukrajinsko-polské napětí trvalo v podstatě několik desítek let a že snaha pouze výmout z toho události na Volyni a je nějak interpretovat prostě z historického hlediska neobstojí, protože ten konflikt trval dlouhou dobu, zapojovali se do něj jak polská armáda, tak ukrajinská poslanecká armáda. Konec konců v nějakých okamžicích ta konfrontace skutečně nabyla prostě rozměru, kdy ukrajinská vesnice mohla válčit proti polské a naopak. Takže ty desítky tisíce obětí skutečně byly, ale byly na obou stranách.
3: Zajímá mě tedy, jestli by Maciej Ručaj mohl připojit názory polských historiků. Ta interpretace, že šlo jednoznačně o genocidu z ukrajinské strany, genocidu Poláků, ta je jako majoritní, ta je většinová?
5: Ta je jako nespochybnitelná, jako vlastně to asi je stejně smysluplně, jako se bavit o tom, jestli země je nebo není kulata. Je to rozdíl...
3: Čili polsko-ukrajinské
5: vztahy jsou komplexní, je tam spoustu zlé krve, spoustu jaksi násilí, které bylo přítomné na obou stranách. Nikdo v Polsku třeba neobhajuje národnostní politiku toho meziválečného Polska vůči ukrajinské menšině. Ona byla neúspěšná a v mnoha ohledech byla prostě jako nepomáhala té situaci. Na druhé straně jenom jednou došlo k organizovanému prostě pokusu o to vyčistit nějaké území z určitých skupin obyvatelstva a navíc bylo to součástí vyloženě ideologie toho radikálního křídla nacionalistického hnutí. Ale já hlavně si nemyslím, že by historie bylo úplně jako jádro toho sporu, ačkoliv...
3: Pojďme k současnosti.
5: Ačkoliv, jak to někdo poznamenal, vlastně Volodymyr Zelenský tím svým rozhodnutím udělal pro světovou viditelnost volinského masakru více než kdokoliv jiný předtím, protože se o tom psalo vlastně ve všech světových médiích, ale myslím, že opravdu jako klíčové je spíše to, jak se bude vyvíjet polsko-ukrajinský vztah v současnosti a nakolik tyto jaksi politické, zahraničně politické priority obou těch zemí jsou v tuto chvíli kompatibilní nebo nikoliv.
3: Kde se vzal ten nápad na odebrání vyznamenání?
4: No tak zaprvé já bych... chtěl reagovat, pokud dovolíte krátce. Ano. Skutečně bych částečně souhlasil v tom smyslu, že tento spor, jakkoliv paradoxně to zní, ale není o dějinách. Je to spíše, Ukrajinci to minimálně takhle vnímají, že se jedná o snahu, jak si vnutit jim jistou vizi, jisté představy o jejich vlastních dějinách. Tady vlastně dneska taky zaznělo, že je to téma neprůchozí, jo, že prostě je to stejně jako země kulatá a to s tím prostě ti ukrajinští historici by chtěli polemizovat prostě, protože dějiny jsou trošku složitější než takto černobílé. Ale máte naprostou pravdu, že na Ukrajině se v podstatě trošku diví. Rusové včera pouze v Kyjevě zabili 30 civilistů a tento tlak, který vyvíjí polská strana ohledně historických otázek, je vnímán jako dosti výrazné nepřátelské gesto. Prostě ten mainstream to vnímá tak, že můžeme to nechat na později, můžeme to nechat historikům. Ale bohužel ten tlak je prostě z polské strany viditelný a je to vnímáno jako křivda, to je pravda.
5: Což je, omlouvám se, ale dovolím si reagovat, což je vlastně absurdní v situaci, když to nebyla polská strana, která jako začala tuto eskalaci a vlastně v následujících krocích, ať už vyjádření prezidenta Zelenského nebo Kirilla Budanova a dalších významných osobností, výrazně k té eskalaci přispívali a ukazovali, že vlastně Kyjev o tu eskalaci v jistém smyslu stojí, nebo nevidí důvod ji řešit.
3: Vnitropolitické důvody na obou stranách, řekněme, to je moje otázka teďka pro udržení toho sporu. Ten spor se táhne už nějakou dobu a mě by zajímalo, jaký vlastně mají obě strany zájem na toho stále přiživovat.
5: No, jaké jsou vnitropolitické důvody na Ukrajině, tak tady trošku zaznělo. Vlastně ta tradice je v tuto chvíli mnohem uznávanější v ukrajinské společnosti, než byla ještě před několika lety.
3: A na polské straně Polsko čekají parlamentní volby v příštím roce. Není to také karta pro domácí politiku?
5: Nicméně jako polský názor na volení se v podstatě nemění. Tam jako není žádný vývoj. Co narůstá, je určitá nedůvěra k partnerovi a určité klamání z toho, jakým způsobem se vyvíjí polsko-ukrajinské vztahy v situaci, když vidíme kolem sebe všude, že Ukrajina je schopna a ochotná jednat s jinými partnery naprosto pragmaticky a naprosto transakčně. To už není vztah prostě země, která jako běhá, prosí o pomoc. Je to vztah země, která prostě jako ze svojí sílou obchoduje, je to pochopitelné. A vlastně v Polsku tím pádem tak trošku nevidíme důvod, proč měli bychom zůstat jako jediní ti, kteří se nechávají vše líbit. Ale jenom důležitá poznámka, kterou jsem chtěl udělat. Krok Volodymyra Zelenského byl de facto symbolický. Ano, pojmenování vojenské jednotky. Polská reakce byla taky symbolická.
3: Státní vyznamenání. Nebyla převrštěná, znova se ptám, nebyla převrštěná?
5: Ne, nebyla. Nebo nebyla. Jako byla to možnost, kterou. Byla to symbolická reakce, která umožňovala neřešit otázky strategické, protože ve strategických otázkách se v podstatě nic nezměnilo. To znamená, Polsko i nadále považuje ukrajinský boj za nesmírně podstatný. Tady upozorním na událost, která se stala včera. Včera německá prokuratura představila obvinění vůči důstojníkovi ukrajinské rozvědky, který se účastnil v vyhození do vzduchu plynovodu Nord Stream. Velmi těžké obvinění, včetně válečných zločinů. Polský soud, který měl vydat do Německa jeho kolegu ze stejné akce, prohlásil, že to neudělá, protože byl to zcela oprávněný čin. A tady mluvíme o tom rozdílu, jak vnímá...
3: Čili Varšava stojí za Kyjevem za všech okolností,
5: jak vnímá, chcete říct. Jak vnímá Polsko ten konflikt a jak vnímají ho partneři v západní Evropě. A potom Polsko může mít oprávněně pocit, že navzdory tomu jednoznačnému jako pochopení pro strategickou situaci Ukrajiny, Ukrajina není ochotna udělat ani jeden jediný malý krok zpět ve věcech, na kterých zase záleží Varšavě.
3: Pane Mokryku, chová se teď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a jeho svita. Chovají se strategicky, přeci jen v Polsku se asi zhoršují nálady Poláků a Polek vůči ukrajinským uprchlíkům. Ten konflikt prostě jako má odezvu v polské veřejnosti. Ty názory tady slyšíme přímo od Macieja Ruczaje. Nebyla to přeci jen chyba?
4: Takhle, já bych ještě jenom vteřinku, pokud dovolíte, krátce reagoval, protože ohledně těch gest, protože byla tady třeba i reakce polského ministra Radoslava Sikorského, který řekl právě, že to bylo přemrštěné gesto, tím myslím odebrání toho řádu a že logicky by bylo třeba pojmenování letiště v Řešově, dejme tomu podle obětí UPA. To by bylo gesto, které by odpovídalo tomu přejmenování ukrajinské jednotky. Třeba, kdybychom se bavili, že to je skutečně v jedné rovině. Ale co se týče bezprostředně vaší otázky, tady to je na Ukrajině debata, protože opravdu, jak si ty reakce se liší, protože přeci jenom Ukrajina polskou podporu potřebuje. Hodně Ukrajinců se nachází v Polsku, A zaznívají skutečně hlasy, že by ta politika měla být pragmatičtější, protože napětí stoupá. A Ukrajina prostě se musí s tím nějak poprat, musí se snažit najít nějaké řešení i především pro tu komunitu, která je v Polsku. A v tomto směru souhlasím, že opravdu to chování i především Volodymyra Zelenského by mělo být poněkud, dejme tomu, praktičtější.
3: Stále posloucháte Pro a proti s Radomírem Mokrykem, ukrajinským historikem, původem z Lvova, a Maciejem Ručajem, polským publicistou a bývalým diplomatem. Je takové pořekadlo, když se dva hádají, třetí se směje. V Kremlu se mohou smát celé této záležitosti. Jak moc se může z té roztržky radovat Moskva, pane Ručaj?
5: Tak samozřejmě.
3: Je to důležitý aspekt, nebo máte pocit, že se ptám na něco, co vlastně nehraje roli?
5: No tak jak jsem říkal v předchozí odpovědi, jako na strategickém vnímání celé situace se nic nezměnilo. To znamená, ukrajinsko-ruská válka je klíčový bezpečnostní prostě aspekt současné Evropy a je současný klíčový aspekt situace Polska.
3: To jste říkal, ale já se zeptám ještě tedy jinak. Než Karol Navrocký oznámil, že by mohl odebrat Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice, tak tuto myšlenku šířily osoby, jak jsem se dočetla, které dlouhodobě publikují obsah odpovídající kremelské propagandě, mimo jiné Magořata, Zichová, Lešek Miller. Stejný nápad se prý objevil na běloruských a ruských propagandistických kanálech. Ty informace pocházejí z internetového šetření redakce Oko Press. Nemohli tady třeba i nejvyšší polští činitelé naskočit na nějakou kremelskou linku?
5: Já myslím, že problémem jsou společenské nálady v Polsku, které jsou v tomto ohledu stále vyhraněnější, je stále obtížnější dělat pro ukrajinskou politiku s ohledem na to, že to určité zklamání nebo nedůvěra proniká tu společnost jako celek. Nicméně tento krok byl především krokem symbolickým a měl právě odlišovat tu symbolickou rovinu od roviny praktické. Já osobně si myslím, že je to vlastně krok, který může pročistit vzduch, který může vést k nějaké určité katarze a k určitému narovnání těch vztahů na racionálnější bázi. To, co utrpělo, určitě je představa Polsku se tomu říká jagellonské politiky, to znamená doktrína toho, že vlastně Polsko je nuceno bezpodmínečně a za každou cenu podporovat Ukrajinu, protože to je klíčový prvek bezpečnosti Polska. Tato tradice je v tuto chvíli velmi oslabená, nicméně budujme to na racionálnější bázi.
3: A poslední slovo v pár větách má Radomír Mokryk. Myslíte si, že polští i ukrajinští představitelé tu současnou roztržku zvládnou nějak ukačírovat, nebo má konflikt potenciál ohrozit polskou podporu Ukrajiny, zabránit Kyjevu ve vstupu do Unie?
4: Tak já bych možná jenom zdůraznil, že v podstatě ty snahy o usmíření kolem Volyně, oni už trvají několik desítek let. Prostě probíhaly tady setkání prezidentů, ještě za prezidenta Kučmy a Kvašněvského. Ostatně prezident Duda byl na Volyni v roce 2024, byla tam společná modlitba s Volodymyrem Zelenským. Takže ty symbolické gesta a snahy prostě ten kompromis nějak najít existují, trvají. Jako samozřejmě, že v dnešní době je těžké najít nějaký kompromis a možná prostě ta otázka musí zůstat v jistém smyslu tak, jak je. Prostě každý bude mít právo na vlastní dějiny. Současně ale Rusko je hrozba jak pro Ukrajinu, tak pro Evropu. A proto skutečně tady souhlasím, musíme jednat především racionálně a myslet na bezpečnost.
3: Tak tolik Radomír Mokryk, ukrajinský historik, a dalším hostem byl Maciej Ručaj, polský politolog. Pánové, díky a naslyšenou. Naschledanou. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.
2: Proč se nedokážeme sami polechtat? Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Někteří lidé jsou lechtiví jen málo, někteří velmi. Pro někoho je lechtání spíš příjemné, někdo jim docela trpí. Ať to máte s lechtáním jakkoliv, všimli jste si někdy, že sami se polechtat prostě nedokážete? Lidský mozek nasává ohromné množství podnětů o vnějším prostředí a vyhodnocuje jejich dopad na nás, především z hlediska případného ohrožení. Reakce na lechtání druhou osobou se pravděpodobně vyvinula proto, aby člověk věnoval zvýšenou pozornost, když se ho něco nečekaně dotkne, například když po něm leze nebezpečný pavouk. Když se chystáme polechtat sami, je to podnět, který vychází zevnitř, nikoli z vnějšího prostředí. Takový podnět je zpracován jinak. V tomto případě takzvaným mozečkem, který se nachází v zadní spodní části mozku. Mozeček monitoruje, předpovídá a vyhodnocuje naše pohyby. Když tedy očekává, že se chystáme dotknout sami sebe, vyhodnotí tuto akci jako neškodnou a ubere tomu pocitu doteku na důležitosti, takže necítíme skoro nic v porovnání s lechtáním.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Kvůli pádu lanovky na Ještěd z října 2021 podal státní zástupce obžalobu na tři lidi a jednu firmu. Ministr zahraničí Macinka se v Budapešti setkal s šéfkou maďarské diplomacie. Tenistky Karolína Muchová a Barbora Krejčíková postoupily do osmifinále Wimbledonu. A zítra bude slunečno od severozápadu, přechodně až zataženo a lokálně s deštěm nebo přeháňkami, teploty až 28 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Státní zástupce podal obžalobu na tři lidi a jednu firmu kvůli pádu lanovky na Ještěd z října 2021. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti, informovala o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr. Zmíněnou firmou jsou České dráhy, které lanovku dřív vlastnily. Dráhy už dřív uvedly, že s obviněním nesouhlasí a budou se bránit. V říjnu 2021 po pádu jedné z kabin zemřel průvodčí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů jednal v Budapešti o oživení Vyšegrádské čtyřky. S šéfkou tamní diplomacie Anitou Orbánovou mluvil i o procesu přistoupení Ukrajiny do Evropské unie a o přípravě plánovaného společného zasedání české a maďarské vlády. Podle Macinky by mohla být schůzka už na podzim. Ve vztazích mezi Českem a Maďarskem je teď podle něj silný potenciál, a to jak v rámci Vyšegrádské skupiny, tak i mimo ní.
8: Naše vláda bude partnerem té maďarské vlády poměrně dlouho, to znamená nějaké 3,5 roku do českých voleb, takže vlastně ta V4 bude teďka trošku stát na nás, protože my budeme spolu mít spoustu času ve funkcích jak v Maďarsku, tak v České republice, takže v česko-maďarských vztazích máme možnost plánovat třeba na delší dobu.
7: Kvůli nejnovějším ruským útokům zemřelo na Ukrajině 6 lidí, desítky dalších jsou zraněné. V Kyjevě drží smutek za oběti čtvrtečního útoku, jejichž počet stoupl na 30. Ruské úřady naopak uvedly, že v okupovaném městě Tokmak po ukrajinském útoku zemřelo 5 lidí. Obě strany tvrdí, že míří na vojenské objekty nepřítele nebo energetickou infrastrukturu. Při útocích ale pravidelně umírají i civilisté. Americká herečka Maggie Gyllenhaalová převzala v Karlových Varech cenu prezidenta filmového festivalu. Ve Varech uvádí film Nevěsta, ke kterému napsala scénář, režírovala ho a je taky jeho producentkou. Diváci ji znají taky z filmu Temný rytíř o Batmanovi. Gyllenhaalová v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál vzpomínala na své začátky a svou filmovou rodinu.
9: My parents both make movies.
10: Rodiče točili filmy. Doma jsme se na ně vždycky dívali. Když jsme s Jakem byli malí, tak jsme se dívali na videokazety. Neměli jsme jich ale zase nějak moc, takže jsme si pouštěli stále to stejné. S mamkou jsme milovali třeba hollywoodské muzikály. Ovlivnil mě muzikál Zpívání v dešti. Myslím, že bych ho dala z paměti.
9: Just remembering it, you know?
7: Maggie Gyllenhaalová pochází z umělecké rodiny, její otec je režisér, matka scénáristka a její bratr je Jake Gyllenhaal, taky herec. Objevil se třeba v sci-fi thrilleru Den poté. Fotbalisté Egypta prošli do osmifinále mistrovství světa. Austrálii porazili 2-1 po penaltovém rozstřelu. Jejich soupeřem bude vítěz duelu mezi Argentinou a Kapverdami. A čtvrtfinále Wimbledonu si zahraje minimálně jedna česká tenistka. Ve čtvrtém kole totiž na sebe narazí Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. A Krejčíková porazila 6-3 a 7-5 krajanku Nikolu Bartuňkovou. Muchová 6-2 a 7-6 Savankevovou z Thajska. A Karolína Muchová přiznává, že o možném zápase proti krajance dopředu věděla.
11: Tak viděla jsem už předtím kolem, že potom budu mít nějakou češku. Myslím si, že obě dvě by byly strašně těžký. Vyhrála Bára, která na té trávě víme, že umí hrát, a vyhrála ten turnaj, takže těžký kolo další.
7: O postup do osmifinále dvouhry ještě budou bojovat Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lhečka. Překážka na D8 u německých hranic a nehoda na D6 za Novým Strašecí. Na dálnici D8 směrem z Drážďan do Prahy se vyhněte překážce na příjezdu do republiky směrem z Německa. Na 90. kilometru leží na vozovce předmět. Na D6 z Karlových Varů do Prahy pozor na nehodu za Novým Strašecí. Na kilometru 26,5 osobní auto srazilo srnu. Projíždějte opatrně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za Humpolcem. Na kilometru 101 stojí porouchaný autobus v pruhu pro pomalá vozidla. Je označený silničáři a v místě se vybočuje. A na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 budete brzdit za Ořechem. Na 17. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě vozovky a před zúžením popojíždí už jen krátká kolona na pár minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: V noci se ochladí na 14 až 10 stupňů v údolích a na západě až na 8. Zítra pak čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměří místy 24 až 28 a na horách většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
12: Další kolo eskalujícího sporu mezi vládou a prezidentem republiky. Dopady zavedení eura v Bulharsku či americká karanténa na pokročilé modely umělé inteligence. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárd.
2: Názory a argumenty.
12: Hnutí STAN se hodlá obrátit na ústavní soud kvůli novele zákona, kterou ve středu odhlasovala v poslanecké sněmovně vládní většina hnutí ANO, SPD a motoristů sobě a která odebírá hlavě státu pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí České republiky při mezinárodních organizacích a tuto pravomoc převádí na ministra zahraničí. Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana novela zasahuje do pravomocí hlavy státu nepřípustně. Ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den, Petře.
13: Dobrý den.
12: Premiér Andrej Babiš včera při interpelacích obvinil prezidenta Petra Pavla, že si vykládá ústavu podle svého. S rozhodnutími ústavního soudu ale představitelé vládní koalice opakovaně vyjadřují nespokojenost nebo se na něj nechtějí obrátit, jako v kauze nejmenování Filipa Turka ministrem. Proč je ústavní soud čím dál více vtahován do sporů mezi politiky?
13: Zjednodušeně řečeno, protože politici neumí řešit spory sami a měli by je řešit na úrovni především parlamentu, kde by měli hledat určité kompromisy anebo se i smířit s tím, že třeba někdy neprosadí svou, a týká se to nejenom přijímání zákonů, ale týká se to také určitých rolí, ve kterých mají politici vystupovat a které jim předepisuje Ústava České republiky. A samozřejmě ústava je koncipována takovým způsobem, že některé ty pasáže jsou obecnější, ale předpokládají jednak, že ti aktéři budou vystupovat v dobré vůli a že tam minimálně bude dobrá vůle v tom dobrat se k nějakému výsledku, k nějakému kompromisu. No a pokud existují nejasnosti, tak pak ústavní soud je institucí, která má chránit ústavnost, to znamená, má dohlížet na to, zda jak legislativa, tak i některé výklady těch pravomocí, které jsou dány ústavou, se pohybují v ústavních mantinelech. Takže vzhledem k tomu, že tedy má posuzovat v případě, že se na ústavní soud někdo obrátí, zda byly ústavní mantinely překročeny či nikoli, takže to mimo jiné znamená, že tedy ústavní soud nějakým způsobem to ústavní ústavu vykládá. A když jsme u těch politiků, tak jsme v poslední době byli svědky nejenom v tomto funkčním období, ale i v tom minulém, že se dost často obraceli na ústavní soud v souvislosti s přijímáním zákonů, což je velmi neobvyklé, a to z toho důvodu, že ústavní soud se měl zabývat tím, že politici nebyli schopni spolu komunikovat takovým způsobem, aby obstrukce provázející projednávání některých zákonů nebyly nekonečné, aby zkrátka ta vládní většina měla šanci nakonec dobrat se k hlasování a prosadit svou, takže se obraceli na ústavní soud s tím, zda to, že třeba bylo ukončeno projednávání toho zákona, stanoven pevný bod hlasování, i když ještě rozprava nebyla ukončena, zda je to v souladu s ústavním pořádkem a hlavně s jednacím řádem. No a ústavní soud opakovaně konstatoval, že jednací řád sice byl porušen, ale ne takovým způsobem, aby to mělo zásadní dopad na kvalitu těch zákonů. Takže to je jedna věc. A druhá věc je skutečně nepříliš obvyklá, které jsme svědky v poslední době, a to je to, že ústavní soud se bude zabývat tím, jaké jsou vlastně pravomoci prezidenta republiky, jaká je jeho role zastupovat stát navenek. K tomu byla podána žaloba, a když už před nějakou chvíli padlo to, že Starostové a nezávislí se také znovu hodlají obrátit na ústavní soud ve věci toho, kdo by jakou roli měl hrát při jmenování vedoucích různých misí při mezinárodních organizacích, zda by to měl být prezident nebo zjednodušeně řečeno vláda, tak je to vlastně další pokračování toho sporu o kompetence prezidenta republiky v zahraniční politice. Takže před ústavním soudem bude nelehký úkol rozhodnout o tom, jakým způsobem tedy prezident má zastupovat stát navenek, jak je to výlučně jeho rozhodnutí, jeho uvážení, co v této věci bude dělat a nakolik by měl nebo neměl být korigován vládou.
12: Asi je logické, že na ústavní soud se více obrací vždy opozice, která je nespokojená s tím, co vládní koalice přijala. Zároveň ovšem ústavní soud bývá obviňován, že se snaží vytvořit jakousi třetí komoru parlamentu. Jak z toho ven?
13: No, ven z toho lze jednoduše pouze tím, že politici skutečně se na ústavní soud budou obracet minimálně, kdy už nebude zbytí, a budou se snažit ty problémy řešit mezi sebou v té politické rovině. A pokud se jim to nebude dařit, tak sami budou vtahovat do té politické hry ústavní soud. A ústavní soud je soud specifický, kdy skutečně nezáleží pouze na striktním výkladu některých paragrafů, ale je to často i rozhodování právě, které má až přes do té politiky, je to spíš někdy i taková filozofická úvaha a tak dále. Takže pak je logické, že někteří politici, kteří zrovna nejsou nadšení z toho, jak ústavní soud rozhodl, tak se obracejí na ústavní soud v tom slova smyslu, že tvrdí, že se příliš plete do politiky a že de facto se pasuje do role třetí komory parlamentu. Takže je to logické počínání a byli jsme toho svědky i v minulosti, například v momentu, kdy ústavní soud rozhodl o tom, že zrušil předčasně vypsané volby.
12: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
13: Naslyšenou.
12: A ještě jednou k včerejším interpelacím ve sněmovně. Premiér Andrej Babiš při nich obvinil prezidenta republiky Petra Pavla, že poškozuje Českou republiku a že si Babišova vláda nepřeje, aby prezident byl na summitu NATO v Ankaře přítomen. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
14: Lidově řečeno vytočeného Andreje Babiše známe už dlouho, především před poslaneckým plénem, když se vehementně hájí v překotných vystoupeních kvůli něčemu, vedení v registru svazků STB nebo nejrůznějším aspektům kauzy Čapí hnízdo. A jak se zdá, momentálně ho dost vytáčí otázka složení delegace na summit NATO, která je týdny všeobecně nejdiskutovanějším tématem. Premiéra do ní musí po zásahu ústavního soudu vláda zařadit, což jistě nese nelibě ministr zahraničí Macinka, který se veřejně zařekl, že Petra Pavla nikdy do Ankary akreditovat nebude. A taky aspoň viditelná snaha o to, aby měl prezident na summitu roli co nejzanedbatelnější. Což je ale jen malicherná naschválnost, protože domácí publikum to neuvidí a zahraničí nezajímá. Pavel na to nemusí být v Ankaře pouhou panenkou v kautě, má pevné kontakty na nejvyšší kruhy v Alianci a je prostě hlavou jednoho členského státu. Babiš, asi aby měl ve vládě klid, také na Pavla opakovaně naléhal, jestli si nechce cestu do Turecka rozmyslet, to by prý situaci uklidnilo. Ale ten naopak trval na tom, že má být jako nejvyšší ústavní činitel v čele výpravy. Následovalo omezení Pavlova doprovodu, o jehož složení rozhodlo Masinkovo ministerstvo, které ale pak trošku couvlo. Stále také běží dohady o ekonomickém počtu letadel do Ankary. A motoristy i SPD stále proti prezidentovi tlačený premiér se ve čtvrtek při poslaneckých interpelacích do toho opřel. Když Pavel poletí na summit, poškodí Českou republiku v zahraničí. A vůbec jí proškozuje, protože se vykládá po svém ústavu. A Babiš neopomněl také zmínit Turkovo nejmenování členem vlády, protože totiž dobře ví, že právě to je jádrem celého sporu. A zaručeně si myslí, že když padla varianta Turek v čele diplomacie, již si Babiš určitě sám stejně tak nepřál jako Pavel, měl prezident mávnout rukou a pustit Turka na ministerstvo životního prostředí. Jenomže když se to nestalo, Turkovi za nepopiratelné dotažení motoristů do sněmovny vděčný Masinka zahájil nesměřitelné protipavlovské tažení. S vědomím, že jsou motoristé pro Babiše v koalici nepostradatelní, a tak si mohou dupat podstatně razantněji, než odpovídá jejich volebnímu výsledku. A skutečně, ačkoliv Babiš skoro jistě nechtěl s prezidentem do křížku, podle rčení o bližší košili než kabátu si musel vybrat. A tak stojí za naplno rozjetým Masinkou. Jemuž nanejvýš trochu vyčte kontraproduktivní provokaci ve Strážnici, která se ale Babiše, respektive hnutí ANO, přitom nedotýká. Aspoň zatím. Tak jako kterékoliv jiné počínání nebo výroky prostořekých motoristů. A jak to bude s jeho vztahem k prezidentovi, se samozřejmě uvidí. Teď je to přece všechno dost vyhrocené, ale za týden bude po summitu, od kterého se dá očekávat lecos, včetně nejen amerického hromobití na Česko, neplnící závazek 2% HDP do obrany. A kdo ví, jestli nakonec nemůže být Pavlova přítomnost v Ankaře Babišovi přece jen k užitku. To by byl pikantní paradox.
12: U mikrofonu byl kolega Ondřej Konrád. O co vše jde ve sporu premiéra Andreje Babiše s prezidentem republiky Petrem Pavlem? Nad tím se zamýšlí dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
15: Moudřejší ustoupí, praví staré české přísloví. Pokud jde o vleklý spor prezidenta a premiéra kvůli účasti na nadcházejícím summitu NATO v Ankaře, to ale neplatí ani omylem. To, co na první pohled vypadá jako osobní konflikt dvou ješitných egomanů, je ve skutečnosti zápas o budoucí směřování České republiky. O to, zda zůstane právním státem, který svým občanům zaručuje přes všechny problémy a nedostatečnosti svobodu a demokracii, anebo se stane, jak to řadu let předváděl v Maďarsku Viktor Orbán, takzvanou neliberální demokracií, hybridním autoritářským režimem, který se jako demokratický stát tváří, ale ve skutečnosti zneužívá instituce, snaží se ovládnout média a mění pravidla ve svůj prospěch. Přesně to se děje tady a teď a děje se to tryskem. Na ministerstvu životního prostředí se po nástupu motoristů ocitli i osvědčení odborníci bez místa, ani nevěděli jak. Nezávislé agendy a poradní orgány se z úřadu vlády ocitly v gesci jednotlivých ministerstev téměř ze dne na den, ačkoliv z nich kvůli tomu na protest odešlo víc než 50 odborníků. Na nejvýš diskutabilní zákon o státních zaměstnancích schválil parlament minulý týden. Prezidentovi odňala sněmovna část jeho pravomocí tuto středu. Jistě všechny tyto zákony vejdou v platnost až poté, co projdou hlasováním v Senátu a podepíše je prezident. Jenže prakticky všechny zákony, o nichž je tu řeč, spadají nikoli pod ústavní, ale pod běžnou zákonodárnou agendu. Takže Senát je sice může pozdržet a prezident nepodepsat, ale tím jejich pravomoci končí. Sněmovna je prostě jen odsouhlasí znovu, což je navzdory všem obstrukcím opozice v současné konstelaci víc než pravděpodobné. K kam Andrej Babiš směřuje, vyšlo najevo nejpozději 30. června 2024, pár dnů po volbách do Europarlamentu, kdy spolu s Viktorem Orbánem a s představitelem rakouské populistické strany svobodných Herbertem Kicklem slavnostně oznámili vznik z brusu nové frakce Patrioti pro Evropu. A to přes skutečnost, že se jeho europoslanci právě chystali ubytovat v liberální frakci Renew Europe, kam hnutí ANO do té doby patřilo. Sázka na populismus vyšla Andreji Babišovi dokonale. Zpočátku ostrakizovaní patrioti jsou dnes v čele s Národním sdružením francouzských populistů třetí nejsilnější frakcí v europarlamentu. A zrovna tak to nynějšímu premiérovi vyšlo i v loňských volbách, kdy se do parlamentu dostala sestava těch snad nejbizarnějších individuí, jaká tato země kdy stvořila. Že se mu motoristé a okamurovci vymkli z rukou, je divadlo, které Andreji Babišovi vyhovuje do puntíku. Dělají za něj špinavou práci. Vzorem je jim americký prezident Donald Trump. A nemylme se, v Ankaře se klidně může stát, že Babiš u něj uspěje i bez těch 2% na obranu. Stačí si připomenout, jak jel americký ministr zahraničí Rubio z letošní mnichovské bezpečnostní konference k všeobecnému údivu rovnou za Ficem a za Orbánem. Pokud nebudeme demokracii chránit, můžeme být poslední generací, která ji zažije, řekla bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v Evropském parlamentu v roce 2022. Přesně o to teď při střetu premiéra a prezidenta jde.
12: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: V Bulharsku se už půl roku platí eurem. Jaké mělo zavedení společné evropské měny v zemi dopady, sledoval evropský editor deníku Luboš Palata. A říká, Bulhaři mají euro i inflaci, ale pořád je v Bulharsku levněji než v Česku.
16: Platil jsem před pár dny v jedné ze sofijských kaváren a dost jsem se vyděsil. Místo odhadovaných 10 euro jsem na pokladně zahlédl něco přes 20. Než jsem stihl hlasitě protestovat, dostal jsem vytištěný lístek, kde ta suma 20 skutečně byla. Jenže to byla suma v dnes už bývalých bulharských leva, zatímco v nových, dnes už i bulharských eurech, to bylo těch očekávaných 10. Bulharsko přijalo na počátku roku euro a dodnes žije v této dvojí realitě. V té nové eurové a v té staré levové. Bůh ví, proč to není jedna ku dvěma, ale o fous jinak. Asi, aby se přece jen dalo trochu čarovat s čísly a aspoň malinko zaokrouhlovat. Samozřejmě, že nahoru. Zákon o nezdražování, který byl v Bulharsku v platnosti už půl roku před zavedením eura a půl roku po něm, sice pomohl proti velké vlně drahoty, ale v květnu i tak byla bulharská 6% inflace druhá nejvyšší v Evropské unii. Hned po Rumunsku s 9%, kde ale přitom žádné euro není a ani ho tam nezavádí. To, co má Bulharsko s Rumunskem společného, je vysoký růst mest a důchodů, které začínají, byť vzdáleně, dorovnávat výši známou od nás ze střední Evropy. Jak Bulharsko, tak Rumunsko se navíc naučili poslední roky žít na dluh. Dnes tak rychle rostoucí, že Bulharsko čeká po potahování od Bruselu za překročení povoleného rozpočtového deficitu. Pro zavedení eura přitom Bulhaři v minulosti mnoho obětovali. Měli už od počátku století svoji měnu leva, fixovanou na euro, drželi nejnižší dluh v Evropské unii a také vyrovnané rozpočty. A moc se tu nepřidávalo. A tak bulharské platy i důchody byly nejnižší v Evropské unii. Bulhaři hlasovali nohama a víc než 2 miliony jich odešlo za lépe placenou prací na západ. Přestože domů svým rodinám posílají miliardy euro, a vlastně tím pomáhají zvyšovat životní úroveň, dnes už tento pracovní exodus Bulharsko dobíhá. a ve slušně rostoucí ekonomice chybí pracovní síla. Nejen do továren, ale i do hotelů na pobřeží Černého moře, kde na kdysi lukrativních místech dnes dělají místo Bulharů, Nepálci, Indové nebo Uzbeci. Protože, jak mi řekl jeden hotelový manažer, Bulhaři prostě na trhu nejsou, zvláště pak kdysi tak dostupná prázdninová studentská pracovní síla. Pro Čechy, kterým se doma, zvláště v restauracích a hotelích, pohnuly ceny směrem nahoru v posledních letech zásadně, zůstává Bulharsko nadále levnější zemí než Česko. S výjimkou piva, ale s tím se tak nějak počítá. Zavedením eura pak i Češi ušetří, protože nemusí měnit koruny na leva, což bývala dřív potíž. A třeba to některé z nich donutí k přemýšlení, že když mohou mít euro Bulhaři, proč ho nemohou mít Češi? Byť, jak je vidět i na Bulharsku, euro v něčem pomůže, ale nespasí vás. Ale o spáse euro přece nikdy nebylo.
12: Dopady zavedení eura v Bulharsku přiblížil evropský editor deníku Luboš Palata. Pokročilé modely umělé inteligence, zahraniční politika Trumpovy administrativy a hrozba pro Evropu a vývoj její ekonomiky. To je téma komentáře zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboše Kreče.
17: Že společnosti, které vyvíjí velké jazykové modely, hlásí každých pár měsíců pokroky, jsme si již zvykli. Teď abychom si ale zvykali i na to, že k nim bude mít přístup jenom někdo. A že to bude vláda USA, která o tom bude rozhodovat. Což není dobrá zpráva pro Evropu. Nejprve se setkala s omezením, kdo k jejím novým modelům Mythos a Fable může přistupovat, společnost Anthropic. Když ji administrativa Donalda Trumpa nařídila, že její systémy jsou tak pokročilé, že je nesmí používat nikdo mimo USA, firma je radši zavřela pro všechny. Nyní si něčím podobným prošlo i konkurenční OpenAI. Pro jeho nový model ChatGPT s označením 5,6 zvolila americká vláda také tvrdé opatření. Startup jej má nechat v pomyslné karanténě, kde se k němu dostane jen hrstka vládou prověřených organizací. S ohledem na to, jaké škody by tyto modely mohly napáchat na poli kybernetické bezpečnosti, je obezřetnost Bílého domu na místě. Skutečně se blížíme do bodu, kdy můžeme o AI hovořit jako o svého druhu zbrani, kterou by nepřátelé mohli využít například k rozpoutání energetického blackoutu. Jenže když pozorujeme chování Donalda Trumpa a jeho okolí, tak fakt, že má moc blokovat umělou inteligenci, moc důvěry nevyvolává. Někdy je americký prezident protekcionista, někdy izolacionista, někdy se chová jako gangster. A každá z těchto poloh je nebezpečná. Zvlášť pro Evropu. Ta svého šampiona v umělé inteligenci, který by snesl srovnání s americkými nebo čínskými modely, nemá. Francouzský Mistral se sice snaží držet tempo. Francouzský prezident jej tlačí, kde může. Jenže Anthropic nebo OpenAI tým z Paříže prostě nedohání. S tím, jak AI proniká do nových a nových sfér lidského konání, je přitom otázka, kdo fakticky řídí její distribuci do světa, naprosto zásadní. S ovlivňování toho, jaké modely jsou kde k dispozici, se může stát a nejspíš už stává nová dimenze geopolitiky. Evropa posledních pár let horečně řeší, jak se zbavit závislosti na USA v obraně. Jenže paralelně s tím upadá do jiného, potenciálně ještě nebezpečnějšího lokajství, a to na poli umělé inteligence. Ostatně, když nyní Donald Trump vyhlásil, ať se jen někdo opováží zavést na kolosy typu Microsoftu nebo Google digitální daně, mezi řádky se v tom dá číst i toto. Protože trest za takové opatření nemusí mít jen podobu nových cel, ale i restrikcí toho, k čemu se kdo dostane. A kdyby se Evropané nedostali k nejvýkonnějším modelům umělé inteligence, ještě víc by to podvázalo jejich konkurenceschopnost, která je už bez tak hodně narušená naším dlouhodobým zaostáváním v rozvoji moderních technologií.
12: Slyšeli jste komentář zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboše Kreče. Dnešní názory a argumenty se už chýlí k závěru, zbývá jen pravidelná glosa. Dnes o odvaze od hudebnice a básnířky Evy Turnové.
18: Jako malá jsem si myslela, že jsem chycená v pasti vnějších okolností a mým úkolem je všude zapadnout, což se mi nedařilo. Neměla jsem vůbec problém vylézt v šárce na žabáka bez zjištění, jít po Václaváku v plavkách a rozdávat u toho letáky voncu. Ale dojít na školní praxi v hotelu Jalta, vyrazit na lyžák nebo na vánoční mši vyžadovalo velkou odvahu. Vždycky někde číhal zednutý prst šéfkuchaře, perverzní pohled instruktora, v kostele pak boží prst, takže víra tehdy nepřipadala v úvahu vůbec. Životem mě provázely autority, které si dost protiřečily. Historie byla totálně nejednoznačná. Podle dějepisáře na střední byla charta, takovej prostě slušnej dopis. Podle ruštinářky ovšem, podvraťácký pamflet. Strejda se místo odpovědi vždycky radši zasmál do makovky a teta špulila pusu do zrcátka. Tak jak to je? Je odvážný ten, kdo podepsal chartu, nebo ten, kdo nepodepsal antichartu? Nebo ten, kdo skočí z věže bez padáku? Vypadá to, že každý má svoji odvahu. Během let jsem se přece jen trochu posunula, už se necítím v pasti vnějších okolností, ale svojí hlavy. Dnes je velký den, kdy se to vyzkouší. Mám totiž čtení v klášteře, který byl za komunismu internačním táborem pro kněze a zůstávám tu přes noc. Po příjemné akci mě čeká konfrontace s vnitřními běsy. Stmívá se, vykouknu z okna ven, na klášterní park se snáší hutné ticho. Mám sebou Neurol a knihu Eckharta Tolleho Síla přítomného okamžiku, jenomže přítomný okamžik bych v tomto případě raději zaspala. Myšlenky o neexistenci objektivní reality jsou mi v tu chvíli celkem na prd. Stará stavba navíc začíná pracovat. Slyším podivné vzdychání a šoupání. Opakuju si, že duchové nejsou. Kdo skočí bez paráku z věže, je prostě normální blbec. Ale stejně se bojím. Nad stolem nějak divně bliká lampička, jenomže když ji půjdu zhasnout, mohla bych ducha vylekat. Musím se nějak zabavit. Vzpomenu si, jak cestou na náš poslední koncert Fráťa Brabenec líčil, že když ho estébáci vyslýchali, tak si představoval, že je krokodýl, aby to celý nějak odlehčil. A začala jsem se smát. Jak přečkat strasti světa? Smát se jim. Stejně jako Vrátila, Strejda a nakonec i teta. Já přečkala aspoň do druhého rána. Bylo to ale o fous. A díky Vrátilovi vlastně o dva. Aha.
12: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
2: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
6: Výprava do Afriky, která se proměnila v drama. To je pravdivý příběh ostravského cestovatele Jiřího Tomčíka, který vypráví s humorem a ironií v knize Jak jsem nezemřel v Africe. Do Konga a Zambie se vydal jako člen pečlivě připravené čtyřčlenné výpravy. Jenomže hned na začátku cesty se stalo něco, co všem změnilo plány a odstartovalo neuvěřitelný boj o holý život.

svém novém působišti si připadám jako v ráji. Nevelký světlý pokoj s třemi postelemi, které jsou zatím prázdné. Postele jsou poměrně vysoké, ale hlavně mají dostatečně tuhou matraci. V rohu místnosti je umývadlo, u zdi stojí skříň. Nad každou postelí visí ze stropu televizor a na nočním stolku leží dálkový ovladač se sluchátky. Má očekávání spojená s odchodem z jipky jsou naplněna vrchovatě. Přichází sestra a odpojuje poslední hadičku z mého těla. Déle než týden jsem měl v krku vraženou jehlu a teď je pryč. Hmatatelný důkaz zlepšení. Úžasné. Nadšeně vstřebávám všechny změny signalizující nezvratně návrat či alespoň přiblížení k normálnímu životu. Vrcholem pak je, když přijíždí sestra s pojízdným stolíkem, kterému vévodí malý talířek. Já budu jíst. Budu jíst vlastními ústy. Málem mi vyhrkli

velkých tenisových turnajů začíná každoročně prestižním Grand Slamem Australian Open. Skvělé, výtečné. Sledování probíhajícího zápasu mi prvních 5 minut přináší velké uspokojení. Druhých 5 minut ještě zvládám dění na kurtu sledovat a ve 3. 5minutovce odpadám. Jsem unavený a popravdě mě nějaký zápas kdesi v Austrálii ani nezajímá. Ukazuje se, že horizontální poloha se zavřenýma očima je to jediné, co snesu a u čeho vydržím. Nateklé nohy bolí, občas brní a jsou velmi nejisté. Bez opory se nedokážu bezpečně pohybovat, ale zjišťuji, že s výživovou sondou do krkavice zmizela též moje opora. Kovový věšák na kabáty mi věrně sloužil a tak se při nejbližší příležitosti snažím sestře vysvětlit, že bez něj nemůžu žít. Sestra je chápavá a bizarní přání zbědovanému bělochovi plní. I nadále mě tudíž na toaletu, případně na vycházku po chodbách, doprovází věšák. Musím se hýbat. Většina problémů se dá rozchodit. Tak zní moje soukromé terapeutické krédo. A já tak činím, seč mi síly stačí. Jím po malých dávkách několikrát denně. Hladomorem zdecimovaná střevní mikroflóra nadšeně vítá obnovení proviantních dodávek. Zpřehledňuje se taky moje konzumace léků. Je to jen pár pilulek denně a patří k ním též večerní nabídka prášku na spaní. Nikdy jsem nic podobného nepotřeboval, ale tady ji přijímám. Přes den, kdy nám vnější svět působí nesčetnými podněty a impulzy, je vnitřní stav mého těla zřetelně upozaděn. Jakmile však večer ulehnu ke spánku a zavřu oči, moje potíže se zvýrazní a spánek nemá šanci. Ruce a ještě více nohy brní, mám v nich tisíce mravenců. V nohách je ta atrakce navíc vyšperkovaná občasnými elektrickými výboji, které zcela nečekaně, bez jakéhokoliv řádu či varování, tu silněji, tu slaběji šlehnou od stehna až dolů ke kotníkům. V takových podmínkách se spát nedá, to musí každý pochopit. A pak morfium. Z jistých sebevýchovných flagelanských pohnutek jsem odmítal tlumící léky proti bolesti. Přesto se mi párkrát dostalo toho privilegia, že přišla sestra a bez ptání a komentářů mi píchla takovou drobnou injekci. V řádu sekund se mi po těle rozlil teplý, blažený pocit, který v mžiku vytlačil veškerou bolest i splín. Právě sedím na posteli, před sebou mám vozík s několika talířky a spokojeně ukájím jednu ze svých základních potřeb. Je to jeden z nejsvětlejších okamžiků mého denního režimu. V tom přichází sestra, vyhrne mi dlouhou bílou erární košili, do kůže na břiše mi píchne takovou drobnou včeličku a bez komentáře odchází. Nádhera. Čistá. Krystalická blaženost. Mistr Tomcik, slyším kdesi z dálky. Ležím na polštáři a černá sestra mi popleskává obličej. Dávka morfia mi způsobila tolik dobrodiní, až jsem z toho usnul či omdlel a zřejmě padl obličejem do nádobí na stolíku. Škoda, od té doby se měl s morfiem utrum.

Rána na břiše se hojí uspokojivě a tak se dovídám, že bych se mohl dát sprchu. Výzvu jsem přijal. Jakési madlo ve sprše měli, a tak jsem se jednou rukou držel a druhou mydlil. Kromě milého a velmi vstřícného pana konzula, jehož zájem o můj osud a o případné potřeby mé ženy neopadal, se na scéně objevila další důležitá osoba. Místní delegátka pojišťovny ČSOB. O číslech jsme nehovořili, ale dalo se předpokládat, že značnou část z pojistné sumy 1,5 milionu korun jsem již prohýřil. Měli jsme zaplacenou zpáteční letenku. Ovšem zda do pevně stanoveného dne odletu toho budu schopen, to asi momentálně ani lékař neuměl odhadnout. Dny ubíhaly a já postupně přivykl na volnější režim. Chodbami nemocnice denně nachodím desítky metrů a tak se jediné zřetelné zlepšení týká pouze mé dýchavičnosti. Po nějakých 5 dnech, které uplynuly od mého propuštění z jipky, jím již běžnou dietní stravu. Dokonce mě začaly rozmazlovat, protože při snídani dostanu lístek s rozpisem laskomin, ze kterých si mám poskládat oběd. Výsledek bude mít 4 chody. Takže kromě polévky si mám například vybrat ze 3 druhů hovězího nebo 3 druhů kuřecího a k tomu příloha ze 3 nabídek. Následuje výběr z 6 položek jako sýrová rolka, něco s tuňákem, plody moře, vaječná rolka a na závěr ovocný salát a případně čaj respektive kávička. Dalším hmatatelným dokladem pozitivního vývoje je sestra s jakýmsi nástrojem v ruce. Praví, že budeme tahat stehy, či spíše sponky. Odlepuje dlouhou svislou náplast na břiše. Natírá mi břicho dezinfekcí a speciálními kleštičkami odstraňuje 1 sponku za druhou. S výsledkem nakonec moc spokojený nejsem. Předvedla učebnicovou ukázku polovičaté práce. Nevytahovala 1 za 2, jak jsem se mylně domníval, nýbrž 4 za 2. Všecky liché nechala. Každopádně se dovídám, že můj pobyt v nemocnici se chýlí ke konci. Jsem propuštěn do domácího léčení. Sloní nohy jsem narval do tenisek a je tu civil. Jedeme autem českého konzula, který řídí obezřetně a zkušeně ulicemi Johannesburgu. Jsem zvědav na nový přechodný domov. Máme k dispozici poměrně velký pokoj s vlastní toaletou a s balkonovými dveřmi vedoucími přes 3 schody rovnou do zahrady. Po pár metrech se dojde na okraj vypulírovaného bazénu s jiskřivě čistou vodou. Jídlo se tu podává na zastřešené verandě s výhledem do udržované zahrady. Talíře a misky z evidentně kvalitního porcelánu doplňují příbory pravděpodobně ze stříbra. Jím sice rád, ale celkově mi stále není dobře. Jsem velmi slabý a jídlo mne unavuje. Mám-li dostat svolení k letu domů, musím mít nejen uspokojivě zahojenou jizvu na břiše, ale měl bych být taky v přiměřené fyzické kondici. Musím cvičit, kterýžto eufemismus v mém případě znamená, že se musím hýbat. Ale už jen vstát z postele je náročné, neboť přechod ze sedu do stoje je doprovázen nepříjemnou salvou elektrických šlehů v nohách. Bohužel mi stojan do domácího ošetření nepůjčili. Procházíme se tedy společně s Lenkou po zahradě ruku v ruce. Z dálky to může působit velmi idylicky. Kdybych však upadl, jsem si jistý, že se bez pomoci ze země nezvednu. Na bazén jsem se těšil, ale byť je přes den opravdu horko, koupání mě neláká. Nejlépe je mi v posteli, i když ani tam to není ideální. Zejména odpolední hodiny jsou špatné. Únava narůstá, ruce i nohy bolí, miliony mravenců v nich přebývající se začínají aktivovat, občas se připojí velcí termití vojáci a tu i tam nějaké to vyšlehání kopřivami.
K tomu se přidává kolísání denní teploty a výsledkem je, že čas od 11 do 4 snáším nejhůře. I nadále platí, že s vyššími teplotami prostředí si neumím poradit. Mají na mne devastující vliv. Spím mizerně i pod sedativy a postupně dospívám do zacyklovaného stavu, kdy se v noci těším na svítání a během dne se těším na noc. Relativně nejlépe se cítím ráno, kdy mě jen mírně pálí ruce, ale trochu pomáhá, když s nimi hýbu nebo si je mnu. Taky jsem objevil blahodárnou funkci posvátné slabiky OM, která svou jemnou vibrací přináší úlevu a sklidnění. Bohužel moje žena tento závan orientu považuje za nářek a docela špatně to snáší. Kdyby se v mládí alespoň maličko věnovala mantrám z Mahájánového buddhismu, byla by tuto osvěžující novinku v naší ložnici vnímala mnohem vstřícněji. Náš konzul opět zabodoval, když kdesi doma vyštrachal francouzské hole. Skvělá pomůcka, která plně nahradí pojízdní věšák a při zdravotních procházkách zahradou mi dodává chybějící jistotu. Před snídaní si dávám alespoň dvě kolečka a po jídle další. Opět za námi přijela delegátka pojišťovny. Bylo již zřejmé, že původně zarezervovaný a zaplacený termín odletu s holandskou společností KLM nemůžeme stihnout. Navštívila kancelář jmenované společnosti se záměrem dohodnout v této mimořádné situaci posunutí letu. Výsledek jednání nebyl uspokojivý. Holanděni odsunutí termínu nepřipouštěli, a to ani za příplatek. Delegátku zajímalo, jak se subjektivně cítím a kdy vidím termín možného odletu. Téma nesporně atraktivní, ale nebyl jsem to já, kdo měl v této záležitosti rozhodující slovo. Následující den jedeme do nemocnice na kontrolu. Řídí opět český konzul, který nám poskytuje absolutně nadstandardní servis. Lékař se mě poptal, jak se mi daří, a já svoje problémy ohledně končetin příliš nerozváděl, protože jsem opravdu chtěl domů. Spokojeně pokýval hlavou, odlepil čtvrt metru náplasti na mém břiše a zavolal sestru. Konečně došlo i na liché svorky. Byl jsem bez stehů. Lékař se skandinávským jménem mi podává recept a vzápětí ruku. Za 2-3 dny budete schopen letu do Evropy.

Jedeme na mezinárodní letiště Tambo v Johannesburgu. S lehce masochistickou zvídavostí přemýšlím, jak vydržím zhruba 20 hodin bez možnosti si lehnout. S ohledem na zavedený režim posledních týdnů je to pro mne nepředstavitelné. Na rozdíl od mnoha jiných velkých letišť je letiště Tambo poměrně blízko centra, jen nějakých 25 kilometrů severovýchodním směrem. U přepážky již o mě vědí a k mému překvapení přistavují kolečkové křeslo. Poněkud rozpačitě a neobratně do něj usedám a už projíždíme letištními halami a chodbami k odbavení. Musíme se definitivně rozloučit s konzulem. Udělal pro nás oba a pro mou ženu zvlášť hodně. Určitě často nad rámec svých diplomatických povinností. Rozvoz krajanů na letiště, byť by byli handicapovaní, jistě v popisu práce nemá. S oporou v českých konzulárních službách jsem přišel i o faktickou oporu v podobě berlí, které mi v posledním týdnu značně usnadňovaly pohyb i trénink. Bez nich jsem vratký a nejistý, nohy fungují mizerně. Pro španělské aerolinky však moje indispozice žádným problémem nebyla. Převzali si křeslo i se mnou, vyvezli mne do letišní dodávky a už frčíme po betonové ploše přímo k letadlu. Následuje převoz i s křeslem na zvedací plošinu. Je pěkné počasí a já se takto loučím s Afrikou. Je to už na pořád? Nevím. Jsem šťastný, že k tomu okamžiku vůbec dochází. Sedím v pohodlném křesle business třídy. Klimatizace tiše šumí. Kdesi hluboko pod námi jsou Viktoriiny vodopády a celá Zambie. Sedí se mi dobře, ale jsme teprve na začátku. Znovu přemítám o problému, který se kvapem blíží. Jak se dostaneme z Prahy do Ostravy? Jasně, máme v Praze přátele, ale já nemám zájem dělat kolem sebe ještě větší vlny, než již bez tak jsou. Taxík nás doveze až k nádražní budově a pak uvidíme. Přestup v Madridu jsme díky kolečkovému křeslu zvládli bez větších komplikací. A také v Praze nám nečeká křeslo na kolečkách. S tím už jsem moc nepočítal a je poctivé přiznat, že mne nabídka potěšila. Bez hole je můj pohyb po dvou stejně adrenalinový, jako když roční batole testuje první krůčky bez maminky. Křeslo přistavil jakýsi chlápek a ten s námi teď projíždí letištními chodbami k výdeji zavazadel. Říká, že má před letištěm auto. A tak postupně zjišťujeme, že pojišťovna ČSOB nám zajistila dopravu opravdu až domů. To žuchnutí muselo být slyšet dodaleka. Tak velký kámen mi spadl ze srdce. Kilometry ubývají zvolna. Zoufale potřebuji spát, či alespoň si lehnout. Marně hledám snesitelnou polohu. Tuplovaně nateklé nohy předvádějí v kondenzované podobě všechny kousky, které si osvojili za poslední měsíc. Tiše trpím. Tabuli Ostrava jsem nezahlédl, ale náš dům poznávám bezpečně. Sněhu se nahromadilo tolik, že máme problém otevřít bránu. Ale nakonec jsme definitivně doma.

Pomalu se začínají scházet výsledky prvních rozborů a testů. Játra jsou zdevastovaná řádně, ale jejich regenerační schopnost, pokud dostanou šanci, je obdivuhodná. Musím začít s přísnou dietou. Pokud jde o alkohol, mám povoleno se na něj o víkendu podívat přes tlusté sklo vitríny. Vyšetření u neurologa přineslo neradostné výsledky. Minimálně na dolních končetinách je objektivně prokázána senzoricko-motorická polyneuropatie. Česky to znamená, že jsou postiženy, po případě již odumřely jak nervy, které zprostředkovávají vnímání doteku, bolesti, tepla, chladu a tak dál, tak i nervy, jež ovládají svaly a předávají jim příslušné pokyny z řídící centrály v mozku. Na chodidlech a prstech nohou ztrácím citlivost. V souvislosti s mou rozvrácenou termoregulací dostal zjevně přímý zásah též autonomní nervový systém. I nervy mají regenerační schopnosti, ale zdaleka ne tak dobré jako výše zmíněná játra. V první řadě je potřeba odstranit příčinu jejich odumírání. V Česku jsme taky pokračovali v naší snaze zjistit, co jsem vlastně snědl. Přivezli jsme fotky rozříznuté bobule a taky pár kousků plodu Lenka vysušila a vzala sebou. Ale neměli jsme ani foto listů, ani fotku celého stromu či keře. Pokud nebude spolehlivě známa dotyčná rostlina, žádné velké ponaučení či rozšíření našich znalostí nenastane. Analýzy sušeného materiálu se však buď neuskutečnily vůbec, anebo nepřinesly použitelný výsledek. Jen z botanické zahrady přišel opatrný názor, že na základě neúplných podkladů by mohlo jít o tropický strom rodu Strychnos. Ten má žluté kulaté plody s množstvím semen, přičemž některé druhy tohoto rodu plodí jedlé bobule, zatímco jiné jsou smrtelně jedovaté, neboť obsahují alkaloid strychnin. Příznaky a akutní fáze mé otravy ovšem známému průběhu otravy strychninem neodpovídaly. Výsledek naší snahy o určení rostliny byl přinejmenším rozpačitý a to přirozeně neusnadnilo ani další nezbytnou léčbu. Žádná vlastně neprobíhá, protože není přesně jasné, co léčit. Většinou ležím, podřimuju nebo hledím do stropu. Každá jiná činnost mě za prvé nebaví a za druhé velmi rychle unaví. Ústní dutina se po operačním suchopáru již vyhojila, nicméně mi pořád v puse zůstává velmi nepříjemná pachuť, která celkem nebere ohled na to, co jsem aktuálně snědl. V pestré plejádě mých dalších problémů jde o prkotinu. Přesto jsem se při jedné z návštěv u mého internisty o této banalitě zmínil. No jo, to vám asi po operaci funguje peristaltika opačně, pravil lékař nevzrušeně. To napravíme. Předepsal mi jakýsi prášek a věřte nebo ne, už po prvním dni jsem cítil zlepšení a po dvou dnech to bylo v pořádku. Ostatní neduhy se však ukázaly být podstatně urputnější. Přes veškerou lékařskou péči, které se mi dostává, se moje nohy mění v necitlivé vratké podstavce. Koncem února už je mám od kolen dolů zcela necitlivé. Kdyby mi někdo zavázal oči, okamžitě se vyvrátím. Z chodidel nedostávám žádnou zpětnou vazbu, zda stojím rovně, nebo se začínám některým směrem naklánět. Je až s podivem, že ještě dokážu byť s pomocí berlí chodit. Abych nezapomněl, že mám taky ruce, přispěchali i oni s novým číslem. Zjišťuji, že nejsem schopen narovnat prsty. Do péče mě přijímá nový neurolog. Nejprve je potřeba zarazit pokračující degeneraci nervů a následně udělat vše pro jejich obnovu. Nervy potřebují pro dobrou kondici a spolehlivé fungování mimo jiné vitamíny skupiny B. A tak se důvěrně seznamují s preparáty jako tiamin, pyridoxin, milgama. A protože můj stav a vývoj opravdu nevypadají dobře, je třeba do mě dostat nadstandardní dávky. Po čase mám tedy opět zaraženou jehlu v žíle.
Po hodině je natankováno a můžu jít domů. To se opakuje několikrát do týdne a zhruba po 14 dnech lze konstatovat, že další postup degenerace nervů v končetinách se snad podařilo minimálně zbrzdit. Někdy v prvních dnech májových jsem se takhle jednou ve své oblíbené horizontální poloze pod duchnou zavrtěl a ke svému překvapení jsem ucítil, jak se lýtko posouvá po prostěradle. Šoupám nohou opakovaně sem a tam ve snaze zjistit, jestli se mi to nezdá. Nezdá. Skutečně, do mozku přicházejí signály, které tam už déle než měsíc nedorazily. Nastal-li kdy v průběhu mé léčby nějaký zřetelný zlom, pak to bylo právě onoho květnového dne, 4 měsíce po otravě. S taškou v jedné ruce, s berlí ve druhé, nastupuji den po 51. narozeninách do rehabilitačního ústavu.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: V Karlových Varech začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Křišťálový globus za přínos filmu převzal herec Dustin Hoffman. Poslanci si schválili změny v jednacím řádu. Fotbalisté Egypta slaví postup do osmifinále mistrovství světa. Dnes bude slunečno, od severozápadu přechodně až zataženo a lokálně déšť nebo přeháníky, teploty až 28 stupňů. Je sobota 4. července, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: V Karlových Varech večer slavnostně odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii převzal americký herec Dustin Hoffman, držitel 2 Oscarů za filmy Kramerová versus Kramer a Rain Man. Potěšilo ho, že pořadatelé mu promítli sestřih všech jeho rolí.
2: Když budete mít velké štěstí, budete jednou tak staří jako já. Mě bude za pár dní 89. Uvidíte obraz svého životního díla a pro mě je to hodně emocionální a jsem nesmírně vděčný, že jsem měl příležitost dělat práci, kterou miluji. Chci poděkovat Karlovarskému festivalu, že pomáhá přežít lásce k natáčení filmů.
1: Filmové hvězdy vítali v Karlových Varech davy lidí. Po červeném koberci se prošli také herci Maggie Gyllenhaalová, Jesse Eisenberg a Harvey Keitel, který na festival dorazil už po třetí.
3: Americký herec Harvey Keitel měl pro Karlovy Vary jen slova chvály. Lázeňské město označil za úžasné, nádherné a dojemné. Už v roce 2004 ve Varech převzal Křišťálový globus za přínos kinematografii. Stejně jako letos ho i tehdy doprovázela manželka Daphne a vlastně tak trochu i syn Roman.
4: Když jsme sem poprvé přijeli, tak jsem byla těhotná. Teď je Romanovi 21 a jsme tu znovu.
3: Harvey Keitel letos ve Varech uvádí kultovní snímek Špinavá ulice režiséra Martina Scorseseho. Jeho snímky označil za silné, krásné a pronikavé. Z Karlových Varů Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Sněmovní jednací řád by se mohl už brzy změnit. Počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou v pátek schválili poslanci. Předkladatelé si od změn slibují, že omezí obstrukce.
5: Největší debatu při projednávání novely vyvolal pozměňovací návrh opozičních starostů. Do úprav jednacího řádu chtěli přidat paragraf označovaný lex střízlivost, tedy povinnost, aby poslanci nebyli v sále pod vlivem alkoholu, pokračuje poslanec starostů Jan Berky.
6: My se tu pořád všichni tváříme, že se tu prostě nepije, že sem nechodí lidi ve stavu, kdy mají něco v sobě. Já ten dojem teda rozhodně nemám.
5: Opilého poslance měl podle návrhu vykázat z jednání předsedající schůze. To by ale bylo komplikované, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
7: Předsedající schůze nemá možnost věc vlivu alkoholických nápojů na jednotlivé poslance a poslankyni jakkoliv ověřit.
5: Pozměňovací návrh u poslanců nakonec podporu nenašel. Změny jednacího řádu mají platit 15 dní po vyhlášení ve sbírce zákonů. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na ještě 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
8: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
9: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přičin obecného ohrožení z nedbalosti.
8: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
10: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
8: Jedna z kabin lanovky na Ještěce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
1: Přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitlo milion odběratelů. Správce páteřní přenosové soustavy ČEPS teď plánuje miliardové investice, aby se podobná situace neopakovala.
11: Tady na nádraží je to jedním slovem chaos.
12: Čekat, někteří si ty chvíle krátí třeba s mobilem v ruce.
13: Podle těch na dopravním terminálu, kde jsou aktuálně stále ještě zastavené tramvaje.
14: Kvůli výpadku taky v Praze musí hasiči vyprošťovat lidi z výtahu a řešit.
15: Takhle jsme o blackoutu informovali přesně před rokem. Za výpadek mohl podle ČEPS souběh několika na sobě nezávislých technických událostí. Závěry potvrdila i mezinárodní expertní skupina ve své zprávě, ze které citujeme.
16: K události došlo po nečekaném poklesu výroby v části sítě po jinak zvládnutelném pádu vodiče. Během několika minut snížení výroby způsobilo přetížení sítě.
15: ČEPS plánuje v příštích letech investovat zhruba 13 miliard korun ročně do stavby nových rozvoden nebo posílení vedení. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území jejich aktivita kvůli větší vlhkosti na čtvrtém stupni z pěti, to znamená vysoké riziko. A v příštích dnech budou klíšťata místy ještě aktivnější, upozorňuje Český hydrometeorologický ústav.
17: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to jako i s tou teplotou a se srážkama.
18: Říká Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé by proto měli používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřina Kibicová.
19: Zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
18: I letos podle Kibicové mírně přibývá případů boreliozy. Proti závažnější klíšťové encefalitidě Státní zdravotní ústav doporučuje očkování. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Pražské národní divadlo dnes vůbec poprvé v historii uvede premiéru ve Francii. Na Mezinárodním divadelním festivalu v Avignonu představí tým Laterny Magiky inscenaci Perpetuum Havel. Ta vznikla na motivy málo známého Havlova díla Perpetuum Mobile.
20: Je to absurdní fraška o 7 dnech vězně pana A.
21: Říká režisér Petr Boháč.
20: My jsme vzali jednu věc, která je relativně neznámá. My jsme ji trošku upravili a díky tomu jsme to nám mohli nahlédnout aktuálně.
21: Jediné libreto pro nonverbální divadlo z pera Václava Havla převede na scénu performer Roman Zotov-Mikšin.
22: Pro mě to je příležitost mluvit za všechny politické vězně, co sedít v tuto chvíli neprávem ve vězení.
21: Tým Laterny Magiky uvede novinku Perpetuum Havel na avignonské scéně La Manufacture. Česká premiéra se pak uskuteční 10. září v pražském paláci Akropolis. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Egypta porazili Austrálii 2-1 po penaltovém rozstřelu a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Do stejné fáze turnaje se snaží projít i Argentina. Ta nastoupila proti Kapverdám a duel komentuje Kristián Švéda.
23: V 8. minutě jsme branku neviděli, takže Argentina Kapverdy 0-0. Kristián Švéda, Radiožurnál.
1: Fotbalisté Artisu Brno budou v příští sezóně hrát nejvyšší soutěž. Dosud druholigový klub potvrdil, že přijal nabídku Ligové fotbalové asociace na posun mezi elitu. Artise v šancelize nahradí Karvinou, kterou etická komise fotbalové asociace vyloučila kvůli ovlivňování zápasů.
24: Nabídku nahradit Karvinou ve fotbalové šancelize nejdřív dostalo Táborsko, to ale jako druhý tým minulé druholigové sezóny tuto možnost odmítlo. Na řadu tak přišel třetí Artis a ten nabídku přijal. Brno tedy bude mít v nové prvoligové sezóně dva zástupce, už na jaře totiž do nejvyšší soutěže sportovní cestou postoupila taky Zbrojovka. První derby je na programu v 8. kole v polovině září. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
1: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do osmifinále Wimbledonu. V českém derby porazila Nikolu Bartuňkovou 2-0 na sety. V dalším duelu čeká Krejčíkovou Karolína Muchová, která vyhrála nad Tajkou Savankevovou také 2-0 na sety.
0: Zavřená D2 před Brnem a překážka na D1 za Ostředkem. Dálnice D2 je uzavřená na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. Celničáři budou do rána pracovat v místě budované dálniční křižovatky. Objížďka vede sjezdem na D1 směr Ostrava, otočením na odpočívce na D1 směr Praha. Na Brno se pak sjíždí na kilometru 194. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor za odbočkou na Sázavu. Na 30. kilometru řidiči hlásí odstavené nákladní auto, zatím bez výrazného značení.
2: Ve stoupacím pruhu stojí kamion, stojí tam napíkačka.
0: A v místě se vybočuje. Na D1 z Prahy do Brna stojí za Humpolcem na kilometru 101 nepojízdný autobus. Blokuje pruh pro pomalá vozidla, už je označený silničáři. Na nehodu pozor na silnici 55 z Břeclavy do Hodonína. Mezi Hruškami a D2 stojí osobní auto po srážce se Srnou. A u Obrnic na Mostecku je stále zavřená silnice 27. Ve sjezdu na silnici 15 směrem od Žadce na Lovosice provoz blokují následky srážky dvou osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměří místy 24 až 28 a na horách většinou kolem 15 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: V jaké kondici je americká demokracie 250 let od vyhlášení deklarace nezávislosti? Jak Američané oslavují 4. červenec 1776? A jak hodnotí, že prezident Trump elegantně spojil výročí s oslavou svých narozenin? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je odborník na Spojené státy a výkonný ředitel Aspen Institutu pro centrální nebo střední Evropu Tomáš Klovaně. Zdravím do Spojených států, do Colorada. Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Rozhovor natáčíme hodinu před vysíláním. Zítra to bude 250 let od přijetí deklarace nezávislosti Spojených států. Američané slaví průběžně, ale hlavní oslavy tedy připadnou právě na zítřek.
6: Přesně tak, ty hlavní oslavy připadou na zítřek a jako už tradičně, tak to bude v hlavním městě Washingtonu, ale pochopitelně Amerika je federace, má 50 států a hodně velkých i malých měst a i tam se bude oslavovat.
4: Jak významný svátek je to pro obyvatele Spojených států?
6: Je to určitě vůbec nejdůležitější svátek, kterého se tahle ta generace dožila. 250 let je přece jen dlouhá doba pro moderní demokracii. Je to vlastně, když zaokrouhlíte v úvozovkách, tak asi nejdelší moderní demokracie v dějinách. A Spojené státy se v podstatě ze 13 kolonií, kde žilo nějakých 3 nebo 4 miliony obyvatel, staly světovou supervelmocí. Takže ta oslava je určitě na místě.
4: V polovině června si oslavy 250. výročí americké nezávislosti přisvojil prezident Trump, když je spojil s pompézní oslavou vlastních 80. Jak se americká veřejnost dívala na opulentní večeři, zápasy MMA v Bílém domě nebo přelety stíhaček nad Washingtonem?
6: Obecně to nebylo přijímáno příliš pozitivně a to nejenom proto, že prezident Trump se rozhodl tyhle ty oslavy spojit přímo se svojí osobou a se svým vlastními narozeninami, ale také proto, že zvolil tady právě k těmhletěm oslavám ten zápas smíšených bojových umění. To je sice sport, který je na vzestupu a který je velmi populární dnes i mezi mladými Američany, ale pořád to ještě není takový ten národní sport jako baseball nebo americký fotbal a vyvolává kontroverze právě kvůli tomu násilí, které vidíme. Takže mnoho Američanů, a to nejenom lidí, kteří jsou nalevo a vlastně rutině kritizují cokoliv, co dělá prezident Trump, ale i napravo a ve středu vyjadřovalo jakési pochybnosti o vhodnosti oslav tohoto typu.
4: Trump nechal vydat výroční cestovní pas nebo speciální edici zlatých mincí, obojí s vlastním portrétem. Jaký je o ně zájem?
6: Já v tuhle chvíli nemám žádné informace o tom, jaký je o ně zájem, ale samozřejmě to bude zřejmě tak, že zhruba ta polovina Ameriky, která Trumpa podporuje, tak bude říkat, tohle je skvělý nápad a je to dobrá oslava velké osobnosti, která nám přinesla ty politiky, které my jsme dlouho chtěli mít, a ta druhá polovina Ameriky Trumpa bude kritizovat. Je možná dobré připomenout, že většina těch lidí, kteří Trumpa podporují, nemá pas. To jsou lidi, kteří příliš necestují, takže ho možná neuvidí, spíš si koupí tu minci.
4: No, jak potupné pro něj bylo, když soud nedávno nařídil demontáž jeho jména z Kennedyho centra?
6: Já myslím, že Trump tyhle ty věci nese velmi, velmi špatně. Je to člověk, který je poháněn svým vlastním egem mnohem více než většina z nás, a je to člověk, který pověstně v posledních 40-50 letech postavil svoji kariéru na tom, že svoje jméno má na svých budovách, ale i na dalších podnicích, které se snažil od té doby vybudovat. Tohle to mělo být jakési vyvrcholení jeho politické a vůbec veřejné kariéry. Připomeňme, že to není jenom Trump Kennedy Center, ale bylo to řada dalších institucí, které byly pojmenovány po něm. Když se dneska projdete po Washingtonu, tak ono to trochu připomíná stalinistický Sovětský svaz, protože Trumpova podobizna visí z různých federálních budov a to v Americe prostě nebývalo zvykem. No a pokud samozřejmě soud rozhodne, že tohle to je nelegální a že to o tom musí rozhodovat kongres, tak Trump to nese velmi, velmi těžce, nese to úkorně. Viděli jsme to také na tom, že po nějakých 10 dní vlastně to celé jméno na tom Kennedyho středisku bylo přikryto jakýmsi lešením, to znamená, řada lidí si to interpretovala tak, že Trump si řekl, tak dobře, tak když tam nebude prostě moje jméno, tak se lidi nebudou moc podívat ani na jméno Johna Fitzgeralda Kennedyho. Je to vlastně takový typický Trumpův šprajc, abych tak řekl.
4: Jaká je tedy momentálně popularita Donalda Trumpa?
6: Řekl bych, že asi vůbec nejnižší za těch prezidentských mandátů, protože ekonomika na tom pořád ještě není dobře. Ta válka s Iránem, která se pořád tak jako vleče, nevleče, zvládne jakési velmi podivné příměří, ale to příměří se porušuje, je velmi nepopulární. Donedávna tady do posledních několika dnů byl benzín velmi drahý. Musím teda připomenout, že ten benzín je pořád levnější než u nás, ale na Američany hodně drahý. To se všechno projevuje na velké nepopularitě prezidenta Trumpa, takže jeho práci schvaluje dnes nějakých 37% Američanů, což je na Spojené státy opravdu velmi, velmi nízké číslo.
4: Donald Trump podle BBC v prvním roce od návratu do Bílého domu vydělal více než $1 miliardu na obchodování s kryptoměnami. Opravdu dokáže věrohodně obhájit, že to není střet zájmu?
6: No jistě, že ne. To je pochopitelně střet zájmu opravdu neskutečný, protože Donald Trump se například zasadil o to, že tahleta industrie, tady tahleta nová kategorie investování nebude mít nad sebou velmi striktní federální dohled, který plánovala ta předchozí vláda Joea Bidena, a okamžitě se začal zajímat o to, jakým způsobem by on a jeho rodina na tomhle to mohli vydělat. Trump se hájí tím, že se tím nezabývá, že se tím zabývají jeho děti, ale pochopitelně i tohle je jakési zdání konfliktu zájmu, které nejde nějakým způsobem rozumně vysvětlit. A připomeňme, že žádný americký prezident v minulosti se ničeho takového nedopouštěl. Donald Trump v tom prezidentském období vydělal víc než $2 miliardy obecně i na obchodování s akciemi. To je také velmi bezprecedentní, protože on má přístup k informacím, ke kterým nemá přístup žádný další investor. On ovlivňuje ty světové trhy, to znamená, on by se měl držet zpátky, neměl by vydělávat na akciových trzích, a přitom on opravdu zlé jazyky tvrdí, že se tím miliardářem, kterým on se chvástal, že je po desítky let, stal až teď v tom druhém prezidentském období.
4: Jak velkým problémem pro Trumpa jsou Epsteinovy spisy? Jak moc skandál té kuplířské sítě hýbe veřejným míněním?
6: V těch posledních několika dnech je ten skandál trošičku v pozadí těch různých dalších kontroverzních rozhodnutí nebo těch různých informací, které se dostaly na světlo, ať už je to právě obchodování Trumpa a jeho rodiny, situace v Iránu, ceny komodit, ceny benzínu, ale i třeba inflace, kterou se pořád ještě nedaří tady ve Spojených státech skrotit tak, jak by si většina těch Američanů přálo, tak ten skandál tak jako bublá v pozadí, občas se objeví nějaké informace, je nepochybné, že to je něco, co Trumpa velmi poškozuje, a to z jednoduchého důvodu. To je opravdu jeden z těch mnoha skandálů, téměř jediný, možná ještě ta inflace a ceny benzínu a ta válka, ale jinak je to asi jediný opravdový velký skandál, který zajímá tu jeho volební základnu, tu základnu MAGA, protože oni jsou velmi... To jsou lidé, kteří věřili různým konspiračním teoriím, že elity zneužívají děti. A existuje tady celá řada velmi zvláštních a neortodoxních názorů na to, jak tohleto v těch amerických elitách jak vlastně jako fungovalo. Problém ale bylo, že oni to interpretovali politicky, to znamená, oni si za to elity dosazovali demokraty. A najednou je vidět, že to samozřejmě do toho skandálu Jeffreyho Epsteina nejsou namočení jen demokrati, ale i mnozí republikáni. A jedním z nejvíce citovaných jmen v těch různých e-mailech a v těch různých zprávách, které má k dispozici právě federální vyšetřovací úřad, je jméno Donalda Trumpa. A on nevysvětlil věrohodně, jakým způsobem se s Jeffreym Epsteinem znal, všeho se účastnil. Takže tohle to je prostě skandál, kterého se Donald Trump opravdu velmi osobně a politicky bojí.
4: Hostem 20 minut radiožurnálu je amerikanista a politolog Tomáš Klvaňa. Nejvyšší soud USA v úterý rozhodl o zachování platnosti automatického udělování občanství všem dětem narozeným na americkém území, tedy včetně dětí nelegálních přistěhovalců. Jak velká je to pro Trumpa prohra?
6: No, vzhledem k jeho reakci, tak se zdá, že to považuje za velkou prohru, protože on prostě to přistěhovalectví je téma, kterého konec konců dostalo do Bílého domu už v tom roce 2016, nelegální přistěhovalectví, ale od té doby se samozřejmě ta rétorika a ty argumenty, které on používá, kterou používají také samozřejmě jeho příznivci, zostřila a rozšířila nejenom na ilegální imigraci, ale také na legální imigraci. Je to prostě takové hnutí za zastavení nebo zpomalení migrace do Spojených států. A tady tohleto udělování občanství automaticky dětem narozeným ve Spojených státech je jakýmsi velkým symbolem. Napravo a hlavně právě v tom hnutí MAGA vládne takové přesvědčení, že do Ameriky proudí stovky tisíc, miliony imigrantů nelegálně tak, aby tady se podařilo porodit dítě. Tomu se říká takzvané anchor baby, tedy děti kotvy, tedy jakési ukotvení budoucího nároku na občanství pro celou rodinu. A tady tenhle ten mýtus se rozšířil především právě v tom hnutí MAGA, ale i mezi jinými pravicově smýšlejícími Američany. A proto proti tomu automatickému udělování občanství, které připomeňme ve světě, je spíše výjimkou. Ano, příliš mnoho států tohle to nemá. Tak Trump velmi, velmi ostře vystupoval. Problém samozřejmě je, že to je zcela jasně ukotveno v americké ústavě. A převládá názor mezi právníky, že jediným způsobem, jak by to šlo zrušit, je právě ústavní dodatek. To ale pochopitelně v té současné politické situaci nepřichází v úvahu, takže je to pro něj velká prohra v tuto chvíli.
4: No, Trump řekl, že to je velmi špatné rozhodnutí a že 14. dodatek americké ústavy je zbytečně těžkopádný. Jak jsou lidé v Americe citliví na zpochybňování ústavy?
6: No to určitě velmi, protože připomeňme, že americká ústava se v posledních mnoha desítkách let vůbec nenovelizovala. To je také velmi zvláštní věc, že? Protože ústava je prostě 250 let stará a možná něco méně než 250 let. Ale, ano, protože ona byla přijata nějakých 14-15 let právě po tom vyhlášení a po válce za nezávislost. A má několik desítek ústavních dodatků, ale samozřejmě ten poslední byl přijat před mnoha a mnoha desítkami let a to prostě signalizuje nezdravou situaci, protože je jasné, že tu ústavu je potřeba průběhu, tak jak se společnost mění, tak tu ústavu je potřeba měnit a novelizovat a přizpůsobovat těm novým podmínkám. To, že se to v Americe nestalo, svědčí o jakési zablokovanosti celého toho politického systému. Je prostě velmi těžké politicky změnit ústavu a zároveň na ústavu tady přísahá kde kdo, napravo a nalevo politici vždycky, když kandidují do různých politických úřadů, tak vytahují z náprsních kapes takové ty malé knížečky a poklepávají na tu ústavu, jako by to byla téměř jakási Bible. To znamená, to je opravdu velmi citlivé téma. O ústavě tady hovoří kde kdo, většina lidí samozřejmě nečetla.
5: Poradci a příznivci Trumpa hned přispěchali s plánem B, začali se zabývat úvahami, jak zablokovat těhotným ženám vstup do Spojených států, alespoň o tom píše tedy server Axios. Je to představitelné?
6: Velmi těžce představitelné, protože to by byla další diskriminace. Zablokovat přístup do Spojených států můžete někomu, kdo se do Spojených států snaží dostat nelegálně, ale pokud prostě ten člověk přijede legálně, no tak nemůžete zkoumat, jestli je nebo není těhotný, že? Myslím si, že tohle by přes americké soudy těžko prošlo.
5: Spojené státy ve středu odmítly prodloužit dohodu o volném obchodu s Kanadou a Mexikem o 16 let a místo toho se rozhodli zahájit třístranná jednání o jejím osudu. K čemu to může vést?
6: Je to velmi zvláštní načasování. Připomeňme, že ve Spojených státech, stejně jako v Mexiku i v Kanadě, v tuto chvíli probíhá velmi sledovaný světový šampionát ve fotbale. Takže by se spíš dalo očekávat, že vztahy těch tří států budou minimálně po dobu toho světového šampionátu dobré, nebo alespoň na pracovní úrovni rozumně dobré. Ale není to tak. Donald Trump neustále vystupuje proti Kanadě a i v Mexiku jsou z jeho slov a různých politických opatření velmi nervózní. Takže tohle to jenom přispěje k nezdravé atmosféře tady na tom severoamerickém kontinentu a zejména tady z Kanady vidíme velmi sebevědomá prohlášení o budování různých koalic, které nemají být samozřejmě proti Spojeným státům, ale mají být také si neamerické. Kanada se chce spojovat se zeměmi nebo uskupeními, jako je Evropská unie, jako je Austrálie, jako je Jižní Korea a postupovat samostatně. A to je pro Kanadu, která byla pro mnoho a mnoho desítek let velmi úzce spojená s politikou Spojených států, vlastně nová situace.
5: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s politologem Tomášem Klvaňou. Republikáni uspořádají září v Dallasu mimořádný celonárodní sjezd s cílem mobilizovat voliče před listopadovými volbami do kongresu, které se konají zhruba v polovině prezidentova mandátu. Jak neobvyklý je to termín konání sjezdu?
6: Je to dost neobvyklé a vyjadřuje to jakousi paniku, protože v tuto chvíli podle všech různých seriózních průzkumů veřejného mínění to vypadá tak, že by republikáni mohli ztratit, a to docela výrazně, tu spodní komoru parlamentu, tedy kongresu, tu sněmovnu reprezentantů. Což je samozřejmě nepříjemné, zejména pro tu současnou americkou vládu z toho pohledu, že ty různé komise a výbory ve sněmovně by mohly začít vyšetřovat velmi pochybné obchody Donalda Trumpa. Velmi, velmi zvláštní rozhodnutí z hlediska americké ústavy nebo z hlediska zákonností. Takže se dá vsadit na to, že ty poslední dva roky prezidentského mandátu Donalda Trumpa by se nesly zase vlastně v duchu jakéhosi vyšetřování a on by měl velmi málo času a energie a prostoru na cokoliv jiného. A tomu oni se teď snaží zabránit, vidí, že ten trend prostě není moc příznivý ve prospěch té republikánské strany, takže se snaží mobilizovat. Ta mobilizace vypadá velmi, velmi netradičně a patří k ní i oslavy toho svátku nezávislosti Spojených států, protože mnoho těch oslav dnes, zejména ve Washingtonu, není nepolitických, není nestranických. Je opravdu, všechno se vlastně točí kolem té osobnosti prezidenta Donalda Trumpa, který na tom národním molu má pronést možná i 90-minutový projev. Tohle to je nezvyklé, protože prezidenti většinou 4. července nemývají projevy, ponechávají Američanům volnost a snaží se politicky nezasahovat do tohletoho národního svátku. Ale tohleto Donald Trump nectí a myslím si, že se snaží tímhletím způsobem také mobilizovat tu pravou část politického spektra své voliče k tomu, aby opravdu přišli k volbám a zabránili demokratům k převzetí toho kongresu. A sjezd v Dallasu je, myslím, jednou z takových položek téhleté strategie.
5: A je to tedy podle vás i známka toho, že republikani mají obavy z výsledků takzvaných midterms, obecně tentokrát považovaných za referendum o Donaldu Trumpovi?
6: Je to tak, ale je to vždycky tak. Vždycky to bývá v těch posledních několika, dejme tomu málo desítkách let, referendum o tom, jak si vede prezident, zejména tedy v tom prvním prezidentském období po těch dvou letech. Hodně lidí jde k volení urnám a volí tu stranu buď demokratickou nebo republikánskou podle toho, kdo je v Bílém domě. A bývá to jakési národní referendum, ale tohle to platí ještě více dnes, kdy ta situace ve Spojených státech je velmi polarizovaná, spolitizovaná, kdy Donald Trump je na jedné straně velmi nepopulární mezi mnoha demokratickými a i nezávislými voliči, ale na druhé straně milován a úctíván a zbožňován právě těmi voliči MAGA, kteří tvrdí, že kdyby nebylo Donalda Trumpa, tak dneska už nemáme Spojené státy. Je to nezdravá politická atmosféra vždycky, když se věnuje tolik pozornosti politice a kdy je politika takhle v popředí, tak to signalizuje cosi nezdravého v té demokracii.
5: A proč podle vás demokraté od myšlenky uspořádat v září vlastní sjezd nakonec ustoupili?
6: To je velmi těžké říci. Jo. Demokraté dnes nemají v ruce politickou moc na té federální úrovni, nemají žádného jasného lídra, který by tu stranu vedl. To je normální v těch poměrech amerických. Lídr se vždycky objeví až teprve, když se blíží prezidentské volby. Ale v samotné demokratické straně dneska probíhá jakýsi zápas mezi takovým tím levým socialistickým křídlem, které je na vzestupu a většinovým většinovou středovou částí těch amerických demokratů. Je velká otázka, kdo vlastně dnes převezme to pomyslné žezlo a povede americké demokraty do prezidentských voleb v roce 2028. Pravděpodobně se vlastně nemůžou dohodnout na té správné taktice. Ten zápas mezi levicí a středem v demokratické straně je dneska opravdu velmi ostrý.
5: A jakou mají šanci ovládnout znovu aspoň jednu z komor parlamentu?
6: Mají velkou šanci ovládnout. Já, kdybych si dnes měl vsadit, a já připomínám, že nesázím, ale kdybych si měl vsadit, vsadil bych na to, že sněmovnu reprezentantů ovládnou demokraté na podzim. Pravděpodobně asi ne s tak velkým výsledkem, jako se třeba čekalo ještě před měsícem nebo před dvěma, kdy ta velmi nepopulární válka s Iránem vyhnala ceny ropy do opravdu stratosférických výšek a tady ta cena benzínu byla velmi alarmující. Pokud se něco nestane a ta cena benzínu bude klesat a třeba inflace se dostane trošičku níže než je dneska, tak ten výsledek by nemusel být tak dramatický, ta prohra pro republikány by nemusela být tak dramatická. Senát, tam je to velmi těžké, aby demokrati převzali Senát, tak by museli vyhrát několik států, kde Donald Trump pořád ještě je docela populární a samozřejmě se to může stát, ale potřebovali by k tomu ve všech těch několika rozhodujících státech, tedy asi 4 nebo 5, velmi kvalitní kandidáty, kteří jsou nekontroverzní a kteří mají šanci vyhrát a zároveň trochu toho politického štěstí, to znamená zase nějakou krizovou situaci na straně té republikánské strany. Je to možné, ale není to zaručená věc.
5: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s politologem Tomášem Klvaňou z Aspen Institute Central Europe. Děkuju, nashledanou.
6: Přeji hezký den.
5: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
7: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
8: V pátek začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.
9: Zavítají na něj hvězdy jako Maggie Gyllenhaal, Jesse Eisenberg, Dustin Hoffman.
10: Zároveň oslaví 80 let od konání vůbec prvního festivalu.
11: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary letos poprvé zahájí světelná show s dronem místo tradičního ohňostroje.
25: Program festivalu divákům nabídne 137 celovečerních filmů.
26: Stovky dronů, Dustin Hoffman a trochu širší červený koberec. Jsou to dostatečné oslavy 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech. Jak se z něj vůbec stala takto úspěšná akce? A nejde spíš o biznis a mejdany než o filmy? Ptám se Jindřišky Bláhové, filmové kritičky z Respektu. Dnes je pátek 3. července. Díky, že jste... Dobrý den.

0: And to his new friends, here's looking at you. Thank you.
1: Dustin Hoffman je velká hvězda 60., 70., 80. let. To je, on je opravdu jako velké jméno, to je, byť na začátek festivalu řekla bych jako relativně, jako ano i ne. Ono je velké, zároveň je trochu za Zenitem a zároveň je trochu problematické, vzhledem k tomu, že je spojovaný s nějakými obviněními ze sexuálního obtěžování Vary, protože nejsou úplně festival, kam by se hvězdy jakoby hrnuly a vůbec tím nesnižuji, jak jako těžké je získat jakoukoliv velkou hollywoodskou hvězdu na jakýkoliv festival. Jako 100% je to těžké, ale zároveň mají nějakou pověst toho, že zvou hvězdy, které mají nějaký trouble, nějaký škraloup a ty západní festivaly se o ně příliš nederou, jako Johnny Depp nebo Mel Gibson. Nicméně jednu velkou symboliku, když jsme u těch dějin to má, protože, a nejsem si teda jistá, jestli jsou si toho organizátoři vědomi, ale on před rokem 1989 patřil Dustin Hoffman ve Varech k tvářím Hollywoodu. On byl jako vlastně, ne že by tam někdy přijel, on tam nikdy nepřijel, ale zároveň ho Hollywood ve spolupráci s americkou vládou velmi ochotně, nebo hlavně Hollywood velmi ochotně ty jeho filmy vysílal, protože měl pocit, že jsou to filmy, které budou českoslovenští komunisté ochotní hrát. On nebyl žádné soutěže, byly to filmy mimo soutěžní. A hlavně Hollywood fungoval na takové logice, že vzhledem k tomu, že má kořeny na Ukrajině a v Rumunsku, tak to spojení s tím regionem, že je vlastně jako plus. A že zároveň hraje ve filmech, které jsou s ženskými hrdinkami, protože Hollywood se chtěl prezentovat ne jako producent Ramba, ale nebo jako Rocky nebo drsných filmů, ale jako vlastně feminní, jemný, ne žádný jako válečný štváč, ale vlastně jako někdo, kdo je mnohem jako jemnější a smířlivější.
2: To jste šla takhle z kraje hnedka do hloubky. Já jsem tu otázku myslel tak jako povrchně. Není to DiCaprio, není to Scarlett Johansson, není to Keira Knightley, co tam byli v minulých letech. Je to Dustin Hoffman, jestli to je dost?
1: To bych si docela dovolila tvrdit, že v tomhletom kontextu je víc než DiCaprio a víc než Scarlett Johansson, protože ani DiCaprio, ani Johansson do Varu nepřijeli jako hvězdy, ale jako začínající herci v začátku svých kariér. Jo, takže DiCaprio dneska by do Varu pravděpodobně nepřijel, nebo téměř jistě. A teďka doufám, že ho příští rok pozvou a přijede. Ale to byl mladíček, který přijel s babičkou a s dědečkem do Varu a žádnou hvězdou nebyl. Jo. Takže on se to retrospektivně jako říká, přijel DiCaprio, opravdu DiCaprio v 90. let nebyl DiCaprio, co je dneska.
2: Jeffrey Wright, Jesse Eisenberg a tak dále. Těch hostů bude celá řada. Zapomněl jsem na někoho významného?
1: Přijíždí i Maggie Gyllenhaal, moje oblíbená herečka ze Sekretářky nebo z Donnie Darka. Přijíždí Juliette Binoche, nesmím zapomenout. Ta doprovodí jenom jednu projekci, takže je to velmi exkluzivní host k jedné projekci, věrné kopie Kiarostámího. A já se třeba osobně hodně těším na kameramana Roberta Richardsona, který spolupracoval s Quentinem Tarantinem nebo s Oliverem Stonem, dělal jeho rané i pozdější filmy.
2: Velká dronová show je naplánovaná, stovky dronů, velký mejdan, rozšířený červený koberec jsem zaznamenal, že bude na jubilejní 60. ročník. No ne, znovu se vracím k tomu, tak 60. ročník, to je už něco, ne? To už něco znamená. Ty oslavy skutečně odpovídají tomu, jako jak velkou slávu má Karlovarský filmový festival za sebou?
1: Nevím, jestli je to velká sláva. On se ke svým dějinám Karlovarský festival úplně nehlásil docela dlouhou dobu, zhruba tak 30 let, protože ty komunistické dějiny byly dějiny zdiskreditované politické akce, se kterými nechtěl mít společného a stály trošku v protikladu k tomu hezkému, heroickému a velmi přehlednému příběhu o tom, jak Jiří Bartoška zachránil festival v 90. letech a jak ho vybudoval. A předstírat, že předtím ten festival měl nějakou hodnotu a nějak fungoval, to do toho narrativu jako nezapadalo. Takže teďka to naopak zapadá. Asi ano, je to nějakým způsobem, je tam mnohem větší důraz na, je to mnohem větší party, když to řeknu, je tam mnohem víc hudby, mnohem víc kapel. Je vidět, že je tam jako přijadej akcent na to, že to je jako ta oslava, takže je tam nějaká větší koncentrace prostě zábavy, která by mohla přitáhnout lidi. A je tam skvělá, za mě skvělá sekce Návraty k pramenům, kde je vlastně sestavoval umělecký ředitel Karel Och a je sestavená z filmů, které v minulosti buď ve Varech vítězily, nebo něco v těch dějinách důležitého znamenaly, nějaký milní. Takže to je, myslím, taková jako nenápadná. Drony to nejsou, není to vidět, ale jako v rámci té cinefilie a toho filmu je to fakt jako důležitá sekce.
2: Jak když jsem zmiňoval tu slavnou historii, tak jsem samozřejmě tak nějak mezi řádky opomíjel tu komunistické období a myslel jsem to zahájení v roce 46, které bylo dřívější i než festival v Cannes, a tím se velmi pyšnili, že jo. Pravda je, nebylo to v Karlových Varech, ale v Mariánkách. No, ani, to je hrozně zajímavé.
1: Ani drony tam neměli.
2: Ani drony tam neměli.
1: Měli tam maximálně Vítězslava Nezvala a Štěpánka a různou jinou Hegra, různou jinou hereckou honoraci. Ten festival začínal v Mariánských lázních, které měly po válce lepší pověst a lepší vybavenost v uvozovkách, což znamenalo jeden lepší společenský dům, takzvané kasíno, kde se dalo předělat na to kino, ten dům. A měli vlastně lepší pověst z hlediska nějaké pozice na té mapě, kam jezdily evropské elity v 19. století. Ty Vary trošku zaostávaly, byly takoby jakoby trošku schátralejší a jednoduše se taky dohodli ty organizátoři mnohem snáze s tím městem. A s těmi Vary se prostě nedohodli, takže začali v Mariánských lázních, pak se promítali ve Varech a v roce 48-49 vlastně přecházeli napevno do Karlových Varů.
2: To, že to bude v Sudetech, to bylo ale od začátku jasné. Mariánky, Karlovy Vary, že to nebude v Praze třeba ten festival?
1: Ne, Praha vůbec nebyla ve hře a Sudety byly pro komunisty v té národní vládě strašně důležitým místem, kde oni prosazovali svoji politiku, že oni jsou jediní, kteří vlastně jako zabrání nějakému pronikání toho německého živlu a obnoví, vlastně vytvoří nějakou novou společnost a jediní jsou schopní zastavit případně třetí světovou válku a tak dále. To byla ta poválečná politika. Takže tam to bylo vlastně hodně symbolické a zároveň i symbolické nejen čistě ideologicky, ale i proto, že pojďme prostě do západu, do Sudet, na západ Čech k německým hranicím implantovat a přinést českou kulturu, aby bylo jasné, že nepřijíždíme do Německa, ale že přijíždíme do Čech. Takže tam to bylo hodně spojené s tím osvobozením se o Němců po válce.
2: No a potom v roce 48, 49, 50, jak se to přesunulo kompletně do Karlových Varů, tak jak se pak ta ideologie projektovala do toho festivalu? To byla holá propaganda asi, ne?
1: Jako byla a nebyla. Samozřejmě ten festival byl spojený s komunistickým režimem, byl spojený od začátku, propagoval znárodněnou kinematografii, propagoval státem vlastněnou kinematografii. Pak se to samozřejmě radikalizovalo a po roce 48 už jsou to komunistické ideje, už je to o tom, jak prostě propagovat komunistické ideje, propagovat sovětský nějaký internacionalismus. Tam vždycky byla sovětská kinematografie, za ní česká, pak nějaké jako lidově demokratické. Vary třeba byly fakt jako místem, kde se porovnával v 50. letech to, jak která východoevropská kinematografie správně postupuje nebo nepostupuje v zavádění socialistického realismu.
2: Jo, takže tam to byl takový summit až dokonce.
1: No, tak jako v těch momentech tam byly jako
2: hodnotilo
1: se tam, jako vyčítali si ti jednotliví zástupci, my to děláme dobře, vy to děláte špatně, Sověti kárali, jakože že to ti jejich vazalové nebo ty satelity nedělají. Ta hesla to odrážela, že jo, formování prostě nového člověka, potom se přidal mír v 50. letech, kde to vlastně bylo nejvyhrocenější. No, nejvyhrocenější období je tak jako řekněme 50 až 56 nebo 48-56 a pak se to otevírá západu, stejně jako se oteplovala studená válka, tak se vlastně ten festival začíná mnohem víc dívat na západ.
2: A stává se mezinárodním? Dnes je to mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, tak už v těch 60. letech je to mezinárodní filmový festival v Karlových Varech?
1: On byl mezinárodní, on byl prvně jenom v Československu s mezinárodní účastí a pak byl mezinárodní, protože jakkoliv se to může nezdát, tak organizátoři velmi usilovali o to, aby byli v tom prestižním okruhu těch západních přehlídek. A to nešlo bez toho, aby vyjednávali s FIAP, což je producent, asociace producentů a distributorů, která tehdy velmi jako určovala ten harmonogram, rozdělovala ty takzvané kategorie A, B, C. A ty organizátoři velmi usilovali od půle 50. let, aby to Ačko takzvaně jakoby měli, aby mohli být ten soutěžní mezinárodní a aby byli jako Cannes, jako Benátky, jako Berlín. Takže byl to 100% mezinárodní festival jako statusem a rozhodně mezinárodní festival s zvanými kinematografiemi, protože tam třeba francouzští kritici chválili, jezdili se dívat na filmy z Číny, protože nikde jinde ty filmy hrané nebyly, zatímco Karlovy Vary dávali prostor zemím, kde se prosazovala komunistická revoluce, mezi něž patřila Čína a důsledkem bylo, že tam prostě se hrály filmy z Číny nebo z jiných zemí, které jinde nebyly.
2: Aha, takže takové provazování vlastně.
1: Byla to vždycky zóna kontaktu. Děkuju, že jste si skoro půjčila titul
2: název
1: mojí knížky. Proplétání světu. Proplétání světu, ale je to tak, byla to vždycky zóna kontaktu, byť samozřejmě vychýlená nějak do té socialistické hemisféry.
2: A už tehdy to teda bylo místo i setkávání té herecké smetánky, místo plné červených koberců, ukázalosti, spousta peněz, bujaré večírky.
1: Bujaré večírky byly, ale byly, nemůžeme si je představovat jako dneska večírky ČEZu nebo večírky v Bechersbaru. Opravdu to fungovalo jakoby jinak. Ten festival si budoval identitu v opozici vůči Kán a Benátkám tím, že to není takzvané festiválení, že my se tam nejezdíme válet jako ty hvězdy v zahraničí, ale my jezdíme pracovat na ten festival. Ten festival byl pracovní, ten étos kolem hvězd, které se tam snažili dostat, včetně hvězd západních, jako je Claudia Cardinale nebo Henry Fonda, prostě jsou to skvělí herci, skvělí pracanti, skvělí jako charakterní herci.
3: J'avais très envie de venir à Carlo Vivari et j'espère pouvoir voir quelque chose demain matin.
1: Takže ten festival si vlastně budoval jako pověst festivalu, který je domácký, který je přívětivý, který je vstřícný, protože to mohl nabídnout, nemohl nabídnout ten luxus, ale mohl nabídnout naopak ta vřídla, tu léčbu, jako fakt takový ten domácí luxus.
4: It was a wonderful experience for me, very funny, very unusual. It's not what I would have expected to find in Czechoslovakia or almost.
2: A uznávaní Češi tam jezdili, Jan Němec, Věra Chytilová, Miloš Forman.
1: Jezdili, ano i ne, jako Jan Němec tam myslím, možná se myhl, určitě tam byl Miloš Forman, byť jeho filmy nesoutěžili. V podstatě ti herci jezdili, museli, byli zvaní, byli součástí nějaké propagace, často tvořili ty hvězdné tváře, když prostě nebyly hvězdy západní, tak je dodávali jako československá kinematografie. Ale třeba čeští režiséři, československá nová vlna byla mnohem víc vidět na západě. A to nejen proto, že by tam ti tvůrci chtěli jezdit, protože jejich filmy, když vyhráli, tak dostávali vedle ceny i finanční odměnu, což ve Varech neexistovalo. Ale
2: možná taky angažmá, že jo?
1: Angažmá úplně ne, to ne. Ale jako některé, ano, mohli, někteří získali třeba nějakou spolupráci s Německem, se západním Německem, ale ona o to měla zájem i československý státní film jako takový, protože to pro něj znamenalo devizi, znamenalo to větší viditelnost, znamenalo to prestiž, znamenalo to lepší export. A fakt v těch Varech byste v 60. letech narazil na dva filmy československé, a to Obžalovaný, který se mimochodem promítá tady i v té sekci Návraty k pramenům, který v roce 64 ten festival vyhrává.
2: Aha. A teďka se bude promítat?
1: Ano, bude se promítat jako jeden z těch historických filmů. A Rozmarný léto Jiřího Menzla, který ho vyhrává v roce 68. A to jsou dva filmy z kraje Nové vlny a zbytek tam prostě nic. To bylo schované jako ve vedlejších sekcích, na trhu, a takové jako hobby měli ty zahraniční novináři, že se jako byli nasosaní, byli navnadění na to, že chtějí vidět ten československý zázrak, ale museli si ho horko těžko vyhledávat jako v těch vedlejších sekcích schovaný někde v proječních místnostech.
2: Pokud festival začal před 80 lety a slaví jubilejní 60. ročník, kam se ztratilo těch 20?
1: Tak o jeden přišel kvůli smrti Stalina a Gottwalda v roce 53, nemohlo se festiválet, muselo se truchlit. Druhý v roce 55 se nekonal z organizačních důvodů a potom se festival od roku 59 střídá ve svém Moskvě, protože Sověti prostě chtěli mít také festival, protože mělo to nějakou jako prestiž, mělo to nějakou jako soft power, nějaká kulturní propaganda, a ve východním regionu, ve východní Evropě FIAP, ta organizace chtěla mít jenom jeden áčkový festival, tak ta dohoda byla, pojďme se prostě střídat, aby jsme každý z nás mohli mít to áčko. Mm-hmm.
2: Když jsme se bavili na začátku o tom, co to znamená slavná historie, tak ta desetiletí, na která by nejradši ve Varech zapomněli, to jsou teda 40. léta. Potom 50., 70., 80.?
1: No, vlastně všechno před rokem 89, protože ono to nezapadalo v rámci toho porevolučního vyprávění, že antikomunistického naladění a těch nových začátků a nového jako budovatelského úspěchu ve smyslu budování nějaké akce, která není vlastněná státem, která není zkorumpovaná, která není dotovaná, ale která má za sebou záruku těch soukromých peněz, které znamenaly v 90. letech záruku kvality. Jako to se v těch novinách fakt píše, že jako.
2: Jo, ale oni je teda nejdřív vůbec neměli, že jo, ale tam je ten problém, že ty začátky nebyly jednoduché úplně.
1: No, nebyly, oni je, já se bavím o tom ročníku 94 dále, jo, jo. Který je vlastně spojovaný s tím příběhem Evy Zaoralové, umělecké ředitelky, a Jiřího Bartošky jako prezidenta. Oni ty dva první ročníky byly pořádané ještě pod záštitou Ministerstva kultury, protože ten ročník 90 se připravoval ještě před rokem 89. Pak do toho vpadnul 89, tak to jenom jako překlopili a trošku modifikovali, aby to odpovídalo tomu étosu nějaké jako demokratizace a nástupu demokracie a změně režimu. Ale většina těch lidí tam zůstala, že lidé, kteří to organizovali před rokem 89, kdo jiný by to mohl dělat? Jako nikdo jiný to nemohl dělat. A v roce 92 se stává prezidentem Jiří Menzel, Terza Brečková uměleckou ředitelkou, ale ten festival znovu, ty lidi to neumí dělat, je to takové chaotické, ale ten příběh toho festivalu po roce 89 musíte vnímat jako v rámci celé té proměny, jakoby té transformace celé transformace kultury.
2: Ne, určitě, tak teď se otevřou všechny ty trezory a to se dostane do toho festivalu, jako... ne? Teď všichni se můžou dívat na ty filmy, které nikdo neviděl desítky let.
1: Ne, já jsem myslela, oni jako mohli, už v 80. letech se uvolňovaly trezorové filmy v Československu. To je jako mýtus, že se ty filmy neuvolňovaly, ale jedna ta sekce, máte pravdu, že v 90. letech právě, co ukážeme? Ukážeme 60. léta, co jsme tady nemohli hrát a ukážeme trezorové filmy, takže byla vlastně jedna speciální sekce, která se jmenovala Filmy osvobozené, protože ten 90. ročník, ta 90. byl vlastně spojovaný s nějakou představou napravování křivd a napravování dluhů, které dlužíme těm tvůrcům, kteří byli zakázaní, kteří prostě museli emigrovat a tak dále, filmy, které byly zakázané. Takže se promítali Skřivánci na niti, promítalo se Ucho, promítali se všechny ty opravdu problémové filmy. A ty najednou byly vlastně jako tím výstavním a tím gestem, že končí stará éra a začíná éra nová, kdy se nic zakazovat nebude.
2: Vy jste ukazovala uvozovky u těch problémových, to jenom není vidět
1: ne, to
2: v podcastu.
1: To jsem nemyslela, myslela jsem, jako fakt, to fakt je zlobivé, ty zlobivé filmy, zlobivých filmařů.
2: A pak přišla éra teda Bartošky, který ale udělal z Karlových Varů to Ačko, ale v tom 21. století, ne?
5: Jiří, jakého filmového favorita máte vy?
6: Já bych vám pravdu řekl, já jsem tady za úředníka. Ta funkce
2: ten festival je teď známý právě díky úsilí pana Bartošky.
6: Takže já opravdu bohužel uvidím filmy až v Praze na kazetě.
1: Jiří Bartoška byl velmi schopný podnikatel.
6: Peníze se sehnali, festival proběhl a věřím tomu, že stejně bezproblémově a myslím daleko méně komplikovaně proběhne příští ročník.
1: Ten festival vlastně vybudoval úplně skvělým způsobem. Já si myslím, že jeho role je velmi často jenom redukována na to, že je to ta známá tvář, která jako prezentuje ten festival jako navenek pro ty média, ale já, když jsem psala jeho nekrolog, tak si opravdu myslím, že ten jeho příběh je do určité míry fakt jako, že se podceňuje to, jak on byl schopný organizátor a schopný vlastně jako podnikatel, protože on ten festival přebírá v roce 94 s Evou Zaoralovou, pořádají ho, ale pořádají ho pořád v rámci nadace Film Festival Karlovy Vary, která je zřízená státem, který má stát nějaký podíl, ale pak stát rozhodne, že nesmí jakoby vznikat zisk v rámci nadací a ten festival se privatizuje a privatizuje ho na konci 90. let Jiří Bartoška jako jediný akcionář Film Festivalu Karlovy Vary, takže se stává jediným akcionářem a rozvíjí vlastně tu jako soukromou akci, ten soukromý podnik a rozvíjí ho s týmem, který byl schopný ho zorganizovat tak, aby to byl profesionální dobrý festival.
2: No, na druhou stranu řada kritiků by vám řekla, ve Varech jsem nikdy nebyl z toho důvodu, že to je prostě společenská akce z bohatlíků, tam se střetávají politické zájmy, všichni tam jedou jenom se ukázat, tak je to dnes vůbec ještě o filmech?
1: Ten festival je schizofrenní v něčem a často, když máte pocit, že byste jenom nebyl ve Varech a četl ty články, tak byste měl pocit, že sledujete úplně a prožíváte úplně jiný festival. Jo? Je to fakt jako mediální festival a pak je to festival, který žijete a můžete samozřejmě jít na večírky a na akce a pařit prostě před termálem do 3 do rána, anebo můžete od rána od 8 chodit na argentinské filmy jako v kinosále.
2: A dělá to někdo tak?
1: Já si myslím, že určitě, jako, že to 100% někdo dělá. Tam jsou jako fronty lidí, kteří pořád chtějí, jedou za těmi filmy a naopak je jim třeba bytostně jako nepříjemné někde dělat nějakou party a pak jsou tam, já nevím, jak Zlatá mládež nebo někdo, kdo se chodí ukázat, protože ten festival má zároveň kvůli sponzorům a kvůli tomu, že i ty Vary vlastně chtějí tenhle ten typ jako celebrit přitáhnout, protože to generuje nějakou viditelnost.
2: Ano, podporují to taky, že město Vary to podporuje 11 miliony ročně, ten festival dělá stovky milionů korun, v tom jsou obrovské peníze.
1: Stovky milionů jsou spíš
2: protočí.
1: Jako ten argument, že se tam utratí a že z toho je nějaký zisk, velmi jako že to nějaký komerční benefit pro ten kraj, pro to město samotný. 11 milionů dávají dohromady Karlovy Vary a kraj a město, ač 20% z té pohyblivé částky, která je zhruba 250 milionů, je rozpočet, dává stát, takže a zbytek jsou sponzoři. Takže 20 je nějaká dohoda, myslím, která je plovoucí, takže pokud se rozpočet zvedá, tak by měli dávat, stát by měl dávat víc, v současnosti je to asi 47 milionů.
2: Dobře, takže kdybyste měla tři varianty, je to spíš biznis, spíš společenská akce nebo stále pořád filmový festival, tak volíte všechno dohromady asi.
1: Tak jasně, protože jedno bez druhého jakoby nemůže existovat, že jo, logicky, aby ta akce nějak z pohledu toho soukromého podniku jakoby fungovala, tak aby se mohly ty filmy promítat, tak je třeba tam mít i jiný druh. A ten festival hlavně taky využívají sami organizátoři k tomu, aby tam třeba uzavírali nějaké příští jako dohody. Jo, je to pořád, jako na každém festivalu je nějaká, jako jsou nějaké vrstvy. A jedna vrstva jsou cinefilové diváci, baťuškáři v vozovkách, kteří tam chtějí vidět a spějí v městečku a fakt chodí na 4 filmy, na 5 filmů denně. A pak jsou lidi, kteří chodí na večírky a hrajou golf. Jo. A protože ty zase přinášejí ty peníze a čím dál tím více, myslím, že se ten festival stará velmi jako luxusně o své partnery a o své sponzory, jakože jim vychází velmi vstříc a opravdu je opečovává, protože bez nich nemůže jaksi fungovat.
2: Vy jste mluvila o těch lidech, kteří jezdili v minulosti do Varu, aby se podívali na filmy z Číny nebo z Asie, jste říkala?
1: Z Číny, ano, no, z Asie. No, Sadul velmi, velmi psal o tom.
2: Dneska si nutně ale nepotřebujete jet na filmový festival, abyste se podívala na filmy z jiné části světa, ne? Je to i ještě o tom?
1: Je i není, má to, je to nějaký jako kolektivní prožitek. Myslím si, že kdokoliv, kdo na nějaký festival jel, tak ví, že dívat se na festival v tisíci hlavém kolektivu a prožívat i takovej jiný rytmus. Třeba jako vidět Barryho Lyndona na velkém plátně hotelu Thermal je neuvěřitelný zážitek. Jakože vidět fakt ty filmy, které jsou natočené pro velké plátno na velkém plátně. A to já sleduju kvůli práci hodně filmů na počítači a nic proti tomu nemám, ale pořád je tam něco nezastupitelného. Hmm. Pořád je to nějaký jako druh komunity, nějaký druh jako prožívání jiného druhu.
2: A to se nezmění do příštích 60 ročníků, které možná Karlovarský filmový festival přežije, nebo přejme mu to samozřejmě?
1: Těžko říct, jako jestli se to změní, že jo, covid změnil velmi návyky, ale ten festival každopádně dělá vlastně všechno pro to, aby jako ten soukromý podnik fungoval, protože se, že jo, synergicky rozpíná jinam, má kvy v televizi, jo, je to vlastně zajištěné Rockaway Capital, což je firma, které to Jiří Bartoška vlastně prodal, ten majoritní podíl. Jsou tam všechny ty přidružené vlastně jako podniky k tomu, takže asi přežije.
2: A konkurovat dál třeba těm velkým evropským festivalům dokáže?
1: On jim nekonkuruje.
2: Ne? On ne. Má svoje vlastní místo.
1: No přesně, ta hierarchie je podle mě daná. Tohleto je festival, který je regionálního významu velmi, velmi solidního. Až vám řeknu jednoduše, jo. Vary jsou paradoxně vždycky, a měli to i ti organizátoři před rokem 89, vždycky mu paradoxně přisuzovali větší význam, než měl, a zároveň všichni domácí návštěvníci menší důležitost, než měli. Oni všichni organizátoři chtěli, aby to byl jako největší festival, jsme součástí Ačka, a domácí diváci si říkají, no my jsme taková jako akce ušmudlaná. No to není pravda, on je to fakt jako solidní, velmi důležitý festival, který může být pro tvůrce ze střední Evropy nebo z Řecka nebo mimo Českou republiku v něčem strašně důležitý, jako býval v těch 60. 70. letech, kdy vlastně sem přijížděli, kdy ten festival objevil Cinema Novo, pomáhal prostě, objevil brazilskou kinematografii, objevil kubánskou kinematografii, jako hrál filmy od Pasoliniho, hrál Buñuela. Ten festival fakt měl pro kinematografie Latinské Ameriky, Asie a Afriky strašnou důležitost. Ti lidé tady ukázali svoje filmy, ukázali je světu, nebyly to malé kinematografie, které v Cannes by ten prostor nedostali. A tohle to si myslím, že platí pořád, že prostě tady, když přijedete, tak američtí novináři se setkají se segmentem kinematografie, který nikde jinde neuvidí.
2: No, tak vidíte, že má slavnou historii. Já jsem rád, že jsme se k tomu
1: dostali. Já vím, že má slavnou historii, ale já jsem možná jediná, kdo to ví, že má slavnou historii.
2: My taky. Díky, že jste přišla.
1: Děkuji za pozvání.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Jindřiška Bláhová, filmová kritička z Respektu, a taky editorka knihy Proplétání světů o historii filmového festivalu v Karlových Varech. My jsme řešili samozřejmě, teda mimo jiné, jubilejní 60. ročník téhle populární společensko-kulturní akce, ze které i letos budete moct poslouchat živé vysílání naplněné informacemi a rozhovory na Radiožurnálu. Naslyšenou v úterý.
7: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
8: Říká bývalý šéf pražské Mordparty Josef Lotes. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
9: Co jsou to hypoteční úvěry? Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
8: Hypoteční úvěry jsou dlouhodobé půjčky na pořízení nemovitosti. Jsou zajištěné zástavním právem k nemovitosti, která je určena na bydlení. Ta se musí nacházet na území České republiky a musí být zapsána v katastru nemovitostí. Obvykle jde o nemovitost, kterou se hypotéka financuje, ale za hypoteční úvěr se dá ručit i jiným objektem. To, jak je hypoteční úvěr drahý, hodně souvisí s aktuální výší úrokových sazeb na trhu. Když jsou sazby nízko, jsou hypotéky levnější, při růstu sazeb naopak znatelně zdražují. To také výrazně ovlivňuje poptávku po hypotečních úvěrech, která s rostoucími sazbami obvykle znatelně klesá. Celkovou cenu hypotéky ale můžeme částečně ovlivnit i my sami tím, jakou si zvolíme fixaci hypotečního úvěru a na jaké podmínky jeho čerpání při uzavírání smlouvy přistoupíme.
9: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Sněmovna schválila změnu svého jednacího řádu, má omezit obstrukce. Zatímco v Kyjevě drželi smutek za oběti čtvrtečního ruského útoku, další údery na Ukrajinu zabily 9 lidí. Tenistky Krejčíková a Muchová postoupily na Wimbledonu do osmifinále. A dnes bude slunečno, od severozápadu přechodně až zatažená, lokálně s deštěm nebo přeháníkami, teploty až 28 stupňů.
9: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát. Čeští policisté spolu s kolegy z Turecka zadrželi 51 lidí z podvodného call centra v Istanbulu. Profesionálně organizované skupina se v telefonátech vydávala za policisty nebo pracovníky České národní banky. Pod nátlakem přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Mezi zadrženými bylo podle mluvčího Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakuba Vinčálka i 6 Čechů.
11: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodu na občanech České republiky, při nich vznikla škoda přesahující 500 milionů korun. S ohledem na probíhající analýzu dat zajištěných při domovních prohlídkách lze očekávat, že konečná škoda bude ještě výrazně vyšší.
10: Při třech domovních prohlídkách našla policie i padělané služební průkazy nebo technologie na vytváření deepfake videí v reálném čase. Kvůli nejnovějším ruským útokům zemřelo na Ukrajině 9 lidí, desítky dalších jsou zraněné a v Kyjevě drželi smutek za oběti čtvrtečního útoku, jejichž počet stoupl na 30. Ruské úřady naopak uvedly, že v okupovaném městě Tokmak po ukrajinském útoku zemřelo 5 lidí. Obě strany tvrdí, že míří na vojenské objekty nepřítele nebo energetickou infrastrukturu. Při útocích ale pravidelně umírají i civilisté. V Karlových Varech bude mít premiéru český film Čika Čeka a představí se v hlavní festivalové soutěži. Podle uměleckého ředitele přehlídky Karla Ocha je to snímek s morálním poselstvím.
12: Vypráví o vztahu stárnoucí poštečky Zdeny s jejím synem, který po nějakém čase se vrací do rodného domu, a ten film je velmi dojemný, velmi neokázaným způsobem postavený na dvou fantastických hereckých výkonech Pauly Tomicové a Jana Ciny, a ten film nám tak jako nenásilně vzkazuje, abychom pečovali o vztahy se svými blízkými, protože náš čas na zemi je velmi vyměřen.
10: Do běžné distribuce půjde film Čika Čeka v srpnu. Národní památkový ústav zaplatí za rekonstrukci invalidovny v pražském Karlíně 2 miliardy 150 milionů korun. Na rekonstrukci se budou podílet 3 stavební společnosti. V historické budově mají vzniknout 2 stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra, říká mluvčí ústavu Blanka Černá.
13: Je předpoklad, že kompletně obnovený a vybavený areál invalidovny, včetně stálých expozic, by se veřejnosti otevřel na přelomu roku 2029 a 2030.
10: Invalidovna vznikla v první polovině 18. století podle pařížského vzoru pro potřeby válečných veteránů. Původní plán počítal s ubytováním až 4000 invalidů s rodinami, realizovala se 1/9 projektu. Argentinský fotbalista Lionel Messi se může na aktuálním světovém šampionátu osamostatnit v čele tabulky střelců. Potřebuje se ale prosadit v zápase s Kapverdami. Utkání úvodního kola playoff komentuje na radiožurnálu Sport Christian Šveda.
14: Lionel Messi se osamostatnil, gól kapverdským fotbalistům už dal ve 29. minutě, je tak se 7 góly zatím nejlepším střelcem tohoto světového šampionátu. Argentina Kapverdy za malou chvíli začne druhý poločas, 1-0. Přímý přenos můžete poslouchat na radiožurnálu Sport. Christian Šveda, radiožurnál.
10: A v dalších zápasech Egypt vyřadil Austrálii 2-1 po penaltovém rozstřelu. Tenistka Karolína Muchová porazila ve Wimbledonu Savankevovou z Thajska 6-2, 7-6 a v osmifinále ji čeká předloňská šampionka Barbora Krejčíková. Ta si poradila v českém derby s Nikolou Bartuňkovou 2-0 na sety.
15: Překážka na D1 za Humpolce má omezení na pražském okruhu za Ořechem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor za Humpolcem. Na kilometru 101 budou odvážet nepojízdný autobus. Blokuje tam pruh pro pomalá vozidla, v místě se vybočuje. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 teď za sjezdem na Ořech opravují vozovku. Na 17. kilometru je zúžení do levého pruhu. Projíždí se plynule a kolona se netvoří. U Obrnic na Mostecku je uzavřená silnice 27, přesně ve sjezdu na silnici 15. Směrem od Žadce na Lovosice se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranáři. A v Brně pozor v Bauerově ulici kolem výstaviště směrem do centra. Před levotočivou zatáčkou havarovalo osobní auto, které narazilo do překážky na vozovce. Projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Dnes čekáme spíš polojasno a teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
9: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
16: Petr Pavel will depart on Tuesday morning aboard a government aircraft from the military airport in Prague, Kbeli to Ankara for a NATO summit. The office of the president confirmed today. According to Czech news agency information, the government's special hearing, a delegation consisting of Prime Minister Andrej Babiš, Foreign Minister Petr Macinka and Defense Minister Jaromír Zuna, is due to depart from the same airport shortly before the president's flight. Czech farmers are expected to harvest just under 6.47 million tons of basic cereals this year, according to the Czech Statistical Office's first crop estimate released on Friday. That is 15.9% less than last year and well below the five-year average. Sales of new passenger cars in the Czech Republic increased by 5.85% year-on-year to 129,810 vehicles in the first half of this year. In June alone, the market recorded a nearly 19% rise in sales. The strongest demand was for the Škoda brand, while interest in vehicles with alternative powertrains continues to grow, the Czech Car Importers Association said in a press release today.
9: Weather.
16: Clear to partly cloudy with increasing cloud cover from the northwest in the afternoon and evening. Highest daytime temperatures will range from 20 degrees Celsius to 25 degrees Celsius, reaching up to 27 degrees Celsius in South Moravia. More than six centuries after Jan Hus was burned at the stake in Constance, historians are taking a fresh look at one of Czech history's defining figures. Medievalist Eva Doležavová explains in the interview to Vít Pohanka why modern research is moving beyond centuries of myth to rediscover the real Jan Hus.
17: I think the biggest difference lies in the general perception of Jan Hus before the Velvet Revolution and today. Jan Hus was part of the narrative of communist propaganda. According to that narrative, Hus was a protector of poor people and fighter against oppression, against the corrupt Catholic Church, and especially against the Germans. This characterization, however, is misleading and oversimplified and depicts a figure who never actually existed, who was a medieval man, a priest, a deeply believer and intellectual and a preacher, and he must be judged as such.
18: I think you already kind of indicated that BC, whose I believe or general public sees him primarily as a religious reformer, university scholar or political figure. Are those kind of labels something we have imposed on him with the benefit of hindsight, or was it more complicated?
17: I think all three of these characteristics were part of Hus's actual life. But if I had to choose the one the best describes him, it would be Hus as the university master, university professor and preacher. Hus was an outstanding preacher. His sermons were dramatic and he attracted the attention not only of intellectuals and the elite, but also of ordinary townspeople. He spoke out on current events. He was not an indifferent man. And his language was easy to understand, and moreover, he spoke Czech in Bethlehem Chapel.
18: Is it still possible to find something new about Jan Hus after all these years? For have all the materials, you think, been uncovered that concern his life?
17: Of course, there are still many gaps. Not all sources have survived. Many documents were destroyed. It is also questionable to what extent we, from today's perspective, can truly understand that worldview of a priest in the early 15th century who anticipated the coming of the end of ages and the Antichrist. I believe, however, that only once the publication of all Hus's writings, as well as those of his contemporaries, is complete, will it be possible to reconstruct a vivid picture of the world of 14th and 15th century intellectuals who debated, for example, the idea of predestination, that is the predetermination of a person's soul to damnation or salvation, or who truly understood the philosophies of realism or nominalism.
5: Vít Pohanka with that report. My name is Romana Grajcerová. Thank you for listening.
19: Dobrý den. V pravidelném čase se o vaši pozornost hlásí rozhovor na aktuální témata. Pozvání přijal Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo a komentátor. Buďte vítán. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Řeč bude jak jinak o politice, té české i zahraniční. Zajímat mě bude zejména, s jakým mandátem ještě za několik dnů odletí česká delegace na summit Severoatlantické aliance do Ankary. Co tam vlastně bude moci dělat hlava státu, kam až může eskalovat spor mezi vládou a hradem, a zeptám se i na to, proč chce nový maďarský premiér odvolat prezidenta. Zita Senková přeje nerušený poslech.
9: Jak to vidí?
19: Vláda si nepřeje, aby prezident Petr Pavel jel na nadcházející summit Severoatlantické aliance, který se uskuteční příští týden 7. a 8. července v turecké Ankaře, že to poškozuje Českou republiku. Řekl to včera při interpelacích ve sněmovně premiér Andrej Babiš. Petr Pavel na to reagoval výzvou, aby Andrej Babiš buď svá tvrzení podložil konkrétními důkazy, že si prý prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje Českou republiku, nebo aby vzal svá slova zpět. Pane Šabato, co tady sledujeme? Ten spor navzdory předběžnému opatření ústavního soudu každým dnem vlastně má nové pokračování, prostě eskaluje.
20: Řekl bych nové smutné pokračování, protože ten spor je velmi zvláštní. Já si myslím, že je zbytečný, protože když se podíváme na začátek, tak je to vlastně motoristická akce snaha ministra zahraniční Petra Macinky mít tu ostrou kohabitaci, čili spolupráci s prezidentem kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem. To myslím, že je všem jasné, včetně pana premiéra.
0: Takže promiňte, nejde v podstatě až tak o tu Ankaru jako takovou.
20: No, já myslím, že nejde, protože k tomu se asi dostaneme, když si přečtete nebo dáte dohromady informace o tom, s jakým mandátem tam ta delegace jede, tak to je vlastně mandát, jako by ho napsal prezident Petr Pavel. To je jako my jsme opravdu jako skvělými členy, nebo chceme mít skvělými členy na to, včetně podpory Ukrajině. Čili jako věcně se tam není o co přijít. Je to spor dvou institucí a obávám se ještě víc je spor to několika ek.
0: Pane Šabato, včera premiér také ve sněmovně řekl, jak bude vypadat zářijové vystoupení prezidenta na valném shromáždění OSN v New Yorku, kde povede delegaci, to už vláda radu schválila. A podle premiéra tam prezident přečte projev, který mu připraví vláda. Tak takhle to funguje nebo může fungovat?
20: No, věcně ano, ale taky záleží na té formě. Kdyby se před valným shromážděním OSN, kam delegaci povede opravdu Petr Pavel, sešel premiér s prezidentem a ještě s ministrem zahraničí, popovídali si o tom, co tam Česká republika chce prezentovat a pak poslali panu prezidentovi ten projev, který by on tam normálně přečetl, protože tak to je v ústavě za zahraniční politiku, ono to tam není takhle přesně napsáno, ale zodpovídá vláda a prezident je jejím reprezentantem navenek, čili věcně jako žádný problém. Ale ve chvíli, kdy řeknete, že tam ten řeknete to v červnu nebo v začátkem července a to valné shromáždění je v září, vzkážete nahrát, že ty prezidente tam pojedeš a přečteš to, co my ti napíšeme, tak ta forma je pokleslá. A to samozřejmě otravuje veřejný prostor a je to zbytečné před tím summitem zvláště, protože ten summit je velmi důležitý pro NATO, pro Evropu, pro Ukrajinu a v první řadě je důležitý pro bezpečnost České republiky.
0: Na jaké alianci, na jakém našem členství také má teda Česká republika, pane Šabato, zájem? Když už se zaměříme konkrétně na ten summit aliance, který i vy označujete za mimořádně důležitý, tak zaváže se Česko navyšovat naše výdaje na obranu v příštích letech až k těm 5% HDP do roku 2035. Podpoříme jako země snahu generálního tajemníka NATO Rutteho, aby členské země přijali závazek vlastně i podporovat Ukrajinu.
20: Ano, ano, ano. V tom mandátu je opravdu napsáno jako všechno rozumné, co by měla Česká republika jako členská země na to dělat pro vlastní obrany schopnost. To znamená, ano, je tam závazek, že uznáváme těch 5%, 3,5% přímé obranné výdaje do roku 2035, 1,5% další výdaje a v tom mandátu je přímo napsáno, že to stihneme že to budeme plnit ty další výdaje, to znamená do infrastruktury, do dálnice D11, už od roku 2027, čili dřív, pokud jde o ten starší závazek 2%, který jsme zase nedodrželi a Mark Rutte nás jmenoval v té trojici nejhorších se Slovinskem a Albánií.
0: To jde za tou předchozí vládou.
20: To jde za tou předchozí vládou, ale ta vláda a nebylo jasné, jestli v roce 2026, to znamená s letošním rozpočtem, jestli ta 2% dosáhneme nebo ne. A já teď se dívám, je tam napsáno, že se Česká republika zasadí o to, aby to tak bylo, což je vlastně jako podle mě nejsilnější vyjádření, které kolem tohoto závazku zaznělo. Není tam nic střih. Názor SPD, koaličního partnera Tomia Okamury, je, že 2% závazek, respektive ten nárůst 3,5% až 5%, to přece slíbila Fialova vláda, tím my se nebudeme řídit, my nebudeme dávat víc než 2%, ale v tom popisu toho, co tam bude prosazovat česká delegace, je opravdu těch 5%, 2% se pokusíme a ten summit nebude jenom o těch číslech, to je pravda, bude zásadně o tom, co za ty peníze, jak se říká, ty bojové schopnosti jednotlivé země a na to jako celek si pořídí, aby obstálo v tom jako velmi nebezpečném světě s válkou jednou na jedné straně s doutnajícím konfliktem na Blízkém východě.
0: Tedy žádný problém.
20: No, Já myslím, že věcně, pokud tam bude ta delegace a nemůže prosazovat nic jiného, než to je shoda.
0: Shodne se tedy v těch pozicích, protože se často argumentovalo tím, že by pan prezident mohl třeba, jeho retorika by mohla být v nějakých bodech odlišná od postoje vlády, která, jak jste řekl, odpovídá za zahraniční politiku. Takže nyní vlastně jsou ty pozice shodné, co se týče těch postojů vůči našim závazkům.
20: Já už jsem to říkal, ten popis toho, s čím tam bude česká delegace vystupovat, vypadá jako, že ho psali na hraně, ne, že ho psalo ministerstvo zahraničí nebo v úřadu vlády, čili my se tam prezentujeme opravdu jako vzorný člen NATO a pokud jsme měli v minulosti nějaké problémy, tak to vyřešíme, včetně podpory Ukrajině. Je tam výhrada k tomu návrhu novému, že by členské země měly dávat 0,25% HDP na podporu Ukrajiny, což navrhoval Mark Rutte. Ještě se objevil v takovém jako užším kruhu těch silných členů na to návrh nějak jinak financovat Ukrajinu, třeba každý rok tím tam poslat 70 miliard eur, což Česká republika také se k tomu nehlásí, ale v tom mandátu je popsáno, že ano, máme muniční iniciativu a budeme Ukrajinu podporovat všemi dalšími prostředky, včetně toho, že budeme školit ukrajinské vojáky a tak dále a tak dále. Čili obsahově tam není vůbec žádný spor, jako to, že teď těsně před summitem se vyhrotil ten spor, že premiér vzkazuje prezidentovi nejezděte, budete poškozovat Českou republiku. To je přímém rozporu s obsahem toho, co tam ta česká delegace bude prosazovat.
0: No tak jako to pak má logiku, celý ten spor?
20: Nevím. To už je jako domácí politika, která má nějakou historii, jak jsem říkal, motoristé a tak dál. A už se asi míří k prezidentským volbám.
0: Myslíte, a to se objevuje často u některých komentátorů, právě tento názor, že už jsme jaksi vstoupili do předvolební kampaně před prezidentskou volbou, která se ale uskuteční, nemýlím se,
20: na jaře 2028, ale to znamená, že ta kampaň poběží v příštím roce, v jeho druhé polovině v každém případě. Prezident nebo z hradu se ozývá, že ty poslední události, to znamená Ankara a ústavní soud a tak dále, prezidenta spíše posunuli do pozice, že bude obhajovat svůj mandát. Hnutí ANO řeklo někdy v lednu na svém sněmu, že už mají společného koaličního kandidáta na prezidenta, zatím ho nepředstavili, ale ano, už se mluví o prezidentské volbě a ještě máme jedny volby, které taky nejsou úplně nepodstatné, ty říjnové na podzim do obecních zastupitelstev a třetiny senátu, tak je to z části předvolební kampaň jedna, možná druhá. Každopádně, jenom to znova budu opakovat, jako takovýhle spor před takhle důležitým summitem, to nás poškozuje, pokud něco.
0: Řeším něco podobného třeba národní delegace jiných zemí?
20: No, tak podívejme se třeba na Slovensko, což je země, kterou dobře známe, je tam podobný vztah vláda prezident. Prezident má plus mínus podobné kompetence. Na summit jede prezident Peter Pellegrini, přestože postavení vlády na Slovensku je silnější než v České republice, jednak jaksi nějakým vývojem a jednak i tím, že Peter Pellegrini vzešel ze strany Směr Roberta Fica, čili je to vlastně takový mluvčí, tak trochu mluvčí té vlády, ale oni se, myslím, tento týden, že se sešli, Robert Fico to avizoval, že se sejdou, řeknou si, co tam vlastně bude Peter Pellegrini říkat, to znamená, jaký bude mandát té delegace, která tam pojede. Robert Fico řekl, že oni určitě nebudou dávat žádné peníze do NATO, které by směřovaly na podporu Ukrajiny. Čili tam je to úplně jasné. V Maďarsku je to zase obráceně. Jednak víme, že tam je velký spor nového premiéra se starým prezidentem, ale i kdyby to tak nebylo, tak by jel na ten summit premiér, protože tam je to nastaveno jinak. V Polsku, z Polska jede prezident Karol Navrocky, ale zase to odpovídá nějaké tradici tam, kde prezident má silné postavení v těch bezpečnostních otázkách a výhoda Polska je, že tam o obsah určitě nebyl nebo nebude žádný spor, protože ať jsou tam politické názory a jakože v té domácí politice je tam tedy řeš jako neuvěřitelná, tak navenek, zvlášť pokud jde o obranu, tak tam oni se shodnou, čili Karel Navrocký pojede do Ankary a Donald Tusk bude v klidu, co se tam bude za Polsko dít.
0: Řekl byste, pane Šabato, že tu naší vnitřní debatu a spor mezi radem a vládou nějak reflektují v zahraničí, nebo je to jenom tady naše bouře ve sklenici české vody?
20: Záleží na tom, jak ten summit proběhne. Pokud já jsem napsal na Slovensko do deníku SME, že pro NATO není vůbec důležité, i kdyby si tam, pardon, premiér s prezidentem veřejně nafackovali. Ten summit je opravdu zásadní. Je o penězích, o obrany schopnosti, o odcházení toho úplně klíčového partnera v NATO Spojených států z té organizace. Co to znamená pro evropské státy, jak nově podporovat Ukrajinu, jak přistupovat k tomu, jak jsem nazval, doutnajícímu konfliktu na Blízkém východě, jaký vztah budeme mít k Donaldu Trumpovi, protože to je klíčová osoba pro civilizované odcházení Spojených států z aliance a to civilizované odcházení je zase důležité pro to, aby se udržela obranyschopnost té evropské části NATO, ale i je to dobrá zpráva pro Američany, pokud tady budou mít velmi seriózního partnera, čili to jsou věci, které bude řešit ten summit a mají na to dva dny, mají na to večeři a potom oficiální jednání a mnoho bilaterálních a dalších schůzek, ale jako ty problémy jsou grandiózní, nebo výzvy, jak se říká, jsou grandiózní.
0: Říká Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo.
9: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
0: Za několik dní uplynou dva měsíce, co se úřadu ujal nový maďarský premiér Péter Maďar. Jak si pane Šabato dosud vede? Jak už z jeho prohlášení je jasné, tak mimo jiné chce třeba zemi zbavit korupce. Občany totiž podle něj stála 8 až 10% HDP. Chce například omezit mandát poslance, aby ho mohl vykonávat maximálně 12 let. A usiluje také, aby už jste to naznačil před chvílí, o odchod prezidenta Tamáše Suloka a to ústavním dodatkem. Prezidentovi se to nelíbí, dobrovolně odstoupit nehodlá, jenom připomenu, že ve funkci od roku 2024. Tak co mu Péter Maďar vyčítá?
20: No, vyčítá mu pochopitelně, že přihlížel jako prezident všem těm věcem, které se děly v Maďarsku za vlády Viktora Orbána, to znamená minimálně opravdu jako dramatické korupci, zneužívání moci ve prospěch oligarchie Viktora Orbána nebo Fidesu a lidí kolem něj, že tomu přihlížel, on je nominantem Fidesu, čili Orbánova Fidesu, čili to není, to je jako, na jednu stranu je ta snaha pochopitelná, na druhou stranu to je asi tak jediné, nakolik do detailu vidím v tom ve maďarském vývoji, co bych mu vyčítal, protože je to tak trochu zbytečnost, je to tak trochu demonstrace síly. Ano, Péter Maďar a jeho vláda má ústavní většinu, to znamená, že mohou udělat úplně všechno, to znamená, že zbaví prezidenta funkce ústavním dodatkem. K 20. srpnu už by měl být v parlamentu zvolen nový prezident, to znamená někdo za tu koalici Petera Maďara. 20. srpna je státní svátek maďarský, čili ta symbolika je tam zjevná. A ten nový prezident bude ve funkci tak dlouho, dokud, a to je třeba, myslím, jako velmi, velmi jako skvělý nebo nutný záměr. Připravuje se celková revize ústavy, která by měla, jak říká Petr Maďar, vzejít z celonárodní debaty, tak ano, to je jako populistický přístup a ten nový tak by se měl schvalovat zhruba příští rok v létě v celostátním referendu. Což je nutné, protože Viktor Orbán za 16 let, kdy vládl taky s ústavní většinou, si si tu moc i ústavními změnami zabetonoval, čili je nutné změnit tu ústavu a v tomto ohledu je ten postup jako jednoznačný. Popularita Petera Maďara stoupá, čili zatím v pořádku.
0: A jak si může, co se týče té připravované komplexní reformy ústavy, pane Šabato, jak se mohou zapojit občané, celá společnost, jak si to představují?
20: Vznikne, předpokládám, nějaký text, ke kterému se bude diskutovat v médiích a tak, ale víme, že nakonec sedne skupina politiků a ústavních právníků a tu ústavu napíšou a potom, ano, potom se bude schovat v referendu, což je určitě zase další způsob, jak zapojit do toho ty aktivní občany, ale ústava nevzniká.
9: Jak to vidí?
0: Slovenský parlament v polovině června vyslovil důvěru úřadující vládě Roberta Fica. Kabinet sám to hlasování vyvolal v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti kvůli vysokému dluhu země. Tak čím žije Slovensko?
20: No, Slovensko žije stejně jako my komunálními volbami, které budou někdy v říjnu. Tam mají trochu jiné komunální volby, protože jsou kompletní, to znamená nejen obce, města, ale i krajské volby, čili tam volí i župany, takže jsou to vlastně velké volby. Jejich význam je o to větší, že oni mají parlamentní volby na Slovensku už za rok. To znamená, že vlastně jede stále předvolební kampaň teď před jedněmi volbami a rovnou se to překlopí do těch druhých, což samozřejmě zatěžuje ten politický provoz. Teď je vlastně Slovensko žije tím, jak Robert Kaliňák, ministr obrany, nechal opravit plot kolem ministerstva obrany. Je to takový klasický fake, že místo, aby postavili tu cihlovou zeď, tak na staré cihly nalepili polystyren, omítli to a nakreslili ty kresby. Dělala to samozřejmě firma blízká směru.
0: Vysvětluje Petr Šabata, šéfredaktor deníku Právo. Já vám děkuji za váš čas, rozhovory i slovenskou vsuvku. Mějte se krásně, pane Šabato.
20: Děkuji, bylo mi potěšením.
9: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Americký herec Dustin Hoffman převzal na zahájení festivalu v Karlových Varech křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. 88-letý držitel dvou Oscarů za snímky Kramerová versus Kramer a Rain Man uvede 4. července ve Velkém sále Termálu film Absolvent z roku 1967. Státní zástupce podal obžalobu na tři lidi a jednu firmu kvůli pádu lanovky na ještě z října 2021. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti, informovala o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamila Látr. Zmíněnou firmou jsou České dráhy, které lanovku dřív vlastnily. Dráhy už dřív uvedly, že s obviněním nesouhlasí a budou se bránit. V říjnu 2021 po pádu jedné z kabin zemřel průvočí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Přes 640 tisíc válkou vyhnaných Libanonců se už vrátilo do svých domovů. Přibližně 500 000 dalších ale zůstává vysídlených. Podle agentury AFP to vyplývá z nové zprávy Mezinárodní organizace pro migraci. Údaje vycházejí z dat shromážděných od 22. června, tedy z období následujícího po uzavření křehkého příměří mezi Izraelem a hnutím Hizballáh, které ale obě strany opakovaně porušují. A 56 let starý snímek Valerie a Týden divů se dostal do programu filmového festivalu v Benátkách. Na zářijové přehlídce se objeví v sekci restaurovaných filmů z celého světa. Hororový snímek režiséra Jaromíra Jireše je filmovým stvárněním stejnomenného románu Vítězslava Nezvala. Festival uvede taky restaurované snímky Romana Polanského nebo Andřeje Vajdy. Fotbalisté Egypta zdolali v úvodním kole playoff mistrovství světa Austrálii po penaltách 4-2 a v normální hrací době i prodloužení bylo skóre zápasu 1-1. Africký tým tak poprvé postoupil do osmifinále světového šampionátu. Aktuálně se hraje utkání Argentiny s Kapverdami, které komentuje na radiožurnálu Sport Christian Šveda.
14: 72. minuta, Argentina Kapverdy 1-1, nicméně teď dostanou Argentinci standardní situaci z bezprostřední blízkosti pokutového území. Pokud chcete poslouchat přímý přenos, nalaďte si Radiožurnál Sport. Kristián Šveda, Radiožurnál.
15: Nehoda na D1 u Brna a zavřená D2 před Brnem. Na dálnici D1 pozor u Brna ve směru do Ostravy. Za odbočkou na centrum na kilometru 195,5 havarovalo osobní auto ve zúžení. Blokuje pravý pruh a provoz zpomaluje. Na D1 opatrně i za Brnem ve směru na Ostravu. Za odbočkou na Vyškov západ na kilometru 226 zasahují policisté u svodidel. S opatrností projedete plynule. Dálnice D2 je uzavřená na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. Silničáři budou do rána pracovat v místě budované dálniční křižovatky. Objížďka vede sjezdem na D1 směr Ostrava, poté otočením na odpočívce na D1 směr Praha a na Brno se pak sjíždí na kilometru 194. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 připomínáme omezení za Ořechem. Na 17. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě vozovky, kolona se tam netvoří. A u Obrnic na Mostecku je zavřená silnice 27. Ve sjezdu na silnici 15 směrem od Žadce na Lovosice provoz blokují následky srážky dvou osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Dnes čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na Moravě naměří až 28 stupňů. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Svoboda slova by neměla být podle většiny Češek a Čechů bezbřehá. Z unikátního projektu Českého rozhlasu a CVVM vyplynulo, že víc než polovina lidí souhlasí s omezením svobody slova třeba kvůli bezpečnosti a schvaluje omezení projevu, který ohrožuje demokracii nebo vyzývá k nenávisti. Jak do svobody slova promlouvá umělá inteligence a jaká témata nejvíc rozdělují společnost, zeptám se vedoucího Ústavu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Josefa Šlerky, který je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
21: Dobrý den.
3: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
9: Osobnost Plus.
3: Pane Šlerko, jakou míru svobody slova podle vás v Česku máme?
21: Já si myslím, že velkou. Dokonce jako nejen z, jaksi z těch vnějších měření. Česká republika patří k těm zemím s největší svobodou slova ve světě. Ale i podle toho subjektivního vnímání lidí. Když se vrátíme k tomu výzkumu, který tuším pro Český rozhlas vznikl, tak tam vlastně to je skoro 70% lidí, kteří souhlasí s tím, že máme v Čechách svobodu slova.

0: názory. A tím pádem ta svoboda vlastně je spíš na tom, aby jsme to vůbec mohli poslouchat. A ta třetí teorie říká, my jsme autonomní lidé, svobodní a můžeme si říkat, co chcem. To jsou ty tři teorie. No a teď podle toho, ke které se straně přidáte, tak budete radikálnější nebo méně radikální, co všechno patří pod ochranu svobody slova, nebo respektive co všechno patří pod svobodu slova a co z toho máme nebo nemáme omezovat. Ona to není jednoduchá debata. Svoboda slova není fyzikální veličina nebo něco, co se dá takhle hezky od stolu jako říct, máme, nemáme, platí, neplatí.
1: Vy jste v té první odpovědi řekl slovo pravda. Mě zajímá, jestli je pravda opravdu jenom jedna, anebo jestli každý máme tu svou?
0: To začínáme takhle v pátek dopoledne z Ostra. Já jsem člověk, který spíš je zastáncem toho, že pravda je proces, který permanentně v bádání znovu a znovu se snažíme postavit a znovu je rozbourána, my ho furt stavíme znovu a znovu. Pro mě pravda je proces. A z toho plyne, že není jedna. Z toho mimochodem plyne, že mně je osobně blízká ta pozice toho, že je důležitá ta svobodná diskuze o tématech v té společnosti, protože to je demokracie. Demokracie není stav, demokracie je proces. Takže já bych se v tom obešel bez pravdy, ale přiznám se, že patřím spíš k minoritě, který si tohleto myslí.
1: Už jsem říkala, že 70% Čechů a Češek si podle výzkumu Českého rozhlasu a CVVM myslí, že u nás lidi můžou svobodně mluvit, vyjadřovat se a zároveň velká část souhlasí s omezením projevu, který ohrožuje demokracii nebo šíří nenávist. Kdo a podle čeho rozhoduje, co ještě je a není svobodný projev?
0: A tohle je ten druhý velký problém, který je tam přítomný. My máme na jedné straně něco, jako je vlastně právní rámec. Jo, my máme dáno, co už svoboda projevu není a je to něco jiného. U příkladu takový drobnost, jako je podvod. Jo, když vám podvodník jako něco napíše nebo řekne, že vám jako zajistí 300 milionů ročně, když mu pošlete 100 tisíc, no tak jako tohle není svoboda slova.
1: To je podvod.
0: To je prostě podvod, jo. Ačkoliv formálně na papíře to může vypadat úplně stejně jako nějaký jako projev. Jo? Čili ne všechno, co je projev, ne všechno, co je text, je jako chráněný svobodou slova. To je jako důležitý si jako uvědomit. No a druhá věc je, my tou svobodou slova pokrýváme široké spektrum názorů a pak tam máme široké spektrum projevů, ale zároveň my víme, že slova něco dělají. Jo, že jako tak jako nejdeme někoho, jako když řeknu, myslím si, že Český rozhlas je banda, kterou je zapotřebí vyhnat odsud. A řeknu vám to takhle ve vysílání, nebo to řeknu jako politik u pultíku.
1: Tak já vám budu oponovat, že to tak není.
0: Vy mě budete oponovat a budeme se o tom jako bavit. Ale když bude stát před Českým rozhlasem srocení jako dav lidí, který bude ozbrojený, já se před něj postavím a řeknu tu samou větu, no tak tím budu jako vyzývat ty lidi k tomu násilnému činu. Jo. Ty věty
1: začíná
0: na těch úrovních jsou stejný. A já to jenom dokončím. A my v tom právu tyhle věci často máme jako docela dobře ošetřený. Máme ošetřený, co tam spadá, co tam nespadá. A taky máme docela dobře ošetřený, kdy už to svoboda slova prostě jaksi není.
1: A kdy začíná odpovědnost za to, co říkáme veřejně, píšeme na sociální sítě?
0: A tím se dostáváte k tomu druhému problému. Tohle jsme mluvili o tom právním režimu. Je strašně zajímavý sledovat ty rozsudky českých soudů v těchto věcech. Viděli bychom tam, jak se to české právo stabilizovalo za těch posledních 37 let. Za těch posledních 37 let, jak se stabilizovalo u toho, že třeba politický projev zaslouží jako větší ochranu než projev běžného člověka.
1: Ale jo, i ten má svoje hranice.
0: I ten má svoje hranice, ale viděli bychom tam spoustu věcí. Viděli bychom tam, a mimochodem, oni by se našli i v tom výzkumu. Taky v tom výzkumu byste našla, že jaksi učitel nebo novinář jako má větší odpovědnost za to, co říká.
1: Než jo, politik.
0: Než politik. Jak se má nést ty důsledky. Mm-hmm. Ten problém je někde jinde. Ten problém je v tom, a to v tom výzkumu je taky dobře, že vlastně nějaká represe vůči někomu, kdo s tou svobodou slova vyzývá k nenávisti, nebo kdo popírá holokaust. Jo? Jako, prostě jsou v oblasti, které jsou tam v tom výzkumu dobře ukázané. Takže se očekává, že ta jako

0: agrese vůči němu nepřijde od státu, ale přijde od těch nestátních aktérů. Jo? To znamená třeba od Facebooku. Mm-hmm. Lidi jako souhlasí s tím, velká část lidí souhlasí s tím, že by se měly mazat příspěvky, jako, které jsou nenávistní třeba vůči nějakým národnostním menšinám.
1: A na holokaust jsou Češi a Češky velmi vnímaví.
0: Holokaust je vlastně tam, to je jedna z mála věcí, na které se jako všichni shodnou, že popírání holokaustu je věc, která se nemá tolerovat. A tím chci říct, že jedna věc je ten právní stát a ta druhá věc je ale ta společnost a ty společenské normy a společenské tlaky, kam můžeme zastavit jak pravidla platform, když se nad tím zamyslíte, dneska největším cenzorem jsou algoritmy sociálních sítí. Jo. Platí tam otázka toho, jaký je vztah mezi zaměstnavatelem a člověkem, který ku příkladu je rasista a svoje rasistické výroky píše na Facebook, má ho právo trestat ten zaměstnavatel. Jo, je tam mnohem víc otázek kolem toho společenského tlaku. A ten společenský tlak je bohužel daleko hůř jaksi analyzovatelný, protože má jako svoje vlastní mechanismy, které jsou dost jiné než mechanismy toho státu nebo toho práva.
1: Projekt Společnost nedůvěry ukázal, že ochota věřit dezinformacím roste přímo úměrně s tím, jak lidi ztrácejí důvěru v instituce a média. Kdy nastal ten zlom, že lidi ve velkém nebo ve větší míře, než bylo dřív obvyklé, přestali věřit médiím, přestali důvěřovat institucím státu?
0: Myslím, že to je jako primárně dlouhodobý proces. Určitý zlom je během covidu, ten bychom tam asi mohli vystupovat, ale je to vlastně taková sestupná trajektorie a těžko se mluví o tom, že by tam byla nějaká jedna příčina. Jo? Když bychom se podívali na ten kontext vlastně, dejme tomu toho našeho euroatlantického civilizačního okruhu, to země, ze kterým má smysl se srovnávat jako smysluplně, jsou země Evropské unie, Spojené státy, Kanada, jo, jako a tím mám na mysli, že ty mechanismy, jak si toho, jak funguje v těch zemích demokracie, kontrola, dělba moci a tak dále, jsou si velmi, velmi podobné. Jo. Tak kdybychom se to podívali, tak ten jaksi propad tohohle můžeme sledovat jako napříč těma zeměma. A není to podle mě něco, co bychom mohli říct, může za to tohle. Do značné míry v tom mém pohledu, který je pohled člověka, který se jmenuje médiím v širším slova smyslu, takže tam spadne jak umělá inteligence, tak sociální sítě, tak klasická média, vidíme jako ten rozpad toho tradičního místa, kde se diskutuje. Jo? Jako ten prostor toho veřejného fóra, na kterém se všichni jaksi účastní, to se rozpadlo. Rozpadlo se to ve prospěch sociálních sítí, rozpadlo se to ve prospěch algoritmů. Samotná média jsou extrémně oslabená, jejich obchodní model je oslaben zase nástupem internetu a vlastně určitou neschopností se jim přizpůsobit. No a v neposlední řadě vidíme jako hlubokou jako krizi demokracie jako v Evropě i ve Spojených státech, kdy část společnosti minimálně říká, my jsme nervózní z toho, co se děje, preferovali bychom něco, co by nás jako stabilizovalo. A já to úmyslně říkám takovýmhle obloukem, protože bychom tam našli úplně stejně levicový populismus jako pravicový. Jo. A to, co nám dáváte, je jenom permanentní změna. Když se podíváte na to, jakým způsobem ku příkladu se stupňuje situace, jakou nejistotu přináší třeba už jenom ta umělá inteligence do té společnosti, tak už máme znervozněný vrstvy, které dřív nervózní nebyly.
1: Ale je důvod k nervozitě.
0: Je důvod k nervozitě. A stejně tak prostě jako postupující globalizace znervoznila prostě ty trhy jaksi těch tříd, který se těmi modrými límečky. Čili ta společnost je nervózní, má pocit, že je destabilizovaná a popravdě řečeno lidi neradi žijou jako
1: v nejistotě.
0: Jo. A ten vývoj je současně situaci takovej, že ta nejistota se prostě jenom stupňuje.
1: Jak jsou Češi a Češky náchylní k tomu, aby věřili dezinformacím v kontextu těch zemí, se kterými má smysl se srovnávat, když jste to říkal?
0: Já si myslím, že tam musíme odlišit dvě věci od sebe. Já si skutečně myslím, že to jakoby tvrdý jádro těch lidí, který jako věřit těm dezinformacím, jsou v tom určitým vákuum, kterým vyplnili prostě třeba ruským dezinfem, tak je vlastně relativně málo v té společnosti. Jo, i kdybychom se podívali na ten výzkum společnosti nedůvěry, na kterým jsem se podílel, i když se podíváme na výzkum, který vlastně je k té svobodě slova, můžeme to odhadnout zhruba na 10-12% populace. Jo, mezi, dejme tomu 7-12% podle toho, kde si stanovíme tu míru. To je malá část společnosti. Ale to, co ukázal ten projekt společnosti nedůvěry, je taky to, že on to není stav 1-0. Věříte nebo nevěříte. Ono je to jako nějakých 50 stínů šedi, jo. Ukazuje se, že jako ten proces, že jedna konspirace nabaluje tu druhou. A tam je ten zvláštní moment. Těm jako tvrdým dezinformacím věří relativně málo lidí. Horší je, že vlastně to konspirační myšlení, to znamená myšlení, které je postavené nad tím, že to, co vidím, není pravda, elity lžou, dělají to úmyslně, je zatím zlej úmysl, všechno je zmanipulovaný a proti tomu stojí nějaký příběh o té skryté pravdě, kterou vybraní jedinci jsou schopni rozpoznat, jo, tenhle ten systém, tak vlastně zasahuje celou řadu jako oblastí. Jo. Čili nám to není to tak, že jednička nebo nula. Popravdě řečeno, já asi taky najdu nějaký konspirace, kterým jako věřím. Jo. Ale jde o to, když se zvěření nějaký konspiraci stane konspirační myšlení.
1: Jak moc tohle zasahuje do atmosféry ve společnosti? Ta nejistota, nedůvěra, to, co říkáte, že velká část lidí a že možná každý z nás máme nějakou konspirační teorii, které jsme podlehli a uvěřili.
0: Jo, a když podlehnete jedný boom, tak se nic neděje, jo. Ne, ale vážně, ono do ní zasahuje spíš zprostředkovaně. A to je, vlastně do ní zasahuje s fenoménem nástupu populistické politiky. Populistická politika, ať už je levicová nebo pravicová, stojí vždycky na metafoře obyčejných lidí a zhýralých elit, jo. A vlastně, když se podíváme na současnou retoriku Andreje Babiše, tak to tam je bezprostředně vidět. Jo, jako prostě tady jsou nějaké jako zlý elity, nějaké zahraniční neziskovky, nebo jo, který proti vám, který jste jako ty hodný, slušný lidi, který já reprezentuju.
1: Takže on se mezi elitu nepočítá.
0: Cože?
1: On se mezi elitu
0: evidentně nepočítá. Což jako může vypadat na první dobrou divně, ale je to tak. Objektivně sociologicky za to je příslušníkem elit. A tohleto populistické myšlení umí jet na těch konspiračních teoriích a na tom konspiračním myšlení jako na takový surfařský vlně. Jo, čili ten problém je, že populismus se hrozně dobře surfuje na konspiracích, ať už těch hard, který už přechází do té dezinformační části, nebo jako těch měkkých. A to je ten problém. A my dneska zažíváme situaci, kdy de facto jako politici, kteří jsou v parlamentu, přebírají ty konspirační postupy a dělají z nich jaksi pohon té vlastní rétoriky. Já si v mnoha ohledech myslím, že to často u nich začíná jako takový jako politický cynismus, kdy jim to prostě přijde dobrý to použít a nestarají se o to, jestli to jako je založený na nějakým pravým základě nebo ne. A postupně se jim to dostává pod kůži, až se skutečně stávají těma lidma.
1: Že tomu i sami začnou věřit.
0: Že tomu pak i začnou sami věřit.
1: Je za nějakých okolností ospravedlnitelné omezit svobodu slova?
0: Tak samozřejmě ano, ale otázka je za jakých okolností. My máme vždycky představu, že jako svoboda slova je něco, co stojí nad vším a ostatní svobody jsou s ní v souladu. Tak to není. Ve skutečnosti ty svobody, které máme a kterýma používáme a práva, jsou spolu ve strašlivém jako sporu. Svoboda slova bývá v případě hate speech ve sporu s právem na důstojnost. Jo, jako prostě nic takového se neděje. Je to jako bordel, chaos, všechno je v tom střetu. A to, co děláme v té společnosti, že se bavíme o tom, co je tím důvodem, který nám umožňuje tu svobodu slova nějakou chvíli omezit. Ale se asi takovým nejjednodušším argumentem je, no když prostě způsobuje nějakou reálnou újmu. Jo, a ta reálná újma může být otázka důstojnosti, ta reálná újma může být otázka vyzývání k trestnému činu. A říkám, je to jeden z možných pohledů, ale v zásadě ten prostor tý jako neomezený svobody slova jako neexistuje. Jo, je vždycky z jedné strany omezen tím, co pod to spadá, prostě lživý, prostě podvodník. A z té druhé strany tou mírou té újmy. A to, co se děje mezi tím, je permanentní diskuze, jestli je to fajn nebo ne to udělat.
1: Zajímá mě, jak vnímáte spor, který odvolací soud minulý týden rozhodl pravomocně, když potvrdil, že blokace webu AC24 na začátku války na Ukrajině byla nezákonná. Operátor se hájil tím, že jednal na základě výzvy vlády, která chtěla bránit šíření nepravdivých informací z kyberprostoru, ale podle soudu neměla výzva direktivní charakter a operátor porušil nařízení o síťové neutralitě.
0: No, já jsem to říkal, ale řeknu to. Já když jsem byl jako tázaný na to v době, kdy se to zakazoval, tak jsem pořád donekonečna opakoval odpověď, ze kterou nebyla spokojená žádná strana. Já jsem tomu rozhodnutí rozuměl na rovině toho, že jak se ta mimořádná událost byla taková, že mohla vyvolávat pocit té mimořádné odpovědi. A na druhou stranu jsem k tomu dodával, já bych byl rád, kdyby to rozhodl soud.
1: Jo, jako bylo by to jiné, kdyby to bylo direktivní od
0: bylo
1: vlády?
0: By to, no minimálně pro operátora by to bylo jiný. Jo, teďka vlastně ten stát trošku v tom operátora nechal. Ten stát se trošku zachoval, jako se zachoval jako v posledních letech mnohokrát, alibisticky. A mě, jak si operátora líto, a přeju tomu státu víc odvahy. A to se netýká jenom tyhle ty věci. Ale tohle to místo je úplně přesný. My bychom dneska vlastně byli rádi, myslím si, že bychom byli radši, kdybychom měli striktně daný zákonem, za jakých okolností je nebo není možný tohle to udělat. Protože paradoxně tahle ta regulace by zvětšila ten prostor té svobody slova. Ve chvíli, kdy ty věci necháte jenom jako na doporučeních nebo společenským tlaku nebo tak, tak se vám velmi rychle stane, že to uděláte v nejlepší možný víře a já jsem přesvědčen, že operátor jednal v dobrý víře. No a pak vám to soud hodí na hlavu. Jo. Čili je to znovu to napětí mezi tím, jako dejme tomu společensko-normativním tlakem, který, jak z těch našich výzkumů vyplývá, mají Češi rádi. A mezi tím právním státem. A tyhle ty dvě věci jsou trošku ve sporu.
1: Říká Josef Šlerka, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jaké téma je v Česku podle vás nejtřaskavější, pokud jde o svobodu slova?
0: Já si myslím, že to stát Izrael. Já si myslím, že prakticky jakákoliv debata o státu Izrael a jeho politice strašně rychle vede k polarizaci uvnitřní debaty a strašně rychle vede k přesunu do argumentačních faulů. A myslím si, že je to něco, na co jsem zase upozorňoval v minulosti několikrát. Myslím si, že se nám to právě jako v dnešní době hodně vrátilo v těch veřejných debatách o té současné situaci. To je z těch zahraničně politických míst a tam si myslím, že to extrémně funguje. A myslím si, že pro mě vlastně nejvtipnější tomhle ohledu je debata v těch vnitropolitických témat. Je to pravděpodobně debata o sociálních dávkách a o tom, že na chudej lid má být přísnost, která vlastně je úplně iracionální, úplně jako proti veškerým matematickým výpočtům, ale která je tak strašně oblíbená, že prostě, když se pokusíte do té debaty vstoupit s nějakým pohledem, tak jste okamžitě jaksi zničen.
1: Do jaké míry do svobody slova zasahuje takzvaná politická korektnost? Protože jsou věci, o kterých se dřív veřejně mluvilo, každý si to mohl dovolit říct, jo. A dneska už to nejde.
0: Tohle je zapotřebí asi jako rozdělit na dvě části. Jedna část je to, že pro ty zastánce té silnější podoby svobody slova bez těch omezení je už ta politická korektnost nástroj cenzury. Jo, oni ji vnímají už dopředu, jako to je to, co cenzuruje. A to je jedna ta část. A druhá část, ta politická korektnost, přichází nějakým způsobem z prostředí jako to anglosaský, respektive americký do toho. S trošku jinou jaksi minulostí a s trošku jinýma prvkama. A ta realita té České republiky, protože je to země s vysokou mírou svobody slova, je, že se z politické korektnosti stal running jako takový vtip debat. Jo? Protože ty, co nechtějí být korektní, tak ještě dají najevu, že nechtějí být korektní. A ty, co chtějí být korektní, tak jako se po nich vozej a stal se z toho jenom prostředek toho boje. Jo? Můj osobní pohled je, máme příliš málo jako debaty o tom, co tam vlastně v tom evropském rozměru myslíme. Je to jedna z věcí, kterou jsme přijali z toho amerického prostředí, aniž bychom ji adoptovali jako na to, nebo adaptovali na
1: naše podmínky.
0: Projekt
1: Radiožurnál ukázal, že napětí většinové české společnosti je vůči romské komunitě, vůči romské menšině. Výzkum odhalil, že je soužití s Romy ze strany Čechů vnímané jako méně svobodné téma k hovoru. Je to tak nebo ne? Může si člověk v dnešní době dovolit říct, že má problém se soužitím s rodinou, která ho nějakým způsobem obtěžuje, říct, že ta rodina je romská, aniž by byl označen za rasistu automaticky?
0: Záleží na prostředí, ve kterém se vyskytuje. Já si myslím, že takový ten privátní rasismus, který člověk vidí v hospodě nebo někde v obchodě, když nakupuje, je naprosto jako běžná věc a česká společnost je v tomhle tom vůči romské komunitě naprosto otevřeně rasistická. A mohli bychom si to ukázat i na datech, jo, jako jakým způsobem se chováme, jaký je zastoupení v té populaci. Prostě vůči Romům se chováme rasisticky a ta společnost je implicitně rasistická. To, co pociťují většina lidí, je, že pokud s tím nastoupí do veřejného prostoru, já kdybych tady řekl nějaký rasistický výrok, tak vy mě začnete okamžitě opravovat. Pokud tohle udělám na Facebooku, tak se najde někdo, kdo mě začne okamžitě jako opravovat. Jo, je to téma, kdy je situace taková, že je to natolik běžnou normou a zároveň je to natolik špatná norma, že vždycky vstoupí do té debaty někdo, kdo nás na to upozorní a my to potom považujeme za problém. Ale to je podstata té jako diskuze. My chceme často svobodu slova, aby jsme si mohli říkat, co chceme a aby nám na to nikdo nic neříkal. Jinými slovy, nechte mě si říkat, co chci a nic mi na to neříkejte, ale podstatou té diskuze je, OK, tak říkej, co chceš, ale prosím tě, já mám taky svobodu ti říct, co si myslím já. A tahle ta druhá část už tam často nebývá přítomná.
1: Jako obránce svobody slova a proti cenzuře na sociálních sítích v Česku vystupuje Společnost pro obranu svobody projevu, kterou Centrum pro hybridní hrozby ministerstva vnitra kritizovalo za šíření dezinformací a konspiračního uvažování. SOSP loni postavil vnitru předběžnou výzvu za nálepkování. Je z vašeho pohledu tahle společnost legitimní hlas?
0: Tak legitimní hlas bez zesporu je, jako reprezentuje část té společnosti a snaží se to dělat nějakým způsobem, který jako běží v nějakých argumentačních líních, ze kterými jde mluvit. Já jsem před pár lety mimochodem na jejich konferenci byl, s Oldou Kušilkem jsme seděli v panelu, to nesmírně zajímavá zkušenost, protože jsem viděl jako při argumentech tu stranu, ze kterou ve spoustě si bytostně nesouhlasím. Společnost pro ochranu svobody projevu je podle mě ten příklad toho až do extrému doveného amerického přístupu k svobodě slova. A zároveň si myslím, že má svůj vývoj. Myslím si, že poslední dobou už se stává vysloveně jako takovou jako poštěkávací aktivistickou skupinou, která vlastně ve chvíli, kdy jsou porušeny svobody slova jiným způsobem, třeba novinářů jako se stran, který se jí nelíbí, tak na to taky neupozorní. Takže v podstatě už jenom se zařadila do toho aktivistického jako proudu v té společnosti, ale legitimní to určitě jako je. Stejně tak jako legitimní upozorňovat, pokud jako šíří třeba dezinformace, které mají původ v Kremlu.
1: Do jaké míry svobodu slova a její vnímání komplikuje umělá inteligence?
0: No, já myslím, že sama ne, ale může být využita k tomu, aby nám s tou svobodou slova solidně zacvičila. Jako v tom smyslu, že může víc k tomu, že bude zbuzovat, nebo pomocí ní na sociálních sítích budeme zbuzovat dojem, že si lidi tohle myslí a ono místo lidí to budou jenom velmi sofistikovaný systémy, které nás budou přesvědčovat o tom, že to tak je, ačkoliv to tak není.
1: A umí umělá inteligence sama sebe cenzurovat?
0: Jasně, že umí. O tom je celý ten trénink. Umělá inteligence v tom tréninku, nebo respektive ty velké jazykové modely získávají nějaký pravidla toho, jak se mají chovat. Mimochodem, u toho zmíněného holokaustu, když jsme testovali před 2 rokama ochotu těch umělých inteligencí generovat tento obsah, tak právě jako popírat holokaust, žádná z těch umělých inteligencí nebyla ochotná.
1: Říká Josef Šlerka, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Litovská.
2: Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Porota amerického soudu rozhodla, že ke smrti podnikatele Kellnera vedlo i zpoždění záchranné akce. Kreml tvrdí, že jeho jednotky dobily ukrajinské město Konstantinivka. Ve španělské Barceloně dnes odstartuje 113. ročník cyklistického závodu Tour de France. A dnes bude slunečno, od severozápadu přechodně až zataženo, lokálně s deštěm nebo přeháníkami, teploty až 28 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Poruta u soudu v americkém Anchorage jednomyslně rozhodla, že ke smrti českého miliardáře Petra Kellnera vedlo i fatální zpoždění záchranné akce. Informoval o tom právní zástupce rodiny František Honza. Kellnerovým poruta přiznala odškodnění v přepočtu asi 158 milionů korun.
5: Někdejší majoritní vlastník investiční skupiny PPF Petr Kellner